0: východě Moravy kolem 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
2: Jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
0: Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Například hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to do návrhu zapracoval. V době fotbalového mistrovství světa posílí české ministerstvo zahraniční kapacity svých konzulátů ve Spojených státech a Mexiku. Česká reprezentace tam odehraje skupinové zápasy světového šampionátu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů budou zaměstnanci ambasád připraveni pomoct v krizových situacích, třeba v případě ztráty dokladů.
3: Nemusíme mít nikde víza, ale je potřeba vyplnit pro Spojené státy americké ESTU, pro přestupy v Kanadě k ETU, také při tranzitu ve Velké Británii, nepodceňujte to.
4: Upřesnil Macinka a české návštěvníky taky vyzval k registraci v systému Drost. Podle předsedy České fotbalové asociace Davida Trundy se fanoušci ve Guadalajaře, Mexiku City a Atlantě budou moct obrátit na krizovou linku i na fanouškovské meeting pointy.
5: Ten náš tým, který tam bude, tak bude připraven na to, aby dal podporu už na tom místě, bude tam dostatečně dopředu.
4: Fačr ještě připravil speciální příručky. První zápas čeká české fotbalisty 12. června s Jižní Koreou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Krajský soud po 12 letech rozhodl ve sporu o výměně svítidel na Horním náměstí v Olomouci. Ty byly součástí architektonického návrhu. Zástupci města je ale nechali vyměnit za běžné lampy. Podle nepravomocného rozsudku má město povinnost uvést náměstí do původního stavu.
6: Pro mě bylo opravdu za těch 12 let nejvíce nepochopitelné, že město nedokázalo vysvětlit, proč ty lampy z náměstí odstranilo a následně i tedy sešrotovalo.
7: Říká jeden z autorů návrhu proměny Horního náměstí, včetně lamp, architekt Jan Šépka. Zástupci města odmítli rozsudek komentovat. Jan Šépka je spoluautorem podoby Horního náměstí z roku 2001, kdy se zrekonstruovalo dláždění, mobiliář i osvětlení. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
0: Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na Roland Garros porazil Brazilce Fonseku ve třech setech. V pátek ho čeká Zverev z Německa. A i tenistka Kateřina Siňaková prožívá na French Open další povedený turnaj. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou postoupili taky do semifinále. Navíc se aktuální světové jedničce ozvala Serena Williamsová s nabídkou deblové spolupráce. Bohužel jde o turnaj, který Siňaková neměla přihlášený.
8: Ona jakože píše, ahoj, tady Serena, jako mluvila s tebou Taylor, řekla ti to, a já úplně jako, a co, a nic, takže jsem nevěděla, takže jsem vlastně psala Taylor, a ona, jo, já jsem ti zapomněla říct, že ti bude psát, říkám, tak dík. Za mě bych se ani nedokázala představit vlastně, že mi taková hráčka napíše, takže byla to čest.
9: Omezení na Pražském okruhu a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje mezi tunely. Na 10. kilometru silničáři mění směrové sloupky, zabírají pravý pruh, je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se netvoří, ale zpomaluje se za zatáčkou. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli nočnímu čištění neprojedete ve směru z Břevnova na Smíchov. Práce mají být hotové do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Sebevědomí je pojem, který se na psychoterapiích skloňuje ve všech pádech a zkoumá ze všech úhlů, jak moc nebo málo sebevědomí jsme a jak nám v tom pomáhá, či jak naše sebevědomí bojkotuje svět sociálních sítí. Do studia Českého rozhlasu Plus jsem si pozvala psycholožku, která o sobě říká: moje sebevědomí je vysoké, ale křehké. V hovorech vítám Olgu Vlachinskou. Dobrý den.
12: Krásný dobrý den.
11: U mikrofonu je Renata Kalenská.
1: Hovory.
11: Tak já začnu tím, co jsem teď říkala na začátku, že máte sebevědomí vysoké, ale křehké. Já tam cítím nějaký oxymoron, vysvětlíte mi to?
12: Já přemýšlím, kdy jsem to řekla, v jakém kontextu jsem to řekla, ale představuju si to tak, že si relativně dost věřím, ale
11: heroine. Přemýšlela jsem v heroine.
12: Aha. A zároveň si myslím, že když přijde někdo a pořádně do mě kopne, nějak chytře do mě kopne, tak se dokážu rozbořit jak nějaký domeček z karet.
11: A je to tedy sebevědomí? Je to takhle, je to zdravé sebevědomí na pevných základech?
12: Zdravé sebevědomí na pevných základech, to bychom si museli dlouze povídat o tom, co to vlastně je. A jestli to
11: se chci zeptat.
12: No, jestli to není nějaký ideál, který je z principu nedosažitelný a jestli ty zdraví sebevědomí nemůžou vypadat různýma způsobama.
11: Já jsem strašně ráda, že tohle říkáte, protože myslím si, že spousta lidí je frustrována tím, že nemá zdravé sebevědomí a přitom vlastně, jak jste teď sama řekla, je velice těžké v podstatě říci, co to znamená. Takže co je to pro vás?
12: Pro mě člověk se dokáže pohybovat nějak ve světě k nějakému svýmu středu, který ho relativně s lehkostí nese tím životem. Středu toho sebevědomí si tak představuju, ale to neznamená, že nějaký náročný životní události, které ho testují, ho nemůžou vychýlit. Jo. Řeknu nějaký srozumitelný příklad. Mám v pohodě sebevědomí, pak mě vyhodí z práce a dlouhou dobu nemůžu najít novou práci. To je prostě nějaká těžká zkouška, kdy začnu reflektovat, a začnu se možná trošku spochybňovat, začnu mít obavy a moje sebevědomí, minimálně to pracovní, může začít ustupovat do pozadí. Nebo spousta žen tohle třeba mohlo zažít na rodičáku. Ty první léta, kdy jsme se starali o miminko a zapomněli jsme na ten svět kolem, nebo ono zapomněl na nás, možná spíš. Tak zase, jo, je to nějaká velká zkouška a nejde o to, myslím si, že je vlastně relevantní, že to sebevědomí je plastický a přizpůsobuje se těm situacím, ale že jako kdyby nezůstane v tom stavu, když tak nějakého toho, té ušlápnutosti a vždycky jako hledá, jak samo sebe zpátky najít do nějaký ty rovnováhy, kdy teda já vím, že jsem v principu hodnotný člověk, který tady na tomhle světě sem, na tento svět patří a něco semka přináší.
11: To znamená, že mluvíte o plasticitě a asi základ je tedy nějaké to bazální sebevědomí, které jsme dostali, případně nedostali v dětství. Je to tak? A to je to hlavní?
12: Já bych řekla, že to nemůžeme úplně takhle jednoduše říct. Jako tím směrem, kterým jdete, mi to dává smysl. Samozřejmě to, v jakém kontextu, v jakých podmínkách jsme vyrůstali, jak s náma mluvili naši rodiče, jak se k nám vztahovali úplně v tom raném dětství, kdy my jsme sami ještě vlastně ani třeba neměli tu možnost nějak komunikovat verbálně se světem. Jestli jsme byli chtění, vítaní, to všechno se tam jako zapisuje, ale to, jakým způsobem se to zapíše, je různorodý, jak moc nás to ovlivní, protože máme nějaký predispozice, máme různě citlivý nervový systém. Máme nějaký citlivý, vnímavý období, jo? A zrovna když třeba v tom citlivém období do nás někdo kopne, tak je to něco jiného, než když do nás kopne, dejme tomu, ve chvíli, kdy jsme docela silní a stabilní. A to platí i v tom dětství. Takže to si představme jako řadu různých jako proměnej, které se jako nabalujou na sebe. A na tomhle podkladě samozřejmě pak vzniká něco, co je buď stabilnější nebo méně stabilní, vyšší nebo spíš jako nízký, ono jako kde je ta metrika, jo? To sebevědomí v češtině taky docela matoucí pojem. Protože v angličtině máme self-esteem, máme self-awareness, a jo, máme sebehodnotu. Těch pojmů je víc a záleží taky, k čemu se vztahujeme.
11: A jaký je tedy rozdíl mezi sebevědomím, sebehodnotou, sebeúctou?
12: Já to neumím takhle definovat. Ty definice nenosím v hlavě, neznám je. Sebevědomí vlastně v angličtině znamená spíš nějakou zkušenost sama se sebou, že sama sebe znám, že vím, kdo jsem, že sama sebe poznávám s nějakou, dejme tomu až radikální upřímností. Jo? A to je třeba něco jiného než sebehodnota. To znamená, sebehodnotu sama sebe vnímám jako hodnotného člověka, který který dává smysl, když to tak řeknu, i přesto, že se mu třeba zrovna nedaří. Mm-hmm. Jo. A pak máme ještě třeba self-efficacy v angličtině, což je nějaká důvěra v to, že v nějaký oblasti já dokážu být užitečný, šikovný, že mi to půjde. Jo, zase něco trošku jiného. Takže ono to má různý odstíny. A ke mně strašně často chodí klienti a říkají, že chcou zvýšit sebevědomí.
11: To byla moje úplně první otázka, kterou jsem se ještě nedostala.
12: A vlastně já si vždycky říkám, to je takové jako zajímavý, velmi pro mě matoucí zakázka, kterou potřebuju s tím člověkem prozkoumávat. Co to znamená? Jak si to představuje? Jak v tom světě bude fungovat jinak, když teda bude mít to vysoký sebevědomí?
11: Třeba si bude umět říct o odpovídající plat?
12: Mm-hmm, třeba, jo. A v jakých kontextech se to projeví, jo? Nebo bude umět říct manželovi nekřič na mě, jo? Bude si umět třeba, v dnešní době hodně se bavíme o hranicích, třeba bude si umět, bude znát vůbec, jaký má hranice a pak si je bude umět ustát v nějakých kritických situacích. Ale pro každého to může být trošku něco jiného. A já si ještě myslím, když se vrátím zpátky k tomu dětství, jo, že my potřebujeme dostávat průběžně nějakou jako infuzi náročných životních situací, ideálně, které jsou hodně náročné, ale zvládnutelné. A pokaždý, když my v tom svém životním příběhu projdeme nějakou náročnou situaci a do mozku si ji interpretujeme jako to očkrknutí, že to jsme zvládli. Jo. A bacha, tam je důležité, že v tom raném dětství nám s tím s tou interpretací pomáhají rodiče, protože oni jsou ti, kdo nám jako interpretují, jestli jsme obstáli nebo neobstáli. To ještě není úplně naše, jo, jakože jak my, to oni nám to tam přináší.
11: A zároveň tím říkáte neumetat cestičku dětem.
12: No, ale zároveň vystavovat je těm situacím, které jsou náročné, protože čím víc takovýma situacema projdu, tím víc potom ten můj mozek, který vlastně předpokládá na základě těch zkušeností z minulosti, bude předpokládat, aha, až přijde další nějaký něco těžkého, tak já to zase zvládnu, protože já tady mám tohle, mám tady tohle a mám tady tohle, jo. A naopak, když budu mít ty situace, které budou třeba mýma rodičema interpretované jako neúspěch, zase řeknu příklad, dostala jsem dvojku, co to znamená? Jako je to úspěch nebo je to neúspěch? Často jsou to ty rodiče, kdo rozhodnou, jak to bude v tom našem, jo, jakože hej, wow, dvojku, to je skvělá známka, tohle bylo těžký, tak to se ti povedlo, skvělý, jo.
11: Řekli vám to?
12: Mně ne. Mým rodičům to bylo jedno zrovna tohle.
11: Já jsem radši nenosila dvojky.
12: No vidíte, musela jste být perfektní, jo? Takže to pak taky přiškrtí to sebevědomí. Můžu být, jsem hodnotná jenom, když jsem dokonalá a perfektní, že jo?
11: Takže každé dítě, respektive potom každý dospělý, má v sobě nějakou větu, která mu třeba to sebevědomí srazila, která je pro ně jakýmsi symbolem toho, jak se cítí třeba ve chvílích zranitelnosti, dá se to takhle říct?
12: Já bych neřekla, že každý, jo, to je zase moc velká generalizace. Jako většina z nás určitě máme nějaký jizvy v sobě, buď protože jsme dostali nějakou jako velkou ránu v nějakém citlivém období, nebo že jsme dostávali spoustu těch žďouchanců do žeber a prostě furt se to opakovalo, furt jsme byli za něco nějakým způsobem, nevím jestli trestání, nebo nám bylo dáváno najevo, že to není tak, jak by to mělo být, že si ty ostatní představujou, že bychom se měli chovat jinak. No a na základě toho pak můžou vznikat nějaký spíš bych řekla takový trigger pointy v angličtině, v češtině nějaký zranitelný místa, když do toho někdo omylem žďouchne, tak my potom strašně vyjedeme, ne protože by ten člověk třeba udělal nutně nějakou zlou věc vůči nám, ale protože se probudí ty starý zranění. A ano, to s tím sebevědomím souvisí. Zase příklad, dokážu si představit, že šéf mi dá feedback, je to konstruktivní feedback a není úplně lichotící. Jo? Dejme tomu, že kritičtější, ale konstruktivní, podá ho velmi slušně, klidným hlasem, neudělá nic špatně, ale já jsem z toho, já se rozpláču, pak se klepu celý odpoledne. A pak,
11: vy ne.
12: No tak někdo a pak nespím, jo? A pořád mi to běhá hlavou. Tak to není o ty interakci, co se stala, ale nejspíš o tom, co se dělo kdysi dávno. Možná jsem musela být ta jedničkářka. A teď pro mě to, že jsem něco neodvedla dokonale, znamená katastrofu a pocit, že
11: selhala jsem, neobstála jsem.
12: Přesně, jo. Takže tohle třeba může být příklad toho, jak něco kdysi dávno ovlivňuje to, co se děje tady a teď, nebo tu naši interpretaci. Protože zase jiný člověk by, šéf by mu řekl, hele, tady to se nepovedlo, oprav tohle, on by si řekl, jo, jasně, opravím. A šel by. A dobrý.
11: Máte vy nějakou takovou větu, která vlastně pro vás je symbolem nějakého selhání, které se vám třeba občas zjeví?
12: Jo, já si vzpomínám a je paradoxní, že to neříkala máma mně, ona to říkala sobě, což mimochodem ale taky ovlivňuje ty děti, jaký ten sebe jak se vztahují ty rodiče k sobě, že jo, co o sobě říkají, tak určitě si pamatuju, že ona podle mě taky měla ADHD, takže to bylo, ty jsi úplně jako blbá. No, a bylo tam něco určitě, jako jsi úplně blbá, zase jsi to zapomněla, to si takhle říkala sama sobě v nějakých situacích, kdy zoufala, nemohla něco najít, nebo si pamatuju, že nemluvila úplně hezky o svém těle, že vždycky měla jako kritické poznámky ke svému tělu, takže ke mně se propsal jako nějaký předpoklad, že je

0: víře a přesto tím dítěti mohou uškodit.
1: Já si myslím, že to může být hodně nějaký perfekcionismus a tlak na to, aby něco dítě zvládalo v nějakém období podle tabulek. A když toto dítě nezvládá, tak ty rodiče se cítí buď provinile, nebo mají pocit, že s tím dítětem je něco špatně a vlastně očekávají od něho nějaký jako kvalitní vývoj podle toho, podle těch norem. Jo? A nebo to může být vysloveně ještě jako utaženější ten řetěz, musíš být perfektní. My tady jsme A+ rodina, která dosahuje skvělých výsledků, takže ty budeš chodit na zpěv a budeš nejlepší v tom zpěvu a ještě budeš mít ty samé jedničky a ještě tady tohle. Takže tam pak nezbývá ten manévrovací prostor pro to dělat chyby, vnímat ty chyby jako součást procesu učení, jako něco, co tam patří, co je vlastně v pořádku, co nás posouvá, ale
0: Vy sama máte 3 děti, myslím.
1: No, mám.
0: Jak vy tedy s nima pracujete ve chvíli, kdy udělají chybu?
1: No, já mám teďka takový docela čerstvý zážitek. Jo. Jedna z mých dcer přišla domů s tím, že něco ukradli s kamarádkama v obchodě. A vlastně mi hlásila, ona se moc nebála mi to říct, protože já asi nejsem úplně přísný rodič, ale vím, že mi říkala, že ty dvě další holčičky se strašně bojí, že mají vlastně hrozný strach.
0: A já jsem takže ukradli a byly odhaleny.
1: Ano, byly odhaleny. Byly odhaleny, no. A prvně teda přišla s tím, že to ukradla ta druhá.
0: Já se omlouvám, co ukradli, to mě hrozně zajímá.
1: No, z kvišíka. No a prvně mi tvrdila, že to ukradla ta druhá a já říkám, že kdyby jako to ukradla i ty, tak je to v pohodě mě říct, protože pro mě to vlastně identický, jako to není třeba, nemám mi to ukradla, no tak kradli to spolukrát a jedna to jako vstala, jo. No ale to, co pro mě bylo důležité, bylo to, že měla tu důvěru a že vlastně přišla do bezpečného prostoru a že ty další děti se bály těch rodičů, který třeba jsou přísnější v tom hodnotovém zaměření a mají pocit, že jako lidi bychom se přece vždycky měli chovat správně a když teda zhřešíme, tak je to jako velký špatný. A já třeba i s tím světem, co na naše dcery, já mám 3 holky čekat, si říkám, hele, kdyby se jim stal jakýkoliv jako problém s tím, že já nevím, se někde vyfotí trochu odhalený a někdo je bude vydírat. Já vlastně chci, aby věděli, že jsou úplně v bezpečí, protože jako já je budu nějak chránit nebo je podpořím v tom, aby to vyřešili a hlavně, aby neměli ten strach, že tak strašlivě selhali, že tak strašně zřešili, že to tak strašná ostuda, tak hrozná prostě provinění, že se s tím nedá nic dělat, protože tohle dokáže podle mě spoustu lidí zahnat do kouta úplně jako bezmoci, ze kterého se pak horko těžko dostávají.
0: Takže a tohle jsou ale hrozně těžké disciplíny, protože já mám teda 17-letého syna, téměř 12-letou dceru a těch 17 let v podstatě trávím tím, že přemýšlím, kde mají být ty hranice, kam ty děti ještě pustit, kam už ne. Vy k tomu umíte být nějak, jako máte na to nějakou radu, nebo já vím, že teď jako hodně generalizuju, nebo chci to po vás, ale aspoň nějak jako návodně.
1: Já se tady vůbec nechci stavět do pozice nějakého super rodiče, jo, protože myslím, že opravdu jsem ten poslední, kdo by tady tohle razítko si zasloužil. Já můžu říct, jak to mám postavený já. Já jsem Julče řekla, já vím, že ty víš, že jsi to udělala špatně. Prostě jako to není třeba teďka se v tom rýpat nebo tady dávat nějaký velkolepej proslov o moralitě a já nevím, čo, protože já si myslím, že ty děti jako ví, a co je dobrý a co je špatný a kde ty hranice překračují a často je překračují, protože to dělají, protože to chutná dobře, že jo, však to zakázané ovoce. No, ale kde jsou ty hranice?
0: Takhle, když jí to takhle řeknete, tak myslíte, respektive vy určitě doufáte, že už to neudělá, ale když to uděláte, tak ta další vaše reakce bude stejná?
1: Já nevím, já to neumím předpokládat.
0: Teda nechci predikovat tak dopředu.
1: Hele, můj jako názor je, že já svým dětem chci důvěřovat. A já na ně nechci mít nároky, kým v životě mají být. Já prostě nechci mít nějaké očekávání. A možná jako, ano, přála bych si, aby byli dobří lidé, kteří nekradou, jo? Ale ale kdyby náhodou nebyli, tak se s tím nějak srovnám. Oni tady nejsou na tom světě, aby mě nějak jako splňovali nějaké moje představy, aby mě ukájeli v tom, že jsem jako odvedla dostatečně dobrou mateřskou práci. Takže já se snažím všechny svoje nároky jako odkládat bokem a brát to a zároveň jim ale důvěřovat, že si budou umět zvolit tu správnou cestu. A protože pro mě tohle je nějaký podklad, na kterým oni, když mají to uklidnění od těch rodičů, já ti věřím, tak budou dělat spoustu chyb, některý udělají 600krát, já taky jsem spoustu chyb potřebovala udělat 600krát. A některé ještě jsem připravena udělat znovu, ale jako je tam takový to, jako je to v pořádku i dělat ty chyby. Takže dejme tomu, že já stojím na straně toho spektra mezi těma rodičema, víc mám v paži, moc mě to nezúzkostňuje a věřím svým dětem, že prostě se nějak nakonec

0: nějak někde najdou.
1: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus. Mým hostem je psycholožka Olga Vlachinská. Já ještě chvilku zůstanu u vašich dětí, respektive když se bavíme o těch hranicích. Mě strašně zajímá, jestli jim třeba dáváte hranice, a teď tedy nevím, kolik jim je, ale co se týče sociálních sítí.
0: Mm-hmm. Jo, to jim dává tatínek, protože je technicky zdatnější, takže oni mají na mobilech nějaký prostě limity na všechno možný. A nemají ještě sociální sítě, mají jenom WhatsApp, kde mají nějaký svý kanály. Mm. A on to víc manažuje, já v tomhle nejsem úplně, já totiž upřímně v tom ani nemám jasno sama za sebe. Já taky stran toho rodičovství spíš jsem nerada poroučím, nerada něco vynucuju, nerada někoho přesvědčuju a nerada někoho někam tlačím. Nejsem úplně ta disciplína mi moc nejde, takže on to s ním má nějak dojednaný a já se vezmu.
1: To je sympatický model, to bych taky chtěla. Nicméně směřuju tím vlastně k tomu, jestli podle vás u nás vyrůstá generace, vracím se k sebevědomí, která se hodnotí hlavně pohledem ostatních.
0: To je zajímavý a já bych se spíš zeptala, jestli my jsme náhodou nebyli taky takový, akorát, že ten pohled byl trochu jiný, protože já si vzpomínám sama na sebe ve 12.
1: Jsme k tomu neměli ty filtry.
0: No, ale měli jsme Bravo Girl, a měli jsme Cosmo Girl a tam byly ty hubený holky s dlouhejma nohama, ke kterýma minimálně já jsem zlížela a chtěla jsem být jako ony a vlastně jsem věděla, že nikdy nebudu, jo, protože nejsem. Takže já si myslím, že ten tlak je teď trošku jiný. Mně vlastně v něčem to, že ty sítě ukazují nějakou aspoň trochu variabilitu těch lidských těl, duší, možností, že tam jako to dítě může najít nějaký idol, který je mu aspoň trochu podobný. Mně tohle přijde jako dobrý. To, co mi přijde rizikový, daleko více ta návykovost, to, že lehko se na tom ztratí spousta času a tak. A samozřejmě, že se tam lehko po té skluzavce sjede do nějakých, dejme tomu, toxičtějších komunit, typu tady ty Anny, Anny jako anorektičky a tak dále. Jo, různý tyhle ty věci asi se tam dají dohledat a dá se v tom potom nějakou dobu fungovat. Takže to
1: zrovna samozřejmě tam vystupuje nějaká modelka na Instagramu, která v podstatě velice bagatelizuje jakékoliv poruchy příjmu potravy, má u toho 20 000 lajků. Je to celkem z mýho pohledu teda šílený. Ale zajímalo by mě v téhle souvislosti, jestli se vlastně ještě dá oddělit, nebo jestli třeba ty dívky jsou schopny oddělit vlastní hodnotu od toho veřejného obrazu.
0: Já si myslím, že to je to náročný pohybovat se v tom světě sociálních sítí a samozřejmě děti, které jsou dobře vybavené z doma, to budou mít výrazně jednodušší, jo, než děti, které jsou od malička třeba znejišťované tady v téhle oblasti. Já si myslím, my se pohybujeme v nějaký kultuře a tím primárním filtrem té kultury je do nějaký doby ta rodina, často ta nukleární rodina. A k těm dětem nějaký signály dochází jako zesílený tou rodinou, tohle je důležitý, tomhle věnuj pozornost a některý naopak utlumený. Potom v nějakém věku se to obrací a dejme tomu, já nevím, kolem 10-12 let ty děti už jsou citlivější na to, co chcou, říkají vrstevníci, ale nějaký podklad třeba pro to sebevědomí a pro to, jako kdo já jsem, jakou mám hodnotu, už byl postavený. A myslím si, že děti, které tohle mají vystavěný dobře, tak tím budou umět i nějak projít. A pak bude spousta dětí, které samozřejmě se jim to prožere až příliš do hloubky, no a nebude pro ně jednoduchý odolat tomu tlaku na hodnocení zvenčí a tomu, aby jako to bylo to určující. Aby tam, jakože nebudou mít v sobě vůbec žádný stabilní bod,
1: rozumím,
0: který se opřít. Jo.
1: Rozumím, a tohle se ale netýká jenom dětí, ale i dospělých.
0: No samozřejmě.
1: To znamená, že jak vy vnímáte, když teda položím tu stejnou otázku a nebudu se ptát na děti, ale jestli jsou normálně 30, 40, 50 leté ženy schopny oddělit, když tomu jako hodně frčej v tom třeba Instagramu, nakolik jsou schopny dát stranou vlastní hodnotu a oddělit jí od toho veřejného obrazu, od toho, jak se prezentujou, jaký filtry používají a tak dále. Asi víte, jak to myslím.
0: No jasně, já jsem často bývám překvapená tím, jak, že my si tam vyprávíme nějakou pohádku na tom Instagramu, každý vypráví trošku jinou, ale vždycky je to pohádka. A
1: vždycky jsme tam pozitivní a krásní a mladí.
0: A jak jednoduchý je čisto jako realitu pro nás. A jak často jsem překvapená tím, jak lidi mě čtou jako realitu, jak kdyby všechno, co jsem tam dala, jako kdyby to bylo všechno, ale to je jenom něco, to je nějaký výcud, který se rozhodnu dát ven. Takže ono to hodně svádí k tomu, to číst jako pravdivý, hodně to může ubližovat, ale obzvlášť já mám pocit, že to dopadá na ty ženy, které právě v nějaké oblasti mají už oslabený to sebevědomí. Já nevím, potřebuju být strašně hubená nebo nasvalená, tak sleduju těch 150 influencerek, který prostě vypadají dokonale, protože na to mají ty nejlepší podmínky, aby tak vypadaly.
1: A algoritmus pak funguje tak, že pak už tam nic jiného nemáte.
0: A pak tam nic jiného ještě nemám, že jo. Takže samozřejmě tady tohle dopadá, ono si to jako dokáže vyhmátnout ty naše, ono si to vyhmátne, na co my koukáme, že jo, o těch pár sekund díl a pak nás tím bombarduje. A tohle samozřejmě může být jako nebezpečný a s tímhle třeba pak v rámci terapii pracujeme, že ty věci pak nějakým způsobem sledujeme, když se tam týden ta žena nekouká, co to s ní udělá, jak se cítí.
1: Takové jo, klientky teda máte v ambulanci.
0: Jo, samozřejmě. Tohle.
1: A co to s nima provede, jak je to deformuje?
0: Způsobuje to ty pocity, že já nejsem dost dobrá, že přece takhle by to mělo být, jo? Nebo prohlubuje. Způsobuje podle mě blbý slovo. Tam už proto musí být nějaký podklad vytvořený, protože si myslím, že mě neublíží obrázek něčeho, byť dokonalýho, po čem já netoužím, nemám tu ambici, nebo je mi to jedno, nebo to sama pro sebe mám pořešený. To prostě kolem mě proklouzne. A pak jsou přesně ty věci, které se tam trošku zavrtají, že?
1: Tak, to je ta plasticita toho sebevědomí.
0: Jo, no. A dejme tomu, že ještě můžu mít nějaký náročný období, jo, kdy třeba na sebe nemám čas. Tak já si představím nějakou maminku samoživitelku, co někde rije držkou zemi, prostě snaží se vydělat nějaký peníze, aby uživila děti. A do toho, já nevím, by měla teda být krásná a do toho by měla balit ty chlapy, aby si našla toho správného a do toho všechny tyhle věci. A teď jí tam ten Instagram nebo jakákoliv další sociální síť bude nadhazovat a ona bude mít pocit, že přece selhává, že ty ostatní maminky v její situaci tohle všechno zvládají a mají tu uklizenou domácnost přesně tady podle paní A a cvičí podle paní B a potom do toho biohackují podle paní C a kariéru mají podle paní D, jo. A teď vlastně my bychom měli být dokonalí asi v 680 oblastech, což je, jako my máme všude strašně dostupný ten obrázek na tu dokonalost a ještě často protiřečící si, že jo.
1: Ale vážně máte teda klientky, které trpí tím, že nejsou dokonalé?
0: Dokonalé ne, ale příliš vzdálené svému ideálu ano.
1: A jak se jim teda dá pomoct? Jako začnete jim vy dodávat sebevědomí nebo?
0: Ne, to není můj úkol. Prozkoumáváme to. A je to strašně různorodá cesta. Pro někoho je důležitý vydat se do dětství a nějakým způsobem se podívat, co je ten podklad právě proto. Pro někoho dalšího je důležitý třeba najít cestu, jak se tomu ideálu trošku přibližovat. Já nevím, ono v některých oblastech to může být důležitý, když hodně kouřím nebo hodně piju, tak může být fajn to třeba omezit. Jo? Pro některý je to o tom, jak naopak rozšiřovat tu kapacitu milovat se, nebo milovat se může být příliš silný slovo. Mít se ráda, možná jenom akceptovat se, možná jenom respektovat se, možná nebýt zhnusená sama sebou, když zrovna jsem hodně daleko od toho ideálu. A je to strašně jako různorodý. Ta terapie je kouzelná v tom, že tam jako není jedna cesta, kterou se ubírám s každým klientem, ale že vždycky hledáme a experimentujeme a zkoumáme, co pro toho daného člověka může být užitečný.
1: Často se teda setkáváte s tím, že sebevědomí souvisí s tělem?
0: Velmi často. Jako u žen. U žen si myslím, že extrémně. U mužů taky, ale trošku jinak. Muži to mají to tělo jako výkonový stroj, který musí dobře sloužit a být funkční a odevzdávat tu práci. A ženy mají to tělo jako ten estetický objekt.
1: Mluvila bych s váma ještě strašně dlouho. Většinu otázek jsem vůbec jako nepoužila. Hosté v dnešních hovoru Českého rozhlasu Plus byla psycholožka Olga Vlachinská. Já vám děkuji, že jste přijela z Brna a že jste nám věnovala svůj čas.
0: Já taky děkuji. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
2: Interview Plus. Jak se mění styl vládnutí Andreje Babiše? Nedává premiér přednost vedoucí svého úřadu Tinde Bárta před vlastními poslanci? Zvládá mírnit napětí v koalici a nestrácí nervy při komunikaci s reportéry? Zeptám se novináře Jana Tvrdoně z deníku N.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3000 ročně. Europoslanci z výboru pro mezinárodní obchod potvrdili dohodu o legislativních opatřeních, která mají zrušit dovozní cla na průmyslové zboží ze Spojených států. Jde o klíčovou součást rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňska. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Dohodu musí ještě finálně potvrdit celé plénum Evropského parlamentu a formálně i Rada EU. Ústavní soud odmítl stížnost firmy BPS Energo na rozhodnutí britské justice. Firma z Velké Býteše na Žďársku proto musí zahraničním partnerům zaplatit více než 500 milionů korun. Britská soudkyně tak rozhodla ve sporu kolem zmařené výstavby elektrárny na biomasu. Ta měla vyrůst na severu Walesu. Česká firma žádala ústavní soud, aby britský verdikt neuznal. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů. Tenista Jakub Menčík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi 4 nejlepší hráče Grand Slamu se Menčík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska.
5: Překážky na D1 se souticemi a omezení na pražském okruhu mezi tunely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou a některá vozidla vybočují. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pozor na omezení mezi tunely. Na 10. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Je tam snížená rychlost, projíždějte opatrně. A v Praze na městském okruhu je zavřený Strahovský tunel ve směru z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované čištění. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je jasná až polojasná, od západu zatažená až oblačná, déšť nebo přehánky, na jihozápadě ojedinělé bouřky. Kránu na severovýchodě přibývání oblačnosti, teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojedinělé i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: O snaze vlády regulovat ještě přísněji přístup ke kratomu. O rozruchu kolem izraelského ministra národní bezpečnosti. O zvyšování počtu vojáků v české armádě. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
6: Blíží se zahájení fotbalového mistrovství světa. To se koná v USA, Kanadě a v Mexiku. Po 20 letech se ho zúčastní také reprezentace České republiky. Byť se šampionát uskuteční pro nás ve velmi vzdálené destinaci a cestovat na něj bude poměrně drahé, přesto se na zápasy chystají čeští fanoušci. Ministerstvo zahraničních věcí proto posiluje diplomatické zastoupení, aby mohlo pomoci českým občanům v případě nouze. Jak se k jedné z nejsledovanějších událostí na této planetě staví čeští politici? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
7: Dobrý den.
6: Mistrovství světa ve fotbale bývá pravidelně jednou z nejsledovanějších událostí na této planetě. Jak to vnímají čeští politici, jak se k tomu staví?
7: Tak jak je vidět, rozhodně chtějí býti v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale vidět, což je logické, protože, jak správně říkáš, je to jedna z nejsledovanějších sportovních událostí na planetě a sportovní události jsou zase jedněmi z nejsledovanějších událostí vůbec. Tady ovšem, co se týká návštěvy v Americe, to nevíme v této chvíli. Jak ministr zahraničí Macinka, tak ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný říkali, že oni nemohou přijet, protože jsou příliš zaneprázdněni, přestože tedy je to opravdu po 20 letech, kdy čeští reprezentanti se probojovali na mistrovství světa, jestli pojedou další čeští politici nebo jakým způsobem se budou chtít ukázat, to opravdu v této chvíli nevíme. My totiž nevíme ani, kolik fanoušků se tam vydá. Ministerstvo zahraničí sice pro ně připravilo posílení velvyslanectví ve Washingtonu a generálního konzulátu v LA, ale vlastně kvalifikované odhady, kolik lidí se tam hodlá vypravit, nejsou. Podle předsedy fotbalového svazu Davida Trundy čeká se zájem relativně veliký. Hovořil o tom, že se ozývají stovky až tisíce. Jestli se nepletu, tak Český fotbalový svaz dostal k dispozici asi 10 000 vstupenek. Další je možné koupit přes portál FIFA. Je možné samozřejmě koupit i jinak, ale to opravdu, jak i zaznělo, není vůbec bezpečné, takže by se toho fanoušci měli spíše vyvarovat. I fotbalový svaz se snaží, aby pro fanoušky tam nějaký servis připravil, přestože vlastně on sám vypravuje jedno letadlo pro své partnery na jeden ze zápasů. Ovšem to, že určitě budou chtíti politici býti, zvláště v případě úspěchu vidět, jsme viděli právě i na té tiskové konferenci a jednu jenom takovou opravdu trošku komickou situaci bych tam připomněl, kdy ministr zahraničí Macinka vlastně v závislosti na dotazu Českého rozhlasu se vymezil vůči neziskovkám opět. Přitom ovšem mistrovství světa ve fotbale pořádá neziskovka FIFA. A i Český fotbalový svaz je neziskovka.
6: Tolik Petr Švarc.
7: Díky, naslyšenou.
6: Vláda rozhodla o vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou psychotropních látek. Do konce června má za úkol připravit návrhy pro zpřísnění podmínek nakládání s látkami, jako jsou kratom či různé konopné deriváty. To je námět pro komentář politologa Lukáše Jelínka.
8: 155 kg kratomu bylo mimo jiné zajištěno při čtyřtýdenním policejním zásahu proti nelegálním prodejcům této psychomodulační látky a CBD, tedy nízkopotentního konopí, jimž se na pondělní tiskové konferenci pochlubil ministr vnitra Lubomír Metnar. Tamtéž pak premiér Andrej Babiš pronesl větu: my nejsme a nebudeme vládou legalizace drog. Tato slova jistě nejednomu uchu lahodí. Jaká je ale realita? Na straně jedné působí děsivě svědectví lékařů, kteří se v posledních letech museli potýkat s intoxikací mladistvých, jež si vyžádala i životy. Část z nich experimentovala a neodhadla působení látky, část ani netušila, co pozřela. Většina uživatelů, vesměs studentů, však po kratomu sahá kvůli jeho schopnosti stimulovat mozek k lepšímu soustředění. Na straně druhé si ale na kratom posvítil již kabinet Petra Fialy. Prodávat se smí pouze v licencovaných prodejnách osobám starším 18 let. Tuto hranici chce Babiš posunout na 21 let, což žádná revoluce není. Možná ještě víc koalici láká možnost vytěžit z kratomu maximum pro schodkový státní rozpočet. Má na něj být uvalena DPH ve výši 21%, na rozdíl od dnešních 12, a ministryně financí Alena Schillerová navíc uvažuje o jeho zatížení spotřební daní. Zdá se, že radikální protidrogové politice předchází hlavně líbivá radikální rétorika. Na ní však patrně naváže i tvrdší represe související s proměnou Babišova pohledu na protidrogovou tematiku. Dokud se prezentoval, co by liberální a technokratický politik razil tolerantnější přístup, ještě před časem zlenařil do funkce protidrogového koordinátora Pavla Béma, toho samého, kterého po několika týdnech ve funkci premiér zaskočil radikálním obratem. Podle Béma, jenž se o reorganizaci odboru zabývajícího se závislostmi a tedy i o svém konci dozvěděl na dovolené prostřednictvím pouhé SMSky, zatím je dvouměsíční destruktivní masáž od šéfa Národní protidrogové centrály. Ano, pan Fridrich mě ovlivnil, je státní zaměstnanec, pro mě je důvěryhodnější než bývalý koordinátor, reagoval Babiš. změnu kurzu a hlavně přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví ale úkorně nesou adiktologové, kteří rovnou přistoupili k omezené stávce. Sotva se jim divit, když jejich argumenty padají pod stůl. Například ten upozorňující, že reakcí na represi a prohibici bývá oživení černého trhu. Vždyť si nemusíme nic namlouvat. V éře sociálních sítí, internetu, ale především darknetu, což je jeho temnější zákoutí, lze nakoupit prakticky cokoliv a odkudkoliv. My laici můžeme o návykových látkách vášnivě debatovat od rána do večera. Směrodatný by však měl být názor odborníků, kteří mají drogy do detailu přečtené a s jejich uživateli pracují. Jenže přichází doba, v níž jsou experti vnímáni spíš jako přítěž pro rozhodování. Asi i proto vnesla vláda přesunem různých oborů a agent na rezorty do jejich řad zmatek. Když ale premiér zdůrazňuje, že se mu liberálnější drogová politika nelíbí, dokresluje tím obrázek národně konzervativní vlády, která přistupuje k utahování šroubů ve vícero oblastech, od neziskovek přes veřejnoprávní média až po vysoké školy, jejichž autonomie má být chystaným zákonem omezena. Zpochybňování expertízy, posilování represe, ale i vnášení chaosu do institucí, jež dosud fungovaly bez větších problémů, ovšem bývá také průvodním jevem nástupu autoritářských politických sil. Maďarsko za Viktora Orbána by mohlo vyprávět. Už proto bychom si měli vládních kroků všímat v širších souvislostech. Kratom páchá víc škody než užitku. Na tom se shodneme všichni. Těžko se ale zbavit dojmu, že Babišovi boj s ním slouží jen jako šikovná berlička při hnětení celé české společnosti.
6: To byl Lukáš Jelínek. Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi národní bezpečnosti, konkrétně kvůli videu, na kterém se vysmívá spoutaným aktivistům z humanitární mise směřující do pásma Gazy, které zadrželi izraelští vojáci. Dění kolem ministra analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
9: Ve světové politice je mnoho populistů, demagogů i magorů. Mnozí by mohli závidět izraelskému ministru Itamaru Ben-Gvirovi jeho globální proslulost. Přitom i jeho koaliční partneři vidí, že jeho pochybná sláva Izraeli škodí. Proč to tedy Ben-Gvir dělá? Itamar Ben-Gvir byl známý už dříve, ale po jeho ponižování účastníků mezinárodní flotily do Gazy přímo před pozvanými kamerami získal doslova celosvětový ohlas. Premiér Netanyahu i ministr zahraničí Saar se už jen snažili snížit škody, které izraelskému PR Ben-Gvir svým extempore udělal. Jenže Ben-Gvir se nespletl, jen pokračoval v tom, co dělá od svého nejútlejšího mládí a v čem pokračuje i jako člen vlády. Itamar Ben-Gvir je přesvědčený radikál a současně rozený provokatér. Hlásí se ke kahanismu, extremistickému rasistickému hnutí, které bylo v Izraeli po desetiletí buď zakázané, nebo se pohybovalo na hranici zákazu. Ještě před pár lety snad ani nevěřil, že se někdy dostane do parlamentu, natož do vlády. Jenže se tak stalo, což souvisí s vlnou násilností v izraelských smíšených arabsko-židovských městech krátce před volbami. Tomu získalo nečekané hlasy navíc od lidí, kteří uvěřili jeho imidži člověka, který zajistí bezpečnost v chudších a zanedbaných oblastech Izraele. Ben-Gvir se navíc spojil se dvěma menšími stranami s podobnou ideologií a prošel do parlamentu. A protože Benjamin Netanyahu zoufale potřeboval koaličního partnera do vlády, stalo se neuvěřitelné. Stal se ministrem bezpečnosti, on, kterého kvůli radikalismu dříve sledovala tajná služba. Kahanistům nejde o židovský stát a suverenitu, ale půdu a teritorium, třeba i na úkor zájmů státu. Nikdy by nepřistoupili na politiku mír za území, jako v minulosti Likud. Kahanisté paradoxně v jistém smyslu považují izraelský stát za svého nepřítele, ale pak se nečekaně ocitli ve vlivných pozicích. Pracovní metodou, ale také osobní vášní Itamara Ben-Gvira je provokace a skandál, proto bývá označován za pyromana nebo politického žháře. Sleduje více cílů, tím bezprostředním je upozornit na sebe před blízkými parlamentními volbami. Například Smotričova strana se do parlamentu pravděpodobně nedostane. Ben-Gvir ale provokoval vždy a teď je obecenstvem celý svět. Špatné izraelské PR ve světě mu nevadí, právě naopak. Chce, aby právě on byl tváří Izraele a dostal stát do ještě větší izolace, protože věří, že v osamoceném Izraeli bude moci zesílit svůj vliv. Má pravděpodobně ještě jeden cíl – udržovat maximální neklid na západním břehu a případně i vyvolat palestinské povstání, které by dále zesílilo potřebu stále většího nasazení armády. Kneset už začal jednat o svém rozpuštění. Pokud se Ben Gvirovi nepodaří udržet v parlamentu nebo nedostane dost hlasů, ztratí vliv na vládní politiku i hlavní pódium pro své názory. Zůstávají dvě otázky. Jaké stopy zanechá Ben Gvir na izraelské politice, třeba jen v podobě prolomení dosavadních norem nebo odklonu od představy o určité důstojnosti a státnickosti ve vystupování? A za druhé, jaké stopy zanechá na veřejném obrazu Izraele? V obou případech jsou škody pravděpodobně velké. Izraelci samozřejmě jsou jako každý národ zodpovědní za to, koho pustili do parlamentu. Současně je pozoruhodné, jak velkou roli zahraniční média přičítají jeho slovům. V jistém smyslu se dá říci, že Itamar Ben Gvir žije v dokonalé symbióze s nepřáteli Izraele. Oni chtějí svého sionistického barbara, aby si potvrdili své předsudky, a on jim ho rád zahraje.
6: Tolik Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Vláda poslala do sněmovny soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců. Držitelé této ochrany žádající o humanitární dávku budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se muset zdržovat na území České republiky, alespoň 16 dnů v měsíci, pro který dávka náleží. Podmínky se nebudou týkat dětí, studujících či seniorů. Více už komentátor deníku Luboš Palata.
10: Vláda Andreje Babiše zase o něco stížila život Ukrajinců v Česku. Někdy jsou k tomu reálné důvody, někdy je to dokonce na místě, ale v souhrnu jsou ta opatření prostě s komplikováním a s nesnadněním života. Není k tomu žádný zásadní důvod. Tedy pokud za tento důvod nebereme to, že je v současné vládní koalici vůči Ukrajině a Ukrajincům dlouhodobě nepřátelské uskupení Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Okamura by rád šel ve svých krocích proti Ukrajincům v Česku ještě mnohem dál, než jsou kroky vlády, a dokonce to veřejně vyhlašuje. Až ho musel premiér Andrej Babiš okřiknout, že by si měl uvědomit, že není ve vládě a že o tématu Ukrajinců v Česku rozhoduje vláda, tedy především sám Babiš. Na Ukrajince a Ukrajinky v Česku jsme se už pod tlakem nepřejícných komentářů části Čechů vůči těmto, připomínám, válečným uprchlíkům naučili dívat očima ekonomického přínosu pro český stát. Jakoby zmizel ten počáteční lidsky solidární rozměr, s kterým jsme jim dokázali pomáhat v počátcích ruské agrese. Mnohdy ne jako stát, ale prostě jako my občané. Byl to tehdy nejen stát a vláda, ale především spousta obyčejných lidí, kteří otevřeli své peněženky a mnozí také i své chaty, chalupy nebo dokonce domovy. To jakoby postupem času zmizelo, byť samozřejmě ne u všech z nás. A dokončilo se to symbolicky loňskými parlamentními volbami, když opticky zvítězily Ukrajině nenakloněné české politické síly. Nemuselo by to být tak zřetelné, kdyby Andrej Babiš, jehož voliči nejsou z velké části žádní antiukrajinci, nenaskočil na ficovskou takzvaně mírovou notu, nezařízl český příspěvek muniční iniciativě, nepodporoval tak okatě do poslední chvíle Viktora Orbána a dokázal korigovat škrtání peněz na Ukrajinu na ministerstvu zahraničí. Naštěstí pro Ukrajince je tu ale i biznisový rozměr vlády. Kdy Ukrajince české firmy prostě potřebují, kdy do státního rozpočtu přináší mnohem více peněz, než z něj dostávají, kdy se bez jejich práce v mnoha oblastech, třeba ve zdravotnictví nebo v sociálních službách, takřka neobejdeme. Ví to místopředseda vlády Karel Havlíček, ví to ministryně financí Alena Schillerová, ví to i Andrej Babiš. A všem třem to říkají čeští průmyslníci a podnikatelé. Pokud nechceme za rok o Ukrajince, kterým vyprší dočasná ochrana, rychle přijít, je na čase, aby začala vznikat strategie, jak je do české společnosti integrovat a dát jim potřebnou stabilitu a dočasnou ochranu proměnit v jejich trvalý pobyt. Prostě jim nabídnou, pokud budou chtít, nový český domov. Po skoro 5 letech si to drtivá většina Ukrajinců v Česku víc než zaslouží.
6: Hovořil Luboš Palata. Premiérovi Andreji Babišovi se nelíbí dosavadní způsob navyšování počtu profesionálních vojáků. Podle něj by tempo náboru mělo být rychlejší a dosahovat minimálně čísla 2000 vojáků ročně. Zároveň chce premiér znát důvody odchodu vojáků ze služby. Slovo má komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
11: Končící šéf generálního štábu armády Karel Řehka promluvil ve sněmovně na konferenci o aktuálních bezpečnostních hrozbách. Řekl, že Česko potřebuje zavést nějakou novou formu vojenské služby. Její cíl je jasný. Stát potřebuje vytvořit zásobu lidí, kteří za sebou mají klasický základní výcvik a stanou se součástí záloh českých ozbrojených sil. Problém je, že aktivních záložníků máme jen několik tisíc. Řehka popsal, že chce, aby co nejvíc lidí získalo základní vojenský výcvik a stali se tak součástí tzv. Velké zálohy ozbrojených sil. Tam dnes sice patří tisíce lidí, kteří v minulosti absolvovali dřívější povinnou vojenskou službu, ale ubývá jich. Od 60 let je nelze povolat. Bojovat by už mnozí nemohli a po vojenské službě zůstali mimo armádu. Cituji, co Řehka pronesl v pondělí ve sněmovně. Když se mě zeptáte na názor, potřebujeme nějakou formu vojenského výcviku. To by ale podle něj museli přijmout politici a museli by to zavést do české legislativy. Cituji, představte si systém, kdy povoláte lidi na 3 měsíce, ideálně třeba v jejich posádce. Budete s nimi jednat úplně stejně jako s profesionálními vojáky, budou úplně stejně odměňovaní a zorganizujete to tak, že tam nebudou dělat nesmysly, ale budou se věnovat zajímavým věcem a něco se naučí. Šéf armády tedy nabízí systém krátké, dobrovolné, ale a to je důležité, placené vojny. S takto vycvičenými lidmi by profesionální armáda mohla v krizích počítat. Když si uvědomíme, že válka na Ukrajině trvá 4 a čtvrt roku, když si uvědomíme, že Putin pravidelně vyhrožuje Západu a že se tedy musíme být schopni bránit, tak jsme brutálně trestuhodně zaspali. Kvalitní zálohy se měly začít budovat nejpozději někdy před 3 roky. A rázem jsme v české klasice. Řehku i hned po jeho projevu napadla exministryně obrany za ODS Jana Černochová. Sdělila nám, že šéf armády není komentátor a má vládu a parlament včas a jasně zásobovat odbornými návrhy, kolik lidí má systém ročně vycvičit, kde na to vzít instruktory, jaké kapacity chybí, co změnit v zákonech, kolik to bude stát a jaký model armádě dává smysl. Černochová napsala, že bez konkrétního návrhu z armády politici nemohou odpovědně rozhodovat. Kdysi jsem měl jako náměstek ministra vnitra na starosti policii. Nečekal jsem, co mi nabídne. Jednali jsme společně a společně hledali řešení. Společně jsme dohadovali a prováděli změny. Jsem si jist, že přesně tak to měla dělat ministryně Černochová, jenomže ona se místo toho soustředila na válku s Řehkou. A my jsme to museli zklamaně sledovat. Navíc si pamatuju, jak Řehka opakoval, kolik potřebujeme profesionálních vojáků. 37,5 tisíce. a víc než před 2 roky v únoru 2024 řekl, že Česká republika někdy v budoucnosti bude muset začít uvažovat o nějaké nové formě vojenské služby, ať už povinné nebo dobrovolné, ale prostě budeme muset hledat mechanismy, jak generovat zálohy. Jsem si jist, že toto mělo spustit aktivitu lidí na ministerstvu obrany, ale i politických stran a jejich poslanců. Aktivitu to nespustilo. Zaspali jsme krutě. A teď nám, občanům, může být jedno, kdo to zavinil. Hlavně by se mělo něco dělat. Ale ono se dál nedělá nic.
6: To byl Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
12: Co si budu namlouvat? K věcem, které mi kazily dětství, patřily i babiččiny kreace. Pletla, háčkovala a šila o 106, jenže to nijak zvlášť neuměla. Neměla kde se to naučit. A tak úpletová suknička, kterou jsem musela jako dítě nosit, byla vzadu o hodně kratší a její okraje se samovolně rolovaly vzhůru. Háčkovaná vestička, kterou mi i v parních dnech navlékala přes košily, aby mi nebylo zima, byla vytvořená z různě silných vláken a nakřivo sešitá dohromady. A čepice, ty, které se musela nosit, aby mi nenamrzl mozek, to byly nestvůry tak příšerné, že jsem si je za rohem okamžitě sundala a schovala na dno školní brašny. Namrzlý mozek byl 1000krát lepší než posměch spolužáků. O ponožkách, šortkách či svetříkách snad radši nebudu mluvit. Babička by mě nejradši od hlavy k patě obšila a obepletla. A až do mých 14 se jí to dařilo. Pak jí moje máma něžně poprosila, ať mě občas nechá vybrat, co si chci obléknout. Už jsem velká. Z pletených a háčkovaných hrůz zůstala jen děsivá vzpomínka, uložená dozadu do skříně. A pak jsem je najednou uviděla. Mělo je na sobě několik děvčat, která se řadila do fronty u hiphopového klubu. Špatně padnoucí podkolenky, jedna delší než druhá, spletené z barev, z jejíž kombinace by akademický malíř dostal psotník. Smetanově bílé, červené, růžové, oranžové. Dlouhá čepička s usmolenou bambulkou. Háčkovaná minisukně. Po 20, možná 30 letech kreace mojí babičky ožily. Byla z nich móda. Uplynulo dalších 15 či 20 let a najednou je jich plná Praha. Už je nevídám jen v noci před kluby. Spoustu jich potkávám i ve dne. Zdá se, že k ohozu každého úspěšného podnikatele či kreativce patří aspoň jedna hrůza od mé babičky. Dnešní babičky lezou po horách, randí či dávají dohromady webové stránky. Na ruční práce nemají čas. A tak se z každé babičkovské háčkované tašky, pletené čepice či napůl vypárané vestičky stal skvělý úlovek. Dnešní mladí vymetají sekáče a pátrají v nich přesně po těch věcech, jakých jsem se já v dětství tak děsila. Možná i staré skříně otevřeli a jejich obsah uzmuli molům. Babiččiny výtvory jsou dnes to nejskvělejší retro. Čím jsou šerednější, sepranější a křivější, tím víc se zalíbí. A tak se moje babička, spolu se spoustou jiných starostlivých, ale nepříliš zručných babiček, dlouho po smrti a anonymně, konečně dočkala uznání. V taškách nakřivo sešitých z háčkovaných čtverečků a vystužených starou cíchou, takových, jaké mě kdysi strašili ve snech, se dnes nosí elegantní laptopy a tablety. Na hlavách se střihem za 2000 trůní čepičky s ožužlanou bambulí. Kreacím našich babiček čas vdechl nový život.
6: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
13: Zaostřeno. Češi se rychle učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Komunitní energetiky se účastní jednotlivci, podnikatelé nebo celé obce a města. Proč to dělají, jak je to složité, kde hledat výhody a kde bariéry dalšího rozvoje a jak to funguje v zahraničí. O tom všem budeme mluvit. Pořadem vás provede Jan Kaliba.
3: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu. Hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Na zlepšení pomoci obětem zneužívání bude katolická církev spolupracovat se spolkem Někdo ti uvěří. Basketbalisté Nymburka si v úvodním ligovém finále poradili s Pardubicemi. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20, na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ve 20 minutách radiožurnálu ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku je preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
14: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud je i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
4: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj pořád neobjevily. Zlepšit podmínky pro oběti zneužívání v církvi má spolupráce České biskupské konference se spolkem Někdo ti uvěří. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se spolkem podepsal memorandum o spolupráci. Církvi by to mělo pomoct s citlivým řešením případů, pokračuje předseda spolku Jiří Kilar.
15: Chceme společně spolupracovat právě na pomoci obětem, na nastavování nějakých pravidel, mechanismů, školení a péče i o kněze, a zároveň péče o oběti, kterým se něco stalo v tom církevním prostředí.
4: Tchajwanský prezident Lai Ching-te udělil českému předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tchajwanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tchajwanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
16: A naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
17: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Tchaj-pchej Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Nymburští basketbalisté vstoupili do 22. ligového finále vítězně. Pardubice před svými fanoušky porazili na úvod série na 4 výhry 81-73 a vykročili úspěšně za 21. titulem v klubové historii. Kapitán Martin Kříž byl rád, že se Nymburk dobře vypořádal s 12-denní zápasovou přestávkou. Radost mu ale udělali také skalní fanoušci, ti totiž dorazili a fandili, i když v černém, na protest proti sloučení se Slaví a stěhování do Prahy, o kterém se spekuluje, ale žádný z klubů nic z toho oficiálně stále nepotvrdil. Pokračuje Kříž.
18: Se nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací, nebude vyvracet ani potvrzovat. Já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat, podpořit hojným počtu a je mi úplně jedno, jestli přišli v černým nebo makovým, modrým, prostě cokoliv. Hlavní je, že jsme ten první klíčový zápas domácí zvládli, máme první bod sérii.
5: Nehody na D2 u Lanžhota i na silnici 38 u Dox. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna pozor na nehodu před Břeclaví. Na 53. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Řeší se to v uzavřené části dálnice. Pohybují se tam lidé tak opatrně. Na D7 z Prahy do Chomutova počítejte s nočním omezením za Stehelčevsí. Na 12. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu a práce jsou naplánované do rána. Na nehodu pozor na silnici 38 z České Lípy do Mladé Boleslavy. Mezi Jestřebím a Doxy se u odbočky ke Starým Splavům střetlo nákladní auto s divokým prasetem. Počítejte s překážkou na vozovce a raději zpomalte. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem ve směru z Břevnova na Smíchov. Budou tam pracovat údržbáři až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Filmy pro děti byly za dob československého komunismu jednou z mála oblastí kinematografie, která vzkvétala a kde vznikaly trvalé hodnoty. Aspoň tak to vypadá při zběžném pohledu do vánočních programů českých televizí, kde se to hemží pyšnými princeznami nebo princi a večernicemi a popelkami, které čekají na své štěstí z příslušných oříšků. Skutečnost byla jako obvykle složitější. Ostatně nešlo jen o pohádky. Film pro děti měl nejen vyprávět moderním způsobem klasické pohádkové příběhy, ale taky přinášet závažnější nebo i problémová témata ze současnosti. Ukazovat život dětí a teenagerů a přitom se vyhnout nebezpečí sentimentálních příběhů o dětech natáčených pro dospělé. A k tomu důležitý úkol. Dětský film měl vychovávat k tomu, aby se jeho malí diváci v dospělosti stali vzornými občany státu. O tom všem bude řeč v dnešním Ex Libris, které pro vás připravil Jan Sedmidubský a v kterém si představíme knihu filmového historika Lukáše Skupy s názvem Jednou nebudeme malí. Český hraný film pro děti 1945 až 1993. Vydal ji Národní filmový archív v roce 2025.
3: Ex Libris.
6: Začneme rovnou citací z obsáhlé 500-stránkové publikace, která je i graficky zajímavě pojatá. Na víceméně prázdnou obálku si totiž můžete nalepit své dětské hrdiny zobrazené na kulatých samolepkách, vložených do knihy. Najdete tu pana Tau nebo malého protagonistu filmu Honzíkova cesta, stejně jako holky školou povinné z filmu Přijela k nám pouť. Cesta dětského hrdiny na plátno musela být ovšem v prvních poválečných letech zestátněného filmu, tak říkajíc odsouhlasená a formovaná novopečenými dramaturgy se skupinými do nejrůznějších rozhodovacích orgánů. Své si řekla i filmová publicistika a kritika, jak se dá vyčíst z knihy Lukáše Skupy. A jak plyne z ukázky, dokonce i popularizační časopis Kino se v říjnu 1946 vyjadřoval k prioritám a dramaturgii budoucích filmů pro děti poměrně razantně. Především naznačoval, čím dětský film být nemá.
19: O dětském filmu se zpočátku debatovalo více ve veřejném prostoru. Vedle upozorňování na nedostatek vyhovujících dětských programů v kinech se vyzývalo k zahájení pravidelné výroby dětských snímků s novým obsahem. V takových případech publicisté opět hojně poukazovali na zkušenosti před rokem 1945, kdy filmy pro děti v distribuci byly převážně odpadovým zbožím. Za doby okupace jsme tu viděli několik stupidních a těžkopádných filmů o kocourovi v botách a o sněhurce, které snad rozveselili ježaté kluky a copaté holky z Hitlerjugendu. Ale dnes se vracíme k realitě. Dnes už nemusíme chodit s dětmi do odlehlých promítaček, ale v kinech je pro ně tak málo. Musíme chtít, a to velmi důrazně, aby se film pro děti započítal do celkového dramaturgického plánu pro nejbližší léta.
20: A autora knihy, historika, filmového historika Lukáše Skupu mám tu čest přivítat v dnešním Ex Libris osobně, byť jenom na dálku do Českých Budějovic. Hezký den.
21: Krásný den.
20: Ta vaše kniha nese podtitul Jednou nebudeme malí. Proč tento název?
21: Ono to souvisí s tím, že dětství v době socialismu bylo chápáno jako doba přípravy na dospělost a děti byly pokládány za budoucí dospělé. Takže to odkazuje k té tradiční výchovné funkci žánrů. No a taky to souvisí s tím, že ten žánr jako takový byl dlouho pokládán za malý, okrajový nebo méně důležitý a trvalo poměrně dlouho, než se z této své okrajové pozice dostal.
20: Byly podle vás filmy pro děti brány jako vědecká disciplína, která se musí studovat a není v ní vlastně místo pro nějakou nahodilost? A existovaly pokusy definovat, jak má dětský film vlastně vypadat?
21: Ono to tak s tím vědeckým filmem pro děti bylo hlavně zpočátku v různých institucích, jako byl třeba Výzkumný ústav pedagogický, ale poměrně brzy to skončilo, protože po roce 1948 některé vědní disciplíny šly jaksi do pozadí, mezi nimi byla i sociologie. Takže ty pokusy nejprve poznat dětského diváka, zjistit, co se mu líbí, poznat jeho psychologii, tak poměrně brzy skončily a ty vědecké pokusy v uvozovkách vědecké pokusy o dětský film se nestihly realizovat a později po roce 1948 do toho v uvozovkách mluvili hlavně pedagogové, z čehož tedy nikdy nekoukalo nic moc dobrého, protože filmaři věděli, že jakmile do toho vstoupí hlas ministerstva školství nebo některých pedagogů, tak se bude všechno natahovat, prodlužovat a budou tam ty takzvané utilitární výchovné požadavky, které ničí tu kreativní hodnotu filmu. Potom v roce 1948 nešlo ani tak o poznávání těch diváků a toho publika, ale spíš o vštěpování nějakých předem daných tezí, které měly to publikum ovlivnit přímo ideálně v jeho chování.

0: Jak ty do dětských hlaviček vštěpované ideje měly vypadat, to názorně popsal třeba Josef Věromír Pleva. Spisovatel, s jehož sociálně kritickou knihou Malý Bobeš se pak setkávali mnohé generace za dob komunismu jako s povinnou školní četbou. Pleva přispěl do sborníku k 5. výročí zestátněné kinematografie v roce 1950.
1: Naše děti vyrůstají už do nové společnosti, do společnosti socialistické. Proto je třeba našim dětem už dnes ukazovat v našich filmech pro mládež, že jednotlivec nezmůže nic, ale kolektiv mnoho. Odnaučovat je a zošklivit jim sobectví, kterému učila měšťácká společnost ještě jejich rodiče. Předvést jim náměty z družného života ve škole, s organizací pionýrů, otevřít jim bohatý vnitřní svět opravdového dětství, který se má projevovat právě v té družnosti a upřímném kamarádství. Učit je filmem zdravému a nadšenému poměru k práci. Ukázat jim také naši dávnou i nedávnou minulost, ale tak, aby sami dovedli srovnávat, oč jiný, oč lepší je již jejich dnešní život. Nebojme se ani pohádek. V nich můžeme našim nejmenším ukázat i družnost, obětavost a statečnost i jiné občanské ctnosti, které potřebuje vypěstovat v našich dětech naše nová společnost. Větším dětem můžeme ukázat film i o tom, jak člověk svým důmyslem mění přírodu. Máme tu například velký přerod života na naší vesnici, mičurinské hnutí v naší mládeži, zejména v pionýrských organizacích. To všechno můžeme našim dětem ve filmu předvést.

0: Takže třeba takovým zadáním, které filmaři dostali, bylo natáčet pionýrské filmy a vlastně nikdo příliš nevěděl, jak do toho, protože samo pionýrské hnutí bylo tehdy v úplných počátcích a různé instituce se snažily mít různé nároky, jak by ty filmy měly vypadat a filmaři byli v tomto ohledu často bezradní.
1: Pionýři odhalují záškodníky třeba v krajním případě.
0: Ano, taky pionýři odhalují záškodníky. No ten pionýrský film, to byly obrovské diskuze a ono ve výsledku jich až zase tolik nevzniklo. Ten pionýrský film se vždycky vynořoval v konkrétních letech, kdy pionýrská organizace slavila nějaké své výročí, takže byly vypisovány soutěže na pionýrskou tematiku a to se různilo, ale často to bylo právě o tom, že příběh se odehrává na pionýrském táboře nebo že pionýři pomáhají v nějaké obecně prospěšné činnosti. Výjimečně se tam objevil i film, který měl u diváků opravdu úspěch a který je známý třeba i dodnes, a to je film Ať žijí duchové, který dneska nevnímáme jako pionýrský film, ale vznikal právě v tomto kontextu.
1: V éře státního československého filmu si herná tvorba do jisté míry vzájemně konkurovala skrz existenci dvou filmových studií, při započítání bratislavské Koliby dokonce tří. V případě českého filmu šlo o Barrandov a Zlín, tehdy přejmenovaný na Gottwaldov. Tyto ateliéry měly značně odlišné podmínky k práci, přesto se nedalo říct, že by Zlín hrál trvale druhé housle.
0: Tam byl samozřejmě obrovský rozdíl už v tom, že Barrandov měl mnohem lepší výrobní podmínky, měl po ruce mnohem více profesionálů, také v určitém období ty dětské filmy na Barrandově měly vyšší rozpočty, kdežto ve Zlíně tam byla dostupná jediná hala, ve které se daly natáčet hrané filmy, nedala

0: O pozadí jejich vzniku, konkrétně v případě filmu Broděti, si povídáme s filmovým historikem Lukášem Skupou při listování jeho knihou Jednou nebudeme malí. Pojďme k Ottovi Hoffmannovi, spisovateli a scénáristovi, který se stal jedním z duchovních otců českého hraného filmu pro děti. Jeho postřeh, vypozorovaný z poléta absolvovaných projekcí na Zlínském filmovém festivalu pro děti, je, myslím, platný dodnes.
1: Sledovat film ve velkém kině přeplněném dětmi je samo o sobě škola a zážitek. Nejlepší okamžiky, napjaté, soustředěné ticho, anebo smích a potlesk. Nejstrašnější? Vrzání židlí, bouchání dveří, děti se nudí, začínají hromadně putovat na záchod. To nejsou limonády a polárky, které se přihlásily nevhod. Je to signál, film je špatný. Dospělý se v pohledu na dětský film může mýlit. Záchodová statistika nikdy.
0: Dá se říci, že Otta Hoffmann byl skutečně nezastupitelnou osobností českého hraného filmu pro děti. Potvrzuje to i Lukáš Skupa.
2: On začal pracovat v té skupině už v polovině 50. let a velice brzy se z něj stala opravdu až hvězda, která vystupovala na různých konferencích, dávala rozhovory do tisku. No a do čela té skupiny se pak dostal na konci 60. let a mohl využívat své úžasné kontakty, své zkušenosti a znalosti o domácí i zahraniční tvorbě. Zároveň taky musíme říct, že to byla osobnost opravdu s mimořádným charizmatem, díky kterému si dokázal získat třeba i ty obávané osobnosti z filmového vedení, se kterými se třeba jiným tvůrcům komunikovalo těžko. Tam je důležité říct, že on skutečně byl tím průkopníkem, který chtěl točit filmy, které budou skutečně pro děti. To znamená oproštěné od těch ideologických tezí, od propagandy, požadavku dospělých. Zároveň ale chtěl, aby měli i nějaký výchovný aspekt, ale rozhodně ne ve smyslu nějakých zase demagogických tezí nebo ideologie, ale spíš, aby ty filmy předávaly svým divákům nějaké obecné morální principy, zásady slušného chování a podobně.
0: A proč v 60. letech, což je doba považovaná za zlatý věk českého filmu, řekněme, prestiž toho hraného filmu pro děti klesala nebo možná stagnovala v lepším případě? A naopak 70. léta, to se stanou pohádky a filmy pro děti a mládež vlastně kasovními trháky doma i v cizině.
2: V 60. letech tam došlo k celkové proměně té barandovské dramaturgie, kdy dramaturgie opravdu měla daleko více volnější ruce, než tomu bylo předtím. Zároveň se vyměnilo to vedení, nastoupila nová vlna, rozvíjel se autorský film a najednou se otevírala spousta témat, o kterých ti filmaři předtím točit nemohli. No a skupina, která předtím fungovala jako skupina dětského filmu, toho samozřejmě využila a začala ty dětské látky vytlačovat do pozadí, takže těch filmů skutečně v té době ubylo. Zase na druhou stranu, ale to trošku kompenzoval Zlín, který v 60. letech ty celovečerní filmy začal natáčet. No a co se týče 70. let, tak tam se ta situace zase naprosto obrátila, protože znovu došlo k výměně filmového vedení, výměně barandovské dramaturgie a zatímco tvorba pro dospělé šla ve své úrovni dolů, tak ten dětský film se obrovsky vyšvihl a bylo to mimo jiné právě díky tomu, že v té skupině zůstaly ty klíčové osobnosti, které byly spojené s dětským filmem už v 60. letech.
0: Pojďme k těm několika osobnostem, které nemůžeme pominout. Taky režiséři Milan Vošmik, Jan Valášek, Pavel Hobl. Proč jsou někteří z nich dneska naprosto zapomenutí? Ty filmy za to nestojí dnes už, nebo jak byste to charakterizoval?
2: Spíš si myslím, že tito tvůrci, které jste tady zmínil, měli smůlu v tom, že začali natáčet dětské filmy v době, kdy ten žánr jako takový ještě neměl tu prestiž, kterou si získal právě v tom normalizačním období. Takže oni natáčeli dětské filmy s tím, že to je velice, velice těžká, nevděčná práce, která zároveň není vůbec doceněná tak, jak by měla. Takže třeba Pavel Hobl si opravdu k tomu dětskému filmu jenom tak jemně přičichl a zase se od něj rychle odvrátil. Jan Valášek třeba otevřeně v rozhovorech říkal, že nechce být tvůrcem, který bude spojovaným jenom s dětským filmem a chce si vyzkoušet i něco jiného, což se mu tedy bohužel nepovedlo, protože zemřel předčasně. No a jediný, který se držel dětského filmu z těchto průkopníků od začátku

0: V začátku dokonce byl Milan Vošmik, který ale zápasil s úplně stejnými problémy. On chtěl být tvůrcem, který bude opravdu točit zábavné dětské filmy, které nebudou poznamenané žádnou ideologií, ale bohužel se mu to vždycky úplně nedařilo a ne úplně jeho vlastní vinou. A zemřel bohužel taky předčasně, takže se nedožil té zlaté éry žánru, kdyby možná býval naplno projevil ten svůj talent.
1: Pokud můžeme 70. a 80. léta v českém filmu označit za dobu rozkvětu filmu pro děti, mělo to i své komerční důvody. Tvorba pro děti, do které se mimochodem ukryli i někteří zakázaní tvůrci, stačí si vzpomenout, že scénář Tří oříšků pro Popelku ve skutečnosti napsal tehdy zakázaný František Pavlíček, totiž přinášela tolik potřebnou tvrdou měnu. Ať už se jednalo o koprodukce se západními zeměmi, zejména se Spolkovou republikou Německo, nebo o prodej práv pro kina a televizi. Tento faktor mnohé filmy i tvůrce ochránil od přílišné ideologizace a výchovného působení ve stylu dřívějších let, jak na to tlačil třeba ústřední dramaturg Barrandova Ludvík Toman.
2: Na poradě vedoucích dramaturgických skupin v červnu 1970 se Toman obrátil na Otu Hoffmana, aby dramaturgie jeho skupiny přerušila idylickou a únikovou linii a naopak vytvářela pestré a angažované filmy reagující na potřebu vychovávat mládež z našich pozic. Podle rozboru činnosti FSB za rok 1971 bylo nutné změnit dosavadní směr tvorby ve prospěch socialistické společnosti, co nejrychleji přejít k angažovanému umění a opětovně nastolit principy socialistického realismu. Dětský film měl skoncovat s neutrálními dětskými látkami typu Pantau. Pokračování této primárně televizní série navíc počátkem 70. let komplikoval fakt, že šlo o západoevropskou koprodukci započatou v předešlé dekádě. Pro další osudy žánru však bylo klíčové, že právě tyto neutrální látky hned počátkem normalizace prokázaly své tržní přednosti. Hospodářský plán FSB k sérii Pantau poznamenal: při nedostatku barevných filmů pro děti je vyrobení filmů na kvalitním barevném materiálu Zprávy pro kina na celém světě rozhodně výhodné.
1: Je možná dobré připomenout, že bez koprodukčního vkladu by zřejmě nikdy nevznikla ani mnohá televizní díla pro děti, jako byl slavný seriál Arabella. Ale než se s dětským filmem rozloučíme, ještě jedno jméno dodnes velmi respektované. Věra Plívová-Šimková, jejíž některé filmy, třeba Krakonoš a lyžnici nebo Přijela k nám pouť, jakoby nestárly. Její schopnosti nakonec vždycky příslušné schvalovací orgány přiměly schválit příslušné scénáře do výroby, a to bez větších připomínek. Ale ani Plívová-Šimková některým papalášům normalizačního filmu tak úplně nevyhovovala. Jak o tom svědčí pasáž z dopisu ředitele Barrandova Miloslava Fábery ústřednímu řediteli Československého státního filmu Jiřímu Puršovi ve věci chystaného filmu Páni kluci.
2: Pro výrobní rok 1975 máme málo dětských filmů. Chybí nám režiséři. A scénáře, které jsou připraveny v dramaturgické skupině Oty Hoffmana, jsou příliš drahé. Tento je finančně přijatelný. Je to ovšem nouzové řešení. Ale jsou tu dvě záruky. Především Plívová sama. Realizačně vždycky vrcholně zodpovědná a potom je tu Ota Hoffman, který se nikdy nemýlí příliš a katastrofálně. Ale i tak. Nabízím projekt, jímž nejsem sám vůbec nadšen. Neslibuje vývoj. Je to prostě kus, který bude natočen jen proto, aby 50-letá talentovaná režisérka nezahálela a aby děti měly biograf. A možná, že to bude docela dobrý biograf. Budu k tomu Plívovou nutit. Shledávám, že by byla dobrá sebekritika. Málo jsem se této nadané režisérce věnoval. Nemá u mne zatím ani 20 hodin krásných rozhovorů. To je tím, že je baba na venkově s tím svým sklářem a dětmi. A asi taky s kostelíčkem. Potřebuje, aby dostala celou řadu drzých otázek, ale popravdě, a proto to píšu jen tak a neúředně, s ženskými v klimakteriu je kříž. A na rozdíl od chlapů jsou už potom jen moralistky a krasodušky. Nechce-li se to krasodušení, je možné říci ne. Ale podle mne je ta osoba neobyčejně talentovaná a má neobyčejně vzácný cit pro českou krajinu a venkovské lidi. A točí všechno v jednom kilometru čtverečním kolem svého Einsiedlu. A nenatočila nám ještě zatím nic, co by patřilo do třetí kategorie. Není naše, to já vím. Ale umí a dá se vyhecovat, aby přidala. A tak s přimouřením jednoho a půl oka.
1: A to ještě soudruzi netušili, že pravým autorem scénáře filmu Páni kluci byl v té době už zesnulý Jan Procházka. Role takzvaného pokrývače se v tomto případě ujal rovněž napůl zakázaný režisér Vít Ober. Byl dětský hraný film skutečně do značné míry výkladní skříní státního filmu a je to v tomto smyslu vlastně neopakovatelná doba?
0: Určitě byl výkladní skříní. Řekl bych, že nejvíce právě v tom normalizačním období, kdy skutečně u nás vznikaly dětské filmy, které patřily vůbec k tomu nejlepšímu z celé té normalizační produkce. A neopakovatelná doba určitě byla, už jenom když se podíváme na kvantitativní hledisko, protože byly doby nebo byly roky, kdy u nás vznikalo třeba až 10 filmů ročně. Zároveň to byly snímky, které měly úžasné žánrové tematické rozpětí, to znamená kromě komedií, pohádek, tam vznikaly hudební filmy, psychologické, historické filmy a podobně. No a dnes mám pocit, že se vracíme trošku do té poválečné doby, kdy těch dětských filmů vznikalo velice málo. Nikdo tak úplně nevěděl, jak do toho žánru, jaké ty filmy točit a nejsou ani tvůrci, kteří by se jim chtěli soustavně věnovat.
1: Říká Lukáš Skupa, filmový historik a publicista, jehož knihu Jednou nebudeme malí, český hraný film pro děti 1945 až 1993, jsme si v Ex Libris představili. Doufám, že vás to bavilo, pamětníky i ty mladší. A ještě upozorňuji, že knihám, které přibližují slasti i strasti života v socialismu, věnujeme hned 4 červnové díly Ex Libris Českého rozhlasu Plus. Na pořadu spolupracovali Ivo Tajmr, který načetl citace, Naďa Reviláková jako dramaturgině a zvukoví mistři David Šindelář a David Dibelka. Jan Sedmidubský vám děkuje za pozornost a těší se zase někdy naslyšenou.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Navýšení na 400 tisíc schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Například koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Od roku 2032 nebudou řidiči potřebovat proplacení mýtného speciální palubní jednotky, nahradí je mobilní aplikace. Změnu chystá ministerstvo dopravy a záměr podpořila vláda. Současný provozovatel mýtného má smlouvu do prosince 2029. Resort teď hledá nového, který se stávajícím systémem překlene období do roku 2032. Počet obětí v souvislosti s ebolou v Kongu stoupl na 60, potvrzených případů nákazy je přes 340. Výrazně klesl počet podezřelých případů, ještě minulý týden jich bylo přes 1000, teď je jich evidováno 116. Úřady vyřadily například lidi s negativními testy na ebolu nebo ty s jinou nemocí. U pražského letiště Točná spadlo soukromé ultralehké letadlo, nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Okolnosti pádu letadla vyšetřují kriminalisti společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Norrisovu trofej pro nejlepšího obránce NHL získal poprvé v kariéře Zack Werenski z Columbusu. Americký hokejista a olympijský vítěz byl v sezóně s 81 body nejproduktivnějším hráčem týmu a s 59 asistencemi i nejlepším nahrávačem.
5: Omezení na D7 před Slaným a nehoda v Liberci. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova se pracuje za odbočkou na Stehelče Ves. Na 12. kilometru silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. A projíždějte kolem nich opatrně, kolona se netvoří. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona se netvoří, ale zpomaluje se za zatáčkou. Na nehodu pozor při průjezdu Libercem ve směru do Hrádku nad Nisou. Za nájezdem od Františkova nákladní auto srazilo srnu. Připravte se na překážku na vozovce. A v Praze připomínáme uzavírku ve Strahovském tunelu. Kvůli nočnímu čištění neprojedete ve směru z Břevnova na Smíchov, a to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Noc je jasná až polojasná, od západu zatažená až oblačná s deštěm nebo přeháňkami, na jihozápadě ojedinělé bouřky. Kránu na severovýchodě bude přibývat oblačnost. Teploty 15 až 11 stupňů, na horách kolem 9. Přes den bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojedinělé i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů. Na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Vláda zvažuje prodej pardubické firmy Explosia, vyrábějící výbušniny a střeliviny. Vicepremiér Karel Havlíček řekl, že vzhledem k ceně by bylo ideální, kdyby se prodala ještě v tomto nebo v příštím roce. Stát by si podle něj měl ve společnosti udržet podíl. Zastánci prodeje poukazují na to, že příchod nového investora do Explosie by nastartoval její další rozvoj. Podle opozice jde o podnik strategického významu, který by měl zůstat pod kontrolou státu. Měla by se Explosia prodávat?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty už by měli být předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, senátor z klubu ODS a TOP 09 Pavel Fischer. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Říkal jsem, měli by být našimi hosty, protože se snažíme spojit i s předsedou sněmovního zahraničního výboru, poslancem Hnutí ANO, Radkem Vondráčkem, ale zatím podle gestikulace z režie bez úspěchu. Začneme tedy s vámi, pane senátore. Jaké máte vůči tomu případnému prodeji firmy Explosia výhrady?
7: Způsob, jakým o tom začal mluvit Andrej Babiš, ukazuje, že je vlastně bezradný, že si jakoby si neuvědomoval, že je předsedou vlády, vláda ručí za obrany schopnost státu, za bezpečnost občanů, a bezpečnostní situace je dneska velmi vážná. A naše oficiální dokumenty mluví o mobilizaci, respektive hospodářské mobilizaci pro případ vážné krize, a my v té krize už pomalu jsme. Takže bych uvítal, kdyby premiér mluvil více o bezpečnosti a obraně státu a pak do toho zasadil i otázku strategických podniků. A možná, že bychom lépe pochopili, jak je významná právě Explosie pro naši zemi, a možná bychom našli i lépe hospodářský model, který by tomu odpovídal.
6: Vy jste řekl, že vnímáte to vyjádření pana premiéra ohledně Explosie, a sice, že by se mohla prodat, jakožto bezradné, ale slyšíme nejenom od pana premiéra, ale i od vicepremiéra Karla Havlíčka, že prodej třeba určitého podílu v Explosii by mohl pomoct dalšímu rozvoji této firmy, který už nemůže obstarat stát jako takový. Co říkáte na tento argument?
7: Jistě tady můžeme mluvit o tom, jakým způsobem rozvíjet firmu, která odpovídá na obrovskou poptávku v evropských státech. Slyšíme, že ta současná poptávka je možná 10krát nebo 15krát vyšší, než vůbec mluvíme o objednávkách nebo o zájmu, než Explosia je schopná dneska uspokojovat. Ale vzpomeňme si na rok 2022. Tehdy Česká republika vykupovala jadernou Škodu strojírenskou, tedy tu plzeňskou, z ruských rukou. Šlo to přes ČES a vyšlo to státní pokladnu na 1,5 miliardy korun jenom proto, že jsme ji nechali kdysi, tuhle klíčovou firmu pro naše jaderné strojírenství, spadnout do ruského vlastnictví. A proto si myslím, že oddělovat biznis od bezpečnosti je velmi krátkozraké a může nás to nakonec vyjít velmi draho.
8: Nicméně v souvislosti s explozí se nehovoří samozřejmě o žádném potenciálním ruském investoru. Hovoří se o několika českých potenciálních kupcích a taky o jedné francouzské státní firmě. Vy jste tedy, abychom si to vyjasnili, pane senátore, spíš proti jakémukoliv prodeji, byť jen části pardubické explozie, nebo byste si právě dovedl představit, jak, pokud jsem vás právně poslouchal, jste částečně připustil, že by do explozie přece jenom vstoupil nějaký investor?
7: Když se podíváme na strategické podniky, tedy těch stát vlastní dneska možná 38 celkem, tak tam najdeme vedle pivovaru Budvar celou řadu dalších firem, například hotel Termál v Karlových Varech a další. A já mám za to, že bychom si možná měli spíš dát tu práci, abychom podrobili zkoumání vůbec strategii vlády v téhle situaci, kdy musí počítat také s tím, že firmy budou muset mít podíl na té hospodářské mobilizaci. Někdy tomu říkáme válečná výroba. Tak zkrátka pro případ krize my musíme mít nástroje, které zabezpečí, že například i explozia bude schopna odpovídat na požadavky státu, respektive armády České republiky. Tak. A já mám za to, že tím, že chybí tahle ta strategie, tak mluvit o prodeji jedné významné firmy ukazuje určitou bezradnost.
8: Navázali jsme spojení i s druhým hostem dnešního Pro a proti, předsedou sněmovního zahraničního výboru, poslancem hnutí ANO, Radkem Vondráčkem. Teď vás tedy vítám. Podařilo se, dobrý den. Abych ve stručnosti jenom zrekapituloval, co zatím proti tomu případnému prodeji pardubické explozie v našem pořadu namítal pan senátor Fischer, tak on upozorňoval na strategický význam tohoto podniku, na to, že, a teď ho parafrázuju volněji, abych přešel přímo k otázce, může být pro státy nevýhodné nebo nebezpečné zbavovat se kontroly nad takovýmto podnikem v této době. Jak byste ten nápad prodat explozii nebo i jenom její část obhajoval?
9: Já si myslím, že úplně na začátku debaty, úplně to nejdůležitější, co zmíním, že padla pouze úvaha. Opravdu řešíme pouhou úvahu, a za, jestliže teda se budeme věnovat spíš té strategické stránce věci a ne té hospodářské, tak jsme v situaci, kdyby explozia mohla získat strategického partnera v rámci našich nejbližších spojenců. Že by to znamenalo velký impuls pro její rozvoj, ale nehráli bychom si jenom na svém písečku, ale jaksi bychom se stali součástí integrace sil NATO.
8: Máte na mysli toho potenciálního francouzského kupce, francouzskou státní firmu?
9: Francouzského kupce, protože to je zase jenom nástřel, to je jenom úvaha. Já jsem se nikdy třeba netajil svými transatlantickými preferencemi. Také mohou mít zájem teoreticky i jiné společnosti. Podstatné je, že ta firma v současné době nemá žádnou strategickou smlouvu, kontrakt přímo s českou armádou. Ona nevyrábí munici, ona vyrábí vnitřek munice, když to řeknu velmi zjednodušeně. A v tuto chvíli, bohužel, vzhledem k mezinárodní situaci, samozřejmě její hodnota narůstá a ona má ještě velký potenciál právě, když by měla silného strategického partnera. Kdyby to byl strategický partner v rámci našeho spojenectví, tak to pro nás přináší i další benefity, v podstatě i svého druhu bezpečnostní záruky, protože by u nás měl zájem některý z našich spojenců, těch plusů je hodně. Prosím. My se bavíme opravdu v obecné rovině.
8: Prosím, dovolte, abych
9: je možná škoda, že
8: nechal zareagovat pana senátora.
9: Opozice v tomto konkrétním případě. Myslím si, že máme jednu z příležitostí, jak se spolu bavit na nějaké solidní, konstruktivní úrovni.
8: Což doufám je proto příležitost i tento pořad, pokud jeden druhého necháte se vyjádřit k těm svým argumentům. Rozumím tomu, že jste se chtěl vyjádřit poněkud obšírněji, pane poslanče, protože jste se připojil pozdě, ale ať má taky pan senátor prostor se vyjádřit. Vlastně slyšel jste tady teď, pane senátore, podobný argument, jaký jsem na to, co vy proti prodeji Explozie namítáte, říkal i já vám. A sice, že by vláda mohla najít pro tento podnik strategického partnera v rámci Severoatlantické aliance. Tak nebyla by to posila?
7: Každá příležitost je dobrá a v Evropě, jak dobře víme, jsou kapacity pro výrobu střelného prachu a výbušnin dlouhodobě nedostatečné. My musíme posilovat kapacity a rozšiřovat výrobu, která by měla jet dneska na 3 směny doslova non-stop. Jinak se skutečně nepodaří nejenom dozásobit Ukrajinu, ale naplnit naše vlastní sklady.
8: Dobře, a co říkáte vyžaduje na tu myšlenku, že by vláda Explozii našla strategického partnera v rámci Severoatlantické aliance?
7: Ať vláda hledá, ale mně se zdá, že je vadné mluvit o úvaze. Když někdo uvažuje nahlas, tak často způsobí víc škody než užitku. Já se vrátím k tomu, co jsme říkali na začátku. Stát má přeci tady nástroje pro mobilizaci hospodářských subjektů a měl by zasadit celkové úvahy o Explozii do tohohle širšího rámce. To mě tady dneska chybí. Pokud mluvíme o miliardách, tak to nestačí. My musíme mluvit o strategiích. A tady vítám, že pan předseda Vondráček zmínil právě ten strategický přístup.
8: Když tady mluvíme o tom, co stát může dělat s takovými podniky, jako je Explozia, tak tady v téhle souvislosti vicepremiér Havlíček vyjádřil pochybnost nad tím, zda může stát dobře zajistit další rozvoj takové firmy vyrábějící výbušniny a střeliviny. Proč by vlastně nemohl, pane poslanče?
9: No já když si jenom tak zpětně vybavím, já si vzpomínám, že už pan Kalousek v pozici ministra zvažoval o prodeji a že se dokonce Explozii museli poskytnout nějaké finanční prostředky, aby vůbec fungovala.
8: Dnes jsme ale v jiné situaci, Explozii se daří.
9: Takže teď se Explozii daří. V podstatě se člověk ani nemusí mít radost, protože je to díky válečným konfliktům po celém světě, ale teď je zkrátka ta vhodná příležitost z toho hlediska hospodářského. A já jsem se soustředil na tu strategickou část.
8: Nezlobte se, pane poslanče, zopakuju tu otázku. Vicepremiér Havlíček, váš spolustraník, pochybuje nad tím, zda může stát dobře zajistit další rozvoj Explozie. Proč by nemohl zajistit stát další rozvoj Explozie?
9: Já to celý svůj dospělý život sleduju, že, a to se na mě nezlobte, stát není úplně nejlepší hospodář. A podívejte se třeba, jak funguje Česká pošta, a tak bych mohl pokračovat. Zkrátka, pohybujeme se ve tržním prostředí z velké části, byť jsou to strategické zakázky. A já jsem si 100% jistý, že český stát, kdyby to měl celé sanovat ze svého, že ten rozvoj nebude takový.
8: Francouzský jako by stát třeba by byl tedy lepší
9: partnerem. No on má zase jiné možnosti. Jasně, já jsem věděl, že se zeptáte. Já, ale znovu říkám, francouzský stát, to byla třeba jenom jedna z možností. Na kolegu jenom krátká reakce. Já si myslím, že je snad dobře, že by se o tom nějak debatuje i na té politické úrovni, aniž by se ještě chystali konkrétní kroky, protože je dobré, nebo bylo by dobré, kdyby na některých věcech byla obecná shoda.
8: Pane senátore, to skutečně je tak, tak to se vyjadřuje i vicepremiér Havlíček, že zatím je to všechno ve stádiu úvah a že nakonec to ani nemusí dopadnout prodejem pardubické Explozie. Ale co říkáte na ten argument, že stát není nejlepším hospodářem, když vlastní takové podniky?
7: Obrana státu nebo bezpečnost občanů České republiky, to je úkol pro vládu České republiky a vláda k tomu musí zmobilizovat všechny instituce, počínaje těmi samosprávnými i těmi státními a také hospodářský sektor. Proto je potřeba k tomu, k té debatě o explozi dát jakoby ten čepec nebo ten, to zastřešení. Podívejte se, Finsko má agenturu, která dopředu plánuje, které obchody a pumpy musí fungovat i v totální krizi. Hmm. A to je hospodářská mobilizace v praxi, nejenom na papíře.
8: Ale obnáší to, nutně, obnáší to nutně, že sám stát bude dál vyrábět výbušniny a střeliviny?
7: Samozřejmě, že nemusí. Stát nemusí mít například pumpy. Vždyť to máme dneska ve státním vlastnictví, jak známo, a Alena Schillerová opakovaně říká, že to je velké štěstí. Nemusí být pumpy ve státním vlastnictví. Ani pivovar, ani hotel. Ale to přeci musíme zasadit do toho bezpečnostního rámce. Bez toho nepochopíme, co nám hrozí a o jak významných otázkách tady mluvíme.
8: Tak jak to tedy v rámci hnutí ANO, pane poslanče, máte, když u některých podniků tu státní kontrolu vítáte a tady konkrétně u pardubické explozie říkáte nebo dáváte za pravdu panu Havlíčkovi a říkáte, že stát není dobrým hospodářem?
9: A tak my se v podstatě nehádáme, my tady jenom předestíráme různé úhly pohledu. Ty benzinové stanice, to víte, to se nekupovalo za naší vlády, ale my jsme to nějak z opozici nějak extrémně nekritizovali, protože to mělo nějaký hospodářský smysl, když to nebylo ideální. U těchto těch podniků, o kterých se bavíme, budu první, který budu říkat, že si tam vždycky musí stát ponechat nějakou kontrolu.
8: Takže připouštíte, že nakonec stát může být v některých případech dobrým hospodářem?
9: No, to je těžko říct, jestli... No já tvrdím, že stát obecně, a už se mi to jaksi potvrdilo mockrát, ideální rozhospodář rozhodně není, že vždycky ten soukromý subjekt je mnohem dravější, lépe reaguje na situaci na trhu. Ale do toho samozřejmě přichází ten aspekt strategický, já ho nepodceňuji. Tak ideální je kombinace obého v některých případech.
8: Určitě se k té kombinaci, tedy k tomu, že by byl prodán jen podíl v explozi a další část by si stát nechal, ještě dostaneme. Teď prosím ještě vaši reakci, pane senátore. Připustil byste, že by se explozia mohla rozvíjet lepší, pokud by aspoň částečně byla v soukromých rukou?
7: Samozřejmě, když tam bude dobrý management a dobré zadání od státu a vracíme se k tomu, o čem jsme před chvilkou mluvili, tak to může fungovat. Podívejte se, dneska Francie po 18 letech obnovuje a rozšiřuje vlastní výrobu prachu jako strategickou kapacitu. Tohle je potřeba do toho zasazovat. Opravdu explozi nepochopíme, pokud si odmyslíme tu bezpečnostní situaci, která je dramatická. My už jsme v podstatě v krizi. Proto se mi zdá, že házet miliardami napravo a nalevo, bez toho, že budeme mluvit o těch širších souvislostech bezpečnostních, nedává vůbec smysl.
8: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, senátor z klubu ODS a TOP 09 Pavel Fischer a předseda sněmovního zahraničního výboru poslanec hnutí ANO Radek Vondráček.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pane Vondráčku, jak už jste v naší dnešní debatě říkal, tak zatím jsme v rovině úvah, zatím není na stole konkrétní nabídka na koupy explozie, se kterou by stát souhlasil. Nicméně, pokud bychom se do takové fáze dostali a prodej explozie byl na spadnutí, tak rozumím-li tomu na základě vyjádření vicepremiéra Havlíčka a premiéra Babiše správně, upřednostňovali byste, aby si v explozii stát ponechal tu takzvanou zlatou akci, tedy aby měl právo veta v klíčových rozhodnutích. Je to tak?
9: To je, na to vám odpovím já osobně, protože jsem to ani s panem Havlíčkem, ani s panem Babišem neprobíral osobně, ale za mě určitě. Je to opravdu strategická záležitost.
8: A byla by ta zlatá akcie skutečně zárukou toho, že stát by měl dostatečný vliv na směřování toho podniku?
9: Je to otázka na právníky.
8: Vy jste právník.
9: Je to otázka zadání a priorit. Určitě to jde připravit tak, aby to zárukou bylo.
8: Pane senátore Fischere, to si dovedete představit, takové právní řešení, kdy explozia by se prodala, ale stát by si v ní zachoval ten vliv formou té zlaté akcie?
7: Víte, my tady řešíme teďka drobné. To jsou samozřejmě důležité otázky z hlediska řízení toho podniku. Ale jaké je politické zadání? To jsme tady od začátku od pana Babiše ani pana vicepremiéra Havlíčka neslyšeli. To politické zadání je, že jsme v průšvihu, bezpečnostní situace v Evropě je velmi vážná a musíme mobilizovat, protože už dneska jsme v krizi, která vyžaduje okamžitou revizi všech zásadních dokumentů a zákonů v České republice, které se týkají krizového řízení státu.
8: Dobře.
7: A do toho, když zasadíme tu otázku explozie, tak si tam dejme politické nebo strategické zadání, na základě kterého budeme potom hledat řešení manažerské. Ale já jsem to strategické zadání ani od pana Havlíčka, ani od pana premiéra Babiše prostě do dneska neslyšel.
8: Tak já se to
7: mě zneklidňuje.
8: Já se na to za chviličku zeptám pana poslance Vondráčka, ale vy jste se úplně vyhnul té mojí otázce. Zda byste si dovedl představit, že by si stát v explozii ponechal ten vliv prostřednictvím zlaté akcie?
7: Víte, já si dokážu představit všecko. Já si dokážu představit, že sem doletí ruský dron a budeme řešit, jak na to reagovat, protože naše krizové zákony neodpovídají současné úrovni bezpečnostních hrozeb. Tak řešme skutečně otázku obrany státu a v tom ta explozie má velmi důležitou roli. A je potom jenom na zadání, jakým způsobem by stát tam měl vykonávat kontrolu.
8: Dobře, chápu to tak, že nepovažujete za důležité v tuto chvíli v rámci spekulací vyjadřovat se k té případné zlaté akcii. Pane poslanče Vondráčku, má vláda jasno, má nějaké konkrétní strategické zadání, abych použil obrat pana senátora v případě explozie?
9: Tak budu-li mluvit o strategii z nejzákladnější, nejobecnější, tak ta firma se v tuto chvíli rozvíjí vzhledem k válce, vzhledem k situaci, nabývá na hodnotě. Takže je teďka výhodné zvažovat o vstupu strategického partnera. Může být významnou součástí vyzbrojování nás a našich spojenců. Můžeme to také to přidat k tomu, co my chceme, aby česká průmyslová základna byla nebo nabývala na významu v rámci vyzbrojování NATO a našich spojenců. A zároveň součástí té strategie musí vždycky být, že kdyby se stalo cokoliv, tak ta Česká republika to musí mít možnost využívat sama pro sebe. Kdyby jakékoliv spojenectví začalo selhávat nebo vznikly nějaké problémy, vždycky zkrátka ta Česká republika musí myslet i sama na sebe. Takže v tuto chvíli jsme ale integrální pevnou součástí NATO a může to pro nás znamenat obrovské plus v rámci našich spojenectví. Ale samozřejmě v případě nějaké absolutní krize nemůžeme být naivní, musíme tam mít jako Česká republika vždycky možnost kontroly.
8: Pane senátore, je toto uvažování v souvislosti s explozí tím uvažováním, po kterém vyvoláte?
7: Je to lepší než na začátku. Já jsem vděčný panu předsedovi, že o tom takto mluví, ale zdá se mi, že pan předseda, stejně jako já, není členem vlády a že bych uvítal, kdyby takto promluvil například ministr obrany Jaromír Zuna, který příliš se nevyjadřuje k těmto otázkám a přitom se jedná o obranu státu. Já bych uvítal, kdyby Andrej Babiš svolal Bezpečnostní radu státu a tam například mluvil právě o té hospodářské mobilizaci, která je zatím jenom na papíře. Tady je spousta firem i soukromých, které za námi chodí do senátu a říkají, co máme dělat, když bude vyhlášen nějaký mobilizační stupeň nebo nějaký krizový stupeň v rámci krizového řízení. Firmy se hlásí o svoje místo a nemají zadání. Tady je prostě potřeba, aby vláda vytvořila skutečně obrovské úsilí pro to, abychom pochopili, v jakém nebezpečném světě dneska jsme a co z toho vyplývá právě i pro soukromé firmy.
8: Dobře.
7: A společnosti.
8: Pane poslanče, souhlasíte? Prosím ve stručnosti.
9: Podívejte se, to není pravda, že když to není viditelné a není to v novinách, že se nic neděje. Já jsem viděl třeba nějaké podklady od té první zahraniční cesty pana ministra Macinky do Spojených států. Tam se opravdu reálně baví o tom, jak bude využívána průmyslová základna České republiky, protože ty kapacity na to v podstatě nejsou schopny vyrábět v tuto chvíli to, co potřebujeme. Takže to se reálně
8: Dobře.
9: Děje. Ještě. Když to stáhnu a my máme předmět debaty explozí, až bude opravdu něco reálného na stole, tak se třeba i sejde bezpečnostní rada státu.
8: Ale teď k tomu ještě není důvod, rozumím.
9: No, ale to ještě nenastalo.
8: Rozumím, dovolte mi ještě jednu otázku.
9: Já jenom jenom připomínku, že pan Zuna se nevyjadřoval k explozii, protože zrovna explozie opravdu nemá v podstatě žádnou přímou smlouvu s armádou.
8: Je to tak, pane poslanče, že prodejem explozie chcete získat i peníze na investice do obrany, jak připustil premiér Babiš? Prosím stručnou odpověď.
9: Tak samozřejmě ten rozpočet, ta situace vůbec není jednoduchá. Hledáme jakékoliv řešení.
8: Ale byla by to jenom jednorázová injekce?
9: No, ale pro ten podnik by to znamenalo obrovský rozvoj a to je situace win-win. Tam získáváme na obou stranách.
8: Tolik předseda sněmovního zahraničního výboru, poslanec hnutí ANO Radek Vondráček, diskutoval s předsedou senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, senátorem z klubu ODS a TOP 09 Pavel Fischer. Pánové, oběma vám děkuju.
9: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
10: Naschledanou.
8: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Interview Plus.
11: Jak se mění styl vládnutí Andreje Babiše? Nedává premiér přednost vedoucí svého úřadu Tinde Bárta před vlastními poslanci? Zvládá mírnit napětí v koalici a nestrácí nervy při komunikaci s reportéry? Zeptám se novináře Jana Tvrdoně z deníku N.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
12: Louis Girardot, jeho jméno je spojeno s výrobou sektu ve starém Plzenci u Plzně.
13: Spolehlivě víme, že pocházel z francouzského města Épernay, které bylo už od 17. století jedním z hlavních středisek výroby šampaňských vín. Tam se vyučil a pracoval ve slavném vinařství Moëtin Chandon. Později se ale rozhodl, že bude vyrábět sekt sám mimo Francii.
12: S manželkou prý procestoval celou Evropu, aby se nakonec někdy v době druhé světové války usadil v Šanově u Teplic. Jiná verze jeho příběhu tvrdí, že si už za první světové války našel manželku z Maďarska a s ní se pokusil usadit v její rodné zemi. Později ale odešel do Teplic.
13: České území si prý vybral proto, že naše země leží na 49. rovnoběžce, stejně jako jeho rodná Šampaň. Navíc vybudovat výrobu tady bylo levnější než v jiných evropských státech. Nechal si dovést francouzské vinné kvasinky a začal používat klasickou šampaňskou metodu výroby sektu.
12: Po únorových událostech v roce 1948 mu sklep znárodnil stát. Výroba šumivého vína v Teplicích skončila a on jako vinařský odborník musel přijít do starého Plzence. I tam se od válečných let rozvíjela výroba šumivého vína. Začala už v roce 1942. Po válce se tam vyrábělo už 60 tisíc lahví sektu ročně.
13: Louis Girardot ve starém Plzenci pracoval mezi lety 1949 až 52. Během svého pobytu pomohl zlepšit výrobu, naučil místní sklepmistry a technologie, jak se orientovat v odrůdách vína a v kvalitě hroznů vhodných k výrobě sektů.
12: Proslýchá se, že měl sekt velmi rád. Svou zálibu prý odůvodňoval slovy: sekt je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám. Mnoho se také vypráví o jeho milostných aférách.
13: Po roce 1952 se vrátil zpět do Francie. Zanedlouho tam zemřel, údajně pod koly tramvaje.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Armáda bude nabírat víc vojáků, potvrdil ministr Zuna. Nový maďarský premiér Maďar navštívil Německo, slíbil tam, že v Evropě bude konstruktivní. Jakub Menšík postoupil na tenisovém Roland Garros do semifinále. Bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20 na severovýchodě Moravy kolem 22 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Česká armáda bude nabírat víc vojáků. Ve 20 minutách Radiožurnálu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Upravil tak armádní koncepci podle připomínek premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle Zuny se navýší počet profesionálních vojáků na zhruba 3 000 ročně.
14: to, co neuděláme v té personální oblasti v následujících 5 letech, tak to už potom nedoženeme. Protože potom už nás bude dohánět demografický vývoj v naší společnosti. A samozřejmě je tady i tlak ostatních bezpečnostních složek, také potřebují nové lidi a podobně. Takže my opravdu dáváme veškeré úsilí na personál.
4: Maďarský premiér Peter Maďar nechce blokovat rozhodování v Evropské unii. Dosavadní veta Budapešti nahradí hledání kompromisu, řekl po jednání se spolkovým kancléřem v Berlíně. Friedrich Merz pak mluvil o novém začátku vzájemných vztahů.
15: Nový premiér zavede podle Friedricha Merze Maďarsko znovu do středu Evropy. V tom ho chce Německo podporovat a taky bude doufat, že Budapešť brzy odloží spory s Kyjevem a umožní zahájení unijních přístupových rozhovorů s Ukrajinou. Premiér Maďar se ujal funkce minulý měsíc po 16 letech vlády Viktora Orbána. Po návštěvách Polska a Rakouska jednal minulý pátek v Bruselu o uvolnění dotací v hodnotě víc než 14 miliard eur. K ním se dnes spolkový kancléř Merz přímo nevyjádřil. Zítra navštíví maďarský premiér Paříž. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Filmový festival v Karlových Varech uvede v hlavní soutěži 2 filmy s českou koprodukcí. Ve snímku Čika Čeka stvárnila hlavní roli ovdovělé pošťačky herečka Pavla Tomicová.
16: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
17: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec ne.
16: Druhým snímkem hlavní soutěži, který má českou stopu, je slovenský film Pramen. Ten natočil Ivan Ostrochovský. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
18: Pramen je psychologické drama odehrávající se v 80. letech, hlavní roli s Aňou Geisterovou.
16: Premiéru bude mít na začátku července na Karlovarském festivalu také dokument o zpěvačce Báře Basikové, kterou sledovala 50 let režisérka Helena Třeštíková. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře dostal do grandslamového semifinále. Na antuce v Paříži porazil Brazilce Fonseku 3-0 na sety. V pátek ho na Roland Garros čeká Zverev. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na generálku před mistrovstvím světa. V pátek se v New Jersey utkají s Guatemalou. Do šampionátu pak vstoupí o týden později v Guadalajáře soubojem s Jižní Koreou. Národní tým bude hrát úvodní zápas v Mexiku ve výšce přes 1500 metrů nad mořem a hráči se na to speciálně připravují. Náplň tzv. Heat tréninků vysvětluje reprezentační záložník Pavel Schulz.
19: Máme jako zahřátou místnost na 35 stupňů a jezdíme 40 minut na kole, aby nám nepřesáhla tepovka 50% jako maximálně. Někdo má třeba maximálně 220, někdo má 200, takže se snažíme držet tepovku na 100 nebo na 110 a tohle by nám mělo pomoct jako k té adaptaci, že by se nám měly zvýšit červené krvinky a mělo by to být jako lepší.
5: Překážka na D1 za Souticemi a nebezpečí v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce. Před odbočkou na Štěrboholi na 62. kilometru je uzavřený pravý pruh. Kolona se teď netvoří. V Praze hlásíte nebezpečnou situaci na jižní spojce. Zelenovým mostem ve směru k Barandovskému mostu je v levém pruhu hluboká kaluž, hrozí aquaplaning.
20: Těsně Zelenovým mostem. Je to hluboká kaluž přes celý ten levý pruh.
5: A v Praze je opět obousměrně průjezdný Strahovský tunel na městském okruhu. Skončilo tam noční čištění, už projedete i ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Bavorské město Neugablonz vzniklo po druhé světové válce na troskách bývalé muniční továrny. Založili ho vysídlení čeští Němci z Jablonce nad Nisou a jeho okolí. Do Bavorska si vysídlenci přinesli své know-how a v Neugablonz obnovili výrobu skla a bižuterie. V konci druhé světové války v Jablonci nad Nisou, vysídlení tamních českých Němců a jejich začátkům v Bavorsku je věnována repríza třídílného dokumentu, který v roce 2006 připravil Ivan Štern. Uslyšíte první část.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
0: Když v roce 1893 v Liberci dokončili novou radnici, která si mohla klidně zadat s Vídeňskou a osadili ji sochou rytíře Rolanda, nedalo to sousedním Jablonickým spát. Socha Rolanda byla od středověku symbolem tržního práva a práva soudního, byla tudíž výrazem občanské svobody. Roland, rytíř a bretoňský hrabě císaře Karla Velikého, padl hrdinskou smrtí 15. srpna 778 v boji s divokými Basky. Tak o něm v písni o Rolandovi pějí středověcí trubadůři. Rivalita mezi Libercem a Jabloncem v 19. a počátkem 20. století velikou rychlostí bohatnoucími městy, spojenými dodnes jezdící tramvají, byla pověstná. Vy máte Rolanda, my máme Rüdigera, mohli jablonečtí počase s úlevou říci. To bylo tak. Kdesi v Dolních Rakousích je městečko Pechlarn. Odsud pocházel jeden z hrdinů ságy o Nibelunzích, markrabě Rüdiger von Bechlaren. Odtud dnešní jméno Pechlarn. Pechlarnští se rozhodli, že svému rytíři postaví na náměstí sochu spolu s kašnou. Sochu si zadali u jistého sochaře ve Vídni. Ta byla zakrátko ukuta. Co ale čert nechtěl, pechlarnské radnici došly peníze, zůstaly jen nezaplacené dluhy. Nakonec pokladnu zachránili jablonečtí. Nabídli se, že sochu Rüdigera odkoupí a dluhy zapraví. Tak Rüdiger von Bechlaren putoval ze svého rodiště na sever Čech do míst, o kterých možná za svého života nikdy neslyšel. Slavně ho umístili na hlavní náměstí. U nohou mu vybudovali kašnu. Jak nakonec zamýšleli i pechlarnští, a tak tam v Jablonci stál až do roku 1945. Posloucháte cyklus Dokument, tentokrát příběhy pěti jabloneckých rodáků, pro které rok 1945 nebyl na prvém místě rokem osvobození, ale rokem počátku dosud nezakoušeného utrpení. Společné nemají jen to, že pocházejí z Jablonce. Společné je jim i to, že nakonec zas v Jablonci skončili. V Novém Jablonci, který jablonečtí založili v roce 1946 v bavorském Allgäu a který kostelem, radnicí, kašnou před kostelem se velice podobá Jablonci původnímu. Konec konců i rytíř Rüdiger, jak se ještě dozvíme, obě města dodnes spojuje.
2: Nachdem die Front sich Jablonz genähert hat, wurden alle Frauen mit Kindern unter 6 Jahren nach Westböhmen evakuiert und ich war darunter auch. Das war am 9. Februar.
22: Potom, co se k Jablonci začala blížit fronta, byly všechny ženy s dětmi, kterým nebylo ještě 6, evakuovány do západních Čech. Byla jsem mezi nimi. Odvezli nás 9. února, mě a moji dceru vezli vlakem. Jednalo se o sběrný transport s cílem v Chebu. A tam odtud nás převezli na jeden statek poblíž Žandova. Na statku jsem pak prožila poslední dny války, vlastně celou tu dobu, od února do května. Konec války, když přišel, vypadal následovně. Neustále se tu zjevovali utíkající němečtí vojáci. Objevili a zmizeli. Po 8. květnu na statek přišli Češi. Byla to skupina relativně mladých lidí. K nám se chovali velmi klidně a uvážlivě. Jenže krátce na to bylo 15. května. Ano, 15. května dorazila na statek jakási komise. Ta už měla úřední charakter. Všechny tam přítomné ženy nechala sebrat a bez dětí je dopravit do Chebu do vězení. Byla jsem také mezi nimi. Nebylo vůbec jasné, proč jsme se ve vězení ocitli. Nikdo se také o nás nezajímal. Za úkol jsme dostali vykonávat jakousi nevýznamnou práci v místní učebně. Jednoho dne mi který si z dozorců řekl, měli bychom být rádi, že jsme tu zavřené, dostáváme alespoň třikrát denně najíst. Venku podle něj naši lidé kapali hladem. Bohužel měl pravdu. Nejhorší na tom bylo to, že jsme ani jedna neměla tušení, co se mezi tím děje s našimi dětmi. Věci se ale nakonec poskládaly tak, že zhruba po třech týdnech za námi přišel ředitel věznice, prohlédl si nás a dospěl k názoru, že náš další pobyt zde postrádá jakýkoliv smysl. No a propustil nás. My jsme po té pěšky šli až k Žandovu, na statek. Neumíte si představit tu radost, když jsem zjistila, že správkyně usedlosti se velmi dojemně starala o všechny naše děti. Dařilo se jim díky ní velice dobře. Tenhle zážitek mi na dobro stačil. Dál už jsem tu být nechtěla. Ještě s jednou ženou, která tam také bydlela a měla dvě děti, jsme si najali povoz a s ním překročili německou hranici. Dojeli jsme až k městečku, na jehož jméno si už dnes nevzpomenu. A tam ten muž, který nás vezl, vyložil naše zavazadla. Mnoho jich, pravda, nebylo. Moc jsme si toho sebou vzít nesměli.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß. Also es war dort eine Jugendherberge und bis dorthin hat uns der Mann gefahren und dort blieben wir also mit einem wenigen Gepäck, denn viel konnten wir ja nicht mitnehmen.
1: Paní Gertruda Caše v té době byla maminkou zhruba ročního děvčátka. Muže měla na frontě, respektive tehdy už v zajetí. V tom lepším, naštěstí pro ní i pro něj v americkém. Oskarovi Caše, a je to jen schoda jmen, bylo v té době, kdy paní Gertruda putovala po Chebsku 33 roků. Na rozdíl od paní Gertrudy, která nakonec odešla do Německa dobrovolně, Oskar zažil hned po osvobození divoký odsun.
6: Als 1945, wie das Kriegsende kam, hatte ich Glück und war zu Haus. Und so habe ich mich vorbereitet, wieder in dem Geschäft meiner Eltern mitzuarbeiten. Dann kamen leider die unglücklichen Tage, wo es ein Bennisch-Dekret gab und wir Deutschen sollten unsere Heimat verlassen. Man musste sich darauf einstellen, was kommt auf uns heute, morgen, übermorgen zu.
14: Tak tedy v roce 1945, když přišel konec války, jsem měl štěstí. Byl jsem doma. Připravoval jsem se, že obnovím chod obchodu rodičů. Bohužel ale přišly ony nešťastné dny, kdy Beneš vydal dekrety, podle kterých měli Němci svoji vlast opustit. A tak jsem se musel víc připravovat na to, co na nás mělo přijít ještě toho dne. Možná na zítří, snad až po pozítří. V té době, když jsem šel po ulici, potkával jsem na ní partizány. Přišli k nám z vnitrozemí, násilně odvlékali lidi z ulic. Ocitl jsem se mezi postiženými také a moji rodiče neměli nejmenšího tušení, kde se nacházím. Jednoduše jsem v poledne ve 12 hodin zmizel. Dovlekli mě do školy v Jablonci. Asi kolem 6. přijeli před školu 3 velké autobusy. Všichni, co jsme byli v té škole, jsme si museli nastoupit. Nikdo z nás neměl nejmenšího ponětí, kam nás povezou. Jeli jsme směrem k polské hranici. Nejprve jsme dorazili do Hrachova. Tam jsme museli bohužel přenocovat. Nikdo nám ale neřekl, kde máme složit hlavu. Nakonec se nás ujalo pár lidí. Několik hostinských. Na druhý den jsme už v 9 hodin museli být nastoupeni v trojřadu. Vydali jsme se tak pěšky směrem k polské hranici. K polské hranici jsme došli pod eskortou českých policajtů z Jablonce. Poláci nás ale odmítli převzít, tak jsme tam stáli v lese. Po jedné hodině stání nás česká policie opustila s tím, že si nás Poláci nakonec určitě převezmou. To se ale nestalo. Poté jsme s Poláky vyjednávali, já osobně také. Chtěli jsme, aby nám přinesli alespoň něco k jídlu a k pití. Díky vyjednávání se objevili lidé z Červeného kříže. Přinesli nám deky, něco k jídlu a k pití. Samozřejmě, že nám ani jídlo, ani pití příliš dlouho nevydrželo. Po třech nocích v lese strávených jsme všichni byli natolik zničení, že jsme si řekli, pojďme naspět, i kdyby nás měli zastřelit. Vydali jsme se naspět do Hrachova. V Hrachově nás uvítala česká policie spolu s pohraničníky. Byli velice rozlobeni. Potom horečně telefonovali s Prahou, co já vím, a po dvou, třech hodinách nám řekli, že na zítří půjdeme na zpátek. Říkali jsme si, pánbu zaplať, opět uvidíme naše krásné město Jablonec nad Nisou. Skončili jsme ale bohužel na nádraží v Kořenově. Asi po půl hodině přešlapování nám řekli, vydejte se tunelem na polské území. Někteří muži mezi námi už toho měli dost. Řekli Čechům, že nikam nepůjdou, raději ať je zastřelí. A odhalili svoji hruď.

0: ale jen takový můstek. Na druhý den nás přes něj zahnali nazpátek. To už tam čekali pro změnu čeští policajti. Pod jejich vedením jsme šlapali zpět na nádraží v Kořenově. U nádraží v přilehlém parku jsme čekali až do 4 hodin odpoledne. Nakonec přijel vlak, do kterého jsme nastoupili a který nás odvezl zpátky do Jablonce. Sotva jsme na nádraží v Jablonci vystoupili, velili nám nastoupit si do 4 řadu. Řekli nám, nyní půjdete do tábora v Rýnovicích. Pokud se někdo pokusí o útěk, bude 5 Němců zastřeleno. Samozřejmě, že se nikdo o nic nepokusil. Všichni jsme dorazili až do Rýnovic.
1: Tam kam ein Zug, der brachte uns nach Gablonz am Bahnhof. Dort sind wir ausgestiegen, wir mussten uns in 4 Reihen anstellen. Und so wurde uns gesagt, wir kommen jetzt ins Lager nach Rýnovice. Wer ausreist, da werden 5 Deutsche erschossen. Also es ist niemand ausgerissen, wir sind alle dort gelandet.
2: Divoký odsun si prožila i paní Hannelore Singer. V té době byla 18-letou gymnazistkou.
3: Wir haben eigentlich trotz Krieg eine sehr schöne Jugend gehabt. Wir sind ja noch ins Gymnasium gegangen.
4: Ačkoliv byla válka, přesto jsme prožívali velice krásné mládí. Chodili jsme do gymnázia. Letecké poplachy jsme si také užili, ne ale v takové míře jako v Drážďanech. Když hořeli, zář požárů jsme viděli až v Jablonci. Měli jsme tam příbuzné. Členství v Hitlerjugend nás zavazovalo držet služby. Z naší školy se stal lazaret. My dívky jsme byli tehdy velice znevýhodněny. Dopoledne jsme sloužili jako letecké hlídky a současně pomáhali doma. Odpoledne jsme měli školu. Kluci ji měli dopoledne. Dělili jsme se tehdy o 1 školu. Odpoledne měli kluci tudíž daleko více volna než my. Přesto jsme tvořili vynikající společenství. Válka se nám jinak výrazněji nepřipomínala. Poprvé jsme ji vzali více v potaz, když hořeli Drážďany. Poté, až když jsme celé dny slyšeli dunění děl směrem od Budyšína. Na nějakou dobu se tam zadrhla ruská fronta. Zcela zřetelně jsem ale pochopila, co znamená válka až tehdy, když jsme museli držet noční služby na nádraží, kdy tam přijížděli vlaky s utečenci. Jednoho večera přijel takový vlak. Byl velice dlouhý. Byl 2x dobyt Rusy a 2x Němci osvobozen. Všechny ženy v tom vlaku byly znásilněny. Byla mezi nimi i jedna stará a velice jemná dáma. Patrné to bylo už na jejím oblečení. Ta byla tak zoufalá. Přestal jí v důsledku toho zcela fungovat svěrač. Přeřezala si proto tepny. Byla celá oteklá. Okamžitě upoutala moji pozornost. Můj otec byl lékař. Dotázala jsem se vedením vlaku, zda bych nemohla onu dámu vzít sebou. Otec by se postaral alespoň o ta nejhorší zranění. Ta paní nebyla schopna ani jít. Zas ale jí to tolik nevadilo. Kousek jsme šli pěšky. Prostě jít jsme museli, pokud se měl otec o ní postarat. Obvazového materiálu jsme mnoho neměli, dali mi ale něco sebou pro tatínka. To byl vlastně okamžik, kdy jsem pochopila, co může také být válka. Ve městě jsme měli 2 lazarety. Byli tam lehce zranění, ti, kteří mohli chodit po městě.
3: Wir hatten 2 Lazarette in der Stadt, aber da waren leichter Verwundete, die ihm dann auch spazieren gegangen sind. Oder unsere Schulkameraden von einer Klasse, mit der wir die Tanzstunde gemacht hatten,
4: Mí spolužáci ze školy složili v předstihu maturitu, poté narukovali. Odveleli je do Rumunska. Mezitím v Rumunsku proběhl převrat. O spolužácích jsme od té doby už neslyšeli, jednoduše zmizeli. Byli asi zabiti a kdesi zahrabáni. Dodnes nevíme, kde skončili. To jsou vlastně ony dojmy, které nám přinesla válka. Ústup vojáků v důsledku pádu fronty, to jsme my nezažili. Teprve po složení zbraní, kdy přišli Rusové, až tehdy byla pro nás válka u konce. Vlastně to, co jsem osobně z války prožila.
3: Also das ist das, was eigentlich vom Krieg was ich persönlich so erlebt habe.

0: Ja, sogar mehrmals eigentlich.
1: Ano, ano, dokonce moc krát. Poprvé jsme Rusy viděli, když přišli 9. května. Bomby sice žádné nepadaly, slyšeli jsme ale nad sebou, když Rusové přicházeli, ruská letadla. Dvě bomby tehdy spadly na hlavní náměstí. Stály tam několikapatrové budovy. My bydleli přímo v centru. Byla to víceméně okružní ulice. Šla od nás do kopce a z kopce zahýbala doleva, aby se zas k nám se zhora vrátila. Pokud si pamatuju, byl to tehdy takový hezký den. První, kdo se objevili, byli Rusové, co vypadali asijacky. Leželi jsme tehdy schovány. Rusové kupili nahromady polštáře, peřiny, postele. Byli oblečeni do košil s krátkými rukávy, na pažích jedny hodinky vedle druhých. Moje sestra a já jsme pozorovali z úkrytu, jak připochodovali. To nemělo konce. A stále znova a znova jsme viděli tytéž vojáky. Byli to ti, kteří šli naší ulicí, aniž přišli na to, že vlastně nekončí. To bylo moje první setkání s Rusy, i když jen očima na dálku.
0: Weiß Gott, wie stark sie sind, wie sie hier dann einmarschiert sind. Das war eigentlich eine visuelle Begegnung. Wie die Ausgangssperre gemildert wurde.
1: Když byl vyhlášen zákaz vycházení a my mohli jen v určité době na ulici, zůstávali jsme doma, abychom se nemuseli s Rusy potkat. Tak se vůbec první setkání odehrálo přímo u nás doma. Bylo bouřlivé. Můj tatínek, jak jsem se už zmínila, byl lékař. Vylákali ho trikem z domu. Přišli Češi a řekli, že mají nemocné dítě a tatínek mu měl jít na pomoc. Byl totiž dětským lékařem. Řekl jim, že Čechy léčit nesmí a že je navíc zákaz vycházení. Přišli ale znovu, s potvrzením, že může s nimi jít. Byla to ale jenom léčka. V Horské ulici, dříve tam bylo vedení nacistické strany, ho spolu s mnoha ženami a muži strčili do narychlo zřízeného vězení sovětské tajné policie GPU. Čekali jsme, stále jsme čekali. Přijde tatínek nebo nepřijde? Ale protože nepřišel, bylo jasné, že je někde zavřený. Uprostřed noci bylo 1:30, kdo si otevíral vstupní dveře. V našem domě jsme bydleli v prvním patře. V přízemí byla tatínkova ordinace. Ten někdo otevřel dveře a šel po schodech nahoru. Říkali jsme, to nemůže být tatínek, těch je přece víc. Byli to Rusové. Tatínkovi vzali klíče. Nejprve vytrhli ze zdi telefonní šňůru. Stejně by byl nikdo býval nepřišel, takže ji mohli klidně nechat na pokoji. Neudělali nic ani mamince, ani sestře, ani mně. Všechno ale, co nebylo přibito nebo přišroubováno, si vzali sebou. Prádlo, obleky, košile, všechno, prostě všechno. Můj bratr, tehdy mu byly 2 roky, měl postýlku ještě v ložnici u rodičů. Tam do šatní skříně maminka ukládala plechovku s jeho zamilovanými sušenkami. Už jich v ní moc nebylo. Dostávali je také jen, když byl velice hodný. Rusové si jeho nejzamilovanější sušenky chtěli vzít sebou. On plakal a plakal a volal sušenky, moje sušenky. A ti Rusové, oni mají pro děti vždycky jinak nastavené ucho, plechovku se sušenkami vrátili nazpátek do jeho postele. S tím ostatním ale odešli. Tak to bylo moje první skutečné setkání s Rusy. Tatínek díky pomoci jednoho českého pacienta patřil mezi těch několik málo, kteří mohli brzo vězení tajné policie opustit. Tatínek byl navíc antifašista, pronásledovaným často pomáhal. Tomu také velice pomohlo, aby se v zápětí ocitl znovu na svobodě. Ti ostatní zmizeli navždy. Nikdo dodnes neví, kde skončili. Tedy ti, co se tam ocitli po válce.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Dokument.
3: Posloucháte Dokument, tentokrát příběh pěti jabloneckých rodáků, pro které rok 1945 nebyl na prvém místě rokem osvobození, ale počátkem dosud nezakoušeného utrpení. Paní Hannelore Singer své vyprávění skončila v místě, kdy líčila, jak prožívala konec války a jaká byla její první setkání s Rusy. Že setkání s Rusy pro sudetské Němce mohlo mít několik rozličných podob, nejen tu známou, tragickou, potvrzuje jiná jablonecká rodačka, Elizabeth Fice. Tehdy se tato 24-letá mladá dáma jmenovala Alžběta Stuchlíková, Stuchlíková po tatínkovi. Dodnes na kraji Jablonce jednomu lesu pamětníci říkají Stuchlíkův les po jejím tatínkovi.
4: Mein Vater wurde abgeholt, weil er Tschechisch konnte und auch an der tschechischen Grenze viele Freunde hatte. Das ist nur ganz natürlich, wenn man miteinander lebt.
5: Mého tátu odvedli. On měl česky. Měl v českém pohraničí spoustu přátel. To bylo samozřejmé, když s nimi tak dlouho společně žil. Jeden rok chodil do české školy. Hodně přátel měl v Brabčíkově, Huntířovicích a v Alšovicích. Ti zase nejméně jeden rok chodili do německé školy, tak to dřív chodila. Strávili tam nejméně jeden rok. Německy uměli docela dobře. Mého tátu tedy odvedli. Moje matka a já jsme nevěděli kam. Tehdy jsme byli živi z hospodaření na půdě a výroby skla. Tatínek si nebyl vědom žádné viny. Přesto ho odvedli na radnici, měl tam hlídat českou vlajku. Dostal dokonce zbraň. A kdyby Němci případně vlajku chtěli strhnout, měl na ně střílet. V opačném případě by jeho zastřelili oni. Tak jsme se to posléze doslechli. Matka mě za ním poslala sídlem dolů do města. Jak už jsem vám jednou říkala, Pěnčín, kde jsme bydleli, byl částí města. Huť byla jejím středem. Tam stál obecní dům a všechno. Najednou jsem viděla Rusy a dostala takový strach. Byl tam náhodou jeden můj spolužák, na ruce měl červenou pásku, řekl mi, dej mi to, já to tvýmu tátovi donesu. Věděl všechno. Od něho jsem se dozvěděla podrobnosti kolem hlídání vlajky. Vrátila jsem se tedy domů. Sotva jsem dorazila domů, přišli partizáni, čeští partizáni, mladí kluci. Jeden z nich se jmenoval Hübner, chodil se mnou jeden rok do školy. Jemu jsem česky řekla, nestydíš se, co od nás chceš? Ptal se, zda máme zbraně. Můj táta byl sice lovec, řekla jsem, ale v poslední době, v posledních letech už dávno ne. Patrony mu došly a tak s tím skončil. Loveckou pušku odevzdal. To je zaznamenáno, to si můžete zjistit.
4: A to je registriert. Da könnte er nachforschen. Ja, und dann sind sie wieder gegangen. Und dann war es ganz interessant. Mein Vater war weiterhin in dem Gemeindehaus und wir bekamen eine Order. Wir sollten die Staatsstraße in Pjentschin gegen Eisenbrot gießen, weil die Russen einziehen werden und damit kein Staub aufwirbelt.
5: Velice zajímavé bylo, co se začalo dít. Můj táta pobýval dál v obecním domě a my dostali rozkaz, že máme ulice v Pjentčíně polévat vodou. Měli přijít tehdy Rusové. Tak, aby se nezvedal prach. Šla jsem se svými konvemi, povolali především mladé lidi. Tak jsem tedy šla se svými konvemi. Tu se objevila paní Růžičková, u které můj táta šil, a ona, její syn tam, totiž jsem tam chodil s flintou na rameni, měl nás hlídat. A ona přišla, dala si ruce v bok a na svého syna se rozkřikla, přece mě nenechá polévat ulici, ať mě okamžitě odvede domů zpátky, a cestou mi musel nést prázdné konve. Když se potom vrátili domů, dostal ještě pár facek.
4: Er musste mir dann die Lernkannen tragen und wenn er wird heimkommen, kriegt er ein paar facek. Das habe ich nur dargestellt, damit Sie wissen, wie es an der Grenze haben wir keine Probleme.
5: To vám líčím proto, abych vám doložila, že na hranicích jsme vlastně mezi sebou žádné problémy neměli. Bezvadně jsme se měli přirozeně za vlády Masaryka. Z té doby si ještě dnes umím představit způsob života, kdy všichni umíme oba jazyky. Když ale pomyslím na své vnuky, já mám 3 vnuky, když se jich ptám, už se mě sami mnohokrát ptali, jak by to všechno bylo, jak by to bylo s naším majetkem. Jeden z mých vnuků nakonec řekl, a všechno by babičko začalo znovu. To byl ten nejstarší. Raději tam všichni jezdíme, všechny navštěvujeme a těšíme se z toho navzájem, že jsme na tom, jak na tom jsme. Tak jsem to dělala celé roky, i tehdy, když se muselo platit za vízum a byla povinná výměna peněz. Toho jednoho svého příbuzného navštěvuji dodnes, Slávu Mudruňku. Celou svoji přízeň měl rozptýlenou široko daleko, na Sichrově a tak. Vyslali ho tehdy, aby si jel podívat, jak se nám daří. Jel k nám na kole v noci. Pak se najedl, přes den přespal a zas jel v noci. On, jeho lidi i my jsme se báli, aby ho náhodou neobvinili z kolaborace. Byl to ale náš příbuzný. Moje maminka měla svoji tetu, tedy moji pratetu a mého prastrýce velice ráda. Často jsme u nich pobývali. Když přišla sobota, zapřáhli jsme malou bričku, lovecký vozík to byl, a jeli jsme do Čech.
4: Ihren Onkel und ihre Tanten sehr gerne und wir waren oft dort. Und wenn es Sonntag war, dann hatten wir so ein kleine Britschle, haben wir dazu gesagt, so ein Jagdwagen. Und da sind wir meistens über Donau ins Tschechische gefahren. Ja, und nach dem Kriege war die Situation, wie ich sie jetzt geschildert habe, sie war scheußlich. Mit meiner Nachbarfreundin hat uns der Vater dann, als die Russen wirklich dann kamen.
5: No, po válce byla situace, jak jsem ji vylíčila, hrozná. Ubytované jsme byli spolu s otcem a kamarádkou ze sousedství, když Rusové opravdu přišli v Bratčíkově v tělocvičně. Bylo tam slyšet křik, jen jsme nevěděli, zda to křičí české ženy nebo německé ženy. Proč byl ten křik? To si člověk může domyslet, co jsme se dozvěděli. Táta zbudoval nahoře v remízku slaměný stoh, tam ukryl mě a moji přítelkyni ze sousedství. Ven jsme vystrčili jen takovou kladku. Na ní moje matka zavěšovala hrnec a tak jsme k sobě nahoru dostávali jídlo.
1: Někdy jsme uvnitř stohu skrz tlustou vrstvu slyšeli zvenku zvuky. Do jedné stěny bylo vybudováno okno, jim bylo slyšet i vidět. Byla jsem velice opatrná. Vždycky jsem od něj svoji přítelkyni odtahovala, když Rusové jeli kolem v bričce k nám na dvůr. To bylo pokaždé, když chtěli vejce. Vejce otec musel mít i hned po ruce a ochutnat je chtěli vždycky hned na místě. Mojí matce zaplať Bůh nic neudělali, nebyla přitom ošklivá. Možná proto, že můj táta byl tak vstřícný. A pak ještě něco. Vedle nás pan Hilpert žil s ruským děvčetem. Potkali se spolu v Rusku, měli jsme ji rádi, bývala často u nás. I postěžovat si na Hilperta přišla. To táta hned šel, aby sousedovi napravil hlavu, třeba když se v noci dobýval do její komůrky, tehdy utekla k nám. Udivovala mě, že uměla psát. Nebylo to sice nic moc, ale na Rusku vzácnost. Její písmo se víc podobalo kresbě. Ale zpátky k Rusům. Chodili prostě jen, když chtěli něco k jídlu.
4: Hoftor gemacht, das waren mehr Zeichen als Schrift. Und da kamen die Russen höchstens eben, dass sie zu essen wollten. Meinem Vater haben sie so.
5: Rusové mému tátovi darovali koně. Dar si nechal potvrdit písemně. S cedulkou chodil po městě a Rusům, kteří neuměli číst, ji ukazoval. Mysleli si, že je to nějaká výsada. Tak mu cedulka o darovaném koni ještě nějaký týden ulehčila život. Možná i měsíce. Jeli jsme až 18. června. Třetím transportem nás vyhnali z našeho domova.
3: Následné osudy tehdejší slečny Alžběty Stuchlíkové, napůl Němky, napůl Češky, mluvící dodnes velmi dobře česky a ve svých dnes 80 letech neustále se v češtině zdokonalující, se podobaly osudu Oskara Cašeho. Zůstaňme však ještě v Jablonci. Osud Oskara Cašeho má zpočátku podobné rysy z prožitky paní Hannelore Singer. Ta se svou rodinou byla rovněž vyhnána kamsi do údolí Jizery, někam za Kořenov, do hraničních lesů, aby tam odsud se po svých vybrali do Německa. Jenže tehdy už to nebylo Německo. Na hranicích je nečekali němečtí, ale polští policisté. A samozřejmě je dál nepustili. Jak se dozvíme, první pokus o odsun vybraných rodin z Jablonce se nezdařil.
0: Ja, man kann sagen, so ungefähr 5%, dass Tschechen waren. Aber alles andere, das war wirklich ein rein deutscher Bezirk gewesen. Aber sie sind
1: eigentlich. V Jablonci žilo zhruba 5% Čechů. Zbytek to byly čistě německé čtvrti. Češi ti se neobjevili až po válce. Byli a žili tu s námi celou tu dobu. Nikdo se předtím neptal, si Němec, si Čech. Později to ano a po kapitulaci už vůbec. Mnozí, kteří se vždycky prohlašovali za Němce, najednou zjišťovali, že mají české předky. Toho samozřejmě využívali. To je zcela jasné. Už nebyli Němci, stali se Čechy. Nejhoršími nebyli ti, kteří i předtím žili spolu s námi v Jablonci, ale ti, co přišli z příhraničních oblastí. Ti byli vůbec těmi nejhoršími. Bylo to navíc tak osobní, můj tatínek z nich mnoho znal. Byli to jeho čeští pacienti. Nevzpomínám si, že by na naši rodinu přímo zaútočili, ale když nás začali 15. června vyhánět, projevilo se to naplno. Šlo o prvních 800 lidí, co byli vyhnáni. Přišli k nám domů o 11:30 s tím, že ve 11:45 už máme být pryč. Moje mladší sestra byla do toho po nemoci. Zápal plic měla za sebou. A pak můj mladší bratr. Měli jsme dva dětské kočárky, chtěli jsme je vzít sebou. Oni nám je oba vzali. Jeden z Čechů stáhl mamince z ruky snubní prsten. Moje maminka byla normálně velmi zdrženlivá paní, měla velmi přísného otce, jen vyhrkla boží mlýny a ten Čech na to melou pomalu, ale
0: jistě. Es war dann auch so die folgenden Jahre, gell? Sie haben nicht viel davon gehabt.
1: Tak to chodilo i následující roky. Z toho jsme už mnoho neměli. Museli jsme vypnout troubu. Měli jsme tam ještě jídlo. 800 nás sehnali dohromady. Byli to všichni, kteří měli nejlepší obchody, nejhezčí domy. Nikdo ale nevěděl, kam s těmi lidmi. Tak začal onen známý pochod do Jakubova údolí. Museli jsme tehdy přes Harachov. Jakubovo údolí leželo za ním. Až tam lidi zahnali. Chtěli je pak hnát dál přes slezské hranice. Do té doby to slezské hranice byly. V té době na hranicích už ale stáli polští vojáci. Ti nás dál nepustili. Tatínek tehdy spatřil jistého vysokého muže. Stál tam v polské uniformě. Měl pocit, že ho odněkud zná, tak zavolal doktore Béze. A opravdu, byl to doktor Béze. V Jablonci za války pracoval jako totálně nasazený. Nesměl mít tehdy žádné kontakty s Němci. Náš tatínek ale prohlásil, že je to jeho kolega. Pracuje pro nás a kromě toho je to také člověk. Tak u nás býval často na návštěvě. Moc ho potěšilo, že nás potkal, i když za takových okolností. Řekl nám, že do Slezska nesmíme, byl tam tyfus či co. Tak se alespoň postaral o to nejmladší dítě mezi námi. Byly mu tehdy teprve 3 měsíce a o toho nejstaršího. Shodou okolností to byla moje teta. Bylo jí 82. Mnozí lidé všechno, co sebou vlekli, po cestě nakonec odhodili. Byla to zpravidla zavazadla zbalená pro případný letecký poplach. Byli jsme tehdy v lese 8 dní. Byl sice červen, v tom roce ale červen ještě tolik nehřál. Bratři Fajksovi, kteří se v lese vyznali, vyrobili ze dřeva úkryty. Člověk se mohl na naskládané větve složit. Ze smrkových špiček jsme si vařili čaj. Noci byly ještě studené, tak celou noc hořel oheň. Tam v tom lese jsem si uvědomila, jak lidé, když se ocitnou v nouzi, najdou k sobě vzájemně cestu. I polští vojáci se k našim ohňům chodili ohřát. Hřáli jsme se u ohňů. polští vojáci s námi. Myslím si, že lidé, když mezi sebou mají možnost mluvit, když si mohou navzájem vyhovět, najdou nakonec kompromis, se kterým lze potom i žít. To je moje zkušenost, životní zkušenost.
0: Es geht immer irgendwie. Also so habe ich meine Erfahrung in meinem Leben gemacht. Und dann hat es regnen angefangen und dann hat man sich wieder auf den Weg gemacht. Und dann waren wieder die tschechischen Soldaten da, dann hat man
1: Pak začali deště. Vydali jsme se proto na zpáteční cestu. A zas jsme narazili na české vojáky. Oddělili od sebe ženy, děti a muže. Nevěděli jsme, kam muže odvedli. Nás přivedli do bývalého ruského zajateckého tábora v Rýnovicích. Změnili ho na tábor pro vysídlence. Odsud se týden co týden uskutečňovala takzvaná revoluční vyhánění. Lidé byli nakládáni na otevřené nákladní vagóny, stáli na nich namačkáni jeden vedle druhého a byli odváženi přes Žitavu do Německa. Tam odsud se už museli o sebe postarat sami. Transporty přestaly v září, poté co Američané v srpnu v postupy mi prohlásili, že sice s vyháněním vyslovili souhlas, ale ne na tento způsob. Od té doby byly vypravovány transporty s Němci, kteří museli opustit zemi. Transporty směrovaly do oblastí obsazených Američany. Předchozí divoký odsun tak konečně ustal. Ti, kteří nebyli soustředěni v táboře pro vyhnance, byli voženi do vnitrozemí k sedlákům. U nich museli 2-3 roky nuceně pracovat, než byli také vyhnáni ze země. I já jsem musela nuceně pracovat. Mladé dívky měly povinnost se o práci hlásit, stejně tak můj bratr. Bylo mu tehdy 14, to byl tehdy už věk na nucenou práci. Dostal práci nedaleko od hranic u jednoho krejčího, alespoň mu ušil nové kalhoty, jinak měl jen sandály. U krejčího se mu dařilo docela dobře. Od krejčího ho převeleli do továrny na marmeládu. U téhle práce ti kluci trpěli strašlivým hraltem. Mě odvezli nákladním autem nesmírně daleko, až za Prahu, někam na českomoravskou hranici k Chrudimi. Bylo to už takřka na Moravě. Vystoupili jsme tam, postavili nás do řady. Připadala jsem si jako otroci v Americe. Přišli lidé z okolí a začali si nás prohlížet. Mě vsi vzal po prohlídce jeden sedlák. Ale musím zcela vážně prohlásit, pracovala jsem u něj velice tvrdě, dodnes mám s prací na zahradě třes, ale zacházeli se mnou velice, velice dobře. Jedla jsem s nimi u stejného stolu. Sedlák mluvil dokonale německy, tak jsem v tomto ohledu neměla problémy. Selka sice už ne tak dobře. Mezi 4. a 5. třídou obecné školy jsme se museli učit česky, byla to tehdy úřední řeč. Tak jsem si pomáhala češtinou. Selce jsem tím dělala takovou radost, že si mě vykrmovala. Skutečně mě tak vykrmila, že jsem se z nucených prací nakonec vracela neuvěřitelně tlustá. Zjistila, že z husy nebo z kachny mám strašně ráda prsíčka a biskupa, tak mi je dávala. Jediné, co se zdráhala, abych dělala, co dělala nejraději sama, bylo krmit husy šiškami, ale jinak... V okolí byly neuvěřitelně rozsáhlé lesy a já na hlavě tehdy nenosila nic. Chytla jsem úžeh, horečku a všechno. Týden jsem ležela. Selka se o mě opravdu starala a pečovala, dokud jsem se zas neuzdravila.
0: Da habe ich dann einen Sonnenstich bekommen, fiebrig und alles, bin eine Woche gelegen, aber sie hat mich wirklich gepflegt, also dass ich wirklich wieder gesund geworden bin. Ja. Dann hat der Vati im Lager erstens mal seinen 50. Geburtstag gehabt.
1: Tatínek, který byl mezi tím v lágru, slavil 50. narozeniny. Jiné rodiny totiž zůstaly v lágru. Tatínek se totiž zdráhal nechat se vystěhovat, dokud se jeho dvě děti nevrátí zpátky. Dcera velitele lágru tehdy byla velmi nemocná. Tatínek ji měl léčit. Namítl, že Čechy léčit nesmí. Velitel na to, když řeknu, že smíš, tak prostě smíš. K 50. měl tatínek přání, aby se mu obě děti vrátily zpátky do tábora, aby se rodina mohla vystěhovat pohromadě. Sedlák mi řekl, že mám jet do Chrudimi. V místě, kde jsem byla, to bylo v Hrochově Týnci, jsem nemusela nosit žádnou bílou pásku. Pro mě to sice nebyl viděno očima ostatních zrovna ráj. Rozhodně jsem se neměla zle, naopak velice, velice dobře. Jela jsem tehdy do Chrudimi. Sedlák řekl, že se mám hlásit na pracovním úřadě. Narazila jsem tam na dalšího milého člověka. Německy se mě zeptal, jak se mi daří. Řekla jsem, tak se na mě koukněte, je to přece vidět.
0: Krudim fand, se Bauer hat gesagt, ich soll zum Arbeitsamt kommen. Und dort war wieder ein sehr netter Herr, der mich auf Deutsch gefragt hat, wie es mir geht. Und habe ich gesagt, ja, schauen Sie mich doch an, wie gut es mir geht.
3: Zatímco Hannelore Singer ještě nějakou dobu stráví na území tehdejšího Československa, pracuje u sedláka, pro Alžbětu Stuchlíkovou, dnes Elisabeth Fice, pomalu začala padat klec.
5: Na vagónech, co v nich vozí uhlí, nás vezli. Odjeli jsme přes Jablonec do Liberce. Tam jsem viděla něco velmi ošklivého. Jakýsi český partizán starou paní, která se objímala se svým synem, přetáhl pažbou pušky. Musím ale říct, že jinak s námi po celou dobu, s tátou, s matkou i se mnou, zacházeli velice humánně. Až na to, že v Chrastavě přinesli deky a my jsme museli do ní hodit všechny naše šperky, naše cennosti a prostě všechno, co jsme měli cenného. Jeden z nich mi řekl, že mám jít s ním. Ukázalo se, že zaslechl, jak mluvím česky, potřeboval tlumočníka. Nechtěla jsem ale jít. Tak řekl druhému česky všechno přirozeně, už vím, co si myslí, k zahození by ale nebyla. Trvala jsem na tom, aby spolu se mnou šli dva muži od nás, mám-li s nimi jít. Souhlasili. Pak jsem tam ve vsi tlumočila. Česky jsem neznala jen z obecné školy, chodila jsem v Jablonci do Lice, stejně jako doktorka Zaše. V liceu jsme měli češtinu i pětkrát v týdnu po hodině, tak mi něco v hlavě uvízlo. Ale tak, jak mluví dnes česky, jsem tehdy neuměla. To je ale tím, že 10 posledních let chodím na univerzitu pro pracující. Naučila jsem si tam českou gramatiku, aby se mi moji čeští příbuzní nevysmívali, když za nimi do Čech přijedu. Česky šik umět dobře také proto, že jsem se seznámila s jabloneckým farářem, s děkanem. V Jablonci jsme byli s naší skupinou už dvakrát, teď pojedeme znovu. Pan děkan vždycky pozve mladé Čechy. Usmívají se a zasypávají mě otázkami, jak to tehdy bylo, jak to skutečně bylo. Chtějí vědět zhruba to, co chcete ode mě vědět teď i vy. Tak jsme nastoupili do těch vagónů na uhlí. Za Chrastovou byl tenhle, protože jsem se trochu prohrabovala ve své kabelce. Tak jeden, velice mladý, za to ale hrubý. Ten mi kabelku vytrhl z ruky a hodil na deku. Tak jsem přišla jak o papíry, tak o poštovní vkladní knížku. Nic mi nezůstalo. Můj táta ten na to vyzrál. Hodinky si připevnil na kotník u nohy a tak prošel.
4: Nichts null. Mein Vater wieder, der Schlaumeier, hat sich seine Armbanduhr um den Fußknöchel gegeben und hat sie mit durchgebracht.
3: Hannelore Singer jsme opustili na Chrudimsku, u sedláka. Nebýt stesku po rodině, na pobyt ani na práci si nenaříkala. Ač to byli Češi, chovali se k Hannelore vlídně a přátelsky. Za to Oskara Caše čekal transport stejně jako Alžbětu Stuchlíkovou. Zatímco Roman Palme, tehdy 15-letý, který se učil nástrojařem a o kterém zatím nebyla řeč, bude ale už v příští relaci, zažíval svá dramata z Rusy, Gertruda Caše už dobrovolně putovala po Německu jako tisíce a tisíce jiných běženců a vyhnanců.
6: Damals gab es eine Vorschrift, dass im Umkreis von 20 Kilometer sich niemals an der Grenze aufhalten durfte. Also mussten wir von dort weiter und sind also wieder mit einem Pferdefuhrwerk bis Dürsenreuth gefahren. beziehungsweise noch einen Ort weiter, Falkenberg.
0: Tehdy existovalo v Německu jisté nařízení, že se nikdo ve vzdálenosti do 20 kilometrů od hranic nesmí zdržovat. A tak jsme museli pokračovat dál do vnitrozemí, zas najatým povozem. Dojeli jsme až do Münchenreutu, vlastně o kousek dál, až do Falkenbergu. Tam nás vozka vysadil a odtud jsme už museli pokračovat na vlastní pěst. Jak se ukázalo, nebyli jsme v takovém postavení jediné. Potkávali jsme tu spoustu jiných utečenců. Všechna místa k možnému bydlení byla obsazena. Ve škole zřídili hromadnou ubytovnu. Pokusili jsme se přesto ubytovat někde v soukromí. A opravdu, v jednom hostinci jsme měli štěstí. Dvě ženy a tři děti. Byli jsme ubytováni v poněkud ošumělých sklepních prostorách. Sice jsme za to nemuseli platit, slíbili jsme, že pomůžeme v hospodářství, ale podmínky to byly otřesné. Přemýšleli jsme, zda tu vůbec zůstat. Prostory, ve kterých jsme totiž našli přístřeší, nešlo vytápět. No a zima byla málem na krku. Moje dcera se navíc tehdy roznemohla. Dostala běhavku. A já měla problém, co jí dávat k jídlu. Tak jsme se rozhodli pokusit se o štěstí o kus dál. Žena, která cestovala se mnou, se poptávala po práci v okolí v Harrisbrooku. Nakonec získala místo kuchařky v domově důchodců. Nabídla mi, abych jela sebou. Prý také něco najdu. V té době bylo možné cestovat americkými vojenskými auty. Způsob toho cestování měl určitou formu organizace. Lidé, kteří zamýšleli někam jet, se nejprve shromáždili. Jakmile se objevilo vojenské auto, které mělo přibližně stejný cíl, lidem dovolili nastoupit na prázdnou korbu. Tak jsem dorazila až k samotnému Norimberku. Na korbě jednoho auta jsem se seznámila s jistou paní. Pocházela právě tam odtud. Jela vlastně domů, podívat se, v jakém stavu její domov je, a jet potom dál. Nabídla mi, jestli u ní nechci bydlet. Udržovala bych tak pro ní její domov v pořádku. To bylo pro mě veliké štěstí, alespoň se mi to tak zdálo, jenže bohužel se má malá dceruška v tom bytě smrtelně zranila. Nakonec se štěstí proměnilo v ohromné neštěstí.
6: Aber leider Gottes ist dann in dieser Wohnung meine kleine Tochter tödlich verunglückt und das war dann zum Schluss ein großes Unglück.
3: A co naši rytíři Roland v Liberci a Rüdiger v Jablonci? Oběma začaly odtikávat hodiny a oba nakonec jako symboly němectví liberečtí a jablonečtí sousedé odstranili. Rolanda tento symbol svobodné existence města Liberec na liberecké radnici nahradila rudá hvězda, Rüdigera nenahradilo nic. Sám prozatím skončil v jakémsi skladě. Jak dál pokračovaly příběhy našich jabloneckých rodáků, ale i našich rytířů Rolanda a Rüdigera, si povíme v následujících dvou relacích našeho cyklu Dokument. Za technickou spolupráci děkuje Šimonu Mertovi, za režijní vedení Jaroslavě Tvrzníkové a od mikrofonu Českého rozhlasu se do příště loučí Ivan Štern.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Posloucháte Český rozhlas Plus. Byl jsem na Američany zlý, ale nezačal jsem s tím. Byl jsem jejich přítelem. Byli to oni, kdo ze mě udělali nepřítele. To prohlásil náčelník apačského kmene Chiricahuů Cochise, který je považovaný za předobraz fiktivního Vinnetoua. Po více než 10 letech partyzánských válek s bílými osadníky totiž dokázal pro svůj kmen vyjednat mír. I díky přátelství s bývalým armádním stopařem před obrazem Old Shatterhanda. Příběh indiánského vůdce, který vždy toužil po míru, vypráví první díl červnového cyklu Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 4. června po 8. hodině večer na Plusu. Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna textilu nebo podezřelý předmět. To všechno mohou být důkazy, které kriminalistům pomohou vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy? O tom je cyklus pořadů Místo činu.
1: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
0: Kateřina Radhouská vám spolu se zkušenými kriminalisty vysvětlí, jak se získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představí také vědce a vědkyně z kriminalistických laboratoří. Příběhy zločinu v cyklu pořadů Místo činu poslouchejte už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
2: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
0: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Začíná hlavní líčení v kauze údajně rasistických plakátů SPD. Hnutí se bude hájit svobodou projevu. Ukrajinská města odklízejí trosky po masivním ruském útoku na obytné čtvrti. Tenista Menšík postoupil na French Open do semifinále, vyřadil Fonseku. A bude zataženo až oblačno s občasným deštěm, teploty do 20 na východě až 22 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Obvodní soud pro Prahu 1 začne projednávat kauzu údajně nenávistných plakátů hnutí SPD. Státní zastupitelství hnutí obžalovalo z trestného činu podněcování k nenávisti. Billboardy v předvolební kampani do krajských a senátních voleb v roce 2024 zobrazovaly muže tmavé pleti a romské chlapce. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná.
4: Za svobodné vyjádření svého názoru proti nelegální migraci a proti výplatě dávek osobám, které neposílají své děti do školy, předpokládám, že u soudu státní zástupce přečte obžalobu a my se jí budeme bránit a poukazovat na svobodu projevu.
3: Obžalobě čelil taky sám Okamura. Po loňských volbách ale opět získal poslaneckou imunitu. Sněmovna ho nevydala a jeho stíhání je proto pozastaveno. Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchla, učitelka somatologie a psychologie na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno, získala cenu Global Teacher Prize. V 10. ročníku soutěže porotu oslovila tím, že se nevěnuje jen výuce svého oboru, ale taky duševnímu zdraví mladých lidí. Důležité pro ní je, aby se studenti během hodin cítili dobře.
6: Pro mě je ve výuce nejdůležitější naladit se na aktuální atmosféru ve třídě. S žáky zpravidla děláme takzvanou emoční inventuru a podle toho, jak vidím, jak se žáci ten den cítí, jak se mají, tak volím vhodné metody pro výuku. Během výuky je pro mě důležité, aby se žáci cítili hlavně dobře.
3: Tenista Jakub Menšík si na Roland Garros zahraje semifinále. Na pařížské Antuce totiž porazil ve třech setech Brazilce Fonseku. V pátek Menšíka čeká olympijský šampion Zverev z Německa. A i Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále, ale v deblu. S americkou spoluhráčkou Tausendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. Kvůli dešti se hrálo na dvorci Susan Lenglenové se zataženou střechou a podmínky byly podle Siňakové hodně odlišné.
7: Za mě prostě ten kurt je mokrý a klouže se to a ty míče hnedka po 5 sekundách jsou prostě úplně špinavý. Samozřejmě tím, jak je to podle mě velký kurt, tak se to ozývá, takže nemá člověk pocit, že to najednou neletí, ale určitě ty podmínky byly jiný.
8: Omezení na D35 před Opatovicemi a také na pražském okruhu u Běchovic. Na dálnici D35 směrem z Vysokého Mýta do Hradce Králové dejte pozor za odbočkou na Bíšť a Třebechovice. Na kilometru 134 silničáři uklízejí vozovku od rozlité nafty. Porouchaný kamion stojí na kraji, projíždí se pouze levým pruhem, aktuálně bez kolony. Na východní části pražského okruhu počítejte s omezením u Běchovic ve směru ke Štěrboholské spojce. Na 62. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Kolana se netvoří, ale zpomaluje se tam za zatáčkou. A na D1 z Prahy do Brna opatrně za odbočkou na Trhový Štěpánov. Na 62. kilometru stojí porouchané kamiony v odstavném pruhu a místo je označené šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Čekáme zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek a oblačnosti ubývat. Teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou kolem 12. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Premiér Andrej Babiš minulý týden vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla ke snížení úrokových sazeb. Měnovou politiku národní banky kritizoval i kvůli cenám hypoték. Měly by úrokové sazby klesnout? A jaké důsledky má premiérovo napadání státních institucí? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
0: Interview Plus.
9: Hostem Interview Plus je bývalý premiér, guvernér Národní banky a také člen poradního výboru Aspen Institutu Jiří Rusnok. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Když se Andrej Babiš ptá, proč Česká národní banka drží základní sazbu o 1% bod výš než eurozóna, neptá se premiér správně? Není chyba, že Česká národní banka drží úrokové sazby výš než Evropská centrální banka?
10: No, pokud by to bylo jenom jaksi takto obecně a filozoficky postaveno, tak jistě ptát se může na cokoliv, to je v pořádku.
11: Ptá se správně?
10: Záleží v jakém kontextu. Prostě úrokové sazby se neřídí přáním politiků, aspoň v normálních zemích, které se spravují podle nějakých pravidel. A jedno z těch pravidel je to, že úrokové sazby určuje nezávislá centrální banka, ta je určuje podle vývoje aktuální a zejména budoucí situace, pokud je o inflační tlaky, pokud je o vývoj cenové stability. A Česká národní banka stanovila úrokové sazby tak tam, kde jsou, a podle toho vývoje bude upravovat, předpokládám. A ona i u nás, dokonce je to v zákoně formulováno explicitně, nemůže přijímat pokyny od kohokoliv, počínaje prezidentem, vládou, dokonce ani parlamenty nemůže dávat pokyny, jak má stanovovat úrokové sazby. Takže ona funguje nezávisle a tak by měla fungovat i nadále.
11: Z čeho podle vás vychází úvaha Andreje Babiše jako premiéra a z čeho úvaha Aleše Michla, který prohlásil, že nepřipustí růst inflace i za cenu ekonomických škod a je připravený kvůli tomu i uvozovky zdrtit ekonomiku? Nejprve k té premiérově úvaze. Jde mu o to, že voličům slíbil zlevnit hypotéky a teď se to neděje?
10: Ano, to je určitě součást toho jeho, těch jeho pohnutek, levnější úvěry, nejenom pro ty, kteří chtějí si vzít hypotéku, ale jistě i pro podniky, developery, vlastně kohokoliv, kdo si potřebuje počít peníze, tak je lepší, když ty úrokové sazby jsou nižší, protože náklady potom takové akce, takového projektu jsou nižší. Nicméně, jak říkám, ty úrokové sazby nejsou stanoveny prostě jenom podle vůle toho či onoho, ty vycházejí z nějaké ekonomické reality. A ta ekonomická realita je taková, že cenová hladina u nás není prostě jaksi tak nízká, abychom si mohli dovolit nižší úrokové sazby, ty sazby odpovídají tomu stavu cenové hladiny, respektive té dynamice cenové, té pohybu těch cen. Jsou tady dneska nové, navíc prostě tlaky, které přicházejí ze zahraničí, že jo, spojené s cenami energetických komodit, čili spíše je tady očekávaný výhled možná na stabilitu, ale možná i na růst sazeb prostě do budoucna, abych byla schopna centrální banka udržet tu cenovou hladinu tam, kde ji chce mít, to znamená blízko toho cíle 2%. A to je asi zase, jak si to, co vede guvernéra k tomu, že je razantní v tom vyjádření. Na druhou stranu samozřejmě kritici toho vyjádření guvernéra mají také pravdu v tom, že takto centrální bankéři v normálních zemích nemluví.
11: No k tomu guvernérovu vyjádření. Ona, Národní banka, má ze zákona udržovat cenovou stabilitu, to jste říkal. Není ale to zdrcení ekonomiky, o kterém guvernér Michl mluví, příliš vysoký výdaj za stabilitu,
10: ano,
11: cen?
10: Ano, je, rozhodně. Národní banka má pečovat o cenovou stabilitu, má k tomu příslušné nástroje, primárně úrokové sazby, ale současně samozřejmě každá normálně uvažující centrální banka toto dělá tak, aby nenadělala více škod než užitku, abych to řekl lidově. Jo? To znamená, kdybychom zdrtili ekonomiku, tak náprava toho zdrceného stavu bude tak drahá celospolečensky, makroekonomicky, že je možná lepší mít chvilku o něco vyšší ceny nebo inflaci, než bychom si ideálně přáli. Takže ta centrální banka funguje v nějakém kontextu, v nějaké realitě té své ekonomiky, nad kterou má tedy ten pouvoir, a nemůže to brát takto voluntaristicky. Jo? Takže samozřejmě je to složitější, ale primární cíl banky skutečně je ta cenová stabilita.
11: Říkáte, že to nemůže brát tak voluntaristicky. Překládám si to, že nemá tolik svobodné vůle, aby mohl zacházet.
10: Ano, nelze to dělat jaksi za každou cenu.
11: Za každou cenu.
10: To znamená, to má vždycky svoje náklady a ty musí ona vzít v potaz. Teoreticky totiž platí, že vy skutečně můžete teoreticky porazit skoro jakoukoliv inflaci, těmi nástroji centrální banky, ale bude to znamenat zdrcení té ekonomiky. Jo? My prostě stanovíme úrokové sazby na 50% a ta ekonomika se zastaví, jo? Protože všechny projekty, kde věřitelé dluží peníze a najednou by měli vracet ne za úrok 5%, ale za 50%, tak vlastně začnou se hroutit. No a ty věřitelé zase začnou mít jako pohledávky za těmito hroutícími se dlužníky a celý ten kruh se může prostě propojit a to si samozřejmě nikdo nepřejeme, aby ta ekonomika se dostala do takovéto krizové situace.
11: Vy jste zareagoval tak, že ten obrat zdrtit ekonomiku, že jste slyšel, že jste ho zaznamenal. Ona se rozběhla debata, jestli guvernér Národní banky, tedy konzervativní instituce ze své podstaty, by měl používat takovéhle expresivní obraty, co byste řekl?
10: No neměl, rozhodně neměl. Já jsem se s tím nikdy nesetkal. Neslyšel jsem, že by nějaký guvernér jakékoliv evropské nebo řekněme civilizované centrální banky něco takového použil. Jo? Takže jistě takto centrální bankéři nemluví.
11: O výšce úrokových sazeb nerozhoduje samotný guvernér České národní banky, ale sedmičlenná rada, tedy kromě něj ještě dva viceguvernéři a další čtyři členové bankovní rady. Jak si tedy vysvětlujete ten premiérův výpad vůči samotnému guvernérovi, mimochodem svému bývalému poradci?
10: No tak zase, ano, máte naprosto pravdu a je to velice dobře, že ta instituce je robustní, zároveň prostě jsem kvazi demokratická, protože to nerozhoduje jeden člověk, je to celá rada sedm lidí, tak asi pan premiér si věci jaksi zjednodušuje, on si prostě personifikuje instituce s jejími šéfy, že to jistě ví, jak vypadá bankovní rada a to, ty další věci, to jsou spíš otázky pro politologa, možná psychologa, to fakt neumím dobře jaksi analyzovat.
11: Hostem Interview Plus je ekonom Jiří Rusnok.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
11: Babišův výpad proti Michlově snahou předhodit veřejnosti jméno někoho, na koho lze svést, že hypoteční a jiné úvěrové úrokové sazby neklesají a možná jen tak neklesnou, napsal na internetových Lidovkách ekonom Michal Skořepa. Souhlasíte s ním?
10: Ano, k tomu se člověk může klidně připojit, protože myslím, že to je jedno z těch logických vysvětlení a je to ale ten politologický pohled, jo, takže, ale zní to logicky.
11: Já cituju ekonoma, souhlasíte tedy i s předpovědí, že hypoteční a jiné úrokové sazby jen tak neklesnou, jak on předpovídá?
10: Ano, ta situace teď to naznačuje, my jsme prostě pod tím tlakem toho externího globálního šoku. Všechny centrální banky mluví o tom, že buď budou zvyšovat úrokové sazby dříve nebo později, některé už to udělali, třeba Norská nedávno, teď asi velmi rychle během několika týdnů to udělá ECB. V Americe byla přece velká debata o tom, jestli Fed nemá podobně jako u nás příliš vysoké sazby, že jo, pan Trump by si přál nižší, teď mají nového guvernéra, ale ten pravděpodobně nebude mít také prostor, protože v Americe je poměrně vysoká inflace, někde mezi 3-4% momentálně, aby snížil ty sazby, které jsou třeba vyšší než sazby evropské. Takže prostředí je bohužel stagflační, to znamená, jsou tam inflační tlaky z těch cen ropy, plynu, dalších komodit a zároveň spíše stagnační tlaky na růst ekonomický, to znamená nižší růst, než se očekávalo.
11: Pan Skořepa, jestli mu dobře rozumím, v tom zmíněném textu píše, že roli tu hraje také výška mest, tedy to, že české příjmy přepočtené na eura rostou rychleji než příjmy v eurozóně. Máte dojem, že to hraje nějakou roli?
10: To hraje roli v tom celkovém uspořádání a je to jedno z vysvětlení, proč naše sazby jsou obvykle vyšší než sazby v eurozóně. My jsme pořád takzvaná konvergující ekonomika, ekonomika, která se přibližuje k těm vyspělým, nejvyspělejším zemím Evropské unie. Ta konvergence buď probíhá rychlejším růstem příjmů u nás nominálním, při stejné inflaci plus minus, nebo posilováním kurzu, to znamená posilováním koruny plus minus při stejném růstu příjmů. Většinou je to nějaká kombinace, v poslední době je to spíše ten růst rychlejší nominálních mest a příjmů u nás při zhruba stejné inflaci, A proto také je tendence, to tlačí na to, že ta inflace je o něco vyšší než obvyklá inflace v zemích eurozóny. Proto také obvykle máme vyšší úrokové sazby, protože celkově ta naše produktivita je prostě pořád jaksi vyjádřená v tom, kolik vyprodukujeme srovnatelné hodnoty na jednoho zaměstnance, nižší než v té západní Evropě. A proto se prostě tyto věci liší a budou se lišit i do budoucna.
11: Hostem Interview Plus je ekonom Jiří Rusnok. Pojďme teď ke stylu komunikace mezi premiérem a guvernérem České národní banky. Vy jste už říkal, že nejste odborník na komunikaci, ale byl jste v obou těch pozicích. Pro připomenutí, vy sám jste jako premiér zažil guvernéra Miroslava Singera.
10: Ano.
11: A jako guvernér České národní banky jste zažil tři předsedy vlád, Bohuslava Sobotku, Andreje Babiše a Petra Fialu, je to tak?
10: Je to tak.

0: místě i premiér, má možnost chodit na měnová zasedání Národní banky, samozřejmě nemohou tam hlasovat, stejně jako guvernér nehlasuje na té vládě, ale mohou zase tam, mohou vyslechnout celé to okolí toho rozhodování, proč se takhle rozhoduje, jakým směrem uvažuje ta banka. Čili existuje dost mechanismů osvědčených, které tady léta fungovaly, desítky let, pro komunikaci vlády a centrální banky, které zároveň nijak jaksi nediskreditují, řekl bych, z hlediska nějakého vnímání veřejnosti, že ty instituce někdy mají neúplně podobné názory nebo stejné názory. To je normální, ale měli by se snažit o to, jednak to neprohlubovat a jednak pokud možno ty názory zbližovat a koordinovat se, pokud to jen trochu jde, protože je v zájmu hospodářství a tudíž této země, když obě ty politiky, zejména tedy fiskální politika a možná v širším kontextu hospodářská a měnová politika, která je ve výlučné pravomoci ČNB, působí stejným směrem, tak říkají, stáhneme za jeden provaz.
1: Já jsem si vytáhl 5 let starý titulek, který vás doufám pobaví. Konec příměří. Babiš a Schillerová kritizují ČNB za zvyšování sazeb. Nesmyslně utrácíte, kontruje Rusnok. Já nevím, jestli si to na to vzpomínáte. To vypadá ještě na vážnější přestřelku, než je ta nynější s panem Michalem.
0: Samozřejmě si na to vzpomínám. Ona taky, ta situace byla mnohem vážnější, než je ta dnešní. Jo. Ta, bohužel začínala ta velká inflační vlna, celoevropská, globální. A my jsme samozřejmě jako centrální banka byli jedni z prvních na světě, kteří jsme začali reagovat, zvyšovat úrokové sazby. To se samozřejmě vládě nelíbilo, nebo aspoň tehdejší vládě se to nelíbilo a začala prostě kritizovat ty naše kroky. No a my jsme si prostě hájili toto rozhodnutí, věděli jsme, proč to děláme a věděli jsme, že máme takovou odpovědnost a musíme to uhájit.
1: Co byste řekl, že je ve vztahu mezi premiérem nebo premiérkou případně a guvernérem nebo guvernérkou České národní banky ten nejcitlivější bod? Jsou to ty zmíněné úrokové sazby a míra inflace?
0: Ano, myslím, že v principu ano, protože, jak jsem říkal již předtím, měnová politika dokáže opravdu velmi významně ovlivnit ekonomiku a její všechny souvislosti, ale může to být někdy velmi bolestivé. Jo? A samozřejmě premiér, vláda, to je prostě politická reprezentace státu a jako tu bolest potom do značné míry inkasuje prostě ta vládnoucí ekipa. Jo? Takže tomu rozumím, ale takhle je to prostě nastaveno, takhle je to normální v civilizovaných zemích. A mělo by se podle toho postupovat.
1: Já bych se teď odvolal k vaší zkušenosti. Jakou roli tu podle vás v té komunikaci hrají povahové rysy aktérů? Můžeme říct třeba, že Andrej Babiš je prostě přímočarejší a impulzivnější než Petr Fiala nebo Bohuslav Sobotka. Je to tím dáno?
0: Určitě to roli hraje, to nepochybně, ale jak říkám, všechno má nějaké svoje z dobrých důvodů zažitá pravidla nebo nějaké hranice únosnosti. Ta debata by měla být kultivovaná. Přece jenom tito lidé zaprvé dávají nějaký vzor občanům v tom vzájemném chování a respektování a za druhé, jedná se o citlivé makroekonomické záležitosti, které skutečně i tyto, řekněme, soft věci zdánlivě ovlivňují chování těch hospodářských aktérů, to znamená ovlivňují burzu, ovlivňují investory, vnímání té země jako země více či méně civilizované a to má svoje ekonomické důsledky nakonec.
1: Jaký vliv tedy má na ekonomiku, když se používá silácká řeč nebo když se adresují takhle přímočaré osobní vzkazy?
0: No, začínají vás investoři a pozorovatelé té ekonomiky, analytici vnímat více jako, řekněme, rozvíjející se zemi, než nějakou etablovanou, vyspělou ekonomiku, protože tím se ty země dost často odlišují.
1: Čili mluvíte o oslabování důvěry, řekněme, těch investorů?
0: Ano, určitě. Klesá určitá důvěra a zejména předvídatelnost. A předvídatelnost je významný prvek toho budování té důvěry.
1: Prezident Petr Pavel na téma koruny a eura včera prohlásil, že pokud by pro nás bylo euro výhodnější, je na čase oprostit se od citových vazeb ke koruně. Tak já vím, že to je téma na celou přednášku, ale jenom když tenhle výrok slyšíte, tak souhlasil byste s ním?
0: Tak já mám problém s

0: tím neustálým hledáním něčeho, co skoro nelze najít, to znamená výhodnější. Jo. Ono prostě nikdo není schopen spočítat, jestli je výhodnější a kdy výhodnější a pro koho. Jo. Prostě ta není univerzální odpověď, jestli je výhodnější mít euro nebo korunu. Za určitý okolností to či ono a taky pro koho. Jo. Čili to je první věc. To bych trochu relativizoval ten popis té situace. Ale to, že z takového jaksi strategického pohledu asi Česko jako země velmi integrovaná do Evropské unie a tudíž do eurozóny by asi měla směřovat k té poslední fázi té integrace v tomto smyslu, to znamená zapojení se do eurozóny, to mi připadá logické. Snížilo by to prostě transakční náklady, zvýšilo by to tu předvídatelnost. A samozřejmě má to svůj náklad v podobě toho, že se vzdáme části kompetencí v oblasti hospodářské politiky, čili v té měnové politice, které jsou významné. To si musíme, všechno je něco za něco.
1: My se tady bavíme o vztahu politiků ke státním úředníkům. Včera vstoupili do jednodenní stávky pracovníci agentury pro sociální začleňování, aby protestovali proti náhlým změnám ve státní správě. Ze stejného důvodu stávkovali poskytovatelé adiktologických služeb. Jak vnímáte vztah současné vlády ke státním úřadům a úředníkům?
0: No já se obávám, že bohužel pokračuje, není to zase úplně nové, jo, že by to přišlo s touto vládou. Tato vláda to asi akcelerovala, protože je taková, jak vy říkáte, razantnější a má v čele lidi, kteří možná jsou přímočařejší. Je to pokračování trendu, kdy český stát si neváží lidi, kteří pro něj pracují a my vlastně jako čeští občané si málo vážíme těchto lidí. A to vede k tomu, že ta státní správa je ekonomicky podhodnocená, tím myslím platově, vede to k tomu, že samozřejmě ty lidé jsou do jisté míry dehonestováni. Těžko potom bude taková sféra lákat ty nejlepší lidi, od kterých zároveň chceme, aby zajistili ty kvalitní a dobré, co nejlepší služby toho státu, který prostě potřebujeme. V některých věcech ho prostě nelze nahradit. Jo? Takže taková schizofrenie česká a dokud tuto věc nepřekonáme, tak budeme neustále tady jaksi lamentovat nad tím, že stát je špatný a že úředníků je mnoho a že jsou špatní. Přitom ono v objektivním srovnání to není pravda. Jo? Na to, jak jsou špatně placení a na to, jak jich je relativně málo u nás ve srovnání se světem srovnatelným, tak ještě to je zázrak, že ta státní správa docela slušně funguje.
1: Nedávno vydaná studie Aspen Institutu nazvaná Jak lépe řídit stát konstatuje to, co říkáte, že Češi nevěří úředníkům svého vlastního státu, úředníci a úřednice jsou stále považováni za zbytnou byrokracii, která lidem staví do cesty zbytečné překážky. Jak jsme zmínili, vy jste členem poradního výboru Aspenu, asi tu studii znáte, překvapilo vás zjištění, s kterými ta studie přichází?
0: Ne, určitě ne, to myslím, že byla všeobecně očekávaná zjištění. To bohužel tyto tendence tady prostupují mnoho let.
1: Průměrný věk úředníků ve státní správě je podle studie 50. Mladí odborníci se do státních služeb nehrnou, odrazují je platy, zvýhodňující ty, kdo slouží déle. Odpovídá to vaší zkušenosti se státní správou?
0: Odpovídá to, ano, zejména v posledním období tomu, to už tu zkušenost tolik nemám, ale odpovídá. Samozřejmě vidíme to z těch prostě dat. Mladí lidé, když už tam jdou, tak tam vydrží velmi krátce. Je tam, myslím, nějakých lidí do 30 let, je tam do 3%, což ve světě je asi třikrát tolik, nebo možná ještě víc. Čili ta státní správa stárne, tak není divu samozřejmě, že se projevují všechny ty negativní tendence, které jsme zmínili.
1: No a proč podle vás neláká možné potenciální státní úředníky stabilita jejich práce? Je to přece jenom stabilní?
0: No protože už ani ta stabilita tam není, jo. Jako kdyby tam byla a byla by jakž tak předvídatelná, tak by asi to část lidí lákalo. Víte, řada lidí by šla pracovat i mladých. Já se s mladými jako občas setkávám na školách. by šla pracovat, protože ne všichni chtějí pracovat pro velké nadnárodní firmy nebo v nějakým prostě korporátním prostředí. Ono ta práce pro stát je vlastně úžasná, protože pracujete jaksi pro sebe. Jo?
1: A máte možnost ovlivňovat prostředí, v kterém žijete.
0: Přesně tak. A je tam často i teoreticky velmi zajímavý kariérní postup. Jo? Prostě že dostáváte se do kontaktu se zahraničím a tak dále. Ale musí tam být ta elementární stabilita a nějaká přijatelná úroveň, která odpovídá tomu vašemu očekávání, když jste, já nevím, mladý právník nebo mladý ekonom, tak asi těžko budete někde pracovat za plat prostě, který je poloviční oproti tomu, co je běžné na trhu. Jo.
1: A když říkáte, že ta stabilita už není, co bývala, tak myslíte tím třeba ty změny na úřadu vlády, o kterých jsem mluvil, taková podezřívavost?
0: To je jedna, řekněme, to je epizoda, jo? To je epizoda jistě významná, ale my vidíme, že při každé změně vlády, přestože tady máme deklarovanou oddělení úřednictva od politické sféry, dochází k velkým obměnám na úrovni, řekněme, až po nějaké nižší ředitele. Jo, to jsou věci, které ty lidi odrazují, protože oni vlastně říkají, já se tady budu snažit a přijde nová garnitura a stejně mě vyhodí. Jo. To jako zase v civilizovaných zemích není běžné. Tam se střídají garnitury, ale ten kmen toho aparátu, který se osvědčil, tak ten zůstává. Jo, čili to si myslím, že je ta nestabilita, o které mluvím. Ta nestabilita těch podmínek, jo.
1: A není někde ve spod té nedůvěry ve stát a jeho úřady ten často zmiňovaný deep state takové to temné podezření, že ti úředníci si žijí svým životem, stejně na ně nemůžeme, ale oni mohou na nás?
0: Určitě je, určitě taky je a já to nechci jako vůbec jaksi zpochybňovat, že by to bylo ideální. Jo? Prostě tam je spousta věcí, které je třeba zlepšit v tom fungování těch institucí státních, o tom není pochyb, ale cesta není podle mě jako nějaké destrukce, cesta je opravdu tlačit tam na ten výkon, na tu kvalitu, vyhodnocovat to působení těch lidí. Vidíte se, já mám zkušenost i z korporátní sféry, já se nejdu představit dneska solidní korporaci, kde by se nejméně jednou za rok nehodnotili výkony těch zaměstnanců. A byl na to prostě systém, který ukazuje, ano, tenhle člověk je dobrý a lepší, tenhle se zhoršuje a to se tady jako děje buď vůbec ne, nebo formálně. Takže ta kvalita se dá zlepšovat, věci se určitě dají vždycky. Jo.
1: A když mluvíte o destrukci, máte dojem, že ta se děje?
0: No trochu to tak vypadá. Když se podíváte, jak rychle se objevil návrh na změnu toho zákona o státní službě, aniž by se vůbec nechal dozrát ta poslední změna, která je úplně čerstvá ještě z minulé vlády. Ten zákon se provádí s poslaneckým návrhem. To je prostě podle mě nezodpovědné, protože to je velmi složitá materie, ta státní služba. To jsou věci, které se kultivují zkušenostmi roky. Tak já si myslím, že to je... A ten směr té změny je jasný. Zvýšit vlastně možnost zbavovat se těch nepohodlných nebo nežádaných, nevím, státních úředníků. Já nejsem proti větší flexibilitě, ale zároveň musím těm lidem něco nabídnout. To znamená nějaké kariérní možnosti, nějakou přece jenom vyšší stabilitu, než je běžná na běžném trhu práce, protože proč by tam jinak chodili za horších podmínek? Nemá to smysl.
1: Hostem Interview Plus byl bývalý premiér, guvernér Národní banky a také člen poradního výboru Aspen Institutu Jiří Hrusnok. Mnohokrát děkuji za rozhovor.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Následující pořad vysíláme v repríze.
3: O snaze vlády regulovat ještě přísněji přístup ke kratomu. O rozruchu kolem izraelského ministra národní bezpečnosti. O zvyšování počtu vojáků v české armádě. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
2: Názory a argumenty.
3: Blíží se zahájení fotbalového mistrovství světa. To se koná v USA, Kanadě a v Mexiku. Po 20 letech se ho zúčastní také reprezentace České republiky. byť se šampionát uskuteční pro nás ve velmi vzdálené destinaci a cestovat na něj bude poměrně drahé, přesto se na zápasy chystají čeští fanoušci. Ministerstvo zahraničních věcí proto posiluje diplomatické zastoupení, aby mohlo pomoci českým občanům v případě nouze. Jak se k jedné z nejsledovanějších událostí na této planetě staví čeští politici? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
4: Dobrý den.
3: Mistrovství světa ve fotbale bývá pravidelně jednou z nejsledovanějších událostí na této planetě. Jak to vnímají čeští politici, jak se k tomu staví?
4: Tak jak je vidět, rozhodně chtějí býti v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale vidět, což je logické, protože, jak správně říkáš, je to jedna z nejsledovanějších sportovních událostí na planetě a sportovní události jsou zase jedněmi z nejsledovanějších událostí vůbec. Tady ovšem, co se týká návštěvy v Americe, to nevíme v této chvíli. Jak ministr zahraničí Macinka, tak ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný říkali, že oni nemohou přijet, protože jsou příliš zaneprázdněni, přestože tedy je to opravdu po 20 letech, kdy čeští reprezentanti se probojovali na mistrovství světa. Jestli pojedou další čeští politici nebo jakým způsobem se budou chtíti ukázat, to opravdu v této chvíli nevíme. My totiž nevíme ani, kolik fanoušků se tam vydá. Ministerstvo zahraničí sice pro ně připravilo posílení velvyslanectví ve Washingtonu a generálního konzulátu v LA, ale vlastně kvalifikované odhady, kolik lidí se tam hodlá vypravit, nejsou. Podle předsedy fotbalového svazu Davida Trundy čeká se zájem relativně veliký. Hovořil o tom, že se ozývají stovky až tisíce. Jestli se nepletu, tak Český fotbalový svaz dostal k dispozici asi 10 000 vstupenek. Další je možné koupit přes portál FIFA. Je možné samozřejmě koupit i jinak, ale to opravdu, jak i zaznělo, není vůbec bezpečné, takže by se toho fanoušci měli spíše vyvarovat. I fotbalový svaz se snaží, aby pro fanoušky tam nějaký servis připravil, přestože vlastně on sám vypravuje jedno letadlo pro své partnery na jeden ze zápasů. Ovšem to, že určitě budou chtíti politici býti, zvláště v případě úspěchu vidět, jsme viděli právě i na té tiskové konferenci a jednu jenom takovou opravdu trošku komickou situaci bych tam připomněl, kdy ministr zahraničí Macinka vlastně v závislosti na dotazu Českého rozhlasu se vymezil vůči neziskovkám opět. Přitom ovšem mistrovství světa ve fotbale pořádá neziskovka FIFA a i Český fotbalový svaz je neziskovka.
3: Tolik Petr Švarc.
4: Díky, naslyšenou.
3: Vláda rozhodla o vytvoření pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou psychotropních látek. Do konce června má za úkol připravit návrhy pro zpřísnění podmínek nakládání s látkami, jako jsou kratom či různé konopné deriváty. To je námět pro komentář politologa Lukáše Jelínka.
5: 155 kg kratomu bylo mimo jiné zajištěno při čtyřtýdenním policejním zásahu proti nelegálním prodejcům této psychomodulační látky a CBD, tedy nízkopotentního konopí, jimž se na pondělní tiskové konferenci pochlubil ministr vnitra Lubomír Metnar. Tamtéž pak premiér Andrej Babiš pronesl větu: my nejsme a nebudeme vládou legalizace drog. Tato slova jistě nejednomu uchu lahodí. Jaká je ale realita? Na straně jedné působí děsivě svědectví lékařů, kteří se v posledních letech museli potýkat s intoxikací mladistvých, jež si vyžádala i životy. Část z nich experimentovala a neodhadla působení látky, část ani netušila, co pozřela. Většina uživatelů, vesměs studentů, však po kratomu sahá kvůli jeho schopnosti stimulovat mozek k lepšímu soustředění. Na straně druhé si ale na kratom posvítil již kabinet Petra Fialy. Prodávat se smí pouze v licencovaných prodejnách osobám starším 18 let. Tuto hranici chce Babiš posunout na 21 let, což žádná revoluce není. Možná ještě víc koalici láká možnost vytěžit z kratomu maximum pro schodkový státní rozpočet. Má na něj být uvalena DPH ve výši 21%, na rozdíl od dnešních 12, a ministryně financí Alena Schillerová navíc uvažuje o jeho zatížení spotřební daní. Zdá se, že radikální protidrogové politice předchází hlavně líbivá radikální rétorika. Na ní však patrně naváže i tvrdší represe související s proměnou Babišova pohledu na protidrogovou tematiku. Dokud se prezentoval, co by liberální a technokratický politik razil tolerantnější přístup, ještě před časem zlenařil do funkce protidrogového koordinátora Pavla Béma, toho samého, kterého po několika týdnech ve funkci premiér zaskočil radikálním obratem. Podle Béma, jenž se o reorganizaci odboru zabývajícího se závislostmi a tedy i o svém konci dozvěděl na dovolené prostřednictvím pouhé SMSky, zatím je dvouměsíční destruktivní masáž od šéfa Národní protidrogové centrály. Ano, pan Fridrich mě ovlivnil, je státní zaměstnanec, pro mě je důvěryhodnější než bývalý koordinátor, reagoval Babiš. Změnu kurzu a hlavně přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví ale úkorně nesou adiktologové, kteří rovnou přistoupili k omezené stávce. Sotva se jim divit, když jejich argumenty padají pod stůl. Například ten upozorňující, že reakcí na represi a prohibici bývá oživení černého trhu. Vždyť si nemusíme nic namlouvat. V éře sociálních sítí, internetu, ale především darknetu, což je jeho temnější zákoutí, lze nakoupit prakticky cokoliv a odkudkoliv. My laici můžeme o návykových látkách vášnivě debatovat od rána do večera. Směrodatný by však měl být názor odborníků, kteří mají drogy do detailu přečtené a s jejich uživateli pracují. Jenže přichází doba, v níž jsou experti vnímáni spíš jako přítěž pro rozhodování. Asi i proto vnesla vláda přesunem různých oborů a agent na rezorty do jejich řad zmatek. Když ale premiér zdůrazňuje, že se mu liberálnější drogová politika nelíbí, dokresluje tím obrázek národně konzervativní vlády, která přistupuje k utahování šroubů ve vícero oblastech, od neziskovek přes veřejnoprávní média až po vysoké školy, jejichž autonomie má být chystaným zákonem omezena. Zpochybňování expertízy, posilování represe, ale i vnášení chaosu do institucí, jež dosud fungovaly bez větších problémů, ovšem bývá také průvodním jevem nástupu autoritářských politických sil. Maďarsko za Viktora Orbána by mohlo vyprávět. Už proto bychom si měli vládních kroků všímat v širších souvislostech. Kratom páchá víc škody než užitku. Na tom se shodneme všichni. Těžko se ale zbavit dojmu, že Babišovi boj s ním slouží jen jako šikovná berlička při hnětení celé české společnosti.
3: To byl Lukáš Jelínek. Francie zakázala vstup na své území izraelskému ministrovi národní bezpečnosti, konkrétně kvůli videu, na kterém se vysmívá spoutaným aktivistům z humanitární mise směřující do pásma Gazy, které zadrželi izraelští vojáci. Dění kolem ministra analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
6: Ve světové politice je mnoho populistů, demagogů i magorů. Mnozí by mohli závidět izraelskému ministru Itamaru Ben-Gvirovi jeho globální proslulost. Přitom i jeho koaliční partneři vidí, že jeho pochybná sláva Izraeli škodí. Proč to tedy Ben-Gvir dělá? Itamar Ben-Gvir byl známý už dříve, ale po jeho ponižování účastníků mezinárodní flotily do Gazy přímo před pozvanými kamerami získal doslova celosvětový ohlas. Premiér Netanyahu i ministr zahraničí Saar se už jen snažili snížit škody, které izraelskému PR Ben-Gvir svým extempore udělal. Jenže Ben-Gvir se nespletl, jen pokračoval v tom, co dělá od svého nejútlejšího mládí a v čem pokračuje i jako člen vlády. Itamar Ben-Gvir je přesvědčený radikál a současně rozený provokatér. Hlásí se ke kahanismu, extremistickému rasistickému hnutí, které bylo v Izraeli po desetiletí buď zakázané, nebo se pohybovalo na hranici zákazu. ještě před pár lety snad ani nevěřil, že se někdy dostane do parlamentu, natož do vlády. Jenže se tak stalo, což souvisí s vlnou násilností v izraelských smíšených arabsko-židovských městech krátce před volbami. Tomu získalo nečekané hlasy navíc od lidí, kteří uvěřili jeho imidži člověka, který zajistí bezpečnost v chudších a zanedbaných oblastech Izraele. Ben-Gvir se navíc spojil se dvěma menšími stranami s podobnou ideologií a prošel do parlamentu. A protože Benjamin Netanyahu zoufale potřeboval koaličního partnera do vlády, stalo se neuvěřitelné. Stal se ministrem bezpečnosti, on, kterého kvůli radikalismu dříve sledovala tajná služba. Kahanistům nejde o židovský stát a suverenitu, ale půdu a teritorium, třeba i na úkor zájmů státu. Nikdy by nepřistoupili na politiku mír za území, jako v minulosti Likud. Kahanisté paradoxně v jistém smyslu považují izraelský stát za svého nepřítele, ale pak se nečekaně ocitli ve vlivných pozicích. Pracovní metodou, ale také osobní vášní Itamara Ben-Gvira je provokace a skandál, proto bývá označován za pyromana nebo politického žháře. Sleduje více cílů, tím bezprostředním je upozornit na sebe před blízkými parlamentními volbami. Například Smotričova strana se do parlamentu pravděpodobně nedostane. Ben-Gvir ale provokoval vždy a teď jeho obecenstvem celý svět. Špatné izraelské PR ve světě mu nevadí, právě naopak. Chce, aby právě on byl tváří Izraele a dostal stát do ještě větší izolace, protože věří, že v osamoceném Izraeli bude moci zesílit svůj vliv. Má pravděpodobně ještě jeden cíl – udržovat maximální neklid na západním břehu a případně i vyvolat palestinské povstání, které by dále zesílilo potřebu stále většího nasazení armády. Kneset už začal jednat o svém rozpuštění. Pokud se Ben-Gvirovi nepodaří udržet v parlamentu nebo nedostane dost hlasů, ztratí vliv na vládní politiku i hlavní pódium pro své názory. Zůstávají dvě otázky. Jaké stopy zanechá Ben-Gvir na izraelské politice, třeba jen v podobě prolomení dosavadních norem nebo odklonu od představy o určité důstojnosti a státnickosti ve vystupování? A za druhé, jaké stopy zanechá na veřejném obrazu Izraele? V obou případech jsou škody pravděpodobně velké. Izraelci samozřejmě jsou jako každý národ zodpovědní za to, koho pustili do parlamentu. Současně je pozoruhodné, jak velkou roli zahraniční média přičítají jeho slovům. V jistém smyslu se dá říci, že Itamar Ben-Gvir žije v dokonalé symbióze s nepřáteli Izraele. Oni chtějí svého sionistického barbara, aby si potvrdili své předsudky a on jim ho rád zahraje.
3: Tolik Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Vláda poslala do sněmovny soubor změn zpřísňujících podmínky dočasné ochrany Ukrajinců. Držitelé této ochrany žádající o humanitární dávku budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se muset zdržovat na území České republiky, alespoň 16 dnů v měsíci, pro který dávka náleží. Podmínky se nebudou týkat dětí, studujících či seniorů. Více už komentátor deníku Luboš Palata.
7: Vláda Andreje Babiše zase o něco stížila život Ukrajinců v Česku. Někdy jsou k tomu reálné důvody, někdy je to dokonce na místě, ale v souhrnu jsou ta opatření prostě s komplikováním a s nesnadněním života. Není k tomu žádný zásadní důvod. Tedy pokud za tento důvod nebereme to, že je v současné vládní koalici vůči Ukrajině a Ukrajincům dlouhodobě nepřátelské uskupení Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Okamura by rád šel ve svých krocích proti Ukrajincům v Česku ještě mnohem dál, než jsou kroky vlády a dokonce to veřejně vyhlašuje. Až ho musel premiér Andrej Babiš okřiknout, že by si měl uvědomit, že není ve vládě a že o tématu Ukrajinců v Česku rozhoduje vláda, tedy především sám Babiš. Na Ukrajince a Ukrajinky v Česku jsme se už pod tlakem nepřejícných komentářů části Čechů vůči těmto, připomínám, válečným uprchlíkům naučili dívat očima ekonomického přínosu pro český stát. Jakoby zmizel ten počáteční, lidsky solidární rozměr, kterým jsme jim dokázali pomáhat v počátcích ruské agrese, mnohdy ne jako stát, ale prostě jako my občané. Byl to tehdy nejen stát a vláda, ale především spousta obyčejných lidí, kteří otevřeli své peněženky a mnozí také i své chaty, chalupy nebo dokonce domovy. To jakoby postupem času zmizelo, byť samozřejmě ne u všech z nás. A dokončilo se to symbolicky loňskými parlamentními volbami, když opticky zvítězily Ukrajině nenakloněné české politické síly. Nemuselo by to být tak zřetelné, kdyby Andrej Babiš, jehož voliči nejsou z velké části, žádní antiukrajinci, nenaskočil na ficovskou takzvaně mírovou notu, nezařízl český příspěvek muniční iniciativě, nepodporoval tak okatě do poslední chvíle Viktora Orbána a dokázal korigovat škrtání peněz na Ukrajinu na ministerstvu zahraničí. Naštěstí pro Ukrajince je tu ale i biznisový rozměr vlády, kdy Ukrajince české firmy prostě potřebují, kdy do státního rozpočtu přináší mnohem více peněz, než z něj dostávají, kdy se bez jejich práce v mnoha oblastech, třeba ve zdravotnictví nebo v sociálních službách, takřka neobejdeme. Ví to místo předseda vlády Karel Havlíček, ví to ministryně financí Alena Schillerová, ví to i Andrej Babiš. A všem třem to říkají čeští průmyslníci a podnikatelé. Pokud nechceme za rok o Ukrajince, kterým vyprší dočasná ochrana, rychle přijít, je na čase, aby začala vznikat strategie, jak je do české společnosti integrovat a dát jim potřebnou stabilitu a dočasnou ochranu proměnit v jejich trvalý pobyt. Prostě jim nabídnou, pokud budou chtít, nový český domov. Po skoro 5 letech si to drtivá většina Ukrajinců v Česku víc než zaslouží.
3: Hovořil Luboš Palata. Premiérovi Andreji Babišovi se nelíbí dosavadní způsob navyšování počtu profesionálních vojáků. Podle něj by tempo náboru mělo být rychlejší a dosahovat minimálně čísla 2000 vojáků ročně. Zároveň chce premiér znát důvody odchodu vojáků ze služby. Slovo má komentátor Forum24.cz Martin Fendrich.
8: Končící šéf generálního štábu armády Karel Řehka promluvil ve sněmovně na konferenci o aktuálních bezpečnostních hrozbách. Řekl, že Česko potřebuje zavést nějakou novou formu vojenské služby. Její cíl je jasný. Stát potřebuje vytvořit zásobu lidí, kteří za sebou mají klasický základní výcvik a stanou se součástí záloh českých ozbrojených sil. Problém je, že aktivních záložníků máme jen několik tisíc. Řehka popsal, že chce, aby co nejvíc lidí získalo základní vojenský výcvik a stali se tak součástí tzv. Velké zálohy ozbrojených sil. Tam dnes sice patří tisíce lidí, kteří v minulosti absolvovali dřívější povinnou vojenskou službu, ale ubývá jich. Od 60 let je nelze povolat. Bojovat by už mnozí nemohli a po vojenské službě zůstali mimo armádu. Cituji, co Řehka pronesl v pondělí ve sněmovně. Když se mě zeptáte na názor, potřebujeme nějakou formu vojenského výcviku. To by ale podle něj museli přijmout politici a museli by to zavést do české legislativy. Cituji, představte si systém, kdy povoláte lidi na 3 měsíce, ideálně třeba v jejich posádce. Budete s nimi jednat úplně stejně jako s profesionálními vojáky, budou úplně stejně odměňovaní a zorganizujete to tak, že tam nebudou dělat nesmysly, ale budou se věnovat zajímavým věcem a něco se naučí. Šéf armády tedy nabízí systém krátké, dobrovolné, ale a to je důležité, placené vojny. S takto vycvičenými lidmi by profesionální armáda mohla v krizích počítat. Když si uvědomíme, že válka na Ukrajině trvá 4 a čtvrt roku, když si uvědomíme, že Putin pravidelně vyhrožuje Západu a že se tedy musíme být schopni bránit, tak jsme brutálně trestuhodně zaspali. Kvalitní zálohy se měly začít budovat nejpozději někdy před 3 roky. a rázem jsme v české klasice. Řehku i hned po jeho projevu napadla exministryně obrany za ODS Jana Černochová. Sdělila nám, že šéf armády není komentátor a má vládu a parlament včas a jasně zásobovat odbornými návrhy, kolik lidí má systém ročně vysvědčit, kde na to vzít instruktory, jaké kapacity chybí, co změnit v zákonech, kolik to bude stát a jaký model armádě dává smysl. Černochová napsala, že bez konkrétního návrhu z armády politici nemohou odpovědně rozhodovat. Kdysi jsem měl jako náměstek ministra vnitra na starosti policii. Nečekal jsem, co mi nabídne. Jednali jsme společně a společně hledali řešení. Společně jsme dohadovali a prováděli změny. Jsem si jist, že přesně tak to měla dělat ministryně Černochová, jenomže ona se místo toho soustředila na válku s Řehkou. A my jsme to museli zklamaně sledovat. Navíc si pamatuju, jak Řehka opakoval, kolik potřebujeme profesionálních vojáků. 37,5 tisíce. A víc než před 2 roky v únoru 2024 řekl, že Česká republika někdy v budoucnosti bude muset začít uvažovat o nějaké nové formě vojenské služby, ať už povinné nebo dobrovolné, ale prostě budeme muset hledat mechanismy, jak generovat zálohy. Jsem si jist, že toto mělo spustit aktivitu lidí na ministerstvu obrany, ale i politických stran a jejich poslanců. Aktivitu to nespustilo. Zaspali jsme krutě. A teď nám, občanům, může být jedno, kdo to zavinil. Hlavně by se mělo něco dělat. Ale ono se dál nedělá nic.
3: To byl Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
9: Co si budu namlouvat? K věcem, které mi kazily dětství, patřily i babiččiny kreace. Pletla, háčkovala a šila o 106, jenže to nijak zvlášť neuměla. Neměla kde se to naučit. A tak úpletová suknička, kterou jsem musela jako dítě nosit, byla vzadu o hodně kratší a její okraje se samovolně rolovaly vzhůru. Háčkovaná vestička, kterou mi i v parních dnech navlékala přes košily, aby mi nebylo zima, byla vytvořená z různě silných vláken a nakřivo sešitá dohromady. A čepice, ty, které jsem musela nosit, aby mi nenamrzl mozek, to byly nestvůry tak příšerné, že jsem si je za rohem okamžitě sundala a schovala na dno školní brašny. Namrzlý mozek byl 1000x lepší než posměch spolužáků. O ponožkách, šortkách či svetříkách snad radši nebudu mluvit. Babička by mě nejradši od hlavy k patě obšila a obepletla. A až do mých 14 se jí to dařilo. Pak jí moje máma něžně poprosila, ať mě občas nechá vybrat, co si chci obléknout. Už jsem velká. Z pletených a háčkovaných hrůz zůstala jen děsivá vzpomínka, uložená dozadu do skříně. A pak jsem je najednou uviděla. Mělo je na sobě několik děvčat, která se řadila do fronty u hiphopového klubu. Špatně padnoucí podkolenky, jedna delší než druhá, spletené z barev, z jejíž kombinace by akademický malíř dostal psotník. Smetanově bílé, červené, růžové, oranžové. Dlouhá čepička s usmolenou bambulkou. Háčkovaná mini sukně. Po 20, možná 30 letech kreace mojí babičky ožily. Byla z nich móda. Uplynulo dalších 15 či 20 let a najednou je jich plná Praha. Už je nevídám jen v noci před kluby. Spoustu jich potkávám i ve dne. Zdá se, že k ohozu každého úspěšného podnikatele či kreativce patří aspoň jedna hrůza od mé babičky. Dnešní babičky lezou po horách, randí či dávají dohromady webové stránky. Na ruční práce nemají čas. A tak se z každé babičkovské háčkované tašky, pletené čepice či napůl vypárané vestičky stal skvělý úlovek. Dnešní mladí vymetají sekáče a pátrají v nich přesně po těch věcech, jakých jsem se já v dětství tak děsila. Možná i staré skříně otevřeli a jejich obsah uzmuli molům. Babiččiny výtvory jsou dnes to nejskvělejší retro. Čím jsou šerednější, seprenější a křivější, tím víc se zalíbí. A tak se moje babička, spolu se spoustou jiných starostlivých, ale nepříliš zručných babiček, dlouho po smrti a anonymně, konečně dočkala uznání. V taškách nakřivo sešitých zháčkovaných čtverečků a vystužených starou cíchou, takových, jaké mě kdysi strašili ve snech, se dnes nosí elegantní laptopy a tablety. Na hlavách se střihem za 2000 trůní čepičky s ožužlanou bambulí. Kreacím našich babiček čas vdechl nový život.
3: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýza postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Pro a proti. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce přísnější kontroly čerpání sociálních dávek. Chce tak zamezit jejich zneužívání, které považuje za problém. Podle dat k tomu ale dochází jen v malé míře. Jak moc tedy tyto terénní akční jednotky potřebujeme? A proč nestačí současný systém kontroly? Zeptám se ministra práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleše Juchelky a poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové.
10: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
11: Paul Dirac byl britský teoretický fyzik. Za objev nových forem atomové energie získal v roce 1933 spolu s Erwinem Schrödingerem Nobelovu cenu.
12: Dirac se narodil v Bristolu v roce 1892. Jeho autoritativní otec byl profesorem na tamní univerzitě. Přísná výchova se zřejmě podepsala na Paulově pozdější uzavřené povaze.
11: Studoval v rodném městě na univerzitě a stipendium na vytouženou Cambridge získal až na druhý pokus. Přestože proslul jako fyzik zabývající se kvantovou mechanikou, jeho univerzitním oborem byla matematika.
12: Zajímaly ho studie Maxe Borna, Ernsta Rutherforda a Alberta Einsteina. Rozhodující pro jeho kariéru bylo setkání s pracemi Ernsta Schrödingera. Přitom Schrödingerovy závěry o kvantové fyzice tehdy rozhodně nebyly obecně přijímány.
11: A právě Diracova nepředpojatost vůči Schrödingerovým teoriím, pohled na danou problematiku z hlediska matematiky a její využití ve vysvětlení problematiky kvantové mechaniky vedly k tomu, že této dvojici byla v roce 1933 udělena Nobelova cena.
12: Po tomto úspěchu začala Diracova hvězdná kariéra akademika a vysokoškolského profesora. Téměř po celý život ale neopustil Británii a Cambridge. Až v roce 1968 přesídlil na univerzitu v americkém Tallahassee, kde v roce 1984 zemřel ve věku 82 let.
13: Bylo 6 hodin, je středa 3. června. Na úvod ranního vysílání na Plusu vás zdraví Martina Mašková.
14: A Tomáš Pavlíček.
10: Český rozhlas Plus.
14: A čím tento pořad otevřeme? Americká armáda uvedla, že odrazila iránské útoky na Kuwait a Bahrajn. Jaké další vojenské aktivity se v regionu odehrály v čase příměří?
13: Poslanci v prvním čtení podpořili zvýšení rodičovského příspěvku. O kolik by to bylo a jakých rodin se má týkat?
14: A proč se někteří lidé s exekucemi obávají oddlužení, i když na tento typ insolvenčního řízení mají nárok?
13: Se zprávami se hlásí o slovo Ondřej Látal.
15: A přeju hezkou středu. Spojené státy a Irán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O iránských vzdušných úderech informoval Kuwait. Letecký poplach se spustil taky v Bahrajnu. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že iránské údery odrazila a Teheránu se nepovedlo zasáhnout žádné cíle. Teherán i Washington své údery označili za odvetné nebo sebeobranné útoky. Děje se to i přesto, že v oblasti dál oficiálně trvá klid zbraní. Je to téma pro Ranní Plus. Hned po zprávách. Rodičovský příspěvek by se mohl zvýšit o 50 000 korun. Navýšení na 400 000 schválili poslanci v prvním čtení. Podle novely by měli vyšší částku dostávat rodiče dětí narozených po 1. lednu 2027. Třeba koaliční hnutí SPD chce ale počet rodičů s nárokem zvýšit. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to ale pravděpodobně nebude možné.
16: jsme vlastně vysvětlovali ten náš záměr toho, jakým způsobem v tuto chvíli funguje státní rozpočet, jeho deficit. A vlastně tady v této realitě, ve které se musíme pohybovat, tak je potřeba prostě říct velmi zodpovědně, že to navýšení od nově narozených leden 2027 má svou samozřejmě logiku.
15: Část opozice pak volá po valorizaci rodičovského příspěvku. Třeba hnutí STAN už podalo pozměňovací návrh, který by to do návrhu zapracovala. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes zamíří do prvního kola projednání v poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun. Nejmenší podnikatelé by pak naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
17: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
15: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést skoro 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat elektronické evidence tržeb naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu a nebo Hospodářská komora. Vrátit by se poslanci dnes měli taky ke schvalování novely zákona o podpoře bydlení. Projednat by mohli taky novelu stavebního zákona.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
18: Může choť i nesvědomo, ale...
19: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
15: Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice, poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu anebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
20: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
21: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Český rozhlas.
15: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tajvanu. Na dnešním programu má třeba jednání s tajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wu Chengwenem. Senátní delegace dorazí také na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin. Václava Havla. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
22: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
23: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
24: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří se vlastní učební materiály.
23: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její 10leté historii. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
15: Tady je doprava v ranním plusu na dálnici D35 před Hradcem Králové ve směru z Vysokého Mýta z Bystřete před sjezdem na Opatovice nad Labem. Na kilometru 134 se projíždí pouze levým pruhem, v pravém několik jednotek hasičů čistí vozovku od vyteklé nafty. Ostatními českými dálnicemi zatím projedete bez výraznějších komplikací. A v Praze v tuto chvíli jenom jedna potíž, a to v Kbelské ulici ve směru z Letňan dolů do Hloubětína z Bystřete před sjezdem do Novopatské ulice. V pravém odbočovacím pruhu se srazil kamion s osobním autem. Čekají na příjezd policie. Dobře dojďte. Čeká nás zatažený až oblačný den, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během odpoledne bude pak od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek i oblačnosti ubývat. Teploty přes den 16 až 20 stupňů Celsia, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. A vát má mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku zpočátku jižní a večer bude vítr slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Ranní Plus.
14: A vstáváte s námi 8 minut po 6. hodině. Ještě před několika dny jsme slyšeli, že příměří s Íránem je na dosah. Teď velení americké armády potvrdilo další noční ostřelování vybraných cílů. Teherán v odvetě vypálil drony i na okolní země. Víc nám teď řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno.
14: Tak začněme tím americkým útokem. Na co americká armáda udeřila?
1: Těch míst je víc, ale podle velení americké armády šlo, nebo ta jedna operace byla namířena proti tankeru, který se pokusil proplout Hormuzským průlivem. Já připomenu, že Hormuzský průliv nejdřív po začátku té války zablokoval Irán a pak ho začaly blokovat i Spojené státy z druhé strany.
14: To je takový dvojblok.
1: Ne? Takový dvojblok, přesně tak. No a tady ten tanker MT Lexi pod vlajkou Botswany, nenaložený, tedy se pokusil proplout, což tedy a pak neuposlechl výzvy, aby zastavil, a tak loď zasáhla raketa Hellfire americká, která měla vyřadit motor. Je to celkem tedy šestý tanker, na který Spojené státy tady z těchto důvodů zaútočily od půlky dubna, od kdy tedy běží ta americká blokáda. No ale Iráncům asi víc vadil americký útok na ostrov Keshm na iránské jednotky. Připomenu, že Keshm je taky v Hormuzském průlivu.
14: No a Irán tedy v odvetě vyslal vlastní rakety a drony?
1: Přesně tak. Irán útočil nejspíš tedy hlavně na americké základny v regionu. Hlášené jsou reakce protivzdušné obrany z Bahrajnu a z Kuvajtu. Kuvajtská vláda taky varuje svoje občany, aby nesahali na případné trosky, které někde najdou. Iránské revoluční gardy tvrdí, že zasáhly americké jednotky při tom útoku, ale to velení americké armády tedy popírá. Říká, že všechny ty rakety a drony se podařilo zneškodnit, že i zneškodnili nějaké drony, které mířily na civilní plavidla. Spojené státy potom zase v odvetě na tyto útoky spustili další útoky na ostrov Keshm.
14: No, vyloženě příměří, jak má být. Ono to ale popravdě řečeno opravdu nezní tak, že mírová dohoda je na dosah.
1: No, americký ministr zahraničí Marco Rubio by asi s tebou nesouhlasil. On je stále optimistický. On byl včera na slyšení v Senátu, kde řekl, že dohoda je stále na dosah a že iránský režim vlastně postupuje v těch jednáních. Mluvil o tom, že začínají bavit o tom jaderném programu a že předtím to tak nebylo. Doslova, když budu citovat, tak mluvil o tom, že mír může nastat zítra, nebo to může nastat příští týden, to jsou tedy jeho slova. Rubio taky tvrdil, že se podařilo Spojeným státům zlikvidovat iránský zbrojní program, zásoby a výrobu jak raket, tak dronů. S tím ale ne všichni úplně souhlasí. Z New York Times ze svých zdrojů říká, že 70% zásob iránských tedy zůstalo, ale že průmysl skutečně je zasažený víc.
14: No ale pokud jde o příměří, tak Irán také tvrdil, že přestal jednat kvůli chování Izraele. Tak víme, jak to přesně s těmi jednáními je.
1: To úplně nevíme, protože slyšíme z různých stran opravdu rozporuplné věci. Irán taky tvrdí, že jednání pozastavil kvůli izraelským útokům na Libanon. Abbas Araghchi, iránský ministr zahraničí, řekl, že to porušení příměří na jedné frontě je porušení na všech frontách. No a do té nepřehledné situace vlastně ještě vstoupil včera americký prezident Donald Trump, který řekl, že zastavil izraelský útok na Bejrút vlastně částečně v tom vztahu pro jednání s Iránem.
14: Tak já bych se rád mýlil a budu věřit tomu, že to je do jednání té dohody, že přijde třeba zítra, jak říká Marco Rubio. Tak uvidíme. Budeme to sledovat třeba i s Jakubem Ludským ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
13: Posloucháte Ranní plus 6 hodin, 11,5 minuty. Česká vláda rozhodne o složení delegace na summitu NATO až 22. června. Ve včerejších 20 minutách radiožurnálu to naznačil ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. O mandátu delegace právě na zmíněný summit NATO jednal včera s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Ministr obrany také kolegovi Tomáši Pancířovi řekl, že šlo o běžné operativní jednání.
4: Šlo spíše o to, že na straně ministerstva, na mé straně, jsem potřeboval k další činnosti některá rozhodnutí, tak jsem měl připravená na jednání a postupně jsme je procházeli a vlastně všechna do jedné byly schváleny, jak jsem potřeboval. Takže určitě pozitivní. Takže koncepce nebyla tématem. A ptáte se na mandát. Ano, projednávali jsme celou sadu otázek, které se týkaly nejenom blížícího se summitu NATO v Ankaře, ale týkaly se také nadcházejícímu setkání v rámci NATO na úrovni ministrů obran, takzvané ministeriádě, která nás čeká 18. až 19. června v Bruselu. Takže tohle to byl celý takový soubor otázek, které jsme řešili a které bylo potřeba rozhodnout v rámci toho postupu, té přípravy na tyto dvě významné akce.
5: Vy jste měl za úkol připravit mandát pro českou delegaci na summit NATO v Ankaře. To jste předložil ten návrh a plně jste se shodli s panem premiérem?
4: Ano, ten návrh byl předložen, pan premiér ho přijal, my jsme ho diskutovali.
5: Prozradit, co v něm je? Jaký je ten mandát, alespoň
4: ještě
5: v části?
4: Ještě bych vyčkal. Vyčkal bych do rozhodnutí vlády, do jeho oficiálního schválení, které by mělo být tuším 22. na jednání vlády.
5: Ten mandát se připravuje bez ohledu na to, kdo v té delegaci bude?
4: Ano, tam není souvislost. To je vlastně věc technická, to znamená, s čím tam Česká republika bude vystupovat ve svém vystoupení. A my víme, jaké jsou ty hlavní témata nadcházejícího summitu NATO. Jsou to plnění závazků vůči alianci, je to financování obrany ze strany členských států, je to otázka zbrojního průmyslu, je to otázka Ukrajiny a i ty geopolitické souvislosti, ve kterých se dneska aliance jako taková nachází. Takže je to soubor těchto témat a tak to bude koncipován i ten mandát a naše představení, jakým způsobem Česká republika k naplnění svých závazků a vůbec ve vztahu k alianci do toho roku 2035 plánuje postupovat.
5: To znamená, že o obsazení té delegace, jestli pojede nebo nepojede pan prezident, jste dnes s panem premiérem vůbec nemluvili?
4: Ne, to nebylo obsahem jednání.
5: Včera pan premiér na toto téma řekl po jednání vlády, že o složení delegace kabinet nerozhodne v tom termínu, který se očekával, to znamená příští týden, ale pravděpodobně právě až po setkání ministrů obrany členských zemí v Bruselu, tak jak jste o tom mluvil, což má být 18. a 19. června. Co čekáte, že na té schůzce může zaznít tak, aby to ovlivnilo rozhodování o tom, jestli má jet nebo nemá jet pan prezident?
4: Já očekávám a je standardní obsah ministeriády, která předchází summitu NATO. Tam už bude ze strany všech členských států na to budou odevzdána pravidelná hlášení. To jsou ty závazky investic do obrany a v průběhu toho ministerského jednání vlastně my uvidíme, jak na tom je aliance jako celek, uvidíme, jak jsou na tom jednotlivé státy, jakým způsobem se ty věci v rámci aliance řeší. To znamená, i budeme vědět, jakým způsobem budou diskutovány na summitu NATO. Jinými slovy, budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abych ji mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli ten finál, to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
5: Média spekulují, že to směřuje k tomu, že pojede nakonec i pan premiér, i pan prezident a rozdělí si role. Máte tenhle ten dojem aktuálně, že to dopadne tímto způsobem?
4: Já v těchto věcech nepředbíhám, protože nejsem účasten těch jednání mezi panem premiérem a panem prezidentem.
13: Tolik ministr obrany za SPD Jaromír Zuna. Celý rozhovor, který s ním vedl Tomáš Pancíř, si můžete pustit z našeho archivu i podcastových aplikací.
14: Ale pojďme dál, teď máme 7:15 a přesně 2 minuty. Rodičovský příspěvek by od příštího roku mohl vzrůst v úvodním kole, to včera odpoledne schválili poslanci. Rodinám se má podle vládní novely podpora zvýšit o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by se pak částka zvýšila ze současných 700 na 800 tisíc korun. Kabinet to odůvodňuje mimo jiné snahou zlepšit životní situaci českých rodin. Detaily má teď Josefína Báčová z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
14: Tak koho se má ta vyšší rodičovská podpora podle vládní předlohy týkat?
3: Podle té předlohy bude určená pro rodiče dětí, které se narodí po 1. lednu 2027. Na tom ale není shoda ani ve vládní koalici. Například SPD chce počet rodičů s nárokem na podporu ještě zvýšit, aby se to týkalo i těch, kteří už teď příspěvek pobírají. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO o tom koalice bude ještě jednat. Z rozpočtových důvodů to ale nejspíš nebude možné.

0: korun ročně navíc oproti současnému stavu.
1: No a co na tu chystanou změnu říká opozice?
0: Většina opozičních zástupců s návrhem souhlasí. Hlavně hnutí STAN a Piráti ale prosazují, aby se rodičovský příspěvek v budoucnu navyšoval automaticky. Mluví o tom třeba předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.
2: Tam není žádná jistota do budoucna. Že to je jenom o tom, jak se ta která vláda vyspí a kdy zrovna budou blízko volby, aby přišel možná i takový jakýsi dáreček. To ale není důstojné. Když mají valorizaci důchody, tak přece dává smysl, aby úplně stejným principem byl řízen i ten rodičovský příspěvek.
0: Podle ministra Juchelky je ale zavedení valorizace v tomto případě komplikované. Čerpání rodičovského příspěvku totiž obecně umožňuje velkou pružnost, spočívající například i ve změně výše měsíční částky a délce pobírání. Další úpravy v návrhu pak chtějí i lidovci, říká jejich poslanec a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
3: My bychom chtěli jako lidovci k tomu přidat ještě větší flexibilitu čerpání rodičáku, větší flexibilitu čerpání otcovské dovolené během prvních 12 měsíců, protože to ten stát nebude stát vůbec nic, je to jen o větší flexibilitě.
0: Vládní novelu teď každopádně posoudí sociální výbor sněmovny.
1: No ta mimořádná schůze sněmovny včera trvala asi 3,5 hodiny. Čemu dalšímu se na ní poslanci věnovali?
0: V prvním čtení například podpořili i odklad elektronizace správy voleb na rok 2028 nebo taky snížení úhrady čistých nákladů České poště, a to ze současných 2 na nejvýš 1,5 miliardy korun ročně. A na závěr ještě dodám, že dolní komora je od včerejška znovu kompletní. Slib na úvod schůze složil poslanec motoristů Libor Forman. Nahradil Karla Berana, který se mandátu na konci května vzdal. Nově totiž vede stálou misi České republiky při OSN v Ženevě.
1: A o tom všem nás informovala Josefína Báčová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
0: Díky, naslyšenou.
4: 10 minut před 6:30, to máme hlavní zprávy. Ministerstvo financí by dnes mělo představit změny 3. důchodového pilíře, tedy dobrovolného spoření na penzi. Uvádí, že ho chce zatraktivnit, aby si na důchod spořilo více lidí, hlavně mladých. Velení amerických ozbrojených sil uvedlo, že armáda odvrátila iránské raketové a dronové útoky na Kuwait a Bahrajn a informovalo, že také útočila na cíle na iránském ostrově Kešm. To vše se děje v době, kdy má platit příměří americký ministr zahraničí Marco Rubio, přesto v americkém senátu uvedl, že dohoda s Iránem je na dosah.
1: No a teď si řekneme, co zajímavého jsme dnes objevili v zahraničních médiích. Začneme listem Guardian. Tam se uvádí, že britský premiér Keir Starmer vyzval veřejnost ke klidu po vraždě 18-letého studenta Henryho Novaka. Podle něj se krajně pravicové skupiny snaží tragický případ využít k rozdělování společnosti. Starmer zároveň podpořil požadavek rodiny oběti, aby se z události nestal nástroj politických sporů.
4: Případ vyvolal velkou pozornost poté, co se objevily záběry z policejních kamer. Ty ukazují, že těžce zraněný Henry Novak byl po útoku policií spoután, přestože policistům opakoval, že byl pobodán. Ti mu ale nevěřili. Útočník, který Novaka pobodal, totiž opakovaně policistům lhal, že ho Novak rasisticky urážel. Policie čelí ostré kritice. Její postup teď prověřuje nezávislý kontrolní orgán, píše Guardian.
1: Vraždu podle médií začali využívat někteří pravicoví politici, včetně Nigela Farage ze strany Reform UK, kteří hovoří o nerovném přístupu policie. Ministryně vnitra Shabana Mahmudová varovala před dezinformacemi a rostoucím napětím mezi komunitami. Úřady zároveň zaznamenaly výhrůžky vůči policistům spojeným s vyšetřováním.
4: Náčelník generálního štábu francouzské armády, generál Fabien Mandon, varoval, že francouzská armáda není dost vybavená pro budoucí bezpečnostní výzvy. Píše o tom server Politico. Podle něj Francie potřebuje více vojenské techniky a rychlejší výrobu zbraní. Upozornil také na, že současné plány modernizace armády nemusí stačit k zajištění obrany schopnosti Francie.
1: Mandon zároveň připustil, že Německo by mohlo během několika let Francii, co by nejsilnější vojenskou mocnost v Evropě, předstihnout. Berlín výrazně navyšuje obranné výdaje a do roku 2029 plánuje investovat do armády víc než 150 miliard euro ročně. Francie chce do roku 2030 dosáhnout přibližně poloviční částky.
4: Francouzský generál kritizoval i pomalé tempo zbrojní výroby, uvádí také Politico. Přestože tamní obranný průmysl dokáže vyvíjet moderní technologie, podle vyjádření náčelníka generálního štábu to nedokáže dostatečně rychle

0: a v dostatečných objemech. O budoucím rozsahu investic do armády podle Mandona rozhodnou výsledky příštích prezidentských voleb, a tedy priority nového francouzského vedení. Tolik Politico.
1: A teď se podíváme na webové stránky německé veřejnoprávní televize Deutsche Welle. Tam se píše, že 85% lidí, kteří získají německé občanství, si nechává i své původní. Statistika vyplývá z průzkumu po změně zákona, která od roku 2024 umožňuje širší uznávání dvojího občanství. Opatření vedlo k výraznému nárůstu počtu žádostí o naturalizaci.
0: Největší skupiny nově naturalizovaných občanů pocházejí ze Sýrie, Turecka a dalších zemí mimo Evropskou unii. Mnoho z nich uvádí, že možnost ponechat si původní občanství bylo důležitým důvodem pro podání žádosti. Odborníci očekávají, že zájem o německé občanství bude dál růst, píše se na stránkách Deutsche Welle.
1: A ještě stručně na závěr, díky poptávce po čipech pro umělou inteligenci ze strany Číny dosáhla Jižní Korea u svého hlavního obchodního partnera vzácného přebytku. Analytici však varují, že tento přebytek může být jen dočasný, píše dnešní South China Morning Post.
0: Obchodní bilance Jižní Koreje s Čínou se v letošním roce postupně zlepšovala. Podle údajů jeho korejského ministerstva obchodu, průmyslu a zdrojů se posunula z deficitu přes 3,25 miliardy dolarů v loňském roce přebytku ve výši více než 1 miliardy v únoru. Tak tolik citace South China Morning Post a náš první výběr z médií, první dnešní výběr z médií.
1: Dozněl 5 minut před 6:30. Velmi aktivní ve sdílení elektřiny jsou v Česku města, obce a k lídrům, mezi nimi patří Liberec. Ten je i součástí mezinárodní sítě klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce zároveň městu podle jeho propočtu už teď v počátcích projektu ušetří přes 3 miliony korun ročně. Právě do Liberce míříme v další části naší série, která mapuje rozvoj komunitní energetiky v Česku.
2: Slyšíte, že před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení. V tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
3: Primárně byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelily do prostě nebeských výšin a v podstatě celá republika si uvědomila, že energie není za 20 halířů, ale že prostě je za velký peníze a nemusí být. Jo. Že člověk, když rozsvítí si světlo v koupelně, že to taky nemusí se jako povíct po každý. To byl ten hlavní důvod, že se jak Liberec, tak ostatní města tady v republice, v podstatě všichni, včetně firem, začali o energetiku a energie zajímat.
2: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby s minimální roční spotřebou kolem 10 MW hodin.
3: Takže nejsou to logicky úplně malý domečky.
2: Podotýká Matocha, už teď liberecké společenství vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
3: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, prvních 10, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu, měly nějakou spotřebu energie odpovídající a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky. Máme v hledáčku jeden velký projekt, který by to celý posunul o kilometr dál, nebo zdvojnásobil tu naši výrobu z obnovitelných zdrojů, a to je pozemní fotovoltaická elektrárna na bývalé skládce komunálního odpadu Zlaté návrší. A tam jsme teda opravdu na začátku.
2: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec. A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená do toho sdílení, do té komunitní zdejší, zatím městské energetiky, ale jako odběrné místo, protože tohle je krásná historická budova s vykládanými skly, okny. Tady by to asi nešlo, by to bylo i místo, kde se vyrábí fotovoltaikou elektřina.
4: Ano, je to tak. Jako výrobní místo liberecká radnice není možné, protože je to historická budova. Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
2: Teď odebíráme zrovna z komunitní energetiky. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou?
4: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská, kde je 209 kWp.
2: Tereza Krupková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci, jak se teď zrovna vyrábí.
4: Tak, krásně vyrábíme 20 kW, takže ano, jde nám něco do objektu, to znamená do té základní školy, a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení. Takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
3: Budeme určitě budovat nějakou denní akumulaci, to znamená nějakou baterii, komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko z poledne přenést na noc, ale nebude to nikdy ostrov. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy. To v každém případě budeme. Ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů. Já řeknu jenom jednu jedinou věc, která se jako tady trápí. My můžeme do jednoho odběrného místa sdílet jenom z 5 fotovoltaických elektráren. My bychom potřebovali do těch větších odběrných míst, třeba jako je dopravní podnik, to tam sypat třeba z 10, z 20, z 30, a to nejde.
5: Upozorňuje Miloslav Matoch na to, co podle něj chybí v energetické legislativě z nedávné doby, která sdílení elektřiny v Česku umožnila. Z Liberce Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: A témata popůl sedmé, jak pravděpodobné je, že letos postihne svět El Niño. A květelka, dřepčík a krytonoseč škodí na polích se zelím na Českobudějovicku. Uslyšíte popůl.
1: No a v 6 hodin 30 minut vás k poslechu stručných zpráv zve Ondřej Látal.
6: Český rozhlas Plus.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
8: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
7: Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést skoro 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrat EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu anebo Hospodářská komora. Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 50 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexandr Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimír Putin. Přesně před 20 lety vydal černohorský parlament deklaraci nezávislosti. Poslanci tak potvrdili výsledky referenda, ve kterém přes 55% voličů hlasovalo pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského soustátí, které zbylo po rozpadu Jugoslávie. 2 minuty po půl sedmé pro vás máme taky čerstvou dopravu v Ranním plusu. Na dálnici D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy počítejte teď s hustějším provozem. Z úrovně odoleny vody zpomaluje se okolo 5. kilometru. Ke sjezdu do Kbelské se teď jede okolo 20 minut. V Kbelské směrem do Hloubětína čekejte potíž před sjezdem do Novopatské ulice. V odbočovacím pruhu se srazil kamion s osobním autem. Fronta popojíždí od Proseka. Na D7 na příjezdu do metropole od Slaného vzniká kolona před omezením u letiště a zatím kratší od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Na D1 před Brnem popojíždí hlavně kamiony v obou směrech, od Prahy brzdí na úrovni Kývalky na kilometru 182, od Vyškova za Slatinou na kilometru 200. A přímo v Praze opatrně na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most, za Lanovým mostem před zúžením je nehoda, kolona teď asi na 10 minut. Dobře dojďte. Středa bude zatažená až oblačná, na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojedinělé se můžou přidat i bouřky. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek i oblačnosti ubývat. Teploty přes den 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku naměří kolem 22, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 12 stupňů, v Beskydech bude tepleji, tam naměří až 16. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
6: Posloucháte Ranní Plus.
0: Dnes vás ranní vysíláním provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Máme 4 minuty po 7:30 a budeme se věnovat domácím médiím. Každý všední den je pročítají kolegové tady z rozhlasu odinut. Tentokrát je s námi ve studiu Petra Škraňková, editorka serveru iDnes.cz. Dobré jítro.
9: Dobré ráno.
0: Hospodářské noviny přišly s překvapivou informací, že se SPD připravuje na politický konec svého zakladatele Tomia Okamury. Co je důvodem?
9: Tomio Okamura stojí v čele SPD nepřetržitě 10 let a 9 měsíců a loni stranu dovedl do vlády s hnutím ANO a motoristy sobě a stal se tak třetím nejvyšším ústavním činitelem, šéfem poslanecké sněmovny. Dosáhl tak na svůj politický vrchol, ale paradoxně zároveň čelí největšímu tlaku. Hnutí totiž ztrácí voliče, rány dostává i od premiéra Andreje Babiše. Uvnitř se tak už řeší otázka, která dosud byla nemyslitelná, kdo Okamuru nahradí. A podle informací Hospodářských novin se už o možné výměně lídra uvažuje uvnitř strany nahlas.
0: A kdo by mohl po Okamurovi převzít vedení SPD?
9: V hnutí zaznívá hlavně jedno jméno, dlouholetého místopředsedy SPD Radima Fialy. Ten je po Okamurovi nejznámější tváří a v poslední době se zviditelňuje ještě víc přes vyostřenou komunikaci. Podle zdrojů Listu hledá hnutí možné nástupce i mimo samotnou SPD. Část lidí uvažuje o předsedovi Svobodných Liboru Vondráčkovi, ale další část je proti, uvedl zdroj blízký vedení strany. Je vzdělaný, umí mluvit, nebojí se jít do konfrontace, líčil jeho přednosti další z insiderů. A mezi dalšími jmény možného nástupce Okamury se objevil také Jindřich Reichl. Předseda PRO totiž získal ve sněmovních volbách pod značkou SPD 28,14% hlasů, a to v důležitém Moravskoslezském kraji.
0: Mladá fronta dnes píše o výrazné změně, kterou zvažuje ministerstvo zdravotnictví u umělého oplodnění. Chce ho totiž přístupnit i single ženám, aby nemuseli schánět, tak říkajíc, pána k podpisu. Jak tento záměr ministerstvo zdůvodňuje?
9: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch by tím rád zvrátil extrémně nízkou porodnost. Podle odborníků dodává asistovaná reprodukce do systému skoro 10% dětí. A to už je se stávajícími počty 77 tisíci narozených strašně moc, říká Nikol Mardešičová z České gynekologicko-porodnické společnosti. Podle ředitelky kliniky Repromédia Kateřiny Veselé by úprava legislativy mohla pomoct nejen svobodným ženám, ale také celé společnosti. Podpora single žen v mateřství je podle ní žádoucí. V Česku v současné době smějí podstoupit umělé oplodnění pouze ženy žijící v heterosexuálním páru na základě žádosti podepsané oběma. Dokumenty ale nemusí vždy odpovídat skutečnosti, nikdo nezkoumá, jestli jsou žadatelé skutečnými partnery.
0: Co na ten nápad, který minister Adam Vojtěch zadal etické komisi rezortu, říkají koaliční partneři?
9: Motoristé s rozvolněním pravidel pro umělé oplodnění zásadně nesouhlasí. Asistovaná reprodukce je zdravotní službou pro ty páry, které z různých zdravotních důvodů nedokážou přirozenou cestou počít dítě. Nepřeji si proto početí ženy se skumavkou, říká za jejich stranu minister sportu Boris Šťastný. SPD proti změně argumentuje zájmy dítěte. Biologická rodina složená z matky a otce je na prvním místě jako nejlepší vklad do života, řekl MF dnes poslanec SPD Jan Síla. Podle něj jsou motivací k rozvolnění podmínek pro umělé oplodnění biznisové zájmy reprodukčních klinik, včetně těch, které vlastní premiér Andrej Babiš.
0: A pojďme na biznis. Firmu ČES čeká největší změna v její historii. Stát jí chce rozdělit na dvě části. Co radí Hospodářské noviny akcionářům? Prodat nebo čekat?
9: Názory na plánované zestátnění ČESu se různí. Podle portfolio manažera společnosti Cyrus Tomáše Feilera bude vyčlenění nevýrobní části a prodej její menší poloviny investorům trvat dlouho. A otázkou je, jaká bude cena aktiv a za jakou cenu budou vykoupeny podíly minoritářů. Na ceně okolo 1300 korun bych doporučoval spíše prodávat. Kdyby měla být výsledná cena lehce nad 1500, pak to za několikáté vyčkávání nestojí, řekl Hospodářským novinám. Ekonom společnosti Capitalinked Radim Dohnal si myslí, že stát dělá chybu a akcionáři toho mohou využít. Investor a podnikatel Michal Šnober je podobného názoru. Stát se podle něj pokusí navýšit svůj 70% podíl v ČES na 90% nákupem vlastních akcí a poté může v souladu se zákonem zbylé soukromé akcionáře vytěsnit. Tento proces by mohl pro menšinové akcionáře ve finále znamenat možnost prodat své akcie s prémií a za cenu, kterou doposud nikdy neměli, říká v Hospodářských novinách.
0: Medium, ve kterém působíš, tedy portál iDnes, před zítřejším rozhodováním soudu o propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Vocáska připomíná vězňovy dopisy, dopisy, které psal vyšetřovatelům. Co v nich najdeme?
9: Dvojnásobný vrah, který má na svědomí i další vražedný pokus, napsal obšírný dopis vyšetřovateli Ivanu Smékalovi a tvrdí v něm, že se žádného strašného zločinu nedopustil. Když seděl ve vazbě, nerozpakoval se napsat prokurátorovi svérázně formulovanou žádost o vyšetřování na svobodě. Trápí mě, že nemůžu mít u sebe svého pejska, moji milovanou čubičku i s krásnýma štěňátkama, co se jí narodili. To mě štve ze všeho nejvíc, stěžoval si dvojnásobný vrah. Ovšem dopis pokračoval slovy: na nějaký mrtvoli já doslova kašlu, vždyť si to zavinili sami, za ně mám být trestanej, vždyť je to blbost. Image milovníka zvířat vzala za své, když kriminalisté vyslechli jeho kolegu z dopravního podniku. Popsal, jak Vocásek přivlekl jednou v zimě psa, zabil ho a nechal ho ležet ve sněhu. Když se na to stěžovali kolemjdoucí, vyřešil to milovník zvířat po svém. Psa upekl na pekáči a snědl, popsal svědek.
0: Taky tenhle surrealistický popis je z dnešních médií, konkrétně z portálu iDnes.cz, kde působí Petra Škaňková, editorka Severu. Děkujeme, že jste byla ve studiu osobně.
9: Děkuji a naslyšenou.
1: Stále posloucháte Ranní plus, teď je za 6:55. Káhira hostí jednání s cílem zachránit mírový plán pro pásmo Gazy. Během 2 dnů se má uskutečnit série rozhovorů mezi vysokým představitelem Trumpovy rady míru Nikolajem Mladenovem a palestinskými frakcemi. Mírový plán oznámil americký prezident loni v říjnu. Obyvatele pásma Gazy se ale zatím nedočkali ani rekonstrukce, ani míru. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré ráno, Štěpáne.
10: Hezké ráno.
1: Kdo všechno se toho jednání v Káhiře zúčastní?
10: Tak jednak to jsou tradiční prostředníci, kteří se snažili už o to samotné příměří, to znamená egyptští, ale také katarští a turečtí diplomaté. Bude to také Nikolaj Mladenov, to je vysoký představitel té Trumpovy rady míru, který jedná tedy s palestinskou stranou. No a mají tu být také zástupci palestinských frakcí, včetně Hamásu, palestinského islámského džihádu a dalších skupin. Teď jsem četl analýzu egyptského komentátora a analytika Saida Okáši, který říká, že ze strany Egypta je tohle vlastně budíček, a to potom, kdy Benjamin Netanyahu, izraelský premiér, oznámil okupaci dalšího území pásma Gazy izraelskou armádou. V té dohodě o příměří z října loňského roku stojí, že 53% území pásma Gazy dočasně bude kontrolovat izraelská armáda. Teď ve skutečnosti už zřejmě kontroluje nejméně 60% a podle výroků izraelského premiéra to má být 70% a více. To znamená, že ty 2 miliony lidí se tísní ve stále menším prostoru bez jakékoliv perspektivy, že se jejich životy zlepší. No a pro Egypt tohle je časovaná bomba přímo u egyptských dveří. Káhira si to nebezpečí uvědomovala po celou dobu války v Gaze a teď tedy ho pociťuje s ještě větší naléhavostí a obavy z vysídlení, nuceného vysídlení a emigrace obrovského množství Palestinců z pásma Gazy na egyptské území, ty jsou tady jasně znát.
1: Ale má vůbec Izrael zájem na záchraně Trumpova plánu?
10: Izrael má zájem na jediném bodu a tím je odzbrojení Hamásu a dalších ozbrojených skupin. K tomu je ovšem skeptický od počátku samotného plánu. O ty ostatní body, hlavně o rekonstrukci pásma Gazy a ponechání Palestinců v pásmu Gazy, o to zájem pochopitelně současná izraelská vláda nemá. Byla cítit i nevole, když Donald Trump formuloval ty body svého mírového plánu a tam se objevilo, že tedy, a bylo to po jednáních s vůdci arabských zemí, že Palestinci nikam nepůjdou hromadně a že zůstanou v pásmu Gazy. Izraelská vláda se více či méně nucenou emigrací Palestinců z pásma Gazy ale zabývá nadále. My jsme teď slyšeli nedávno výrok izraelského ministra obrany Israela Katze, který uvedl, že vláda nadále počítá s plánem povzbuzovat Palestince k dobrovolné emigraci z pásma Gazy a ty nesnesitelné životní podmínky stále nesnesitelnější v pásmu Gazy tomu pochopitelně můžou nahrávat.
1: No a v jakém stavu je takzvaná mírová rada, která měla na rekonstrukci pásma Gazy shromáždit miliardy dolarů?
10: Ta rada existuje, prakticky se neschází. Už zmiňovaný Nikolaj Mladenov je jediný, kdo je trošku aktivní. Peníze teď podle posledních zjištění nejsou vlastně žádné na účtu přímo té rady míru. Nějaké menší peníze jsou na jiných účtech, ke kterým má rada přístup. Tam je v tom trošku chaos. Některé nějaké peníze poslalo například Maroko, Spojené arabské emiráty. Zdá se, že zatím byly využité k výcviku budoucích palestinských policistů a také na samotné fungování rady, ale zatím, a tím argumentují politici, kteří jsou s radou spojení, není kdo by v Gaze ty peníze, pokud by vůbec nějaké byly, přijal, protože ten přechodný technokratický výbor, což je dočasná vláda, která má spravovat pásmo Gazy, která už je sformovaná, ale už měsíce sedí v Káhiře a vlastně v pásmu Gazy ještě nezačala úřadovat, tak ta vláda prostě ještě nefunguje a tím pádem peníze, kdyby byly, tak není komu je de facto svěřit a poslat. Takže v tomto smyslu vše totálně usnulo pod náporem dalších válek v regionu, usnul zájem světové diplomacie, ale také médií a osud mírového plánu v pásmu Gazy je v podstatě teď ve slepé uličce.
1: No jak se vlastně v Gaze po příměří z října loňského roku žije?
10: Válka do značné míry sice ustala, ale bojuje se dál. Podle palestinských údajů od začátku příměří zemřelo 1000 lidí zhruba, ať už to byli ozbrojenci, nebo tedy civilisté při izraelských náletech. Ten život de facto pokračuje podobným stylem jako za války v tom smyslu, že lidé jsou závislí na humanitární pomoci, bydlí nadále ve stanech a nic se nemění, žádná rekonstrukce nezačala. Teď naopak mají lidé znovu strach z nástupu nového Hamásu a nadále také z izraelské armády, takže rozhodně to není tak, že by to příměří přineslo nějakou zásadní změnu v životech těch 2 milionů obyvatel pásma Gazy.
1: Tak to byl náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Děkujeme. Naslyšenou, Štěpáne.
10: Naslyšenou.
0: Posloucháte Ranní plus. Česko má za sebou nejsušší jaro od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo také nadprůměrně teplé. Od začátku března do konce května totiž úhrnu spadlo jenom 89 mm srážek, což je 57% normálu z let 1991 až 2020. K suchu výrazně přispěla i uplynulá zima. Rovněž byla teplotně nadprůměrná a srážkově podprůměrná. Nedostatek vláhy pociťují hlavně zemědělci. Například pěstitelé zelí v Roudném na Českobudějovicku uvedli, že jim nepomohl ani déšť z posledních dnů a na vysetém zelí se objevují škůdci.
11: Ona to jakoby tady nakouše a přeruší přísun živin do rostlinky a to zelí potom uschne.
12: Na zelném poli s vedoucí krouhárny zemědělského podniku Malše Roudné Ivetou Hlaváčovou nacházíme rostliny, které jsou úplně suché.
11: To má na svědomí květilka.
12: Každým rokem mluvíme o tom, že na zelí dělají škody i dřepčíci a těch zatím letos moc není.
11: Dřepčíci se až tak nevyskytují, ale letos se nám objeví byl v zelí krytonosec řepkový, který nalítá ze zhora na tu rostlinku a užere srdíčko zelí. Letos řepka není v takové kondici, proto krytonosec řepkový hledá potravu jinde.
12: Ochrana proti škůdcům je rok od roku složitější, vysvětluje Iveta Hlaváčová.
11: Každý rok některé postřiky nebo přípravky nám zakáží. Problémem je i účinnost. Přípravky, které kdysi fungovaly týden 14 dní, účinkují jenom den, dva. Takže náklady jsou daleko vyšší.
12: Někde jsou i větší mezery mezi rostlinami a velikost zelí je taky hodně rozdílná.
11: Občas tady je mezerka, ale vidíme, že díky těm dešťům a teplému počasí, který samozřejmě zelí prospívá, tak rostlinky schází.
12: Mrazy tentokrát zelí na jihočeských polích nepoškodily, doplňuje vedoucí kruhárny v Roudnem Iveta Hlaváčová.
11: Díky tomu, že jsme kvůli velmi teplému jaru zelí vysely dřív, ty rostlinky byly větší a odolaly mrazu.
12: Startovací podmínky po zasetí zelí nebyly ale všude stejné, říká tajemnice Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
13: U našich pěstitelů evidujeme lokální škody na malých plochách, ale poměrně významné, a to především na severní a ve střední Moravě. Právě v nejcitlivějších fázích vývoje letos zasáhly jak jarní mrazy, tak tedy potom následně sucho.
12: Růst a celkovou úrodu zelí může dosklizně ovlivnit ještě mnoho faktorů. Jihočeští zemědělci doufají, že se nebudou opakovat už žádné extrémy z předcházejících let. Například povodně, při kterých voda zatopila velkou část polí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: A teď 6 hodin 48,5 minuty další příspěvek, který se týká klimatu. Světová meteorologická organizace včera potvrdila, že se v létě velmi pravděpodobně vrátí meteorologický jev El Niño. Ten vzniká oteplováním teploty mořské hladiny ve středním a východním Tichém oceánu. Když se objeví, vyvolává extrémy, vysoké teploty, velká sucha a jinde silné přívalové deště. Což v našem vysílání potvrdil vedoucí oddělení klimatických služeb Ústavu pro výzkum globální změny Akademie věd Aleš Farda, který vysvětlil, že Evropu tento jev až tak nezasáhne.
14: U nás je ten vliv toho působení jevu El Niño poměrně sporný, protože my jsme od této oblasti daleko. Ten jev El Niño je velmi důležitý právě pro oblast Indonésie, Austrálie na jedné straně toho Pacifiku a pak pro obě Ameriky, Jižní, Střední a vlastně i Severní Ameriku. A tam právě on dokáže to klima ovlivňovat velmi silně, i to formou různých extrémů, a v oblasti toho západního Pacifiku to můžou být sucha, které jsou velmi nepříjemné, pokud postihnou právě třeba tamnější zemědělství v Austrálii, v Indonésii, a naopak v těch Amerikách to vede k těm opačným extrémům, k průtržím mračen, vytváří se podmínky třeba pro rozvoj silné cyklonické aktivity, ale u nás je to opravdu velmi sporné.
1: Vědci už z 80% usuzují, že El Niño, tedy ohřev Tichého oceánu, přichází. Aleš Farda vysvětluje, kde berou tak vysokou jistotu.
14: Ty poměry v tom Pacifiku už se opravdu mění. Rozvíje se tam oblast té velmi teplé vody. Celková atmosférická cirkulace, která vede vždycky k tomu vzniku tohoto jevu, tak se rozvíjí. A vlastně ten budoucí vývoj potvrzují právě i výsledky nějakých dlouhodobějších simulací sezónních klimatických modelů. Ta pravděpodobnost, že se bude jednat o velmi silnou epizodu, potenciálně jednu z rekordních epizod, tak ta roste právě s tím časem, protože roste ta jistota, že ten jev skutečně nastane, že bude silný právě s tím, co pozorujeme, respektive co pozorují oceánografové a meteorologové těch států, kterých se ten jev týká. Čili už nyní je prostě ta pravděpodobnost, že to bude velmi výrazný jev, poměrně výrazná, 80% se uvádí.
1: Podotýká vedoucí oddělení klimatických služeb Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd Aleš Farda.
0: Posloucháte Ranní plus, budeme se podrobněji věnovat ekonomice. Americké akcie mírně posílily na trhu, ale přetrvává nejistota ohledně vývoje konfliktu na Blízkém východě.
1: Izrael v loňském roce vyvezl zbraňové systémy za v přepočtu skoro 400 miliard korun, dosáhl tak už popáté v řadě historického rekordu.
0: Sněmovna bude pokračovat ve schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Odpoledne poslanci začnou projednávat návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb.
1: Oddlužení v Česku dlouhodobě využívá méně lidí, než kolik by na něj měl nárok. Data konzorcia dluhových poraden ukazují, že letos na konci prvního čtvrtletí oddlužení využilo jenom 15% lidí, kteří mají v Česku exekuci. Tato varianta zbavení se dluhů může sice nejdřív finanční situaci lidí zhorčit, ale zajistí trvalé splacení. Detaily probereme s Veronikou Sudkovou z domácí redakce. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
1: Můžeme si na úvod říct, jak oddlužení anebo taky osobní bankrot fungují?
15: V Vstoupit do něj můžou lidé, kteří mají dva a více různých věřitelů a taky nesplacené dluhy, které nemůžou objektivně uhradit. Třeba, že nemají možnost najít lépe placenou práci. Na druhé straně ale musí mít taky nějaký příjem, ze kterého můžou při odlužení platit věřitelům a taky odměnu insolvenčnímu správci. Ten navíc po celou dobu odlužení dohlíží na příjmy dlužníka, jestli případně nemůže splácet víc. Pokud ale lidé řádně hradí pohledávky po dobu 3 let, tak se z odlužení vystoupí a zbytek dluhu jim soud odpustí.
1: No ale proč tedy o tuhle možnost splácení není takový zájem?
15: Tak příčin je hned několik. Podle ředitelky konsorcia dluhových poraden Pavly Ašermanové například lidé o této možnosti neví, anebo si často mylně myslí, že na oddlužení nemůžou dosáhnout, třeba kvůli placení odměny insolvenčnímu správci. Zároveň ale podle Ašermanové existují lidé, kteří na oddlužení opravdu nemají peníze.
16: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v oddlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to oddlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
15: Problém totiž je, že lidé v exekucích si často přivydělávají nelegální prací, vysvětluje Daniel Hůle, vedoucí dluhové poradny organizace Člověk v tísni.
17: Člověk, který pracuje na černo, tak dostává nějaký příjem. Když půjde do insolvence, tak bude muset díky tomu adekvátnímu příjmu vlastně celý ten příjem zlegalizovat, přiznat. Ne všechny firmy mu ho také přiznají, protože by z toho museli začít platit odvody. A v tu chvíli vlastně ten objem příjmů té domácnosti se velmi výrazně sníží.
15: Podle Hůleho je posuzování příjmu správným krokem. Lidé ale právě kvůli tomu, že jim na začátku zůstane míň peněz, oddlužení tolik nevyužívají. Nevýhodné taky podle Hůleho je, že pokud jsou lidé v oddlužení a zároveň žádají u superdávku, tak se jim vypočítává z příjmu ještě před stržením splátky dluhu. I kvůli tomu si podle Hůleho spíš přivydělávají nelegální prací a stát tím přichází o peníze například z odvodů.
1: A co by to tedy pomohlo změnit?
15: Tak jednak právě úprava výpočtu dávky, ale podle Hůleho třeba i navýšení minimální mzdy, aby se podpořila legální práce. Stát ale teď žádné úpravy podmínek odlužení nechystá. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky chrání práva dlužníků a věřitelů a dodal, že poslední změny, třeba zkrácení lhuty odlužení na 3 roky, platí teprve od roku 2024.
18: S ohledem na skutečnost, že nové podmínky oddlužení dosud platí přibližně rok a půl, je před dalším koncepčním zásahem vhodné nejprve ustálit novou praxi a vyhodnotit účinnost této regulace. Nicméně v současné době Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty od veřejnosti.
15: Většímu využití odlužení by podle Pavly Ašermanové pomohlo, kdyby lidé o jeho podmínkách víc věděli. K tomu můžou využít třeba web dluhového patrona, kde je i seznam autorizovaných neziskových organizací, které s odlužením pomáhají.
1: Takolik Veronika Sudková z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
15: Díky, naslyšenou.
0: Nic než koruna, tak nadepsal svůj ranní komentář, který teď uslyšíte, publicista Petr Holub. Věnuje se mně výroku prezidenta Petra Pavla, který oživil debatu, jestli by Česko mělo uvažovat o přistoupení k jednotné evropské měně.
19: Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, uvedl Petr Pavel na konferenci Revize Česka a ve stejném projevu doporučil přijetí eura. Jenže i když je Pavel prezident, kterého zvolila většina občanů, byla jeho výzva jen hlasem volajícího na poušti. Vláda si zavedení eura nepřeje, prezidenta nepodpořila žádná z významnějších opozičních stran, ani podle dotázaných ekonomů se euro nevyplatí. V podstatě to je paradox, protože euro bývá považováno za úspěšný projekt, ke kterému se hlásí stále nové země. Mezi ekonomy ztrácí eurozóna na prestiži, to popřít nelze. Vedle svých nesporných výhod, jakými jsou společná měna i jednotná měnová politika, se stále častěji objevují připomínky, že eurozóna nepřispívá ekonomickému růstu, ale stává se něčím jako experimentální chráněnou dílnou. Evropská centrální banka, jak známo, zvýhodňuje úvěry pro určitá hospodářská odvětví, včetně zelené energetiky, a je vždy připravena odkoupit dluhopisy jakkoliv zadlužených členských států. Je pochopitelné, že se k euru přihlásili Chorvati a Bulhaři, kteří spoléhají na příjmy od turistů. Jenže Češi, Poláci a Maďaři jsou zaměřeni na export a tomu může prospět, pokud se operativně využívají změny v kurzu světových měn. Není pochyb, že žít bez eura znamená dobrodružství. Například Polsko a Maďarsko se mohly díky vlastní měně rychleji zadlužovat, protože pak mohly dluhy srážet vyšší inflací a oslabením národní měny. Není pochyb, že to je směr, který je sympatický také současnému českému premiérovi. Ovšem, zatímco rychle rostoucí polské ekonomice se solování vyplácí, pro Maďary nastal rozpočtový problém, když nedokázali prodávat desetileté dluhopisy s nižším než 6% úrokem. Přesto má tuzemský odpor proti společné měně politické důvody. Jak připomněl prezident, běžnému spotřebiteli se koruna nevyplácí, protože při každé cestě do zahraničí musí nakoupit eura a směnárny i banky si strhávají solidní procenta. Jenže tato nepříjemnost psychologicky nepřebije základní zkušenost. V posledních 25 letech může Čech za svůj korunový plat v eurové cizině nakupovat stále víc zboží. Až do roku 2008 kurz koruny posiloval. Před rokem 2020 zase rostla tuzemská ekonomika rychleji než v eurozóně a v posledních letech přispěla Čechům na nákupy v cizině druhá nejrychlejší evropská inflace. Proč se zbavovat koruny, když na první pohled pomáhá dohnat životní úroveň Němců, Italů a dalších Evropanů? Přesto průzkumy ukazují, že podstatný argument pro korunu leží jinde. Podle květnového eurobarometru podporují tuzemští občané společnou politiku Evropské unie nejméně ze všech. U každé agendy patří přinejmenším mezi 5 nejvíc skeptických národů a vůbec nejméně důvěřují politice, která se týká obchodu, migrace, digitalizace nebo společné měny. Ta se líbí jen čtvrtině Čechů. Neznamená to ovšem, že Češi Evropskou unii nenávidí. Jenže s podezřením hledí na všechno, co přichází zvenku. Nějaký entuziasmus společná Evropa vyvolávala naposled před finanční krizí roku 2008. Hodnoty hledáme především v soukromé sféře. Tím posledním, co nám ve světě, který se tak rychle mění, ještě zbývá a na co je spolehnutí, je koruna. Je s tím však potíž. Může se stát, že ekonomika začne slábnout, státní dluh se bude čím dál hůře splácet a národní měna se po maďarském vzoru skutečně stane překážkou rozvoje. Spoléhat na jedinou hodnotu přitom znamená, že v případě, když o ní přijdu, přicházím o všechno.
0: Slyšeli jste ranní komentář publicisty Petra Holuba.
1: Sedm hodin je středa 3. června. Ranním vysíláním na Plusu vás dnes provázejí Martina Mašková
0: a Tomáš Pavlíček.
6: Český rozhlas Plus.
0: Tady je výběr z námětu příští hodiny. Jaký ekonomický přínos má druhá návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchajvanu?
1: Jak vypadá výuka, která zároveň baví i vzdělává? Uslyšíte, jak k tomu přistupuje učitelka, která letos získala cenu Global Teacher Prize.
0: A Ukrajina se zpamatovává z dalších ruských leteckých útoků. V jakém stavu je tamní protivzdušná obrana?
1: Nejdřív si ale poslechněte zprávy v podání Ondřeje Látala.
7: Přeju dobré středeční ráno. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tchajvanu. Na dnešním programu má třeba jednání s tchajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wu Chengwenem. Senátní delegace dorazí taky na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Podrobně to v Ranním Plusu probereme za chvíli po zprávách. Poslanci se dnes znovu vrátí k novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To ale kritizují například opoziční Piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martinková Španihelová.
20: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
7: Vrátit by se poslanci dnes měli taky k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes bude věnovat kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024.
2: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text: nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text: říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
21: Může choť i nesvědomo, ale...
22: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V centru Paříže nově stojí památník obětem rwandské genocidy z roku 1994. Připomíná výbuch etnického násilí, při kterém ozbrojené milice tvořené členy etnické skupiny Hutů zabily na 800 tisíc členů etnické menšiny Tutsiů. Francie v té době silně podporovala Hutuji vedenou vládu africké země. Prezident Emmanuel Macron při odhalení památníku uznal, že Francie ani její spojenci tehdy neprojevili dostatek vůle k zastavení genocidy. Oficiálně se ale neomluvil. V takzvaném odlužení bylo letos na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. Je to jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Upozorňuje na to konsorcium dluhových poraden. Do odlužení můžou lidé vstoupit s nesplacenými dluhy u dvou a více věřitelů. Pohledávky musí splácet 3 roky. Zároveň ale insolvenční správce celou dobu posuzuje jejich příjmy. Podle ředitelky konsorcia Pavly Ašermanové lidé odlužení tolik nevyužívají, třeba proto, že na něj nemají prostředky.
16: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v odlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to odlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
7: Lidé podle Ašermanové o podmínkách odlužení taky často nevědí. Informace můžou najít třeba na stránkách dluhového patrona, včetně seznamu autorizovaných poraden. Žáci a studenti 45 základních a středních škol po celém Česku budou letos mít delší prázdniny. Ředitelé požádali ministerstvo školství o zkrácení školního roku kvůli plánovaným větším opravám budov. Rezort všem žadatelům podle svého mluvčího Ondřeje Macury vyhoví.
23: O zkrácení školního roku požádalo 12 středních a 33 základních škol. Nejčastěji jde o zařízení ve Středočeském kraji a Praze. Nejčastějšími důvody jsou rekonstrukce zázemí a stěhování.
7: Tady jsou taky dopravní informace v ranním plusu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy ve směru z Ústí nad Labem narostla fronta před sjezd na Kralupy. Zpomaluje se na 12. kilometru. V podobném tempu se pokračuje až na úroveň Klíčan na 3. kilometr. Odtud do metropole už se jede vcelku plynule, výrazně se brzdí až v Cínovecké. Kolony následně popojíždí jak Libereckou k Blance, tak i k Belskou ulicí do Hloubětína. Na D5 před Prahou směrem z Plzně zpomalují kamiony za Loděnicí na 9. kilometru. Sunou se až na okruh k Ořechu. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí v okolí Průhonic na 7. kilometru. A na D1 před Brnem směrem z Prahy vyjedete do kolony za Ostrovačicemi na kilometru 117. Před Europarkem popojíždí kolony na obou spojkách na jižní od podjezdu magistrály. Asi 15 minut zabere trasa za Lanový most. Tam stále těsně před zúžením blokuje levý pruh nepojízdná dodávka. Štěrboholská spojka předtím i východní část okruhu a kolona na 20 minut od sjezdu z D11. Od Cínovecké, přesněji od sjezdu na Čakovice, trvá zdržení jak v Liberecké směrem do Blanky, k ní se jede bezmála půl hodiny, tak i v Kbelské ulici do Hloubětina. Před sjezdem do Novopatské navíc stále blokují odbočovací pruh následky nehody kamionu a osobního auta, zdržení asi 15 minut. Dobře dojeďte. Středa 3. června slibuje zataženou až oblačnou oblohu. Na většině území bude občasný déšť anebo přehánky. Ojediněle se můžou přidat i bouřky. Během odpoledne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek i oblačnosti ubývat. A teploty dnes přes den 16 až 20 stupňů Celsia, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22, na horách kolem 12, v Beskydech naměří až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Hlátal.
6: Posloucháte Ranní Plus.
1: A zprávy dozněly, jak je psáno a dáno, 8 minut po celé, tedy teď po 7. hodině. Svoboda je podle českého předsedy Senátu Miloše Vystrčila úzce spojená s odpovědností. Vystrčil pokračuje v návštěvě Tajvanu. Dnes ráno tam zahájil konferenci s názvem Dialogy Václava Havla. Sebou ale přivezl taky zástupce českých univerzit, kteří právě jednají s tajvanskými protějšky o užší spolupráci mezi oběma zeměmi v oblasti vzdělávání. Na místě všechno sleduje náš zvláštní zpravodaj Jiří Chábera. Dobré ráno, Jirko.
3: Dobré ráno, Tomáši.
1: Proč je na Tajvanu Havlův odkaz tak silný?
3: Tak těch důvodů je vlastně několik. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila je jedním z nich vlastně podobnost obou zemí, Česka a Tajvanu. Obě jsou to relativně mladé demokracie, které navíc obě existují nebo existovaly ve stínu velkého světového politického hegemona. Václav Havel se o Tajvanu vyjadřoval vlastně velmi podpůrně a dlouhodobě se zasazoval právě o uznání Tajvanu v mezinárodních institucích a taky vlastně ostrov v roce 2004 navštívil, tedy rok po jeho odchodu z prezidentské funkce. Na konferenci tady Miloš Vystrčil na Havla velmi vzpomínal, zejména jako na atypického státníka s velkým politickým přesahem a vizí. Vystrčil tady zopakoval jeho věrnost svobodě a její spojení s odpovědností.
4: Být věrný svobodě a nebýt věrný odpovědnosti nelze. Neboť potom hrozí, že se věrnost svobodě změní. Může se změnit v populismus, nebo se může změnit anarchii.
3: Na Václava Havla tady vzpomínala taky ex-prezidentka Tchajvanu Tchaj Sing-wenová, poděkovala českému senátu a Miloši Vystrčilovi osobně za tu neutuchající podporu a to vlastně tu podporu i za cenu velkého tlaku ze strany Číny i několika vlastně českých politiků, kterým ta Vystrčilova cesta na Tchajvan vadí. Tchaj Sing-wenová zmínila, že je to právě Havlův odkaz, který tady na Tchajvanu hodně rezonoval a stále mezi lidmi rezonuje.
5: Společný dialog je dalším důkazem úzkého partnerství mezi Tajvanem a Českem, které je založeno na společném odhodlání prosazovat demokracii a svobodu.
3: Mimochodem, její první cesta do zahraničí po skončení mandátu mířila právě do Prahy.
1: Tak ty jsi teď na Národní univerzitě v Chengchi, kde by měli jedno také zástupci českých vysokých škol. Máš nějaké podrobnosti?
3: Ano, nevím, jestli to bylo slyšet, ale tady před malou chvílí zvonilo.
1: Ano,
3: slyšeli jsme
1: to.
3: Takže tady bylo takové to typické školní zvonění. Jinak jsou tu samozřejmě přítomní prorektoři, český prorektoři a proděkani Českého vysokého učení technického, ale taky třeba z Karlovy nebo Mendelovy univerzity. Společně s těmi tajvanskými protějšky před malou chvílí podepsali hned několik memorand o spolupráci univerzit obou zemí. V rámci té vlastně širší spolupráce v oblasti vzdělávání tady na NCUU taky Miloš Vystrčil otevřel první tajvanskou, respektive českou třídu. Čeština a vlastně slavistika jsou tady docela dost oblíbené. Mimochodem, Miloš Miloše Vystrčila, to bylo velmi pěkné. Přivítali studenti v takových, dá se říci, tradičních krojích s chlebem a solí, jak jinak. Ve třídě pak já jsem se tam byl podívat, kromě českých učebnic a vlajek, je tam na tabuli velká mapa střední Evropy, ale taky takové malé zátiší, jsou tam pro Česko velmi typické věci jako krteček, byl tam pardubický perník nebo, a to se mi hodně líbilo, žlutý zpěvník Já písnička, který je otevřený na českou hymnu Kde domov můj.
1: Tak už si brzo budou v Tajvanci zpívat Kde domov můj. Tak tolik nejzvláštní zpravodaj v Tajvanu Jiří Chábera. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Na spolu s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem je na Tajvanu asi 30 zástupců biznisu, jak jsme slyšeli, i univerzit a kultury. Ve vysílání teď máme prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Můžete nám sdělit třeba, kteří zástupci firem na Tajvanu s předsedou Senátu jsou, tedy z jakých společností například?
8: Tajvan je pro nás, pro biznis, dlouhodobá destinace. Firmy tam lítají pravidelně a ta škála firem a vůbec oborů, který s Tajvanem spolupracují, je obrovská, takže jsou tam zástupci IT oborů, biomedicíny, přesných technologií, laserových technologií, logistiky, z defense, ze služeb, ale také odpadové hospodářství či energetika. Opravdu. Ale návštěva samozřejmě není první a naopak ty firmy tam jezdí pravidelně. Nakonec to potvrzuje i to, že máme přímou linku mezi Českou republikou a Tajvanem, která je provozovaná několikrát týdně a mnohé firmy tam samozřejmě vyrábí desítky let nebo spolupracují.
1: A dá se už teď říct, jestli teď, nebo dejme tomu při těch předchozích návštěvách, dojednali nějaké konkrétní smlouvy, ať už se jedná o případné investice českých firm na Tajvanu, anebo naopak?
8: Samozřejmě, tak jak popisu, my to možná známe velmi dobře všichni z hlášky z toho známého filmu Armageddon, kdy tam zazní ta známá hláška americké díly, ruské díly, všechno je vyrobeno v Tajvanu. České firmy na Tajvanu designují a zajišťují si celou řadu výrobků, které potom pod svými značkami tady v Evropě prodávají. To je známo už, tak jak popisu, desítky let. Nicméně samozřejmě my dneska se snažíme navázat další kontakty v oblasti těch špičkových technologií, a to nejenom čipů, o kterých se hovoří, ale jak jsem zmiňoval, je to oblast biomedicíny, ale i třeba energetiky, odpadového hospodářství, kde skutečně se ty kontakty dojednávají, tak jak je to i na jiných misích, jsou oblasti, kde jsou už dopředu předjednané, připravené kontakty a na místě se nakonec podepisují, to uvidíme nakonec na konci té misi, zdá skutečně to nebudou jenom memoranda, ale finálně podepsané dokumenty, a nebo to je taky ta mise proto, aby se rozpracované kontakty posouvaly dál. Tak jak tam zaznělo, pro český biznis je taky důležité, že se tam uzavírá spolupráce mezi vysokými školami a výzkumnými centry, protože do toho samozřejmě firmy jsou rovněž zapojeny.
1: A mělo vliv na tu podnikatelskou misi na Tajvanu to, že kabinet odmítl pro cestu poskytnout vládní letoun a že zástupci firm cestovali komerční třídou?
8: No, byla to spíš komplikace, protože se museli některé firmy rychle sánět letenky, takže několik firm nakonec tu změnu organizace nezvládlo, ale ta delegace je pořád velká. A já na jedné straně i by mě překvapilo naopak, kdyby Čína nereagovala tak, jak reagovala, je to její pro ně velmi citlivé téma. To, co si myslím, že nejvíc asi v tuhle chvíli škodí, že nemáme lépe koordinovanou tu národní politiku po všech stránkách, a protože pak bychom viděli, že vlastně ty cesty oběma směry se dějí se po celé Evropě, ať už je to Čína nebo Tajvan, prostě biznis nezná hranic.
1: No ale třeba bývalý ministr vnitra Martin Pecina, který působil jako odborný mluvčí SPD pro bezpečnost, nám před časem řekl, že ty cesty politiků na Tajvan považuje za zbytečné, protože je to standardní demokratická země, kde není nutné politické krytí, biznis na obou stranách by si podle něj našel cestu k sobě i sám. Co vy na to?
8: No samozřejmě Tajvan, jak říkám, lítáme tam
9: i většinou bez politiků. Na druhé straně politici s námi lítají i do evropských zemí, do Ameriky, stejně tak vysocí zástupci z Francie, z Německa nebo i z Ameriky byli na Tajvanu a já si myslím, že je to primárně o kvalitní koordinaci místní politiky. Myslím si, že by politici měli dát animozity mezi sebou stranou a velmi chytře společně koordinovat ty cesty tak, abychom mohli pokryt biznis celý. My, jak říkám, biznis dneska dělá velmi intenzivní aktivity jak v Číně, tak na Tajvanu.
1: No právě, že třeba podle Andreje Babiše ta, jak on říká, hodnotová politika předchozí vlády ten český biznis v Číně zničila, poukázal třeba na Home Credit, Škodu Auto a podobně. Pan Pecina nám například řekl, že musel zrušit v Číně pobočku své firmy. Souhlasil byste s tím, že příklon k Tajvanu způsobil, že tuzemské společnosti opravdu museli čínský trh vyklidit?
9: Jsem si jistý, že kdybyste se zeptal těch dvou velkých firm, tak by určitě neuvedli důvod, proč skončili v Číně návštěvu vrcholných politiků na Tajvanu. Ty důvody jsou zcela jiné, ale já plně uznávám to, že nekoordinovaná domácí politika a nekoordinované cesty mohou komplikovat i podnikatelské cesty oběma směry a do různých zemí. To znamená, já jsem třeba zažil situaci, kdy jsme vedli misi s premiérem a právě proto, že se nekoordinovali některé kroky, tak nakonec jsme třeba byla na poslední chvíli zrušena návštěva Nigérie a podobně.
1: Tak tolik prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
9: Děkuji. Naslyšenou.
0: Posloucháte Ranní plus a v něm shrneme hlavní dění. Ministerstvo financí by dnes mělo představit změny třetího důchodového pilíře, tedy dobrovolného spoření na penzi. Uvádí, že ho chce zatraktivnit, aby si na důchod spořilo více lidí, hlavně mladých. Evropská banka pro obnovu a rozvoj zhoršila výhled letošního růstu ekonomik v zemích, které sleduje na 3,1%. Růst Česku zpomalil.

0: Porotu zaujala především přístupem k výuce. Nezabývá se pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů.
1: Lada Stuchlá.
2: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
3: Lada Stuchlá je původně porodní asistentka. Později vystudovala učitelství pro zdravotnické školy. Na střední škole učí latinu, somatologii a psychologii a studenty vede k tomu, aby byli v hodinách aktivní, objevovali souvislosti a poznávali své silné a slabé stránky.
2: Pro mě ve výuce nejdůležitější naladit se na aktuální atmosféru ve třídě. S žáky zpravidla děláme takzvanou emoční inventuru a podle toho, jak vidím, jak se žáci ten den cítí, tak volím vhodné metody pro výuku.
3: Jak emoční inventura vypadá, představila ve svém medailonku.
2: Uděláme misky váh s tím, že pravá ruka budou negativní emoce a levá ruka od srdce budou pozitivní. A ukažte mi, jaké emoce převažují. Ano, tady vidím velice ráda.
3: Porotci ocenili, že Lada Stuchlá respektuje individualitu studentů a motivuje je, aby objevili styl učení, který jim vyhovuje nejvíc. Do výuky zapojuje různé metody, například činnostní učení, paměťové příběhy a asociační techniky. Pracuje taky hodně ve skupinách a propojuje jednotlivé předměty, vysvětluje porotkyně Irena Poláková.
4: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožnit, aby se ho osvojili. Vytváří si vlastní učební materiály a je nadšená svojí prací.
3: Druhá skončila učitelka prvního stupně Daniela Harantová-Rumjanová ze základní školy Dolní Dubňany. Třetí učitel matematiky a výtvarné výchovy Tomáš Otisk ze základní školy Koperníkova v Třinci. Do soutěže se letos přihlásilo nejvíc pedagogů v její historii. Celkem 452, říká Hana Matoušů, ředitelka organizace Get the Point.
5: Cílem ceny Global Teacher Prize České republiky je nejen objevit a ocenit dobré učitele a učitele ze základních a středních škol, ale pomáhat zvyšovat prestiž učitelského povolání.
3: Organizace Get the Point vznikla loni v rámci osamostatnění projektu a letošní 10. ročník ceny Global Teacher Prize pořádá poprvé. Do té doby fungovala pod organizací Eduin. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plus. Portugalsko ochromila generální stávka. Odbory tam protestují proti navrhované reformě zákoníku práce. Zavřené zůstanou školy, úřady i továrny. Na většině míst nefunguje hromadná ani dálková doprava. Stávka se dotkne i leteckého spojení s Prahou. Z detaily přišel do studia Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Ještě jednou vítej.
7: Dobré ráno.
6: Jak vážně bude narušená letecká doprava v Portugalsku?
7: No, narušená natolik, že se v podstatě zastaví. Do stávky se zapojily odbory sdružující pozemní i palubní personál a největší portugalské aerolinky TAP museli zrušit na 300 letů. V Portugalsku mají taky svoje zaměstnance nízkonákladové letecké společnosti EasyJet a Ryanair. Ty sice neprovozují tolik letů, ale hrozí u nich, že stávka může mít takový dominový efekt a způsobit zpoždění potom na jiných jejich linkách. Na to, jak stávka ovlivní spojení s Českem, jsme se ptali mluvčí letiště Václava Havla.
8: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
7: Shrnula Denisa Hitmánková.
6: A jak to vypadá s leteckým spojením na Azorské ostrovy nebo Madeiru? I ty se ocnou v izolaci?
7: No ne, v úplné izolaci. Ty jsou trochu chráněné portugalskými zákony, které nařizují aerolinkám i pozemnímu personálu v případě stávky zachovat právě letecké spojení mezi těmito ostrovy a pevninou, takže ty spoje by měly normálně odletět, ale rušení se může týkat letů, které spojí Madeiru nebo Azorské ostrovy přímo s nějakými jinými zeměmi.
6: Jakých dalších oblastí života se ta dnešní stávka v Portugalsku dotýká?
7: No skoro všech. Všechny druhy dopravy, autobusy, vlaky, přívozy, všichni dopravci už předem zákazníky varovali před narušením služeb, hlavně v těch velkých městech, Lisabon nebo Porto. V Lisabonu třeba vůbec nejezdí metro dnes, v Portu jenom velmi omezeně. A do stávky se zapojili taky zaměstnanci ve zdravotnictví, lékaři omezují svoji práci jenom na neodkladné případy, na základní péči a zavřené jsou taky školy nebo státní úřady. No a protože jsou zapojené taky odbory sdružující zaměstnance v mnoha odvětvích průmyslu nebo v médiích, tak je to skutečně generální stávka se vším všudy.
6: To všechno vyvolá vládní návrh na změny v zákoníku práce, co konkrétně odborům vadí?
7: Ten seznam je dost dlouhý. Středopravicová vláda premiéra Luise Montenegra přišla skutečně s velkou reformou, chce provést přes 100 změn a trvá na tom, že ta reforma je nutná ke zlepšení produktivity a přizpůsobení pracovního trhu moderním výzvám, řekněme, a že to povede taky ke zvýšení platů, ale odbory reformu označují za velký krok zpátky a za výrazné osekání práv zaměstnanců, vadí jim třeba

0: omezení práva na stávku nebo na kolektivní vyjednávání, kritizují taky rozšíření možností k propouštění zaměstnanců nebo prodloužení lhůty, po kterou je možné zaměstnávat na dobu určitou. Vláda už návrh tedy schválila a poslala do parlamentu. Datum projednávání ale ještě není jasné. Se zástupci odborů o něm jedná už o to zveřejnění prvního návrhu loni v létě a zatím se nepodařilo nějaké ústupky najít.
1: A když jsme u problému v letecké dopravě, včera odpoledne také nečekaně zahájili stávku leteční dispečeři v Belgii. Co se udalo tam?
0: Ta stávka byla mezi 14. a 21. hodinou a zcela ochromila provoz belgických letišť. Dotklo se to i některých spojů do Česka. Další stovky letů potom rušila tedy kromě toho bruselského letiště i další letiště v Belgii. Stávka byla předem neohlášená a zprávy o ní se objevily jenom s hodinovým předstihem a nebyla první. Na několik hodin přerušili belgičtí dispečeři svoji práci už v noci, tedy na úterý, a tímhle způsobem se brání vzniku sjednoceného řídicího centra pro letiště v Lutychu a v Charleroi. Kritizují nový digitální systém, který podle nich není bezpečný a nelíbí se jim ani to přesunutí řídicího centra a tady jejich pracoviště do města Namur, což je na půl cesty mezi Lutychem a Charleroi.
1: Tak tolik jako Plocký ze zahraniční redakce. Děkujeme.
0: Naslyšenou.
2: My tady v rádiu zatím nestávkujeme, jsme jenom v černé barvě. Teď máme 7 hodin 25,5 minuty. Čeští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Pomáhají zachovat příběhy, tradice i kulturu domorodého národa Nahuatl, jehož mluvčích rychle ubývá. To, co po staletí existovalo jenom v paměti těchto potomků Aztéků, dnes se převádějí do nahrávek a knih, dřív než úplně zmizí z poslední generací vypravěčů.
3: Je ulita, která se už od dob Aztéků používá při troubení, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuatl.
4: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidu z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
5: Dobrý den, zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde. Vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
4: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
3: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také praktické návody, jak co udělat, připravit, vyrobit.
4: Nancin v jazyce Nahuatl vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuatlpipilové si podle Athény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
3: Nahuatlpipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 tisíc příslušníků.
6: Jejich kultura je v dnešní době ohrožená. Těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
3: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura. A u těchto kultur, které jsou založeny na orální tradici, to znamená, že vše je předáváno ústně, tak je to nenapravitelná ztráta.
4: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou. Ta už v minulosti připravila výstavu nebo vzdělávací programy pro děti. Teď chce vydat knihu mýtů a legend Nahuatlpipilů, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
7: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha, kde jsou tyto příběhy zdokumentovány. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
4: Připravovaná kniha má podle autorů přiblížit nejen samotné příběhy, ale i způsob, jakým Nahuatlpipilové chápou svět okolo sebe. Jeden z mýtů například vysvětluje, jak lidé získali kakao od bohů.
3: Kakaové boby představovaly hmotnou jinou rezervu a používali se jako platidlo. Byl to i lék, dával se například kojícím matkám, aby měli lepší mléko.
4: S mizejícím jazykem mizí i svět příběhů. Vědcům se je ale podařilo zachytit dřív, než umlknou jejich poslední vypravěči. Mýty a legendy na Wattpipilu by teď navíc mohly vůbec poprvé vyjít česky. Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
2: A teď otevíráme ne knihu, ale scénář další půl hodiny. Jaký význam mají cesty politiků na Tajvan? Nejezdí jich tam čím dál míň a neoslabuje se jeho postavení na mezinárodní scéně? A jaká se dá očekávat reakce Číny? Na Ukrajině skončily záchranné práce po masivních ruských vzdušných útocích ze včerejší noci. Zemřelo při nich nejméně 23 lidí. I o tom budeme mluvit. A hnutí SPD dnes kvůli údajně rasistickým plakátům míří k soudu projednávat. To bude obvodní soud pro Prahu 1.
1: Bylo 7:30, ve zprávách si opět poslechněte Ondřeje Látala.
8: Český rozhlas Plus.
9: Sněmovna se dnes vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agentů bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Spojené státy a Irán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O iránských vzdušných úderech informoval Kuvajt. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že iránské údery odrazila. Děje se to i přesto, že v oblasti nadále oficiálně trvá klid zbraní. Portugalští odboráři na dnešek vyhlásili generální stávku. Odbory protestují proti reformám zákoníku práce. Vláda v nich mimo jiné omezila právo na stávku anebo oslabila kolektivní smlouvy. Neotevřou třeba školy, nemocnice poskytují jen základní péči a problémy jsou i v dopravě. Dnes je Světový den jízdního kola. V roce 2018 ho zavedlo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Ve svém usnesení kolo oceňuje jako univerzální, udržitelný, cenově dostupný a taky ekologický dopravní prostředek, který slouží lidstvu už 200 století. A teď na silnice, na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně zpomalují kamiony za loděnicí na 9. kilometru, sunou se až na okruh k Ořechu. Hlavní část Pražského okruhu je teď hodně plná i ve směru z D1 k letišti. Navíc začali regulovat provoz v obou tunelech, kolona se sune od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru. Na dálnici D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna začíná nesouvislá kolona za sjezdem na Benešov okolo 18. kilometru. K jižní spojce je to už teď na víc než půl hodiny. Na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most, těsně za sjezdem na Běchovice, v levotovčivé zatáčce blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Kolona se sune z úrovně Černého mostu. Řada řidičů se snaží ucpanému okruhu vyhnout, jedou okolo Rajské zahrady. Ucpává se proto Broumarská. Mezi Ocelkovou a odbočkou do Českobrodské se popojíždí téměř 30 minut. Jižní spojka od Barandovského na Černý most. Nesouvislá pomalu jedoucí kolona téměř od Vídeňské. Místejn krokem se jede za Lanový most. Plno je taky před Barandovským mostem. Fronta je tam asi na 10 minut. Na severu metropole zůstává ucpaná Cínovecká ulice, první část kolony začíná kousek za Zdiby, sune se dál jak k Belskou do Hloubětína, tak i Libereckou ulicí k Blance. Dobře dojďte. Čeká nás zatažený až oblačný den, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během odpoledne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22, na horách kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
8: Posloucháte Ranní Plus.
2: No, pohled na hodiny nám říká, že je 7 hodin 33,5 minuty. Dnešním ránem vás provázejí Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil pokračuje ve 4denní návštěvě Tajvanu, teď už otitulovaný tamním řádem příznivých oblaků. Návštěvu kritizovala komunistická Čína, která demokraticky řízený ostrov považuje za svou vzbouřeneckou provincii. I česká vláda, která předsedovi senátu odmítla na cestu poskytnout vládní letadlo. Podle premiéra Babiše cesta poškodí obchodní vztahy a vztahy s Čínou. Vystrčil v Tajpeji prohlásil, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny, nikoli v čínským principem jedné Číny. Na lince v Tajvanu máme Simonu Fantovou, synoložku z projektu Synopsis. Dobrý den.
10: Dobré ráno.
2: Tak jaký význam vlastně mají pro Tajvan podobné návštěvy, jako je cesta druhého nejvyššího ústavního činitele z Česka? Asi jsou na takhle vysoké úrovni celkem ojedinělé, ne?
10: Je pravda, že takových návštěv opravdu není tolik. Nejsou tak úplně časté, proto je to právě důležité i z toho symbolického významu, protože to Tajvanu pomáhá dodávat legitimitu, zatímco se ho Čínská lidová republika snaží různým způsobem omezovat na mezinárodním poli a snaží se ho pokud možno zneviditelnit. Takže ten symbolický význam je důležitý a zároveň s tím symbolickým významem, ale potom přichází i ten význam ekonomický.
2: No a jak se ale dívají lidé na Tajvanu na to, že předseda Českého senátu přijel za skromnějších okolností než minule, tedy komerční linkou a s méně početnou delegací? Zaznamenali třeba i Tajvanci tu změněnou rétoriku vlády, která víc než ta předchozí usiluje, jak říká, kromě kontaktů s Tajvanem, také o pragmatické vztahy s Čínou?
10: Já bych řekla, že pokud se budeme bavit o běžných občanech, tak ten rozdíl takovým způsobem nevnímají. Od té doby, co jsem přijel pan Vystrčil prvně, tak Česko se na Tajvanu stalo velice známým a ta popularita stále trvá. Tyhle ty problémy spíše budou vnímat lidé ve vládě, kteří budou přemýšlet, co to znamená, když česká legislativa takovýmto způsobem Tajvan podporuje, zatímco ta exekutiva je zdrženlivější. Nicméně to už se dělo i během předchozí vlády. Není to specialita této nové vlády.
2: Takže myslíte si, že to nebude mít vliv na obchodní vztahy? Nemůže kvůli tomu Tajvan třeba omezit svoji podnikatelskou aktivitu v Česku?
10: Bude záležet na tom, jak výrazná budou gesta, která třeba bude česká vláda dále dělat. Ale v současné době je podle mě ta výměna mezi Tajvanem a Českou republikou velice produktivní a neprobíhá jenom na té nejvyšší vládní úrovni, ale je tam navázána spousta produktivních partnerství mezi různými soukromými podniky, mezi různými firmami, ale i třeba mezi univerzitami i v dalších různých organizacích. A to může v klidu probíhat bez vysokých vládních kontaktů nadále, i když to třeba nebude mít takto výraznou podporu české exekutivy.
2: No, jak jsme řekli na začátku, tak čínské velvyslanectví v Praze se proti cestě předsedy senátu ostře ohradilo. Podle něj Miloš Vystrčil závažně narušil státní svrchovanost a územní celistost Číny. Závažně také porušil politický závazek České republiky vůči principu jedné Číny. A předseda Vystrčil reagoval tak, že Česká republika se řídí vlastní politikou jedné Číny, nikoli čínským principem jedné Číny. Tak jak je to s tím principem, respektive politikou jedné Číny?
10: Politika jedné Číny našeho státu říká, že my uznáváme, že na světě existuje pouze jediná Čína. A vládou této jediné Číny je Čínská lidová republika. Nicméně neříkáme, jakým způsobem má na Dálném východě vypadat státoprávní uspořádání, co má být součástí této Číny a co má tedy Čínská lidová republika spravovat. Ve zkratce to znamená, že neříkáme, jestli Tajvan je nebo není součástí z Číny. K tomu se nevyjadřujeme a s Tajvanem neudržujeme oficiální diplomatické vztahy. Nicméně Čínská lidová republika se nám snaží podsunout ještě něco jiného. Čínská lidová republika se nám snaží podsunout, že jsme se zavázali dodržovat takzvaný princip jedné Číny, což je její vlastní rétorika, která říká, že Čína existuje pouze jedna, její jedinou legitimní vládou je Čínská lidová republika a Tajvan je součástí tohoto celku. To jsme se nicméně nikde nezavázali dodržovat, stejně jako se to nezavázala dodržovat naprostá většina dalších západních států.
2: No, v každém případě tady máme celkem ostrou reakci ze strany Číny. Může mít ta cesta Miloše Vystrčila na Tajvan nějakou ekonomickou či jinou dohru ze strany Pekingu?
10: Čínská lidová republika reagovala jako vždycky. Oni vždycky musí přijít s nějakým prohlášením. To prohlášení zní velice ostře, ale když se na to podíváme, tak nikdy zatím potom nenásledovala žádná jaksi substantivní Nenásledoval zatím žádný faktický krok, který by skutečně nějak ty dosavadní vztahy mezi Českem a Čínou poškodil. Takže bez ohledu na to, jestli to bylo, když by Strčil jel na Tchaj-wan prvně, nebo když třeba prezident Pavel navštívil Dalajlámu v Dharamsále, tak Čínská lidová republika se samozřejmě ohradila, ale to bylo všechno. Nenásledovalo nic, co by nějakým způsobem dále ty vztahy poškodilo.
2: Tak tolik Simona Fantová na lince z Tchaj-wanu. Díky moc za rozhovor a my se omlouváme za občasné, jestli to byly průjezdy nějakých dopravních prostředků za vámi, ale v každém případě jsme vám rozuměli a děkujeme. Naslyšenou.
10: Já se velice omlouvám a děkuji vám. Naslyšenou.
1: Posloucháte Ranní plus v 7 hodin a téměř 40 minut. V Sarajevu začíná dnes dvoudenní jednání Rady pro implementaci míru. Během něj by měl být zvolen nový vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu. Úřad dosud zastával Christian Schmidt, který v dubnu ohlásil odchod z funkce. Debatuje se nejenom o jméně jeho nástupce, ale také o tom, jakou úlohu by dál měl hrát příští vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu. Co se o tom píše v místních médiích, ví naše spolupracovnice v regionu Téa Veseláková. Dobré ráno.
11: Dobré ráno.
1: Dosud mohl vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu například odvolat volené politiky a nebo zrušit nějaké zákony Bosně a Hercegovině? Bude mít Schmidtův nástupce takovou moc?
11: No to je zatím trochu otázka, protože se zdá, že úřad vysokého představitele jako takový už nemůže počítat s jednotnou zahraniční podporou. Do Bosny se teď sjeli ministři evropských záležitostí Francie, Německa a Velké Británie, kteří si prozatím přejí zachovat takzvané bonské pravomoci, z nichž některé si před chviličkou zmínila. Připomeňme, že vysoký představitel je může uplatnit ve chvíli, kdyby docházelo k ohrožení Daytonské mírové dohody. Bosensko-hercegovská mutace Rádia Svobodná Evropa ale upozorňuje, že Spojené státy americké vidí celou věc jinak a chtěli by postupně snižovat tu míru mezinárodních zásahů do politiky Bosny a Hercegoviny, kterou by raději viděli opřenou o domácí politické instituce. Už kvůli tomuto rozporu se očekává, že ať už Schmidta nahradí kdokoliv, tak to nebude mít v úřadu vůbec jednoduché a budou to podle expertů právě ty bonské pravomoci, o kterých se bude dnes a zítra hodně diskutovat.
1: A jak hojně dosavadní vysocí představitelé pro Bosnu a Hercegovinu využívali ty rozsáhlé pravomoci?
11: Rádia Svobodná Evropa vypočítává, že prosadili změny zhruba 300 článků různých zákonů, včetně těch ústavních, a odvolali dohromady víc než 400 volených představitelů. Mezi nimi byly starostové obcí, policejní velitelé, ale i členové prezidia Bosny a Hercegoviny. Z toho je tedy vidět, že to nejsou malé zásahy. A byť existenci úřadu řada evropských zemí podporuje, jak jsme říkali, je to i Evropská komise, která ho však vnímá jako překážku pro vstup Bosny a Hercegoviny do unijního bloku, pokud bude nadále fungovat v tom stávajícím rozsahu.
1: V Srbsku pokračují protivládní protesty, demonstranti už přes rok požadují předčasné volby a prezident Aleksandar Vučić možnost vypsání voleb už několikrát připustil. A do toho přišla zpráva o změně majitele skupiny médií, která byla dosud považována za nezávislá. Jak to může ovlivnit situaci v Srbsku?
11: A srbská redakce německé stanice Deutsche Welle si klade otázku, jestli je možné, že ty volby budou vypsány, ale Srbové budou mít v už tak pokřivené mediální krajině omezené zdroje důležitých informací. Chorvatský jutarní list doplňuje, že právě kontrola nad médií je hlavní pákou Vučićova režimu. Samotný prezident loni vystoupil v médiích zhruba 400krát a nedávno dokonce ohlásil záměr spustit vlastní podcast. Vučić opakovaně slibuje Srbům vyšší platy a investice, zatímco studentské protesty označuje jako barevnou revoluci. A právě v tomto jeho narrativu mají své místo i média, jako je například televizní stanice N1, která podle prezidenta podněcují mladé lidi k odporu a pracují pro nepřátele Srbska, jak říká Vučić.
1: Když ještě zůstaneme u možnosti předčasných voleb v Srbsku, je nějaká strana, která by mohla reálně ohrozit vládnoucí srbskou pokrokovou stranu?
11: Z protestů vznikla studentská kandidátka a ta je podle Deutsche Welle pro Vučiće zdrojem nejistoty, jaké za 15 let své vlády nemusel čelit. Novinář ze skupiny prodávaných médií řekl stanici pod podmínkou anonymity, že umlčet kritická média právě před volbami je už dlouho cílem srbského vedení. Jiní žurnalisté neočekávají nějaké drastické rozpočtové škrty ani vlny propouštění, ale spíš tlak na zmírnění kritiky a mírné otevírání se vůči hlasům z vládních řad. Nutno ale dodat, že vládní politici se v kritických médiích většinou sami odmítali objevovat. Jestli se to teď změní, tedy uvidíme.
1: Chorvatsko prakticky od svého vzniku řeší, že jeho občané v produktivním věku často odjíždějí za prací do zahraničí, nejčastěji do Německa. Mění se tento trend?
12: Mění se v tom, že loni do Německa odjelo méně Chorvatů, než kolik se jich odtud vrátilo domů. Zatímco spolková země přijala zhruba 10 000 chorvatských občanů, tak do Chorvatska se jich přestěhovalo zpátky dvakrát tolik. Vyplývá to z nejnovějších dat spolkového statistického úřadu, kterých si všímá server chorvatské stanice HRT. Odborníci opatrně mluví o novém trendu, protože ten poměr odcházejících do Německa a vracejících se otočil v roce 2022. Mnozí z těch, kteří se vrátili nebo o tom uvažují, říkají, že do Německa už tolik netáhne možnost vydělat víc peněz, což je důsledek zhoršení hospodářské situace, ale samozřejmě taky ne všichni nespokojení gastarbeiteri se z Německa chtějí vrátit domů do Chorvatska, protože mnozí dál hledají lepší pracovní podmínky, a to v jiných evropských zemích.
1: Prošli jsme balkánská média, to díky té Veselákové, naší spolupracovnici v regionu. Děkujeme.
12: Díky, naslyšenou.
2: Za pár vteřin, tedy 20 vteřin, bude 7:45, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Obvodní soud pro Prahu 1 začne řešit obžalobu hnutí SPD za údajně rasistické předvolební plakáty. Jednání začne v 10 hodin. Podle státního zastupitelství podněcovali k nenávisti. Obžalobě čelil i šéf hnutí Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale kvůli poslanecké imunitě pozastaveno. Víc teď s Josefínou Báčovou. Dobrý den.
13: Dobré ráno.
2: Připomeňme, o jaké plakáty jde v té obžalobě.
13: Jedná se o dva plakáty, které SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024, tedy v kampani před tehdejšími krajskými a senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrvaveným nožem a košilí, kterého doprovázel text, cituji, nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Konec citace. SPD tím odkazovala na migrační pakt Evropské unie, který parlament a Rada EU schvalovali v dubnu a květnu toho roku. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, jak kouří cigarety. Je doprovázel nápis, opět cituji, říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Konec citace.
2: A čeho se tím mělo SPD dopustit?
13: Oba plakáty podle policie a následně státního zastupitelství podněcovali k nenávisti, a to je trestný čin. Pokračuje mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
14: Obsah těchto plakátů byl vystaven na předsudečném násilí. Plakáty úmyslně mířily do oblasti negativních předsudků a vzbuzovaly či posilovaly negativně nenávistné emoce.
13: Státní zástupce podle Cimbaly obžalobu podal i na základě předchozích rozhodnutí jiných soudů, mimo jiné i Evropského soudu pro lidská práva, který už dříve řešil hranice svobody projevu v souvislosti s vystupováním politických stran, pokračuje Cimbala.
14: Svoboda projevu spojená s prezentací i politicky aktivních subjektů nekryje projevy nenávistného charakteru namířené proti rasovým, etnickým či náboženským skupinám.
13: Za trestný přečin podněcování k nenávisti hrozí až 3 roky vězení. Podle předchozích informací ale státní zastupitelství požaduje peněžité tresty pro hnutí a peněžitý trest a podmínku pro Tomia Okamuru.
2: No ale Tomio Okamura, jak jsme řekli, tak má aktuálně poslaneckou imunitu, ne?
13: Přesně tak. Případ začali řešit policisté už na přelomu let 2024 a 2025, kdy na začátku ledna požádali o vydání k trestnímu stíhání, potvrdil tehdy mluvčí pražských policistů Jan Daněk.
15: V souvislosti s případem billboardové kampaně, kterou řešíme pro podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod, požádali kriminalisté z odboru extremismu a terorismu pražské policie o vydání poslance Tomia Okamury k trestnímu stíhání.
13: Tehdy poslanci Okamuru vydali, loni na podzim, ale po volbách do poslanecké sněmovny imunitu znovu získal. Proto po druhé poslanci o vydání hlasovali letos v únoru a vydání zamítli. Sám Okamura po celou dobu obvinění svoje i hnutí SPD odmítá a hájí se svobodou projevu. Hnutí SPD se podle něj vymezovalo proti nelegální migraci a proti výplatě dávek lidem, kteří své děti neposílají do školy, pokračuje Okamura.
16: Budeme pevně věřit v nezávislost soudu, protože žádný nezávislý soud nemůže takovéto nezákonné obžalobě nikdy vyhovět. Je možné, že soud nařídí hlavní chlíčení více, abychom mohli naše práva a svobody řádně hájit.
13: Soudní jednání začne dnes v 10 hodin dopoledne, naplánováno je hlavní líčení s dokazováním.
2: Tak tolik Josefína Báčová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
13: Díky, naslyšenou.
1: 7:48, kostce shrneme hlavní zprávy dnešního rána. Ministerstvo financí má dnes představit změny tzv. Od třetího důchodového pilíře, tedy dobrovolného spoření na penzi. Uvádí, že ho chce zatraktivnit, aby si na důchod spořilo více hlavně mladých lidí. Klíčovou změnou má být výrazné snížení poplatku penzijním společnostem. Velení amerických ozbrojených sil uvedlo, že americká armáda odvrátila iránské raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn a informovalo, že také útočila na cíl na iránském ostrově Kešm. To vše se odehrává v době, kdy má platit příměří. Irán také uskutečnil odvetu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio přesto v americkém senátu uvedl, že dohoda s Iránem je na dosah.
2: Ukrajina se vzpamatovává z ničivé vlny ruských vzdušných úderů během včerejší noci. V Dnipru a Kyjevě při nich zahynulo nejméně 23 lidí, včetně několika dětí. A asi 130 civilistů utrpělo různě závažná zranění. Mluvit o tom teď budeme s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Dobrý den, Martine.
17: Dobrý den.
2: Tak nejdřív, jaká byla dnešní noc na Ukrajině?
17: Byla podstatně klidnější než ta včerejší, když nebyla úplně tichá, protože Rusko vyslalo na Ukrajinu téměř 200 dronů. Drtivou většinu se podařilo proti vzdušné obraně sestřelit, ale tady například v Oděské oblasti drony poškodily infrastrukturu, nějaké sklady a dva lidé byli zraněni. Jinak ty počty včerejší zůstávají. 23 mrtvých v Dnipru a v Kyjevě. Nejhorší byla situace v Dnipru, kde záchranáři dlouho pracovali v troskách a vyprostili bohužel tedy i tělo dítěte narozené v roce 2023. Mezi těmi oběťmi jsou i další děti, mezi oběťmi a zraněnými i starší lidé, takže ta situace je velice těžká pro Dnipro a právě proto tam byl dnes vyhlášen smutek za oběti toho ruského útoku.
2: A už se podařilo najít všechny oběti včerejších ruských útoků?
17: Zdá se, že ano, že tedy záchranářské práce skončily, přinejmenším v Kyjevě určitě, tam bylo 7 mrtvých, ale desítky zraněných, velký počet, protože tam drony létaly a rakety po celém městě prakticky ve všech městských částech zaznamenaly buď pád trosek nebo přímé zásahy, dokonce Rusko použilo i proudové drony a mimo to použilo také nadzvukové rakety, balistické střely, celou tu paletu, takže tam už ty záchranné práce skončily a v Dnipru zdá se, že taky a že ten počet obětí už je konečný.
2: No, ono mě napadá, jestli se při těchto útocích projevuje nedostatek munice do systému protivzdušné obrany.
17: Právě já jsem zvlášť zmínil ty hypersonické střely Zircon nebo Zircon, které Rusko použilo. Tam se nepodařilo sestřelit ani jednu, protože Ukrajina proti nim nemá patřičné protirakety. Tam na ně působí vlastně jen střely Patriot nebo nějaké podobné, ale Ukrajina jich má velký nedostatek, musí jimi velmi šetřit, takže je prakticky bezbraná a jak říkají vojáci, prezident Zelenský, tak bohužel ta situace se zřejmě nezlepší v nejbližší době, protože těch raket se zkrátka vyrábí příliš málo a jsou příliš drahé. Nicméně Ukrajina sama pracuje na vývoji vlastních raket, ale to je věc dlouhodobá, takže bohužel takovéto zprávy o tom, že tedy ty balistické střely a hypersonické střely budou na Ukrajinu útočit i nadál a budou hynout civilisti.
2: No, prezident Zelenský včera varoval, že podle zpravodajských informací může ruská armáda podniknout další rozsáhlý útok proti Ukrajině. Jak se vlastně s touhle hrozbou Ukrajinci vyrovnávají?
17: No, řekl bych, že docela stoicky, co přijde, to přijde, protože vědí, že sami proti tomu asi nemohou mnoho dělat, jedině se chránit, to znamená dbát všech těch výstrah a vzdušných poplachů, kterých je ale za den v těch velkých městech, jako je Dnipro, Kyjev, nemluvě už o Charkovu, o Sumách, o Černihivu, o Záporoží, mnoho a mnoho, prakticky tam jeden vzdušný poplach přechází do druhého poplachu. Takže alespoň ti, kteří mají možnost v případě raket, a když letí rakety, tak toho času je velmi málo. Rusko je odpaluje z blízkosti, z Kurské oblasti a podobně, takže to jsou v podstatě jenom minuty, možná ani ne minuty, než to přiletí. Takže mají opravdu velmi málo času, aby odešli někam na bezpečné místo, ale dělají to především ti, co mají tuto možnost a co třeba mají malé děti nebo se skrývají někde uvnitř těch domů na nižších patrech, jsou na to zkrátka zvyklí, bohužel.
18: Tak to byl náš stálý zpravodaj na Ukrajině, Martin Dorazín. Martine, děkuji a dávej na sebe pozor.
17: Děkuju taky, hezký den.
8: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Třetí důchodový pilíř, což je dobrovolné spoření na penzi, se změní. Ministerstvo financí uvádí, že ho chce zatraktivnit, aby si na důchod dobrovolně spořilo víc lidí, hlavně mladých. Možná i proto změny resort pojmenoval lepší penzíko. Detailně měl představit už dřív, ale nakonec termín posunul na dnešek. Klíčovou změnou, kterou dnes představí, má být snížení poplatku penzijním společnostem. My jsme teď ve spojení s Josefem Lukáškem, viceprezidentem asociace penzijních společností, jinak také generálním ředitelem Allianz penzijní společnosti. Dobrý den.
19: Dobré ráno.
1: Víte už, o kolik se po těch avizovaných změnách sníží poplatky pro vás penzijní společnosti a jak se na to díváte?
19: Tak penzijní společnosti si můžou dnes účtovat vlastně dva základní typy poplatků, a je to poplatek za obhospodařování fondů a nebo poplatek za zhodnocení. Kolik bude dneska řečeno přesně na té konferenci, asi nevíme, můžeme se pouze dohadovat. Ale my jsme nedávno nechali zveřejnit nezávislou analýzu společnosti Ernst & Young, kde se zabývali nákladovostí třetího pilíře a tam ukazovali zhruba hodnotu 1,8%. Tak doufáme, že ten pokles těch poplatků bude takový, že nám dál udrží možnost rozvíjet penzijní spoření a hlavně umožní zavedení těch změn, o kterých jste mluvila, to znamená zavedení ty podpory mladých, respektive ještě jedné změny, což je strategie životního cyklu.
1: K tomu se ještě vrátíme, ale měli jste možnost nějak komunikovat o té změně s vládou, protože vím, že ze strany penzijních společností zaznělo, že by bylo dobré, aby stát kompenzoval ty náklady na třetí pilíř.
19: My jsme s ministerstvem nekomunikovali pouze jednu změnu, což znamená ty poplatky, ale obecně všechny ty změny, a dávali jsme na stůl naše podklady, naše předpoklady, a ministerstvo dále mluví o snížení těch poplatků na jedné straně, ale na druhé straně mluví o přítoku nových peněz do systému. Takže ve střednědobém horizontu se dá očekávat, že by ten pokles těch poplatků se mohl tímto vyrovnat.
1: Podle studie nákladovosti, kterou připravila platforma IDEA při ekonomickém institutu CERGEI, i po té případné změně budou penzijní společnosti v zisku, to by tedy korespondovalo s tím, o čem mluvíte. Čeho by se měly týkat ty dodatečné peníze? Do čeho by měly jít?
19: Tak primárně ty dodatečné peníze by měly přinést do systému ti mladí, kde dneska teda očekáváme, že také se dozvíme, jak chce stát podporovat příchod mladých do toho systému. A tím by se vyrovnala ta ztráta, kterou v tuhletu chvíli v tom systému máme tím, že u starších lidí, u důchodců, stát odebral státní příspěvky a tím tito lidé odešli ze systému. Takže bude to spíš jako kompenzace toho, co se v minulosti stalo.
1: Můžete ještě připomenout, jak asi teď momentálně, nebo kolik asi momentálně si spoří Čechů právě v tom dobrovolném třetím důchodovém pilíři? Jaké jsou vaše odhady, vaše informace?
19: Tak já mám před sebou čísla za první čtvrtletí letošního roku a účastníků máme v tuto chvíli v dobrovolném penzijním spoření nebo v penzijním připojištění zhruba 3,8 milionů lidí, kteří u nás mají investováno zhruba 660 miliard korun.
1: Co by tedy mohlo jako přesvědčit ty mladé lidi k tomu, aby si dobrovolně spořili na důchod teď momentálně? Vidíte tedy v tom, jak jste naznačil určitý konsenzus s ministerstvem financí, že by ta motivace mohla být dostatečná už jen touto změnou, anebo ne?
19: My jsme si nechali dělat průzkum a i ministerstvo financí, pokud máme správné informace, si nechalo dělat průzkum mezi mladými, co by je motivovalo k tomu, aby vstoupili do třetího pilíře. A úplně nejlepší motivací by byla jednorázová podpora, někde v rozmezí 10 až 30 tisíc korun. Samozřejmě na stole byly i další varianty, které ale neukazovaly takový pozitivní ohlas mezi mladými. Tu variantu, kterou jsem zmiňoval, by možná podpořilo příchodem do třetího pilíře až 500 tisíc nových mladých klientů.
1: Nyní Josef Lukášek, viceprezident Asociace penzijních společností, generální ředitel Allianz penzijní společnosti. Děkujeme za rozhovor.
19: Také děkuji a přeji hezký den vám i posluchačům.
8: Pro a proti. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce přísnější kontroly čerpání sociálních dávek. Chce tak zamezit jejich zneužívání, které považuje za problém. Podle dat k tomu ale dochází jen v malé míře. Jak moc tedy tyto terénní akční jednotky potřebujeme? A proč nestačí současný systém kontroly? Zeptám se ministra práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleše Juchelky a poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové.
20: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: 8 hodin, toto je Ranní Plus, kterým vás v úterý 3. června vedou Martina Mašková
1: a Tomáš Pavlíček.
20: Český rozhlas Plus.
1: A v následujících minutách se rýsují tato témata. Budou tedy plánované změny v penzijním připojištění natolik atraktivní, aby se do něj hlásilo více mladších lidí?
2: Přiblížíme první případ neoprávněné činnosti pro cizí moc, který jde k soudu.
1: A co může přinést pacientům nový typ genové léčby, který přichází do Česka?
2: První položkou jsou ovšem zprávy s Ondřejem Látalem.
9: Přeju dobré středeční ráno. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET off, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
21: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET off.
9: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést skoro 14,5 miliardy korun. To ale spochybňuje opozice. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého, přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15-leté vězení. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila důležitější než okamžitý zisk anebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na tajvanské univerzitě v Chengchi. Zmínil podobnosti Česka a Tajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
22: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
0: Předseda Senátu svoji cestu nad Tchaj-wan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchaj-wan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchaj-wanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta vystrčilovou cestu nad Tchaj-wan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ruská protizdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 50 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexandr Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimir Putin. Útoky hlásí taky město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu anebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
5: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
22: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Heitmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Český rozhlas.
9: Tady jsou zprávy Ranního plusu, hezkou středu. Závěrečný den z Línského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
23: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména Dvořané.
24: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově Vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile Za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
25: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
24: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Šest minut po 8 ráno nabízíme dopravní informace na Plusu. Na D1 na příjezdu do Prahy ve směru z Brna teď naberete zdržení v okolí sjezdu na Velké Popovice. Výrazně se brzdí na 15. kilometru, k jižní spojce se popojíždí více než 40 minut. Na D5 před Prahou směrem z Plzně je ucpaná dálnice od Loděnice z 9. kilometru. Zdržení se týká jak kamionu, tak osobní aut v levém pruhu. Trasa na okruh k Ořechu na 18. kilometr zabere téměř hodinu. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdů do tunelů. Zpomaluje se u Jesenice na 82. kilometru. V Praze pokračuje silná ranní špička, dnes vydatně podpořená i deštěm. Kvůli nehodě ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova na Smíchov začaly s výraznou regulací provozu v tunelech na městském okruhu. Třeba trasu z Cínovecké od sjezdu na Čakovice přes ucpanou Libereckou k Blance. Aktuálně pojedete téměř 50 minut. V Trojské se kolona natáhla až k zámku, sune se i po Vltavskou od Čuprovy. Postává se i v Patočkově ulici na Břevnově před tunely. Kolony čekejte i v okolí Vítězného náměstí, hlavně ve Svatovícké směrem k Prašnému mostu, v Plzeňské od Kavalírky a taky v Radlické od Valtrovky. A ještě Šerboholská spojka ve směru na Lanový most, kousek za sjezdem na Běchovice překáží v pravém pruhu porouchaný kamion. Kolona na bezmála půl hodiny popojíždí z úrovně Černého mostu. Dobře, dojeďte. bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne bude od západu, kromě Slezska a východu Moravy, srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů Celsia, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku naměří kolem 22, v 1000 metrech na horách kolem 12 stupňů, v Beskydech bude až 16. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
20: Posloucháte Ranní Plus.
1: Dnes s Tomášem Pavlíčkem a Martinou Maškovou. Vláda chce změnit takzvaný třetí důchodový pilíř, tedy dobrovolné spoření na penzi. Klíčovou změnou, kterou dnes představí, bude snížení poplatku penzijním společnostem. Ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová na Národním ekonomickém fóru změnu zdůvodnila mimo jiné tím, že ti, kdo mají penzijní připojištění, získají o 1 000 000 korun navíc.
3: Troufám si tvrdit, že půjde o největší reformu Ministerstva financí od zavedení DPH v roce 1993. Průměrný Čech odejde díky ní do důchodu s 1 000 000 navíc.
1: Tolik ministryně financí Alena Schillerová. Ve studiu je s námi Jana Klimová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Jano, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Co o té plánované reformě aktuálně víme, tedy ještě v době, než jí resort představí?
4: Tak to, co je fakticky jisté, tak je, že reforma bude obsahovat tři klíčové věci. Je to zavedení takzvané strategie životního cyklu, což zní hrozně, ale je to opravdu důležitá věc, kdy budou více motivovaní mladí lidé, asi zřejmě do 30 let nebo 29 let, aby spořili na důchod, a to s výhodněním státních příspěvků, a spořili tedy delší dobu. Penzijní společnosti také budou mít, díky této nové strategii, budou moci automaticky dávat právě ty mladé rovnou do takzvaných dynamických fondů, tedy do takových, kde převažují aktiva s vyšším výnosem, jako jsou třeba akcie. Je tam samozřejmě i vyšší riziko nějakého pádu cen na trhu, ale vzhledem k tomu dlouhodobému horizontu, že budou spořit třeba 40 let, tak to riziko ztráty samozřejmě v průběhu toho času je velmi rozmělněné a fakticky minimální. Oni by třeba také 10 let před důchodem potom už měli jít automaticky zase do nějakých konzervativnějších fondů, aby o to nepřišli. Další druhá věc je změna u transformovaných fondů. Ty jsou již 14 let uzavřené pro nové střadatele, stále jsou ale na trhu, je v nich až polovina objemu všech peněz, které jsou v penzijních fondech v Česku, to je přes 300 miliard korun, a přitom mají velmi nízké výnosy, často pod hranicí inflace. Tak z toho by měly být nějak vysvobozeni. A třetí zásadní věc je právě to snížení maximální hranice pro penzijní fondy na výši poplatků.
1: Ministryně financí, jak jsme slyšeli, avizuje, že stradaté ušetří až 1 000 000 korun. Je to pravděpodobné, je to realistický odhad?
4: Myslím si, že ano, nejde o to, že ušetří, ale prostě naspoří o 1 000 000 víc. Podmínkou je, že využijí tu motivaci a budou spořit opravdu dlouhodobě, tedy já nevím, 35-40 let. A co je tedy klíčové, že díky poklesu těch poplatků, tak jim z té úložky na konci lidově řečeno nesežerou právě ty relativně vysoké poplatky, třeba až polovinu toho té částky.
1: Penzijní společnosti původně namítali, že náklady na ten třetí pilíř mají vysoké, ale my jsme před pár minutami mluvili s viceprezidentem Asociace penzijních společností a zdá se, že našli s ministerstvem financí jakousi schodu nebo modus vivendi, takže tohle už je asi vlastně vyřešeno, by se dalo říct.
4: Tak uvidíme, s čím konkrétně ministerstvo v té reformě přijde. Je to tak, že prostě penzijní společnosti argumentovaly tím, že u nás se právě v těch studiích o těch poplatcích často poukazuje třeba na nižší poplatky švédských nebo slovenských penzijních fondů, které jsou opravdu výrazně nižší, ale oni zas mají tu výhodu, že je tam část spoření povinná na rozdíl od Česka. Tedy, takže právě penzijní společnosti u nás mají mnohem vyšší náklady třeba na schánění klientů, na marketing, na poradce, kteří pracují s těmi klienty. Na druhou stranu, ale musím připomenout, že je fakt nesporné, že české penzijní společnosti prostě hodně vydělávají, mají ziskovou marži kolem 60%, což vyplývá z jejich výročních zpráv a což je třeba i trojnásobek ve srovnání s výnosy společností, které spravují běžné typy investičních fondů a také opravdu účtují hodně na poplacích u těch dynamických fondů, když to srovnáme třeba s Maďarskem, s Lotyšskem, tedy státy nám podobnými trochu svoji historii, tak je ten poplatek třeba až dvojnásobný. Takže prostor tady nějaký určitě je, ale jasně, že se to nesmí přehnat, aby nekrachovali.
1: Ten třetí pilíř, o kterém celou dobu mluvíme, je součástí celého důchodového systému. Jak důležitou jeho součástí je právě to dobrovolné spoření na penzi a jak moc je třeba, aby se právě ten třetí pilíř aktivizoval pro zajištění důstojného důchodu?
4: Je to určitě zásadní věc, protože ten první pilíř, tedy ty státní důchody, které dostávají lidé automaticky, tak do toho přispíváme všichni prostřednictvím sociálních odvodů, ale i běžných daní a výhledově prostě tenhle první pilíř bude mít omezené možnosti nějakého růstu těch důchodů, protože česká populace výrazně stárne, už zhruba za 25-30 let se zvýší počet seniorů opravdu velmi výrazně a naopak se velmi výrazně sníží počet pracujících lidí, kteří na ty důchody do toho průběžného systému financování důchodu posílají státu peníze, takže je skutečně klíčové, aby část lidí nebo část těch penzí si lidi s podporou státu samozřejmě právě různými daňovými úlevami nebo pobídkami naspořili sami a nepropadla jim pak výrazně životní úroveň.
1: Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Děkujeme.
4: Děkuji také, nashledanou.
1: Naším dalším hostem je Filip Pertold, výzkumný pracovník a zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGEI. Je také spoluautorem analýzy současného systému spoření na penzi. Dobrý den i vám.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Kde má ten stávající systém spoření na penzi z vašeho pohledu největší slabiny?
6: Tak já myslím, že ty dvě největší slabiny jsou jak vysoké poplatky, tak vlastně ta struktura těch aktiv, do kterého se dávají ty prostředky těch klientů. Takže to je skutečně, to jsou jako dvě základní důležité slabiny. Dále samozřejmě délka spoření, kdy v současné chvíli do toho nastupují lidé až po 40 fakticky a to jaksi výrazným způsobem omezuje ten vliv toho složeného úročení, které vlastně při 30 let spoření dokáže udělat divy a když začnete pozdě, tak hod jako přicházíte o tento vliv. Takže bych řekl, že délka spoření, struktura aktiv a poplatky, to jsou všechno věci, které je třeba řešit.
1: A ještě stále mnoho peněz zůstává i podle těch vašich údajů pro počtu nevýhodných penzijních fondech?
6: Tak jak už říkala moje předřečnice, tak máme polovinu aktiv v takzvaných transformovaných fondech, které vlastně musí garantovat každý rok alespoň nulové zhodnocení. To samozřejmě nutí ty společnosti k tomu, aby investovali velice konzervativně a ten výnos je velmi malý. Takže tam je opravdu velký prostor ke zlepšení, pokud se ty prostředky z těch transformačních fondů přesunou do nějakých dynamičtějších fondů.
1: Ty by tedy měly skončit do 10 let. My jsme mluvili před pár okamžiky s Josefem Lukáškem, viceprezidentem Asociace penzijních společností, který vlastně už naznačil, jakým směrem by se mohla ubírat ta motivace pro budoucí střadatele. Řekl, že by mladé mohl ke spoření motivovat jednorázový bonus v řádu 10 000.
7: My jsme si nechali dělat průzkum a i ministerstvo financí, pokud máme správné informace, si nechalo dělat průzkum mezi mladými, co by je motivovalo k tomu, aby vstoupili do třetího pilíře. A úplně nejlepší motivací by byla jednorázová podpora, někde v rozmezí 10 až 30 tisíc korun. Samozřejmě na stole byly i další varianty, které ale neukazovaly takový pozitivní ohlas mezi mladými. Tu variantu, kterou jsem zmiňoval, by možná podpořilo příchodem do třetího pilíře až 500 000 nových mladých klientů.
1: Říká tedy viceprezident Asociace penzijní společnosti Josef Lukášek. Pane Pertolde, ten odhad je podle vás realistický až půl Lukášek? Pane Pertolde, ten odhad je podle vás realistický až půl milionu nových klientů?
6: Tak ten prostor je tam opravdu velký, protože těch lidí do 30 let v tom systému je velmi málo v současné chvíli. To je pokud vím, pár set tisíc lidí, takže to je skutečně, tam je ten prostor k růstu opravdu velký. Já troufám si tvrdit, že těch půl milionu nových lidí by klidně mohlo do systému přijít.
1: Pro srovnání a pro zajímavost, například na Slovensku je spoření na penzi povinné. Jak se na to díváte, tohle by z vašeho pohledu byla nebo nebyla cesta pro zvýšení motivace?
6: Tak povinnost je samozřejmě vždycky největší motivace, pokud se to dá nazvat motivací, ale v Česku ten systém nemáme. Ten druhý pilíř, který na Slovensku je, v Česku nemáme. My jsme se vydali cestou takových jako soft motivací, kde vlastně stát až 18 miliardami ročně vlastně motivuje jak zaměstnavatele, tak klienty k tomu, aby si přispívali do toho systému. To je jako nemalá částka. Ve výsledku v tom systému dobrovolném v Česku je 4 miliony lidí, což je hodně. Vlastně se to blíží svojí penetrací těm téměř povinným nebo systémům. Takže my jsme se vydali touto cestou. Politici z žádných politických stran nevykazují nějakou vůli přijít s nějakým povinným nebo kvazi povinným systémem, kde byste museli říct ne, pokud byste nechtěli, to je takzvaný ten opt-out. Takže ten systém náš bude nastaven i nadále, pokud vím, na té dobrovolnosti a na té vlastně státem podporované, finančně podporované dobrovolnosti vstupu.
1: Ministryně Schillerová mluvila také o tom, že mladí lidé by měli dynamické fondy, to se překlopí do vyvážených a po 50 do konzervativních fondů.

Tohleto je, myslíte, systém, který vlastně bude, jak se říká, win-win i pro penzijní společnosti, protože ty, zdá se, jak jsem vyrozuměla z toho vyjádření,

0: myslím si, že nebude to nějak pevně, zcela pevně určeno, jak to má vypadat a bude do značné míry na tom, jak ta penzijní, která penzijní společnost se k tomu postaví a co těm klientům bude nabízet. Nicméně je to rozhodně věc, na kterou se shodli všichni aktéři, že to je správný krok.
1: A závěrem tedy, vyplatilo by se státu dát 15 miliard na tu motivaci, o které jsme mluvili? Mluvili jsme o té možnosti, tedy aby případně bylo 500 tisíc nových mladých přispěvatelů tady do toho pilíře.
0: Tak systém nebo způsob, jakým způsobem budou mladí lidé motivovaní na vstup, je skutečně dost politická otázka. V současné chvíli já neumím odpovědět, jak ministerstvo, jakou cestou se vydalo. A rozhodně, pokud vím, tak nějaká motivace pro mladý bude vyšší než je nyní, ale v tomto případě se prosím nechme překvapit.
1: Tak dnes by právě mělo ministerstvo financí představit ty změny ve třetím pilíři, tedy dobrovolném spoření na penzi. Naším hostem byl Filip Pertold, zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGEI. Děkuji.
0: Já děkuji, naschledanou.
2: Jaké další události z domova i ze světa sledujeme? Americké ozbrojené síly odrazily íránské raketové a dronové útoky na Kuvajt a Bahrajn a provedly obranné údery na cíle na íránském ostrově Kešm. Evropská banka pro obnovu a rozvoj zhoršila odhad růstu hrubého domácího produktu v zemích, kde působí. V České republice ho snížila na 2,2%, dosud čekala růst o 2,6%. A Český rozhlas by v případě přijetí poslanecké novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích přišel o příjmy 360 milionů až 370 milionů korun ročně. Promítlo by se to do obsahu a šíře veřejné služby i do snížení počtu pracovních míst zhruba o 200 z 1350 a ukončení spolupráce se stovkami externích pracovníků. Český rozhlas to uvedl v tiskové zprávě a my jsme tady proto dnes v černém. Česká justice se bude poprvé zabývat případem, v němž se obžalovaný zodpoví z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Podle tohoto paragrafu obžalovalo vrchní státní zastupitelství v Praze příslušníka čínské zpravodajské služby. Podle poznatků žalobců a policie působil v České republice pod novinářským krytím. V případě uznání viny mu hrozí až 5 let vězení. Více už přidáme s autorem textu Janem Horákem. Dobré ráno.
3: Dobrý den.
2: Tak jak už zaznělo, tak jde o první případ takového druhu. V čem jeho jedinečnost spočívá?
3: Tak paragraf neoprávněné činnosti pro cizí moc přijala v minulém volebním období vláda Petra Fialy. Tato úprava měla zalepit díru v trestním zákoníku, jenž nepostihoval jednání, kterým může pachatel škodit bezpečnosti České republiky nejen tím, že krade utajované informace, ale že ve prospěch cizí moci zhromažďuje v úvozovkách jen neveřejné informace. A případ podle tohoto paragrafu se nyní poprvé projedná před soudem.
2: A kdo je obžalovaný a co o něm víme?
3: A podle žalobců jde o příslušníka jedné z čínských zpravodajských služeb, který se jmenuje Yang Imin. V České republice pobýval nejméně od roku 2024. Měl se vydávat za redaktora čínských prorežimních novin Guangming Daily. Akreditaci mu vyřizovalo Ministerstvo zahraničních věcí. Prodlužovalo mu ji opakovaně. Úkoly zde Yang plnil až do poloviny letošního ledna, kdy ho po spolupráci s BIS zadržela Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Od 19. ledna sedí ve vazbě.
2: A jaké úkoly vlastně měl Yang Imin plnit? V čem spočívala ta jeho údajná neoprávněná činnost pro cizí moc?
3: A v tomto ohledu máme jen kusé informace, protože oficiální autority jich uvolnili minimum. Co ale můžeme říct je to, že podle žalobců sledoval a případně vytěžoval vybrané osobnosti z politického a akademického prostředí. Získané poznatky pak předával čínskému velvyslanectví v Praze. Víme třeba, že se stýkal s českou komunistickou novinářkou Helenou Kočovou. Opakovaně se také potkával se současným expertem vládní strany motoristé sobě na zahraniční politiku Janem Zahradilem. Zahradil ale tvrdí, že kontakty s Yangem ukončil v létě 2024, kdy dostal od příslušných institucí

0: institucí zprávu, že Janky je riziková osoba.
1: No a co bude v případu následovat?
0: Youngovu kauzu projedná Městský soud v Praze, který obžalobu přijal minulý měsíc. Případ dostal k vyřízení soudce Tome Frankič. Ten zatím hlavní líčení nenařídil. Youngovi v případě uznání viny hrozí až 5 let vězení. Vedle samotné kauzy se však bude pracovat i na změně paragrafu, podle kterého státní zástupce Younga obžaloval. Vláda Andreje Babiše tvrdí, že jeho výklad je příliš široký a tím pádem i zneužitelný. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO už proto ustavil odbornou pracovní skupinu, která má znění úpravy předělat a zpřesnit.
1: Takolik Jan Horák ze serveru i rozhlas. Děkuji, naslyšenou.
0: Já vám děkuji. Naschranou.
2: A ze středečních vydání Českých novin s datem 3. června pro nás tentokrát témata vybírala Petra Škraňková, editorka serveru iDnes.cz. V Hospodářských novinách ji zaujala překvapivá informace, že SPD se možná připravuje na politický konec svého zakladatele Tomia Okamury. Co je důvodem?
3: Hnutí totiž ztrácí voliče, rány dostává i od premiéra Andreje Babiše. Uvnitř se tak už řeší otázka, která dosud byla nemyslitelná, kdo Okamuru nahradí. A podle informací Hospodářských novin se už o možné výměně lídra uvažuje uvnitř strany nahlas.
2: A kdo by mohl po Okamurovi převzít vedení SPD?
3: V hnutí zaznívá hlavně jedno jméno, dlouholetého místopředsedy SPD Radima Fialy. Ten je po Okamurovi nejznámější tváří a v poslední době se zviditelňuje ještě víc přes vyostřenou komunikaci. Podle zdrojů Listu hledá hnutí možné nástupce i mimo samotnou SPD. Část lidí uvažuje o předsedovi Svobodných Liboru Vondráčkovi, ale další část je proti, uvedl zdroj blízký vedení strany. Je vzdělaný, umí mluvit, nebojí se jít do konfrontace, líčil jeho přednosti další z insiderů. A mezi dalšími jmény možného nástupce Okamury se objevil také Jindřich Reichl. Předseda PRO totiž získal ve sněmovních volbách pod značkou SPD 28,14% hlasů, a to v důležitém Moravskoslezském kraji.
2: Mladá fronta dnes píše o výrazné změně, kterou zvažuje ministerstvo zdravotnictví u umělého oplodnění. Chce ho totiž přístupit i single ženám, aby nemuseli schánět, tak říkajíc, pána k podpisu. Jak tento záměr ministerstvo zdůvodňuje?
3: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch by tím rád zvrátil extrémně nízkou porodnost. Podle odborníků dodává asistovaná reprodukce do systému skoro 10% dětí. A to už je se stávajícími počty 77 tisíci narozených strašně moc, říká Nikol Mardešičová z České gynekologicko-porodnické společnosti. Podle ředitelky kliniky Repromédia Kateřiny Veselé by úprava legislativy mohla pomoct nejen svobodným ženám, ale také celé společnosti. Podpora single žen v mateřství je podle ní žádoucí. V Česku v současné době smějí podstoupit umělé oplodnění pouze ženy žijící v heterosexuálním páru na základě žádosti podepsané oběma. Dokumenty ale nemusí vždy odpovídat skutečnosti, nikdo nezkoumá, jestli jsou žadatelé skutečnými partnery.
2: Co na ten nápad, který minister Adam Vojtěch zadal etické komisi rezortu, říkají koaliční partneři?
3: Motoristé s rozvolněním pravidel pro umělé oplodnění zásadně nesouhlasí. Asistovaná reprodukce je zdravotní službou pro ty páry, které z různých zdravotních důvodů nedokážou přirozenou cestou počít dítě. Nepřeji si proto početí ženy se zkumavkou, říká minister sportu Boris Šťastný. SPD proti změně argumentuje zájmy dítěte. Biologická rodina složená z matky a otce je na prvním místě jako nejlepší vklad do života, řekl MF dnes poslanec SPD Jan Síla. Podle něj jsou motivací k rozvolnění podmínek pro umělé oplodnění biznisové zájmy reprodukčních klinik, včetně těch, které vlastní premiér Andrej Babiš.
2: Medium, ve kterém působíš, tedy portál iDnes, před zítřejším rozhodováním soudu o propuštění nejdéle vězněného Čecha Zdeňka Vocáska připomíná vězňovy dopisy. Dopisy, které psal vyšetřovatelům, co v nich najdeme.
3: Dvojnásobný vrah, který má na svědomí i další vražedný pokus, napsal obšírný dopis vyšetřovateli Ivanu Smékalovi a tvrdí v něm, že se žádného strašného zločinu nedopustil. Když seděl ve vazbě, nerozpakoval se napsat prokurátorovi svérázně formulovanou žádost o vyšetřování na svobodě. Trápí mě, že nemůžu mít u sebe svého pejska, moji milovanou čubičku i s krásnýma štěňátkama, co se jí narodili. To mě štve ze všeho nejvíc, stěžoval si dvojnásobný vrah. Ovšem dopis pokračoval slovy: na nějaký mrtvoli já doslova kašlu, vždyť si to zavinili sami, za ně mám být trestanej, vždyť je to blbost. Image milovníka zvířat vzala za své, když kriminalisté vyslechli jeho kolegu z dopravního podniku. Popsal, jak ocásek přivlekl jednou v zimě psa, zabil ho a nechal ho ležet ve sněhu. Když se na to stěžovali kolemjdoucí, vyřešil to milovník zvířat po svém. Psa upekl na pekáči a snědl, popsal svědek.
2: Domácí média zpravodajské servy dnes pročetla Petra Škraňková, editorka serveru iDnes.cz.
1: No v 9:30 si poslechněte zprávy s Ondřejem Látalem.
4: Český rozhlas Plus.
5: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují třeba opoziční piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. Kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD se dnes bude věnovat obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí se podle obžaloby dopustilo podněcování k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura ale tvrdí, že obžaloba je nezákonná. Dronové útoky na ruský Petrohrad zranili několik lidí, informovala o tom státní agentura TAS s odvoláním na ruské úřady. Podle nich ukrajinské bezpilotní letouny poškodily taky několik infrastrukturních objektů. Ve druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Promluvit na něm má i prezident Vladimír Putin. Valné shromáždění Organizace spojených národů si zvolilo nového předsedu. Bangladéšský ministr zahraničí Khalilur Rahman se ujme úřadu 10. září na pravidelném zasedání v New Yorku. Ve funkci vystřídá bývalou německou ministryni zahraničí Annalenu Baerbockovou. Přesně před 20 lety vydal černohorský parlament deklaraci nezávislosti. Poslanci tak potvrdili výsledky referenda, ve kterém přes 55% voličů hlasovalo pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského soustátí, které zbylo po rozpadu Jugoslávie. Tady jsou čerstvé dopravní informace v ranním plusu. Na brněnské D1 na příjezdu do Prahy přetrvává zdržení v okolí sjezdu na Velké Popovice. Z 15. kilometru k jižní spojce se nesouvisle popojíždí asi 40 minut. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává plná před Rudnou ze 7. kilometru. Zdržení se týká jak kamionů, tak i osobních aut. V obou pruzích se jede velmi pomalu až na okruh k Ořechu na 18. kilometr. Na D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí kolona od Ostrovačic z kilometru 178. I tam nabírají zdržení jak nákladní soupravy v pravém, tak osobní auta v levém pruhu. V Praze před Barandovským mostem teď čekejte dlouhé zdržení na jižní spojce. Od sjezdu na Pankrác až k Mrázovce se jede přes půl hodiny. V Dobřížské před Mrázovkou navíc v levém pruhu překáží porouchané osobní auto. Ve Strakonické od Lahovic ztratíte na cestě k Barandovskému mostu taky asi půl hodiny. O něco kratší zdržení pak naberete v Modřanské od Belárie a v ulici k Barandovu od Aquaparku. A nehoda ve Strahovském tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov působí velké potíže. Nedá se projet levým pruhem, pokračuje výrazná regulace provozu v tunelech na městském okruhu. Dobře dojďte. A bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během odpoledne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek i oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20, na Moravě a ve Slezsku až 22 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Ranní plus.
1: A to v čase téměř 4 minuty po 8:30. Evropská unie hledá cesty, jak se zbavit závislosti na zahraničních technologiích, zejména ze Spojených států a Číny, od čipů po nástroje umělé inteligence. Unijní exekutiva proto dnes představí plán na dosažení technologické suverenity. Očekává se, že legislativní balík bude obsahovat pobídky k výstavbě evropských datových center nebo podporu domácí výroby čipů. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno, Zdeňko.
6: Dobré ráno.
1: Proč Evropská komise přichází právě nyní s tímhle balíkem na podporu technologické suverenity?
6: Protože v řadě zásadních oblastí je Evropská unie závislá na zahraničních technologiích, od e-mailové komunikace přes ukládání dat a zpracování jejich až po digitální nástroje, které využívají i státní instituce. A list Financial Times píše, že tím hlavním impulzem pro přípravu této legislativy jsou mimo jiné obavy, že by americký prezident Donald Trump v rámci současného transatlantického napětí mohl pozastavit nebo omezit přístup ke klíčovým americkým technologickým službám. Podobně to interpretuje také server Politico. Ten píše, že svými hrozbami vůči Grónsku, sankcemi proti mezinárodním představitelům a ochotou zneužívat závislost Evropy na amerických firmách jako zbraň, americký prezident vlastně zlomil poslední zbytky odporu proti tlaku Francie, která dlouhodobě prosazuje podporu evropských technologických společností právě na úkor amerických alternativ.
1: No takže cílem je mimo jiné zbavit se závislosti na zahraničních nástrojích umělé inteligence a cloudových službách. Jak toho chce Evropská komise dosáhnout?
6: No, podrobnosti toho návrhu komise samozřejmě představí dnes odpoledne, ale víme, že hlavní snahou bude urychlit výstavbu evropských datových center a vznik vlastní cloudové kapacity. Podle Financial Times je cílem v příštích 5 až 7 letech strojnásobit kapacitu datových center v Evropské unii a vzniknout má takzvaný suverénní cloud, tedy jakési digitální evropské sklady. Dnes většina evropských firem i úřadů používá cloudy od amerických firem, jako je Amazon, Microsoft nebo Google. I když samotné servery jsou fyzicky většinou v Evropě, tak tyto firmy samozřejmě podléhají americké legislativě. A to znamená, že za určitých okolností mohou být nuceny reagovat na požadavky amerických úřadů. Financial Times zmiňuje, že ten chystaný balík technologické suverenity, který dnes tady Evropská komise představí, by mohl podpořit stávající evropské technologické hráče, jako jsou firmy SAP, Mistral nebo OVH Cloud.
1: No a co dalšího by měl ten balík technologické suverenity přinést?
6: Očekává se, že se ten dnešní návrh bude soustředit také na vlastní evropskou výrobu čipů. To jsou základní součástky ve všech moderních elektronických zařízeních, od mobilů, počítačů a aut, až po právě ta zmíněná datová centra a systémy umělé inteligence. No a Evropská komise by měla představit dnes další verzi svého zákona o čipech s cílem právě posílit tu domácí výrobu polovodičů a snížit závislost na zahraničních dodavatelích.
1: Tak tolik bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Díky, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus, a to 9:30. My se teď podíváme opět na stránky zahraničních médií. V Sarajevu dnes začíná dvoudenní jednání Rady pro implementaci míru. Během něho by měl být zvolen nový vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu. Úřad doteď zastával Christian Schmidt, který v dubnu ohlásil odchod z funkce. Debatuje se ale nejenom o jménu jeho nástupce, ale i o úloze, jakou by měl příští vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu hrát. Mohl například odvolávat volené politiky nebo rušit zákony. Bude mít Schmidtův nástupce takovou moc naše spolupracovnice ta Veseláková, která dnes počítala média v regionu, odpovídá následovně.
7: No to je zatím trochu otázka, protože se zdá, že úřad vysokého představitele jako takový už nemůže počítat s jednotnou zahraniční podporou. Do Bosny se teď sjeli ministři evropských záležitostí Francie, Německa a Velké Británie, kteří si prozatím přejí zachovat takzvané bonské pravomoci, z nichž některé si před chviličkou zmínila. Připomeňme, že vysoký představitel je může uplatnit ve chvíli, kdyby docházelo k ohrožení Daytonské mírové dohody. Bosensko-hercegovská mutace Rádia Svobodná Evropa ale upozorňuje, že Spojené státy americké vidí celou věc jinak a chtěli by postupně snižovat tu míru mezinárodních zásahů do politiky Bosny a Hercegoviny, kterou by raději viděli opřenou o domácí politické instituce. Už kvůli tomuto rozporu se očekává, že ať už Schmidta nahradí kdokoliv, tak to nebude mít v úřadu vůbec jednoduché a budou to podle expertů právě ty bonské pravomoci, o kterých se bude dnes a zítra hodně diskutovat.
2: Téa Veseláková, naše spolupracovnice na Balkáně.
1: Tak teď máme za 9:45 v Ranním plusu ruský Davos, tak se přezdívá Petrohradskému ekonomickému fóru, které začíná dnes a končí v sobotu. Západ ho od zahájení ruské invaze na Ukrajinu bojkotuje, letos se na něj po 9 letech vydává zástupce Spojených států. Projev ruského prezidenta Vladimira Putina bude přímo v Petrohradu sledovat šéf americké komise pro výtvarné umění Rodney Mims Cookie. Kreml tvrdí, že americké a evropské firmy mají o fórum stále zájem, ale mnozí se svou účastí veřejně nechlubí. V jaké ekonomické situaci se Rusko nyní nachází, probereme s ekonomkou a někdejší českou zástupkyní ve Světové bance Janou Matesovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
1: O čem svědčí, že americké ministerstvo zahraničí schválilo Cookovi účast na ekonomickém fóru v Petrohradě? Jak symbolické to je? Co to vysílá světu za signál?
8: Tak myslím, že to vysílá dva signály. Jeden signál je, že pořád současná americká administrativa, nedá se to jinak označit, pomáhá Rusku. A druhá věc ovšem je, že vyslat tam člověka, který má na starosti výtvarné záležitosti, je také symbolické.
1: No, ruská vláda v pondělí poprvé od začátku války proti Ukrajině zakázala na půl roku vývoz leteckého paliva. Už dva měsíce se nesmí vyvážet benzín. Souvisí to tedy s nálety ukrajinských dronů na ruské rafinerie? Jak významné je to opatření a co to vypovídá o stavu ruského energetického sektoru?
8: Jednoznačně je to významné a jednoznačně to souvisí s těmi ukrajinskými nálety. Ona, jaksi globální kontext, zejména teď po zahájení útoku Izraele a Spojených států na Irán a uzavření Hormuzského průlivu, ta globální situace velmi Rusku pomohla. Protože Rusko bylo opravdu už ve velmi, velmi špatné situace, ekonomika. Peníze z toho svého národního fondu bohatství mělo podle vyjádření guvernérky centrální banky jenom do dubna, který už tady byl. Jeho státní rozpočet byl nastavený na letošní rok na cenu barelu ropy $59, ale ona klesla tehdy před válkou, před těmi útoky na Irán, klesla na 39. Rusko loni už muselo uspořit z sociálních a zdravotních výdajů 16%, o 16% klesly důchody a letos na začátku roku o dalších 17%. Ale potom ten nárůst ceny ropy, který je dramatický, a uvolnění sankcí třeba toho dodatečného cla uvaleného na Indii, pokud bude odebírat ruskou ropu, to bylo odloženo po dobu uzavření Hormuzského průlivu a Rusku to velmi pomohlo. Čili ruský rozpočet se začíná zotavovat, jenže mu to není mnoho platné, protože právě ty útoky na rafinérie, útoky ukrajinských dronů a ukrajinských raket na rafinérie způsobují, že obyvatelstvo opravdu začíná pociťovat dopady války, kterou Rusko vede proti Ukrajině. A nejsou to už jenom ty dopady na důchodce, kteří je pociťují dávno, pociťuje velmi silně, ale oni se nevzepřou tomu režimu. Když to i lidé, i střední třída, lidé v produktivním věku začínají být velmi znepokojení.
1: No ale jaké údaje vlastně o stavu ruské ekonomiky máme? Jak věrohodné jsou?
8: Tak určitě nejsou zcela věrohodné, nikdy nebyly, čili můžeme srovnávat spíš ten vývoj těch dat, které ruská strana dodává. Například ruská strana říká, že inflace je 6%, ale úrokové sazby, základní úrokové sazby ruské centrální banky po 8 sníženích od loňského června klesly z 21 na 14,5%. To nedává žádný ekonomický smysl, že by inflace byla jenom 6%, když úrokové sazby jsou 14,5%. A zejména ve válečné situaci, kdy těmi úrokovými sazbami nemůžete mnoho té inflace ovlivnit, čili ona je určitě mnohem vyšší.
1: A jak moc fungují evropské sankce na ruskou ekonomiku a nepoškozují ve výsledku víc firmy těch zemí, které je zavedly, jak tvrdí aspoň někteří jejich kritici?
8: Sankce obecně fungují, evidentně fungují na tu ruskou ekonomiku, ale se všemi sankcemi je to tak, že musíte mít realistické očekávání. My vidíme, že americké sankce na Irán po mnoha desetiletích, po 50, téměř 50 letech stejně nepoložily ani iránský výzkum, ani iránskou ekonomiku. Ale samozřejmě sankce znamenají, že politický režim utahuje šrouby, přitvrzuje, také ale vyžadují, aby byly pořád přidávány další, protože ekonomiky a ta politická elita se učí sankce obcházet.
1: No a jak výrazně se tohle všechno propisuje do schopnosti Ruska vést válku? A kdy, pokud se to takhle dá odhadnout, by podle vás mohl nastat bod zlomu, kdy už bude muset třeba Moskva přijmout nějaká zásadnější opatření, třeba začít jednat o míru?
8: Tak experti říkají, že, a to i ruští experti říkají, že Putin propásl ten ideální dobu k vyjednávání o míru, kdy mohl hodně získat, protože teď je čím dál víc oslabený právě i tím, že začíná domácí nepokoj být cítit. Ale kdy může, podívejte, v současné době vojenské výdaje představují 38% ruského rozpočtu, 36% HDP ruského. Čili se vrátili někam do doby, v tom podílu na HDP, do doby studené války. To znamená, že Rusko se chystá vést válku dlouho, protože to nedává smysl jenom pro tu současnou frontu, tam se zase toho tolik nespálí a nezničí. Čili Rusko se chystá, že ta válka bude dlouhá. Pracovní síly přesunuje do toho obraného nebo vojenského průmyslu a chybí mu pro ty ostatní sektory. Mimo jiné pro rafinérie, aby je mohl obnovit zase. I kdyby dostalo, že samo nevyrobí ty náhradní díly, i kdyby je dostalo od Číny, tak nemá pracovní sílu pro sektory jiné než obranný průmysl.
1: Tolik ekonomka Jana Matesová. Děkuji vám, naslyšenou.
8: Děkuji, přeji všem hezký den.
2: Posloucháte Ranní plus. Hlavní zprávy jsou následující. Mezinárodní letiště v Kuvajtu dnes zasáhl íránský dronový a raketový útok. Provoz letiště musel být přerušen, několik lidí bylo zraněno. Ministerstvo financí dnes představí změny třetího důchodového pilíře, tedy dobrovolného spoření na penzi. Chce ho zatraktivnit, aby si na důchod spořilo víc lidí, hlavně mladých. A Evropská banka pro obnovu a rozvoj zhoršila výhled letošního růstu ekonomie, které sleduje Českou růst pomalý na 2,2%. Stále jste na plusu i v 8 hodin 640 minut. Do Česka míří nový typ takzvané CAR-T terapie. Léčí se jí pacienti s mnohočetným myelomem, což je zhoubné onemocnění krvetvorby. První zájemci už na tu novou terapii čekají. Budu o ní mluvit s Romanem Hájkem, přednostou kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. Dobrý den.
9: Dobrý den.
2: V čem je změna? V čem se tedy ta nová generace této terapie liší od původní?
9: Spíš je to zaměření na jinou indikaci. V České republice máme téměř 5 let zkušeností s touto terapií u lymfomu, takže už víme, jak ji používat. A tohle je nejvýznamnější a nejúčinnější produkt pro druhý nádor mnohočetný myelom, který tedy od května tohoto roku můžeme našim pacientům nabídnout.
2: Kteří pacienti jsou tedy k této léčbě vhodní nebo můžou ji podstoupit?
9: Ta indikace je široká, to znamená, jakmile pacient má novou aktivitu onemocnění po prvním zaléčení, tak mu můžeme tuto léčbu nabídnout, což je opravdu velká skupina pacientů.
2: Jak se ta nemoc projevuje, jak ty pacienty handicapuje?
9: Mnohočetný myelom je druhé nejčastější krevní nádorové onemocnění a ty největší handicapy, které mohou nastat, je poškození ledvin, časté sklony k významným a těžkým infekcím a taky, a to je nejdůležitější, ten nádor rozpouští kosti, takže velmi časté jsou bolesti kostí a různé fraktury typicky obratlů.
2: Jaká je úspěšnost toho nového typu léčby?
9: Tak my máme zatím základní data z klinických studií, která jsou mimořádná, ale musím říct, že musíme ještě počkat 3 až 5 let, aby jsme skutečně viděli ten reálný dopad. To už naznačuje, že ten přínos je mimořádný a budeme dlouho čekat, aby jsme skutečně mohli vyhodnotit, jak moc mimořádný je.
2: První pacient dostanete nový typ terapie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, jinak ta terapie se podává, pokud vím, jenom ve těch specializovaných centrech hemato-onkologické péče. Kolik pacientů s tím mnohočetným myelomem by se k téhle terapii mohlo dostat, řekněme, třeba do konce roku?
9: Je polovina roku. Posluchači by mohli vidět, že to je složitý výrobní proces, kdy se opravdu berou vlastní buňky od pacienta, pošlou se do výrobního závodu firmy, tam se geneticky modifikují, vrací se zpátky a potom je dáváme pacientovi. To znamená, jenom ten proces trvá téměř 2 měsíce, nebo řekněme 2 měsíce, takže s tímto ohledem si myslím, že když bude v Česku dokonce roku zaléčeno třeba 30 pacientů, tak to bude vynikající výsledek. Spíš si myslím, že méně.
2: Mluvili jsme o novém typu genové léčby, CAR-T terapii, která by měla pomoci léčit pacienty s mnohočetným myelomem. Naším hostem byl Roman Hájek, to je přednosta kliniky hematoonkologie ve fakultní nemocnici Ostrava. Děkuji vám za rozhovor.
9: Já děkuji a pěkný den.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Oddlužení v Česku dlouhodobě využívá méně lidí, než kolik by na něj mělo nárok. Data konzorcia dluhových poraden ukazují, že letos na konci prvního čtvrtletí oddlužení využilo jenom 15% lidí, kteří mají v Česku exekuci. Tato varianta zbavení se dluhů může sice nejdřív finanční situaci lidí zhoršit, ale zajistí trvalé splacení. Detaily probereme s Vítem Anderlem z domácí redakce. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
1: Můžeme na úvod říct, jak oddlužení nebo taky osobní bankrot funguje?
10: Vstoupit do něj můžou lidé, kteří mají 2 a více různých věřitelů a taky nesplacené dluhy, které nemůžou objektivně uhradit, třeba že nemají možnost najít lépe placenou práci. Na druhé straně ale musí mít taky nějaký příjem, ze kterého můžou při oddlužení platit věřitelům a taky odměnu insolvenčnímu správci. Ten navíc po celou dobu oddlužení dohlíží na příjmy dlužníka, jestli případně nemůže splácet víc. Pokud ale lidé řádně hradí pohledávky po dobu 3 let, tak z oddlužení vystoupí a zbytek dluhu jim soud odpustí.
1: No ale proč tady o tuhle možnost splácení není takový zájem?
10: Ono těch příčin je několik, podle ředitelky konzorcia dluhových poraden Pavly Ašermanové. Například lidé o této možnosti neví, anebo si často mylně myslí, že na oddlužení nemůžou dosáhnout, třeba kvůli placení odměny insolvenčnímu správci. Zároveň ale podle Ašermanové jsou lidé, kteří na oddlužení opravdu nemají peníze.
11: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v oddlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to oddlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
10: Problém totiž je, že lidé v exekucích si často přivydělávají nelegální prací, vysvětluje Daniel Hůle, vedoucí dluhového poradenství organizace Člověk v tísni.
12: Člověk, který pracuje na černo, tak dostává nějaký příjem. Když půjde do insolvence, tak bude muset díky tomu adekvátnímu příjmu vlastně celý ten příjem zlegalizovat, přiznat. Ne všechny firmy mu ho také přiznají, protože by z toho museli začít platit odvody. A v tu chvíli vlastně ten objem příjmů té domácnosti se velmi výrazně sníží.
10: Podle Huleho je posuzování příjmů správným krokem. Lidé ale právě kvůli tomu, že jim na začátku zůstane míň peněz, oddlužení tolik nevyužívají. Nevýhodné taky podle Huleho je, že pokud jsou lidé v oddlužení a žádají o superdávku, tak se jim vypočítává z příjmu ještě před stržením splátky dluhu. I kvůli tomu si podle Huleho spíš přivydělávají nelegální prací a stát tím přichází o peníze například z odvodů.
1: A co by tedy pomohlo?
10: Jednak právě úprava výpočtu dávky, ale podle Huleho třeba i navýšení minimální mzdy, aby se podpořila legální práce. Stát ale teď žádné úpravy podmínek oddlužení nechystá. Podle mluvčího ministerstva spravedlnosti Vladimíra Řepky chrání práva dlužníků a věřitelů a dodal, že poslední změny, třeba zkrácení lhůty od oddlužení na 3 roky, platí teprve od roku 2024.
13: S ohledem na skutečnost, že nové podmínky oddlužení dosud platí přibližně 1,5 roku, je před dalším koncepčním zásahem vhodné nejprve ustálit novou praxi a vyhodnotit účinnost této regulace. Nicméně v současné době Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty od veřejnosti.
10: Většímu využití oddlužení by podle Pavly Ašermanové pomohlo, kdyby lidé o jeho podmínkách víc věděli. K tomu můžou využít třeba web dluhového patrona, kde je i seznam autorizovaných neziskových organizací, které s oddlužením pomáhají. Ministerstvo spravedlnosti zároveň varuje před pochybnými společnostmi, které asistenci při oddlužení nabízejí, ale reálně dostanou člověka do ještě větších finančních problémů. Poznat se dají třeba tak, že požadují některé platby předem, i když podle zákona se poplatky hradí až v insolvenčním řízení.
1: Tak to byl Vít Anderle z domácí redakce. Vítku, děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
2: Posloucháte Plus. Nahradí Winstona Churchilla na britských bankovkách spíš losos, ježek nebo tuleň? Po úvodním šoku, hlavně mezi politiky, teď Britové mají šanci vyjádřit se k tomu, kdo na bankovkách bude. Ve finálním výběru je 18 zvířat. Víc nám o tom přišel říct do studia Jakub Lucky ze zahraniční redakce. Vítej dnes do třetice.
14: Dobrý den.
2: Tak jaká zvířata se můžou objevit na nových britských bankovkách?
14: No do toho, řekněme, finálního kola, několikakolového souboje se přes expertní porotu propracovalo 18 zvířat ve třech různých kategoriích nebo divizích, můžeme říct. Jednak jsou to savci, tam je zajíc, ježek, liška, delfín skákavý, tuleň kuželozubý a kuna lesní. Pak jsou tady ptáci, těch je taky 6, papuchalk, sova pálená, strakapout, ledňáček, oral mořský a koliha velká, protože ten koliha není asi tak známá, to je vodní pták s takovým dlouhým, tenkým, zahnutým zobákem směrem dolů. No a třetí kategorie to jsou ryby, obojživelníci a bezobratlí. Tam je losos, čmelák, skokan hnědý, šídlo královské, žralok velký a hnědásek chrastavcový, což je tedy motýl. No a tohle je finální skupina, ze které teď bude vybírat nikoli odborná, ale veřejná porota, řekněme. Lidé mohou hlasovat na webu Bank of England pro svých 6 favoritů z těchto 18. Všechno jsou to tedy zvířata, která jsou z britské přírody a má jít o jakousi jejich oslavu. No a přesně za měsíc to hlasování tedy skončí.
2: Ochrana přírody je jistě chvályhodná, ale snad z britských bankovek nezmizí i král Karel.
14: No to zase ne, zase takovou revoluci Bank of England tedy neplánuje. Mění se ta druhá strana, král zůstane z té jedné a na té druhé straně zmizí ty současné tedy postavy, které tam jsou od roku 2016, a to je Winston Churchill, tedy premiér druhé světové války, spisovatelka Jane Austenová, J.M.W. Turner, což je malíř, autor krajinomaleb, no a Alan Turing, což je tedy průkopník počítačů a vědec, který za druhé světové války dešifroval německé šifry.
2: Jak znám Brity, tak zřejmě ne všichni jsou z té změny nadšeny.
14: Je to tak, ale největší, řekněme, nejhlasitější protesty zaznívaly do doby, kdy to Bank of England oznámila, od politiků, a nejvíc jim z těch náhrad vadil právě ten Winston Churchill. Na tom se vlastně shodli politici ze všech stran, že jim to vadí. Kemi Badenochová z konzervativců prohlásila, že je to hloupé. Šéf liberálních demokratů Ed Davey řekl, že si nedokáže představit horší čas, kdy dávat pryč Winstona Churchilla, když Evropa je v tuto chvíli v podstatě ve válce. Překvapivě, kdo proti tedy nebyl, tak je Churchillova vnučka Emma Soames, která mluvila s BBC a odpovídala na dotaz, jestli nevadí, že jejího dědečka nahradí možná třeba jezevec.
15: Well, lucky badger or lucky grandpa.
16: Šťastný to jezevec nebo šťastný to dědeček. Myslím, že Bank of England je úžasná organizace, která má plnou kontrolu nad tím, kdo se objeví na jejich bankovkách. A nikdo, rozhodně nikdo z mojí rodiny si nemyslel, že ten současný stav takto bude navěky.
14: No a jak jsme říkali, Winston Churchill je tam od roku 2016 a ještě tam nějakou chvilku vydrží, protože než se to všechno zprocesuje, než se ty bankovky vymění, než se udělá ten finální design, tak to bude ještě nějakou dobu trvat.
2: A připomeňme, proč se vůbec bankovky mění?
14: No je to ochrana proti padělání, protože ty bankovky se vlastně mění pravidelně, aby ti padělatelé, kteří se na to nějak chystají, musí vytvořit vlastně způsob, jak je padělat, tak se jim vlastně tím přidělá práce, protože najednou jsou bankovky tedy nové a bankovky mění Británie pravidelně, ale teďka vlastně ty postavy z historie, nějaké významné osobnosti, jsou tam už od 70. let, tedy po víc než 50 letech zmizí, a banka plánuje ty zvířata využít k tomu, k nějakým novým nebo zajímavějším zabezpečovacím prvkům. Mohly by to být tak, že ptáci budou, když budete hýbat s bankovkou, tak budou mávat křídly, zvířata běhat v různých odlescích. No a ta výměna má jedno takové pozitivum, možná lehce feministické, ubyde kritika na nedostatek žen na bankovkách, protože ženy tam nyní vlastně chybí od úmrtí královny Alžběty II. úplně.
2: No a jak obvykle je, že mají země na svých bankovkách zvířata?
14: Není to až tak neobvyklé, jak by si člověk možná myslel. Já jsem zkoušel to dohledat a zjistil jsem, že před 2 lety se na to dělal skutečně vědecký výzkum Griffithova univerzita v Austrálii a zhruba 1/6 všech bankovek je tedy s nějakým zvířetem, spíš tedy omezeně na některé země. 115 zemí nemá vůbec žádná zvířata. Česko, pokud se nepletu, tak mezi ně taky patří. a nejčastěji je to v Africe, v Jižní Americe. V Jižní Americe jsou to často ptáci, ptáků obecně nejvíc, vůbec nejméně tedy obojživelníků, tam je to jenom 6 druhů zhruba, asi 350, které tam jsou. No a takovým typickým jsou ostrovní státy, které zase mají často nějaké mořské živočichy.
2: Inspirativní téma od Jakuba Luckého ze zahraniční redakce, díky.
14: Naslyšenou.
1: Ale jenom bych chtěl říct, že vlastně kuna by tam klidně mohla být, protože Chorvatsko už kunu nemá, to přešlo na euro.
14: Je to tak.
4: Interview Plus.
17: Jak se mění styl vládnutí Andreje Babiše? Nedává premiér přednost vedoucí svého úřadu Tinde Bárta před vlastními poslanci? Zvládá mírnit napětí v koalici a nestrácí nervy při komunikaci s reportéry? Zeptám se novináře Jana Tvrdoně z deníku N.
4: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 9 hodin a středa 3. června o sobě obsazení závěrečného dějství Ranního plusu Martina Mašková
1: a Tomáš Pavlíček.
4: Český rozhlas Plus.
1: A jaké náměty budou v centru naší pozornosti? Urychlí novela stavebního zákona povolování staveb, anebo naopak?
2: Jak na kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které se církev chystá blahořečit, vzpomínají lidé z jejich působiště?
1: A po 81 letech se vracíme k okolnostem masakru německých obyvatel v Postoloprtech.
2: Za zprávařským mikrofonem je opět připraven Ondřej Látal.
5: A přeju dobrý den. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují třeba opoziční piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martinková Španihelová.
18: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
5: Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu i znovu zavedení elektronické evidence tržeb. A do sněmovny se v Ranním plusu vydáme za naším zpravodajem po zprávách. Obvodní soud pro Prahu 1 se bude už za hodinu věnovat kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024.
19: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text: nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text: říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Íránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura s tím, že úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. Podle kuvajtského úřadu pro civilní letectví taky poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Spojené státy a Írán se navzdory příměří začaly od včerejška opět ostřelovat. Teherán i Washington údery označují za odvetu za útoky druhé strany. Při včerejších ruských úderech nad Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
20: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: V takzvaném odlužení bylo letos na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Upozorňuje na to konsorcium dluhových poraden. Do odlužení můžou lidé vstoupit s nesplacenými dluhy u dvou a více věřitelů. Pohledávky musí splácet 3 roky. Zároveň ale insolvenční správce celou dobu posuzuje jejich příjmy. Podle ředitelky konsorcia Pavly Ašermanové lidé odlužení tolik nevyužívají, třeba proto, že na něj nemají prostředky.
11: Ať už proto, že nejsou schopni uhradit minimální splátku v odlužení, anebo proto, že ve chvíli, kdy by zlegalizovali veškeré své příjmy, tak to odlužení vlastně nezvládnou, protože by nezaplatili nájem, neměli by peníze na běžný život.
5: Lidé by podle Ašermanové o podmínkách odlužení taky často nevědí. Informace můžou najít třeba na stránkách dluhového patrona, včetně seznamu autorizovaných poraden. Nejinspirativnější učitelkou letošního roku je Lada Stuchlá. Učitelka na střední a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno zvítězila v soutěži Global Teacher Prize.
21: Velice mě to těší a je to pro mě zpráva, že ve své práci jdu správným směrem.
22: Lada Stuchlá učí na střední škole latinu, somatologii a psychologii. Do výuky se snaží zapojovat studenty tak, aby sami objevovali souvislosti, poznávali své silné stránky a byli v hodinách aktivní. Porota ocenila zejména to, že se nezabývá pouze svým oborem, ale taky duševním zdravím studentů, říká její členka Irena Poláková.
23: Používá celou řadu pestrých postupů, jak svým studentům a studentkám umožní, aby se ho osvojili. Vytváří se vlastní učební materiály.
22: Do soutěže se letos přihlásilo přes 450 učitelů, nejvíc v její 10leté historii. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
5: Po půl hodině další dopravní informace na Plusu a začneme na dálnici D1. Tam trvá kolona před Brnem, postojíte ve směru do centra asi 25 minut. V Praze je teď ranní špička, která už ale pomalu slábne, stále ještě postojíte v tunelech před vjezdy do tunelů Pražského městského okruhu. Dobře, dojeďte. A dnes bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami. Ojedinělé se můžou přidat i bouřky. Během dne pak bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 16 až 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22, v 1000 metrech na horách naměří nejčastěji kolem 12 stupňů. V Beskydech bude o něco tepleji, tam bude až 16. Vád má dnes mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku zpočátku jižní a večer pak bude slábnout. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
24: Posloucháte Ranní Plus.
2: Dnes s Tomášem Pavlíčkem a Martinou Maškovou. Ve sněmovně začne debata o elektronické evidenci tržeb. Do prvního čtení míří návrh zákona, který má systém EET obnovit, ale tentokrát bez povinnosti tisknout účtenky. Vláda, zejména pak hnutí ANO, si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Většina opozice to zpochybňuje. Nebude to ale jediné, čím se poslanci budou zabývat. Plánu mají 2 schůze, vše bude sledovat náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Vojto, dobré dopoledne.
25: Dobré dopoledne ze sněmovny.
2: Proč se poslanci scházejí na 2 schůzích?
25: Jsou to dvě přerušené schůze, jedna z nich je totiž mimořádná a jedna řádná. Na té mimořádné se teď dopoledne bude řešit novela o podpoře bydlení, to je předloha, která má přesunout část pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle toho zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Část opozice se obává přetížení úřadů a destrukce podpory bydlení. I proto k novele zatím dlouze vystupovala. Teď už poslanci tu novelu znovu otevřeli, je tam 6 řádně přihlášených. Teď mluví předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová s přednostním právem, tak uvidíme, jestli se to tedy už dnes dopoledne podaří posunout. Připomínám, čas na třetí čtení do 14 hodin. Na první čtení elektronické evidence tržeb přijde čas odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je hlavním cílem téhle novely narovnat podnikatelské prostředí. V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. Nicméně účtenka, přesně jak si Martina už říkala, podle Aleny Schillerové potřeba nebude.
0: Nechceme vracet EET z roku 2016. Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem, který odpovídá roku 2026.
25: EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních, která dnes většina podnikatelů používá, tedy na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro ty úplně nejmenší nabídne finanční správa řešení zdarma. Návrh upraví taky část daní, obnovuje slevu na studenta a školkovné a ruší stropy na nepeněžní benefity. Kromě opozice nicméně příznivci elektronické evidence tržeb nebyli ani někteří zástupci SPD nebo motoristů. Koalice se nakonec dohodla, že živnostníci, kteří platí paušální daň a mají tedy roční tržby do 1 000 000 korun, budou moct být od povinnosti evidovat tržby osvobození. Alena Schillerová řekla, že v tom ustoupila požadavkům koaličních partnerů. Zároveň také ale upozornila, že pro živnostníky osvobozené od povinnosti evidovat tržby se zvýší sazba paušální daně ze 100 na 1500 korun měsíčně. Výše záloh na zdravotní a sociální pojištění zůstane beze změny. Připomínám, když EET vláda Andreje Babiše prosazovala minulé, tedy před 10 lety poprvé, tak to ve sněmovně provázely rozsáhlé obstrukce.
2: A dají se čekat i tentokrát?
25: V takovém rozsahu, jaké jsme viděli před těmi 10 lety, spíš ne, nicméně debata se určitě očekává. Opozice má totiž celou řadu otázek, jak říká poslanec ODS Jiří Havránek.
3: Budeme určitě stát u pultíku řečiště v poslanecké sněmovně a budeme pokládat otázky. Například proto, proč tam jsou znovu bezkontaktní platby. Například proto, proč poprvé tam jsou například také platby virtuálními aktivy, ale budeme také chtít slyšet, proč se vláda rozhodla v podstatě obětovat i ty menší podnikatele, kteří mají obrat do 2 000 000 korun ročně.
25: Připomínám, že to byla právě vláda Petra Fialy z ODS, která elektronickou evidenci tržeb de facto zrušila po tom, co byla v covidové době evidence pozastavená, tedy fakticky dobrovolnou.
2: Poslanci by se dnes mohli vrátit také k novele stavebního zákona. Je reálné, že se dnes posune dál?
25: Je to velká otázka, protože u tohoto tisku jsou stále desítky přihlášených. Je taky otázka, jestli vůbec ještě po elektronické evidenci tržeb na tento zákon dojde. Je to novela, kterou opozice ostře kritizuje, obává se kolapsu schvalování staveb. Naopak koalice ji prosazuje jako svou prioritu pro zrychlení povolování výstavby. Uvidíme tedy, jak to bude vypadat. I včera v Ranním plusu jsme se bavili o tom, jak celý ten týden i vzhledem k tomu, co jsme tu sledovali v minulém týdnu, může vypadat. A včera poslanci jednali poměrně hladce, mimořádná schůze skončila ještě před 18. hodinou, což je v úterý opravdu nezvyklé, takže uvidíme, jestli se v tomto duchu ta schůze ponese i v následujících dnech.
2: Tolik náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Děkujeme.
25: Naslyšenou, hezký den.
6: Za 3 minuty bude 9:45. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Předseda Senátu Miloš Vystrčil pokračuje v návštěvě Tajvanu. Pro rektoři a pro děkani Českého vysokého učení technického, ale také Karlovy nebo Mendlovy univerzity už dnes se svými tajvanskými protějšky podepsali memoranda o spolupráci univerzit obou zemí. Spolu se šéfem horní komory bylo na Tajvanu asi 30 zástupců biznisu a jsou tam stále, jak potvrdil v našem ranním vysílání prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Zástupci českých firm létají na Tajvan pravidelně a spolupráci s tamními společnostmi prohlubují, zejména v oblasti špičkových technologií, ale nejenom tam.
7: ta škála firem a vůbec oborů, který s Tajvanem spolupracují, je obrovská, takže jsou tam zástupci IT oborů, biomedicíny, přesných technologií, laserových technologií, logistiky, z defense, ze služeb, ale také odpadové hospodářství či energetika.
1: Fakt, že vláda odmítla této Vystrčilově misi poskytnout vládní letoun, byla podle Rafaje praktickou komplikací. Několik firem změnu organizace, která znamenala schánění letenek, nezvládlo. Podstatně vážnějším problémem je ale z jeho pohledu skutečnost, že česká zahraniční obchodní politika postrádá koordinaci.
7: Myslím si, že by politici měli dát animozity mezi sebou stranou a velmi chytře společně koordinovat ty cesty tak, abychom mohli pokryt biznis celý. My, jak říkám, biznis dneska dělá velmi intenzivní aktivity jak v Číně, tak na Tajvanu.
1: Premiér Andrej Babiš před časem zmínil, že kvůli vztahům s Tajvanem přišly české firmy jako Home Credit nebo Škoda Auto o biznis s Pekingem. Jan Rafaj s tím ovšem nesouhlasí.
7: Jsem si jistý, že kdybyste se zeptal těch dvou velkých firm, tak by určitě neuvedli důvod, proč skončili v Číně návštěvu vrcholných politiků na Tajvanu. Ty důvody jsou zcela jiné. A nekoordinovaná domácí politika a nekoordinované cesty mohou komplikovat i podnikatelské cesty oběma směry a do různých zemí. Já jsem třeba zažil situaci, kdy jsme vedli misi s premiérem a právě proto, že se nekoordinovali některé kroky, tak nakonec byla na poslední chvíli zrušena návštěva Nigérie a podobně.
1: Dodává prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Cestu Miloše Vystrčila nyní už nositele tajvanského řádu příznivých oblaků, kritizovalo komunistické vedení Čínské lidové republiky. Sinoložka Simona Fantová z projektu Synopsis v našem vysílání ale uvedla, že právě i v kontextu jisté neobvyklosti této cesty je pro Tajvan česká návštěva velmi podstatná, jak z obchodního, tak hlavně symbolického hlediska.
8: Protože to Tajvanu pomáhá dodávat legitimitu, zatímco se ho Čínská lidová republika snaží různým způsobem omezovat na mezinárodním poli a snaží se ho pokud možno neviditelnit.
1: Fantová potvrdila, že vzájemná česko-tajvanská obchodní spolupráce pokračuje a politické postoje naší vlády by ji neměly ohrožovat. Peking ovšem argumentuje tím, že není respektován princip jedné Číny a tedy ani mezinárodní pravidla, což sinoložka Fantová odmítá.
8: Ve zkratce to znamená, že neříkáme, jestli Tajvan je nebo není součástí z Číny. K tomu se nevyjadřujeme a s Tajvanem neudržujeme oficiální diplomatické vztahy. Nicméně Čínská lidová republika se nám snaží posunout, že jsme se zavázali dodržovat takzvaný princip jedné Číny, což je její vlastní rétorika, která říká, že Čína existuje pouze jedna, její jedinou legitimní vládou je Čínská lidová republika a Tajvan je součástí tohoto celku. To jsme se nicméně nikde nezavázali dodržovat, stejně jako se to nezavázala dodržovat naprostá většina dalších západních států.
1: A Simona Fantová vyloučila, že by mohla mít návštěva předsedy Českého senátu na Tajvanu nějaké vážnější negativní ekonomické dopady na Česko.
8: Čínská lidová republika reagovala jako vždycky. Oni vždycky musí přijít s nějakým prohlášením. To prohlášení zní velice ostře, ale když se na to podíváme, tak nikdy zatím potom nenásledoval zatím žádný faktický krok, který by skutečně nějak ty dosavadní vztahy mezi Českem a Čínou poškodil. Takže bez ohledu na to, jestli to bylo, když by Vystrčil jel na Tajvan prvně, nebo když třeba prezident Pavel navštívil Dalajlámu v Dharamsále, tak Čínská lidová republika se samozřejmě ohradila, ale to bylo všechno. Nenásledovalo nic, co by nějakým způsobem dále ty vztahy poškodilo.
1: Tolik sinoložka Simona Fantová z projektu Synopsis.
2: Posloucháte Ranní plus. Mnozí z nás ještě pamatují, co se dělo v éře komunistického režimu a někteří dosud žijící pamětníci si dokonce vybaví osobnosti, jejichž životy zmařily politické procesy v 50. letech. Ve třetím díle seriálu o blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly se vydáme do Staroviček na Hustopečsku. Právě tam žijí lidé, kteří svého rodáka Václava Drbolu osobně znali a dodnes na něj vzpomínají.
9: Když si přivřu oči, aby ho viděl, poznávám ho, že byl takový trochu inačí, jak lidi, s kterými jsem se jako děcko setkával. Byl takový zamýšlený, jak kdyby stále o něčem přemýšlel.
10: Vzpomíná 85-letý Josef Holacký ze Staroviček na svého strýce Václava Drbolu.
9: Ale na druhé straně se dokázal uvolnit, zasmát se. Taky si pamatuju, že když tady byl, takže se převlíkl z toho kněžského a neštítil se jako kněz jít na pole pomoct, nebo taky ve Vinohradě, toho zvlášť bavilo.
10: Naposledy ho viděl jako 11letý chlapec. Ministroval tehdy při mši, když strýc už jako kněz přijel do rodných Staroviček.
9: Pamatuji si, že když tady byl v tým 50. roku, že to byla jeho poslední návštěva u rodičů.
10: Pak už se osobně nikdy nesetkali. Josef Holacký si ale dodnes vybavuje den, kdy kvůli strýcově zatčení přišla i k ním domů Státní bezpečnost.
9: A v těch necelých 11 letech poznám, že je někdo voják a že tady co si drží v ruce a má to namířené na moji maminku.
10: Komunistický režim strýce odsoudil ve vykonstruovaném politickém procesu k smrti. Jeho ostatky se později vrátily do rodinného hrobu.
9: Na začátku roku 68 maminka v té době dostala anonymní dopis od jednoho pána, který asi věděl, kde tu urnu uložil.
10: Památku blahoslaveného teď v obci připomíná nejen rodinný hrob a rodný dům. Další místa vyjmenovává nezávislý starosta obce Vladimír Drbola, vzdálený příbuzný Václava Drboli.
12: Křížová cesta, která byla vybudovaná loňského roku, nese jeho jméno, křížová cesta pátera Václava Drboli. Potom u kostela je to bronzová bista, která připomíná jeho vlastní život.
10: Po sobotním blahořečení na brněnském výstavišti se budou oslavy přesouvat také do Staroviček. Na nedělní slavnostní bohoslužbu se chystá i místní rodačka Jindřiška.
13: Jsou ze Staroviček a prostě jako to pro nás znamená hodně tady toto. Chodíme do kostela, modlíme se za něho a jsme rádi, že to takhle všechno je tady.
10: Spolu s Václavem Drbolou bude v sobotu blahořečený taky kněz Jan Bula. Oba se stali oběťmi komunistického režimu. Ze Staroviček Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: A teď si poslechněte důležité a úplně aktuální informace, které teď přicházejí z agentur. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva, který podle nich ohrozí funkční systém. Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliviny, loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Britský antimonopolní úřad nařídil Google uvádět odkazy

0: na chodníku 640 hvězd.
1: S kým si myslíš, že paseš krávy?
2: Takže co říká o nocích odborná literatura?
3: Mě před ním všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já se si mě oblíbil.
4: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív, poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
3: Já jsem hrála už na Damus, to jsme povinni v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju, jako, a není nic lepšího. A oni vám hlavně ne, že tam jako je to jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
4: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
5: Maminka mě do žádný polepšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
6: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě děláte. Jako, já nejsem žádný dítě, jo. A je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
4: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
7: Další otázka z publika.
8: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál, a jestli ano, tak jaká postava?
9: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
4: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetouovi. Dnes festival skončí slavnostním galavečerem, na kterém Zlatý střevíček cenu prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii převezme herec Petr Kostka. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
10: A ještě jeden herecký příspěvek tady máme 22,5 minuty po 9. hodině. Dnes oslaví 60. narozeniny herec Jiří Langmajer, rodák z Plzně, patří několik desetiletí k nejvýraznějším tvářím českého filmu, televize, divadla, ale i rozhlasu. Jeho kariéra prakticky začala filmem, copak je to za vojáka, a pokračovala přes desítky rolí třeba svůdníků nebo kriminalistů až k hokejovému trenérovi Hrouskovi v současném nekorektním komediálním seriálu Lajna. My si ale připomeneme jeho účinkování v Českém rozhlase.
11: Já budu přinucen tě vážně spackovat.
12: No tohle!
11: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
12: Snad přece.
11: Dost?
12: No já.
11: Tak.
13: Role hrdiny s velkým nosem, Syriana z Beržeraku, pochází z roku 2015 a portál Můj rozhlas nabízí tuto hru od tohoto týdne k poslechu znovu. Jiří Langmajer je sice známý jako herec televizní, ovšem základem herectví je divadlo a Langmajerovi pomohl i Český rozhlas.
14: Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe jako nasát víc, abych z toho ještě žil, ale pamatuju si to a jsem za to vlastně nesmírně vděčný, protože to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké, divadelní, rozhlasové i filmové práci.
13: Jiří Langmajer odešel z Plzně ve 14 letech studovat na Pražskou konzervatoř. Rychle se objevil před filmovými kamerami a postupně se stal hereckou stálicí. Ovšem jeho práci významně ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich.
14: Absolutně jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat v rozhlase. To za prvý, a za druhý jsme k sobě měli strašně blízko i jako lidi. On mi říkal vlastně nevlastní synáčku a já jemu nevlastní tatínku. Jakože to je herecký tatínek můj, tak tenhle ten pán mě i v době, kdy jsem prožíval svý nejhorší chvíle v životě, měl vždycky rád a vždycky mě do toho rozhlasu pozval. A za to jsem mu hrozně vděčný, tak Karličku, ahoj.
13: Hlas Jiřího Langmajera znají posluchači Českého rozhlasu z rozhlasových her, ze čtení knih, ale i z pohádek. Celkem to bylo za uplynulých 40 let téměř 400 děl. Kdo by to byl řekl, že takový bouřlivák se v mládí uklidňoval s pohádkami?
14: Do dneška si vzpomínám, že jsem spoustu těch pohádek točil s panem Brodským, že jsem točil Bajaju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká, no.
15: Podívejme na to hrdopyšné princátko.
16: Já ti přikazuji, abys nezavedl domů.
15: Nejsem tvůj sluha.
16: Jestli neposlechneš, napravím ti bičem neposlušnou hlavu.
13: V rozhovoru pro Radiožurnál Langmuir mluvil i o tom, že se během

0: let naučil lépe oddělovat vlastní život od hereckých rolí.
1: Leckdy se povaha trochu mění, někdy k lepšímu, někdy k horšímu. V mém případě doufám pevně, že k lepšímu. A někdo to umí oddělit, někdo ne. Já jsem to mnoho let oddělit neuměl. Teď se teda o to snažím a pevně věřím, že se mi to povede.
0: Za své divadelní herecké výkony získal Jiří Langmajer cenu Thálie a za filmové role byl dvakrát nominován na Českého lva. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Zhruba za 40 minut z Postoloprt na Lounsku vyrazí pochod k uctění památky poválečného násilí z roku 1945. Při odsunu tehdy zemřelo skoro 800 Němců. Jak bude vypadat připomínka této události u kostela na nebevzetí Panny Marie v Postoloprtech, je naše reportérka Kateřina Kučerová. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady před kostelem na nebevzetí Panny Marie v Postoloprtech už se shromažďují všichni účastníci. Ještě se bude čekat na úvodní slovo organizátorů a pana arcibiskupa pražského Přibyla a poté za přibližně půl hodiny spolu pomalu vyrazí první jejich zastávce na téměř 15-kilometrovém pochodu, a to je ke kříži v Lavonické Bažantici, který připomíná oběti poválečného násilí. Samotného připomínkového pochodu se účastní také právě pan arcibiskup, ten už je na místě. A místo svého liturgického roucha se za chvíli převlékne do pohodlnějších věcí. Podle organizátorky Simony Martinkové ještě včera navozili na místní hřbitov stovky kamenů se jmény obětí masakru, které tam zůstanou až do doby, než nechají vyrobit pamětní kabuly. Právě se všemi dochovanými jmény, které už na hřbitově budou nastálo.
2: Přibližme ještě prosím trochu víc tu událost, kterou si připomínají účastníci pochodu.
3: Každým rokem připomíná události z června roku 1945, kdy příslušníci československé armády v Postoloprtech a okolí násilím vystěhovávali německé obyvatele. Zemřelo přitom skoro 800 civilistů a ani to podle historiků nemusí být konečné číslo. Badatel Jiří Padavět například říká, že z výpovědí jich mohlo být až ke 2000. Letošní ročník je navíc součástí takzvaného roku smíření. Ten vyhlásil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ještě v době, kdy byl litoměřickým biskupem. Organizátoři chtějí prostřednictvím akce přiblížit poválečné události především mladé generaci. Do dnešní akce se zapojí studenti z několika měst v Ústeckém kraji, například Chomutova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. Přijedou také středoškoláci z Prahy. Každý z účastníků ponese na kartonu zavěšeném kolem krku jméno jedné z obětí, kterou během pochodu symbolicky připomenou.
2: Už jenom stručně, co ještě účastníky čeká?
3: Jak už jsem říkala, studenti spolu s veřejností a arcibiskupem vyrazí na pochod kolem 10. hodiny a mimo zastávky u kříže v Levonické Bažankici se zastaví třeba u místa bývalých kasáren, které už dnes neexistují. A protože je v roce 2017 nechalo zdemolovat pro jejich špatný technický stav město a vojáci zde v roce 1945 shromazdovali německé muže a následně je tam i popravovali. Nasvědčuje tomu především téměř desítka masových hrobů, které v roce 1947 exhumovala v
2: Bukovský
3: kasáren. Děkuji vám.
2: Reportérka Kateřina Kučerová z Postoloprt na Lounsku.
4: A teď vás pozveme stručně k našemu dalšímu vysílání. Ve studiu je moderátor Lukáš Matoška, představí pro a proti, máš slovo.
5: Dobré dopoledne, děkuji za něj. Jenom ve stručnosti, tím dnešním tématem je možné zřízení jakési speciální jednotky, která by se zaměřila na zneužívání sociálních dávek. Navrhuje to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Ten právě vystoupí k tomuto tématu v pro a proti a ten svůj nápad objasní společně s poslankyní Hnutí STAN Pavlou Pivoňkou Vaňkovou. A to si tak myslím, že je všechno, co k tomu stihnu říct.
4: Stručnost zdobí mistra. Děkujeme, Lukáši, ať se to vydaří.
2: Děkujeme za pozornost Rannímu Plusu. Provázeli vás i Martina Mašková
4: a Tomáš Pavlíček. Hezký den.
6: Dobré dopoledne, 9:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Sněmovna se dnes vrátí k novele o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agentu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Spojené státy a Irán provedly několik útoků v oblasti Perského zálivu. O iránských vzdušných úderech informoval Kuvajt. Americká armáda na sociální síti X uvedla, že iránské údery odrazila. Děje se to i přesto, že v oblasti nadále oficiálně trvá klid zbraní. Portugalští odboráři na dnešek vyhlásili generální stávku. Odbory protestují proti reformám zákoníku práce. Vláda v nich mimo jiné omezila právo na stávku nebo oslabila kolektivní smlouvy. Neotevřou se třeba školy, nemocnice poskytují jenom základní péči. Stávka se dotkla i dopravy. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět kolem poledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy a nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk a můžou nabírat zpoždění. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Dnes je Světový den jízdního kola. V roce 2018 ho zavedlo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Ve svém usnesení kolo oceňuje jako univerzální, udržitelný, cenově dostupný a taky ekologický dopravní prostředek, který slouží lidstvu už 200 století. Doprava na plusu na D8 před Prahou směrem z Ústí se teď sune nesouvislá fronta od zdib. V metropoli stále pokračuje výraznější regulace provozu v tunelech na městském okruhu, než je to jiné než obvykle. Příčinou byla nehoda ve Strahovském tunelu ve směru na Smíchov. Její následky už se ale podařilo odklidit. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy od Ostrovačic z kilometru 178 přetrvává silný provoz. Do omezení na kilometr 196 pojedete asi 30 minut. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru popojíždí kolona převážně kamionů. Na okruh za Ořech se sunou přes půl hodiny. Okolí Balabenky Libeňského zámku před ohradou, tam jsou všude kolony. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu kousek za sjezdem na Běchovice už víc než 2 hodiny překáží v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona od Černého mostu je asi na 30 minut. Dobře dojeďte. A dnes bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Večer by mělo srážek i oblačnosti ubývat a teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22, na horách kolem 12 stupňů. To byly zprávy, na plusu pro vás teď máme pro a proti.
9: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce během 3 let vytvořit akční jednotku, která se zaměří na zneužívání sociálních dávek. Sociální Kobra by měla zhruba 100 členů a působila by po celé republice. Opozice o smysluplnosti takového útvaru pochybuje. Je zneužívání sociální dávek takový problém, že je potřeba kvůli němu zřizovat sociální Kobru? Neukazují dostupná data, že se jedná spíš o marginální záležitost? Jak účinné jsou kontroly, které už dnes dělají úřady práce?
7: Pro a proti Lukáše Matošky.
9: Našimi hosty jsou ministr práce a sociálních věcí, poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka. Dobrý den, vítejte ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: A místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, poslankyně hnutí STAN, Pavla Pivoňka-Vaňková. Dobrý den, vás zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu.
11: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
9: Pane ministře, k čemu je potřeba ta, jak vy říkáte, sociální Kobra?
10: To je takový název, který je zkratkou novinářskou, bych řekl. Je to prostě, jako bylo to napsáno v uvozovkách.
9: Ty kontroly... Ale vy tu zkratku používáte, ta není naše.
10: Teď už ano, teď už používám, protože my máme Kobru 26, vlastně, která se týká nelegálního zaměstnávání a tak dále. My vlastně už samozřejmě kontrolujeme dlouhá desetiletí příjemce sociálních dávek. Tady řeknu naostro, že stát nesmí rezignovat na kontrolu toho, jak jsou využívány vlastně jakoby veřejné prostředky, peníze daňových poplatníků. Je to závazek, požadavek vlastně vůči nim, kteří systém financuje, ale také vůči těm lidem, kteří tu pomoc skutečně potřebují a pravidla dodržují. Takže když to vezmeme z hlediska toho samotného procesu, tak úřad práce každoročně provádí už teď 10 000 sociálních šetření a 100 000 různých ověřovacích úkonů a ta připravovaná, jak vy říkáte, sociální kobra nepředstavuje nějaké vytváření kontrol od nuly, ale je to spíše snaha lépe propojit existující data, ty analytické nástroje a terénní činnost hlavně a zaměřit se na případy s nejvyšším, bych řekl, rizikem porušování pravidel. Takže tady vlastně ta terénní činnost je velmi důležitá, protože my jsme vlastně už v tom před minulém volebním období udělali legislativu, která k tomu směřuje.
5: Paní poslankyně, tak co říkáte na nápad zřídit tu sociální kobru? Nemůže to být užitečný nástroj vzhledem k tomu, co jste teď slyšela?
11: No, tak skoro už to vypadá, že za této vlády bude mít každé ministerstvo svoji kobru. Nám to připadá absolutně nadbytečné, protože, jak pan ministr ostatně potvrdil, tak ty kontroly a to, jestli jsou nebo nejsou dávky zneužívány nebo je o ně oprávněně žádáno, tak už probíhají. Já tady mám data z roku 2023, tam proběhlo víc jak 100 000 kontrol. Ty úředníci na úřadech práce ty kontroly dělají poctivě. A na základě těch dat, které mám, tak nakonec vyplynulo, že pouze 1% těch žádostí bylo neoprávněných, takže to je opravdu velmi málo a spíš mi to připadá, jako že bychom spíš měli posílit kapacity úřadu práce proto, aby třeba těch kontrol mohli vykonávat víc, anebo aby mohli dostat svým pracovním povinnostem v dalších agendách, které se na ně valí, protože není to tak dávno, co jsme schválili další agendu, která přechází na úřady práce dostupného bydlení.
5: No pane ministře, nezlobte se, položím vám otázku v návaznosti na to, co zase zaznělo. Neukazují ta dostupná data týkající se neoprávněně vyplacených sociálních dávek, že se jedná o marginální problém a nepřipustil jste to i vy, shodou okolností v tomto pořadu před 2 lety, vlastně, kdy jste řekl, že to je marginální záležitost, ale teď hovoříte o tom, je to obrovské téma pro mě.
10: To zneužívání vlastně dávek jako takový, kdy někdo zalže úřadům, napíše nepravdivý údaj, nebo skutečně řekne něco nepravdivého vůči tomu, jakým způsobem ten úřad potom tu dávku vyplatí, tak je asi 1%. Tady se skutečně bavíme o marginálních záležitostech, ale já mluvím o takzvaném, bych řekl, legálním zneužívání sociálních dávek, což je terminus technicus, který vlastně vypovídá o tom, že spousta lidí žije de facto jinak, než se potom tváří před úřady, že žije. Oni nikoho s ničím nefixují, oni ten systém skutečně zneužijí.
5: Když uvedu příklad, kolik řádově je to lidí?
10: Když uvedu nějaký příklad, tak samozřejmě, a to je přímo prostě z terénu, já nevím, máte maminku, která má dospělého syna, to, co se skutečně stalo, ten řekne a bydlí s ní, že tam žádné bydliště trvalé nemá, že ho má někde na úřadu, že je bezdomovec, bydlí na 3. lavičce před hlavním nádražím, ve skutečnosti bydlí s ní a ten systém se zneužívá tak, že on bere životní a existenční minimum, pracuje někde na černo.
5: Pane ministře,
10: a paní maminka bere příspěvek na bydlení.
5: Dobře, teď jste to ilustroval na příkladu. Jak časté takové příklady podle těch vašich dat, které máte, jsou, jakou zátěž pro státní rozpočet představují?
10: Tu zátěž pro státní rozpočet vypočítanou nemáme. Tam samozřejmě není možné říct, kdo a jak zneužívá ty dávky, protože my potřebujeme tu kontrolu a to šetření přímo právě v tom terénu. A tady se vůbec samozřejmě nelišíme oproti tomu, co tady bylo tou praxí, jak říkám, desetiletí. Ty šetření na místě jsou skutečně zhruba 101 000 v roce 2023, potom v roce 2024 to bylo skoro 250 000 a pak to kleslo zase za rok 2025 na 136 000.
5: Tady jde samozřejmě i o nějakou
10: prevenci a tady jde samozřejmě o to, aby ti lidé ten systém nezneužívali tak, jak já jsem jakoby řekl, že máme najednou u dvoučlenné domácnosti dvojí výplatu sociálních dávek, protože oni se tváří jinak před úřady, než žijou, jak žijou ve skutečnosti. A takových případů můžu říct samozřejmě X a
5: zeptejte se abych zase
10: těch, kteří se tam pracují na tom úřadu práce.
5: Paní poslankyně, tak nedávali by ty přísnější kontroly s pomocí sociální kobry smysl právě v těchto případech, na které narazil pan ministr?
11: Ano, já také nežiju ve vzduchu prázdnu, pracovala jsem na radnici, měla jsem na starosti sociální oblast a vím, že takovéto případy mohou nastat a nastávají. Ale mě by teda zajímalo prakticky, aby pan ministr nám zodpověděl to, jak to teda budou dělat, aby je odhalili, když ani teď ty kontroly úřadu práce nejsou schopné toto rozklíčovat. Mm-hmm. I když ty kontroly a posuzování toho, zda někdo má nárok nebo nemá, nebo zneužívá dávku, probíhají a jsou velmi cílené. Takže jak to bude ve skutečnosti vypadat? Protože pořád se tady bavíme na rovině nějakého populistického vyjádření. Ani přijmeme náhodou další 100 lidí, kteří budou zaklekávat v domácnostech na ty zneužívače.
5: Hned se na to pana ministra zeptám, jak je to myšleno?
11: Jak to prakticky bude probíhat?
5: Pane ministře, dvě jasné otázky na vás. Proč nestačí ty stávající kontroly úřadů práce? Proč vedle toho potřebujeme ten 100členný akční tým, jak vy říkáte, tu sociální Kobru, a jak přesně bude fungovat? To je ta druhá otázka.
10: Bude fungovat samozřejmě v mezích zákona, který se nějakým způsobem měnit nebude, protože už v tuto chvíli ten zákon takhle je, takhle funguje a my potřebujeme jenom vlastně posílit tu praktickou složku tady těchto kontrol, proto bych byl pro, abychom najmuli více lidí právě pro ty kontroly v terénu, to znamená, já nevím, u nelegálního zaměstnávání, které také souvisí s úřady práce a tak dále. No a za druhé, samozřejmě tady máme super dávku. A u mých případů a u mých poradců, kteří přímo jsou samozřejmě i v tom samotném provozu těch úředníků na úřadu práce, tak když je byli schopni například z příspěvku na bydlení tady tyto lidi odhalit a říct jim, promiňte, ale vy tady bydlíte s někým, tak nejste bezdomovec, netváříte se, nebo tváříte se tak, že bydlíte tady někde na lavičce, tak ho z toho systému dali pryč, ale super dávka. Naopak, ten člověk přijde po druhé a opět je v tom systému. Dobře, a teď v tuto chvíli ten samý člověk tu super dávku pobírá. A takovýchto případů můžeme mít celou řadu, protože ten systém, který se musí samozřejmě ještě upravit a my to budeme dělat v těch dalších měsících, opět jakoby nabádá k tomu, že můžeme, a ty lidé to samozřejmě zkouší, protože máme tam 400 tisíc žádostí na superdávku, 400 tisíc domácností si žádá o nějakou finanční podporu od daňových poplatníků a ti někteří lidé, kteří prostě z toho systému vypadli, tak se tam k němu do něj zpátky.
5: A jenom ještě prosím, zodpovězte tu otázku, pane ministře, proč tyto kontroly nemůžou zastat úřady práce, když jim dělají, jak jste sám řekl, desítky tisíc ročně?
10: Protože v tuto chvíli mají personální podstav. Nám ty kontroly klesají.
5: Je potřeba najmout další lidi.
10: Ze 250 000 jich je v tuto chvíli okolo 100 tisíc.
5: Paní poslankyně, nejprve k té superdávce, neotvírá náhodou ona nové možnosti pro potenciální zneužívání a není právě proto ke zvážení ta sociální Kobra ten další kontrolní úřad, řekněme, nebo kontrolní nástroj?
11: Tak já tomu pořád nerozumím. Tak buď ten systém, který máme nastavený, v něčem selhává, když pořád argumentujete, pane ministře, tím, že máme tyto případy, které nám z toho utíkají. A nebo prostě nechcete říct tu věc, která na veřejnosti není tak populární jako zneužívání dávek, že prostě potřebujete navýšit kapacity na úřadech práce, aby to bylo vycílené, individuální a ty kontroly byly častější.
5: Pan ministr to připustil, že na úřadech práce je podstav, je podzaměstnanost.
11: Ne, pan ministr, ano, to je pravda, tak proč teda nenavýšíme kapacity na úřadech práce a neřekneme do toho éteru té veřejnosti, úřady práce potřebují pomoci, potřebují přijmout další posily. Ne, vy z toho
10: to
11: uděláte populistickou
10: dobu.
11: Linku,
5: teď paní
11: populistickou
5: dokončit.
11: Linku, já bych to ráda dokončila, že uděláme zase nějakou daňovou Kobru, protože u té veřejnosti je tohleto prostě populární a je to zajímavé téma, že vlastně budeme potírat neužívače dávek. Mm-hmm. A už neřeknete to B, že už to reálně probíhá, protože navyšovat počty úředníků vy samozřejmě nechcete.
5: A k té superdávce, pokud se můžete ještě vyjádřit, prosím?
11: Komando to mediálně prosazujete, protože to je líbivá politika.
5: Není zneužitelnější superdávka, prosím, tak stručně?
11: My jsme superdávku nastavili proto, aby byla vysoce cílená a individuální a aby právě nebyla zneužívatelná. Takže ty principy tam fungují i na nějaký administrativní jednoduchosti, na tom, aby byly posuzováni ty společní Dobře. Členové domácnosti jako celek. Jsou tam opravdu opatření, která by tomu zneužívání Dobře. Měla zamezit.
5: Pane ministře, když tady připouštíte, že na úřadech práce je podstav a že úředníci nestíhají ani ty běžné kontroly,
12: Proč neřeknete, že je prostě potřeba přijmout nové lidi na úřady práce?
10: A to já říkám celou dobu, akorát prostě, když jsem to řekl takto, tak vznikla z toho právě sociální kobra, ale to je z té novinářské linky, jo, která to vlastně uvedla jako titulek a udělala v úvozovkách takzvanou sociální kobru, protože to mapovalo, já jsem nikdy nic takového nevyslovil, protože to mapovalo kobru 26, kterou jsme vytvořili právě kvůli nelegálním agenturám a vykořisťování pracovníků skrze nelegální práci. Takže toto udělali vlastně jako novináři, ale v pořádku, já se s tím dokážu zžít. Skutečně to je tak, že se legislativa měnit nebude, v tuto chvíli už ty kontroly probíhat mohou, ale neprobíhají, je tam podstav a my samozřejmě se chceme na to zacílit a já bych chtěl, aby se vytvořilo vlastně jakoby i speciální oddělení, které bude mít každý krajský úřad práce a tam vlastně to oddělení bude skutečně mít tu kontrolní činnost na paměti.
12: Čili
10: od zaměstnanosti až po
12: posílení toho stávajícího
10: ano,
12: systému.
10: Ano, samozřejmě, o ničem jiném se tady nebavíme, to, že to je nějaké populistické a tak dále, no tak ať si opozice říká, co chce, ale ve skutečnosti to je tak, že ti sami úředníci na úřadech práce jsou velmi znepokojeni tím, jakým způsobem ten systém znovu pouští ty, kteří ty dávky zneužívají do toho systému té superdávky, o kterém se tady bavíme.
12: Když se vymezujete vůči tomu nařčení z populismu, není to populistické říkat dnes, že zneužívání dávek je obrovské téma, když jste ještě, co jste byl v opozici, v tomto pořadu říkal, že to je marginální.
10: Já jsem pořád mezi občany. Jsme před 3 týdny měli 4 setkání s občany, byli jsme narvaná kina, tak vždycky se tam ptali na několik věcí a jedna z nich byla superdávka a vlastně zneužívání toho systému, protože za náma chodí právě ti úředníci z úřadu práce. Já to mám na, bych řekl, denodenní bázi, kteří tady tyto příklady říkají a říkají, dělejte s ním něco, protože já jako úředník jsem skutečně demotivovaný, když vidím, že mi tam někdo přichází neustále, já mu tu dávku nedám, nebo jsem nedala příspěvek na bydlení, ale teď se mi vrací do superdávky, protože jinak nemohu.
12: Takže říkám, potvrzujete, že to je politicky věčné téma, lidé na mítincích
10: ne,
12: vás upozorňují,
10: ano,
12: proto vy o tom
10: ne, nepotvrzuji, že to je politicky věčné téma, jo, aby se tady zase jako se neřeklo, že to je nějaký jako populismus. Je to prostě systémová věc, která chrání peníze daňových poplatníků a dělá spravedlivější systém, hlavně pro ty, kteří ty dávky potřebují.
12: Paní poslankyně, nejprve tedy k tomu, vy jste tady spochybňovala to, co se ve zkratce nazývá sociální kobrou, ale teď jste tady slyšela to vysvětlení od pana ministra, že v zásadě jemu jde o posílení toho stávajícího problému, to znamená, že by se měl řešit i ten podstav na úřadech práce, předpokládám.
11: Tak dobře, ale ne na té úřednické platformě, která bude vyřizovat celé to správní řízení té konkrétní rodiny nebo skupiny osob žijící ve společně posuzované domácnosti, ale bude posilovat tu kontrolní složku. A ať se tomu říká sociální kobra nebo dávková kobra nebo jakkoliv, pořád tam bude posílena ta kontrolní činnost. Než by byla posílena a za nás si myslím, že by to bylo daleko lepší. To všeobecné posuzování té individuální situace, té rodině.
12: Tím myslíte, co konkrétně?
11: Ještě, no ty úředníci, kteří vykonávají celé to správní řízení, nejen tu kontrolní složku. Protože ty je třeba posílit. Protože ta superdávka nám tam vstoupí a už nám vstupuje úřady práce často tu administraci nestíhají, máme odloženou digitalizaci, která na žádost tady pana ministra a MPSV se odkládala o superdávky do října. Stejně tak se odkládaly další věci týkající se digitalizace, například u osob se zdravotním postižením a tak dále.
12: Dobře.
11: A prostě je třeba na těch úřadech práce teda navýšit tu kapacitu, ale i u těch úředníků, kteří vykonávají to správní řízení v celém komplexu.
12: Dobře, ale dovolte mi ještě jednu otázku v návaznosti na to, co tady padlo ze strany pana ministra. A sice, co bude špatného na tom, pokud se posílí kontroly při čerpání sociálních dávek?
11: Protože já si pořád trvám na svým, že to je populismus. Protože jakmile navýšíte tu kontrolní složku, tak mi teda ať mi pan ministr odpoví, a jakým způsobem budou dělat jinak ty kontroly, než doposud probíhají. Ano, bude jich víc, protože posílíme kontrolní složku, to znamená, budou víc výjíždět do toho terénu. A jak teda odhalí tyhle ty případy, který třeba pan ministr citoval, kdy vlastně ty lidé záměrně se chovají tak, aby ta kontrola na to nepřišla? Jak to udělají? Budou tam stát před tím domem a hlídat, než ten zletilý syn prostě přijde domů nebo k mamince se vysprchovat, pak ho tam chytí a jak mu dokáží, že tam žije a že nepřišel jenom na návštěvu? To jsou praktické věci, které neříkáte a které jsou potřeba k tomu, aby to, co máte naplánováno, fungovalo.
12: K fungování tohoto speciálního týmu se hned vrátíme. Já jenom musím připomenout, že našimi hosty zůstávají poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková a ministr práce a sociálních věcí poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka.
7: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Pane ministře, tím se tedy znovu vracíme k té otázce, jak přesně ta vámi zamýšlená sociální kobra, nebo když se tedy od tohoto termínu distancujete, ta akční jednotka, tento termín používáte, jakým způsobem bude fungovat a co bude dělat navíc oproti těm stávajícím úředníkům na úřadech práce?
10: Nebude dělat navíc nic. My jsme to opravdu v předminulém volebním období přijímali. Tady toto funguje to prakticky. Můžete jít do té domácnosti, můžete se tam ohlásit, jít neohlášeně, můžete se podívat, jakým způsobem ta domácnost funguje, kdo tam žije. Skutečně je to tak, že se tam šetří přímo v té domácnosti to, kdo tam bydlí. Můžete se zeptat, když tady byl uveden příklad od paní kolegyně Vaňkové i ve škole, kde ten kluk třeba teda bydlí, nebo ten pán, pokud má nějaké zaměstnání, jít tam a tak dále. To není prostě záležitostí, která by tady byla nějaká supernová nebo tak. My potřebujeme jenom posílit to, co už v tuto chvíli funguje, a to i z hlediska domácího šetření. A za druhé řeknu, ten populismus je ve skutečnosti v tom, co tady předvedla má kolegyně. Protože pokud ona byla ve vládě, která snížila stav o stovky úředníků na úřadech práce a teď říká, že by se měl naopak posílit ten stav od té nové vlády, tak to je skutečně, bych řekl, velká dichotomie v tom, jakým způsobem se ty názory opravdu velmi flexibilně mění podle toho, jestli vládnu nebo ne, protože jenom za pana exministra Jurečky bylo propuštěno a mělo být propuštěno dalších 500 lidí z úřadu práce. A teď paní Vaňková říká, no tak je naberte, protože to nestíhají. A fakta jsou trochu někde jinde. Ještě my už tu superdávku skoro máme celou překlopenou z těch starých na tu novou. Máme zhruba poslední třeba 12 000 takových těch, bych řekl, velmi individuálních, komplikovanějších žádostí, které se v tuto chvíli posuzují. Děláme jich zhruba 1 000 denně, to znamená, že ten termín se splní a já všem úředníkům na úřadech práce děkuji a fandím jim.
12: Paní poslankyně, tak slyšela jste tady od pana ministra, že chce posílit ten stávající systém, znovu jste to tady slyšela. A potom nejde to tak trochu i za vámi, jakožto za hnutím STAN, které se podílelo na předchozí vládě, jaký je stav na úřadech práce, že tam není dost lidí?
11: Tak starostové neměli tento rezort, měli ho lidovci.
12: No dobře, ale podíleli jste se na vládě, paní poslankyně.
11: Ano, ano, byli jsme vládní stranou, to já nespochybňuji. Samozřejmě se nějakým způsobem taky snažilo v rámci nelehké doby, kdy jsme nastupovali a měli jsme státní rozpočet se schodkem 450 miliard po předchozí Babišově vládě konzolidovat a konzolidovalo se a dělali se úspory i na rezortech, stejně tak to dělá pan ministr Juchelka, kdy svojí systemizací vyhazuje odborníky, které tam má s 20-letou praxí.
10: Na úřadech práce určitě ne,
12: držme se teď těch ministerstvu. Pane ministře, paní poslankyně, dokončit a vy, paní poslankyně, se prosím držte tématu a úřadu práce.
11: Přesně tak, já nechci zabíhat do jiného tématu a už jsem na začátku říkala, že vy je potřebujete posílit právě proto, že na ně přenášíte další kompetence a odpovědnosti. A my za starosty tady neustále kritizujeme, a teď nám půjde do třetího čtení zákon o dostupném bydlení. A právě na úřady práce se přenáší ta činnost, která je s tím spojená. Takže vy, i když si uvědomujete, že tam máte podzaměstnanost, že jsou úředníci na úřadech práce přetěžováni, že jsou špatně ohodnoceni, tak přesto vám to nebrání na ně přenést další agendu. Proto
12: ale
11: říkáme,
12: zároveň,
11: že je třeba ten aparát.
12: Zároveň tedy pan ministr říká, že chce ty úřady práce posílit o ten stočlený i tým, který se bude zaobývat jenom čerpáním sociálních dávek po celé republice a bude provádět kontroly. Máte, pane ministře, už hrubou představu? Máte, pane ministře, aspoň hrubou představu, nakolik zřízení tohoto týmu a jeho udržování vyjde?
10: To bude součástí samozřejmě úřadu práce jako takového. My nebudeme dělat něco speciálního,
12: no počkejte,
10: se speciálním rozpočtem, se speciálními věcmi.
12: Přijmete navíc 100 lidí, ano, kteří budou řešit jenom sociální dávky. Nezlobte se, doptám se. Nebude to nakonec dražší, než o kolik stát každoročně přichází kvůli tomu zneužívání dávek?
10: Určitě ne, protože my i z hlediska prevence samozřejmě dokážeme nějakým způsobem, nevím, jestli to dokážeme vyčíslit, ale dokážeme samozřejmě predikovat to, že i z hlediska preventivního, když ten člověk ví, že prostě je tady nějaká kontrola, křížová kontrola, kontrola klidně na místě, může to být u kteréhokoliv, bych řekl, státního aparátu od finanční správy přes Českou správu sociálního zabezpečení, já nevím, státní úřad inspektorátu práce, hygieny a tak dále, tak si to rozmyslí, zdali prostě do toho půjde a nebo ne. Ta superdávka má jednu velkou výhodu. Ona je skutečně, bych řekl, akčnější v tom, že skrze pracovní bonus my chceme, aby ta aktivita, a v tom teda to já chci posílit, ta pracovní byla skutečně, bych řekl, gro tohoto, co se tady v tuto chvíli připravuje. Ale to, že ty kontroly by měly být, tak potom volají hlavně ti, kteří pracují na úřadech práce, protože to každodenně vidí.
12: Na závěr ještě jedna otázka na vás, pane ministře, protože na adresu toho nápadu zřídit ten zvláštní akční tým, který se bude zaobývat jenom sociálními dávkami, tu takzvanou sociální kobru, zaznívá kritika ze strany neziskových organizací, ze strany charitativních organizací, například Iva Kuchyňková z Charity Česká republika namítá, že ten váš nápad přispěje k tomu, aby lidé v nouzi byli dopředu vnímáni jako podezřelí. Nedopadne to tak?
10: Ne, určitě ne. Tam naopak já vnímám z toho nezisku velkou podporu, protože pokud my budeme skrze superdávku aktivizovat ty obyvatele k tomu, aby pracovali, tak tím pomůžeme právě i všem těm charitám, diakoniím, kteří pracují například ve vyloučených lokalitách.
12: Která nezisková organizace to podporuje?
10: A například, jejku, teď jsem, s kým jsem to teď jednal? Teď si nevzpomenu,
11: žádná.
10: Jo? Ale ne, není to
12: nechte
10: tak.
12: Nechte pana ministra, on si vzpomene.
10: Jo, tady, protože ta sociální, řekl kobra, tak jak to nazýváte vy, tak může pomoci například sociální aktivizační službě k tomu, že budou společně jakoby ruku v ruce procházet s tím klientem ty jeho jednotlivé, bych řekl, problémy, které má, protože úřad práce v tuto chvíli má veškerá data. To znamená, jestli ten člověk pracuje, nepracuje, kolik je ve společné domácnosti dětí, lidí, kdo z nich je školou povinný, jak jim může pomoci, dobře, kolik vlastně stojí daňové poplatníky, jejich příspěvek na bydlení, který
12: na
10: bude...
12: Na to neziskovou organizaci, které se ten váš nápad líbí, jste si nespomněl.
10: Děkuji, já jednám každý den s x neziskovkama a jedna z nich mi řekla během včerejšího dne, tuším, že tam, že se jí to líbí a že se potřebuje více pracovat s těmi lidmi v terénu i z hlediska toho, jakým způsobem oni se tváří před těmi úřady, to, co já celou dobu říkám. Ale my neměníme nic, jo, my opravdu jenom posilujeme to, co v tuto chvíli
12: tak
10: funguje.
12: Tak se k tomu vrátíme příště. Našimi hosty byli ministr práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleš Juchelka a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, poslankyně hnutí STAN, Pavla Pivoňka-Vaňková. Dámo a pane, oběma vám děkuju.
10: Naschledanou.
11: Naschledanou.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
7: Dnešní diskuzi pro a proti najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Radioservis představuje
7: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
14: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
7: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
14: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
7: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Radiokniha.
15: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
7: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
12: 10 hodin.
7: Český rozhlas Plus.
8: OECD zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,9%. Sněmovna se vrátí mimo jiné k novele o podpoře bydlení a aplikace ChatGPT podle analytiků dosáhla miliardy uživatelů měsíčně. Naladili jste si zprávy Českého rozhlasu Plus. Dobré dopoledne přeje Ondřej Látal. Česká ekonomika letos pravděpodobně poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje taky dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je mimo jiné fondy na oživení Evropské unie. Loni česká ekonomika vzrostla o 2,6%. Poslanci se dnes znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Na mimořádné schůzi v minulém týdnu nestihli schválit. Novela počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují třeba opoziční Piráti, říká jejich poslankyně Lenka Martínková-Španihelová.
16: Finální přidělování bytů má navíc dělat úřad práce. Instituce, která už dnes má problém pokrýt svoje stávající agendy a s bytovou politikou nemá prakticky nic společného. Výsledek bude jediný, celý systém se zablokuje a pomoc se k lidem dostane pozdě, v horším případě vůbec.
8: Vrátit by se poslanci měli taky k novele stavebního zákona. V prvním čtení mají na programu i znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Zavřené jsou školy a nemocnice, poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu anebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou.
17: Máme prozatím zrušený jeden přílet a jeden odlet letecké společnosti TAP Portugal.
18: Říká mluvčí letiště Václava Havla Denisa Hejtmánková. Největší portugalské aerolinky TAP musely zrušit na 300 letů a stávka výrazně ovlivňuje třeba i spojení s Azorskými ostrovy a Madeirou. Portugalské odbory protestují proti rozsáhlé reformě zákoníku práce, kterou schválila vláda. Vadí jim například omezení práva na stávku a oslabení kolektivních smluv, snadnější možnosti propouštění zaměstnanců nebo řetězení pracovních smluv na dobu určitou. Skoro 3/4 roku trvající vyjednávání mezi vládou a zástupci odborů zatím k dohodě nevedlo. Ondřej Himer, Český rozhlas.
8: Aplikace ChatGPT americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Milníku dosáhla asi 3 roky po spuštění, tedy rychleji než jakákoliv jiná platforma. Informovala o tom analytická firma Sensor Tower. ChatGPT tak překonal tempo aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok nebo Instagram. Rekordu dosáhl v době bojů o dominantní postavení na rychle rostoucím trhu umělé inteligence. Jeho největším konkurentem je v tuto chvíli chatbot Claude americké společnosti Anthropic. Připravili jsme i čerstvé dopravní informace v dopoledním vysílání Plusu. Na dálnici D1 před Brnem nabírají zdržení kamiony v obou směrech. Od Prahy zpomalují poprvé před Ostrovačicemi na kilometru 177, potom u Kývalky na kilometru 182. Tam už přibrzdí i osobní auta v levém pruhu. Od Vyškova panuje hustší provoz v okolí Holubic a Rohlenky mezi kilometry 211 a 207. Na D1 z Brna do Prahy před sjezdem na Osovou Bytýšku začalo nové krátkodobé omezení. Na kilometru 154 uzavřeli silničáři pravý pruh, tvoří se zatím kratší fronta. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně po pojíždí kolona kamionů zastavují za Loděnicí. Na 9. kilometru sunou se až na okruh k Ořechu na 18. kilometr. Trojskou ulicí se sune fronta od Serpentin v klesání za Bohnicemi, Povltavskou, přední i Čuprovou z Balabenky. Plná teď dopoledne zůstává v Praze jak Českomoravská, tak Sokolovská před Balabenkou, Novovysočanská v celé délce od spojovací až k omezení na Ohradě. Dobře dojďte. A středa bude zatažená až oblačná, na většině území Česka s občasným deštěm anebo přehánkami. Ojediněle se můžou přidat i bouřky. Během dne pak budou od západu oblačnost i srážky ustávat a teploty do 22 stupňů. Tolik zprávy.
19: Už jste slyšeli Katy.
20: To je skvělá otázka.
19: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
20: Skvělý rétor.
19: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Ferrari otevírá novou kapitolu své historie.
22: Představila svůj první čistě elektrický model s názvem Ferrari Luce.
23: Prima Ferrari Elettrica.
24: Lamborghini zavedení plně elektrických modelů odkládá a třeba Bugatti je dál zcela odmítá.
25: Někteří tvrdí, že Ferrari právě svoji značku zabilo.
22: Výrobce očekává, že elektromobily budou do konce desetiletí tvořit přibližně pětinu jeho nabídky.
19: Velké jméno, velký risk. Ferrari udělalo svůj první elektromobil a za jeho vzhled sklízí dost kritiky. Co lidem vadí a proč se ve spojení s Ferrari teď mluví i o firmě Apple a Číňanech? Na to všechno se ptám Františka Dvořáka, automobilového novináře z webu iDnes.cz. Dnes je středa 3. června. Ahoj Františku, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
26: Ahoj, děkuji za pozvání.
19: Elektrické Ferrari, které teda úplně nevypadá jako Ferrari, jmenuje se Luce, světlo, ale řekl bych, že úplně nezazářilo. V těch posledních dnech pastelově modrá barva, krátký čumák, minimum těch klasických sportovních rysů, na které jsme u Ferrari zvyklí, taky 5 sedaček, to je premiéra u Ferrari.
26: Určitě.
19: Kolik vtipů jsi viděl na tohle auto v posledních dnech, protože na sociálních sítích se to jimi jenom hemží.
26: No, bezpočet a stále přibývají, ale já bych neřekl, že to auto nevyvolalo emoce nebo nebylo úspěšné. Ono je super úspěšné v tom, jak se o něm všude mluví. Já myslím, že za posledních 10-15 let nespomeneme auto, které by vyvolalo tolik reakcí, tolik emocí a ví o něm celý svět. To se naposledy podařilo Elonu Muskovi se Cybertruckem. Opět je to dost nekonvenční auto, které prostě vyvolává emoce a každý na ní má názor.
19: Jo, no určitě. Ne. Já si myslím, že naopak vyvolalo spoustu emocí. Ferrari říká, že kritika ta je součástí procesu. To je taková hezká marketingová floskule, bych tak skoro řekl, ale do Ferrari se hele pustili. Bývalý šéf automobilky. Má to za zradu značky. Italský vicepremiér Matteo Salvini, tomu se auto nepozdává. Ptá se, co by na to asi řekl Enzo, totiž teda zakladatel Enzo Ferrari.
27: Vypadá to jako všechno možné, jenom ne jako auto s logem vzpínajícího se koně.
19: Jak velké je to v Itálii téma?
26: No tak já bych řekl, že každý Ital samozřejmě se cítí být odborníkem na Ferrari, ale ano, určitě to je téma. Na druhou stranu, oni všichni kritizují v podstatě jenom ten vzhled, když se to tak vezme. To, že je to elektrické auto, se vědělo už strašně dlouho dopředu, bylo to rozhodnuto někdy kolem roku 2020, s tím, že teda už i předtím tam pracovaly nějaké malé týmy na tom, jak by případné elektrifikované Ferrari mělo vypadat a co by mělo umět a s čím by se měli umět poprat. A je to jenom o tom vzhledu, řekl bych. A na omluvu musím říct, že Benedetto Vigna, šéf značky, zároveň řekl, že když jdete s tím proudem, tak nikdy neuděláte nic revolučního. Abych to parafrázoval, to jeho vyjádření. Já myslím, že to jednoznačně vyjadřuje to, co chtěli s Luce udělat. Oni opravdu chtěli šokovat. A to se jim dokonale podařilo. Ono jim je v podstatě jedno, kolik těch aut prodají.
19: Jak to?
26: Protože jich obecně Ferrari vyrábí tak málo aut, že když prostě jednoho modelu nevyrobí tolik, tak to vykryjí nějakým jiným modelem a outsourcují toho velice málo. Dali tomu obrovskou cenovku, je to nejdražší sériové Ferrari vlastně všech dob.
19: 13 milionů korun v přepočtu.
26: Přesně tak, ale to je základní cena, takže z příplatky myslím, že na 18 se dostane úplně každý bez problému. Takže oni hrají na to, že se o tom autu bude mluvit a možná může být jakýsi reputační problém, že to nebude vyprodané, protože řekněme, že Ferrari vždycky jsou všechna vyprodaná. Jak říkal Enzo Ferrari, vždycky musíte vyrobit o jedno auto méně, než kolik jich potřebuje trh. Takže v tomto případě je to trošku otazník, ale řekl bych, že jim na druhou stranu může být opravdu jedno, kolik jich prodají.
19: Koho napadlo, že něco takového je dobrý nápad? Ty už jsi zmínil šéfa automobilky Vignu, tak to je jeho nápad, Luce?
26: To je velká otázka. Vzhledem k tomu, že to auto prezentoval při té premiéře sám John Elkann, což je prezident Ferrari, je to předseda toho investičního fondu Exor, který je většinovým vlastníkem Ferrari, tak bych trošku typoval, že to bude i na jeho podnět, nebo že to bude jeho dítě v tomto ohledu.
0: A taky na tom představení byl už tebou zmíněný Benedetto Vigna, CEO, dával rozhovor CNBC. A říkal, že startuje nová éra. A taky zmiňoval, že nové technologie si hold vyžádají nový design.
26: Mě by zajímalo, jestli někdy sám Flavio Manzoni, šéf designér Ferrari, řekne pravdu nebo řekne naplno, jak moc se ho dotklo to, že to auto nedesignoval on a že to prostě svěřili nějaké externí kanceláři designérské. Pro kontext je to design studio LaFrom Johnnyho Iva, což je bývalý šéf designer a viceprezident pro design firmy Apple, a on stojí vlastně za celým tím designerským konceptem Apple. Takže já si tak trošku myslím, že oni se chtěli svést na tom, že Johnny Ive je ochoten nadizajnovat auto, podepsat se pod to před publikem, před celým světem a vytvořit jakýsi Apple Car. Nebo...
0: Který nakonec nebyl, že? On byl v plánu a nebyl.
26: Přesně tak, ale když se podíváme na některé spekulace, jak by to auto tehdy mohlo vypadat, co tak prosakovali ven, tak některá z těch malůvek je velmi podobná tady tomu autu. Mm.
0: Takže Ferrari Apple Car.
26: Takže Ferrari Apple Car, myslím si, že trošičku hrají na to, což zase v dnešní době se to nenosí. Že tady těch motivů, jak moc jiné je to nejenom po designové stránce, ale vůbec celým tím kontextem, tak to nemá v dnešním autoprůmyslu obdoby. Takže čí je to dítě? No já bych řekl, že Johna Elkana a Benedetta Vigna asi pravděpodobně, a na druhou stranu musela to být obrovská odvaha, museli opravdu dát hlavu na špalek o ohledu, že se to podaří dotáhnout do konce ten projekt. No a ohlas publika, ten byl vlastně Ferrari vždycky jedno trošku.
0: Jo, tak je to bouřlivý ohlas a hlavně Ferrari, dobře, tak jedno jim může být, kolik prodají aut, jedno jim je možná ta šoková reakce, ale jedno jim asi úplně není, že během pár hodin se jim propadly akcie o 8% po tom odhalení, zatím se teda jim nedaří úplně vyšplhat zpět, byť jdou nahoru. Za poslední rok spadly skoro o třetinu.
26: Tak ale tady vidíme, zásah. No samozřejmě ono možná, když se podívám na ten dlouhodobý horizont, tak je to ještě víc, ale tak v tom případě to teda není vina toho Luče. Ten jednorázový propad, ten první den po té premiéře, tak ten by se dal připsat šokům těch akciových trhů a řekněme těch akcionářů, kteří si ty Ferrari kupují, ale ten propad ceny je dlouhodobý trend, tak to bych asi neřekl, že by se to mělo všechno dát jenom jako...
0: A ten propad teda nejde na vrub elektromobilitě a tomu, že i tyhle ty super luxusní automobilky vyrábějící super rychlá, super moderní auta přemýšlí nad tím, že by měly dělat elektrifikovaná a elektrická auta. Třeba Lamborghini plány na elektrické auto schodilo ze stolu.
1: Při sledování trhu jsme zjistili, že trend v zájmu o elektromobily u naší cílové skupiny zákazníků nestoupá a proto jsme se rozhodli upustit od čistě elektrického vozu a přejít na plug-in hybrid.
0: Ferrari to dotáhlo do konce.
26: Matej Rimac řekl, vlastně ten nebyl schopný rozprodat těch svých 1000 aut toho svého supersportu Rimac.
0: Ano, ano.
26: A sám řekl, že v této kategorii to publikum úplně není zvědavé na elektromobily. Když to řeknu trošku neomaleně. Jenomže Ferrari se na tu cestu dalo asi před 5 lety a vy už tam musíte dojít. Když už to auto jednou vyvíjíte a nechcete odepsat obrovské peníze, tak prostě potřebovali dojít do konce. Lamborghini to samozřejmě odpískalo, třeba ten projekt elektrického Lanzadoru, nebo jak se měl jmenovat.
0: A tam je zajímavé ještě to, že vlastně Lamborghini, tak v tom jsou součástky z Audi, což je součást koncernu Volkswagen. Volkswagen tlačí elektromobilitu a teďka Lamborghini po rocích letech vývoje řekne, ne, my to nakonec neuděláme.
26: Myslím si, že management Lamborghini trošku využil toho, že to zase s tou elektromobilizací koncernu Volkswagen a vůbec všeho není taková sláva. A vzhledem k tomu, že Lamborghini je formálně vlastněné značkou Audi, která je jednou z, řekněme, nejnemocnějších značek celého koncernu Volkswagen, tak myslím si, že využili situace a když jim to přestalo vycházet, tak se podařilo dosáhnout toho, že jim bylo schváleno to, že ten projekt odpískají. Hmm. Že se prostě ty peníze radši odepíšou. Ferrari je v trošku jiné pozici. Ono je tak jako vydělené. On vlastně nepatří už dneska ke koncernu Stellantis, nepatří k Fiatu, k ničemu. Má stejného vlastníka, ale hraje samo za sebe. A zase je to o tom, že je to Ferrari. To si může dovolit v podstatě cokoliv. Přece jenom stojí někde jinde, než to Lamborghini je. o kousíček výš ve vnímání publika i cenami a je vedle vlastně autoprůmyslu. To bylo hrozně zajímavé vlastně, kdy Benedetto Vigna při představení toho auta sám řekl, že my nejsme technologickou firmou, my jsme luxusní firmou, my jsme značkou, která se pohybuje ve světě luxusu. On už se úplně přestal mluvit o tom, že to je automobilka. Což jenom pro kontext, na to samé, když jsme se ptali zástupce Rolls-Royce, člena představenstva značky Rolls-Royce, který byl v Praze, tak on řekl to samé. Ano, my jsme za posledních 5-7 let jsme se posunuli do světa luxusních značek.
0: Rolls-Royce má taky svůj vlastní elektromobil, teda už pár
26: přesně
0: let.
26: Přesně tak, Rolls-Royce má svůj vlastní model, je to velké kupé Spectre a u něj ten vývoj prodejů byl velmi podobný jako u všech ostatních elektromobilů. První vzednutí zájmu, potom ještě nějaký doběh a teď to vypadá na pokles.
0: Jo.
26: To samé se stalo u Porsche Taycan, to je úplně nejilustrativnější příklad všeho.
0: A to je taky důvod možná, proč Ferrari, když vidí tyhle ty výsledky u konkurence, tak proč trošku couvá z těch vlastních plánů na elektrifikaci vlastního portfolia, protože Ferrari chce, aby do roku 2030 byla pětina jeho produkce elektrická, ale původně to mělo být až 40%.
2: S ohledem na potřeby zákazníků, aktuální tržní podmínky a očekávaný vývoj trhu, Ferrari předpokládá, že v roce 2030 budou sportovní vozy značky zhruba ze 40% poháněny spalovacími motory, ze 40% hybridně a z 20% čistě elektricky.
0: Tak couvá asi, ne?
26: Přesně tak, přesně tak. Ten vývoj je v posledních ne letech, ale spíš tak kvartálech jednoznačný a v tom luxusním segmentu těch superdrahých aut opravdu je vidět, že ten odklon od elektrifikace je jednoznačný. Na druhou stranu, já si u toho čísla, které jsi zmiňoval, nejsem úplně jistý, jestli to jsou čistě elektrické auta nebo elektrifikovaná, protože vlastně dnes většina produkce, část produkce Ferrari je hybridizovaná, má nějakou formu částečné elektrifikace v tom pohonu a za to se dá schovat ledacos.
0: Tak, já si myslím, že to jsou čistě elektrická, ale zároveň máš pravdu, protože třeba Lamborghini, když ustoupilo od toho čistě elektrického auta, tak se ale rozhodlo dál podporovat hybridy, že? Hybridizaci.
26: Plug-in hybridy.
0: To je ale zajímavé vlastně říct, že tenhle ten typ automobilek ustupuje od těch svých plánů, když naopak ty podmínky, jsou to pořád evropské automobilky, o kterých se tady bavíme, tak přeci jenom v Evropské unii budou platit čím dál větší a silnější pravidla týkající se emisí nejenom oxidu uhličitého, tak přeci jenom nějakým způsobem k tomu asi dojít budou muset, ne? Aby neplatili ty horentní pokuty, které teď jsou kolik. Na jeden gram navíc platíš 95 €.
26: €95.
0: Na
26: ano,
0: auto teda, na
26: ale
0: auto.
26: Opět je třeba si to zadat do toho kontextu, kde se ty značky pohybují. Ferrari má jako hlavní trh Ameriku. Spousta aut se prodá na Blízkém východě. Evropa je pro ně samozřejmě důležitá stále. Oni budou stále říkat, že to je pro ně důležitý trh, protože je domácí. Ale vzhledem k objemu té produkce je tak trošku opět jedno, jestli ty pokuty budou platit nebo ne, protože na ně vždycky budou mít. My jsme viděli, že marže Ferrari za uplynulý rok je 29%. Takže tam se ty peníze na to najdou. Samozřejmě nikdo nechce platit tu pokutu, takže se ve světě těch normálních značek, který je opravdu hodně daleko od toho, kde se pohybuje Ferrari a ten zmíněný Rolls-Royce třeba, tak ty normální značky opravdu bojují o každý gram a každé euro. U těch superluxusních a superdrahých značek je to trošku jiná liga a já si myslím, že kdyby to nebylo tak trošku zakázané, tak by rádi do ceníku napsali nebo do té částky psali, jaká část té ceny
0: jde na tu pokutu.
26: Jde na tu pokutu.
0: No protože do roku 2035 nebo potom mají vlastně produkovat automobilky flotily aut, které nebudou mít žádné emise oxidu uhličitého. Do roku 2030 to má být 50 gramů. Tam to snižování prostě je nějak naprogramované do těch příštích let. Asi se tomu budou muset přizpůsobovat. Taky elektrických aut se prodává v Evropě čím dál víc. Už jsme na nějaké pětině.
26: 15-19% za uplynulý rok a kvartál, když to řeknu v tomto pořadí. Já bych zase možná byl trochu optimističtější nebo pesimističtější, to záleží na tom, z jaké strany se na to koukáme, jestli ty limity pro ten rok 2030 a 2035 opravdu zůstanou v platnosti, protože se stále ještě mluví o přehodnocení, to rozpočítávání těch emisí na jeden rok, se posunulo teďka teda na 3 roky. Autoprůmysl teď už přišel po prvním roce teda toho 3letého moratoria, že by to, se to mělo posunout na 5 let. A v uplynulém týdnu jsme slyšeli vtipnou zprávu o tom, že

0: dokáží auto vyvinout rychle a dokáží rychle měnit plány. A vidíme i v posledních týdnech po představách plánů do budoucna automobilek, že si tam nechávají otevřená vrátka a že hodně mění vlastně tu strategii. Odklání se od elektrifikace, typicky Honda třeba. Ta úplně odpískala celou vlastně svoji elektromobilní větev, dá se říct jednu. Na poslední chvíli zrušila několik modelů, Stellantis přiznal, kolik miliard odepsal za elektrifikaci. Takže já si myslím, že když bude potřeba, tak velmi rádi změní ty plány.
1: Klimatická politika je teď neúprosná, Euro 7 přijde na konci letošního roku a příští rok bude taky nabíhat, do toho ETS 2, emisní povolenky, o tom jsme ve Vinohradské 12 už taky několikrát mluvili, a do toho ještě jedna výzva, o které jsme se tu ještě nezmínili, ale je důležitá, a to jsou automobily, elektrické automobily z Číny. Čína je, pokud se nemýlím, nadále jedničkou na trhu s elektrickými auty.
0: Určitě stále jest, je to největší výrobce, prodejce,
1: distributor, exportér.
0: A tak podobně.
1: A dováží ta elektrická auta do Evropy? Zaplavuje jimi Evropu? Částečně ne?
0: Spíš než těch elektrických aut, že sem putuje víc těch spalovacích, nebo těch klasických. Obecně, já bych to spíš zvětšil tu optiku na obecně čínský autoprůmysl. Čínské auta obecně, než jenom čínské elektromobily. To je obrovské téma pro celou Evropu, pro všechny evropské automobilky a je to věc, se kterou se budou muset poprat co nejdříve a vlastně nikdo si s tím moc neví rady. Čínský autoprůmysl obecně trpí dnes nadprodukcí v podstatě. Poté, co čínská vláda zrušila všechny možné podpory na výrobu elektroaut, tak ty automobilky potřebují ty auta někde udat. Mají nastavené plány, mají nastavené plány dodávek, prodejů, výroby a tak podobně. Tam jsou velmi rychlí a velmi flexibilní, dokážou auto vyvinout v podstatě za rok. Na druhou stranu ho musí taky někde prodat. A otázka je vlastně, jak se s tím ten evropský trh porovná. Stanovali jsme si tady nějaká dovozní clana na v Číně vyrobené elektromobily, protože to netýká jenom čínských automobilek, ale i ostatních značek, které vyrábí v Číně. Takže sem jezdí mimo těch čínských značek třeba také Tesly z Číny, mini elektrické Volvo. Se vyrábí z Číny, Volvo a tak podobně. Na druhou stranu jsou některé značky, které jsou úspěšné, jsou některé značky, které jsou velmi ambiciozní, ale zatím toho úspěchu nedosáhly. A vidíme naopak ještě jednu věc, že se sem ty automobilky tlačí s tím, že tady chtějí vyrábět. Obrovským tématem posledních týdnů je to, že ty nevyužité kapacity evropských automobilek Stellantisu a Volkswagenu, že oni mají zájem BYD, nejambicioznější asi čínská automobilka specializovaná na elektromobily, už dnes největší výrobce elektroaut na světě, za loňský rok porazili Teslu, ale těch značek je mnohem víc a naopak všichni kapitáni autoprůmyslu evropští říkají, že v Evropě se víc než těch 16 milionů aut ročně neprodá. Že ten trh prostě nebude narůstat už. A bude se teď bojovat o to, jak se přerozdělí ty kvóty mezi sebou, nebo jak si ty automobilky rozkouskují ten koláč. Růstový potenciál vidí někde v Africe a v Indii, ale o tom se mluví už asi 20 let a stále tam ten třesk jaksi nenastal. Ale opět, Evropa má nastavené ten objem výroby v těch svých fabrikách na nějaký objem. Číňani za posledních pár let postavili obrovské továrny na auta a teď se to musí někde udat. Takže možná se schvíluje k obrovské mele v Evropě, ale otázka je, jak na to budou reagovat zákazníci.
1: A to je otázka, na kterou se chci zeptat, protože třeba Ferrari v tomhletom taky musí vidět ohrožení, ne? BYD, tebou zmíněná automobilka, vyrábí třeba model Yangwang, to je taky supersport, tak neohrožuje to Ferrari právě i v očích zákazníků, kteří by si mohli říct, tak proč bych si kupoval tak drahé Ferrari, když velmi pěkný Yangwang, který tady Číňané taky udělají mi elektricky a bude, tak, bude jezdit
0: hezky,
1: proč bych si ho nepořídil?
0: Zrovna v případě toho Ferrari je to o tom, že vy chcete Ferrari. Vy opravdu chcete to auto z Maranella s tím koníkem ve znaku.
1: Dobře, ale dostanete Luce, což nevypadá úplně jako Ferrari, tak proč bych si nekoupil Janko?
0: Ale stále se to jmenuje Ferrari a stále na tom ty znaky jsou.
1: Jmenuje se, no.
0: Čínská elektroauta ohromují svými parametry, ale stále jim asi chybí ta historie, ten punc té výjimečnosti. Yangwanga si půjde koupit ten mladý, progresivní čínský influencer, když budu trošku uštěpačný, který je hrdý na to, že si kupuje domácí výrobek. Pro Číňana je ten Yangwang to Ferrari jeho, to je to čínské Ferrari. A ještě další parametr do toho vstupuje, že ten čínský zákazník je úplně jiný než ten evropský. Evropský řidič je nejrychlejší, nejlepší a nejnáročnější.

0: kdekoliv v Ázii jsou řidiči úplně jiní. Tam jde o to, aby se to auto pohybovalo. Oni si kupují mobilitu, oni si nekupují auto, oni si kupují mobilitu. Takže ta mentalita je úplně jiná. A opět, Číňani se obhání obrovskými čísly. Najdeme spoustu aut, které jsou výkonnější než Ferrari Luce. To má jenom 1050 koní nebo kolik. Tam jde o to další ladění, o ty další schopnosti, další kvality.
1: A ta tu tradici,
0: a životnost, řekněme, a tu tradici. Tady se opravdu u Ferrari, stejně jako u všech ostatních luxusních značek, jak říkají, že jsou ze světa luxusu, tak si kupujete tu značku, nekupujete si jenom ten výrobek, kupujete si ten příběh zatím.
1: Příběh, který pak sdílíte třeba se závodníky Formule 1 Leclerkem a Hamiltonem, kteří se v Luce už projeli. A je 100% už jasné, že teda Luce se bude vyrábět tak, jak jsme ho teď viděli?
2: Určitě.
1: Někdy na podzim mají dorazit první kusy, nebo kdy to je?
0: Někdy na podzim, ty auta už jezdí.
1: A chápu správně tedy, že necítíš ani ohrožení z Číny, že to je tak trochu šok možná pro ty tradiční zákazníky, ale že to je vlastně celkem úspěch pro Ferrari, i když se teda ty akcie částečně propadly, protože si to koupí lidé, kteří chtějí Ferrari, protože prostě tam je ten znak.
0: Přesně tak, a to je obrovské téma. Jestli ta automobilka obecně je výrobcem automobilů, řekněme storiedenská firma, anebo jestli je to firma na finančním trhu, řekněme.
1: Musí přece vydělávat.
0: Musí přece vydělávat, ale já v tomto vnímám teda velký posun za ty poslední dekády, kdy ty automobilky opravdu byly firmy, které chtěly poskytnout mobilitu. Oni chtěli vyrábět ty auta a ten zisk se s tím nesl tak nějak samo sebou. Ale dnes je to vlastně jediné hledisko, které se zmiňuje.
1: Ferrari odložilo plány na druhý elektrický model minimálně na rok 2028.
0: Ono od toho odstoupilo už asi před rokem a půl. Ono už před delší dobou odpískalo ten projekt toho menšího elektromobilu.
1: Se jenom tak závěrem zeptám, jestli skutečně si myslíš, že Luce může být úspěchem, když už teďka Ferrari couvne od dalších plánů.
0: Já si myslím, že to dopadne tak, že vlastně Luce bude takým symbolem odvahy toho kupce, že s něčím takovým se bude chtít ukázat na veřejnosti. A teďka to nemyslím zle. Prostě auto, o kterém se všude mluví a o kterém si část publika myslí, že je opravdu nepovedené co do vzhledu, tak to bude chtít velkou odvahu.
1: Už v něm seděl i papež mimochodem, fotili se s ním hvězdy F1, tak uvidíme, jaký bude mít úspěch. Františku, díky, že jsi dorazil.
0: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívil František Dvořák, který vede rubriku Auto na webu idnes.cz. A má otázka, ta byla v zásadě jednoduchá, tedy proč Ferrari dělá elektrické auto? Můj rozhlas, to je naše rozhlasová aplikace, ve které nás můžete poslouchat každý všední den, pokud máte v uších sluchátka a v ruce mobil. Jinak samozřejmě nás naladíte ve vysílání, na Radiožurnálu, ale i na Českém rozhlase Plus. Naslyšenou zítra.
3: Interview Plus.
4: Jak se mění styl vládnutí Andreje Babiše? Nedává premiér přednost vedoucí svého úřadu Tinde Bárta před vlastními poslanci? Zvládá mírnit napětí v koalici a nestrácí nervy při komunikaci s reportéry? Zeptám se novináře Jana Tvrdlně z deníku N.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
5: Tady je Plus v 10:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost, nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta Českému rozhlasu řekla, že plánované změny pozice lidskoprávních organizací naopak posílí. Zítra se chce se zástupci odborů setkat k dalšímu jednání. V Kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD se dnes věnuje obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí se podle obžaloby dopustilo podněcování k nenávisti. Předseda SPD Tomio Okamura ale tvrdí, že obžaloba je nezákonná. Ruské útoky v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny mají nejméně jednu oběť a skoro 20 zraněných. Mezi nimi byly i děti, včetně 5měsíčního chlapce. Oznámila to tamní policie. Úřady po úderu zahájily vyšetřování kvůli podezření ze spáchání válečného zločinu. Podle ukrajinského letectva Moskva zautočila pomocí skoro 200 bezpilotních letounů. Většinu z nich se vzdušným silám podařilo zlikvidovat. V centru Paříže nově stojí památník obětem rwandské genocidy z roku 1994. Připomíná výbuch etnického násilí, při kterém ozbrojené milice tvořené členy etnické skupiny Hutů zabily na 800 tisíc členů etnické menšiny Tutsiů. Francie v té době silně podporovala Hutuji vedenou vládu africké země. Prezident Emmanuel Macron při odhalení památníku uznal, že Francie ani její spojenci tehdy neprojevili dostatek vůle k zastavení genocidy. Oficiálně se ale omluvila. Přesně před 20 lety vydala černohorský parlament deklaraci nezávislosti. Poslanci tak potvrdili výsledky referenda, ve kterém přes 55% voličů hlasovalo pro vystoupení z tehdejšího srbsko-černohorského soustátí, které zbylo po rozpadu Jugoslávie. Tady jsou dopravní informace. Na Plusu na dálnici D8 na příjezdu do hlavního města směrem z Ústí se sunou kamiony od Klíčan ze 3. kilometru. Osobní auta brzdí až v Cínovecké ulici v Praze za sjezdem na Čakovice. Odtud pak k regulované Blance se jede více než 40 minut. Na plzeňské D5C před Prahou po pojíždí fronta kamionů zpomalují za Loděnicí na 9. kilometru a sunou se až na okruh k Ořechu na 18. kilometr. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti ještě podle potřeby regulují vjezdy do obou tunelů. Kolona aktuálně od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Dnešní výrazná regulace provozu Plance v Troji způsobuje velmi dlouhá zdržení. Čekejte desítky minut, navíc po pojížděním v Povltavské od Balabenky, ještě předtím je ucpaná Sokolovská od metra Vysočanská a taky Českomoravská od Harfy. Hornátecká ulice, kolona od Kobylské vozovny, plná je následně i Zenklova ulice až ke sjezdu do Holešoviček, Davídkova v celé délce mezi Střelničnou a Libereckou. Dobře, dojeďte. Čeká nás zatažený až oblačný den, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22, na horách většinou kolem 12 stupňů. To byly zprávy a začíná Osobnost Plus Barbory Tachecí.
2: Kniha Kacířské eseje o budoucnosti svobody a demokracie je jeho dílem. Když Rusko napadne Ukrajinu, jde protestovat. Když má pocit, že stát ustupuje před ruským tlakem, ozve se. A když se na dlažbě v areálu ruské ambasády objeví ukrajinská vlajka, je součástí skupiny, která kvůli tomu stojí před soudem. Filozof a aktivista Václav Němec, dnes v Osobnosti Plus. Vítejte.
6: Dobrý den.
2: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Osobnost Plus.
2: Kdy jste si naposledy řekl, že tady už nejde o konfrontaci politických názorů, ale o demokracii jako takovou?
6: No, já si to říkám dost často, poslední dobou a nejen poslední dobou. A musím říct, že si to říkám zejména ve chvíli, kdy už opravdu nejde o nějaké jednotlivé agendy, ale kdy jde o demokratické instituce. A o ty teď bohužel jde. A já pozoruju s velkým znepokojením, že současná vláda opravdu se snaží destruovat některé instituce demokratického státu. Samozřejmě k ním patří i ta veřejnoprávní média, ten pokus o omezení nezávislosti veřejnoprávních médií pod tou průhlednou záminkou. takzvaného zrušení koncesionářských poplatků, tak to považuji za velmi vážný signál, protože už od antiky prostě k demokracii patří veřejný prostor, na kterém se má odehrávat nějaká diskuse, která je nezávislá na té stávající politické moci, na ekonomických tlacích, a pokud vlastně se vláda nějakého demokratického státu rozhodne, že sáhne do tohoto veřejného prostoru a pokusí se ho nějak ochočit nebo podřídit, tak to považuji opravdu za zásadní zásah do samotné architektury demokratického státu.
2: Víte, zase na druhou stranu ruku na srdce, když voličům oznámím, že už nebudou muset platit ty mediální poplatky, a spoustu těch věcí, které se dějí, prostě umí mnozí jakoby obložit tou vatou, která vás má uklidňovat. Kdy vlastně obyčejný volič, tím myslím, který nějak zvlášť nesleduje politiku nebo něco takového, kdy má vlastně poznat, že se něco vážného děje?
6: No, tak ta vata je, myslím, hodně průhledná, protože jako z čeho to budeme platit, že nadále ta média, tak asi to nebude z Agrofertu nebo z kapsy některých těch politiků, ale budeme to platit zase my a budou to platit všichni, takže ten argument mi přijde naprosto vlastně zábavný a průhledný a divím se, že vůbec na to někdo skáče. A mně to přijde vlastně jako velmi příznačné, protože tady se hraje takováhle hra, jo, že se vlastně předhazují takovéhle velmi vlastně laciné argumenty, ale já třeba sám se přiznám, že já televizi nemám už mnoho let a přesto platím veřejnoprávní poplatky za televizi. Samozřejmě se na ně občas dívám na internetu, ale já si říkám, že ta cena těch asi 3 piv, nebo kolik to dneska dělá, jasně, za měsíc, takže není tak špatná cena za to, že tady máme ten nezávislý veřejný prostor, který samozřejmě má svoje mouchy, nedostatky a tak dále, o tom se dá jako dlouho diskutovat, ale sama ta myšlenka, že je třeba oddělit tou, nebo odclonit tou ochranou stěnou od té vládní garnitury, ta média, tak ta je naprosto správná a základní a na ní je třeba trvat.
2: Já bych malinko jenom doplnila tu vaší odpověď o těch poplacích, že je to průhledné. Běžný občan nejenže si neříká, že to zaplatí on, ale říká si, nebudu to platit ze své kapsy, bude tady rozpočet a kdy na to ten rozpočet vezme, je mi úplně jedno. A když budou zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat státní dluhy, což se děje průběžně, tak je mi to taky úplně jedno. Čili pro občana jako jednotku je to vlastně výhodné. To je to zrádné na tom. Teď, v tuto chvíli.
6: No, ale tak to si myslím, že ukazuje na nedostatek nějaké odpovědnosti za celek, jehož jsme součástí. Jo, to je prostě ten veřejný rozpočet, to prostě na to se skládáme všichni jako občané.
2: No, jasně,
6: někdo ale víc, někdo míň, ale vlastně nakonec to jde z našich peněz.
2: A jasně, ale upřímně, ruku na srdce. Kdo z nás si studoval, kam jdou všechny peníze státního rozpočtu? Kolikrát v tom státním rozpočtu bychom si asi, kdybychom to udělali, řekli, tak s tímhle já fakt nesouhlasím. Rozumíte?
6: Tak samozřejmě, jo, to je věc pro nás asi běžné občany nepřehledná, pokud nemáme tu úchylku, že studujeme ty rozpočty. A někteří to studují, že ekonomové třeba, a ty to
2: mají povinně.
6: A pak je dobrý, když to třeba veřejně nějak vysvětlují širší veřejnosti, což já teda nejsem, takže já taky nejsem nadšen velmi často z toho, kam jdou peníze z veřejného rozpočtu, ale vlastně to je bohužel ta věc, že o tom rozhodují ti politici a ta stávající vládní garnitura, no tak to je jejich odpovědnost, jo, ale já prostě nechci, aby oni mohli rozhodovat o tom, kolik peněz se dá na ten veřejný prostor vlastně, který dneska ta média suplují, a to si myslím, že prostě ze základu je úplně špatně.
2: Ale řekněte, když vláda Andreje Babiše říká, to říká tuším v programovém prohlášení, že jejím úkolem je vrátit občanům jistotu, že stát pracuje v jejich prospěch. Tak já jsem přemýšlela, jak se to vlastně dá zjistit, jak se to dá nějak relativně objektivně ověřit a na čem, protože a tak dále. Těch problémů je milion po řadě těchto hodnocení. Já se vás ptám, jak vy si v hlavě rovnáte tohle, jestli vám vláda dává tu slíbenou jistotu?
6: No, tak ono se to tam objevuje několikrát v tom programovém prohlášení vlády, že už v té preambuli a jako má to sugerovat, že doteď jsme žili v nejistotě. Přesně. A teď konečně se ta jistota vrací. Ono to má hodně, jak je patrné z toho kontextu, tak to má ten sociální rozměr, jo? To znamená, týká se to těch důchodů a týká se to, já nevím, takových věcí, jako jsou slevy na jízdném a tak, jo? A tohle všechno. Jako,
2: jedna věc je sociál, ale druhá věc je to, co pod tím vláda zjevně taky myslí.
6: No, právě, ale jo, já myslím, že tam to má hodně ten sociální aspekt, jo? Ale ve mně spíš to vzbuzuje velkou nejistotu, protože jako i pokud bychom zůstali jenom čistě u té sociální roviny, tak to povede k dalšímu zadlužování a ve mně to teda vzbuzuje velké nejistoty, pokud jde o naši budoucnost, protože nám narůstá samozřejmě dluh a to bude muset někdo někdy zaplatit. Jo? Ale je tam ještě jiná vrstva, že prostě tady ta jistota se mi nezdá, že by byla moc zajišťována tím, že ta vláda se rozhodne vlastně takhle jako poměrně razantně destruovat veřejné instituce a to se netýká jen těch veřejnoprávních médií, ale i některých ministerstev, že jo, těch agent odborných, které dneska se stávkuje na úřadu vlády, že jo, ty představitele těch odborných agent, respektive ty odbory a mohl bych pokračovat, jo.
2: Ne, ale
6: takže
2: víte,
6: ve mně to spíš vzbuzuje teda nejistotu, musím
2: jasně
6: říct, jo, tyhle ty kroky.
2: Ale to jste vy.
6: To jsem já.
2: Tak.
6: Ale myslím si, že nejsem sám.
2: Ne, určitě nejste sám. Ale teď jde o to, že prostě vlastně na ten komplexní postup státu k nám, občanům, nám prostě chybí kritéria, protože pro vás je nejistota tohle a pro někoho jiného je nejistota, že by chtěl příspěvky a teď je má. Rozumíte mi?
6: A já tomu rozumím samozřejmě, že nemůžeme mít všichni na to stejný pohled a ta vláda určitě oslovuje nějakou svoji voličskou skupinu, cílí, že ona určitě je vzorek společnosti, který zřejmě na tohle slyší a já musím říct, že docela i ta minulá koalice a vláda, že nahrála na smeč Andreji Babišovi i té současné vládě, protože je fakt, že prostě myslím, že zrovna jakoby sociální ohleduplnost a empatie nepatřila k jejím silným stránkám, jo, a vlastně když na jedné straně...
2: Ani ta veřejná média, abychom byli upřímní.
6: Ani ta, že jo, a když se podíváme na to, že teda vznikne díra v rozpočtu díky zrušení superhrubé mzdy, že jo, a pak se to teda látá různými věcmi.
2: A to už
6: věcmi,
2: je tak dávno
6: jako
2: a stále
6: zrušení,
2: to stejně
6: jako je zrušení školkovného a tak, jo, tak samozřejmě ano, je třeba říct, že ta minulá vláda minimálně hodně usnadnila tuhle situaci té současné vládě, ale já bych chtěl zmínit ještě jeden aspekt, jo, té jistoty nebo nejistoty a to se týká bezpečnostních otázek a zahraniční politiky a tam musím říct, že současná vláda ve mně vzbuzuje velkou nejistotu, protože se mi zdá, že velmi bagatelizuje a podceňuje ty bezpečnostní hrozby, kterým dneska čelíme a nedělá dost pro to, aby nás na ně připravila, takže já musím říct, že mě to vůbec neuklidňuje, tahle prohlášení. A jako zrovna v této otázce si myslím, že vzbuzuje ta vláda vlastně velkou nejistotu a člověk, který tomu rozumí, těm bezpečnostním otázkám, tak opravdu jako tohle to musí velmi citlivě vnímat.
2: V téhle souvislosti, co je z vašeho pohledu zásadnější? To, co vláda odvádí, a nebo to, jak moc ochotní jsme si na to zvyknout? Rozumíte mi?
6: No, pro mě to... Mně to nedává úplně smysl, ta otázka. Já si myslím, že obojí je vlastně důležité.
2: No, nezdá se vám, že na to... Takhle. Někteří komentátoři tvrdí, že na to, co se tady děje, jsme ještě relativně klidní. Takhle. Takže se ptám, jestli ten náš klid... není prostě pro celou tu společnost takový, řekněme, zpátečnický, jestli mi rozumíte.
6: Myslím si, že jako je iluzorní v něčem, jo? Že na to, jak ta situace, my vlastně čelíme od druhé světové války asi nejvážnějším hrozbám bezpečnostním, jo? A přicházejí dneska zejména z Ruska, to je myslím celá zjevné a bezpečnostní experti, kteří to sledují, se na tom shodnou. A jako pokud vlastně my žijeme v nějakém jako iluzorním pocitu, že nás se to netýká, jo? Tak je to prostě to, čemu se říká říká psychologii popřední reality, nebo denialismus. Jo, prostě. A to je velmi nezdravá psychologická reakce, protože to nás jenom činí pak nepřipravenými na ty skutečné hrozby. A pokud ta současná vláda tohle podporuje, tenhle ten nezdravý postoj ke skutečnosti, to zavírání očí nebo nasazování růžových bílí před tou drsnou realitou, tak si myslím, že je to velmi nezodpovědné a to musím říct, že mě velmi zneklidňuje.
2: Ne, ale vy jste mě teď nahrál k tomu vašemu případu té namalované ukrajinské vlajky v tom ruském bytovém komplexu u ambasády. Totiž, jak se vysvětlujete, že se 2 roky vážně řeší tenhle případ, zatímco se nic neděje u prostě majetkových vazeb Rusů, u obrovských snah o ovlivnění české společnosti. To jako je všechno v klidu a pak si řeknou, a tady spole Kapucín to tam namaloval, tak šup k soudu.
6: Kapucín.
2: A co jsem řekla?
6: Kapucín, myslím.
2: Ježiš. Pardon, Kapucín.
6: Ale proti Kapucínům já jinak nic nemám. No, samozřejmě, to je ten problém, na který celou dobu se snažíme upozorňovat, na tohle strašnou diskrepanci, jo, mezi tím, že teda jsou tady vážné problémy, které ten stát neřeší, a to musím říct, že ani ta minulá koalice to dostatečně neřešila, natož pak teda tahle, jo. A na druhou stranu teda právě my, kteří jsme se snažili poukázat na tyto problémy, a to samozřejmě byl to symbolický akt, byl to happening, ale mělo to nějaké vážné poselství, jo, a samozřejmě kromě toho, že jsme chtěli vyjádřit solidaritu s Ukrajinou, která už 5. rokem trpí hrozným způsobem tou naprosto nesmyslnou válkou, kterou rozpoutal ten psychopat v Kremlu, tak prostě bylo právě upozornění i na ty naše domácí problémy a dluhy, protože my jsme to namalovali v komplexu, vlastně bývalém bytovém komplexu ruské ambasády ve Schweigerově ulici, což je vlastně objekt, který požíval ještě do určité doby statusu diplomatické mise. A oni ten objekt nelegálně pronajímali, jo, čili jednali vlastně v rozporu s našimi zákony, moc se to jako neřešilo. Další věc je samozřejmě, že my považujeme za naprosto skandální, že stát, který vůči nám vyvíjí vlastně nepřátelské aktivity a považuje nás za nepřítele, tady opravdu má obrovské množství lukrativních nemovitostí, pozemků, jo, to je více než 40 velmi lukrativních nemovitostí, které využívá k nejasným účelům nebo možná k jasným účelům, které jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy naší země. A tohle je něco, co prostě ten stát dlouhodobě neřeší. Jo. A snažili upozornit.
2: Co byste optimálně mít tu moc s těmi ruskými nemovitostmi nebo Rusy využívanými nemovitostmi dělal?
6: Tak v prvé řadě bych asi vzal vážně, že tohle je nějaký dědictví postkoloniální, protože oni, to není normální, že nějaká země tady, se kterou ještě nemáme příliš teda pozitivní vztahy, vlastní tolik těch nemovitostí a objektů. Jo, čili myslím, že bych v první řadě se snažil bouchnout do stolu a říct, tak konečně se rozejdeme s tím postkoloniálním dědictvím, jo, protože to je fakt jako to, že my jsme byli ruská nebo sovětská kolonie, tak jenom díky tomu oni dodnes nějaký setrvačnosti tyhle ty majetky pořád tady mají. Jo. A pak bych hledal nějaká zákonná opatření, která by to vyřešila. Máme proto různé příklady ve skandinávských zemích. Jo. Je možno přijmout zákon, dokonce byl už v minulém období ve sněmovně návrh zákona na vyvlastnění těch nemovitostí, jejichž užívání je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky, samozřejmě za nějakou jako náhradu, jo, která ovšem by se v tomto případě mohla zmrazit hned, protože Rusko že je pod sankcemi a vede tu agresivní válku. Čili myslím si, že je tady řada opatření. Pokud bychom měli tu vůli a pokud bychom skutečně měli odvahu tyhle věci řešit, tak si myslím, že to už mohla ta minulá vláda dělat.
2: Jasně. Jak si vysvětlujete to, že po Vrběticích měl shodou okolností Andrej Babiš tenkrát odvahu ty ruské, já nevím, jak bych to řekla, agenty, pomlčka, velvyslanecké figury, tak vypovědět. Tenkrát to jako šlo a kvůli Vrběticím a teď v momentu, kdy Rusko ve velkém předvádí, co to je státní agrese na cizím území. Navíc státní agrese, která ovlivňuje celý svět svým způsobem. Tak, že nemáme vlastně odvahu dělat nic? Není to zvláštní?
6: Tak je to paradox, že zrovna Babišova vláda teda vykázala vlastně historicky největší množství těch agentů pod tím diplomatickým krytím naší ambasády, která byla léta na to upozorňovaly tajné služby, že je opravdu předimenzovaná. Což je třeba ocenit jistě, že nakonec byť pod nějakým tlakem to udělali. Na druhou stranu teda od té doby se za tolik toho nestalo. Jo? Za minulé vlády něco učiněno bylo, například řadě těch objektů byla odňata právě ta diplomatická mise, nebo ten status diplomatické mise. A stát se začal soudit, že jo, s Ruskou federací, ale tak ti Rusové zase umí dobře využívat ty naše zákony, že jo, a obcházet a tak. Ale já si to sám nedokážu vysvětlit. Jo. Mně se zdá, že opravdu my tady pořád máme, a tím se vracím k tomu, o čem jsme už mluvili, jo, jakoby nějaký iluzorní pocit, jako že se nás to netýká. Přitom ta agrese to není jenom v uvozovkách agrese vůči Ukrajině. Rusko je opravdu dneska teroristický stát, který páchá teroristické útoky na území Evropské unie, vraždí svoje odpůrce politické a pokusili se spáchat i další vlastně teroristické útoky na našem území. Desítky jich bylo spáchano na území Polska, Německa a tak dále.
2: Jo. Ale teď mi řekněte, proč si myslíte, že relativně veliká část voličů prostě takhle vyhrocený vztah přes ty šílené zkušenosti, které jdou prostě dekády zpátky, tak prostě stále si udržuje k té Moskvě nějaký, jako řekla bych, hezký vztah.
6: Možná je to nějaký stockholmský syndrom, no. Jo? Prostě je to, já to hodně čtu psychologicky, mně se zdá, že je to vlastně, že se tam opravdu skrývá možná nějaký jako strach hluboký z toho, pořád ta představa, že to Rusko je někdo, kdo je vlastně silná mocnost, která je ochotná opravdu, jako neštítí se žádných prostředků, jo? Takže vlastně je lepší jakoby být s ní za dobře, protože člověk, který je třeba ne tak odvážný, tak radši se snaží podlézat tomu mocnějšímu agresorovi, než aby se solidarizoval s obětí, jo? Ale hlavně je zatím opravdu podceňování té hrozby, kterou bohužel nezodpovědně tenhle ten postoj posilují někteří naši politici a zejména teda ti, co jsou součástí té stávající vládní koalice.
2: V souvislosti s tou vaší vlajkou na ruské ambasádě bych se chtěla čistě obecně či filozoficky zeptat, vlastně, kdy přijde ten moment, kdy si člověk jako vy řekne porušení nebo způsobení nějakého přestupku nebo je důležitější, je méně důležité, než vyslat nějaký signál. Rozumíte? Vy jste museli porušit nějaké pravidlo, to jo, a vyslali jste signál. A teď mě řekněte prostě, u jakého typu signálu se dá takhle podle vás postupovat?
6: No, je to otázka určitého jako citlivého zvážení samozřejmě té hranice, ale já si vzpomínám na knihu Jiřího Přibáně, která se jmenuje Dizidenti práva, dneska je to náš ústavní soudce. Ano. A ten píše tam něco v tom smyslu, že právo je důležitý legitimizační prostředek samozřejmě, ale nemůže si činit nárok jako na definici lidskosti. Jo? To jest, jako, že jsou tady ještě jiná jakoby, kritéria té legitimity, která se nevyčerpávají těmi stávajícími zákony. A já si myslím, že já nakonec, i když jsme byli před soudem, tak jsem to v té své řeči zdůraznil. Já učím mimo jiné filozofii práva a se studenty probírám různé právní teoretiky a vzpomněl jsem tam známého německého právního teoretika Gustava Radbrucha, který píše o něčem, co on nazývá, to se pak nazývalo teda Radbruchova formule, a on tam vlastně zdůrazňuje, že právo je nějaká jako kulturní skutečnost, která má sloužit určitým hodnotám nebo idejím. A on tam zdůrazňuje tři hodnoty. Spravedlnost, právní jistota a účelnost práva. A on říká, že ta spravedlnost, ale že je primární. Jo? Čili ta právní jistota je samozřejmě také důležitá, proto on říká, i zákony, které jsou třeba nedokonalé nebo třeba i nespravedlivé mírně, lze je třeba respektovat, ale pak, jako, když dosáhne ten rozpor mezi tou spravedlností a tou právní jistotou příliš křiklavého napětí, tak pak je třeba dát přednost té spravedlnosti. A já si myslím, že tohle je ten případ, protože tady my jsme upozornili na velmi křiklavé nespravedlnosti. V první řadě samozřejmě ty strašlivé do nebe volající válečné zločiny, které se denně páchají na Ukrajině nebo proti ukrajinskému lidu. A nikdo nebyl dodnes pohnán k odpovědnosti, potrestán za ty zločiny. Právě i ta beztrestnost zřejmě jim pořád jako jim dovoluje si myslet, že to můžou páchat dál. A pak jsou to tady ty další okolnosti, o kterých už jsme mluvili. Jo? To, že ti představitelé tohoto teroristického státu, té Ruské federace, tady požívají určitých privilegií, zneužívají vlastně ta privilegia k tomu, aby třeba jednali proti zákoně nebo dokonce v rozporu s bezpečnostními zájmy naší země. A vlastně tohle jsou nějaké věci, které se neřeší. A my jsme chtěli upozornit na to, že je třeba to řešit. A teď, když si na jednu misku vah položíte to, co jsem řekl, to je pomyslné spravedlnosti, a na druhou misku, že jsme namalovali někde nějaký dva pruhy barvy na nádvoří bytového komplexu, jo, tak si myslím, že je jasné, kde ta spravedlnost je.
2: O tom není sporu, ale stejně podobně jasné je, když porovnáváte tu vaši akci proti všemu tomu zlu ze strany Ruska, které se u nás děje průběžně, že jo, to nemusí být válečné zločiny. To je prostě to ovlivňování celé společnosti, financování buchví čeho a tak dále a tak dále. Na co se ptám? Netrápí vás, že to právo, a asi to nemůže být jinak, vlastně řeší kapku, jednotlivé kapky vody, zatímco vedle řádí požár?
6: No, tak je to samozřejmě, právo je složitá záležitost, respektive je to určitý, samozřejmě je to důležitý normativní systém, který musí v každé společnosti nějak fungovat, že platit.
2: Ne, to nespochybňuji.
6: Je třeba ho dodržovat, ale je třeba zároveň vzít vážně, že nemůže vyčerpávat jakoby všechno bezpráví, co se děje. Jo. Ale tady si myslím, že opravdu jsme svědky něčeho, co bych nazval vlastně absencí vůle to právo prosazovat, protože si myslím, že my máme vlastně právní nástroje, respektive kdyby parlament měl zájem, může ještě přijmout další zákony a ty by mohly tyhle ty nespravedlnosti a vlastně věci, které ohrožují náš stát a řekněme životní zájmy našeho státu, tak by mohl vlastně řešit a lépe ochránit.
2: Řekněte, protože vím, že vy se na Rusko soustředíte, specializujete u řadu dekád, tak mě by docela zajímalo, co o Rusku podle vašeho názoru nechápeme, mluvím o většině společnosti, nebo největší části společnosti, co na něm nechápeme, čemu nerozumíme, proč je spousta nás klidná relativně a tak dále.
6: Já myslím, že toho nechápeme hodně, ale kdybych to chtěl vztáhnout k tomu našemu tématu, nebo tématu, o kterých jsme mluvili, tak bych řekl, že my prostě nechápeme, že to vlastně není stát v klasickém slova smyslu. Jo? Ona je to skutečně taková jako mafiánsko-oligarchicko-KGBácká struktura, která se zmocnila, zločina, která se zmocnila toho státu a teď jakoby vystupuje ve jménu toho státu. A já myslím, že největší chyba, kterou my děláme, je, že my přistupujeme na tu hru, kterou s náma tenhle ten režim hraje, protože on někdy právě nám nastavuje jakoby tu svoji tvář, takovou tu oficiální, kde ti představitelé vystupují v těch nablízkaných sacích, jo, a dovolávají se těch hodnot a mezinárodního práva
2: a
6: řádu. A přitom my musíme ale vidět, co tahleta struktura ve skutečnosti páchá a dělá, že jo, a podle toho je musíme posuzovat. Takže a oni jsou velmi dovední v tom, jak právě, už jsem také o tom mluvil, jak využívají všech těch zákonných prostředků ochrany, garancí, které my jim tady poskytujeme, ale sami je porušují, zneužívají, obcházejí, kdykoliv se jim to hodí. A myslím, že oni se chovají jako taková parazitní struktura, jo, která vlastně velmi dovedně, ale parazituje na tom organismu té západní společnosti a taky jako postupně jako rozhlodává.
2: A to se jí daří.
6: A právě i díky té naší nechápavosti a té naší naivitě.
2: Řekněte mi, myslíte si, že Češi mají ve své většině to, čemu se říká demokratický instinkt?
6: Takhle, já nevěřím na demokratický instinkt. Já myslím, že to není věc instinktu. Ta demokracie je přece jenom nějaká kulturní, civilizační vymoženost, že jo? A čili tady jde spíš o nějaké civilizační, řekněme, jako schopnosti a
2: no
6: zároveň...
2: No tak jestli jedno, jak to napojmenujete.
6: No, čili já bych mluvil spíš o, řekněme, demokratickém smýšlení, jo? Možná i o nějakých občanských demokratických ctnostech, které si musíme vybudovat a věrnost a respekt k demokratickým hodnotám. No. A tady si myslím, že ta naše společnost je velmi rozdělená. Jo? Na jedné straně tady máme tu občanskou společnost, která jako myslím si, že je velmi oddaná těm demokratickým hodnotám, ale na druhé straně pak tady máme jinou část společnosti, které jsou ty hodnoty možná lhostejné.
2: Filozof a aktivista Václav Němec dnes byl v Osobnosti Plus a já za to děkuju.
6: Děkuju za pozvání, nashledanou.
2: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Bylo 11 hodin.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Poslanci v prvním čtení projednají mimo jiné znovu zavedení EET. Lidé s exekucí nevyužívají odlužení. V prvním čtvrtletí ho využilo jenom 15% z nich. Mezinárodní letiště v Kuvajtu zasáhl íránský útok. Na místě je několik zraněných. Klidnou středu u zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Podnikatelé v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v Poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově taky řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do milionu korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
8: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na daní z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
5: Vrátit by se poslanci dnes měli taky ke schvalování novely zákona o podpoře bydlení a projednat by mohli i novelu stavebního zákona. Odlužení v Česku využívá dlouhodobě míň lidí, než kolik by mohlo. Podle dat konsorcia dluhových poraden ho na konci prvního čtvrtletí letošního roku využilo jenom 15% dlužníků, kteří jsou v exekuci. Využít odlužení můžou ti, kteří mají dva a více různých věřitelů a nesplacené dluhy. Zároveň ale musí mít i dostatečně vysoký příjem. To může hodně lidí odradit, říká vedoucí dluhové poradny organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.
9: Ty podmínky jsou nastaveny relativně přísně, takže pro spoustu lidí, kteří dnes jsou v exekucích, pracují na minimální mzdu, tak pokud tu situaci nezmění, tak oni vlastně na tu insolvenci ani nedosáhnou.
5: Dluhy musí dlužníci splácet řádně po dobu 3 let, soud jim potom zbytek odpustí. Konkrétní podmínky pro odlužení lidé najdou třeba na webu dluhového patrona.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Íránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura s tím, že úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. Podle kuvajtského úřadu pro civilní letectví taky poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Podle amerického velitelství se ale při tomto útoku podařilo všechny střely zneškodnit. Spojené státy a Írán se navzdory příměří začaly od včerejška opět ostřelovat. Teherán i Washington údery označují za odvetu za útoky druhé strany. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena. Řekl to v proslovu na tajvanské univerzitě v Chengdži. Zmínil podobnosti Česka a Tchajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova na Číně.
10: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie. Předseda Senátu svoji cestu nad Tchaj-wan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchaj-wan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchaj-wanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu nad Tchaj-wan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
5: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Odborná konference Digimedia se dnes v Praze bude zabývat umělou inteligencí v médiích anebo budoucností televize a streamovacích služeb. Řeč bude taky o financování médií veřejné služby po stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Řekl to programový ředitel akce a zástupce šéfredaktora Mediář.cz Jan Potůček.
11: Chtěli bychom probrat jak s odborníky z médií, tak i se zástupci vládní koalice a opozice budoucí návrh zákona o financování médií veřejné služby. To je ono rušení koncesionářských poplatků a zavádění plateb ze státního rozpočtu. Zda to je vůbec rozumné a k čemu to povede.
5: Policie pátrá po pohřešované 58leté Jitce Blaškové z Brna. Včera odešla z domova ve čtvrti Královo pole. Od té doby o sobě nedala vědět. Informoval o tom mluvčí policie Petr Vala. Žena má podle něj psychické potíže. Pátrají po ní desítky policistů a vrtulník s termovizí. Pohřešovaná vypadá na 60 let, měří asi 165 cm a má štíhlou postavu. Má krátké černé vlasy, nosí výrazné brýle s červenými obroučkami. Pokud máte o ženě jakékoliv informace, volejte linku 158. Naposledy byla žena viděná v červených džínech, v bílé větrovce a bílém tričku s krátkým rukávem. Teď doprava na Plusu. Na D8 před Prahou směrem z Ústí narostla kolona kamionů téměř ke sjezdu na Kralupy na 8 km. Posouvají se pak i Cínoveckou a Gbelskou ulicí ke sjezdu do Novopatské. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně panuje velmi podobná situace. Nákladní soupravy v pravém pruhu se řadí před Rudnou zhruba na 6. kilometru a popojíždí na okruh směrem k D1. A na Štěrboholské spojce směrem k Ladovému mostu v Praze je neměná situace za sjezdem na Běchovice. Pravý pruh tam stále blokuje porouchaný kamion. Kolona od sjezdu z Novopatské je bezmála na půl hodiny. Dobře dojeďte. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm anebo přehaňkami, ojediněle i bouřkami. Odpoledne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek i oblačnosti ubývat. A teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Plus.
12: Dobrý den. Pár minut po skončení dnešního rozhovoru bude premiér, ministryně financí a další lidé představovat novinky pro takzvaný třetí pilíř penzijního spoření. Před týdnem jsme to tady o některých stávajících problémech s Danielem Prokopem probrali. Dnes se k nám přidává hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, která byla na nedávné konferenci pořádané hnutím ANO, kde ministryně financí Alena Schillerová taky už o třetím pilíři částečně mluvila. Jano, Danieli, dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
15: Život k nezaplacení.
16: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
12: Reforma penzijního spoření má být podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO největší změnou v oblasti financí od doby zavedení DPH. Dnes tedy tu reformu s názvem Lepší penzíko představí. Bude tam Alena Schillerová, Andrej Babiš a také ekonomové a autoři analýz, kde jsou slabá místa toho současného systému spoření na penzi a jak by se dala vylepšit. Těmi jsou Filip Pertold a Lukáš Nádvorník z Ekonomického institutu IDEA při RGEI. Ostatně bylo to tak i na té ekonomické konferenci, kde jste byla, Jano, že tam byli lidé nejenom za hnutí ANO, ale byli tam také Pavel Kysilka, byl tam Jan Švejnár.
13: Jan Švejnár, ano, ale ta reforma tam vlastně byla jenom
12: zmíněna.
13: Jenom zmíněna, protože celkově tady se tam spíš řešilo větší zadlužování Česka.
12: Ale ta zmínka byla silná, protože Alena Schillerová mluví o tom, že reforma Lepší penzíko bude znamenat, že průměrný Čech, který si spoří po dobu 35 let aspoň tisícovku měsíčně, odejde do důchodu s milionem navíc oproti té současné situaci. Mm-hmm. Jak tomu rozumíte?
13: No je to tak, Alena Schillerová zmiňovala, že prostě díky té reformě dostane průměrný Čech, který tak spoří delší dobu na penzi právě o ten milion víc, a vychází z toho, že stát chce právě v té reformě motivovat více mladé lidi, aby nastupovali do penzijního spoření, když jsou opravdu mladí, protože u nás v průměru začínají lidé spořit asi ve 40 letech, to by asi potom mohl Daniel doplnit, a nezbývá už jim tolik času na to, aby si naspořili. Další klíčová věc je, že prostě máme vysoké poplatky pro penzijní společnosti, které potom z té naspořené částky můžou sebrat třeba až polovinu té úspory ve srovnání s jinými fondy nebo s jinými zeměmi. A třetí klíčová věc je, že penzijní společnosti jsou skutečně v tom jsou nevinně svázány teď tím, že oni předloží, když někdo přijde a chce si založit penzijní spoření, tak oni mu předloží dotazník, zeptají se ho, jaké má zkušenosti s investováním a jestli rozumí riziku, tak každý, drtivá většina z nás řekne, že žádné a nerozumí, a tím pádem třeba mladý člověk automaticky spadne do nějakých konzervativních fondů, kde jsou samozřejmě ty výnosy mnohem nižší, protože to investuje třeba jenom do dluhopisů nebo něco takového, a je to zbytečné, protože když máte na to spoření 40 let, tak se nemusíte na začátku bát nést větší riziko a investovat třeba do akcí, kde větší riziko znamená většinou také samozřejmě větší výnosy, a do těch konzervativních fondů chodit potom až déle. Tomu se říká strategie životního cyklu, že tedy mladí budou...
12: Tímhle jste vlastně těmi třemi body jste načetl scénář toho dnešního společného setkání, tedy v rámci rozhovoru Život k nezaplacení. Danieli, když budu počítat tu tisícovku měsíčně, těch 35 let a ten milion, tak 35 krát 12, tak mi to vychází 420 měsíců krát 1000, tak to je 420 tisíc budu spořit. Jak z toho dostanu ten milion?
14: No tam neúplně intuitivní věc je to zhodnocení, protože vy, když tam vložíte 1000 korun, tak za rok, když máte 10% úrok, tak za rok z něj máte 1100 korun. A v tom dalším roce se zhodnocuje těch 1100 korun. Teďka se to takhle sčítá. A když si to spočítáte, tak když spoříte 40 let, tak opravdu jakoby ta výše toho úroku je úplně zásadní. Jo. A můžete mít z té 1000 koruny za těch 40 let buď to 6 tisíc, když máte nějaký úrok kolem 5%, nebo klidně 90, 80, 90 tisíc, když máte úrok kolem 12%. Jo. Takže tam vlastně jakoby třeba dvojnásobný úrok neznamená, že máte dvojnásobně víc peněz, ale násobně víc peněz za těch 40 let. Proto jde i o malé rozdíly v tom zhodnocení. Na tom vlastně postaven ten biznis i těch úspěšných lidí, jako je ve Wall Street a podobně, že prostě dosahují třeba dlouhodobě o 0,1 většího zhodnocení. A za rok je to jedno, a za 40 let vlastně to udělá obrovský efekt. Takže tam jde o to, aby ty peníze byly v něčem, co má relativně dobré zhodnocení. Zejména v těch prvních letech, když vám je relativně jedno, že to kolísá v čase, v těch prvních, když máme 20 až 55 a podobně.
12: Takže je to tlak na to, abych začal, tedy já už ne, ale ti mladí, aby začali co nejdřív.
14: Tak, jak říkala Jana, v průměru dneska lidi spoří kolem 25 let, když to protáhnete na 35 nebo 40, tak je to zásadní. Když k tomu přidáte zároveň trošku vyšší zhodnocení, tak je to ještě mnohem zásadnější. A to by měla být jedna z těch klíčů té navrhované reformy. Vlastně se vrací i k tomu, co jsme navrhovali v Nervu Fialovy vládě, a to je podporovat více ty mladé lidi do 35 let v tom vstupu, jo? Protože dávat podporu někomu, kdo si začne spořit v 55, je hezké, ale z hlediska toho jako jeho zabezpečení už to pro ten stát má úplně minimální význam, tahle podpora. Dostat tam někoho, komu je 18 let nebo 25, je jako naprosto zásadní, když zároveň bude v těch relativně nějakých dobrých fondech, které dlouhodobě poskytují nějaké zhodnocení. No.
12: Jana už o tom mluvila, že v plánu je zásadně snížit poplatky při dlouhodobém spoření. Teď člověk na poplatcích odvede až polovinu jejich hodnoty. Ty poplatky jsou v průměru 1,3%, polovina tedy by měla být 0,6, 0,7 plus minus, což je taky návrh IDEA. Jde to takhle zlevnit? Co se stane?
13: Podle těch propočtů IDEA by i ten poplatek 0,6 až 0,7 kryl náklady plus přiměřenou nějakou ziskovou marži, která je právě podle těch analýz IDEA nepřiměřená, když to řeknu jednoduše, nepřiměřeně vysoká v českých podmínkách, což samozřejmě zase, ale bavíme se o nějakých průměrech samozřejmě. Jo. Teď jsou různé typy fondů a tam jsou různé typy těch poplatků nastavených, ale myslím si, že třeba velká debata byla oprávněná a tam i sami penzijní společnosti připouštěli, že se třeba ten maximální limit dá snížit a to je, že oni vybírají jednak tedy poplatek vlastně z toho objemu, který tam naspoříte a určité procento a potom ale mají až 15% jako z výnosu toho, který, jak vám to zhodnotí. A to je opravdu vysoké i v rámci mezinárodního srovnání, takže tam se mluvilo o tom, že by se tento IDEA navrhovala ho vůbec neplatit, mít prostě jenom jeden, nemít složený poplatek, proti čemuž ale i někteří experti protestovali, protože za 100% z těch výnosů je motivační pro ty penzijní společnosti, aby se snažili to s těmi penězi pracovat skutečně a zhodnocovali je. Takže tam myslím, že sami penzijní firmy navrhovaly snížení třeba na 10% a tak. Takže myslím si, že ve výsledku, myslím si, že tedy i z toho, co už jsme měli možnost si přečíst, tak třeba u těch dynamických fondů určitě dojde k nějakému razantnímu snížení toho.
12: Když říkáte přečíst, psali to Hospodářské noviny, že u těch takzvaných dynamických fondů by se to mělo snížit až na třetinu, teď je poplatek v průměru 2,1, nově by to mělo být 0,65 jako strop. Proč zrovna u tohohle produktu, u těch dynamických fondů?
13: Protože je tam ten poplatek opravdu
12: mimořádně vysoký
13: i ve srovnání právě se zahraniční praxí.
12: Co se stane teď, když se sníží dané ty poplatky, pokud tedy máme pravdu, uvidíme, co za pár minut řekne Alena Schillerová a spol.
14: Uvidíme, jak daleko půjdou, protože já jsem tam viděl odhodlání to snížit hodně, ty poplatky, což já jakoby kvituju. Je nutný říct, že tam jsou dva typy investic z hlediska těch fondů. Jeden typ jsou takové ty jednoduché investice, že kupujete prostě státní dluhopisy nebo kupujete takové ty akciové produkty, které člověk si může koupit sám na těch portálech. Jo, to není žádná jako raketová věda prostě kupovat tyhle věci a taky to nevyžaduje asi velký poplatek, jak ukazují kolegové z IDEA na správu těch fondů, zejména když je máte relativně velké. A potom je, takže tam to se dá snížit opravdu hodně. Potom je druhý typ investic, které dělají takzvané alternativní fondy. Ty jakoby se snaží hledat různé startupy nebo jakoby firmy, do kterých investovat, přímo jako vyhledávat nějaké dobré investice. A tam samozřejmě je to náročnější z hlediska toho investora a jsou tam vyšší poplatky i na tom trhu v těch fondech. Ale je velká otázka, nakolik to pouštět do toho penzijního systému, jo? Protože jeho cílem toho třetího pilíře by mělo být, aby investoval relativně diverzifikovaně po celém světě. To znamená, když se začne zhoršovat česká ekonomika, tak to zhorší ten průběžný pilíř těch penzí, což plácí stát, jo, z odvodů sociálních. A ten třetí pilíř by to měl jakoby pomoct, pokud nebude mít stejná rizika, pokud nebude investovat zase do té české ekonomiky. Jo. Kdyby investoval zase do české ekonomiky, do českých startupů, do českých firm jenom a podobně, tak by samozřejmě kopíroval ty rizika toho prvního pilíře a potom ty lidi by na konci neměli nic, protože by se jim zhoršila jak ta státní penze, tak ta penze v těch fondech. Jo. Takže spíš myslím, konsenzus odborníků je, ty alternativní fondy a ty alternativní investice tam jako pouštět hodně málo a regulovat to, aby nedošlo k tomu znečištění toho produktu, který má být relativně jednoduchý a nízkonákladový a podobně. Jo, a z toho vyplývá potom ten finální poplatek, protože něco je ten základní poplatek v těch běžných fondech a něco jsou ty alternativní fondy, které tam můžete trošku přimíchat do toho penzijního spoření z hlediska té společnosti, jako no, penzijní.
12: My pravděpodobně na té tiskové konferenci uslyšíme v rámci politického marketingu to, co už jsme tady říkali, tedy budou to prodávat tak, že se jedná o největší změnu v oblasti financí od doby zavedení DPH, což je rok 1993,
13: tuším. Myslím, že říkala Alena
12: Schillerová.
13: Já když to na té konferenci říkala, tak jsem se dívala na obličeje tam místních renomovaných investorů a měli povytažená obočí, tak nevím.
14: Jako největší, to myslím, že je trošku přehnané. Myslím, že
17: je to přehnané, to povytažené obočí?
14: Ne, jakoby největší změna od zavedení DPH, ne, tak jakoby třeba velká změna, bylo to zrušení superhrubé mzdy, pokud řekneme jakoby ekonomicky celkově. Ale na druhou stranu myslím si, že to je velká změna, že opravdu to, co chce udělat vláda, tak v podstatě jako kopíruje docela to, co navrhoval NERV v té Fialově vládě. A ta podpora mladých lidí, snížení poplatků a další věci, které tam jsou, zrušení těch transformovaných fondů, těch nejvíc jako nevýnosných fondů. Tak všechno to bylo v těch návrzích NERVů.
17: Ale tam to bylo rychlejší, ne? To rušení transformovaných fondů.
14: No, my jsme si představili, teďka oni to chtějí zrušit do 10 let. To jsou ty fondy, které mají úplně minimální ziskovost, protože musí být výnosné každý rok. A řada lidí do nich vstoupila v minulosti a ani neví, že to tam mají podle našeho výzkumu, nebo neví přesně, v jakém jsou fondu, a nebo vlastně vybírají ty státní podpory a nehledí na ty malé výnosy. Jo.
13: A odepisují si zdaní, že určitou část, to je prostě to, proč to tam nechávají.
14: A teďka to jakoby v podstatě hně s těmi malými jako výnosy a stát, je to fakt pro stát velmi nevýhodná investice těch 18 miliard, které tam dává přes příspěvky a daňové podpory, aby to lidi měli jako v produktech, které jim stejně nepomůžou v tom zabezpečení na stáří. Jo. Tak to my jsme v NERVu navrhovali taky zrušit. Vláda to chce zrušit do 10 let a převést to do, když nepřejdete sám, tak to převést do těch konzervativních fondů. My jsme to navrhovali zrušit rychleji tu podporu, ale je to otázka. Tam jsou naopak jsou tam investice těch penzijních společností. Nemůžete ten systém jako zničit a destabilizovat. Jo. Takže chápu, že tam je nějaká perioda. Ale abych se vrátil, jako je to velká změna, která jde podle mě k jádru těch problémů. Na rozdíl od toho, když se třeba zavádělo, že tam lidé musí dávat víc peněz. Jo. Protože víc peněz, když je dáváte do systému, který má malé výnosy a vysoké poplatky, tak je stejně jedno, jestli tam dáváte 1000 korun nebo 1500 korun. Jo. Tam jde opravdu o ty výnosy a poplatky a dobu spoření.
17: Když Jana na začátku mluvila o tom, že Alena Schillerová už také prozradila, že reforma bude obsahovat takzvanou změnu strategie životního cyklu. Co to je česky?
13: Je to právě ta změna, jak z pohledu lidí, tak tedy penzijních fondů, že když je člověk mladý do určitého věku, Daniel mluvil o 35 let, myslím, a já mám...
14: Do 35 let je dobré tam vstoupit, ale ta strategie...

0: zase zpátky, protože když byste se podíval na dlouhodobou křivku akciových trhů, tak prostě je rostoucí, jsou tam zuby samozřejmě, ale takže dává smysl nebýt prostě od začátku konzervativní.
1: Takže na začátku to půjde do těch dynamických fondů, pak tedy dovrším těch 50, 55 let, nebo to je jedno, takže ty úspory se budou dávat do těch vyvážených fondů a konzervativních fondů, takhle to bude. Proč lidem diktovat, že musí být v nějakém fondu podle toho životního cyklu?
2: Ale to vláda asi nebude diktovat. A byť jako řada zemí opravdu má to jako strategii, která je ta jediná, kterou podporuje ten stát, jo. Ale vláda to asi nebude diktovat, jenom zavede to, že je to jako výchozí strategie. Že když nevíte vy, nebo a ta společnost penzijní s váma nechce dělat ten dotazník, tak to je výchozí strategie, která jakoby dává smysl, ale budete moct říct, já tam nechci být, já chci být v konzervativních fondech. Hmm. Budete moct udělat ten investiční dotazník, abyste byli v jiných fondech. Pravděpodobně řekl bych, že ta podpora bude vázaná na většinu druhů toho spoření. Jo? Takže myslím si, že ta změna v tomhle tomu bude relativně měkká. Ne, že by nutili lidi být jenom v tom fondu životního cyklu, ale bude to nějaká výchozí strategie, kde nemusíte ani dělat, jak říkala, jen na ten investiční dotazník. Jo? Protože ono to, ten investiční dotazník nedává moc smysl. On dává smysl, když jdete na nějakou platformu a sám investujete. Jo? Tak ta vám podle toho nastaví nějaký jakoby, to portfolio a podobně, abyste tam nedal nesmysly, nějaké jako velmi rizikové věci. Ale tady to stejně jako nevybíráte sám, do čeho investujete. Hmm. To vybírá ta penzijní společnost. Jo? A oni by to měli udělat nejlepším možným způsobem podle toho vašeho věku. Hmm. A fakt, když je vám 60 a vybíráte tu penzi, nebo 65, tak potřebujete, aby to nekolísalo. Aby to bylo relativně už, jakoby, mělo to nějaké výnosy, ale aby to bylo relativně klidné, abyste nepřišel o ty peníze. Ale v tom mladém věku tam se dá smířit s tím, že jeden rok to poklesne o 10% a v druhém roce stoupne o 20%. Jo? Na to ani nemusíte koukat. Jako, je teda riziko, samozřejmě to je dobré říct, že teďka ty akcie jsou hodně vysoko a může přijít ta korekce, třeba v následujícím roce, která ty akcie trošku sníží a potom zase budou růst. Jo? Že ono, když na to lidé koukají, tak opravdu jakoby každých, já nevím, 10-15 let přijde nějaká taková korekce, která sníží ty akcie a je dobré se koukat na ten dlouhodobý horizont těch 20-30 let prostě. Jo.
1: Tak jako to bylo třeba s příchodem covidu, se začátkem války na Ukrajině a s podobnými geopolitickými vlastně situacemi.
2: No, ta finanční krize v roce 2009 až 2012, že tam byl velký skok dolů. Internetová bublina někdy na začátku milénia. Teďka samozřejmě otázka, jestli ty společnosti s umělou inteligencí nejsou trošku nadhodnoceny v těch akcích, jo? To nikdo neví. A vždycky může přijít nějaký skok dolů trošku, na to by se měli lidi připravit, aby nebyli překvapeni a koukat na ten dlouhodobý horizont, jo? Zejména ty mladí lidé.
0: Já myslím, že tady je velká zodpovědnost těch penzijních společností, aby samozřejmě rozkládali ty investice tak, aby všechno nebylo prostě v jednom segmentu akcí a tak dále. Dá se investovat do různých akciových indexů v různých koutů světa a tak dále, takže to riziko i tam se dá nějak rozložit.
1: Nebylo by lepší, kdyby to byl nějaký třeba státní fond?
0: Tak řada zemí v Evropě samozřejmě touto cestou šla, ale stát, jak jsem já pochopila, tak se obává určitého rizika tady, že když by to byl státní fond a lidé by třeba do toho museli vstupovat povinně, tak nese vlastně velkou odpovědnost a proto k tomu stát asi nepřistoupil. Ale
1: co soudí Dan?
2: No, jakoby ten vzor švédský, který to je jakoby skvěle fungující fond, který právě to funguje podle toho životního cyklu, má úplně minimální poplatky, zhruba 0,2%, tak to je státní fond, jo. A vstupujete do něj takové poloautomaticky jako mladý člověk. A je řada lidí, kteří ten státní fond podporují, od Pirátů přes Hnutí ANO o něm mluvilo, i premiér a podobně. A on opravdu může mít jako výhody svoje. Minimálně by jako vytvořil konkurenční tlak v těch poplacích, protože by byl levnější. Na druhou stranu má i svoje rizika v tom, že my máme asi 4 miliony lidí v tom penzíku už. Jo. A otázka, jestli je přetahovat vlastně do státního fondu nebo zlepšit ty komerční produkty. za druhé, jako lidi se trošku bojí toho státu, jo,

0: To, že druhý pilíř se zavedl a zrušil. Když to máte ve státním fondu, tak je tam jako pociťované riziko části lidí, že se to nějak změní a ty prostředky vám seberou, prostě dají to do těch státních důchodů. Jo. Takže ono má jistou krásu, když to je ten dobrovolný pilíř, kde to je čistě vaše. Prostě, jo. Zejména v Česku, kde tomu státu věří mnohem méně lidí než ve Švédsku. Taky problém státního fondu je, že ve Švédsku to je oddělené od státu a investují podle nejlepšího zájmu toho střadatele. V Česku by samozřejmě hrozilo, že tím začnou platit věci, které by se měly platit ze státního rozpočtu.
1: Dukovany
0: a podobně. Takže jako, já jsem taky, měl by to svoji krásu, potenciálně je efektivnější ten státní fond, vytvořil by tlak na ty poplatky, ale v Česku má jako řadu rizik. Jo. Takže myslím si, že ten pokus zlepšit ty komerční třetí pilíř, tak vlastně má svůj smysl teďka. No.
2: Tak uvidíme, co uslyšíme za pár minut na tiskové konferenci, kde bude ministryně financí, premiér a další hosté k reformě s názvem Lepší penzíko. Předběžně jsme ji probrali s Janou Klímovou, hlavní ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu. Díky, Jano, naslyšenou.
1: Díky také, naslyšenou.
2: A s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti Pak Research. Hezký den.
0: Díky.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
4: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
3: Zaostřeno.
6: Češi se rychle učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Komunitní energetiky se účastní jednotlivci, podnikatelé nebo celé obce a města. Proč to dělají, jak je to složité, kde hledat výhody a kde bariéry dalšího rozvoje a jak to funguje v zahraničí? O tom všem budeme mluvit. Pořadem vás provede Jan Kaliba.
3: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu.
7: Dobrý den, 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení, počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agentů bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Při iránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk, informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil několik lidí. Jak vážná poranění jsou, zatím není jasné. Letiště muselo přerušit provoz a postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany útok odsoudilo jako zločinnou iránskou agresi. Portugalští odboráři na dnešek vyhlásili generální stávku. Odbory protestují proti reformám zákoníku práce. Vláda v nich mimo jiné omezila právo na stávku anebo oslabila kolektivní smlouvy. Neotevřely se třeba školy, nemocnice poskytují jen základní péči. Stávka se dotkla i dopravy. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět kolem poledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk a můžou nabírat zpoždění. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Přidáme ještě informace ze silnic a dálnic. Na D1 směrem z Brna do Prahy před sjezdem na Osovou Bytýšku na kilometru 154 pracují silničáři. Zabrali pravý pruh. Kolona je sice krátká, brzdí se ale na mokré vozovce. V místě silně prší. Na D8 před Prahou směrem z Ústí nad Labem se kolona kamionů o něco málo zkrátila. Aktuálně po pojíždí z úrovně odoleny vody z 6. kilometru. Pokračují až do hlavního města Cínoveckou a Kbelskou ke sjezdu do Novopatské ulice. Na plzeňské D5 se před Prahou přetrvává fronta kamionů, vzniká za Loděnicí na 9. kilometru a posouvá se až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Tam už následky nehody odklidily, opět se jede oběma pruhy. V Sokolské na úrovni Karlínského náměstí se střetla tramvaj s osobním autem dost výrazně, teď blokují provoz. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte. Středa bude zatažená až oblačná, na většině území s občasným deštěm anebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během odpoledne pak budou od západu kromě Slezska a východu Moravy srážky i oblačnost ubývat. Teploty přes den 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22, v 1000 metrech na horách většinou kolem 12, v Beskydech až 16 stupňů. To byly zprávy a začíná Interview Plus.
5: Premiér Andrej Babiš definitivně rozhodl o přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Odborníci na danou problematiku protestují. Klíčové slovo má ale zřejmě vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Věří premiér víc než vlastním poslancům? A jak se mění styl Babišova vládnutí? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
5: A naším hostem je politický analytik z deníku N a také spoluautor podcastu Vrtěti psem Jan Tvrdoň. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Andrej Babiš sklízí kritiku za to, že údajně ohrožuje fungování orgánů, které pomáhají postiženým občanům, příslušníkům menšin nebo drogově závislým. Ale nemůže to být jenom snaha o zefektivnění úřadu vzhledem k tomu, že ta agenda nezanikne a jenom se přesune jinam?
8: Ono by to tak asi bylo, pokud by šlo o přesun jako takový, že vezmete ty lidi, kteří tu agendu spravují a přesunete ji pod do jiného domečku, když to řeknu takhle, ale ono tak úplně není, protože už charakter toho přesunu mění nebo má vliv na to, jak ta agenda bude vykonávána. Vy jste zmiňovala kritiku expertů. Oni poukazují zejména na to, že tady tím přesunutím na jednotlivá ministerstva se dostáváme do nebo pod ten tolik často omílený rezortismus, že každé ministerstvo si hlídá ten svůj dvoreček, hlídá si své zájmy, dívá se na věci perspektivou, která mu přísluší, to je naprosto v pořádku, ale pro některé věci je důležité, aby měli nějakou průřezovou podporu, aby měli nějaký nadhled, aby mohly být spravovány právě z více různých úhlů, z více různých pohledů a tohle je něco, co si myslím, že by mohlo potenciálně těm agendám uškodit, respektive uškodit těm lidem, pro které ty agendy jsou spravovány, protože to není tak, že nějací odborníci si vymysleli, že budou na úřadu vlády pracovat, budou za to dostávat nějaké peníze a budou něco dělat, ale je to tak, že ten stát si asi někdy řekl, potřebujeme pomáhat nějakým lidem, tohle je relativně jako levný a efektivní nástroj a proces, jak to dělat. A tak to tak vymyslel.
5: No ale přece některá místa mají zůstat na úřadu vlády, má tam být tedy i kancelář zmocněnce a ti mají tak, jak to vysvětluje Tinde Bárta, přemosťovat tedy tu komunikaci na ta jednotlivá ministerstva, to nepomůže?
8: Tak pokud vyjdeme z toho, že teď funguje nějaký systém, který je, řekněme, efektivní a relativně funkční, tak proč ho komplikovat nebo proč ho stěžovat byť nějakým mezikrokem. Na mě to spíš působí jako nějaká snaha, řekněme, reagovat na tu kritiku, reagovat na kritiku odborníků, odborné veřejnosti, i řekněme opoziční, protože se proti tomu strhl poměrně silný protest i z řad těch jednotlivých lidí, i z řad těch zaměstnanců, kteří říkají, no jako pokud to uděláte, tak ano, samozřejmě vy jste vláda, vy na to máte právo, nebo máte spíš na to sílu to udělat, tak my tu práci dělat nebudeme, jo? Tak je asi na vás, je pak vaší odpovědností, jestli ta agenda nebude vykonávána a jestli to nebude mít vyloženě negativní dopady nebo nějaké jiné externality, které jako budou pro Česko mnohem víc zatěžující, než to, že ušetříte pár milionů za nějaký úřad, když to řeknu takhle.
9: No a má právo na to, aby tu reorganizaci řídila šéfka úřadu vlády Tinde Bárta, protože za to je také kritizována, že není úplně odbornice na danou problematiku, zároveň tedy ale vede ten úřad a je požádána, aby ho zefektivnila.
8: No, ono je asi v zásadě téměř jedno, kdo to úplně takhle dělá nebo vymýšlí, ta odpovědnost je na premiérovi nebo na panu Babišovi. Pokud by to on nechtěl, tak se to nestane a zjevně se to děje s jeho vědomím nebo minimálně, řekněme, na základě jeho zadání. Pokud by on snad měl dojem, že ty kroky jsou chybné, že ty změny se tak nemají dít, tak se tak dít nebudou a on byl opakovaně vyzýván i některými lidmi, kteří v těch týmech působili, soupeřeně známí, můžeme zmínit Pavla Béma, který vlastně měl s panem Babišem a s paní Barta schůzku, tak by mohl říct, dobře, já uznávám, že možná jsme to vymysleli špatně, tak to dělat nebudeme, ale vzhledem k tomu, že se trvává na tom stanovisku, tak já bych tu odpovědnost nechával spíš na něm a nedávali na paní Barta, byť ano, samozřejmě může to pocházet jako z její hlavy, respektive z její představy, jak ty věci mají fungovat.
9: Odboráři na úřadu vlády dnes vyhlásili kvůli tomuto přesunu lidskoprávních agent stávkovou pohotovost. To bude něco, co může změnit rozhodnutí Andreje Babiše?
8: Já myslím, že ne. Já myslím, že ta věc je aktuálně daná. On ten tlak proti tomu rozhodnutí, respektive proti tomu záměru tady s tímhle plánem přijít, tak je známý. On i s tímhle vědomím oznámil, že ty věci zůstanou tak, jak jsou, respektive možná se nějak upraví, ale tento zásadní směřování zůstane tak, jak je. Takže já si nemyslím, že tohle bude mít na rozhodnutí Andreje Babiše, Tinde Bárta, ale Andreje Babiše zejména na tom posledním místě až tak zásadní vliv. Byť Andrej Babiš, on je poměrně, myslím, dlouhodobě známý tím a mluví se o tom, že on jako je otevřen právě té kritice, respektive se s těmi kritiky stýká, mluví s nimi a jako umí být ovlivněn právě tím, že mu ti experti říkají, tohle je špatně a tohle bude mít konkrétní dopady.
9: Ale to se zdá, že minulý týden nedopadlo úplně dobře toto setkání.
8: No, je dost možné, že Andrej Babiš se tady v tomhle svém charakterovém rysu trošku posunul od toho Andreje Babiše, který tady byl ve volebním období 2017, respektive 2018 až 2021. Nevím, nakolik to tak je, je to nějaká hypotéza, ale jako můžeme si říct, že pokud by se něco takového dělo při jeho minulém fungování, kdy byl dvakrát premiérem, sestavoval tehdy vládu první svou jednobarevnou, která nezískala důvěru a následně tu koaliční se sociálními demokraty, tak kdyby tehdy byl takhle, řekněme, vyzýván k jednáním s těmi experty, k tomu, že to bude mít negativní dopady na Česko, tak si myslím, že by možná tomu byl mnohem víc otevřený. Ostatně viděli jsme to třeba u covidu, kde on jako si jako nechal poradit. Tam to nebylo tak, že on by snad si sám vymyslel nějaká opatření, ostatně jako dobře asi udělal. Že?
9: No, s tím plánem byla v prvních chvílích překvapená i zmocněnkyně pro lidská práva a zároveň také šéfka poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Jak si vysvětlujete, že ani s ní to premiér neprobral?
8: Já nechci, aby to vyznělo možná i zbytečně příkře, ale asi bych nepřeceňoval vliv a význam poslanců Hnutí ANO na rozhodování Andreje Babiše. Ano, jsou to pro něj důležití spolupracovníci pro fungování, řekněme, poslanské sněmovny, vládnutí ve sněmovně, prosazování legislativy, ale myslím, že on ty zmocněnce vnímá jako někoho, s kým může spolupracovat na nějaké bázi. Já jsem ten, kdo rozhoduje, já jsem šéf, dobře, možná si vyslechnu nějaký váš názor, ale není to pro mě zásadní v nějakém obecnějším rozhodování nebo nějakém velkém náhledu nebo setupu na tu věc jako takovou. V tomhle případě na tom, jak to má fungovat, jak mají být ty agendy spravovány celkově nebo nějak komplexně, pokud bych řekl tady tohle nehezké politické slovíčko. A paní předsedkyně Malá z toho vychází z mého pohledu jako někdo, kdo prostě pak byl seznámen s tím, jak ty věci prostě budou fungovat, a ona tak bude vykonávat tu roli, kterou jí Andrej Babiš určí a která jí tímto jako bude přidělena. Takže myslím, že Andrej Babiš k ní obecně a k těm poslancům tak nějak plošně přistupuje jako k lidem, kteří ano, jsou jeho spolupracovníci, ale on je vlastně tak trochu jejich šéf.
9: No to jsou poslanci, pak máme ministry nebo místopředsedy hnutí ANO. Je mezi nimi někdo, koho Andrej Babiš poslouchá, nebo čí názor je pro něj důležitý?
8: Já si myslím, že on možná paradoxně teď nejvíc dá právě na paní vedoucí úřadu vlády, na paní Tindebarta. Ostatně kolegové v deníku jen o tom psali poměrně obsáhlý text, kdy na základě našich zdrojů popisovali, nakolik se ta její role a význam proměnila, že ona je pro něj důležitou osobou, se kterou o věcech mluví, která má na něj vliv a která s ním řeší i věci, které jako na první pohled by si člověk říkal, že s ním možná úplně nemusí řešit vedoucí úřadu vlády, typu bezpečnostní otázky. Ale myslím, že mezi ministry asi bude mít, není to úplně překvapivé, nejblíže ke Karlu Havlíčkovi, jako k nějakému člověku, který, řekněme, manažersky je pro něj jako dobrý spojenec, respektive nějaký vykonavatel té každodenní politiky, respektive toho, jak má vláda fungovat v hospodářské oblasti. A samozřejmě blízko mají k Aleně Schillerové svým způsobem, že jsou to dlouhodobí spolupracovníci a po těch minulých prohraných sněmovních a následně i prezidentských volbách oni byli součástí něčeho, o čem se mluvilo jako o nějakém možném triumvirátu hnutí ANO, které se trošku víc otvírá veřejnosti, že jsou to právě tihle tři lidé, mezi nimiž vlastně dochází k nějakému domlouvání se, ale vždy by bylo dobré mít v potaz, že Andrej Babiš je, jak se říká dneska, že je ta alfa, že ti další spolupracovníci, ano, je to někdo, na koho on dá, s kým on mluví, ale není to tak, že oni by snad měli rozhodující slovo hnutí ANO, protože co si budeme povídat, hnutí ANO je prostě hnutí Andreje Babiše a nemyslím to nějak špatně. Jsou i další takové politické strany, které mají svého charismatického vůdce nebo nějak tak a hnutí ANO je jedním z nich a jako jednoznačně nejsilnější a nejúspěšnější.
9: A tím to je, že se role Tinde Bart tak proměnila. Vy jste říkal, že jedna z nejbližších jeho spolupracovnic, dlouhodobě je to veřejná věc, že spolu skutečně tráví hodně času, jezdí s ním na služební cesty, radí se s ní ovšem, tak čím to je, že to její, ta její pozice tak posílila?
8: No, paní Barta se nezjevila ze dne na den. Ona vlastně s Andrejem Babišem spolupracovala již dříve, kdy ona byla vedoucí úřadu vlády už, když Andrej Babiš byl premiérem posledně.
9: A to nebyla tak viditelná?
8: Nebyla. Na druhou stranu hnutí ANO tehdy nebylo až tak dominantní pozici, kdy Andrej Babiš by byl ten jediný vykonavatel politiky, když to řekneme takhle. Jak už jsem zmiňoval, šlo o koaliční vládu se sociálními demokraty, byla to menšinová vláda, která tady hledala tu podporu u komunistů, tu u SPD a navíc na Hradě seděl Miloš Zeman, který byl jako velkou mocenskou protiváhou Andreje Babiše. Takže z toho pohledu mi přijde, že Andrej Babiš má nyní mnohem jako rozvázanější ruce a ta jeho vůle i tím, že hnutí ANO získalo 35%, tak je mnohem výraznější. Paní Barta s tím ostatně absolvovala i prezidentskou kampaň, kdy snad, pokud se nemýlím, byla vedoucí jeho kampaně, takže oni k sobě mají dlouhodobě blízko a myslím, že ona spíš se nějak, i ona se tak vyvíjí, nebo ona se také vyvíjí v tom duchu, že podle mě je teď asi více jako asertivnější, bere si jako trošku víc toho, kam až by mohla zajít než dříve. A ono to asi souvisí s tím, že jako má ty zkušenosti z toho minulého fungování, už ví, jako, jak funguje úřad vlády, ví, jak funguje vláda, jak fungují ty mocenské nitky v pozadí, tak z pohledu toho si myslím, že ona je cennější. A také se trošku proměnil ten tým Andreje Babiše oproti tomu minulému fungování v pozici premiéra. Někteří lidé tam skončili, zejména ti lidé z marketingu, kteří na něj mohli mít vliv, respektive mohli na ně dát, tak to je teď trošku jinak a myslím, že i to může mít nějaký vliv na to, že paní Barta má, řekněme, větší slovo u pana premiéra.
9: A jakou roli podle vás v premiérově rozhodování hraje třeba jeho poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatová?
8: Asi nebo takhle, ono je to podle mě složitější otázka v tom, jako na které rozhodování může mít vliv. Myslím, že ne úplně obecně na nějakou politiku, kterou bychom vnímali obecně vládní rozhodování a tak, ale pokud bychom to směřovali pouze k té jako dílčí oblastí, kterou ona se má věnovat, tak tam samozřejmě nějaké slovo má, jinak by to zmocněnkyní jednoduše nebyla, tím spíš, když po jejím jmenování ona byla, a teď nevím, jestli to formuluji správně, ale vycházely o ní některé informace, které, jako řekněme, nebyly úplně lichotivé k její, řekněme, kompetenci a nějakým vazbám, aby byla vhodná na tu pozici. Navzdory tomu Andrej Babiš si trvá na tom, že ona by měla v té funkci být, takže myslím, že na ní dá. Neumím říct, jako nakolik přesně on zrovna může spolupracovat s ní, ale pokud se nemýlím, tak on i veřejně hájí některá její vyjádření, taková takový ten typ, bojujeme proti tomu českému deep state a bojujeme proti proti nevládkám, médiím, nějaké chobotnice, která tady je v pozadí a která se snaží jít proti téhle vládě. To myslím, že nějakou tady tuhle základní logiku Andrej Babiš s ní sdílí a myslím, že nevím, jestli on na ní dán a nevím, jako nakolik může jít o to, že mu tady tímhle narrativem nebo tady těmihle vyjádřeními může podporovat to, co on si tak trošku sám myslí.
9: No a potřebuje podle vás za daných okolností premiér poradkyni pro svobodu projevu? Je to něco, co třeba Andrej Babiš vnímá, že je ohroženo?
8: Tak to jsou dvě různé otázky. Já si myslím, že asi libovolný český premiér ji úplně nepotřebuje, vzhledem k tomu, že já si teda nemyslím, že svoboda projevu v České republice je ohrožena. A ostatně z jakýchkoliv mezinárodních srovnání vycházíme jako jedna z nejsvobodnějších zemí na světě stále. A Andrej Babiš si ale myslí, že ano. On si zjevně myslí, že je to potřeba, protože některá, nevím, média, neziskovky se tady snaží svobodu slovu potlačovat, tak jako je to nějaký jeho náhled, který asi legitimní do nějaké míry přinejmenším do času, než by začali činit kroky, které by právě tu svobodu slova nějak umenšovaly nebo potlačovaly.
9: Dnes je hostem Interview Plus novinář z deníku N. Jan Tvrdoň.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
9: Andrej Babišovi se v posledních měsících občas vyčítá, že je slabým premiérem, který si neumí sjednat pořádek mezi koaličními partnery. Ale lze to takto říct? Ono něco se děje navenek a něco se přece děje uvnitř vlády.
8: Já si myslím, že tady tahle věc, tohle přesně, co jste zmínila, je důvod, proč Andrej Babiš v posledních týdnech viditelně přitvrdil vůči koaličním partnerům. Viděli jsme to při hlasování a pak následném, nebo obecně jednání o novém náčelníkovi generálního štábu, kdy ministr obrany Jaromír Zuna, formálně nominant SPD, přišel s nějakými 4 jmény. Andrej Babiš o nich vůbec nenechal hlasovat na vládě, přišel tam se svým 5. jménem a toho prohlasoval se všemi ostatními přítomnými ministry. To byla jedna věc. Druhá, kdy se opíral do Tomia Okamury, že on přece není žádným členem vlády, byť si to myslí, že nebude jednat tady s Evropskou komisí, byť si to myslí, nebo říká, že si to myslí. A to jsou takové jednotlivosti, které Andrej Babiš v posledních týdnech začal pouštět do veřejného prostoru. Možná bych tam přidal ještě ten mediální návrh pana ministra Klempíře, který Andrej Babiš hodil o víkendu pod stůl tím, že řekl, že prostě moc připomínek, tohle nebudeme dělat a uděláme to jinak. Takže já si myslím, že Andrej Babišovi jde velmi o to, aby nebyl vnímán jako slabý premiér. A svým způsobem, a ono je to takové paradoxní, protože Andrej Babiš, jak jsem zmínil, získal ve volbách, nebo hnutí ano, ale já bych to personifikoval na Andreje Babiše, získal ve volbách 35%. To je strašně silný mandát a málo komu se to podařilo v porevoluční politice dokázat. V zásadě se to podařilo asi jenom Mirku Topolánkovi v roce 2006. A Andrej Babiš i s touhle sílou je pořád teď ve stavu, kdy on navzdory tomu potřebuje motoristy a potřebuje SPD a ty další poslance v klubu SPD. Bez nich on jako vládnout úplně nemůže a on jako poprvé asi zažívá nějakou realitu opravdu koaličního vládnutí a s tím souvisí i to, že premiér nemůže všechno, co by chtěl. A já myslím, že mu to vlastně osobně strašně vadí. Jo, já jsem s ním o tom nemluvil a spíš tak jako, kdybych měl si nějak projektovat tu jeho roli, tak si myslím, že jemu osobně to opravdu vadí a záleží mu na tom, aby on nebyl nahlížen jako někdo, kdo je opravdu slabá postava. Bohužel pro něj on jako nemůže třeba z vlády vyhodit Petra Macinku. Nemůže. On ho může vyzývat. pane vicepremiére, prosím, už s Filipem Turkem neříkejte něco o méně cených lidech.
9: Myslíte vyhodit Filipa Turka, ne Petra Maczynku?
8: Nemyslel jsem Petra Maczynku, ale můžeme klidně Filipa Turka, byť tam se ta situace dost možná trošku otáčí v neprospěch Filipa Turka. Ale myslel jsem tím, a to je samozřejmě jenom příklad, ale v zásadě jako předsedu koaliční strany, on může xkrát vyzývat ty koaliční partnery, aby něco dělali, aby něco říkali, ale prostě je nevyhodí. Jako jeho limit je tady v tomhle, a když ten koaliční partner se na něj tak trošku vykašle a stejně bude opakovat ty věci, které Andrej Babiš nechce, aby opakoval, tak to dopadá negativně i na něj. Na vládu jako takovou, protože tam místo toho, a to vidíme na těch tiskových konferencích pojednání vlády, místo toho, aby mohla vysvětlovat svoji věcnou agendu, tak se zabývá Andrej Babiš a další ministři otázkami na to, co zase udělal Filip Turek, nebo co kde plácel někdo jiný, když to řeknu takhle. A kromě toho on působí jako někdo, kdo si neumí zjednat pořádek. Takže to myslím, že mu vadí a snaží se na to reagovat tím, že sice neudělá ten razantní krok, že by toho člověka zbavil mandátu, ale respektive funkce, pardon, ale aspoň se snaží udělat viditelně nějaké gesto, které prodá voličům jako svoji sílu a jako rozhodnost premiéra, kterým on chce takhle být.
9: No, vy jste sami v Deníku N psali nedávno o tom, že se Andrej Babiš snaží zbavit vládního zmocněnce Filipa Turka. Myslíte si tedy, že je nerealistické, aby se mu to podařilo, aby s tím motoristé souhlasili?
8: Já si myslím, že to nerealistické není. Já si myslím, že jako je to věc, která se stát může. Nevím, jak je to pravděpodobné, nevím, kdy se to může stát, ale rozhodně bych to neviděl jako vyloučenou věc a je to z mého pohledu mnohem pravděpodobnější než to, že by se to stalo, nevím, třeba 2 měsíce zpátky, kdy se řešily nějaké různé kauzy kolem Filipa Turka. Já se omlouvám, už u nich nemám úplně přehled, protože je jich hodně. A spíš už to záleží jenom na motoristech, kde už ale to napětí vůči jejich vlastnímu zmocněnci a jejich vlastnímu čestnému prezidentovi není tak pozitivní, nebo to nadšení z něj není tak pozitivní, jak možná bylo dříve.
9: No, vy už jste zmiňoval dvě jména, dva ministry, o kterých se hodně mluví v souvislosti s tím, že by mohly být vyměněny, tedy ministr kultury Otto Klempíř, ministr obrany Jaromír Zuna, ale nebo třeba také ministrině Zuzana Mrázová, která je z hnutí ANO. A možná ten dřívější Andrej Babiš v tom průvodním, v tom svém předešlém mandátu velmi rázně, rychle ze dne na den, často bez udání důvodu vyměňoval ty ministry. Tak jak to, že ani paní Mrázovou nevymění?
8: Já si myslím, že u paní Mrázové by ta výměna proběhla i nyní, ale mám za to, že se dost možná může čekat, až prosadí stavební zákon, který je teďka v běhu. Je to velice důležitá legislativa, která je v poslanské sněmovně aktuálně a myslím, že vláda si to nechce komplikovat tím, že by tam dávala teďka nového předkladatele, respektive nového ministra, který by tady tuhle věc řešil, takže myslím, že paní ministrině tady právě tahle okolnost tak nějak prodloužila to její fungování a třeba se může stát, že se stane do té doby, než by mohla být vyměněna, nepostradatelnou pro pana premiéra, respektive on zváží, že ty věci, které o ní byly publikovány, tak už jsou zahrané, respektive už je nikdo nebude pamatovat v tu chvíli, takže možná nakonec k té výměně nedojde. Ale máte pravdu, že právě mezi ministry hnutí ANO by Andrej Babiš mohl měnit nebo škrtat v zásadě ze dne na den a v minulosti jsme viděli, že se toho opravdu nebál.
9: Potom motoristé stáli také u zrodu nebo u začátku rozepře úřadu vlády nebo vlády jako takové a prezidenta Petra Pavla právě kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Andrej Babiš se v tom sporu na začátku snažil vystupovat spíše jako prostředník, ten, který vyjednává za motoristy a vyřizuje jim pak vzkazy pana prezidenta. Nevyústilo to ale trošičku v osobní konflikt mezi ním a hlavou státu?
8: Já si myslím, že Andrej Babiš tohle vůbec řešit nechtěl, že ten spor jako takový je v zásadě úplně bizarní a pokud se na to podíváme jako úplně oproštění bez jakékoliv emoce nebo akcentu, tak v zásadě jde o to, kdo z České republiky poletí do Turecka říct našim partnerům, že neplníme naše závazky jako na obranu. Tak jako v čem je problém, když to řeknu takhle, jo? Může tam letět dokoliv. Jo, myslím si, že Andrej Babiš rozhodně to řešit nechtěl, ale ano, dostal se do stavu, kdy už i on se tak trochu přidal na stranu motoristů. protože a tam je těch jako jednotlivých kroků celá řada. Ty jako mu vadí nebo vadily, co víme, některá vyjádření i pana prezidenta, který vlastně mluvil veřejně o tom, že by mohl podat kompetenční žalobu, kterou by podával právě na předsedu vlády, pokud se nemýlím, kdy si jako vymění různé vzkazy a navíc on, myslím, že už v některých těch vyjádřeních, které dával on i další členové i hnutí ANO, tak vlastně v zásadě už do toho nainvestovali hodně politického kapitálu, do toho souboje s Hradem, respektive do oznámení, že prezident teda do Turecka letět nemá, byť teda teď v týdnu kolegové popisovali, že v okolí premiéra se má, nebo se rodí plán, který by tohle mohl právě vyřešit, který by mohl přispět k tomu, že by nakonec do Turecka letěli oba, jak pan premiér, tak pan prezident, tedy s tím rozdílem, že pan prezident by se účastnil té formální části summitu, kdyby v zásadě přečetl připravené stanovisko, připravený mandát, který by dostal od vlády a všichni by z toho mohli být tak trošku jako vítězové. Pan prezident, že teda se tam dostal, pan premiér, že jako je skvělý diplomat a státník, jak to všechno zaranžoval a Petr Macinka, že by řekl, že tak prezident se tam sice dostal, ale jenom jako náš podřízený a vnutili jsme mu nějaký papír. No tak to je nějaká možnost, která uvidíme, jestli nakonec k ní dojde, vláda o tom rozhodne. Měla o tom rozhodovat tuším příští pondělí, ale možná to bude ještě o týden později právě kvůli tomu, že se o tom ještě jedná, tak uvidíme. No.
9: No, není tajemstvím, že se ve stylu vládnutí chtěl Andrej Babiš inspirovat u Viktora Orbána nebo Donalda Trumpa. Daří se mu to?
8: Já myslím, že příklad Donalda Trumpa je nepřenositelný a unikátní zcela. A přiznám se, že nejsem úplně odborník na maďarskou politiku a na fungování Viktora Orbána, byť asi jako vidíme nějaké prvky zesilujícího populismu, nebo nějak tak bych to nazval, které teď jsou viditelné. Ono je to možná tím, jak politika obecně se posouvá i v Evropě, také to může být. Nebo takhle, tak si řekněme, v minulém fungování Andreje Babiše, respektive Hnutí ANO ve vládě, tak Hnutí ANO formálně bylo s členem skupiny evropských liberálů, to teď rozhodně není, že jo, teď se posunulo někam trošku víc doprava, kde má ty své patrioty pro Evropu.
9: Právě po boku Fidesu maďarského Viktora Orbána.
8: Nebo rakouských svobodných a dalších různých partnerů, tak v tomhle asi jako nějaký posun vidíme, oni by samozřejmě řekli takovou tu obligátní věc, my jsme se neposunuli, posunul se svět, že jo, ale přijde mi, že to trošku vidět jde, no, že to jde možná vidět na těch tiskových konferencích, kde Andrej Babiš si teď vždycky vezme nějaký prostor, aby jako vylil kyblík nenávisti vůči médiím a novinářům, konkrétním i tak trošku obecně, byť on říká, že teda nemyslí si, že by všichni novináři byli špatní, skorumpovaní a proti všem ani neútočí, ale ono to tak jako samozřejmě vyznívá a mám za to, že je to teď nějaká součást toho jeho proměny, nějakého prohloubení, řekněme něčeho, co bych nazval dobrou průpravou populistického lídra pro 21. století, byť si teda nemyslím, že by to zatím šlo někam, kde byl Viktor Orbán nebo a už vůbec ne teda Donald Trump.
9: Hostem Interview Plus byl dnes politický analytik z deníku N, také spoluautor podcastu Vrtěti psem Jan Tvrdoň. Děkujeme za to.
8: Děkuji za pozvání, hezký den.
9: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Podporu bydlení mají nově dostat na starosti úřady práce, rozhodují o tom poslanci.
11: Protože úřad práce je již dnes orgánem, který vlastně systematicky posuzuje sociální i ekonomickou stránku té společné domácnosti.
10: Po íránském útoku na mezinárodní letiště v Kuvajtu je podle tamních úřadů nejméně jeden mrtvý a několik zraněných. Český tenista Jakub Menšík je v semifinále Roland Garros.
12: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám.
10: Kolona kamionů stojí na dálnici D5 na příjezdu do Prahy a bude zataženo až oblačno s občasným deštěm. Teploty do 20 na severovýchodě až kolem 22 stupňů. Je středa 3. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Poslanci by měli každou chvíli schvalovat změny v podpoře bydlení. Koaliční novela má přesunout některé pravomoci z obcí na úřady práce. Část opozice se obává kolapsu podpory. Ve sněmovně je reportér Vojtěch Tomášek.
13: Debatě o koaličním návrhu poslanci věnovali celé dopoledne, zhruba před půl hodinou se už schylovalo k hlasování. Debata se ale znovu velmi rozporudila po tom, co předseda Pirátů Zdeněk Hřib se vrátil ke kauze obecního bytu ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. Řekl, že vládní politici už dostupné bydlení zajistili, ale pouze pro ni a předali klíčenku. Mrázové se pak zastávali koaliční politici, předsedkyně mandátového a imunitního výboru Helena Válková z hnutí ANO avizovala, že bude chtít, aby sněmovna schválila kodex s doporučeními pro chování poslance. Igor Červený z motoristů to označil za televarieté Pirátů. Teď pokračuje série faktických poznámek. Pokud jde o samotný zákon, tak převedení některých pravomocí na úřady práce má podle předkladatelů odstranit duplicity, snížit administrativu a tedy taky zrychlit samotná řízení. Z Poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Radiožurnál.
10: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví a závislostí na jednotlivá ministerstva. Podle mluvčího Ondřeje Medala jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku.
14: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
10: Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta tvrdí, že není důvod k obavám. Systém podle ní bude na jednotlivých ministerstvech fungovat lépe. S odbory chce jednat zítra. Právní zástupce SPD u soudu odmítl vinu vládního hnutí z podněcování k nenávisti. Volební plakáty z roku 2024 podle něj vyjadřovaly politický názor k migračnímu paktu a zneužívání dávek. Státní zástupce trvá na tom, že hnutí SPD spáchalo trestný čin. Soudní jednání sleduje reportérka Františka Rohlíčková.
15: K nenávisti měli podle obžaloby podněcovat plakáty s mužem tmavé pleti s nápisem o chirurzích z dovozu a plakát s romskými chlapci, jak kouří cigarety s textem, který odkazuje na to, že nechodí do školy. Téměř 2 hodiny čte soudkyně Ivana Tichá vybrané důkazy, například mediální analýzu plakátů, protože na tom trval advokát SPD Martin Batuna. Před soudem měla vystoupit taky zmocněnkyně hnutí Lenka Burgetová, ta ale vypovídat odmítla. Obžalobě čelí i předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura, jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Nejméně jeden člověk zemřel při íránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště. Rakety a drony vypálil Irán jako údajnou odvetu za noční americké útoky na íránský ostrov Kešm. Ze vzájemného ostřelování se obě strany obvinují navzdory dojednanému příměří.
16: Irán vypálil od včerejška několik salv raket a dronů, namířených mimo jiné proti americkým základnám v Bahrajnu a Kuvajtu. Zatímco bahrajnská protivzdušná obrana všechny střely zneškodnila, v Kuvajtu se Iráncům podařilo zasáhnout terminál tamního letiště, které na několik hodin pozastavilo provoz. Iránské ministerstvo zahraničí tvrdí, že za útoky jsou zodpovědné Spojené státy, které podle Iránců porušují příměří. Navzdory obnovenému násilí je americký ministr zahraničí Marco Rubio přesvědčený, že se podaří dojednat mezi Spojenými státy a Iránem trvalý mír. Na jednání zahraničního výboru Senátu uvedl, že se v rozhovorech daří otvírat nová, citlivá témata, o kterých Teherán dříve jednat nechtěl. Jakub Lucký, Radiožurnál.
10: Šéf NATO Mark Rutte nečekaně přicestoval do Kyjeva. Provází ho velvyslanci členských zemí z bruselského ústředí Aliance. Rusko i Ukrajina v noci pokračovali ve vzájemných dronových útocích. Ukrajina zasáhla taky objekty na 3 místech Petrohradu a poškodila tamní ropný terminál. Podle svědků z města stoupá hustý šedý kouř. Ve druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum. Promluvit na něm má i prezident Vladimir Putin. Česko vyšle letos do Řecka kvůli zvýšenému riziku požáru 44 hasičů. Budou se tam střídat od poloviny července do poloviny srpna a budou součástí evropské spolupráce pomoci ohroženým státům. Detaily má reportérka Kristýna Vašíčková.
17: Počet lesních požárů v Evropě roste. Podle Evy Hrnčířové, mluvčí Evropské komise pro otázky civilní ochrany, byl rok 2025 rekordní. Schořelo přes 1 000 000 hektarů území, což odpovídá zhruba velikosti Kypru, řekla Hrnčířová.
18: Buďme realisté, nejspíš i letos uvidíme řadu lesních požárů v průběhu léta. Tak je dobře, že máme tenhle ten systém solidarity, který opravdu ukazuje, že ho státy čím dál tím víc využívají.
17: Loni čeští hasiči kromě Řecka zasahovali třeba při lesních požárech v Portugalsku nebo Španělsku. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
10: Doprava na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou dál stojí. Mezi Velími a Kolínem ráno poškodilo nákladní auto trakční vedení. Problém podle Správy železnic potrvá až do 16. hodiny. Ve Zlíně večer skončí 66. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
19: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména dvořané.
20: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel 2 centálie i medaile za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
21: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
20: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
22: Český mužský tenis se po 16 letech dočkal další semifinálové účasti v singlu na Roland Garros. Na Tomáše Berdycha navázal Jakub Menšík, ten v boji o nejlepší čtyřku antukového Grand Slamu porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku. Teď ho čeká nasazená dvojka Alexander Zverev z Německa.
12: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím a že můžu být zdravý a soustředěný a forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
22: Hokejista Tomáš Hertl dal vítězný gol v prvním finálovém utkání NHL a rozhodl o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě, série pokračuje v Carolině druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek českého času.
23: Kolona na D1 u Popůvek a na D8 u Kralup. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky zpomalíte na kilometru 184. Je to provozem a také kvůli zúžení na kilometru 196 a je to na více než 20 minut. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Kralupy nad Vltavou z 8. kilometru stále počítejte s kolonou hlavně kamionů. Pokračují do Prahy do Kbelské, levým pruhem projedete rychleji, je to silným provozem. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici ve stoupání na 7,5. kilometru popojíždějí kamiony a pokračují na Pražský okruh. Osobními auty se zdržíte kolem 10 minut. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Brna jsou na dvou místech silničáři u Veletin, tam je zpoždění krátké a za odbočkou na Kunovice tam opravují vozovku a postojíte tam 15 až 20 minut. A na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů za odbočkou na Třeboun pracují silničáři. Jezdí se kyvadlově, fronty z obou směrů jsou na více než 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle počítejte i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. Odpolední teploty většinou 16 až 20 stupňů, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až 22 a na horách většinou naměříme kolem 12 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
24: Jak chce ministryně financí zatraktivnit spoření na penzi? Proč odbory na úřadu vlády dnes vyhlásily stávkovou pohotovost? A díky čemu se podařilo českému tenistovi Menšíkovi postoupit do semifinály dvouhry grandslamového turnaje na Roland Garros v Paříži? O všem budeme mluvit. Stát chystá velké změny ve spoření na penzi. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO by spoření mělo být výhodnější a atraktivnější, a to hlavně pro mladé.
0: Zdaleka ne každá mladá rodina si může dovolit ukládat miminku třeba 1000 korun měsíčně na penzíko. Proto snižujeme pro děti dolní hranici na státní příspěvek ze současných 500 korun již na 100 korun. Zároveň pro všechny účastníky od kolébky až do 30. narozenin zdvojnásobujeme výši státních příspěvků ze současných 20% na 40%. A abychom ještě více pomohli mladým lidem s nezbytnými výdaji, například na studium, bydlení, cestování, tak jim umožníme, aby si třetinu vlastních úspor z penzíka jednorázově vybrali kdykoliv do 36. narozenin.
24: Dalším důležitým bodem reformy má být snížení poplatku penzijním fondům, a to na 0,5%. A stát chce také zavést spoření podle životního cyklu. To znamená, že se v mládí investuje do rizikovějších, ale výnosnějších investic a se stárnutím bude portfolio konzervativnější. Zákon chce ministerstvo financí vložit do systému ve čtvrtek a vláda by ho měla projednat do konce června. Ve vysílání je teď Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika. Dobrý den.
1: Dobrý den.
24: Tak jak podstatné ty avizované změny, jak podstatně zatraktivní to současné penzijní spoření?
1: Já si myslím, že velmi jsou tam teda dvě roviny. Jedna je, jestli to zatraktivní z pohledu skutečně toho, jak dává smysl celý ten produkt, když se to prostě přepočítáte na procenta, což, co si budeme říkat, ne úplně každý dělá. Tohle je spíš taková ta expertní rovina a tam ty změny jsou naprosto dramatické. Tam ta strategie životního cyklu oproti tomu extrémně konzervativnímu způsobu zhodnocení, který doteď převažoval, tak ta skutečně na tom dlouhém horizontu udělá obrovský rozdíl. A podobně je to i s těmi poplatky. Tam platilo to samé, prostě když si to vezmete do kalkulačky a počítáte se ta procenta, tak to tam dělalo hrozně moc. Takže to je v té jaksi technické rovině, je to skutečně velká změna a vyšší atraktivita. Druhá věc je, nakolik tohle vnímají lidé a jestli to spíše mnoho z nich nepovažuje za takový průtokový ohřívač jejich peněz, to znamená šáhnout si na státní příspěvek, a to je celé. A tady ta zatraktivnění také přichází, je tam vidět ten velký akcent na mladé lidi, což samozřejmě dává smysl právě k dlouhému investičnímu horizontu, ale tady si myslím, že ta změna jako není úplně tak dramaticky velká. Ano, pokud jste mladý, tak ten příspěvek státní bude zhruba dvojnásobný, což je hezké.
24: Má být 40%
1: na vstup. Ano, a předtím doteď to bylo 20%, respektive ono to pořád bude pro starší lidi, jasně. Takže tam se bavíme o těch stovečkách, které samozřejmě jsou sympatické a můžou to zatraktivnit pro konkrétního člověka. Znamená, posune se ta atraktivita určitě směrem nahoru. Nemyslím si, že to je úplně tak dramatické. Takže za mě největší skok v té atraktivitě je skutečně změna strategie a změna těch poplatků, a tam ta změna je obrovská.
24: Ministrně mluvila o tom, že stát chce zavést to spoření podle životního cyklu. Úplně si to neumím představit. On tedy nařídí těm společnostem, jak mají investovat ty peníze svých klientů?
1: Přibližně to tak lze chápat. Já to zkusím teďka připodobnit k tomu, jak to funguje dodnes. Vy, když chcete tímhle způsobem spořit, tak v podstatě jste dotázána, jestli chcete spořit konzervativně, smíšeně nebo dynamicky. To znamená, jestli chcete mít jako hodně takovou agresivní strategii, kupovat akcie, to znamená potenciálně velký výnos, ale potenciálně velké riziko, nebo jestli naopak chcete být v tom úplně opatrném teritoriu, to znamená například typicky dluhopisy, nízké riziko, ale nízký výnos. To, co teď stát v podstatě nařizuje těm společnostem, je, aby jako základní možnost dávali právě tu strategii životního cyklu, která to celé řídí automaticky podle toho, kolik je vám let, což dává ekonomicky naprostou logiku. Když je vám 20, 30 nebo něco podobného, tak vy máte tak dlouhý horizont investování, že vy můžete podstupovat riziko, vám nevadí, že ty finanční trhy skáčou nahoru a dolů, protože vy to prostě vyčekáte. Vy to stejně budete vybírat za 30 let, tou dobou už se ty rozdíly zase vyrovnají. A jak stárnete, tak ten systém automaticky bude tu skladbu těch vašich aktiv, to vaše portfolio upravovat směrem do té opatrnosti, aby právě až to budete vybírat, tak aby to riziko už bylo minimální.
24: Proč to dosud měly penzijní společnosti tak vysoké poplatky, a to i ve srovnání třeba s okolními zeměmi, například se Slovenskem?
1: Zase záleží, koho se zeptáte. Když se zeptáte jich, tak samozřejmě uslyšíte o nějaké vyšší nákladovosti a specifičnosti českého trhu, což já jim pod ruce nevidím, takže klidně to tak můžeme chápat. Pak je tam ten druhý pohled, ten skeptičtější a ten, kterému se nakonec přiklonilo ministerstvo, a to je, že ty společnosti prostě řešily na to, že tady je strašně nízká informovanost lidí o tom, kolik ty poplatky vlastně jsou. Teoreticky, kdyby to všichni věděli a uvědomovali si to, tak by konkurence mezi těmi společnostmi měla ty poplatky stlačit dolů, protože každý by prostě odešel od těch, kde je draho. Ale my víme, empiricky je ukázáno, že drtivá většina lidí buď to vůbec netuší, jaké ty poplatky jsou, anebo si myslí, že to ví, ale ve skutečnosti si je představují nižší, než jak jsou. To znamená, v momentě, kdy máte velmi neinformované klienty, tak když to přeženu, vy si ty poplatky můžete dát v podstatě kamkoliv, protože oni ani neví, že vám vlastně dávají zbytečně mnoho.
2: A byly tady vůbec takové společnosti, které měly ty poplatky nižší nebo nízké?
1: Ne, ta variabilita tam byla extrémně malá. Jasně, že na těch úplně na druhém desetinném místě byste dokázala rozlišit, že někdo to měl nepatrně níže než ten druhý, ale v podstatě téměř by se to dalo shrnout tak, že byli všichni na jedné hladině, a to znamená v podstatě na tom vůbec přípustném maximu.
2: No, podle ministryně Schillerové by si ve výsledku po těch změnách měl průměrný střadatel před odchodem do penze odnést až o 1 000 000 korun víc než dosud. Je to podle nás takto reálné?
1: Ano, ty výpočty jsou nespochybnitelné, tam samozřejmě vždycky se musíte si představit nějakého toho průměrného, jak říkáte, takže ne, aby si teďka každý, kdo nás poslouchá, aby se začal těšit na 1 000 000, to neznamená nutně, že to budete vy, nějaký ten člověk, kterého si představíme, jaký má teda věkový profil, jaké jsou ty jeho vklady, jak dlouho spořit bude. Znamená, nebude to každý dostane 1 000 000, ale jinak jednoznačně ta matematika nelže, pokud jste zhruba profilově to, co si ti, kdo to modelovali, představovali, tak tam ta čísla hovorí jednoznačně. A jak jsem předtím říkal, je to v podstatě ze dvou důvodů, jednak menší poplatky a druhá dynamičtější, respektive rizikovější, ale zároveň výnosnější strategie. A protože se bavíme o 35 letech, tak tam skutečně ten 1 000 000, a to je v dnešních cenách, podotýkám, to není 1 000 000 znehodnocený inflací, to je dnešní 1 000 000, tak ten tam úplně bez problémů naběhne, to je právě to kouzlo těch dlouhých období.
2: A pokud bychom srovnali toto nově představené důchodové spoření s jinými investičními projekty nebo produkty, jak to vychází?
1: No, tady budeme asi muset vždycky zohledňovat tu státní podporu, protože ta tady samozřejmě je u toho doplňkového penzijního spoření. Zatímco vy vždycky můžete si ty svoje peníze zainvestovat úplně kamkoliv, a tam, pokud se v tom vyznáte, tak se dokážete dostat ještě i na nižší poplatky a potenciálně ještě i na vyšší výnosy, ale to už musíte jaksi vědět, co děláte. Tady se to asi nejlíp srovná s tím druhým nástrojem, to je ten DIP, jak se zkracuje, důchodový investiční produkt.
2: Nebo ano, něco takového. Ano, důchodový investiční produkt.
1: Jasně, takže to je taky státem dotované. A je pravda, že tam máte tu volnost taky docela velkou. Nakonec pravděpodobně budete muset zvolit nějaký ze zavedených produktů, kde budete muset si ohlídat poplatky, ale myslím si, že teď se to tak přibližně vyrovná, to znamená ten DIP, když víte, co děláte, tak bude asi potenciálně podobně atraktivní jako to DPS, kde ale nemusíte vědět, co děláte, prostě tam vplujete a můžete se tak nějak ukonejšit tím, že to pravděpodobně děláte rozumnou věc.
2: A upřesním, je to dlouhodobý investiční produkt. To byl Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
2: Odbory při úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je chystaný převod agent ochrany lidských práv, duševního zdraví nebo závislosti na některá ministerstva. Podle odborů by se tím oslabil funkční systém a odborná kontinuita. Připojují se tak k obavám odborné veřejnosti, která opakovaně upozorňuje na rizika spojená s přesunem agent. Podle vedoucí úřadu vlády Tunde Barty má být výsledkem změn naopak posílení těchto agent a větší efektivita práce. Převod na ministerstva má být podle ní podepsaný do pátku 5. června. A ve vysílání je teď spolumluvčí stávkové pohotovosti odboru při úřadu vlády Ondřej Medal. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Abychom věděli, kolika pracovníků na úřadu vlády se tedy ty změny vlastně týkají?
4: Ty změny od 1.7. by se měly týkat desítek lidí. Ta plánovaná takzvaná systemizace ty změny, které by měly od 1. července platit, tak se týkají útvarů, jako je odbor rovnosti žen a mužů, odbor lidských práv, odbor protidrogové politiky a dalších.
24: Podle Tunde Barty byste i po přesunu měli garantovaný plat a nepočítá se s tím, že by měl být někdo propuštěn. To pro odbory není dostatečná garance toho, že ta agenda bude pod ministerství dál pokračovat?
4: My vlastně spatřujeme ten hlavní problém v tom, že celé toto rozhodnutí nebylo s nikým konzultováno. Ze stran odborů nebyl dodržen sociální dialog, byly o tom pouze později informovány, žádná konzultace tam neproběhla. Konzultace neproběhla ani s těmi dotčenými útvary, ani vlastně nějaké snahy s tou odbornou veřejností byly, ale tam z toho vzešly nějaké apely, které byly přislíbeny, že na ně bude zareagováno, čemuž nedošlo. My to rozhodnutí kritizujeme, protože je dělané od stolu. Není to důstojné, vysílá to signál, že si vedení neváží té expertízy a práce těch lidí a takhle se prostě tak velké zásadní změny nedělají.
24: Takže pokud vy se máte zítra sejít s vedoucí úřadu vlády a tam to prodiskutujete, tak tím pádem pak už vás to uklidní?
4: Ne, tím naším cílem vlastně té stávkové pohotovosti je zastavit ty nepřipravené změny a vést o nich tu seriózní diskuzi. My samozřejmě jsme v té tiskové zprávě i v té vyhlášené stavkové pohotovosti formulovali konkrétní požadavky, mezi ně patří, jak už jste ji zmiňovala, zastavení toho podpisu těch delimitačních protokolů, té systemizace od 1.7., ale nejdůležitější je pro nás zahájit ten smysluplný sociální dialog, aby vážně o těchto rozhodnutích nebylo rozhodováno od stolu, ale docházelo prostě k nějakému dialogu. Ty dopady můžou být veliké. Na ty konkrétní agendy to může dopadnout velmi rychle.

0: veřejnost, a říkáte to i vy, je důležité, aby ta agenda zůstala nadrezortní. Podle premiéra to bude zajištěno tím, že rady pro ty jednotlivé oblasti zůstanou na úřadu vlády pod premiérem a přesune se jen ten výkonný aparát. Proč to pro vás není dostatečná záruka té nadrezortnosti?
1: Ten výkonný aparát vlastně připravuje veškerá ta jednání a jsou to vlastně ty věci, které jsou kolikrát v pozadí. Hezky to shrnuje vlastně to, že je to ta expertíza, která je na těch radách. Rady jsou tvořeny jak tou státní správou, zástupci a zástupkyněmi ministerstev, ale i té odborné veřejnosti, a za nimi tedy stojí, mimo to členství té rady, stojí ten podpůrný aparát. Ta rada vlastně projednává ty jednotlivé politiky, řeší tyhle tyto věci, ale vlastně ta formulovaná stanoviska a to samotné propojení té expertízy pak s těmi konkrétními kroky zajišťuje právě ten aparát jako takový úřednický. V momentě, kdy ten aparát ale bude třeba na ministerstvu spravedlnosti a dejme tomu, že se bude týkat témat, jako jsou osoby se zdravotním postižením, tak tato agenda by tedy, pardon, měla přijít na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tak je problém v tom, že znamená to, že najednou se na tu agendu nahlíží pouze optikou pracovního trhu, nebudeme řešit my jako ten odborný aparát, nebudeme řešit už věci, jako je přístup do budov, nebo vlastně inkluze těchto osob ve školství. Ty dopady vlastně napříč těmi agendy jsou veliké.
0: A proč byste to řešit nemohli? Vy byste na to prostě neměli mandát na tom ministerstvu?
1: Jak to myslíte?
0: No, pokud budete sedět na tom ministerstvu zdravotnictví a nebudete moci řešit potom to, o čem jste mluvil, z jakého důvodu?
1: Jo, protože ten úřednický aparát řeší to, v jakém tom rezortu je. Mm-hmm. A vlastně tím pádem bude řešit to, v jakém tom ministerstvu, na jakém tom ministerstvu sedí. V momentě vlastně, kdy nesedí na tom úřadu vlády, tak to prostě nadrezortní se těžko dělá z toho jiného ministerstva.
0: Pokud bude opravdu podepsaný s ministerstvem ten převod agent, jaké budou vaše další kroky?
1: My zatím nechceme předesílat, jsme otevřeni tomu zítřejšímu jednání a máme naděje, že ten dialog bude seriózní a bude vést k tomu, budeme se bavit o těch našich požadavcích, ideálně ty požadavky budou naplněny. A v momentě, kdyby nebyly ty požadavky naplněny, tak začneme uvažovat o stávce jako takové, proto jsme i vyhlásili včera stávkovou pohotovost.
0: Ondřej Medal, spolumluvčí stávkové pohotovosti. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: Český mužský tenis má po dlouhých 16 letech zastoupení v semifinálové dvouhře grandslamového turnaje na Roland Garros v Paříži. Po Tomáši Berdychovi se to v úterý večer podařilo 20-letému Jakubu Menšíkovi, který v dramatickém utkání porazil 3-0 na sety Brazilce Fonseku, když proměnil v pořadí sedmý matchball v zápase. K otázce, jak se cítil před pátečním semifinále, kde ho čeká Němec Alexander Zverev, poznamenal.
2: Pro tyhle momenty žiju a tyhle ty momenty mě naplňují a to je to, proč to dělám. Jsem strašně moc rád, že můžu předvádět takové výkony, jaký předvádím, a že můžu být zdravý a soustředěný. A forma je skvělá. Neříkám, že jsem favorit, ale určitě si myslím, že šance je, že to neskončí jenom semifinále, tak je velká. Že vyhrát Grand Slam, to byl vždycky můj sen, ale i když to vypadá blízko, tak je to pořád strašně daleko.
0: A ve studiu teď vítám našeho sportovního redaktora, znalce tenisu Jaroslava Plašila. Dobrý den, Jaroslave.
3: Dobrý den.
0: Tak Menšíka a Fonseku od sebe dělí tuším dvě příčky. Oba jsou v první třicíce v tom žebříčku ATP. Byli to včera vyrovnaní soupeři?
3: Měli být možná, že i mírně favorizovaný byl Fonseca, ale ono to vždycky ovlivňuje to, odkud ten člověk tak je, protože Brazílie je ohromná země, ohromný trh, velký počet fanoušků, ale jinak dá se říct vyrovnané, ale Jakub Menšík to asi evidentně zvládl líp hlavou ten zápas, protože teď samozřejmě to je asi to nejtěžší pro všechny účastníky toho turnaje, jak se to otevřelo.
0: To jsem se chtěla zeptat, čím Menšík porazil Fonseku, tak jak se projevuje u hráče, že to líp zvládne hlavou.
3: No, dokáže dodržovat ty správné věci stále, protože střetli se taky dva naprosto odlišní hráči, zatímco João Fonseca i tím, odkud je, z jaké země, tak on s těmi emocemi toho davu umí pracovat. Je takový hodně emotivní hráč, čerpá z toho publika, zatímco Jakub Menšík, na něm to bylo krásně vidět, nejenom v tomto zápase,

0: ale jak se soustředí na
1: je ve své bublině.
0: Přesně tak, je v té své bublině. On se ani prakticky neradoval. On ví, že stále nemá splněno, jede dál a dál. A to si myslím, že taky byl velký rozdíl, protože troufám si říct, že taktiku měli oba dobrou, hráli spolu už jednou vzájemný zápas, byť za jiných podmínek, za jiných pravidel, protože to byl ještě souboj v juniorském věku, ale teď, přestože měli oba, troufám si říct, dobrý taktický plán, tak Jakub Menšík měl lepší hlavu v těch důležitých chvílích, hlavně dělat ty správné věci. Až někdy až nemožné to vypadalo, teda přiznám se.
1: I ty je málo zápasů vrcholových, který ty si neviděl, tak jak neobvykle je proměnit až sedmý matchball?
0: Viděl jsem i delší případy. Lucie Šafářová teď mě namátkou tak napadla, kdy si v Austrálii odvracela spoustu matchballů. Tam je hrozně důležité, aby se tomu člověku nevrylo nějak nezdravě do paměti, do hlavy to, když se mu něco nepovede, protože někdy tam stojíte a nemůžete nic udělat. Soupeř dá skvělé podání, jste rádi, že ten balonek nějak vůbec vrátíte, takže to nemáte ve svých rukou. Horší je to, co se třeba stalo Jakubu Menšíkovi, že tam přišla nadějná situace při jenom tom matchballu a on ji nevyužil a to pak někoho může nahlodat, ale zase vracím se k tomu, říkal to i Davidu Prouzovi, který je na místě v rozhovoru, je to jen ukázka toho, jak dobře má teď nastavenou hlavu, že se zkrátka dokázal s tím hned okamžitě vypořádat.
1: Což je u 20-letého hráče výborné. No teď ho čeká ovšem světová dvojka, Němec Alexander Zverev, tak v čem to bude podle tebe jiný zápas?
0: Jiný bude v kvalitě soupeře, to určitě, tenisové kvalitě soupeře, tam určitě Němec Alexander Zverev při vším respektu a talentu Jakuba Menšíka je favoritem, ale ohromnou příležitost nebo šanci vidím v tom, že na Alexandra Zvereva je velký tlak, protože on ten Grand Slam ještě nemá a možná si může říkat, teď je třeba ta poslední šance, budu mít ještě někdy takovou, není tady Alcaraz, vypadl brzy Sinner, takže tohle určitě může mluvit v prospěch Jakuba Menšíka.
1: Bude Jakuba Menšíka v příštích 10 letech všude plno, jak třeba řekl John McEnroe?
0: No, on má ohromný náskok v té jeho mentální vyspělosti, protože on začal s tou mentální přípravou už hodně od malička, dá se říct od školního věku, díky Draganu Vujovičovi, na kterého narazila, dá se říct náhodou, jeho maminka, ukázalo se to jako velký krok, má všechno naplánované, na všechno má techniky, skvěle to zvládá a musí být zdravý, to je dneska základ prostě.
1: Říká sportovní redaktor Jaroslav Plašl. Díky, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: Teď už jsou tu aktuální zprávy.
2: Pěkné odpoledne, je 12:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zákon o změně penzijního spoření by měla vláda projednat do konce června. Uvedla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Za největší změnu označila snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Nejméně jeden člověk zemřel při íránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště. Rakety a drony vypálil Írán jako údajnou odvetu za americké útoky na íránský ostrov Kešm. Ze vzájemného ostřelování se obě strany obvinují navzdory dojednanému příměří. Česká ekonomika letos zřejmě poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je mimo jiné Fondy na oživení Evropské unie. Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požáru. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Stejně jako loni budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. A doprava na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou dál stojí. Mezi Velimí a Kolínem ráno poškodilo nákladní auto trakční vedení. Problém podle zprávy železnic potrvá až do 16. hodiny. Teď se přesuneme na silnice na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém a prostředním pruhu. Ta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna zpozorněte za sjezdem na Popůvky. Na 184. kilometru se zpomaluje a nesouvisle se popojíždí až do Brna. Nakonec omezení na 196. kilometru. Do kolony se dojíždí v dešti. V Praze na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem už z východní části Pražského okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Plná je také průmyslová a ucpaná je magistrála na Nuselském mostě před Legerovou, také Vilznova od Florence k muzeu. Dobře dojeďte. Zatažená až oblačná obloha se má na západě Čech během večera vyjasňovat. Občasný déšť nebo přehánky budou od západu postupně ustávat. Na východě stále ještě hrozí bouřky a teploty během odpoledne vystoupí na 14 až 19 stupňů. Na západě Čech bude až 21 a ve Slezsku kolem 23. Tolik zprávy a teď nás čekají názory a argumenty.
4: Koruna jako svatý grál nedůvěřivého národa. Okamurův boj za celostátní referendum neutuchá. Vědomí umělé inteligence anebo srážka vídeňských státních škol s multikulturní realitou. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus z jeho studia. Zdraví Ondřej Konrád, dobrý den.
3: Názory a argumenty.
4: Irán útočí drony na Kuvajt, zaměřil se nejen na americké síly v zemi, ale útok bezpilotních strojů poškodil i tamní letiště a několik lidí dokonce zranil. Veškeré komerční lety byly okamžitě pozastaveny. Kuvajtská armáda uvedla, že protivzdušná obrana země likviduje útoky nepřátelských raket a nepřátelských dronů. Konec citátu. A hostem ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: Ačkoliv Donald Trump, americký prezident, stále vyhlašuje nějaké blížící se dohody s Iránem, tak zdá se, že ten naopak neutuchá ve svých aktivitách.
5: Tak ono, toto nebyla pouze íránská aktivita, nutno říci. Ty útoky byly vzájemné a byly to opravdu jedny z nejvážnějších přestřelek od začátku příměří, které zatím stále ještě trvá, ale nejenom z tohoto důvodu je pod velice silným tlakem. K tomu útoku íránskému došlo nejen na Kuvajt, ale i na Bahrajn a Spojené státy naopak podnikly útok na íránské radary na ostrově Kešm. Vlastně Írán vysvětluje ten útok, že Spojené státy zaútočily a zasáhly raketou Hellfire tanker, prázdný tanker mířící do iránského přístavu. Útoky na lodě vzájemně, buď ty, které se pokouší proplout Hormuzským průlivem, což nechce Írán, nebo naopak na ty, které se pokouší plout do íránských přístavů, což blokují Spojené státy, jsou ale poměrně pravidelné. Uzavření Hormuzské úžiny je, jak známo, opravdu dosti velkým problémem, až bych řekl katastrofou pro světovou ekonomiku a trvá už 95. den. Mezitím probíhají různé přestřelky, hlavně slovní, ale jak vidíme, tak i skutečné. A vlastně obě strany nyní vedou jakousi vyčkávací válku. A je otázka samozřejmě, kdo v ní může vydržet déle. Írán blokuje Hormuz. Nyní třeba velitel expedičních sil íránských revolučních gard Quds Esmail Kani vyhrožuje, že ještě může začít blokovat Bab al-Mandab, což je vlastně úžina vedoucí do Rudého moře, kde působí jemenští povstalci podporovaní a vyzbrojovaní Íránem. A samozřejmě to by byla další velmi vážná věc, protože tam tudy jde také velké procento světové ropy a vůbec světového obchodu. Pro Spojené státy je otevření Hormuzu velmi podstatné, protože Spojené státy sice mají vlastní ropu a situace je pro americké těžaře výhodná, ale ne tak už pro americké spotřebitele, protože i ceny ropy v Americe a benzínu následně se řídí světovými cenami. A ve Spojených státech budou v listopadu midterms, volby v polovině volebního období, a tam opravdu republikánům hrozí porážka. Zrovna tak budou volby v Izraeli a samozřejmě i izraelský premiér Netanyahu potřebuje něco ukázat.
4: Tolik Petr Schwarz, díky.
5: Díky, naslyšenou.
4: Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl tento týden prezident Petr Pavel na konferenci Revize Česka a zároveň doporučil přijetí jednotné evropské měny. Jenže i když Pavla zvolila většina občanů a on si nadále drží vysokou podporu, jeho výzva je pouhým příslovečným hlasem volajícího na poušti, míní aspoň publicista Petr Holub.
6: Vláda si zavedení eura nepřeje, prezidenta nepodpořila žádná z významnějších opozičních stran. Ani podle dotázaných ekonomů se euro nevyplatí. V podstatě to je paradox, protože euro bývá považováno za úspěšný projekt, ke kterému se hlásí stále nové země. Mezi ekonomy ztrácí eurozóna na prestiži, to popřít nelze. Vedle svých nesporných výhod, jakými jsou společná měna i jednotná měnová politika, se stále častěji objevují připomínky, že eurozóna nepřispívá ekonomickému růstu, ale stává se něčím jako experimentální chráněnou dílnou. Evropská centrální banka, jak známo, zvýhodňuje úvěry pro určitá hospodářská odvětví, včetně zelené energetiky, a je vždy připravena odkoupit dluhopisy jakkoliv zadlužených členských států. Je pochopitelné, že se k euru přihlásili Chorvati a Bulhaři, kteří spoléhají na příjmy od turistů. Jenže Češi, Poláci a Maďaři jsou zaměřeni na export a tomu může prospět, pokud se operativně využívají změny v kurzu světových měn. Není pochyb, že žít bez eura znamená dobrodružství. Například Polsko a Maďarsko se mohly díky vlastní měně rychleji zadlužovat, protože pak mohly dluhy srážet vyšší inflací a oslabením národní měny. Není pochyb, že to je směr, který je sympatický také současnému českému premiérovi. Ovšem, zatímco rychle rostoucí polské ekonomice se solování vyplácí, pro Maďary nastal rozpočtový problém, když nedokázali prodávat desetileté dluhopisy s nižším než 6% úrokem. Přesto má tuzemský odpor proti společné měně politické důvody. Jak připomněl prezident, běžnému spotřebiteli se koruna nevyplácí, protože při každé cestě do zahraničí musí nakoupit eura a směnárny i banky si strhávají solidní procenta. Jenže tato nepříjemnost psychologicky nepřebije základní zkušenost. V posledních 25 letech může Čech za svůj korunový plat v eurové cizině nakupovat stále víc zboží. Až do roku 2008 kurz koruny posiloval. Před rokem 2020 zase rostla tuzemská ekonomika rychleji než v eurozóně a v posledních letech přispěla Čechům na nákupy v cizině druhá nejrychlejší evropská inflace. Proč se zbavovat koruny, když na první pohled pomáhá dohnat životní úroveň Němců, Italů a dalších Evropanů? Přesto průzkumy ukazují, že podstatný argument pro korunu leží jinde. Podle květnového eurobarometru podporují tuzemští občané společnou politiku Evropské unie nejméně ze všech. U každé agendy patří přinejmenším mezi 5 nejvíc skeptických národů a vůbec nejméně důvěřují politice, která se týká obchodu, migrace, digitalizace nebo společné měny. Ta se líbí jen čtvrtině Čechů. Neznamená to ovšem, že Češi Evropskou unii nenávidí. Jenže s podezřením hledí na všechno, co přichází zvenku. Nějaký entuziasmus společná Evropa vyvolávala naposled před finanční krizí roku 2008. Hodnoty hledáme především v soukromé sféře. Tím posledním, co nám ve světě, který se tak rychle mění, ještě zbývá a na co je spolehnutí, je koruna. Je s tím však potíž. Může se stát, že ekonomika začne slábnout, státní dluh se bude čím dál hůře splácet a národní měna se po maďarském vzoru skutečně stane překážkou rozvoje. Spoléhat na jedinou hodnotu přitom znamená, že v případě, když o ní přijdu, přicházím o všechno.
4: To byl Petr Holub. I když to momentálně na úspěch zákona o celostátním referendu nevypadá, předseda SPD Tomio Okamura se zcela jistě nevzdá záměru ho někdy prosadit a nepřestane zákon slibovat veřejnosti. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
7: Při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie se v květnu 2024 objevil na internetových stránkách SPD požadavek na konání referenda o vystoupení země z unie. K jeho naplnění by bylo potřeba přijetí zákona o celostátním referendu. Konkrétně v takové podobě, která by hlasování umožnila. Po sněmovních volbách v roce 2025 mohla SPD živit naději, že svůj záměr bude moci v nově vytvořené vládě prosadit. Jak se velmi rychle ukázalo, bylo to očekávání poněkud naivní. V programovém prohlášení kabinetu je napsáno, že případné celostátní referendum by se nemělo týkat otázek typu členství země v Evropské unii nebo v NATO. Tomio Okamura prohlašoval, že musí vzít v potaz politickou realitu. Přesto dále věřil tomu, že zákon o celostátním referendu, byť v umírněnější podobě, prosadí. Na začátku června letošního roku po koaliční radě mohl nadšeně veřejnosti oznámit, že se k tomuto cíli výrazně přiblížil. Podle něj se na jednání podařilo konečně dosáhnout shody na podobě zákona o celostátním referendu. Nyní zbývá už v uvozovkách pouze maličkost. Návrh musí projít klasickým legislativním procesem. Pokud úspěšně zdolá připomínkové řízení, čeká ho projednávání v Poslanecké sněmovně. V momentu, kdy dojde k závěrečnému hlasování, musí pro něj zvednout ruku minimálně 120 poslanců. V řadách vládní koalice je jich přitom pouze 108. Dalších 12 by předseda SPD musel získat z opozičních lavic. V tuto chvíli to není příliš pravděpodobné. Pokud by přece jenom uspěl, neměl by Tomio Okamura vyhráno. Zákon o celostátním referendu by musel projít ještě v Senátu. Rovněž ústavní většinou, ke které se současná vládní koalice v horní parlamentní komoře ani nepřibližuje. Takže šance na jeho přijetí je prakticky nulová. Pokud je předseda SPD realista, počítá s tím. Přesto jeho radost z dosažení koaliční schody nemusela být hraná. Svým voličům může vykázat snahu o splnění předvolebního slibu. Za to, že nebyl dotažen do zdárného konce, bude moci opozice. Spokojený může být rovněž Andrej Babiš. Jeho hnutí mohlo bez obav vyjít požadavku SPD vstříc, protože zákon velmi pravděpodobně v parlamentu stejně neprojde. Pohlídalo si, aby se v návrhu neobjevila možnost hlasovat o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO. Tím si premiér pojistil, že podoba zákona o celostátním referendu nevyvolá vášnivou polemiku. Spíš nikoho v tuto chvíli příliš nevzrušuje. To neznamená, že se SPD myšlenky o prosazení celostátního referenda po očekávaném neúspěchu vzdá. Naopak ho bude i nadále slibovat veřejnosti. Po vypršení mandátu současné vlády by nebylo překvapením, kdyby Tomio Okamura opět oživil požadavek na vypsání referenda o setrvání či vystoupení země z Evropské unie. Ústava České republiky takovou tu možnost už přes 30 let teoreticky nabízí. Píše se v ní, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Dosud k tomu došlo pouze jednou. Konkrétně při celostátním hlasování o vstupu země právě do Evropské unie. V dohledné době se na tom velmi pravděpodobně nic nezmění. Alespoň předsedovi SPD zůstane zachováno téma, kterým se opakovaně snaží získávat podporu od voličů.
4: To byl Petr Hartmann.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Zkoumání AI vědomí v gigantických podnicích, jako jsou Meta nebo Google, je nadále součástí práce na budování superinteligence, neboli obecné umělé inteligence, která by měla jednou dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. A hovoří k tomu ekonomická novinářka ze serveru Newsstream, Tereza Zavadilová.
8: Příběhy, ve kterých člověk vytvoří umělou bytost a ta je posléze obdařena vědomím, fascinují lidstvo od starověku. Pygmalion pomohl oživit sochu, Robi Lev vytvořil golema a spisovatelka Mary Shelley před 200 lety Frankensteina. Ve 20. století, a Karel Čapek byl první, přišli spisovatelé s myslícími roboty. Podle současných vládců umělé inteligence se tato sci-fi stává realitou. Meta, Google a Anthropic, podle deníku Financial Times, najali psychology a filozofy, aby rozšířili výzkum v oblasti vědomí strojů. Jejich týmy řeší otázku, zda by stroje mohly jednoho dne mít subjektivní zkušenost, tedy vědomí, a jaké závazky by k nim lidé v takovém případě měli mít. Například Anthropic testuje modely na známky tísně, včetně chování připomínajícího paniku nebo úzkost. Stejná otázka jako nyní tvůrce a prodejce umělé inteligence už nějakou dobu trápí i akademiky, zejména v oblasti etiky a neurověd. 19 předních vědců a kognitivních badatelů vytvořilo takzvaný checklist vědomí, tedy pravděpodobný bodovací systém, který by měl odhalit, zda už je AI schopná dosahovat lidských kvalit vědomí. Systém kombinuje různé neurologické teorie, například schopnost vytvářet model vlastní pozornosti či sebe sama. Pracuje s metareprezentací, tedy schopností myslet o vlastních myšlenkách, či řeší, zda se učí z prostředí a jedná cíleně, nejen odpovídá na text. Pokud AI model splní velkou část těchto kritérií, pravděpodobnost určité formy vědomí se vědecky zvyšuje. Do diskuze nedávno zasáhl i známý evoluční biolog Richard Dawkins. Ten po svých zkušenostech s pokročilými AI modely veřejně prohlásil, že umělá inteligence už v podstatě vědomí má. Tvrdil, že když stroj dokáže vést hluboký dialog, vtipkovat, psát poezii, chápat jeho román a reflektovat vlastní existenci, pak se mu zdá těžké dál říkat, že není vědomý, co vzbudilo velké pozdvižení. Mnoho odborníků mu vyčetlo, že zaměňuje inteligentní jazykové chování za subjektivní zkušenost. Jinými slovy, že model AI může perfektně mluvit jazykem vědomí, aniž by uvnitř něco bylo. Debata naráží na jeden podstatný problém, a sice, že ani lidské vědomí není vědecky uspokojivě vysvětlené. Věda a filozofie se v tom topí už staletí. Čistá neurověda o tom, jak mozek zpracovává podněty z okolí, jak ukládá paměť, jak reaguje na strach, jak koordinuje pohyby, tomu se říká snadný problém vědomí. Říká se mu snadný ne proto, že by byl jednoduchý, ale protože věda ví, jak jej zkoumat. Těžký problém vědomí pak pátrá po tom, proč je tohle všechno zpracovávání informací doprovázeno subjektivním prožitkem. Proč, když světlo o jisté vlnové délce dopadne na sítnici, mozek to zpracuje jako červenou barvu, která vyvolá emoci. Zatím největší shoda panuje na definici filozofa Thomase Nagla. Organismus má vědomí tehdy, pokud reflektuje, že je sám sebou. U lidí víme, že se takto prožívají. U židle nebo kalkulačky to nepředpokládáme. A u AI to prostě nevíme, ať daný model říká, co chce. Zkoumání AI vědomí v gigantech, jako je Meta a Google, je součástí práce na budování superinteligence či obecné umělé inteligence, kdy mají stroje dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. Tak třeba nám tahle chytřejší AI jednou prozradí, co to vlastně je to vědomí.
4: To byl příspěvek Terezy Zavadilové. Vídeňské státní školy aneb srážka s multikulturní realitou. Tak zní titulek příspěvku redaktora deníku Právo Roberta Šustra.
9: Už několik měsíců slýcháme z různých stran, že migrace přestává být pro řadu evropských států problémem. Jako důkaz jsou uváděna čísla o klesajícím počtu žádostí o udělení azylu. Bývá to dáváno do souvislosti s koncem dlouholeté občanské války v Sýrii a také s opatřeními řady států s cílem omezit ekonomicky motivovanou migraci. Zmíněný trend ovšem stále neřeší další věc související s migrací a tím je zapojení nově příchozích do většinové společnosti. Třeba prostřednictvím škol. V Rakousku v této souvislosti nedávno způsobilo rozruch několik zpráv, které odhalily značné nedostatky. Začalo to studií mapující situaci na vídeňských státních školách. Dvoumilionová rakouská metropole byla odehřeva hodně mezinárodním městem, kde se potkávaly nejrůznější kultury. Nejpozději po velké uprchlické krizi let 2015 a 2016 zde skončilo mnoho rodin z Blízkého východu. Časem se jim narodily děti, které postupně začínají chodit do škol. Citovaná studie ukázala, že ze žáků, kteří navštěvují státní školy, udává 41% jako své náboženství islám, zatímco křesťanství vyznává jen lehce přes 31% školou povinných dětí. U soukromých škol naopak jednoznačně převládají děti, jež se hlásí ke křesťanství. To nezní zrovna tak, že by právě školy spravované státem mohly sehrát klíčovou roli při integraci cizinců do společnosti. Reportéři z řady rakouských médií se následně pokusili o jakýsi reality check, čili vydali se do škol označovaných kvůli vysokému počtu dětí migrantů jako takzvané problémové. Za zmínku stojí obzvlášť rozhovor s učitelem Tomasem Valachem. V jeho škole má ze 400 žáků pouze 5 žáků němčinu jako mateřský jazyk. Učitel hovořil o třídách, kde nefunguje základní komunikace, neboť nejenom, že žáci nemluví německy, ale často neovládají dobře ani vlastní mateřštinu, takže asistenti znalí tohoto jazyka nic nezmůžou. Některé z dětí je podle Valacha dobré nechat nejprve vyspat, protože předchozí noc prodávali drogy v okolí vídeňského nádraží Praterstern, případně, když je ramadán, tak se svými rodinami až dlouho do rána oslavovali přerušení půstu v podobě iftaru. Valach také líčil průběh třídních schůzek s matkami 12-letých muslimských dívek, které se vůbec nezajímaly o prospěch ratolestí, ale hlavně se ptali, jak dlouho ještě budou muset jejich dcery chodit do školy, protože už byl domluvený jejich sňatek. Představu, že by tyto děti jednou měly vstoupit na pracovní trh, vyvrátil Valach tím, že poukázal na životní zkušenost mnoha jejich rodičů. Nemají ambici usilovat o nějaké zaměstnání, neboť k živobytí jim stačí pobírat nejrůznější dávky a podpory od státu. Tomas Valach přitom není nějaký pravicový škarohlíd. V minulosti pracoval jako novinář v levicových médiích. Byl i součástí komunikačního týmu rakouských sociálních demokratů. Před několika lety se ale rozhodl politicko-mediální sféru opustit a jít učit. Důležité je, že Valach pouze nelamentuje, ale navrhuje také možná řešení. Třeba, aby byly již u tříletých dětí, nejenom těch od cizinců, zjišťovány jejich jazykové kompetence. Pokud by vykazovali vážné nedostatky, museli by je rodiče dát do školek. Kdo by to odmítal, přišel by o státní podporu. Tímto tvrdým opatřením se již podle Valacha podařilo snížit na minimum původně vysokou míru absence u těchto dětí při vyučování. Jestli se Rakousko a zejména město Vídeň z toho něco vezmou k srdci, anebo se na alarmující výpovědi Tomase Valacha časem zapomene, se teprve ukáže. Prvním náznakem, že tomu tak nebude, je široká reakce na jeho vyjádření a hlavně, že se o nich diskutuje. Ještě před takovými 10 lety to možné nebylo, neboť se mnozí tvářili, že žádné problémy neexistují. Pořád zkrátka snili o multikulturních společnostech, vzájemném obohacování a především tolerování. To se ale ve skutečnosti vyvinulo úplně opačným směrem.
4: Hovořil Robert Schuster, editor zahraniční redakce Deníku Právo. No a na závěr, Francie se na konci května setkala s nebývalým jevem. Celou zem totiž ochromilo takové vedro, že se dokonce museli zavřít některé školy. Teplota přesahovala 40 stupňů. No a u mikrofonu už je k tématu naše tamní korespondentka Klára Notaro.
10: Byl to ten nejteplejší květen, kam až paměť sahá. Náhle vedro mělo vážné důsledky. Při běžeckých závodech zemřeli 2 sportovci a utonulo několik lidí, kteří se koupali na nevhodných místech. Vedro způsobilo problémy i v dopravě. Na pařížském předměstí Velizy na nové tramvajové lince se horkem doslova vzduly koleje. Některá železniční spojení byla zrušena, protože francouzské dráhy se obávaly, že ve starších vlakových soupravách nebude fungovat klimatizace. Jinde vlak jezdil jen 30-kilometrovou rychlostí, protože nejen koleje, ale i troleje jsou na vysoké teploty citlivé a rychlá jízda by je mohla poškodit. V horku trpí poruchami i elektronická zařízení na železnici. Lidé na ulici chodí s deštníkem nad hlavou, s lahví vody a vějířem. V Paříži se horka nebojí jen rozvášnění fotbaloví fanoušci a příznivci francouzsko-malijské zpěvačky Ayi Nakamurové, která 3 večery za sebou vyprodala stadion Stade de France. Francouzská vláda takovou vlnu horka v květnu nečekala a přitom nelze říci, že na možnost předčasných veder neupozorňovali vědci a nejrůznější asociace. Ministryně pro ekologické přeměny Monique Barbutová se vyjádřila, že takových epizod s výjimečně vysokými teplotami letos v létě bude ještě několik. Tajemník pro klimatické změny Simon Steele z Organizace spojených národů připomíná, že tato jarní vlna horkého počasí jen brutálně představuje důsledky klimatických změn. Vzhledem k nepřipravenosti Francie na tyto závažné změny mohou být Francouzi právem znepokojení. Od loňska sice existuje národní plán pro adaptaci na klimatickou změnu, který počítá se zvýšením průměrné teploty o 4 stupně do roku 2100. Ale tento plán se týká zejména založení fondu pro odškodnění katastrof, ochrany pracujících při vysokých teplotách. Zabývá se dopravou, zemědělstvím, ale podle slov Vincenta Vigie, ekonoma specializovaného na klima a životní prostředí, plánu chybí rozpočet na všechna nezbytná opatření. Socialistický senátor Patrick Kanner volá po novém Marshallově plánu na adaptaci veřejných služeb v případě horka. Populistická pravice Národní sdružení opakovaně požaduje okamžité instalování klimatizace ve školách. A Mathilde Panotová ze strany Nepodajných kritizuje vládu, že není na úrovni při řešení klimatické výzvy. Francie totiž výrazně snižuje financování zeleného fondu, který má zemi připravit na klimatickou změnu, chránit před povodněmi, pomáhat při tepelném izolování budov, dbát na udržitelnou urbanizaci, chránit přírodu. Premiér Sébastien Lecornu řekl, že stát nemůže platit všechno, například o budovy škol a jejich vybavení se musí starat obce. Na jaře se budou konat prezidentské volby a jedním z velkých témat kampaně bude nutně změna klimatu.
4: Příspěvkem Kláry Notaro z Francie končí středeční vydání Názorů a argumentů, čili každodenního publicistického pořadu Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci už se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
3: Zaostřeno. Češi se rychle učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Komunitní energetiky se účastní jednotlivci, podnikatelé nebo celé obce a města. Proč to dělají, jak je to složité, kde hledat výhody a kde bariéry dalšího rozvoje a jak to funguje v zahraničí. O tom všem budeme mluvit. Pořadem vás provede Jan Kaliba.
11: Zaostřeno dnes po 8 hodině večer na Plusu.
1: Hezké odpoledne, je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Vláda představila návrh na změny v penzijním spoření. Zvýší se třeba podpora pro klienty do 30 let. Šéf NATO Mark Rutte dorazil do Kyjeva a školní rok si do 30. června prodlouží 23 škol z celé republiky. Příjemný poslech zpráv Plusu vám přeje Monika Vrchotová. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO představila reformu penzijního spoření. Za největší změnu označila návrh na snížení poplatků za penzijní fondy. Roční náklad by měl klesnout z přibližně 2% na 0,5%. Změnit by se měla taky konzervativnost fondů. Ty budou nově víc dynamické. Vláda plánuje i snížení dolní hranice pro státní příspěvek pro dítě z 500 na 100 korun, říká Schillerová.
12: Zároveň pro všechny účastníky až do 30. narozenin zdvojnásobujeme výši státních příspěvků na 40%. To znamená, měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně 400 korun.
2: Mladí lidé do 36 let budou taky moct jednorázově vybrat třetinu svého spoření. Podle Schillerové ale půjde jen o lidi, kteří spoří 10 a více let. Vláda by návrh měla projednat do konce června. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na to, jak může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Při íránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk, informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil nejméně 63 lidí. Jak vážná poranění jsou, zatím není jasné. Letiště muselo přerušit provoz a postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany útok odsoudilo jako zločinnou íránskou agresi. Íránské ministerstvo tvrdí, že za útoky jsou zodpovědné Spojené státy, které podle Íránců porušují příměří. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
13: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
2: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna. Opatrně za sjezdem na Popůvky na 186. kilometru se zpomaluje, nesouvisle se popojíždí až na 196. kilometr na konec omezení. Na D5 z Plzně do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů, která nesouvisle pokračuje až na Pražský okruh. Nárazově se zastavuje v levém pruhu. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se pak jede pomaleji od sjezdu na Černý most přes Štěrboholskou spojku až k Europarku. Přejeme šťastnou cestu. Středeční odpoledne je provázené zataženou až oblačnou oblohou a občasným deštěm nebo přeháňkami. Na východě jsou možné i bouřky. Od západu má oblačnosti i srážek ubývat a teploty se budou pohybovat mezi 14 a 19 stupni. Na západě Čech bude až 21 a ve Slezsku kolem 23. A teď už pořad, jak to vidí.
14: Co přinese letošní léto, jak fatální je současné sucho, co čekat od hurikánové sezony, potažmo období tajfunů, proč je složité spolehlivě předpovídat bouřky a co znamená pro globální klima jev zvaný El Niño? Hostem pořadu, jak to vidí, dnes docent meteorologie Michal Žák z katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
15: Dobrý den přeju, děkuji za pozvání.
14: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
11: Jak to vidí?
14: Tedy začalo meteorologické léto. Co o něm teď s jistotou můžeme říct?
15: Můžeme říct, že skončí 31. srpna 2026. To víme s naprostou jistotou. Tedy samozřejmě to meteorologické nebo klimatologické léto, samozřejmě astronomové mají to léto trošku posunuté, ale pokud jde tedy o to vlastní meteorologické léto, tak můžeme očekávat, že to bude prostě to období těch tří nejteplejších zřejmě měsíců tohoto roku. Takže to je takové velmi jako stručně řečeno.
14: Když se ohlédneme za letošním jarem, jaké bylo očima meteorologa?
15: Tak očima meteorologa bylo poměrně teplé, nadprůměrně teplé. Ono, když to vezmeme vlastně od toho 1. března do 31. května jako celek, tak skončilo na nějakém 8. až 9. místě z pohledu toho nejteplejšího jara, přičemž hlavní měrou se o to zasloužil březen, částečně pak i květen, naopak duben byl takový ten teplotně průměrný měsíc. No a poměrně často jsme zažívali výkyvy teplot, hlavně třeba v tom dubnu, kdy se nám střídala teplejší a poměrně chladná období s nočními a ranními jarními mrazy, kdy teploty tedy nejenom u země, ale i ve 2 metrech klesaly pod bod mrazu. Čili vlastně zase jsme zažívali to v posledních, řekněme, těch 10-15 letech už poměrně časté, kdy po poměrně teplém nástupu jara potom přijde nějaké chladnější období a vlastně tu poměrně už rozvinutou vegetaci, ať už se jedná o ovocné stromy, případně někdy třeba ořechy nebo vinou révu, vlastně může poškodit to období mrazů a ty škody letos zase byly z řady oblastí hlášeny. I když nebylo to třeba tak hrozné jako před těmi 2 roky, kdy to vlastně přišlo potom rekordně teplém únoru a březnu. Takže to je, řekněme, takový teplotní pohled, ale mnohem, řekněme, významnější asi otisk, pokud to tak mohu říci, zanechalo to letošní jaro s ohledem na srážky, protože těch bylo opravdu málo. Když to vlastně sečteme za ty 3 měsíce, tak spadlo v průměru za celé Česko nějakých 57% toho obvyklého úhrnu. To znamená, že to letošní jaro se stalo z tohoto pohledu vůbec nejsušším jarem od roku 1961, což je takové, řekněme, období, kdy máme k dispozici tu datovou staniční vlastně základnu podobného rozsahu napříč celou Českou republikou. Takže od toho roku 1961 bylo určitě tedy nejsušším jarem, předtím tuším to bylo to druhé nejsušší roce 1993. Takže z tohoto pohledu opravdu se jednalo o velmi suché jaro a zase asi vůbec nejsušší nebo nejvýraznější odchylku směrem k tomu suchu, tedy minimum srážek přesněji přinesl duben, který opravdu byl na srážky velmi skoupý. Ten květen sice přinesl srážek více, ale zase bylo to velmi nerovnoměrně rozloženo. V podstatě pršelo, když se to tak trošku s nadsázkou dá vezme 2 dny, a to tuším 11. května, a pak v samotném závěru vlastně tu uplynulou neděli, kdy jsme zažili bouřky, přehánky a potom i déšť, takže opravdu jako měsíc to nedopadlo tak špatně, ale to rozložení v průběhu května bylo velmi, velmi nerovnoměrné. Takže určitě to sucho, a to vlastně sucho následovalo už po samotné suché zimě. Ta zima letošní, kterou jsme měli, která nebyla tak teplá jako třeba ty předchozí zimy, takže přinesla i nějakou sněhovou pokrývku do nížin, tak problém bylo, že toho sněhu bylo poměrně málo, a to hlavně ve vyšších a horských polohách, a navíc roztál poměrně rychle, takže vlastně nemohl příliš doplnit zásoby podzemních vod. A zejména v těch hlubších vrtech je vlastně ta situace nejhorší minimálně za posledních 35 let. Takže lidé, kteří jsou závislí na vodě ze studních, to asi docela pociťují, v některých oblastech více, někde méně.
14: Jak tedy vážná je ta aktuální hydrologická situace, jak jsme na tom se suchem? Obecně se dá říci, že celoplošně je to problém, který jste teď popsal.
15: Na většině území ano, samozřejmě záleží tedy, jak se na to přesně budeme dívat, když půjdeme do těch hlubších vrstev půdy, tak to je víceméně celoplošná záležitost, trochu lepší možná v některých východních oblastech České republiky, ale celkově ta hladina těch podzemních vrtů a zejména těch hlubinných je opravdu výrazně podnormální a v řadě případů tedy vlastně nejhorší opravdu od toho začátku 90. let. Když se vrátíme na povrch, to znamená, podíváme se třeba na průtoky řek, tak tam samozřejmě ta reakce na ty srážky posledních dnů je podstatně rychlejší a znatelnější nebo viditelnější. To znamená, že ty průtoky se díky těm i některým bouřkovým liákům podstatně zlepšily oproti tomu, jak to bylo v průběhu května nebo dubna. Nicméně stále zůstávají v řadě případů významně podprůměrné. Co se nám trochu zlepšilo, je půdní sucho, ale zase jedná se o tu povrchovou zejména vrstvu půdy, těch svrchních, řekněme, několika desítek centimetrů, kdy ty srážky tedy samozřejmě v téhle vrstvě to sucho pomohly výrazným způsobem zmírnit. Otázka samozřejmě druhá je, že teď máme tedy zmírněné sucho, samozřejmě jak to bude dál do budoucna, ale i s ohledem na to, co už třeba to předchozí sucho napáchalo za škody na některých zemědělských plodinách zejména. Víme, že z některých oblastí zemědělci hlásili už poměrně jako závažnou míru poškození té budoucí úrody. Takže tam je otázka, jestli se tohleto nějakým způsobem ještě změní po těch současných deštích, které to zlepší. No a pokud tedy se ještě vrátím vlastně k tomu létu, k tomu výhledu, tak ty dlouhodobější výhledy, které jsou k dispozici z hlediska třeba právě srážek, počítají s tím, že by to nadcházející léto nemělo nějak moc vybočovat směrem ani do těch srážkově výrazně nadprůměrných nebo podprůměrných oblastí nebo tedy úseků. Z hlediska teplot, ale z hlediska teplot se modely víceméně shodují na tom, že by to léto mělo být nadprůměrně teplé. Takže když bude pršet tak, jak obvykle pršívá, ale budou vyšší teploty, tak to samozřejmě znamená, že ta tendence zase k tomu opětovnému výskytu nebo prohlubování sucha tam bude.
14: Francie, která se v těchto dnech zpamatovává z mimořádné vlny veder, letos zaznamenala vůbec nejteplejší jaro od začátku měření v roce 1900. Co bylo příčinou té extrémně horké vlny, zejména v západní Evropě v minulém týdnu?
15: Tak byla to vlastně z pohledu té horké vlny nezvykle příznivá situace v atmosféře ve smyslu rozložení tlakových útvarů a přílivu velmi teplého, horkého vzduchu z Afriky, z té severozápadní Afriky, z oblasti kolem Maroka a podobně, kde už vlastně předtím také padaly teplotní rekordy a byly tam třeba i mimořádně horké noci. A vlastně ten horký vzduch nad tou západní Evropou se dostal v oblasti takové mohutné tlakové výše, která tam se trvávala po řadu dní. Tu situaci se v posledních letech občas meteorologové mají tendenci označovat jako takzvaný heat dome nebo dom horka, něco takového. V češtině ještě není úplně ustálený název nebo ustálené označení. Je to prostě tlaková výše, která zajišťuje velmi vlastně ideální podmínky pro to ohřívání, kdy panuje počasí prakticky bez oblačnosti a tady v letní části roku, že máme už velmi dlouhý den, kdy slunce svítí 14, někdy až 15 hodin denně, takže když nemáme na obloze žádnou oblačnost, tak může velmi intenzivně od rána do večera prohřívat půdu a následně tedy vzduch. Dále v té tlakové výše panují vlastně sestupné pohyby, které tedy směřují ze zhora dolů a tím pádem také přispívají k ohřívání toho vzduchu. No a pak samozřejmě, pokud to období trvá delší dobu, tak máme zpravidla také suchý povrch, suchou půdu, takže vlastně to ohřívání té suché půdy je mnohem vlastně rychlejší, intenzivnější, než v případě, když ta půda je vlhká a když vlastně ty sluneční paprsky musí nejprve trochu tu půdu vysušit, to znamená vlastně odpařit tu vodu, ale když tam ta voda chybí, tak se může veškerá ta energie od slunce použít na to ohřátí té povrchové vrstvy a následně vzduchu. Takže vlastně kombinace těchto všech faktorů potom přispívá k té mimořádné intenzitě těch vysokých teplot a jak jste řekl, nejteplejší jaro ve Francii a vlastně třeba ta intenzita té horké vlny by se dala odhadnout vlastně opravdu jako situaci, která se vyskytne jednou třeba za tisíc let, alespoň tedy tak se to jevilo do letošního roku, čili něco dosti nepředstavitelného.
14: Na dnešek jsou hlášeny bouřky, bez těch se asi v létě neobejdeme. Jak obtížné je předpovídat?
15: Tak záleží na tom, jaká máme kritéria na úspěšnou předpověď bouřek. To znamená, jestli si to vezmeme v takovém tom všeobecném kontextu, že prostě v předpovědi se objeví výraz na území Česka se ojedinile vyskytnou bouřky a oni se opravdu třeba v nějakých 20% míst Česka vyskytnou, tak to je relativně jednoduché. Podstatně obtížnější je, když zní otázka, bude třeba v Brně, v Ostravě nebo v Praze dneska bouřka, tak to už je podstatně obtížnější říci, protože ty vlastně podmínky v atmosféře, které vedou ke vzniku bouřek, jsou poměrně komplexní, složité. Tedy musí být splněna celá řada vlastně věcí najednou, aby k té bouřce v daném místě došlo a zejména v případě, když se jedná o takové ty, řekněme, bouřky nefrontální, které jsou spíše lokálnější povahy, tak tamto vlastně ta předpověď toho konkrétního místa, kde se bouřka vyskytne, případně doby, kdy se ta bouřka vyskytne, je poměrně komplikovaná, opravdu neúplně jednoduchá. Samozřejmě my jsme schopni říci, že třeba na území středních Čech taková bouřka přijde, ale potom už to specifikovat, jestli to bude třeba v Berouně nebo v Praze, už je podstatně složitější záležitost. Samozřejmě ty moderní možnosti meteorologie, včetně tedy podstatně dokonalejšího pozorování atmosféry a také tedy numerických předpovědních modelů, které máme k dispozici, nám tu předpověď posledních, řekněme, 20-30 letech významným způsobem zpřesnili, ale přesto je to vždycky trošku více o takové té pravděpodobnosti, že se ta bouřka vyskytne, než o tom, že se opravdu v daném místě vyskytne. Ale samozřejmě, pokud ta pravděpodobnost je větší, tak se v té předpovědi musí zmínit a samozřejmě i případné ty nebezpečné jevy. A tam třeba říci, kde přesně se třeba vyskytne kropobytí nebo takové ty hodně lokální záležitosti, například i tornádo, to zejména tornádo, to je opravdu mimo možnosti současné meteorologie říci to s nějakým větším předstihem. U toho kropobytí tam je to také poměrně obtížné říci, kde přesně se vyskytne, protože většinou se jedná o poměrně úzký pás zasaženého území.
14: Mimochodem, při těch nedělních bouřkách na jihu Čech se objevila dvě slabší tornáda, ale to zase není až tak výjimečný jev, nebo ano?
15: Není, je to pravda, že právě ta slabší tornáda nebo slabá tornáda, většinou toho nejslabšího stupně, se na území Česka vyskytnou každoročně v počtu, řekněme třeba 5 až 10 případů. Samozřejmě jsou roky, kdy jich je méně, jsou roky, kdy jich je více. A díky tomu, že dnes opravdu máme tu naši krajinu prošpikovanou různými kamerami a lidé jsou samozřejmě pohotovější také při svých toulkách nebo na svých cestách, že jo, řada lidí, když jede, má prostě zapnutou kameru na předním skle, takže je schopna zachytit právě i to slabé tornádo, které má zpravidla krátkou dobu trvání a pokud prostě ho nezaznamená někdo právě na tom třeba videu a podobně, tak v dřívější době by mohlo vlastně uniknout pozornosti, ale dneska právě díky těmto vlastně videozáznamům je mnohem snáze odhalitelné a detekovatelné, takže máme mnohem přesnější údaje o tom jejich počtu. A možná i kvůli tomu se zdá, že ten počet je vlastně vyšší, než byl třeba v těch 90. nebo 0. letech, kdy prostě opravdu ty telefony ještě neměly videa a digitální fotoaparáty nebyly a podobně, samozřejmě kamery v autech také ještě, to byla tehdy vlastně budoucnost.
14: Meteorolog a redaktor počasí v České televizi Michal Žák je naším hostem.
11: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
14: Světová meteorologická organizace oznámila, že existuje 80% pravděpodobnost, že se jev El Niño sformuje ještě před zářím letošního roku. Co to znamená?
15: To znamená, že opravdu nastane ta teplá fáze toho jevu v tichém oceánu, to znamená v té tropické části středního a východního Pacifiku, kdy tedy je překročena ta mez té odchylky teplotní směrem k té kladné odchylce v té rozhodující oblasti, aby tedy byla splněna podmínka pro výskyt jevu El Niño. A opravdu ty modely se shodují v tom, že ten nástup bude vlastně už v průběhu nadcházejících nejbližších měsíců a bude pokračovat a bude se prohlubovat v průběhu toho letošního podzimu a měl by vlastně vrcholit někde na konci podzimu, případně na přelomu letošního a příštího roku. A vlastně už od těch, řekněme, prvopočátků, kdy se začal vyskytovat ten signál v modelových výstupech, že by to El Niño letos mělo přijít, tak se postupně vlastně i zesiluje ta očekávaná intenzita během toho vrcholu a ty poslední modely se shodují nebo potvrzují to, co už bylo trošku naznačeno během toho letošního jara, že by to letošní El Niño mohlo být vlastně nejsilnější El Niño v té zaznamenané moderní historii, kdyby ta teplotní odchylka mohla přesáhnout i 3 stupně Celsia, což už je opravdu velmi výjimečný, je výjimečná záležitost, výjimečná intenzita. A samozřejmě jedna věc je, jak to bude tedy v té vodě toho tropického Pacifiku. A druhá věc, podstatně důležitější potom zpravidla, je to, co vlastně se odehraje v atmosféře, protože to dění v té mořské vodě nezůstane bez odezvy právě na atmosféru, na atmosférické dění. A ty dopady potom se dají očekávat nejenom v rámci celého Tichého oceánu a po obvodu Tichého oceánu, to znamená v obou Amerikách, v Austrálii, v Asii, ale třeba i v oblastech Afriky a můžou být v některých oblastech poměrně významné.
14: A co znamená pojem super El Niño?
15: To znamená, to je spíš takové trošku zdůraznění toho, že opravdu jde o naprosto výjimečnou intenzitu toho El Niña, že ta míra oteplení bude mimořádně výrazná.
14: Proč by nám mělo dělat vrásky, co se děje někde nad oceány? Jak moc El Niño ovlivňuje postup globálního oteplování?
15: Ono vlastně ten vlastní postup ani tak neovlivňuje, ale vlastně do jisté míry zesílí tu odchylku teplotní směrem tedy k té vyšší teplotě. Dá se očekávat, že v tomto případě to bude o nějakou možná i o 0,2 stupně Celsia v tom globálním průměru, což samozřejmě je poměrně jako velká míra oteplení. A mohla by znamenat, že ten příští rok 2027, protože ono to doběhne v průběhu příštího roku a ta odezva v atmosféře přece jenom trvá nějakou dobu, takže by se ten příští rok mohl stát vůbec nejteplejším rokem v těch moderních dějinách lidstva a samozřejmě i od začátku pozorování a mohlo by tak překonat ty velmi teplé roky, které jsme zažili 2024-2023. No a samozřejmě, když je takto teplý rok, tak to nějakým způsobem potom bude se projevovat i na dění v atmosféře ve smyslu třeba častějších nebo extrémnějších vln vysokých teplot v různých

0: konkrétních oblastech se poměrně obtížně odhadují, to si zase přiznejme, že tak daleko v té klimatologii nebo meteorologii nejsme. Na druhou stranu obecně vzhledem té větší extremitě těch jevů se dá očekávat spíše vlastně dopad negativní na tu úrodu, jak už jsem zmínil, třeba právě tu slabší monzunovou sezónu, to znamená menší úrodu v Indii, ale třeba i to sucho v Austrálii nebo jihovýchodní Asii, to jsou všechno také, že oblasti, kde je významná zemědělská produkce, takže se tam také dají očekávat spíše negativní dopady, a to samé v některých částech Afriky, takže obecně spíše horší. Dále třeba bych i podotknul, že vlastně ta mořská teplá voda znamená poměrně zásadní dopad na život v oceánu v té východní části tropického Pacifiku, a což třeba pociťují rybáři na západě Jižní Ameriky, Peru, Ekvádor a podobně, kde se samozřejmě v té teplé vodě podstatně hůře daří rybám, dochází třeba i k masivním úhynům a podobně, takže jejich úlovky třeba budou také významně nižší, což teda samozřejmě také k té produkci potravy nepřispěje.
1: A do jaké míry je to opravdu cyklický jev?
0: Tak záleží na úhlu pohledu, ono v podstatě se ta perioda pohybuje někde mezi 2 a 7 roky, čili ta perioda není úplně pravidelná a také to kolísání té intenzity není úplně stejné. V těch posledních studiích, které se teď jako týkají jevu El Niño a souvislosti se změnou klimatu, se nakonec ukazuje, že by opravdu ta změna klimatu mohla vlastně zvyšovat intenzitu jak té teplé, tak případně ale i té chladné fáze El Niño, tedy tak i ta chladná fáze La Niña.
1: Tajfun Yangmi dnes ráno dosáhl japonského pobřeží na jihozápadě hlavního ostrova Honšu a tamní agentura Kyodo a podle meteorologů varuje před povodněmi a extrémními liáky. Mimochodem, jak se nebo podle čeho se pojmenovávají ty tajfuny?
0: Pojmenovávají se podle předem připraveného seznamu, který vlastně, nebo na jehož tvorbě se podílejí státy v těch oblastech, kde se ty tajfuny vyskytují nebo které by mohly zasáhnout. To znamená, pro tu oblast západního Pacifiku jsou to vlastně státy, že Japonsko, Korea, Čína, Filipíny a podobně, Tajsko nebo Vietnam. Takže tak každý stát přispěje nějakým názvem a většinou tady ty názvy těch tajfunů nejsou obyčejná jména, jako třeba v případě hurikánů kolem Ameriky, ale občas jsou to trošku poetické názvy, které připomínají nebo jsou vlastně třeba pojmenováním některých rostlin, živočichů žijících v těchto částech světa a podobně.
1: Yangmi, jak tady čtu, je už šestý tajfun této sezony, to znamená, že zatímco teď začíná hurikánová sezona v Atlantiku, tak v Pacifiku už začala, myslím, před 2 týdny. Dá se odhadnout, jaké by ty sezony mohly být?
0: Tak pokud se budeme bavit o té hurikánové sezóně v Atlantiku, tedy východně vlastně od střední a severní Ameriky, tak ta se letos očekává podprůměrná, a to zhruba ze 70% pravděpodobnosti. To znamená, že by měla přinést méně těch tropických bouří a hurikánů, než je nějaký dlouhodobý průměr. A ten důvod, proč by měla být podprůměrná, souvisí právě s tím začínajícím jevem El Niño v Pacifiku, protože při této fázi, té teple, jsou podmínky v Atlantiku nebo nad Atlantikem přesněji méně příznivé pro vznik hurikánů. Většinou tam docela jako fouká vítr, a to v tom smyslu, že v různých hladinách to fouká různou rychlostí a z různého směru, což jiným způsobem, jednodušeně řečeno, ty bouřkové oblaky jako rozfouká do větší šířky a pak se nemůžou tak dobře koncentrovat na omezené oblasti, aby to vedlo k tomu zesílení příslušného hurikánu. Na druhou stranu, to, že ta hurikánová sezona nad Atlantikem by měla být podprůměrná, neznamená, že i ty dopady musí být podprůměrné, protože ono vždycky těžko říci, kde konkrétně se třeba nějaký silný hurikán vytvoří a která obydlená území zasáhne. Známe z historie případy, kdy během El Niña přišel velmi silný hurikán, třeba myslím, že v roce 1992 to byl hurikán Andrew, který spustošil Floridu, takže i během té relativně slabé hurikánové sezóny se můžou vyskytnout silné hurikány a ty dopady můžou být mnohem dramatičtější než v obráceném případě. No a pokud se podíváme na západ Severní Ameriky a Střední Ameriky, to znamená do východního Pacifiku, tak ta hurikánová sezóna v této části světa by měla být naopak nadprůměrně aktivní a souvisí to právě zase s tím El Niño, protože tady naopak ty podmínky v atmosféře jsou příznivé, navíc ta voda povrchová, která vlastně je tím, řekněme, pomyslným palivem těch hurikánů,

0: je nadprůměrně teplá, takže ideální podmínky pro to, aby tady těch hurikánů bylo více a více i těch silných hurikánů. Ale samozřejmě i tady se nedá říct, které oblasti zasáhnou, jestli půjdou třeba více směrem do Mexika, nebo naopak třeba můžou zasáhnout i oblast Havajských ostrovů, ale určitě by těch hurikánů zde tedy mělo být více. No a více by vlastně mělo být i těch tajfunů v té západní části toho Tichého oceánu, to znamená těch tajfunů, které můžou zasáhnout oblast od Filipín přes Tajvan, Čínu až po Koreu nebo Japonsko. Ale samozřejmě také se těžko odhaduje, kudy se budou ubírat jejich dráhy.
1: Tak když se vrátíme zpátky domů k těmto dnem, a když už vás máme v mikrofonu, jak bude?
0: Tak teď mám vlastně takové to proměnlivější počasí, které začalo minulý týden v jeho závěru tedy a vypadá to, že nám bude ještě nějakou dobu pokračovat. Možná by se to dalo vlastně trošku označit jako takový už trochu předčasný medard, který je tedy 8. června, ale tak atmosféra to nebere úplně přesně na ty jednotlivé dny a že by se tedy měly střídat ty, řekněme, deštivější a slunečnější dny i nadále, takže dneska máme ten deštivější, zítra to bude zase kromě západu Čech ten slunečnější den, pak zase bude trochu více srážek v pátek a podobně to zřejmě bude ještě do začátku příštího týdne. A ty teploty budou tak víceméně odpovídat té roční době, samozřejmě při těch slunečnějších dnech budou trochu vyšší k těm 25-26 stupňům, při tom deštivějším počasí zůstanou spíš kolem té 18 stupňové nebo 19 stupňů, možná tedy pod tou 20.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes meteorolog a vysokoškolský pedagog Michal Žák. Moc děkuju a já nevím, jestli se přeje meteorologům, aby jim vycházelo předpověď.
0: Děkuju.
1: A jestli je to pro vás to hlavní, ale každopádně, ať se vám daří.
0: Děkuju a přeji krásné léto.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Pěkné středeční odpoledne, je 1:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Ukrajinské dronové útoky na ruský Petrohrad zranili několik lidí a poškodili některé infrastrukturní objekty. Informovali o tom ruské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že bezpilotní letouny zasáhly petrohradský ropný terminál. Ten leží více než 1000 kilometrů od hranice s Ukrajinou. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou podle mluvčího Ondřeje Medala připravené vyhlásit stávku. Zákon o změně penzijního spoření by měla vláda projednat do konce června. Uvedla to dnes ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO, podle které zavádí nová zvýhodnění. Například se zvýší podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let. Cílem je podle Schillerové posílit zájem mezi mladými lidmi. Portugalské odbory vyhlásily na dnešek generální stávku. Protestují tak proti reformě zákoníku práce. Zavřené jsou školy a nemocnice poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel ovlivní na 500 letů, včetně spojení s Prahou. A předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tchajvanu odhalil lavičku Václava Havla. V centru Tchajpeje má podle Vystrčila vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Posezení má podle něj sloužit taky jako symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tchajvanem. Teď pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Popůvky. Na 186. kilometru se zpomaluje a nesouvisle se popojíždí až na 196. kilometr. Na D5 z Plzně do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionu, která nesouvisle pokračuje až na Pražský okruh. Nárazově se zastavuje i v levém pruhu a na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Fronta pokračuje nesouvisle přes Štěrboholskou spojku až z Europark. Přejeme klidnou jízdu. Od západu má postupně ubývat mraků i srážek, zítra bude polojasno až jasno, ale od západu opět bude přibývat oblačnosti a odpoledne se v Čechách místy objeví přehánky nebo i bouřky. Současně se oteplí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude stejně jako dnes kolem 21. Tolik zprávy, teď už má slovo Renata Kropáčková, začíná Věda Plus.
4: Je středa 3. června. Věda Plus začíná. Podle dnešní nabídky by se mohla jevit jako, že je o postupném vymírání a mizení. Ostatně posuďte sami. Čeští vědci chtějí zachránit příběhy původních obyvatel Střední Ameriky dříve, než umlknou jejich poslední vypravěči. Jak se jim to daří? Proč v Evropě mizí sisel? Jeho populace je podle nové studie velmi citlivá na konkrétní podobu krajiny. Proč se ji nemusí dařit ani na chráněných územích? A na Českobudějovicku by si naopak asi přáli, aby vymizeli květilka, dřepčík a letos i krytonosec. Jsou to všechno škůdci, kteří přežili mrazy i sucho a teď škodí na polích se zelím. Ať vám Plus nezmizí z doslechu, aspoň v následující půlhodince, přeje Renata Kropáčková.
3: Věda Plus.
4: Čeští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Pomáhají zachovat příběhy, tradice i kulturu domorodého národa Nahuat Pipil. Jehož mluvčích rychle ubývá. To, co po staletí existovalo jen v paměti těchto potomků Aztéků, dnes převádějí do nahrávek a knih. Dřív, než úplně zmizí, z poslední generací vypravěčů.
5: Tohle je ulita, která se už od dob Aztéků používá při troubení, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuat Pipilu.
6: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidu z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
7: Dobrý den, zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde. Vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
6: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
5: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také praktické návody, jak co udělat, připravit, vyrobit.
6: Nancin v jazyce Nahuat vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuat Pipilové si podle Athény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
5: Nahuat Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 000 příslušníků.
6: Jejich kultura je v dnešní době ohrožená. Těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
5: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura. A u těchto kultur, které jsou založeny na orální tradici, to znamená, že vše je předáváno ústně, tak je to nenapravitelná ztráta.
6: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou. Ta už v minulosti připravila výstavu nebo vzdělávací programy pro děti. Teď chce vydat knihu mýtů a legend Nahuat Pipilů, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
8: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha, kde jsou tyto příběhy zdokumentovány. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
6: Připravovaná kniha má podle autorů přiblížit nejen samotné příběhy, ale i způsob, jakým Nahuatl Pipilové chápou svět okolo sebe. Jeden z mýtů například vysvětluje, jak lidé získali kakao od bohů.
5: Kakaové boby představovaly hmotnou rezervu a používaly se jako platidlo. Byl to i lék, dával se například kojícím matkám, aby měli lepší mléko.
6: S mizejícím jazykem mizí i svět příběhů. Vědcům se je ale podařilo zachytit dřív, než umlknou jejich poslední vypravěči. Mýty a legendy na Nahuatl Pipilu by teď navíc mohly vůbec poprvé vyjít česky. Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Gencl, Český rozhlas.
4: Příběh Nahuatl Pipilu je jen jedním z mnoha s mizejícím jazykem. Často mizí i příběhy, tradice a kulturní paměť celých komunit. Co vlastně ztrácíme, když zanikne jeden jazyk a dají se některé ještě zachránit? A nebyla vlastně čeština před 200 lety v podobné situaci? O tom si nyní více řekneme s jazykovědcem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Janem Bičovským. Vítejte, dobrý den.
9: Dobrý den.
4: Slyšeli jsme v reportáži o jazyku Nahuatl. Kolik takových podobných jazyků dnes ve světě mizí?
9: To je těžké odhadnout, ale nepochybně desítky, možná nižší stovky. Ono samozřejmě záleží na tom, v jakém stádiu toho zanikání se nacházíme. Jestli to je věc 10 let, 5 let posledního mluvčího. Ale nepochybně jsou to desítky až nižší stovky.
4: Je vlastně nějaký časový údaj, který by ukazoval, za jak dlouho jazyk nebo jak rychle jazyk vymizí nebo zanikne?
9: No to se nedá jako nějak stanovit tak, aby to vlastně cokoliv říkal. To jsou jednotlivé situace, které mají někdy spolu něco společného v tom, že třeba je tam dominantní španělština, jak tady zaznělo, angličtina, další jazyky, ale ty situace jsou velmi specifické a nedá se odhadnout, jestli ta populace přečká dalších 10 nebo 50 nebo 100 let. Jo, to jsou věci, které nezáleží jenom na tom jazyce jako takovém nebo na té populaci jako takové.
4: Existují příklady jazyků, které třeba už byly na pokraji zániku a ještě se je podařilo zachránit, oživit? Co o tom rozhoduje?
9: No tak samozřejmě v prvé řadě politika a peníze, takže pokud byla politická vůle nebo společenská vůle té komunity ten jazyk zachovat, často protože měl nějaký, nebo typicky má nějaký význam pro identitu té komunity, tak se to dařilo nebo daří, takže třeba některé keltské jazyky, jako je třeba moderní velština nebo irština, do značné míry vděčí za to, že ještě nevymřeli tomu, že ty státy mají nějakou suverenitu a snaží se do té domácí kultury investovat. Pak samozřejmě jsou pokusy o znovuoživení jazyků. Nejlepší z nich je třeba příklad jazyka, který se používá v současné Izraeli, jivrit, což je v podstatě jazyk, který je uměle vytvořen, ale na bázi hebrejštiny, kterou v té době už se vlastně nemluvilo stovky, možná tisíce let. A přitom jim teďka mluví 8 nebo 9 milionů lidí, jo, čili lze to. Ten problém samozřejmě, když chcete oživovat třeba mamuta, no tak může se rozběhnout v zoologické, ale ty původní podmínky, ve kterých žil, a tudíž i možnost sledovat, jak vlastně vypadal jeho život, což by třeba v té analogii s nějakým biologem mohlo být zajímavé, tak ty možnosti jsou omezené. No, čili jako obnovit, zachránit, já nevím, sumerštinu by se snad i dalo, když bychom si nemohli popovídat o současné kultuře, protože bychom neměli ta slova, ale co by nám to vlastně přineslo, kromě řekněme nějakého jako pobavení nebo řekněme obohacení jako ve stylu fantasy a science fiction.
4: No ale zase čeština, aspoň se takhle vykládá vlastně v rámci výuky na základních školách, před národním obrozením byla v podobné situaci, ne? Že byla...
9: Čeština byla nepochybně ohrožena tím, že ten dominantní jazyk kulturně a společensky byla němčina. A v rámci nějakého širšího hnutí, které bylo celoevropské, u těch menších jazyků a národů a vůbec v okamžiku, kde se formula idea národa, tak Češi samozřejmě sáhli po tom, že chtěli mít svůj vlastní jazyk, takže ten do nějaké míry začínal jako koníček skupiny různých studentů okolo Pražské univerzity, dá se říct. A je z nějaké míry je umělý, ale zda by byl býval skutečně zanikl, to nevíme. Jo, to je jako, mohlo se to stát, nemuselo. A nepochybně by byla spousta dalších jazyků, o kterých by platilo to též.
4: Vy se zabýváte mrtvými jazyky. Dá se ještě vrátit k životu jazyk, kterým už nikdo nemluví? Nebo vlastně je to něco podobného, co už jste tady zmínil? Jsou asi i příklady vlastně, když jste mluvil o tom, o té hebrejštině nebo o tom podobném jazyku, kdy vlastně už byl ten jazyk mrtvý a podařilo se ho znovu obnovit, nebo že prostě se překročil ten bod?
9: Byl spíš vynalezen nový jazyk na bázi toho staršího, ale vyloženě k oživení. Ta otázka v podstatě je, kdy a za jakých podmínek je jazyk živý. A ten je živý v nějaké komunitě mluvčích, která ho používá k denodenní nebo časté komunikaci, která prostě s tím má spojené určité kulturní aspekty, to znamená třeba sdílený nějaký kulturní prostor, mytologie, náboženství, historie, právní třeba kánon a tak dále. A pokud obnovíte toto všechno, tak to znamená vlastně jako teoreticky najít společenství, které by bylo ochotno odvrhnout tu svoji kulturu, třeba konkrétně českou, a začít mluvit jazykem na Wartl-Tyfil, což se pravděpodobně nestane. Zároveň, jak tam zaznělo, že pokud zmizí jazyk, zmizí kultura, ona to není úplně pravda samozřejmě. Irská kultura nezanikla tím, že by zanikla v podstatě irština, ale nebo skotská tím, že by v podstatě zanikla skotština, tam má desítky tisíc mluvčích. Ale u těchto malých národů to samozřejmě platí do té míry, že pokud jaksi nedojde k tomu, že by ta společnost přešla k tomu majoritnímu jazyku, včetně té slovesné kultury, čili že by v celku převedla, tak tento aspekt té kultury nepochybně zanikne, nebude, jak by se předával do dalších generací.
4: Mohou moderní technologie ohroženým jazykům pomoci, nebo spíš vlastně jejich ústup urychlují?
9: Nevím, jestli jejich ústup urychlují. Pokud tou technologií myslíme třeba mass media, to znamená ne moderní, ale třeba desítky let, tak nepochybně spíše nepřispívají v tom smyslu, že ten dominantní jazyk je více přístupný těm mluvčím těch vymírajících jazyků, je všude okolo nich, takže mají větší příležitost se s ním identifikovat, naučit se ho a tak dále. To asi nepřispívá. Zda mohou, jestli máte na mysli třeba umělou inteligenci, ano, umělá inteligenci by zřejmě dokázala, pokud by se s ní správně pracovalo, tak vytvořit třeba avatara, který by mluvil plynně sumersky a najít komunitu lidí, kteří by se v důsledku ten jazyk naučili. A nebo libovolný jiný z těch vymírajících, to nepochybně asi lze.
4: Tak uvidíme.
9: Ale samozřejmě to záleží na vůli těch mluvčích, jestli si spolu chtějí povídat nebo ne.
4: Uvidíme, kam nás umělá inteligence i v tomhletom směru zavede. O vymírajících jazycích jsme mluvili s Janem Byčovským z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji moc, naslyšenou.
9: Naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Pestrá krajina mizí a spolu s ní i sisel obecný. Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd se podíleli na nové mezinárodní studii, která dosud nejdetailněji zmapovala výskyt tohoto ohroženého druhu v Bulharsku. Výsledky publikované v odborném časopise European Wildlife Research ukazují, jak citlivě je sisel vázán na konkrétní podobu krajiny. Studie zároveň upozorňuje, že ani chráněná území dnes často nezajišťují potřebné podmínky pro dlouhodobé přežití sislých populací. Ve vysílání teď vítám Natálii Martinkovou z už zmíněného Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Dobrý den.
10: Dobrý den.
4: Možná na úvod můžeme vysvětlit, proč se studie odehrávala právě v Bulharsku. Je tamní výskyt sisla něčím specifický?
10: Je to oblast, kde sa sisly rozvinuli na tú dnešnú diverzitu, ktorú pozorujeme aj v rozsiahlejších oblastiach Európy. Takže dodnes je tam zachovaná najväčšia genetická diverzita a Bulharsko sa považuje za oblasť pôvodu toho sisla pasienkového, ktorého máme aj my u nás. Takže z tohto pohľadu je to jednak výnimočná genetická diverzita a z ďalšieho pohľadu je to veľmi rozsiahly datový súbor, kde sa kolegovia z Bulharskej akadémie vied dlhodobo zaoberajú sledovaním a výskumom sislých populácií a majú k dispozícii veľmi detailné informácie o tom, kde sa sisly vyskytujú, odkiaľ vymizli a aké sú dobre etablované jednotlivé populácie. Takže z tohto pohľadu je táto dátová sada veľmi informatívna.
4: Jaké hlavní faktory, tedy podľa těchto zjištění nejvíce ovlivňují přežití sisla obecného v evropské krajině?
10: On potřebuje v prvom rade dobré prevzdušněné a odvodněné, hlavně teda odvodněné půdy v otvorené krajině, takže jsou to nějaké lůky, pasienky, případně nějaké horské svahy, které jsou pokryté otvoreným trávnatým společenstvom. A potom je už celku tolerantný voči ďalším charakteristikám toho prostredia. Napríklad vieme, že v Bulharsku je schopný prežívať aj vo veľmi vysokých nadmorských výškach, ktoré u nás by sme považovali už za alpínske pásmo. Hej, že našli ho v nadmorských výškach vyšších, než je Snežka. A to je špecifické pre Bulharsko, kde ten sisel je naozaj ako doma. U nás už takto vysoko sa nedokážu tie populácie dostať. A v tých charakteristikách krajiny, v ktorej sa vyskytuje, je teda otvorená krajina s priepustnými pôdami, to úplne najdôležitejšie.
4: Podľa tých zistení pouze asi 6% nejvhodnějších biotopů se nachází v národně chráněných územích. Proč nestačí ochrana v rámci národně chráněných území?
10: Záleží na tom, v akom režime manažmentu tieto chránené územia sú. A veľmi často sa národné parky vyskytujú buď v horách, čo teda ako nie je univerzálne vhodné prostredie pre sislov, ale hlavne majú bez zásahový režim, ktorý v prípade hlavne strednej Európy, ale aj juhovýchodnej Európy znamená, že táto oblasť začína zarastať hlavne bukovo-dubovými lesmi a lesné spoločenstva ešte nie sú vhodným prostredím pre sislov. Takže v zásade oni potrebujú, ak by boli tie územia chránené špeciálne pre sisla, aby tam boli manažmentové opatrenia, ktoré budú zamedzovať zarastaniu lesnými spoločenstvami.
4: Tak co z té studie těch zjištění z Bulharska by mohlo pomoci ochraně sisla obecného i v Česku? Co by mělo být prioritou v ochraně tohoto druhu u nás?
10: Myslím si, že identifikácia dôležitosti rôznorodosti krajiny, nejakej mozaiky rôznych prostredí, ktorá ale bude dostatočne ako rozsiahla na to, aby udržala aj sislie populácie. U nás teda sa v súčasnosti začínajú objavovať nejaké pásy biodiverzity medzi rozsiahlými poliami, ale sú relatívne úzke a krátke, čo môže byť super pre hmyz, pre populácie motýlov, ale už menej preto, aby sa tam dokázala udržať kolónia sisla. A sisel je zaujímavý tým, že zimuje, takže celú chladnú časť roka u nás on prespí v podzemných norách a tým pádom bude veľmi citlivý na to, akým spôsobom bude tá hospodárska krajina obhospodarovaná práve ako v tej neskorej jeseni a cez celú zimu, pretože tých sislov to môže významne vyrušovať a narušovať im ich zimný spánok.
4: Doporučení od Natálie Martinkové z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
10: Děkujem za pozvání. Do počutí.
4: Stále posloucháte středeční Vědu plus. Liberec je jediným českým zástupcem ve sdružení 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst, a to do roku 2030. Cílem Evropské unie je takto poukázat na samosprávy, které se svými inovacemi mohou stát inspirací i pro další obce. Jde o součást snahy, aby se kvůli závažnosti a zrychlování změny klimatu Evropská unie do poloviny století co nejvíce přiblížila zmíněné klimatické neutralitě. Tedy stavu, kdy lidskou činností nevznikají žádné emise skleníkových plynů nad rámec přirozeného přírodního cyklu. Jan Kalibá si o tom více povídal s Pavlínou Trdíkovou, která má za město Liberec na starosti zapojení do této mise a spolupráci s dalšími členskými městy.
11: Mě hned napadá Turku, Nant, Lublaň, patří tam Bratislava, Košice, spoustu dalších, Barcelona, ze všech států tam najdete zástupce.
12: Dá se říct tedy i ze všech koutů Evropy a vy jste zmínila tu spolupráci, v čem spočívá ta spolupráce, na čem přesně spolupracujete?
11: Je to vlastně i jedním z nosných prvků celé té mise, maximálně sdílet nějakou naši dobrou zkušenost, učit se mezi sebou vzájemně, aby se maximalizovala replikace nějakých úspěšných řešení. Třeba to byl vlastně i případ toho, kdy jsme připravovali komunitní energetiku, tam nás propojili s nějakým těmi španělskými nebo belgickými regiony, které už tu zkušenost měly.
12: Hlavním cílem toho být mezi těmi net zero cities je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030 v Liberci a být zároveň chytré město. Co si pod tím má člověk představit?
11: Spoustu věcí. A když to řeknu úplně zjednodušeně, potřebujeme zrealizovat určitá opatření technická, abychom byli schopni snižovat ty emise skleníkových plynů, ať už se jedná o různá opatření rekonstrukce budov, aby se snižovala jejich energetická náročnost, ať už se jedná o energetiku, o komunitní energetiku, budování obnovitelných zdrojů energií nebo elektrifikaci dopravy. To všechno vyžaduje učinit určité, řekněme, technické investiční kroky. A druhá stránka věci je potom ta komunikace, osvěta, vzdělávání, kde my potřebujeme efektivně opravdu komunikovat, spolupracovat se všemi klíčovými aktéry z území města. Potřebujeme, aby chápali důležitost toho tématu, byli třeba i ochotní přizpůsobit trochu své chování, aby bylo reálné ty emise snižovat. Jo, teď třeba mluvím o změně dopravního chování, protože když se podíváme na současné geopolitické dění, tak už to není jenom o ekologii nebo celkovém well-beingu obyvatel, ale už je to i o nějaké bezpečnosti, energetické bezpečnosti, soběstačnosti a celkové rezilienci města, což si myslím, že v dnešní době je opravdu důležité.
12: Jsou i obavy typu, no tak oni nám tady do 4 let jako vypnou automobilovou dopravu a budeme po Liberci jezdit všichni na kole?
11: Určitě ano, ale my celou dobu říkáme, že nepřipravujeme opatření, která by lidi otevřeně k něčemu tlačila. Naše role je spíš v tom nastavit ty podmínky tak, aby pokud chtějí používat elektromobil, vlastnit elektromobil, tak vybudovat dobíjecí infrastrukturu. Prostě připravit jim ty podmínky, aby se mohli chovat tak, jak je žádoucí pro klimaticky neutrální město.
12: A rok 2030 je za 4 roky. Jste opravdu na cestě k tomu, že to Liberec zvládne a bude klimaticky neutrální? To znamená ty uhlíkové a další skleníkové emise vypuštěné nad rámec nějakého přírodního cyklu, že budou opravdu na nule v rovnováze?
11: My když jsme si nechali vypracovat emisní inventuru města, tak největší problém jsou budovy. Takže největší díl opatření leží za těmi budovami, renovace budov, výměny zdrojů vytápění, takže vlastně ty budovy se nám přelévají do energetiky. Energetika a určitě následuje i doprava, zejména soukromá automobilová, soukromá nákladní doprava. My kalkulujeme samozřejmě i s nějakými reziduálními emisemi, ale doufáme, že se nám podaří výraznou část těch emisí snížit. Ale současně celou dobu i říkáme, že ten náš cíl do roku 2030, ten primární cíl je nastavit ten ekosystém takovým způsobem, aby se do budoucna něco takového, jako ta klimatická neutralita, mohlo stát.
12: Když vezmeme tu celkovou atmosféru teď vůči ochraně klimatu, třeba i ze strany současné vlády, to znamená státu, je to něco, co vám to směřování komplikuje?
11: Samozřejmě, že ta politika celorepubliková to všechno ovlivňuje. Ovlivňuje to priority, co bude financované, jak bude nastavená legislativa, ale současně ve chvíli, kdy se budeme soustředit na bezpečnost, finanční úspory, zdraví, celkový well-being. Tam se zase naopak otevírá velká příležitost, protože asi každé město teď bude více přemýšlet nad tím, jestli dokáže být v té turbulentní době nějakým způsobem rezilientní. My potřebujeme tu komunitní energetiku posouvat dál, abychom byli opravdu nezávislí a soběstační, ale pro členy komunity už je v tuhle chvíli nastavena nějaká cena elektřiny, která je pro ně výrazně nižší.
4: Říká v rozhovoru s Janem Kalibou Pavlína Tvrdíková, která má za město Liberec na starosti aktivity v rámci Evropské sítě měst směřujících ke klimatické neutralitě. Česko má za sebou nejsušší jaro od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo také nadprůměrně teplé. Nedostatek vláhy pociťují hlavně zemědělci a například pěstitelé zelí v Roudném na Českobudějovicku uvedli, že jim nepomohl ani déšť z posledních dní. Na vysetém zelí se objevují škůdci.
13: Ona to jakoby tady nakouše a přeruší přísun živin do rostlinky a to zelí potom uschne.
14: Na zelném poli s vedoucí krouhárny zemědělského podniku Malše Roudné Ivetou Hlaváčovou nacházíme rostliny, které jsou úplně suché.
13: To má na svědomí květilka.
14: Každým rokem mluvíme o tom, že na zelí dělají škody i dřepčíci a těch zatím letos moc není.
13: Dřepčíci se až tak nevyskytují, ale letos se nám objevil v zelí krytonosec řepkový, který nalítá ze zhora na tu rostlinku a užere srdíčko zelí. Letos řepka není v takové kondici, proto krytonosec řepkový hledá potravu jinde.
14: Ochrana proti škůdcům je rok od roku složitější, vysvětluje Iveta Hlaváčová.
13: Každý rok některé postřiky nebo přípravky nám zakáží. Problémem je i účinnost. Přípravky, které kdysi fungovaly týden 14 dní, účinkují jenom den, dva. Takže náklady jsou daleko vyšší.
14: Někde jsou i větší mezery mezi rostlinami a velikost zelí je taky hodně rozdílná.
13: Občas tady je mezerka, ale vidíme, že díky tím dešťům a teplýmu počasí, který samozřejmě zelí prospívá, tak rostlinky schází.
14: Mrazy tentokrát zelí na jeho českých polích nepoškodily, doplňuje vedoucí krouhárny v Roudném Iveta Hlaváčová.
13: Díky tomu, že jsme kvůli velmi teplému jaru zelí vysely dřív, ty rostlinky byly větší a odolaly mrazu.
14: Startovací podmínky po zasetí zelí nebyly ale všude stejné, říká tajemnice Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
15: U našich pěstitelů evidujeme lokální škody na malých plochách, ale poměrně významné, a to především na severní a ve střední Moravě. Právě v nejcitlivějších fázích vývoje letos zasáhly jak jarní mrazy, tak tedy potom následně sucho.
14: Růst a celkovou úrodu zelí může dosklizně ovlivnit ještě mnoho faktorů. Jihočeští zemědělci doufají, že se nebudou opakovat už žádné extrémy z předcházejících let. Například povodně, při kterých voda zatopila velkou část polí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Z Českobudějovicka se loučíme s dnešním vydáním Vědy Plus s datem 3. června. Pokud vám něco uniklo a chcete si to poslechnout znovu, tak nás najdete na stránce plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková.
3: Radiokniha.
16: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
4: Bylo 14 hodin, startuje středeční odpolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Od mikrofonu vás vítá Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
4: Mezinárodní letiště v Kuvajtu dnes zasáhl íránský dronový útok. Jaké škody způsobila a jaká je tam aktuální situace? Zeptáme se přímo českého velvyslance v Kuvajtu. Ruská protivzdušná obrana sestřelila desítky dronů v okolí Petrohradu, který ode dneška hostí ekonomickou konferenci, nazývanou i Ruský Davos. A ministerstvo financí chce podpořit penzijní spoření pro klienty do 30 let. Jakými opatřeními? To jsou naše témata. Nejprve má prostor Monika Vrchotová se zprávami.
2: Přeji pěkné odpoledne. Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil.
17: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
2: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že řešení premiéra je v souladu se zákonem a není tak důvod, aby koncern dotace čerpat nemohl. Ukrajinské nepilotované letouny zaútočily na Petrohrad, mimo jiné zasáhly tamní velký ropný terminál. Ukrajinské drony udeřily také na vojenský podnik Progres v ruské Tambovské oblasti.
18: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích konstatoval dobré výsledky tzv. Dalekonosných sankcí provedených ve spolupráci mezi různými složkami ukrajinské armády a zpravodajských služeb. Zelenský připomněl, že Petrohradský ropný terminál leží téměř 1100 kilometrů od ukrajinských hranic a zasažena byla také vojenská základna na ostrově Kronštadt ve Finském zálivu. V Petrohradu dnes začíná Mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má vystoupit i ruský prezident Vladimír Putin. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Dění v Petrohradu se budeme v odpoledním plusu více věnovat krátce po zprávách. Mezitím dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. NATO v současné době Kyjevu pomáhá například takzvaným programem PURL. Ten umožňuje, aby se munice a zbraně vyrobené ve Spojených státech prodávaly evropským spojencům a Kanadě, kteří je následně poskytnou Ukrajině.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč odmítl kritiku Evropské prokuratury kvůli změnám v pravidlech pro zemědělské dotace. Podle unijních orgánů teď Slovensko bude mít větší problém zastavit vyplácení dotací lidem obviněným z trestných činů. Takáč trvá na tom, že změny žádné riziko nepředstavují.
19: Kontrola přidělování dotací je podle ministra Takáče dostatečná a zahrnuje víc bezpečnostních mechanismů.
20: Pre každého z nás je velmi podstatná prezumpcia neviny. Keď někdo nie je odsudený, asi by nemal znášať nějaké následky.
19: Evropská prokuratura ale varuje, že právě v tom je problém. Pokud stát nebude moci včas zastavit vyplácení dotací podezřelým příjemcům, hrozí podle ní větší riziko zneužití. Na situaci už upozornila Evropskou komisi. Slovensko čelilo sporům kolem zemědělských dotací i v minulosti. Evropské instituce například řešily podezření, že peníze na rozvoj venkova pomáhaly financovat luxusní soukromé vily. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku požáru. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko vysílá na pomoc stejný počet jako loni, říká Iva Brejzová z generálního ředitelství hasičského sboru.
21: Jsou to dvě rotace, střídají se nám tam po 14 dnech, takže 22 hasičů na vždycky 14 dní do Řecka, tedy od 15. července do 31. července a potom nastane rotace, kdy vlastně dalších 22 hasičů pojede od 1. srpna do 15. srpna.
2: V rámci evropské spolupráce se do jižních států přesune téměř 800 hasičů. Loni v Evropě schořelo rekordních víc než 1 000 000 hektarů země. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikastéria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Montserratová Alvaradová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Alvaradová 3 roky vedla zpravodajskou sekci katolické televize EVTN, která sídlí ve Spojených státech. Novinářka se v minulosti věnovala mimo jiné téma tu náboženské svobody nebo se angažovala v církevním školství. Do úřadu nastoupí v listopadu. Hlavním úkolem dikastéria je zajistit šíření poselství papeže a katolické církve do světa. Úřad doteď vedli 2 prefekti původem z Itálie. Závěrečný den zlínského filmového festivalu pro děti nabídne projekci britského snímku Přísahám, že za to nemůžu. Festival ukončí slavnostní gala večer, na kterém vyhlásí oceněné filmy. Zlatý střevíček za celoživotní přínos dětské kinematografii převezme herec Petr Kostka.
0: O té jeho zamlžené mysli se nesmí dozvědět zejména Dvořané.
1: Petr Kostka se před kamerou objevil už v 50. letech. Upozornil na sebe v Krejčíkově Vyšším principu i v komedii Jindřicha Poláka Zítra vstanu a opařím se čajem. Držitel dvou centálie i medaile Za zásluhy stále aktivně vystupuje v divadle i před kamerou. Jednu z hlavních rolí si zahrál i v novém snímku Jana Svěráka Pět švestek.
22: Vy jste teda parta. Jsem rád, že jste mě vzali sebou.
1: Zlatý střevíček na 66. ročníku Zlínského filmového festivalu převzali už režisér Petr Koliha a Loutka Hurvínka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Teď pohled na dopravu na D1 z Brna do Plzně. Zpomalte, zase jdem na Velkou Bíteš. Na 154. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, v místě se zpomaluje, je to v dešti, tak opatrně. Na D5 z Plzně do Prahy, opatrně, zase jdem na Loděnici. Na 9. kilometru se zastavují kamiony v pravém pruhu, následná kolona pokračuje nesouvisle až na Pražský okruh. Dobře, dojeďte. Zatímco dnes převládá zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, zítra bude jasno až polojasno, ale od západu bude opět přibývat oblačnosti a odpoledne se v Čechách místy přidají přeháňky nebo i bouřky. Teploty se dnes většinou pohybují mezi 14 a 19 stupni, ve Slezsku kolem 23. Zítra bude na západě Čech kolem 21, ale jinak se oteplí na 23 až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
4: 8 minut po 14. hodině, snad po D1 dojedete tam, kam potřebujete, nejlépe do Brna. My ale začínáme naši publicistickou část Odpoledního Plusu v Kuvajtu. Tam nejméně jeden člověk zemřel a 63 lidí skončilo v nemocnicích po dnešních íránských útocích. Irán útočil pomocí dronů a podle místních úřadů i raket. Střely zasáhly tamní mezinárodní letiště a několik dalších cílů, včetně několika diplomatických misí. Které konkrétně to byly, to tamní ministerstvo zahraničí neuvedlo. Podle iránských revolučních gard šlo o odvetu za americké útoky proti Iránu a má jít o lekci pro arabské spojence USA v regionu. Několik iránských raket mířilo také na Bahrajn. Ty ale ve spolupráci s americkými silami zneškodnila tamní protivzdušná obrana. My jsme teď ve spojení s designovaným českým velvyslancem Kuvajtu Jurajem Chmělem, který je toho času v Česku. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
23: Dobrý den přeji všem posluchačům i vám.
4: Máte nějaké informace od kolegů z místa, jak je na tom česká diplomatická mise v Kuvajtu, její pracovníci?
23: Ta česká diplomatická mise v Kuvajtu je v pořádku, pracovníci jsou taky v pořádku.
4: A další zprávy o tom, jak to bombardování nebo ten útok na mezinárodní letiště v Kuvajtu zemi zasáhlo, jak zásadní dopad to je?
23: Takový bohužel je vlastně od začátku konfliktu takovým hlavním obětním beránkem Iránu. Sice nejvíc střel bylo vysláno na Spojené arabské emiráty v průběhu těch 40 dní, co se bojovalo, ale vzhledem k rozloze nejvíc střel dopadlo na Kuvajt, což se tedy odrazilo v tom, že tam je největší počet jak bohužel mrtvých, tak i zraněných. Současný útok byl už asi v čtvrtý nebo pátý v době příměří, tedy vždy, když Spojené státy zaútočily na Irán, tak to Irán vracel Kuvajtu a teď i Bahrajnu a předtím i Emirátům. Je to tedy obvyklá taktika v Iránu, sleduje tím znejistit státy zálivu, znejistit obyvatelstvo a hlavně obrátit je proti Spojeným státům.
4: Mm-hmm. No, jak ten konflikt nebo ty útoky iránské vnímají obyvatelé v Kuvajtu jako takovém, případně i v okolních zemích zálivu?
23: Takhle, Kuvajt si prošel vlastně v iráckou invazi před 30 a něco lety, 35 lety, takže trošičku Kuvajťané i ta mladší generace otrlejší, protože jako slýchá od svých rodičů, co to byly za hrůzy, tak ten život ve městě je úplně normální. Většinou Irán útočí na Kuvajt v nočních hodinách, což je to i nepříjemné, jak když jsem tam byl v době těch 40 dnů, co se neustále střílelo, tak to bylo mezi půlnoci a pátou ráno, tak pětkrát, šestkrát zněly sirény. Pak se člověk nevyspí, tak toto vadilo hlavně ve kuvajtském obyvatelstvu. A samozřejmě nelíbí se jim to, co Irán dělá. Ministerstvo zahraničních věcí vždy velice ostře odsoudí. A úplně stejná ve situace je i v okolních zemích. Tam se tedy zase střívalo většinou přes den, ale ten Irán to je odsuzován všemi státy GCC, to je státy zálivu.
4: To znamená, že ty dosavadní útoky nějak zásadně neproměnily vztah kuvajtské vlády, Kuvajťanů a bezpečnostních služek vůči Spojeným státům, které země považuje za hlavního garanta své bezpečnosti, ale vlastně oni to byli, které rozpoutali ten konflikt útokem na Irán.
23: Tak určitě se najde pár lidí, který by byli rádi, kdyby Spojené státy a další země, protože v Kuvajtu nemáme jenom vojáky v USA, ale máme tam i vojáky Francie, Itálie, Kanady, Austrálie, i když většina z nich odešla na začátku války, byli evakuováni, tak většina o tom vůbec neuvažuje. Nadále považuje tyto státy za zejména Spojené státy za garanta bezpečnosti. I když ta situace je taková, že Irán nás neustále ostřeluje a doufá tedy ve změnu politiky vůči západním spojencům.
4: Zaznívá v arabských státech Perského zálivu možná je znepokojení nad tím, že v jejich ochraně před iránskými útoky Spojené státy nepomáhají tolik jako třeba v obraně Izraele, nebo jak to lidé vnímají, srovnávají to vůbec?
23: Tak já si myslím, že většina střel je zachycena, to jak ve spolupráci s vojáky Spojených států, Francie, Itálie, dalších zemí a například u nás kuvajtské protivzdušné obrany. Větší problém totiž než ty samotné rakety, je když dnes bohužel to letiště zasáhly asi dvě rakety a nějaké drony, působí padající trosky. Jako ty vlastně zapříčinili většinu materiálních škod za těch 40 dnů a teď v době ostřelování, v době příměří, protože sice zabráníte pádu rakety a obrovským škodám, ale zároveň ty trosky padají jako nepředvídatelně. Tam už nevíte tedy, kam dopadnou a ty trosky občas, když jsem to viděl na ulicích, tak byly poměrně jako velké a těžké a dokázali zabili paradoxně iránskou holčičku, asi 10 let.
4: Narušuje to nějak běžný každodenní život v Kuvajtu, vlastně ty útoky, které za posledních 40 dní země zažila, jestli služby fungují, jak lidé žijí, jestli stále dělají to, co předtím?
23: Všechno fungovalo úplně normálně. Byl sice nařízen v době těch 40 dnů plus ještě pár týdnů poté. Byl nařízený home office, školy taky. Vlastně byla online výuka všech typů škol. Teď je online výuka už jenom pokud se nemýlím, na základních školách a vysoké školy jdou stále online. Takže, ale život nebyl narušen, byla trošičku obava ohledně zásobování s pitnou vodou, protože Kuvajt je závislý tedy na odslovacích stanicích a na dovozu vody a Irán se soustředil při útocích i na odslovací stanice, energetickou síť a další infrastrukturu, ale i to se dokázalo překonat, takže ani v tomto problém nebyl. Když jste se pohybovali v Kuvajtu přes den i v noci, tak jste neměli dojem, že země je ostřelována až tedy na ty noční hodiny a pak to štítání škod raněných a tak dále. Říkám, Kuvajťané už jsou trošku, bohužel, musím použít toto slovo, otrlejší díky té irácké invazi. Takže ten život tam byl opravdu úplně normální. Navíc hlavní část té války, 40 dní, se odehrávala v době Ramadanu. Takže tam je úplně jiný specifický režim, žije se tam hlavně v noci. A opravdu to nebylo narušeno. I přesto, že se střílelo v noci.
4: Tolik informace od českého velvyslance v Kuvajtu Joraje Chměla. Děkuju moc krát, že jste se připojil k odpolednímu plusu. Naslyšenou.
23: Rádo se stalo a naslyšenou.
4: Ve 14 hodin 16,5 minuty vlastně až tak moc téma nezměníme. Tentokrát ukrajinské drony v noci zasáhly ropný terminál v Petrohradu a korvetu válečného námořnictva v nedalekém Kronštatu. To vše v okamžiku, kdy v Petrohradu začíná Mezinárodní ekonomické fórum, jehož účastníky vítal obrovský sloup dýmu z hořícího terminálu. Ekonomické fórum, kterému organizátoři dali přezdívku Ruský Davos, přitom bylo výkladní skříní nového dynamického Ruska. Dění v Petrohradě sleduje i komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který přišel do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Co víme o tom nočním útoku ukrajinských dronů?
5: Tak co vidíme, a to se skutečně nedá přehlednout, tak je obrovský požár v Petrohradském ropném terminálu. Jsou záběry z nějakých mobilních telefonů, kde přinejmenším dva drony útočí na tento terminál. Potom máme záběry z těch přímo dronů, které útočí na loď, právě tu korvetu kotvící ve vojenském přístavu u ostrova Kronštát, tak tam je také zjevné, že to byly minimálně dva drony, které zasáhly. Samo ruské ministerstvo obrany tvrdí, že se střelilo více než 50 dronů a tyhle ty tedy pronikly dále.
4: Jaká byla reakce ruských úřadů?
5: Úřady se tváří, že se vlastně nic nestalo. Když se na to ptali Putinova mluvčího Dmitrije Peskova, tak prohlásil, že je to jenom další barbarský teroristický útok a že Rusko odpovídá na podobné útoky se vší razancí a tak tomu bude i v tomto případě. Na sociálních sítích ovšem se našli posměváčci a proč mě to zaujalo, že to sdíleli i někteří jako velmi prováleční publicisté, tak tam se šířil vtip, že na zahájení Petrohradského ekonomického fóra jako první dorazila ukrajinská delegace.
4: Ano, oni se tam sjíždějí, tedy účastníci, myslím, že i přílet některých byl kvůli těmto útokům opožděn. Jak moc je právě pro Kreml důležité to Mezinárodní ekonomické fórum, které se v Petrohradě koná ode dneška do soboty a má na něm vystoupit i prezident Putin?
5: Přesně tak, o tom hovořil i Dmitrij Peskov, který říkal, že nic se nemění, že dneska Vladimír Putin pracuje nad svým vystoupením, tak uvidíme zítra, to asi uslyšíme, ale to Mezinárodní fórum je skutečně taková ta výkladní skříň vždycky byla, vždycky se spekulovalo o tom, kdo všechno přijede a šéf, které nadnárodní firmy, kteří prezidenti a tak dále, tak to už samozřejmě se výrazně oslabilo po anexi Krymu v roce 2014, no a po začátku velké války, tak dneska se chlubí, že by měl snad přijet prezident Tanzanie.
4: Ano. A myslím ale, že po 9 letech i snad zástupce Spojených států, že tam vysílá.
5: Ano, ale to je člověk, který je jako pověřenec Bílého domu pro vysoká umění. Já se musím, přiznám se, že jsem nestihl se podívat, co přesně tato funkce obsahuje.
4: Posvětil, myslím, tu přestavbu Bílého domu.
5: Jo, tak to v tom případě si bude mít o čem s ruskými kolegy zjevně co vyprávět.
4: Tolik komentátor Českého rozhlasu a odborník na postsovětský prostor Ondřej Soukup. Děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: 14 hodin 20,5 minuty, podíváme se na ekonomické zprávy. Ministerstvo financí navrhne u většiny typů penzijního spoření zrušit poplatky za výkon a snížit poplatky za správu. Zavedou se i nová zvýhodnění, která zvýší podporu penzijního spoření pro klienty do 30 let. Plánované změny podle analytiků mohou zvýšit atraktivitu tohoto produktu a přinést klientům vyšší zhodnocení. OECD zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok na 1,9%, v prosinci čekala růst o 2%. Jako důvod zmiňuje i dopady drahých energií. Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeleva, a loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 64%. Zbrojařský holding CSG podnikatele Michala Strnada získal dva dlouhodobé kontrakty na dodávky mechanických a elektronických zapalovačů pro velkorážovou munici v hodnotě vyšších desítek milionů eur. A v Praze je ve výstavbě podle Central Groupu zhruba 157 tisíc bytů, což je oproti prvnímu pololetí loňského roku o 8 tisíc více. Ekonomickém tématu pokračujeme. Ministerstvo chce zatraktivnit dobrovolné spoření na penzi, takzvaný třetí pilíř. Zvýhodnit by se mělo spoření pro mladé lidi. Podstatnou změnou představuje snížení poplatků penzijním společnostem. Ty namítali, že náklady na třetí pilíř mají vysoké a chtěli je kompenzovat. Josef Lukášek, viceprezident Asociace penzijních společností a generální ředitel Allianz penzijní společnosti, však v našem ranním vysílání potvrdil, že s vládou na toto téma komunikují a zjevně našli společné řešení.
6: Dávali jsme na stůl naše předpoklady a ministerstvo dále mluví o snížení těch poplatků na jedné straně, ale na druhé straně mluví o přítoku nových peněz do systému. Takže ve střednědobém horizontu se dá očekávat, že by ten pokles těch poplatků se mohl tímto vyrovnat.
4: Podle Filipa Pertolda z think tanku IDEA při CERGEI je to realistické očekávání.
6: Úplně nejlepší motivací by byla jednorázová podpora, někde v rozmezí 10 až 30 tisíc korun. Samozřejmě na

0: to je pokud vím, 500 000 lidí, takže to je skutečně, tam je ten prostor k růstu opravdu velký. Já troufám si tvrdit, že těch 500 000 nových lidí by klidně mohlo do systému přijít.
1: Takzvané transformované fondy musí každý rok vykazovat aspoň nulové zhodnocení. Filip Pertolt vysvětluje, proč je to problém.
0: To samozřejmě nutí ty společnosti k tomu, aby investovali velice konzervativně a ten výnos je velmi malý. Takže tam je opravdu velký prostor ke zlepšení, pokud se ty prostředky z těch transformačních fondů přesunou do nějakých dynamičtějších fondů.
1: Připomeňme, že už za vlády Petra Nečase se u nás ustoupilo od toho, aby bylo spoření ve třetím pilíři povinné, tak jak je tomu například na Slovensku. Nakonec je ale situace u nás podle Pertolta srovnatelná.
0: Ve výsledku v tom systému dobrovolném v Česku je 4 miliony lidí, což je hodně. Vlastně se to blíží svojí penetrací těm téměř povinným nebo systémům. Takže my jsme se vydali touto cestou. Politici z žádných politických stran nevykazují nějakou vůli přijít s nějakým povinným nebo kvazi povinným systémem, kdybyste museli říct ne, pokud byste nechtěli, to je takzvaný ten opt-out. Takže ten systém náš bude nastaven i nadále, pokud vím, na té dobrovolnosti a na té vlastně státem podporované, finančně podporované dobrovolnosti vstupu.
1: Dodává pro kontext Filip Pertolt, zástupce ředitele Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu při IDEA CRGEI. K aktuálnímu vývoji se podíváme nebo se vrátíme podrobněji ještě ve 16:45 v odpoledním plusu. Teď máme 5 minut před 14:30. Prostějovští úředníci zahájili řízení o vyvlastnění pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Radnice se ani po několika letech s jejich majiteli nedohodla na odkupu. Pro Prostějov jde o první případ. Třeba Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic řeší desítky podobných řízení ročně.
2: Ta cyklostezka je tedy nesmírně důležitá.
3: S Jiřím Rozehnalem, náměstkem prostějovského primátora z hnutí ANO, stojíme v zatáčce u azylového domu v Určické ulici. Právě tudy by měla vést cyklostezka, kterou město připravuje už 6 let.
2: Je tady velká frekvence lidí už do toho azylového domu, tak samozřejmě jezdí i spousta cyklistů.
3: S většinou majitelů pozemků se vedení města dohodlo, se dvěma ale ne. Zahájilo proto vyvlastňovací řízení.
2: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
3: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
2: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
3: Podobně může dopadnout i další projekt v Prostějově, rozšíření kruhového objezdu u Držovic. Tam město postupuje společně s Olomouckým krajem.
2: Jsme v patové situaci, takže snažíme se společně s krajem řešit zase vyvlastňovací proces, protože už nemáme jiné zbytí.
3: Hejtmanství v minulosti vyvlastňovalo podle mluvčí Evy Knajblové pouze pozemky po zemřelých majitelích a aktuálně vede úřad řízení se třemi vlastníky parcel u olomouckého Globusu, kudy má vést přeložka silnice druhé třídy.
4: Nebylo možné i po dlouhodobých jednáních získat vlastnická práva k dotčeným pozemkům dohodou.
3: Mezi vyvlastňovací úřady patří kromě obcí s rozšířenou působností a krajů například také dopravní a energetický stavební úřad. Ten od začátku roku 2024 vedl téměř 600 řízení. Zabývá se například dálnicemi nebo železnicemi. Pokračuje mluvčí Správy železnic David Kabele.
5: Zjednodušeně se dá říct, že vyvlastněný bývá v posledních letech přibližně jeden pozemek ze 100. Většina majitelů rovnou nebo po jednání s prodejem souhlasí, protože je to pro ně výhodnější než vyvlastnění.
3: Například v roce 2024 železničáři podepsali 1500 smluv a vyvlastnit museli kolem 20 pozemků. Loni pak vedli téměř 50 vyvlastňovacích řízení.
5: Loňský rok byl ale specifický, a to začátkem staveb na trati Brno-Přerov, které jsou z velké části na zelené louce, a proto byla situace komplikovanější.
3: Podobně jsou na tom také silničáři. Ředitelství silnic a dálnic podle mluvčího Jana Rýdla ročně kvůli přípravám staveb vede nižší desítky vyvlastňovacích řízení. Z Prostějova Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: A teď ještě vás zavedeme do světa filmu a natáčení. Filmový Minecraft nalákal loni do kin desítky milionů lidí po celém světě. Podařilo se mu to i přes rozporuplné ohlasy kritiků. Divákům se teď představuje druhý díl adaptace slavné videohry. Vrací se známá jména v čele s Jackem Blackem a k obsazení se připojuje i Kirsten Dunstová.
6: Já jsem Steve. Už jako kluk jsem toužil dolovat. Ale vždycky mi v tom někdo brání.
7: Pokračování se bude oficiálně

0: oficiálně jmenovat Minecraft Movie Squared. Autoři v názvu využívají slovní hříčku, kdy slovem Squared odkazují na čtverec i matematickou operaci na druhou. Film v nové upoutávce láká na známé tváře. Vrátí se Jack Black nebo Jason Momoa. Nově uvidíme Matta Berryho a Kirsten Dunstovou. Herečka stvární postavu Alex, která vytvoří dvojici s hlavním hrdinou filmu i videohry Stevem. Tvůrci ukázali také první záběry z natáčení na Novém Zélandu.
1: Cokoliv, o čem sníš, se tu dá vyrobit.
0: Loňský první díl v kinech uspěl a stal se po Super Mariovi druhým nejvýdělečnějším filmem podle videohry. Filmu se dařilo navzdory rozporuplným reakcím ze strany odborníků i části publika. Kritici Minecraftu vyčítali povrchnost a prvoplánový humor.
2: K vysoké návštěvnosti přispěla i pověst happeningu, která se vázala na některé projekce, kde diváci živě reagovali na film a přinášeli do kina různé objekty. Recenze většinou zdůrazňovaly hodně absurdní povahu dění v Minecraftu film.
0: Říká o snímku filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Česká premiéra bude 22. července 2027. Filip Svoboda, Český rozhlas.
3: Potřebujeme kobru na sociální dávky, to bylo téma dnešního Pro a proti, kde se střetli názorově ministr Aleš Juchelka a poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková. Reprízu si můžete poslechnout po zprávách. V 14:30 teď začínají s Monikou Vrchotovou.
4: Český rozhlas Plus.
5: Dobré odpoledne. Volební plakáty SPD z roku 2024 podněcovaly k nenávisti. Rozhodlo o tom obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí SPD uložil peněžitý trest 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Kauza se týká dvou kontroverzních plakátů z kampaně SPD ke krajským a senátním volbám. Obžalobě čelí také předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Nejméně jednu oběť a 60 zraněných si brzy ráno vyžádal íránský dronový útok na mezinárodní letiště v Kuvajtu. Rakety a drony vypálil Írán jako údajnou odvetu za americké útoky na íránský ostrov Kešm. Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila ministryně financí snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon o změně penzijního spoření by vláda měla projednat do konce června. Maximální cena benzinu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýše za 41 korun 98 haléřů. To je o 27 haléřů méně než dnes, informovalo o to ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun 51 haléř, tedy o 7 haléřů víc. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. V centru Paříže nově stojí památník obětem rwandské genocidy z roku 1994. Připomíná výbuch etnického násilí, při kterém ozbrojené milice tvořené členy etnické skupiny Hutů zabily na 800 tisíc členů etnické menšiny Tutsiů. Francie v té době silně podporovala Hutuji vedenou vládu africké země. Prezident Emmanuel Macron při odhalení památníku uznal, že Francie ani její spojenci tehdy neprojevili dost vůle k zastavení genocidy. Oficiálně se ale neomluvil. A dnes by oslavil své sté narozeniny americký básník Allen Ginsberg. Patřil mezi přední představitele neformálního uměleckého hnutí Beat Generation. Proslavil se mimo jiné básní Kvílení. V ní tematizoval tehdy tabuizovaná témata jako homosexuální vztahy nebo užívání drog. Měl klíčový vliv na mírový aktivismus 60. let a vznik hnutí hippies. Jak to vypadá na silnicích na D1 z Vyškova do Brna? Velmi opatrně za sjezdem na Vyškov západ na 217,5 kilometru havarovalo osobní auto, v místě se zpomaluje, je to v dešti a v mírné zatáčce, tak opatrně. A D1 ještě jednou tentokrát z Prahy do Brna, zpomalte za sjezdem na Velké Popovice na 18. kilometru se zpomaluje. Nesouvisle se jede až na konec omezení na 23. kilometr, zdržení asi 15 minut. Šťastnou cestu. Zítra se částečně dočkáme slunečních paprsků a oteplení. Bude jasno až polojasno, ale už během dopoledne bude od západu opět přibývat oblačnosti a odpoledne se v Čechách místy objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí zítra na příjemných 23 až 27 stupňů. Na západě Čech bude kolem 21. Tolik zprávy a teď už nás čeká repríza dnešního Pro a proti.
6: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce během 3 let vytvořit akční jednotku, která se zaměří na zneužívání sociálních dávek. Sociální Kobra by měla zhruba 100 členů a působila by po celé republice. Opozice o smysluplnosti takového útvaru pochybuje. Je zneužívání sociálních dávek takový problém, že je potřeba kvůli němu zřizovat sociální Kobru? Neukazují dostupná data, že se jedná spíš o marginální záležitost? Jak účinné jsou kontroly, které už dnes dělají úřady práce?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty jsou ministr práce a sociálních věcí, poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka. Dobrý den, vítejte ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Dobrý den, vás zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu.
8: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
6: Pane ministře, k čemu je potřeba ta, jak vy říkáte, sociální Kobra?
7: To je takový název, který je zkratkou novinářskou, bych řekl. Je to prostě, jako bylo to napsáno v uvozovkách, ty kontroly.
6: Ale vy tu zkratku používáte, ta není naše.
7: Teď už ano, teď už používám, protože my máme Kobru 26, vlastně, která se týká nelegálního zaměstnávání a tak dále. My vlastně už samozřejmě kontrolujeme dlouhá desetiletí příjemce sociálních dávek. Tady řeknu naostro, že stát nesmí rezignovat na kontrolu toho, jak jsou využívány vlastně veřejné prostředky, peníze daňových poplatníků. Je to závaz vlastně vůči nim, kteří systém financuje, ale také vůči těm lidem, kteří tu pomoc skutečně potřebují a pravidla dodržují. Takže když to vezmeme z hlediska toho samotného procesu, tak úřad práce každoročně provádí už teď 10 000 sociálních šetření a 100 000 různých ověřovacích úkonů a ta připravovaná, jak vy říkáte, sociální Kobra nepředstavuje nějaké vytváření kontrol od nuly, ale je to spíše snaha lépe propojit existující data, ty analytické nástroje a terénní činnost hlavně a zaměřit se na případy s nejvyšším, bych řekl, rizikem porušování pravidel. Takže tady vlastně ta terénní činnost je velmi důležitá, protože my jsme vlastně už v tom předminulém volebním období udělali legislativu, která k tomu směřuje.
6: Paní poslankyně, tak co říkáte na nápad zřídit tu sociální Kobru? Nemůže to být užitečný nástroj vzhledem k tomu, co jste teď slyšela?
8: No, tak skoro už to vypadá, že za této vlády bude mít každé ministerstvo svoji Kobru. Nám to připadá absolutně nadbytečné, protože, jak pan ministr ostatně potvrdil, tak ty kontroly a to, jestli jsou nebo nejsou dávky zneužívány nebo je o ně oprávněně žádáno, tak už probíhají. Já tady mám data z roku 2023, tam proběhlo víc jak 100 000 kontrol. Ty úředníci na úřadech práce ty kontroly dělají poctivě. A na základě těch dat, které mám, tak nakonec vyplynulo, že pouze 1% těch žádostí bylo neoprávněných, takže to je opravdu velmi málo a spíš mi to připadá, jako že bychom spíš měli posílit kapacity úřadu práce proto, aby třeba těch kontrol mohli vykonávat víc, anebo aby mohli dostat svým pracovním povinnostem v dalších agendách, které se na ně valí, protože není to tak dávno, co jsme schválili další agendu, která přechází na úřady práce dostupného bydlení.
6: No pane ministře, nezlobte se, položím vám otázku v návaznosti na to, co zase zaznělo. Neukazují ta dostupná data týkající se neoprávněně vyplacených sociálních dávek, že se jedná
9: o marginální problém a nepřipustil jste to i vy, shodou okolností v tomto pořadu před 2 lety,
7: ano,
9: vlastně, kdy jste řekl, že to je marginální záležitost, ale teď hovoříte o tom, je to obrovské téma pro mě.
7: To zneužívání vlastně dávek jako takový, kdy někdo zalže úřadům, napíše nepravdivý údaj, nebo skutečně řekne něco nepravdivého vůči tomu, jakým způsobem ten úřad potom tu dávku vyplatí, tak je asi 1%. Tady se skutečně bavíme o marginálních záležitostech, ale já mluvím o takzvaném, bych řekl, legální zneužívání sociálních dávek, což je terminus technicus, který vlastně vypovídá o tom, že spousta lidí žije de facto jinak, než se potom tváří před úřady, že žije. Oni nikoho s ničím nefixují, oni ten systém skutečně zneužijí.
9: Když uvedu příklad, kolik řádově je to lidí?
7: Když uvedu nějaký příklad, tak samozřejmě, a to je přímo prostě z terénu, já nevím, máte maminku, která má dospělého syna, to, co se skutečně stalo, ten řekne a bydlí s ní, že tam žádné bydliště trvalé nemá, že ho má někde na úřadu, že je bezdomovec, bydlí na 3. lavičce před hlavním nádražím, ve skutečnosti bydlí s ní a ten systém se zneužívá tak, že on bere životní a existenční minimum, pracuje někde na černo.
9: Pane ministře,
7: a paní maminka bere příspěvek na bydlení.
9: Dobře, teď jste to ilustroval na příkladu. Jak časté takové příklady podle těch vašich dat, které máte, jsou, jakou zátěž pro státní rozpočet představují?
7: Tu zátěž pro státní rozpočet vypočítanou nemáme. Tam samozřejmě není možné říct, kdo a jak zneužívá ty dávky, protože my potřebujeme tu kontrolu a to šetření přímo právě v tom terénu. A tady se vůbec samozřejmě nelišíme oproti tomu, co tady bylo tou praxí, jak říkám, desetiletí. Ty šetření na místě jsou skutečně zhruba 101 tisíc v roce 2023, potom v roce 2024 to bylo skoro 250 000 a pak to kleslo zase za rok 2025 na 136 tisíc.
9: Tady jde o nějakou
7: prevenci a tady jde samozřejmě o to, aby ti lidé ten systém nezneužívali tak, jak já jsem jakoby řekl, že máme najednou u dvoučlenné domácnosti dvojí výplatu sociálních dávek, protože oni se tváří jinak před úřady, než žijou, jak žijou ve skutečnosti. A takových případů můžu říct samozřejmě X a
9: zeptejte
7: se
9: abych zase
7: těch, kteří
9: se
7: tam pracují na tom úřadu práce.
9: Paní poslankyně, tak nedávali by ty přísnější kontroly s pomocí sociální Kobry smysl právě v těchto případech, na které narazil pan ministr?
8: Ano, já také nežiju ve vzduchu prázdnu, pracovala jsem na radnici, měla jsem na starosti sociální oblast a vím, že takovéto případy mohou nastat a nastávají. Ale mě by teda zajímalo prakticky, aby pan ministr nám zodpověděl to, jak to teda budou dělat, aby je odhalili, když ani teď ty kontroly úřadu práce nejsou schopné toto rozklíčovat. I když ty kontroly a posuzování toho, zda někdo má nárok nebo nemá, nebo zneužívá dávku, probíhají a jsou velmi cílené. Takže jak to bude ve skutečnosti vypadat? Protože pořád se tady bavíme na rovině nějakého populistického vyjádření. Ani přijmeme náhodou dalších 100 lidí, kteří budou zaklekávat v domácnostech na ty zneužívače.
9: Hned se na to pana ministra zeptám, jak je to myšleno?
8: Jak to prakticky bude probíhat?
9: Pane ministře, dvě jasné otázky na vás. Proč nestačí ty stávající kontroly úřadů práce? Proč vedle toho potřebujeme ten stočlenný akční tým, jak vy říkáte, tu sociální Kobru a jak přesně bude fungovat? To je ta druhá otázka.
7: Bude fungovat samozřejmě v mezích zákona, který se nějakým způsobem měnit nebude, protože už v tuto chvíli ten zákon takhle je, takhle funguje a my potřebujeme jenom vlastně posílit tu praktickou složku tady těchto kontrol, proto bych byl pro, abychom najmuli více lidí právě pro ty kontroly v terénu, to znamená, já nevím, u nelegálního zaměstnávání, které také souvisí s úřady práce a tak dále. No a za druhé, samozřejmě tady máme super dávku. A u mých případů a u mých poradců, kteří přímo jsou samozřejmě i v tom samotném provozu těch úředníků na úřadu práce, tak když je byli schopni například z příspěvku na bydlení tady tyto lidi odhalit a říct jim, promiňte, ale vy tady bydlíte s někým, tak nejste bezdomovec, netváříte se, nebo tváříte se tak, že bydlíte tady někde na lavičce, tak ho z toho systému dali pryč, ale super dávka. Naopak, ten člověk přijde po druhé a opět je v tom systému.
9: Dobře,
7: a teď v tuto chvíli ten samý člověk tu super dávku pobírá. A takovýchto případů můžeme mít celou řadu, protože ten systém, který se musí samozřejmě ještě upravit a my to budeme dělat v těch dalších měsících, opět jakoby nabádá k tomu, že můžeme, a ti lidé to samozřejmě zkouší, protože máme tam 400 tisíc žádostí na superdávku, 400 tisíc domácností si žádá o nějakou finanční podporu od daňových poplatníků a ti někteří lidé, kteří prostě z toho systému vypadli, tak se tam k němu do něj zpátky.
9: A jenom ještě vrací. Prosím, zodpovězte tu otázku, pane ministře, proč tyto kontroly nemůžou zastat úřady práce, když jich dělají, jak jste sám řekl, desítky tisíc ročně?
7: Protože v tuto chvíli mají personální podstav. Nám ty
9: jsou
7: kontroly klesají.
9: Je potřeba najmout další lidi.
7: Ze 250 000 jich je v tuto chvíli okolo 100 tisíc.
9: Paní poslankyně, nejprve k té superdávce, neotvírá náhodou ona nové možnosti pro potenciální zneužívání a není právě proto ke zvážení ta sociální kobra ten další kontrolní úřad, řekněme, nebo kontrolní nástroj?
8: Tak já tomu pořád nerozumím. Tak buď ten systém, který máme nastavený, v něčem selhává, když pořád argumentujete, pane ministře, tím, že máme tyto případy, které nám z toho utíkají, a nebo prostě nechcete říct tu věc, která na veřejnosti není tak populární jako zneužívání dávek, že prostě potřebujete navýšit kapacity na úřadech práce, aby to bylo víc silené, individuální a ty kontroly byly častější.
9: Pan ministr to připustil, že na úřadech práce je podstav, je pod zaměstnanost.
8: Ne, pan ministr, ano, to je pravda, tak proč teda nenavýšíme kapacity na úřadech práce a neřekneme do toho éteru té veřejnosti, úřady práce potřebují pomoci, potřebují přijmout další posily. Ne, vy z toho uděláte populistickou linku.
9: Nechte teď paní poslankyni
8: dokončit. Linku, já bych to ráda dokončila, že uděláme zase nějakou daňovou kobru, protože u té veřejnosti je tohleto prostě populární a je to zajímavé téma, že vlastně budeme potírat neužívače dávek. Mm-hmm. A už neřeknete to B, že už to reálně probíhá, protože navyšovat počty úředníků vy samozřejmě nechcete.
9: A k té superdávce, pokud se můžete ještě vyjádřit, prosím?
8: Komando to mediálně prosazujete, protože to je líbivá politika.
9: Není zneužitelnější superdávka, prosím, tak, stručně?
8: My jsme superdávku nastavili proto, aby byla vysoce cílená a individuální a aby právě nebyla zneužívatelná. Takže ty principy tam fungují i na nějaký administrativní jednoduchosti, na tom, aby byly posuzováni ty společní členové domácnosti jako celek. Jsou tam opravdu opatření, která by tomu zneužívání měla zamezit.
9: Pane ministře, když tady připouštíte, že na úřadech práce je podstav a že úředníci nestíhají ani ty běžné kontroly, proč neřeknete, že je prostě potřeba přijmout nové lidi na úřady práce?
7: A to já říkám celou dobu, akorát prostě, když jsem to řekl takto, tak vznikla z toho právě sociální kobra, ale to je z té novinářské linky, jo, tak která to vlastně uvedla jako titulek a udělala v uvozovkách takzvanou sociální kobru, protože to mapovalo, já jsem nikdy nic takového nevyslovil, protože to mapovalo kobru 26, kterou jsme vytvořili právě kvůli nelegálním agenturám a vykořisťování pracovníků skrze nelegální práci. Takže toto udělali vlastně jako novináři, ale v pořádku, já se s tím dokážu zžít. Skutečně to je tak, že se legislativa měnit nebude, v tuto chvíli už ty kontroly probíhat mohou, ale neprobíhají, je tam podstav a my samozřejmě se chceme na to zacílit a já bych chtěl, aby se vytvořilo vlastně jakoby i speciální oddělení, které bude mít každý krajský úřad práce a tam vlastně to oddělení bude skutečně mít tu kontrolní činnost na paměti.
9: Čili
7: od zaměstnanosti až po
9: posílení toho stávajícího
7: ano,
9: systému.
7: Ano, samozřejmě, o ničem jiném se tady nebavíme, to, že to je nějaké populistické a tak dále, no tak ať si opozice říká, co chce, ale ve skutečnosti to je tak, že ti sami úředníci na úřadech práce jsou velmi znepokojeni tím, jakým způsobem ten systém znovu pouští ty, kteří ty dávky zneužívají do toho systému té superdávky, o kterém se tady bavíme.
9: Když se vymezujete vůči tomu nařčení z populismu, není to populistické říkat dnes, že zneužívání dávek je obrovské téma, když jste ještě, co jste byl v opozici, v tomto pořadu říkal, že to je marginální?
7: Já jsem pořád mezi občany. Jsme před 3 týdny měli 4 setkání s občany, byli jsme narvaná kina, tak vždycky se tam ptali na několik věcí a jedna z nich byla superdávka a vlastně zneužívání toho systému, protože za náma chodí právě ti úředníci z úřadu práce. Já to mám na, bych řekl, dennodenní bázi. fázi, kteří tady tyto příklady říkají a říkají, dělejte s ním něco, protože já jako úředník jsem skutečně demotivovaný, když vidím, že mi tam někdo přichází neustále, já mu tu dávku nedám, nebo jsem nedala příspěvek na bydlení, ale teď se mi vrací do superdávky, protože jinak nemohu.
9: Takže já říkám, potvrzujete, že to je politicky vděčné téma, lidé na mítincích
7: ne,
9: vás upozorňují,
7: ano,
9: proto vy o tom
7: ne, nepotvrzuji, že to je politicky vděčné téma, jo, aby se tady zase jako se neřeklo, že to je nějaký jako populismus. Je to prostě systémová věc, která chrání peníze daňových poplatníků a dělá spravedlivější systém, hlavně pro ty, kteří ty dávky potřebují.
9: Paní poslankyně, nejprve tedy k tomu, vy jste tady spochybňovala to, co se ve zkratce nazývá sociální kobrou, ale teď jste tady slyšela to vysvětlení od pana ministra, že v zásadě jemu jde o posílení toho stávajícího problému, to znamená, že by se měl řešit i ten podstav na úřadech práce, předpokládám.
8: Tak dobře, ale ne na té úřednické platformě, která bude vyřizovat celé to správní řízení té konkrétní rodiny nebo skupiny osob žijící ve společně posuzované domácnosti, ale bude posilovat tu kontrolní složku. A ať se tomu říká sociální kobra nebo dávková kobra nebo jakkoliv, pořád tam bude posílena ta kontrolní činnost. Než by byla posílena a za nás si myslím, že by to bylo daleko lepší. To všeobecné posuzování té individuální situace, té rodině.
9: Tím myslíte, co konkrétně?
8: Ještě, no ty úředníci, kteří vykonávají celé to správní řízení, nejen tu kontrolní složku. Protože ty je třeba posílit. Protože ta superdávka nám tam vstoupí a už nám vstupuje úřady práce často tu administraci nestíhají, máme odloženou digitalizaci, která na žádost tady pana ministra a MPSV se odkládala o superdávky do října. Stejně tak se odkládaly další věci týkající se digitalizace, například u osob se zdravotním postižením a tak dále.
9: Dobře.
8: A prostě je třeba na těch úřadech práce teda navýšit tu kapacitu, ale i u těch úředníků, kteří vykonávají to správní řízení v celém komplexu.
9: Dobře,
8: a nejenom
9: ale dovolte mi ještě jednu otázku v návaznosti na to, co tady padlo ze strany pana ministra. A sice, co bude špatného na tom, pokud se posílí kontroly při čerpání sociálních dávek?
8: Protože já si pořád trvám na svým, že to je populismus. Protože jakmile navýšíte tu kontrolní složku, tak mi teda, ať mi pan ministr odpoví, a jakým způsobem budou dělat jinak ty kontroly, než doposud probíhají. Ano, bude jich víc, protože posílíme kontrolní složku, to znamená, budou víc výjíždět do toho terénu. A jak teda odhalí tyhle ty případy, který třeba pan ministr citoval, kdy vlastně ty lidé záměrně se chovají tak, aby ta kontrola na to nepřišla? Jak to udělají? Budou tam stát před tím domem a hlídat, než ten zletilý syn prostě přijde domů nebo k mamince se vysprchovat, pak ho tam chytí. A jak mu dokáží, že tam žije a že nepřišel jenom na návštěvu? To jsou praktické věci, které neříkáte a které jsou potřeba k tomu, aby to, co máte naplánováno, fungovalo.
9: K fungování tohoto speciálního týmu se hned vrátíme. Já jenom musím připomenout, že našimi hosty zůstávají poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková a ministr práce a sociálních věcí poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Pane ministře, tím se tedy znovu vracíme k té otázce, jak přesně ta vámi zamýšlená sociální kobra, nebo když se tedy od tohoto termínu distancujete, ta akční jednotka, tento termín používáte, jakým způsobem bude fungovat a co bude dělat navíc oproti těm stávajícím úředníkům na úřadech práce?
7: Nebude dělat navíc nic. My jsme to opravdu v předminulém volebním období přijímali. Tady toto funguje to prakticky. Můžete jít do té domácnosti, můžete se tam ohlásit, jít neohlášeně, můžete se podívat, jakým způsobem ta domácnost funguje, kdo tam žije. Skutečně je to tak, že se tam šetří přímo v té domácnosti to, kdo tam bydlí. Můžete se zeptat, když tady byl uveden příklad od paní kolegyně Vaňkové i ve škole, kde ten kluk třeba teda bydlí, nebo ten pán, pokud má nějaké zaměstnání, jít tam a tak dále. To není prostě záležitostí, která by tady byla nějaká super nová nebo tak. My potřebujeme jenom posílit to, co už v tuto chvíli funguje, a to i z hlediska domácího šetření. A za druhé řekl, řeknu, ten populismus je ve skutečnosti v tom, co tady předvedla má kolegyně. Protože pokud ona byla ve vládě, která snížila stav o stovky úředníků na úřadech práce a teď říká, že by se měl naopak posílit ten stav od té nové vlády, tak to je skutečně, bych řekl, velká dichotomie v tom, jakým způsobem se ty názory opravdu velmi flexibilně mění podle toho, jestli vládnu nebo ne, protože jenom za pana exministra Jurečky bylo propuštěno a mělo být propuštěno dalších 500 lidí z úřadu práce. A teď paní Vaňková říká, no tak je naberte, protože to nestíhají. A fakta jsou trochu někde jinde. Ještě my už tu superdávku skoro máme celou překlopenou z těch starých na tu novou. Máme zhruba poslední třeba 12 tisíc takových těch, bych řekl, velmi individuálních, komplikovanějších žádostí, které se v tuto chvíli posuzují. Děláme jich zhruba 1000 denně, to znamená, že ten termín se splní a já všem úředníkům na úřadech práce děkuji a fandím jim.
9: Paní poslankyně, tak slyšela jste tady od pana ministra, že chce posílit ten stávající systém, znovu jste to tady slyšela. A potom nejde to tak trochu i za vámi, jakožto za hnutím STAN, které se podílelo na předchozí vládě, jaký je stav na úřadech práce, že tam není dost lidí?
8: Tak Starostové neměli tento rezort, měli ho Lidovci.
9: No dobře, ale podíleli jste se na vládě, paní poslankyně.
8: Ano, ano, byli jsme vládní stranou, to já nespochybňuji. Samozřejmě se nějakým způsobem taky snažilo v rámci nelehké doby, kdy jsme nastupovali a měli jsme státní rozpočet se schodkem 450 miliard po předchozí Babišově vládě konzolidovat a konzolidovalo se a dělali se úspory i na rezortech, stejně tak to dělá pan ministr Juchelka, kdy svojí systemizací vyhazuje odborníky, které tam má s 20letou praxí.
7: Na úředech práce určitě ne, ten, jo,
9: držme se teď těch nechte, pane ministře, paní poslankyni, dokončit a vy, tak, paní poslankyni, se prosím
8: začátku.
9: Držte tématu a úřadu práce.
8: Přesně tak, já nechci zabíhat do jiného tématu a už jsem na začátku říkala, že vy je potřebujete posílit právě proto, že na ně přenášíte další kompetence a odpovědnosti. A my za Starosty tady neustále kritizujeme a teď nám půjde do třetího čtení zákon o dostupném bydlení. A právě na úřady práce se přenáší ta činnost, která je s tím spojená. Takže vy, i když si uvědomujete, že tam máte podzaměstnanost, že jsou úředníci na úřadech práce přetěžováni, že jsou špatně ohodnoceni, tak přesto vám to nebrání na ně přenést další agendu.
9: Proto
8: říkáme,
9: zároveň,
8: že je třeba ten aparát.
9: Zároveň tedy pan ministr říká, že chce ty úřady práce posílit o ten stočlený i tým, který se bude zaobývat jenom čerpáním sociálních dávek po celé republice a bude provádět kontroly. Máte, pane ministře, už hrubou představu?
8: Činnost, ale...
9: Máte, pane ministře, aspoň hrubou představu, nakolik zřízení tohoto týmu a jeho udržování vyjde?
7: To bude součástí samozřejmě úřadu práce jako takového. My nebudeme dělat něco speciálního,
9: no počkejte,
7: se speciálním rozpočtem, se speciálními věcmi.
9: Přijmete navíc 100 lidí, ano, kteří budou řešit jenom sociální dávky. Nezlobte se, doptám se. Nebude to nakonec dražší, než okolik stát každoročně přichází kvůli tomu zneužívání dávek?
7: Určitě ne, protože my i z hlediska prevence samozřejmě dokážeme nějakým způsobem, nevím, jestli to dokážeme vyčíslit, ale dokážeme samozřejmě predikovat to, že i z hlediska preventivního, když ten člověk ví, že prostě je tady nějaká kontrola, křížová kontrola, kontrola klidně na místě, může to být u kteréhokoliv, bych řekl, státního aparátu od finanční správy přes Českou správu sociálního zabezpečení, já nevím, státní úřad inspektorátu práce, hygieny a tak dále, tak si to rozmyslí, zdali prostě do toho půjde a nebo ne. Ta superdávka má jednu velkou výhodu. Ona je skutečně, bych řekl, akčnější v tom, že skrze pracovní bonus my chceme, aby ta aktivita, a v tom teda to já chci posílit, ta pracovní byla skutečně, bych řekl, gro tohoto, co se tady v tuto chvíli připravuje. Ale to, že ty kontroly by měly být, tak potom volají hlavně ti, kteří pracují na úřadech práce, protože to každodenně vidí.
9: Na závěr ještě jedna otázka na vás, pane ministře, protože na adresu toho nápadu zřídit ten zvláštní akční tým, který se bude zaobývat jenom sociálními dávkami, tu takzvanou sociální kobru, zaznívá kritika ze strany neziskových organizací, ze strany charitativních organizací, například Iva Kuchyňková z Charity Česká republika namítá, že ten váš nápad přispěje k tomu, aby lidé v nouzi byli dopředu vnímáni jako podezřelí. Nedopadne to tak?
7: Ne, určitě ne. Tam naopak já vnímám z toho nezisku velkou podporu, protože pokud my budeme skrze superdávku aktivizovat ty obyvatele k tomu, aby pracovali, tak tím pomůžeme právě i všem těm charitám, diakoniím, kteří pracují například ve vyloučených lokalitách.
9: Která nezisková organizace to podporuje?
7: Například, jejku, teď jsem, s kým jsem to teď jednal? Teď si nevzpomenu, jo? Ale ne, není to tak.
9: Nechte pana ministra, on si vzpomene.
7: Jo, tady, protože ta sociální, řekl Kobra, tak jak to nazýváte vy, tak může pomoci například sociální aktivizační službě k tomu, že budou společně jakoby ruku v ruce procházet s tím klientem ty jeho jednotlivé, by řekl, problémy, které má, protože úřad práce v tuto chvíli má veškerá data, to znamená, jestli ten člověk pracuje, nepracuje, kolik je ve společné domácnosti dětí, lidí, kdo z nich je školou povinný, jak jim může pomoci, dobře, kolik vlastně stojí daňové poplatníky, jejich příspěvek na bydlení, který
9: na
7: bude...
9: Na to neziskovou organizaci, které se ten váš nápad líbí, jste si nespomněl.
7: Děkuji, já jednám každý den s x neziskovkama a jedna z nich mi řekla během včerejšího dne, tuším, že tam, že se jí to líbí a že se potřebuje více pracovat s těmi lidmi v terénu i z hlediska toho, jakým způsobem oni se tváří před těmi úřady, to, co já celou dobu říkám. Ale my neměníme nic, jo, my opravdu jenom posilujeme to, co v tuto chvíli
9: tak
7: funguje.
9: Tak se k tomu vrátíme příště. Našimi hosty byli ministr práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleš Juchelka a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, poslankyně hnutí STAN, Pavla Pivoňka-Vaňková. Dámo a pane, oběma vám děkuju.
7: Naschledanou.
8: Naschledanou.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
10: Socher slaví 100 let.
11: Přijďte s rodinou a přáteli na Open Air koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Riegrových sadech s unikátní vyhlídkou na pražské panorama zazní v sobotu 6. června největší hity klasické hudby. Koncert ke stému výročí vzniku orchestru dirigují Petr Popelka a Robert Jindra. Klasice bude patřit i odpoledne v Riegrových sadech. Vstup na celou akci je zdarma. socher.rozhlas.cz
3: V 15 hodin ve středu 3. června posloucháte Odpolední plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
10: Český rozhlas plus.
3: Sněmovna bude moci opětovně jednat až do noci. Prosadila to koalice, která chce probírat elektronickou evidenci tržeb a novelu stavebního zákona. Právě na ni se zaměříme také my s expertem. Francouzský prezident Emmanuel Macron přijme nového maďarského premiéra Pétera Maďara. O čem spolu budou jednat především? A herečka Kristýna Badinková-Nováková s Martinem Písaříkem mají nově na zlínském chodníku slávy svou hvězdu. Proč právě oni? To jsou témata, která rozebereme v následující půlhodince a tu uvádí její zprávy s Monikou Vrchotovou.
5: Přeji hezké odpoledne. Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
12: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
5: Převedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou k posouzení senátoři. Co dalšího mají dnes poslanci projednat, přiblíží v Odpoledním plusu hned po zprávách náš parlamentní zpravodaj. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na přesunu agend lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na některá ministerstva. Tvrdí, že změnami zefektivní státní správu. Odboráři úřadu vlády s tím nesouhlasí a vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle nich plánovaná reorganizace ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených lidí ze státní správy. Podle Babiše ale obavy nejsou na místě.
13: Jsme o tom přesvědčeni, že všechny ty kroky směřují k vylepšení. Ty obavy nejsou opodstatněné, my jsme transparentní, mluvíme, vysvětlujeme.
10: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Nejméně jeden člověk zemřel při íránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště. Rakety a drony vypálil Irán jako údajnou odvetu za americké útoky na iránský ostrov Kešm. Ze vzájemného ostřelování se obě strany obvinují navzdory dojednanému příměří.
14: Irán vypálil od včerejška několik salv raket a dronů, namířených mimo jiné proti americkým základnám v Bahrajnu a Kuvajtu. Zatímco bahrajnská protivzdušná obrana všechny střely zneškodnila, v Kuvajtu se Iráncům podařilo zasáhnout terminál tamního letiště, které na několik hodin pozastavilo provoz. Iránské ministerstvo zahraničí tvrdí, že za útoky jsou zodpovědné Spojené státy, které podle Iránců porušují příměří. Navzdory obnovenému násilí je americký ministr zahraničí Marco Rubio přesvědčený, že se podaří dojednat mezi Spojenými státy a Iránem trvalý mír. Na jednání zahraničního výboru Senátu uvedl, že se v rozhovorech daří otvírat nová, citlivá témata, o kterých Teherán dříve jednat nechtěl. Jakub Lucký, Český rozhlas.
5: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru i rozhlas to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tchajvanu odhalil lavičku Václava Havla. V centru Tchajpeje má podle Vystrčila vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Posezení podle něj má sloužit také jako symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tchajvanem.
15: Za sebe chci říct, že jsem velmi hrdý na to, že disponujeme jako Česko takovým vývozním artiklem, jako je lavička Václava Havla.
16: Lavičku odhalili kromě starosty města taky dcera bývalého šéfa Senátu Jaroslava Kubery. Právě on se o Vystrčilovu první cestu na Tchajvan v roce 2020 výrazně zasloužil. Pražskou knihovnu Václava Havla na ceremoniálu zastoupil spisovatel Jáchym Topol.
17: Pro ně je to především člověk, který skutečně té totalitě, která jim hrozí ze strany komunistické Číny, vzdoroval.
16: Je to první lavička Václava Havla na Tchajvanu a v pořadí už třetí v Asii. Na celém světě jich je přes 50. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
5: Posloucháte zprávy Plusu. Bruntálští kriminalisté obvinili čtyři muže v případu černých skládek s odpadem z Německa. Odtud podle policie dovezli v roce 2024 zhruba 600 tun nelegálního odpadu, který skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Heršpicích u Brna. Podle policejní mluvčí Soni Štětinské jsou muži obviněni z neoprávněného nakládání s odpady a hrozí jim od 1 do 5 let vězení.
18: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
5: Pražská zdravotnická záchranná služba otevřela nové výjezdové místo. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Záchranáři ho potřebovali, protože staré středisko v jiné části nemocnice nestačilo dnešním nárokům. Stavba nové modulové základny vyšla zhruba na 19 milionů korun. Sloužit v ní budou vždy dvě posádky, říká ředitel Pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.
19: Otvíráme základnu, která je prostornější než to původní, čili z jedné posádky jsme mohli navýšit na dvě. Je tady přímý výjezd na páteřní komunikaci a je tu ochrana areálu, protože tahle ta vrata jsou zavírací.
5: Teď pro vás na Plusu máme aktuální dopravní zpravodajství. Na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov západ na 217,5 kilometru zasahují u nehody osobní auta. Jsou v odstavném pruhu, musí se vybočovat a tvoří se kolona. Na D5 z Plzně do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém a prostředním pruhu. Ta pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Místy se zastavují i osobní auta. v levém pruhu. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silným provozem od sjezdu na Strašnice k Europarku. V opačném směru se popojíždí před Barandovským mostem a na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilznova od Florence k muzeu. Dobře dojeďte. V noci bude na východě ještě doznívat déšť, jinak bude jasno až polojasno. Během dopoledne od západu začne opět přibývat oblačnosti a odpoledne se v Čechách pozvolna přidají místy přehánky nebo i bouřky. Noční teploty 11 až 7 stupňů, zítra 23 až 27, ale na západě Čech bude jen kolem 21. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Posloucháte Odpolední Plus.
5: 8 minut po 15. hodině. Poslanci schválili vládní novelu zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí. Právě agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Norma počítá mimo jiné taky se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Nově by jich mělo být přes 200 místo stávajících 115. Podrobnosti teď ze sněmovny dodá reportérka Jana Čermáková. Dobré odpoledne.
20: Hezké odpoledne.
5: Podpořili vládní normu jen koaliční poslanci?
20: V tomto případě ne. Krom koalice zvedli ruku pro taky i někteří poslanci opoziční ODS. A prošli dokonce i některé opoziční pozměňovací návrhy. Sněmovna přijala například úpravu poslankyně Elišky Olšákové z Hnutí STAN, podle které by měl mít znovu k poradenství přístup kdokoliv bez omezení, tak jak je to teď. Přesto část opozice, konkrétně starostů a taky pirátů, měla k vládnímu návrhu výhrady. Kritizovali hlavně převedení části agendy na úřady práce. Podle poslankyně Gabriely Svárovské za Piráty jsou už teď úřady práce přetížené.
21: Je potřeba, aby hlavní roli v systému hrály obce, které mají nejlépe kvalifikovaný personál a nejlepší znalost v území, nejlepší znalost místní situace, nejlepší propojení na doprovodné sociální služby a mnohdy také už řadu let zkušeností s ukončováním bytové nouze.
20: Před poslanci jí oponoval ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Podle něj už se úřady práce na převzetí části agendy chystají.
22: Úřad práce je již dnes orgánem, který vlastně systematicky posuzuje veškerou tu rodinu, veškerou tu společnou domácnost, veškeré ty lidi, kteří v té společné domácnosti jsou. To znamená, že posuzuje sociální i ekonomickou stránku té společné domácnosti.
20: Za lidi bez vyhovujícího bydlení by se měli podle novely pokládat například oběti domácího násilí, lidé, kteří se rozvádějí nebo ruší partnerství. Novelu zákona teď dostanou k posouzení senátoři.
5: A co dnes jenom odpoledne ještě poslance čeká, co projednávají právě teď?
20: Projednávají změny v programu schůze. Koalice hned v úvodu po pauze prosadila i dnes možnost nočního jednání. V prvním čtení by měli projednávat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tentokrát už ale bez povinnosti tisknout účtenky. Podle vlády má být takzvaná EET 2.0 jednodušší a administrativně méně náročná. Zejména hnutí ANO si pak od evidence slibuje každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Systém se bude týkat obchodníků, restaurací a nově řemeslníků. Evidovat by měli hotovostní i bezhotovostní platby. Pro živnostníky s ročními příjmy do milionu korun bude speciální režim bez povinnosti platby evidovat. Čeká se dlouhá debata dnes tady. Opoziční poslanci totiž zpochybňují pozitivní dopady EET, které vláda slibuje. No a vrátit by se poslanci ještě dnes měli taky ke sporné vládní novele stavebního zákona.
5: Tolik parlamentní zpravodajka Českého rozhlasu Jana Čermáková. Děkujeme, naslyšenou.
20: Naslyšenou, hezký den.
5: A právě novele stavebního zákona se budeme věnovat v následujících minutách odpoledního plusu. Druhé čtení této novely a 41 souvisejících předpisů totiž podle sdružení Arnika ukázalo, že reforma místo zrychlení výstavby může způsobit spíše chaos, právní nejistotu a ochromení povolování staveb. Systematicky podle Arniky totiž novela oslabuje ochranu krajiny, přírody, zemědělské půdy, památek i dalších veřejných zájmů, ale ani to nemusí ještě zrychlit povolování staveb. Naším hostem je teď Petr Svoboda z katedry životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý den.
3: Ohrožuje podle vás ta novela stavebního zákona, o které se mluví, ochranu životního prostředí, tak jak ji máme nastavenou v České republice? Zrychluje se povolovací řízení na její úkor?
0: Určitě, je to prosím vás revoluční změna, která spočívá zjednodušeně řečeno v tom, že stavební úřady si budou sami při povolování staveb posuzovat všechny otázky životního prostředí. A je to model, který vlastně je odlišný i od modelu z komunistického stavebního zákona z roku 1976, podle kterého stavební úřad, když povoloval stavbu, tak vždycky se musel dohodnout s nějakým příslušným dotčeným orgánem, který chránil jednotlivé zájmy a složky životního prostředí. Jo? Takže stručně řečeno, stavební úřady se při povolování staveb stanou orgány ochrany přírody, což nemá obdobu v naší historii a nemá to do značné míry obdobu ani v tom středoevropském regionu, ve kterém žijeme, kromě Polska.
3: Co tedy z toho zákona vypadlo, že může dojít až právě tady k tomuhle, že vlastně tedy stavební úřady budou jaksi suplovat to, co mají dělat, dejme tomu, ekologické organizace nebo ti, kteří jsou v současnosti do toho procesu vtaženi?
0: U nás tradičně ve stavebním právu stavební úřad povoluje stavbu, řeší ty otázky souladu se stavebními předpisy a s územním plánem a potom dotčené orgány provodu, ovzduší, přírodu, krajinu a tak dále chrání ty zájmy podle zvláštních zákonů, ke kterému teda byly zřízeny a vydávají nějaká stanoviska. No a tenhle ten model končí a má být nahrazen tím modelem, kterému se říká eufemisticky řečeno integrace působnosti těch dotčených orgánů do těch stavebních úřadů. Znamená, že ty stavební úřady vlastně pohltí i ty dotčené orgány a budou si všechno posuzovat sami, včetně otázek ochrany přírody, vody a tak dále.
3: Vládní zmocněnkyně pro implementaci tohoto zákona Hana Landová ale tvrdí, že prostě ta památková ochrana tam zůstává, že nebude možné, aby třeba na Pražském hradě vyrostl mrakodráp nebo aby na Šumavě se stavilo tam nějakých těch chráněných územích. To podle vás není pravda? To ten zákon nezajišťuje?
0: No, z té omezené míře, jo, prostě uděláte ze stavebních úřadů orgány ochrany přírody a orgány ochrany památek, čili zjednodušeně řečeno uděláte kozla zahradníkem. No a samozřejmě paní inženýrka Landová je bývalá manažerka z FINEPu, čili jednoho z největších pražských developerů, takže asi musíte brát trošku s rezervou, co vám říká paní Landová, nehledě na to, že vlastně ani není ministryně pro místní rozvoj, ale je to vlastně taková jako dohlížitelka na Ministerstvo pro místní rozvoj. Omlouvám se za ten příměr.
3: Ano, je jako náměstkyně, ale chodí právě kolem té stavební novely vysvětlovat to především ona, nikoli tedy ministryně Mrázová. Bude tam ale možnost nějakých nábytek v rámci toho stavebního povolení právě, co se týče tedy ochrany životního prostředí? To taky se nebere v úvahu.
0: No, účastníci řízení, což jsou vlastníci pozemků, případně v nějakých ale omezených případech i ekologické spolky budou samozřejmě moct uplatňovat námitky, no ale vemte si, že prostě k té ochraně životního prostředí nejsou určeni účastníci řízení primárně, ale správní orgány, a to by měly být ty dotčené orgány, jo? Čili nechávat to na vlastnících pozemků a ekologických organizacích asi není úplně koncepční řešení, takže se to zkrátka dobře nechává na těch stavebních úřadech, kde takzvaně budou přírodovědci, kteří tam přejdou z obecních úřadů, krajských úřadů či ministerstva životního prostředí a budou v rámci toho technokratického prostředí stavebního úřadu určeni k tomu, aby posuzovali ty dílčí otázky dopadu té zamýšlené stavby na složky životního prostředí. No. Takže ano, promiňte, jo, námitky budete moct uplatňovat, no ale bude je posuzovat v uvozovkách přírodovědec na stavebním úřadě.
3: A pokud ale by tedy ta novela měla sloužit k tomu zrychlení povolování staveb, tak je tohleto vlastně obětí životní prostředí tomu, že ten proces by měl být rychlejší, nebo ani ano, to vlastně ano. Nezaručí tu rychlost?
0: Podle mě to říkáte dobře, jo. Já souhlasím s Arnikou v tom, že minimálně v nějakém krátkodobém horizontu a teď 1 až 3 let bude chaos. A to je to, v čem, ale konec konců vlastně žijeme už pořád po covidu, takže to bude chaos a dojde k nějaké větší či menší paralýze, ale potom se podle mě ty řízení zrychlí a usnadní. To si myslím, že ano. A říkáte to dobře, ano, životní prostředí, ale i památková péče, ale v některých případech bohužel i hygiena a požární ochrana budou obětí za ty změny, jak já říkám, čili urychlit, usnadnit výstavbu. To s vámi souhlasím. Hmm.
3: To znamená, dokážete si představit nějaký stav, ke kterému by to mohlo dojít, pokud by se to nechalo tedy takhle volně, nebo by stačilo, dejme tomu, aby to skutečně se urychlilo, jestli nemáme teď moc jaksi nároků ve všech těchto těch směrech v životním prostředí, památkách a jestli skutečně někdy to není jako zbytečné?
0: Ne, podívejte, máme stavební boom, staví se opravdu hodně, po Praze ve velkých městech se staví největší developer v Praze, Central Group, pozastavil zahájení výstavby nových projektů o 1 rok, prostě protože je přehrátej stavební trh.
3: Protože není kdo by to stavěl a jemu by se to nevyplatilo.
0: Ano, čili prostě staví se dost a vemte si, že jsme přijali velkou novelu stavebního zákona v roce 2023. To přijala sněmovna i hlasy poslanců za ANO, za SPD, domluvil to Kupka s Bartošem prostě konsenzem. A tahle ta velká změna stavebního zákona, ta je účinná asi v podstatě roka půl, jo, a jede se podle ní s výsledkem toho stavebního boomu, ve kterém žijeme. Takže vemte si, v jakém opravdu blázinci se pohybujeme v tom právním prostředí, kdy po takhle velké novele stavebního zákona se současným stavebním boomem my zase děláme další velkou novelu stavebního zákona. To je blázinec. No. Já se omlouvám za ten...
3: Ne, asi je to příznačné tedy. No, vy vlastně jste se shodl s těmi kritiky, že ta novela vychází vstříc velkým developerům, zvláště tady v Praze.
0: Ano, a pravděpodobně velcí developeři tuhle tu novelu psali, protože hnutí ANO vlastně pravděpodobně záhy poté, co vlastně odhlasovali to současné znění stavebního zákona, čili někdy na sklonku roku 2023 nebo 2024, tak zjevně ve spolupráci s advokátama developerů začali psát prostě tenhle návrh novely stavebního zákona, který je teďka ve sněmovně. Jo? Připravovali to vlastně po tu dobu, co bylo hnutí ANO v opozici a v době, kdy vlastně loni v prosinci už měli ten návrh hotový, jo, čili to prostě psali zjednodušeně řečeno developeři a nevíme přesně, kdo to psal. Jsem zastupoval spolek Arnika a ptali jsme se poslanecké sněmovny, potažmo premiéra Babiše a Karla Havlíčka, kdo pro ně napsal teda ten návrh téhleté novely. A dostali jsme odpověď od kanceláře poslanecké sněmovny, že to nevědí. Jo? Takže jsme podali odvolání k úřadu pro ochranu osobních údajů a nevíme, kdo to psal, jo? Což je také poněkud bizarní prvek, kdy nevíme, kdo nám píše zákon.
3: A když ještě zůstaneme v Praze a u těch velkých developerů, kde by měla třeba vzniknout sídliště pro desítky tisíc lidí, jsou tam aspoň podmínky, aby kromě těch bytů tam byly i prostory pro občanskou vybavenost, včetně právě zeleně, školek, ale třeba i zdravotnických zařízení, jak se Praha zalidňuje, tak je to potřeba. A vůbec, jestli je pamatováno na nějaká ekologická opatření v souvislosti s klimatickou změnou, anebo tohle to už je právě na tom metropolitním územním plánu, tento týden schválila pražští zastupitelé.
0: Ano, velmi dobře, jste si vlastně odpověděla, jo. Ten zákon proto vytváří předpoklady, jo, proto, aby všechna tahle ta navazující infrastruktura byla naplánována a já si myslím, že v zásadě proto může vytvářet jako solidní předpoklady, jo, ale za situace, kdy prostě úředníci na stavebních úřadech budou všechno jako v ideálním světě plánovat a povolovat dobře. No a ten současný metropolitní plán, ten je zkrátka dobře nastavený pro tu masivní výstavbu, pro tu developerskou výstavbu, Já pokud se nemýlím, a teď mi to říkala kolegyně advokátka Petra Humlíčková, že snad v tom metropolitním plánu třeba není ani naplánovaná žádná střední škola, jo. Prostě
1: Přitom ta místa stále chybí a mluví se o tom léta.
0: Rozhodně jsou tam naplánovaný byty, jo, pro 350 tisíc teda nových obyvatel Prahy, ale jak je to s tou infrastrukturou, to je slabší, jo, to jako není ten
1: prý. Tak vidím, že o novele stavebního zákona bychom zvláště s vámi mohli mluvit dlouhý čas, ale bohužel ten už nám vypršel, tak děkuju moc krát, to byl Petr Svoboda z katedry životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Naslyšenou.
0: Taky děkuju, mějte se hezky.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 15 hodin, téměř 23 minut, půjdeme do zahraničí. Maďarský premiér Péter Maďar pokračuje po nástupu do funkce ve svém evropském turné. Navštívil už Polsko, Belgii, včera Německo a dnes jedná s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem v Paříži. Detaily má z francouzského hlavního města náš zpravodaj, kterým tam je Martin Balucha. Vítej, dobré odpoledne.
6: Zdravím, hezké odpoledne.
1: Peter Maďar znovu v Paříži mluvil o V4. Co přesně řekl, jak se staví ke spolupráci s Českem, Slovenskem a Polskem?
6: Bylo zajímavé, tady skutečně Peter Maďar v Paříži mluvil o tomto formátu, mluvil o tom, že chce spolupráci s Českem, Slovenskem a Polskem posílit. V Paříži zároveň řekl, že chce, aby V4 měla nový život, že jí chce vdechnout nový život a dal najevo, že by rád v tomto formátu rozšířil tu spolupráci i s dalšími zeměmi.
23: Kdybychom občas mohli přičlenit Francii a Německo, abychom mohli spolupracovat, uspořádat společná vládní jednání,

0: V4 bude 23. června, vlastně až do konce měsíce Maďarsko předsedá, tomuto formátu předsedá Visegrádce k čtyřce. Zároveň taky potvrdil, že účast na tomto summitu V4 už přislíbil například polský premiér Donald Tusk, český premiér Andrej Babiš i slovenský premiér Robert Fico. Maďar označil spolupráci s V4 za prioritu maďarské zahraniční politiky, zároveň dodal, že chce formát založit na obnoveném maďarsko-polském partnerství. Do té skupiny by se podle něj mohly přičlenit i další země, které by mohly spolupracovat v rozšířeném formátu. Konkrétně zmiňoval tedy Rakousko, Německo, Chorvatsko nebo třeba i Slovinsko a dnes tedy k tomu přibyla ještě tedy Francie.
1: Co od maďarského premiéra očekává Francie?
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron mluvil o tom, že s Maďarem doslova začíná nová éra.
2: S vámi se otevírá nová éra v Maďarsku a zároveň nová kapitola Maďarska v Evropě. Vaše zvolení svědčí o hlubokém připoutání maďarského lidu k hodnotám Evropské unie.
0: To byl tedy francouzský prezident Emmanuel Macron, který Maďarovi vyjádřil podporu při práci na dalších reformách. Pro Paříž je důležité, aby nová vláda posilovala právní stát, aby udělala tyto důležité reformy. Uvítal taky dohodu s Maďarskem na odblokování unijních peněz pro Budapešť. To jsou skutečně pro Maďarsko velmi důležité prostředky. Jde o víc než 16 miliard eur, což je zhruba 13% toho ročního rozpočtu Maďarska. Budapešť chce tyto peníze využít na různé reformy, ať už třeba elektrické sítě, železniční sítě, vyměnění starých vlaků, taky zmírnění bytové krize, reformu školství, takže to jsou skutečně velmi důležité zdroje a taky prezident Emmanuel Macron mluvil o tom zapojení Maďarska do Evropské prokuratury.
1: A už jenom stručně, Martine, Francie a Maďarsko chtějí v následujících měsících podepsat novou bilaterální dohodu. Jaké oblasti by měla zahrnovat?
0: Je opravdu široká, ta nová bilaterální dohoda má být teda široká, spousta témat, například jaderná energetika, zemědělství. Maďarsko chce tuhle dohodu podepsat na podzim a právě při této příležitosti vlastně by měl přijet do Maďarska i francouzský prezident Emmanuel Macron, aspoň tedy dnes dostal pozvání.
1: Tolik zpravodaj Českého rozhlasu ve Francii, Martin Balucha, taky dostal pozvání do Odpoledního plusu a plně ho využil. Díky za to, naslyšenou.
0: Taky jsem za to rád, hezký den, naslyšenou.
1: 15 hodin, téměř 27 minut. Před filmovou kariérou stály už jako děti a u řemesla zůstávají dodnes. Takové osobnosti každoročně získávají svou hvězdu na chodníku slávy z Zlínského filmového festivalu. Letos k nim přibyli herci Martin Písařík a Kristýna Badinková-Nováková. Po dnešním slavnostním odhalení je na chodník už 46 hvězd.
3: S kým si myslíš, že paseš krávy?
4: Takže co říká o nocích odborná literatura?
5: Mě předtím všichni strašili, na mě byl zrovna teda hrozně hodný, já se si mě oblíbil.
6: Přestože ve filmu byl vztah otce a dcery komplikovaný, Kristýna Badinková-Nováková si s hercem Jiřím Kodetem při natáčení hned porozuměla. Jindřiška z Pelíšků před kamerou stála ale ještě dřív. Poprvé ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách.
5: Já jsem hrála už na Damu, to jsem mě povinný v rámci jako semestru hrát po školkách a tak. A já ty děti zbožňuju, jako a není nic lepšího. A oni vám hlavně nelže, tam jako je to jasný. Buď to vás nebudou poslouchat, anebo vás budou poslouchat, nic mezi není.
6: Podobnou zkušenost s hraním po školách, školkách nebo dětských domovech má i Martin Písařík. Ten se ve filmu poprvé objevil taky jako 14-letý. Ve snímku Městem chodí Mikuláš.
7: Maminka mě do žádný polevšovny nedá. Maminka si pro mě ráno přijde.
8: Jak přistupovat jako jinak k dětskému diváku, je to nepřistupovat k němu jinak. Je to jenom dětský divák, ale chce vidět příběh, chce vidět nějakou upřímnost. A když na něj začneme jako ňuňat a ťuťat a tohle, tak on jako si řekne, co ze mě dělá. To je jako, já nejsem žádný dítě, jo. A je jedno, jestli jsou mu 3 nebo prostě 12 nebo 15.
6: S dětmi na filmovém festivalu debatoval v úterý i prezident Petr Pavel. V rámci své návštěvy Zlínského kraje navštívil na festivalu i stánek Českého rozhlasu. Nejmladší diváci se ho ptali například i na to, jestli by si nechtěl zahrát ve filmu.
9: Další otázka z publika.
10: Jestli byste dostal možnost hrát ve filmu, tak jestli byste tam hrál a jestli ano, tak jaká postava?
11: Já se přiznám, že bych nechtěl hrát ve filmu, protože každý by měl dělat to, co umí.
6: Odpověděl prezident a připomněl, že on sám v dětství vyrůstal na filmech o Vinnetouovi. Dnes festival skončí slavnostním galavečerem, na kterém Zlatý střevíček cenu prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii převezme herec Petr Kostka. Ze Zlína Tomáš Maleček, Český rozhlas.
12: Při vyslovení slova státní bezpečnost nebo Bartolomějská, tak mnozí lidé prostě propadali panice.
13: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
9: když to

0: Podepíšeš, budeš zítra domů. Když to nepodepíšeš, čeká tě špagát.
1: Tentokrát o spolupracovnících Státní bezpečnosti. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. A poslechnout si je můžete také dnes po 9:30 večer na Plusu.
2: Teď máme téměř 15 hodin a 30 minut, ještě do tohoto časového znamení zbývá pár vteřin. Právě proto, abych vám řekla, co uslyšíte po časovém znamení po zprávách, repríze vám nabídneme dnešní Interview Plus, kde byl hostem Jan Tvrdoň, novinář z deníku N. A Petr Dudek se ho ptal na to, jak se mění styl vládnutí premiéra Andreje Babiše. Půl čtvrté zprávy a Monika Vrchotová.
3: Český rozhlas Plus.
4: Hezké odpoledne. Sněmovna dnes bude moct opětovně jednat až do noci. Prosadila to vládní koalice, která chce probírat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Navíc by chtěla dokončit druhé kolo schvalování novely stavebního zákona, které minulý týden sněmovna opakovaně přerušila. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Rutého doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zaměřit hlavně na způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. Česká ekonomika letos zřejmě poroste pomaleji, než byl původní předpoklad. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zhoršila svůj odhad na 1,9%. V prosinci čekala růst o 2%. Uvedla to v aktualizovaném výhledu, kde jako důvod zmiňuje i dopady drahých potravin a energií. Ty podle OECD zpomalí růst spotřeby. Investice by ale přesto měly zůstat na vysoké úrovni. Podpoří je mimo jiné fondy na oživení Evropské unie. Aplikace ChatGPT americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Milníku dosáhla zhruba 3 roky po spuštění, tedy rychleji než jakákoliv jiná platforma, informovala o tom analytická firma Sensor Tower. ChatGPT tak překonal tempo aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok nebo Instagram. Jeho největším konkurentem je v tuto chvíli chatbot Claude americké společnosti Anthropic. Policisté odvolali pátrání po 58leté ženě z Brna. Našli ji v pořádku v brněnských Medlánkách, informoval o tom policejní mluvčí Petr Vala. Podle policistů má žena psychické potíže. Od úterního večera po ní pátrali 20 policistů a vrtulník s termovizí. V Liberci začal třídenní festival dětského čtenářství. Tématem 23. ročníku je kniha Planeta divů. Scénické čtení z knih Mami pocem, Pan Smraďoch nebo Soběstačný uvedou tvůrci z projektu Listování. V krajské vědecké knihovně se uskuteční řada workshopů a her pro děti. Návštěvníci si vyzkouší například tvorbu vlastní animace. Chybět nebudou autorská čtení a několik výstav. A jaká je situace na silnicích? Na D1 z Vyškova do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 217,5 řeší nehodu osobního auta, jsou v odstavném pruhu a v místě se zpomaluje. Na D5 se z Plzně do Prahy zpomalte za sjezdem na Loděnici, na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionu, která nesouvisle pokračuje až na Pražský okruh, nárazově se zastavuje v levém pruhu. Na okruhu směrem na D1 se pak zastavíte u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru, pomalu se jede až k Ořechu na 19. a ve směru na letiště je silný provoz za sjezdem na Lochkov mezi 15. a 19. kilometrem. Přejeme klidnou jízdu. Čtvrtek bude zpočátku slunečný, bude jasno až polojasno, ale už během dopoledne se začne od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách místy objeví přehánky nebo bouřky. Na západě Čech proto bude chladněji, kolem 21 stupňů, jinak se oteplí na 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už repríza dnešního Interview Plus.
1: Premiér Andrej Babiš definitivně rozhodl o přesunu lidskoprávních agend z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. Odborníci na danou problematiku protestují. Klíčové slovo má ale zřejmě vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Věří premiér víc než vlastním poslancům? A jak se mění styl Babišova vládnutí? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
1: A naším hostem je politický analytik z deníku N a také spoluautor podcastu Vrtěti psem Jan Tvrdoň. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Andrej Babiš sklízí kritiku za to, že údajně ohrožuje fungování orgánů, které pomáhají postiženým občanům, příslušníkům menšin nebo drogově závislým. Ale nemůže to být jenom snaha o zefektivnění úřadu vzhledem k tomu, že ta agenda nezanikne a jenom se přesune jinam?
5: Ono by to tak asi bylo, pokud by šlo o přesun jako takový, že vezmete ty lidi, kteří tu agendu spravují a přesunete ji pod do jiného domečku, když to řeknu takhle, ale ono tak úplně není, protože už charakter toho přesunu mění nebo má vliv na to, jak ta agenda bude vykonávána. Vy jste zmiňovala kritiku expertů. Oni poukazují zejména na to, že tady tím přesunutím na jednotlivá ministerstva se dostáváme do nebo pod ten tolik často omílený rezortismus, že každé ministerstvo si hlídá ten svůj dvoreček, hlídá si své zájmy, dívá se na věci perspektivou, která mu přísluší. To je naprosto v pořádku, ale pro některé věci je důležité, aby měli nějakou průřezovou podporu, aby měli nějaký nadhled, aby mohly být spravovány právě z více různých úhlů, z více různých pohledů. A tohle je něco, co si myslím, že by mohlo potenciálně těm agendám uškodit, respektive uškodit těm lidem, pro které ty agendy jsou spravovány. Protože to není tak, že nějací odborníci si vymysleli, že budou na úřadu vlády pracovat, budou za to dostávat nějaké peníze a budou něco dělat. Ale je to tak, že ten stát si asi někdy řekl, potřebujeme pomáhat nějakým lidem. Tohle je relativně jako levný a efektivní nástroj a proces, jak to dělat. A tak to tak vymyslel.
1: No ale přece některá místa mají zůstat na úřadu vlády, má tam být tedy i kancelář zmocněnce a ti mají tak, jak to vysvětluje Tinde Bárta, přemosťovat tedy tu komunikaci na ta jednotlivá ministerstva, to nepomůže?
5: Tak pokud vyjdeme z toho, že teď funguje nějaký systém, který je, řekněme, efektivní a relativně funkční, tak proč ho komplikovat nebo proč ho stěžovat byť nějakým mezikrokem. Na mě to spíš působí jako nějaká snaha, řekněme, reagovat na tu kritiku, reagovat na kritiku odborníků, odborné veřejnosti i, řekněme, opoziční, protože se proti tomu strhl poměrně silný protest i z řad těch jednotlivých lidí, z řad těch zaměstnanců, kteří říkají, no jako pokud to uděláte, tak ano, samozřejmě vy jste vláda, vy na to máte právo, nebo máte spíš na to sílu to udělat, tak my tu práci dělat nebudeme, jo? Tak je asi na vás, je pak vaší odpovědností, jestli ta agenda nebude vykonávána a jestli to nebude mít vyloženě negativní dopady nebo nějaké jiné externality, které jako budou pro Česko mnohem víc zatěžující, než to, že ušetříte pár milionů za nějaký úřad, když to řeknu takhle.
1: No a má právo na to, aby tu reorganizaci řídila šéfka úřadu vlády Tinde Bárta, protože za to je také kritizována, že není úplně odbornice na danou problematiku. Zároveň tedy ale vede ten úřad a je požádána, aby ho zefektivnila.
5: No, ono je asi v zásadě téměř jedno, kdo to úplně takhle dělá nebo vymýšlí, ta odpovědnost je na premiérovi nebo na panu Babišovi. Pokud by to on nechtěl, tak se to nestane a zjevně se to děje s jeho vědomím nebo minimálně, řekněme, na základě jeho zadání. Pokud by on snad měl dojem, že ty kroky jsou chybné, že ty změny se tak nemají dít, tak se tak dít nebudou a on byl opakovaně vyzýván i některými lidmi, kteří v těch týmech působili, soupeřeni známí, můžeme zmínit Pavla Béma, který vlastně měl s panem Babišem a s paní Bárta schůzku, tak by mohl říct, dobře, já uznávám, že možná jsme to vymysleli špatně, tak to dělat nebudeme, ale vzhledem k tomu, že se trvává na tom stanovisku, tak já bych tu odpovědnost nechával spíš na něm a nedávali na paní Bárta, byť ano, samozřejmě může to pocházet jako z její hlavy, respektive z její představy, jak ty věci mají fungovat.
1: Odboráři na úřadu vlády dnes vyhlásili kvůli tomuto přesunu lidskoprávních agent stávkovou pohotovost. To bude něco, co může změnit rozhodnutí Andreje Babiše?
5: Já myslím, že ne. Já myslím, že ta věc je aktuálně daná. On ten tlak proti tomu rozhodnutí, respektive proti tomu záměru tady s tímhle plánem přijít, tak je známý. On i s tímhle vědomím oznámil, že ty věci zůstanou tak, jak jsou, respektive možná se nějak upraví, ale tento zásadní směřování zůstane tak, jak je. Takže já si nemyslím, že tohle bude mít na rozhodnutí Andreje Babiše Tinde Bárta, ale Andreje Babiše zejména na tom posledním místě až tak zásadní vliv. Byť Andrej Babiš, on je poměrně, myslím, dlouhodobě známý tím a mluví se o tom, že on jako je otevřen právě té kritice, respektive se s těmi kritiky stýká, mluví s nimi a jako umí být ovlivněn právě tím, že mu ti experti říkají, tohle je špatně a tohle bude mít konkrétní dopady.
6: Ale to se zdá, že minulý týden nedopadlo úplně dobře toto setkání.
5: No, je dost možné, že Andrej Babiš se tady v tomhle svém charakterovém rysu trošku posunul od toho Andreje Babiše, který tady byl ve volebním období 2017, respektive 2018 až 2021. Nevím, nakolik to tak je, je to nějaká hypotéza, ale můžeme si říct, že pokud by se něco takového dělo při jeho minulém fungování, kdy byl dvakrát premiérem, sestavoval tehdy vládu první svou jednobarevnou, která nezískala důvěru a následně tu koaliční se sociálními demokraty, tak kdyby tehdy byl takhle, řekněme, vyzýván k jednáním s těmi experty, k tomu, že to bude mít negativní dopady na Česko, tak si myslím, že by možná tomu byl mnohem víc otevřený. Ostatně viděli jsme to třeba u covidu, kde on jako si jako nechal poradit. Tam to nebylo tak, že on by snad si sám vymyslel nějaká opatření, ostatně jako dobře asi udělal. Že?
6: No, s tím plánem byla v prvních chvílích překvapená i zmocněnkyně pro lidská práva a zároveň také šéfka poslaneckého klubu Hnutí ANO, Taťána Malá. Jak si vysvětlujete, že ani s ní to premiér neprobral?
5: Já nechci, aby to vyznělo možná i zbytečně příkře, ale asi bych nepřeceňoval vliv a význam poslanců Hnutí ANO na rozhodování Andreje Babiše. Ano, jsou to pro něj důležití spolupracovníci pro fungování, řekněme, poslanské sněmovny, vládnutí ve sněmovně, prosazování legislativy, ale myslím, že on ty zmocněnce vnímá jako někoho, s kým může spolupracovat na nějaké bázi. Já jsem ten, kdo rozhoduje, já jsem šéf, dobře, možná si vyslechnu nějaký váš názor, ale není to pro mě zásadní v nějakém obecnějším rozhodování nebo nějakém velkém náhledu nebo setupu na tu věc jako takovou. V tomhle případě na tom, jak to má fungovat, jak mají být ty agendy spravovány celkově nebo nějak komplexně, pokud bych řekl tady tohle nehezké politické slovíčko. A paní předsedkyně Malá z toho vychází z mého pohledu jako někdo, kdo prostě pak byl seznámen s tím, jak ty věci prostě budou fungovat a ona tak bude vykonávat tu roli, kterou jí Andrej Babiš určí a která jí tímto jako bude přidělena. Takže myslím, že Andrej Babiš k ní obecně a k těm poslancům tak nějak plošně přistupuje jako k lidem, kteří ano, jsou jeho spolupracovníci, ale on je vlastně tak trochu jejich šéf.
6: No to jsou poslanci, pak máme ministry nebo místopředsedy Hnutí ANO. Je mezi nimi někdo, koho Andrej Babiš poslouchá nebo čí názor je pro něj důležitý?
5: Já si myslím, že on možná paradoxně teď nejvíc dá právě na paní vedoucí úřadu vlády, na paní Tinde Bárta. Ostatně kolegové v deníku jen o tom psali poměrně obsáhlý text, kdy na základě našich zdrojů popisovali, nakolik se ta její role a význam proměnila, že ona je pro něj důležitou osobou, se kterou o věcech mluví, která má na něj vliv a která s ním řeší i věci, které jako na první pohled by si člověk říkal, že s ním možná úplně nemusí řešit vedoucí úřadu vlády, typu bezpečnostní otázky. Ale myslím, že mezi ministry asi bude mít, a není to úplně překvapivé, nejblíže ke Karlu Havlíčkovi, jako k nějakému člověku, který, řekněme, manažersky je pro něj jako dobrý spojenec, respektive nějaký vykonavatel té každodenní politiky, respektive toho, jak má vláda fungovat v hospodářské oblasti. A samozřejmě blízko mají k Aleně Schillerové svým způsobem, že jsou to dlouhodobí spolupracovníci a po těch minulých prohraných sněmovních a následně i prezidentských volbách oni byli součástí něčeho, o čem se mluvilo jako o nějakém možném triumvirátu Hnutí ANO, které se trošku víc otvírá veřejnosti, že jsou to právě tihle tři lidé, mezi nimiž vlastně dochází k nějakému domlouvání se, ale vždy by bylo dobré mít v potaz, že Andrej Babiš je, jak se říká dneska, že je ta alfa, že ti další spolupracovníci, ano, je to někdo, na koho on dá, s kým on mluví, ale není to tak, že oni by snad měli rozhodující slovo Hnutí ANO, protože co si budeme povídat, Hnutí ANO je prostě Hnutí Andreje Babiše a nemyslím to nějak špatně. Jsou i další takové politické strany, které mají svého charismatického vůdce nebo nějak tak a Hnutí ANO je jedním z nich a jako jednoznačně nejsilnější a nejúspěšnější.
6: A čím to je, že se role Tinde Bart tak proměnila? Vy jste říkal, že jedna z nejbližších jeho spolupracovnic, dlouhodobě je to veřejná věc, že spolu skutečně tráví hodně času, jezdí s ním na služební cesty, radí se s ní ovšem, tak čím to je, že to její, ta její pozice tak posílila?
5: No, paní Barta se nezjevila ze dne na den. Ona vlastně s Andrejem Babišem spolupracovala již dříve, kdy ona byla vedoucí úřadu vlády už, když Andrej Babiš byl premiérem posledně.
6: A to nebyla tak viditelná?
5: Nebyla. Na druhou stranu hnutí ANO tehdy nebylo až tak dominantní pozici, kdy Andrej Babiš by byl ten jediný vykonavatel politiky, když to řekneme takhle. Jak už jsem zmiňoval, šlo o koaliční vládu se sociálními demokraty, byla to menšinová vláda, která tady hledala tu podporu u komunistů, tu u SPD a navíc na hradě seděl Miloš Zeman, který byl jako velkou mocenskou protiváhou Andreje Babiše. Takže z toho pohledu mi přijde, že Andrej Babiš má nyní mnohem jako rozvázenější ruce a ta jeho vůle i tím, že hnutí ANO získalo 35%, tak je mnohem výraznější. Paní Barta s tím ostatně absolvovala i prezidentskou kampaň, kdy snad, pokud se nemýlím, byla vedoucí jeho kampaně, takže oni k sobě mají dlouhodobě blízko a myslím, že ona spíš se nějak, i ona se tak vyvíjí, nebo ona se také vyvíjí v tom duchu, že podle mě je teď asi více jako asertivnější, bere si jako trošku víc toho, kam až by mohla zajít než dříve. A ono to asi souvisí s tím, že jako má ty zkušenosti z toho minulého fungování, už ví, jako, jak funguje úřad vlády, ví, jak funguje vláda, jak fungují ty mocenské nitky v pozadí, tak z pohledu toho si myslím, že ona je cennější. A také se trošku proměnil ten tým Andreje Babiše oproti tomu minulému fungování v pozici premiéra. Někteří lidé tam skončili, zejména ti lidé z marketingu, kteří na něj mohli mít vliv, respektive mohla ně dát, tak to je teď trošku jinak a myslím, že i to může mít nějaký vliv na to, že paní Barta má, řekněme, větší slovo u pana premiéra.
6: A jakou roli podle vás v premiérově rozhodování hraje třeba jeho poradkyně pro svobodu projevu Natálie Vachatová?
5: Asi nebo takhle, ona je to podle mě složitější otázka v tom, jako na které rozhodování může mít vliv. Myslím, že ne úplně obecně na nějakou politiku, kterou bychom vnímali obecně vládní rozhodování a tak, ale pokud bychom to směřovali pouze k té jako dílčí oblasti, kterou ona se má věnovat, tak tam samozřejmě nějaké slovo má, jinak by to zmocněnkyní jednoduše nebyla, tím spíš, když po jejím jmenování ona byla a teď nevím, jestli to formuluji správně, ale vycházely o ní některé informace, které, jako řekněme, nebyly úplně lichotivé k její, řekněme, kompetenci a nějakým vazbám, aby byla vhodná na tu pozici. Navzdory tomu Andrej Babiš si trvá na tom, že ona by měla v té funkci být, takže myslím, že na ní dá. Neumím říct, jako nakolik přesně on zrovna může spolupracovat s ní, ale pokud se nemýlím, tak on i veřejně hájí některá její vyjádření, takový ten typ, bojujeme proti tomu českému deep state a bojujeme proti nevládkám, médiím, nějaké chobotnice, která tady je v pozadí a která se snaží jít proti téhle vládě. To myslím, že nějakou tady tuhle základní logiku Andrej Babiš s ní sdílí a myslím, že nevím, jestli on na ní dán a nevím, jako nakolik může jít o to, že mu tady tímhle narrativem nebo tady těmihle vyjádřeními může podporovat to, co on si tak trošku sám myslí.
6: No a potřebuje podle vás za daných okolností premiér poradkyni pro svobodu projevu? Je to něco, co třeba Andrej Babiš vnímá, že je ohroženo?
5: Tak to jsou dvě různé otázky. Já si myslím, že asi libovolný český premiér ji úplně nepotřebuje, vzhledem k tomu, že já si teda nemyslím, že svoboda projevu v České republice je ohrožena. A ostatně z jakýchkoliv mezinárodních srovnání vycházíme jako jedna z nejsvobodnějších zemí na světě stále. A Andrej Babiš si ale myslí, že ano. On si zjevně myslí, že je to potřeba, protože některá, nevím, média, neziskovky se tady snaží svou bruslou potlačovat, tak jako je to nějaký jeho náhled, který asi legitimní do nějaké míry, přinejmenším do času, než by začali činit kroky, které by právě tu svobodu slova nějak umenšovaly nebo potlačovaly.
6: Dnes je hostem Interview Plus novinář z deníku N. Jan Tvrdoň.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
6: Andreji Babišovi se v posledních měsících občas vyčítá, že je slabým premiérem, který si neumí sjednat pořádek mezi koaličními partnery. Ale lze to takto říct? Ono něco se děje navenek a něco se přece děje uvnitř vlády.
5: Já si myslím, že tady tahle věc, tohle přesně, co jste zmínila, je důvod, proč Andrej Babiš v posledních týdnech viditelně přitvrdil vůči koaličním partnerům. Viděli jsme to při hlasování a pak následném, nebo obecně jednání o novém náčelníkovi generálního štábu, kdy ministr obrany Jaromír Zuna, formálně nominant SPD, přišel s nějakými 4 jmény. Andrej Babiš o nich vůbec nenechal hlasovat na vládě, přišel tam se svým 5. jménem a toho prohlasoval se všemi ostatními přítomnými ministry. To byla jedna věc. Druhá, kdy se opíral do Tomia Okamury, že on přece není žádným členem vlády, byť si to myslí, že nebude jednat tady s Evropskou komisí, byť si to myslí, nebo říká, že si to myslí. A to jsou takové jednotlivosti, které Andrej Babiš v posledních týdnech začal pouštět do veřejného prostoru. Možná bych tam přidal ještě ten mediální návrh pana ministra Klempíře, který Andrej Babiš hodil o víkendu pod stůl tím, že řekl, že prostě moc připomínek, tohle nebudeme dělat a uděláme to jinak. Takže já si myslím, že Andrej Babišovi jde velmi o to, aby nebyl vnímán jako slabý premiér. A svým způsobem, a ono je to takové paradoxní, protože Andrej Babiš, jak už jsem zmínil, získal ve volbách, nebo hnutí ano, ale já bych to personifikoval na Andreje Babiše, získal ve volbách 35%. To je strašně silný mandát a málo komu se to podařilo v porevoluční politice dokázat. V zásadě se to podařilo asi jenom Mirku Topolánkovi v roce 2006. A Andrej Babiš i s touhle sílou je pořád teď ve stavu, kdy on navzdory tomu potřebuje motoristy a potřebuje SPD a ty další poslance v klubu SPD. Bez nich on jako vládnout úplně nemůže a on jako poprvé asi zažívá nějakou realitu opravdu koaličního vládnutí a s tím souvisí i to, že premiér nemůže všechno, co by chtěl. A já myslím, že mu to vlastně osobně strašně vadí. Jo. Já jsem si o tom nemluvil a spíš tak jako, kdybych měl si nějak projektovat tu jeho roli, tak si myslím, že jemu osobně to opravdu vadí a záleží mu na tom, aby on nebyl nahlížen jako někdo, kdo je opravdu slabá postava. Bohužel pro něj on jako nemůže třeba z vlády vyhodit Petra Macinku. Nemůže. On ho může vyzývat. Pane vicepremiére, prosím, už s Filipem Turkem neříkejte něco o méně cenných lidech.
6: Myslíte vyhodit Filipa Turka, ne Petra Macinku?
5: Nemyslel jsem Petra Macinku, ale můžeme klidně Filipa Turka, byť tam se ta situace dost možná trošku otáčí v neprospěch Filipa Turka. Ale myslel jsem tím, a to je samozřejmě jenom příklad, ale v zásadě jako předsedu koaliční strany. On může xkrát vyzývat ty koaliční partnery, aby něco dělali, aby něco říkali, ale prostě je nevyhodí. Jako jeho limit je tady v tomhle a když ten koaliční partner se na něj tak trošku vykašle a stejně bude opakovat ty věci, které Andrej Babiš nechce, aby opakoval, tak to dopadá negativně i na něj. Na vládu jako takovou, protože tam místo toho, a to vidíme na těch tiskových konferencích pojednání vlády, místo toho, aby mohla vysvětlovat svoji věcnou agendu, tak se zabývá Andrej Babiš a další ministři otázkami na to, co zase udělal Filip Turek, nebo co kde plácel někdo jiný, když to řeknu takhle. A kromě toho on působí jako někdo, kdo si neumí zjednat pořádek. Takže to myslím, že mu vadí a snaží se na to reagovat tím, že sice neudělá ten razantní krok, že by toho člověka zbavil mandátu, ale respektive funkce, pardon, ale aspoň se snaží udělat viditelně nějaké gesto, které prodá voličům jako svoji sílu a jako rozhodnost premiéra, kterým on chce takhle být.
6: No, vy jste sami v Deníku N psali nedávno o tom, že se Andrej Babiš snaží zbavit vládního zmocněnce Filipa Turka. Myslíte si tedy, že je nerealistické, aby se mu to podařilo, aby s tím motoristé souhlasili?
5: Já si myslím, že to nerealistické není. Já si myslím, že jako je to věc, která se stát může. Nevím, jak je to pravděpodobné, nevím, kdy se to může stát, ale rozhodně bych to neviděl jako vyloučenou věc a je to z mého pohledu mnohem pravděpodobnější než to, že by se to stalo, nevím, třeba 2 měsíce zpátky, kdy se řešily nějaké různé kauzy kolem Filipa Turka. Já se omlouvám, už u nich nemám úplně přehled, protože je jich hodně. A spíš už to záleží jenom na motoristech, kde už ale to napětí vůči jejich vlastnímu zmocněnci a jejich vlastnímu čestnému prezidentovi není tak pozitivní, nebo to nadšení z něj není tak pozitivní, jak možná bylo dříve.
6: No, vy už jste zmiňoval dvě jména, dva ministry, o kterých se hodně mluví v souvislosti s tím, že by mohly být vyměněny, tedy ministr kultury Otto Klempíř, ministr obrany Jaromír Zuna, ale nebo třeba také ministrině Zuzana Mrázová, která je z hnutí ANO, a možná ten dřívější Andrej Babiš v tom původním, v tom svém předešlém mandátu velmi rázně, rychle, ze dne na den, často bez udání důvodu vyměňoval ty ministry. Tak jak to, že ani paní Mrázovou nevymění?
5: Já si myslím, že u paní Mrázové by ta výměna proběhla i nyní, ale mám za to, že se dost možná může čekat, až prosadí stavební zákon, který je teďka v běhu. Je to velice důležitá legislativa, která je v poslanské sněmovně aktuálně, a myslím, že vláda si to nechce komplikovat tím, že by tam dávala teďka nového předkladatele, respektive nového ministra, který by tady tuhle věc řešil. Takže myslím, že paní ministrině tady právě tahle okolnost tak nějak prodloužila to její fungování, a třeba se může stát, že se stane do té doby, než by mohla být vyměněna, nepostradatelnou pro pana premiéra, respektive on zváží, že ty věci, které o ní byly publikovány, tak už jsou zahrané, respektive už je nikdo nebude pamatovat v tu chvíli, takže možná nakonec k té výměně nedojde. Ale máte pravdu, že právě mezi ministry hnutí ANO by Andrej Babiš mohl měnit nebo škrtat v zásadě ze dne na den, a v minulosti jsme viděli, že se toho opravdu nebál.
6: Potom motoristé stáli také u zrodu nebo u začátku rozepře úřadu vlády nebo vlády jako takové a prezidenta Petra Pavla právě kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí. Andrej Babiš se v tom sporu na začátku snažil vystupovat spíše jako prostředník, ten, který vyjednává za motoristy a vyřizuje jim pak vzkazy pana prezidenta. Nevyústilo to ale trošičku v osobní konflikt mezi ním a hlavou státu?
5: Já si myslím, že Andrej Babiš tohle vůbec řešit nechtěl, že ten spor jako takový je v zásadě úplně bizarní, a pokud se na to podíváme jako úplně oproštění bez jakékoliv emoce nebo akcentu, tak v zásadě jde o to, kdo z České republiky poletí do Turecka říct našim partnerům, že neplníme naše závazky jako na obranu. Tak jako v čem je problém, když to řeknu takhle, jo? Může tam letět dokoliv. Jo, myslím si, že Andrej Babiš rozhodně to řešit nechtěl, ale ano, dostal se do stavu, kdy už i on se tak trochu přidal na stranu motoristů, protože tam je těch jako jednotlivých kroků celá řada. Ty jako mu vadí, nebo vadily, co víme, některá vyjádření i pana prezidenta, který vlastně mluvil veřejně o tom, že by mohl podat kompetenční žalobu, kterou by podával právě na předsedu vlády, pokud se nemýlím, kdy si jako vymění různé vzkazy a navíc on, myslím, že už v některých těch vyjádřeních, které dával on i další členové i hnutí ANO, tak vlastně v zásadě už do toho nainvestovali hodně politického kapitálu, do toho souboje s Hradem, respektive do oznámení, že prezident teda do Turecka letět nemá, byť teda teď v týdnu kolegové popisovali, že v okolí premiéra se má, nebo se rodí plán, který by tohle mohl právě vyřešit, který by mohl přispět k tomu, že by nakonec do Turecka letěli oba, jak pan premiér, tak pan prezident, tedy s tím rozdílem, že pan prezident by se účastnil té formální části summitu, kdyby v zásadě přečetl připravené stanovisko, připravený mandát, který by dostal od vlády, a všichni by z toho mohli být tak trošku jako vítězové. Pan prezident, že teda se tam dostal, pan premiér, že jako je skvělý diplomat a státník, jak to všechno zaranžoval, a Petr Macinka, že by řekl, že tak prezident se tam sice dostal, ale jenom jako náš podřízený a vnutili jsme mu nějaký papír. No tak to je nějaká možnost, která uvidíme, jestli nakonec k ní dojde, vláda o tom rozhodne. Měla o tom rozhodovat už příští pondělí, ale možná to bude ještě o týden později, právě kvůli tomu, že se o tom ještě jedná, tak uvidíme. No.
6: No, není tajemstvím, že se ve stylu vládnutí chtěl Andrej Babiš inspirovat u Viktora Orbána nebo Donalda Trumpa. Daří se mu to?
5: Já myslím, že příklad Donalda Trumpa je nepřenositelný a unikátní zcela. Přiznám se, že nejsem úplně odborník na maďarskou politiku a na fungování Viktora Orbána, byť asi jako vidíme nějaké prvky zesilujícího populismu, nebo nějak tak bych to nazval, které teď jsou viditelné. Ono je to možná tím, jak politika obecně se posouvá i v Evropě, také to může být nebo takhle, tak si řekněme v minulém fungování Andreje Babiše, respektive Hnutí ANO ve vládě, tak Hnutí ANO formálně bylo s členem skupiny evropských liberálů, to teď rozhodně není, že jo, teď se posunulo někam trošku víc doprava, kde má ty své patrioty pro Evropu.
6: Právě po boku Fidesu maďarského Viktora Orbána.
5: Nebo rakouských svobodných a dalších různých partnerů, tak v tomhle asi jako nějaký posun vidíme. Oni by samozřejmě řekli takovou tu obligátní věc. My jsme se neposunuli, posunul se svět, že jo. Ale přijde mi, že to trošku vidět jde, no, že to jde možná vidět na těch tiskových konferencích, kde Andrej Babiš si teď vždycky vezme nějaký prostor, aby jako vylil kyblík nenávisti vůči médiím a novinářům, konkrétním i tak trošku obecně, byť on říká, že teda nemyslí si, že by všichni novináři byli špatní, skorumpovaní a proti všem ani neútočí, ale ono to tak jako samozřejmě vyznívá a mám za to, že je to teď nějaká součást toho jeho proměny, nějakého prohloubení, řekněme něčeho, co bych nazval dobrou průpravou populistického lídra pro 21. století, byť si teda nemyslím, že by to zatím šlo někam, kde byl Viktor Orbán nebo a už vůbec ne teda Donald Trump.
6: Hostem Interview Plus byl dnes politický analytik z deníku N, také spoluautor podcastu Vrtěti psem Jan Tvrdoň. Děkujeme za to.
5: Děkuji za pozvání, hezký den.
6: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Hodin středeční odpolední plus 3. června a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Čemu se budeme věnovat v následující hodině? Německo a Rakousko svádějí nečekaně tvrdý boj o jedno z nejprestižnějších křesel v Radě bezpečnosti OSN. Co dělají proto, aby uspěli? Záznam zásahu policistů, kteří zatýkají pobodaného a krvácejícího 18-letého studenta, vyvolává odmítavé reakce po celé Británii. Jak teď úřady dál případ vyšetřují? A jak chce česká vláda vylepšit penzijní připojištění, aby lidem více vydělalo na důchod a bylo atraktivní i pro mladé do 30 let? Teď jsou tu zprávy s Monikou Vrchotovou.
4: Přeji klidné odpoledne. Vládní SPD před krajskými volbami v roce 2024 podněcovala k nenávisti a má zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Případ se týká dvou předvolebních plakátů. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Šéf SPD Tomio Okamura s peněžitým trestem nesouhlasí a proti rozhodnutí soudu se hnutí odvolává.
7: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
4: Dnešní soudní líčení více rozebereme v dalším vysílání odpoledního plusu. Maďarský premiér chce rozšířit spolupráci Vyšegradské čtyřky s Francií a Německem. Peter Maďar to řekl v pařížském Elysejském paláci před jednáním s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Maďarský premiér přijel do Paříže z návštěvy Berlína. Ještě předtím byl v Polsku a Bruselu.
8: Maďarský premiér Péter Maďar v Paříži řekl, že chce posílit spolupráci s Českem, Slovenskem a Polskem. Vyšegrádské čtyřce chce prý taky vdechnout nový život.
9: Kdybychom občas mohli přičlenit Francii a Německo, abychom mohli spolupracovat, uspořádat společná vládní jednání, vytyčit si cíle, na kterých bychom mohli společně pracovat.
8: Maďarsko a Francie chtějí v následujících měsících uzavřít novou bilaterální dohodu, která bude zahrnovat například jadernou energetiku nebo zemědělství. Podepsat by podle Maďara mohly obě země na podzim. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se s Maďarem otevírá nová éra v Maďarsku a zároveň nová kapitola Maďarska v Evropské unii. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Penzijní spoření pro mladší lidi by mělo být výhodnější. Například u klientů do 29 let má být státní podpora vložené částky 40%. Minimální vklad se navíc sníží na 100 korun měsíčně, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, podle které se taky u většiny typů penzijního spoření sníží poplatky za správu. Opoziční poslanec a člen rozpočtového výboru Jiří Havránek z ODS většinu opatření vítá. Zrušení poplatků by ale podle něj mohlo dopadnout na některé penzijní společnosti.
10: Protože samozřejmě ty největší hráči na tom trhu to zvládnou úplně bez problémů. Otázka je samozřejmě, jak to dopadne do těch menších hráčů na trhu, ale zatím jsem žádný vyjádření nikoho nezaznamenal. A druhá otázka ještě je, jak se na to samozřejmě podívá Česká národní banka jakožto regulátor celého trhu.
4: Vláda by měla změny projednat do konce června a poté je předloží sněmovně. Podle Havránka je ODS připravená podat některé pozměňovací návrhy. Ukrajinské dronové útoky na ruský Petrohrad zranili několik lidí a poškodili některé infrastrukturní objekty, informovali o tom ruské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že bezpilotní letouny zasáhly petrohradský ropný terminál. Ten leží více než 1000 kilometrů od hranice s Ukrajinou. Ve druhém největším ruském městě dnes začíná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má vystoupit i prezident Vladimír Putin. Protikorupční organizace Transparency International podala podnět Evropské unii kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu nepovažuje za dostatečné řešení. RSVP Trust je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat Babišovi potomci, jakmile předsedovi hnutí ANO vyprší mandát. To je podle Transparency v rozporu se zákonem a unie by nemusela dotace zpětně proplatit, vysvětluje právník organizace Krištof Doležal.
11: Andrej Babiš v některý moment nepochybně přestane být předsedou vlády České republiky, tak v ten moment ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost. Požadavek na nezávislost svěřenského správce, který ten fond spravuje, odpadá.
4: Andrej Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil. Dodal taky, že se už k tématu nebude dál vyjadřovat. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Oddlužení v Česku využívá jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Vyplývá to ze statistik konzorcia dluhových poraden z konce letošního prvního čtvrtletí. Důvodem je podle konzorcia třeba to, že lidé o podmínkách oddlužení nevědí anebo nemají na splátky. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího Vladimíra Řepky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků. A zároveň poslední úpravy, třeba snížení doby oddlužení na 3 roky, platí teprve od roku 2024.
12: S ohledem na skutečnost, že nové podmínky oddlužení dosud platí přibližně rok a půl, je před dalším koncepčním zásahem vhodné nejprve ustálit novou praxi a vyhodnotit účinnost této regulace. Nicméně v současné době Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty od veřejnosti.
4: Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u 2 a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Česká armáda má první testovací poligon pro bezosádková pozemní vozidla. Postavili si ho sami vojáci na cvičišti Bečva u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku. Má 13 překážek a simuluje terén ve válečných oblastech a testuje vlastnosti autonomních vozidel. Podle jednoho z autorů, Štěpána Koneckého z Lipenské posádky, je to první podobný poligon v Česku.
13: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet. A u nás v podstatě v Evropě nemáme žádný takový podobný poligon.
4: Teď se přesouváme na silnice na D1 z Prahy do Brna. Zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na 178. kilometru se zastavují kamiony. Kolona se táhne až do Brna na 196. kilometr. Nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu. D1 ještě jednou z Prahy do Brna, opatrně za sjezdem na Velké Popovice, na 15. kilometru se brzdí, pomaleji se jede až na 23. kilometr, zdržíte se asi 15 minut. A ještě pohled do Prahy, na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. V opačném směru je silný provoz od Spořilova k Europarku. Šťastnou cestu. Zítra bude polojasno až jasno, od západu ale bude opět přibývat oblačnosti. Odpoledne se v Čechách místy objeví přehánky nebo i bouřky a teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Odpolední Plus.
2: 8 minut po 16. hodině vás zdraví Renata Kropáčková. Tvrdý boj bez rukavic se dnes očekává v New Yorku. Valné shromáždění OSN tam bude na příští dva roky volit nestálé členy Rady bezpečnosti OSN a mezi Berlínem a Vídní je to velmi natěsno. Hlasovat se začíná v těchto chvílích, ale klání může jít i do prodloužení. Více si řekneme s naším německým zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobrý den.
14: Dobrý den, pěkné odpoledne.
2: Přece jenom je vhodná ta sportovní terminologie ohledně toho rozhodování o tom, kdo bude sedět v Radě bezpečnosti OSN, není už to příliš?
14: No samozřejmě je to určitá nadsázka nebo možná i snaha udělat to dění v organizaci, která, jak víme, je dost často zablokovaná, atraktivnější, ale vlastně ona se vyskytuje docela často a mi to přijde zajímavé. O tom boj bez rukavic tak nazval to soupeření mezi Rakouskem a Německem o místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN rakouský vyslanec při OSN Georg Kessler v rozhovoru pro rakouský tisk, a tu sportovní terminologii využívají taky v Německu. Třeba server Politico, který patří do skupiny Axel Springer, tak ten se ptá, jestli dnes Německo zažije takovou diplomatickou obdobu potupy v Kordobě. Potupa v Kordobě, to naráží na rok 1978 a mistrovství světové fotbale v Argentíně, kde Německo tehdy prohrálo s Rakouskem, jak píše Politico, s mladším bratrem 3-2 a turnaj pro něj skončil, muselo tedy ho předčasně opustit.
2: A to je právě ve hře ještě Portugalsko třetí z regionální skupiny s názvem Západoevropské a jiné země, ze které se přitom můžou zvolit členové Rady bezpečnosti jenom dva. Popiš, prosím Tomáši, jak se bude volit, kdo má největší šance?
14: Ano, volit se mělo začít teď asi tedy před těmi 10 minutami. Valné shromáždění OSN má 193 členů, ale protože Venezuela a Afghánistán nezaplatili příspěvky, tak hlasovat bude členů jen 191. Diplomaté počítají s tím, že Portugalsko, díky tomu, že má navázané styky v celém španělsko-portugalsky mluvícím světě, takže má to místo v Radě bezpečnosti v podstatě jisté, v příštích dvou letech zasedne v Radě bezpečnosti. No a mezi Rakouskem a Německem to má být napjaté, přičemž může se volit klidně vícekolově, může to klidně trvat až do večera. Jde o to, aby jeden ze soupeřů získal potřebnou dvoutřetinovou většinu hlasů všech členů, tedy valného shromáždění, kteří momentálně mají to hlasovací právo.
2: Obě země se na volbu dlouhodobě připravují. Co můžou dělat Rakousko i Německo pro to, aby uspěli?
14: Tak třeba Rakousko oznámilo svou kandidaturu už v roce 2011. To bylo skoro o 10 let dřív než Němci, což je určitý náskok, který může hrát v jeho prospěch, stejně jako to, že Vídeň je takovým diplomatickým centrem a taky jedním z oficiálních sídel Organizace spojených národů. Nevýhodou Rakouska je, že se počítá spíš k menším zemím, stejně jako Portugalsko, které tedy to má téměř jisté, a to vlastně nahrává naopak tomu Německu, které jednak je velké, což znamená, že by mohlo vytvářet v Radě bezpečnosti určitou protiváhu dalším velkým zemím, které ale často vetují ten rozhodovací nebo blokují ten rozhodovací proces, a zároveň roste váha Německa jakožto finančního donora a dárce v rámci Organizace spojených národů, zejména poté, co Spojené státy utlumily humanitární pomoc a podporu. Naopak v neprospěch Německa mluví vystupování vlády v některých otázkách mezinárodní politiky. Je docela dost členů OSN, kterým vadí, že Berlín neodsoudil postup Izraele v Gaze nebo Spojených států ve Venezuele a Iránu. V každém případě obě dvě země, Německo i Rakousko, se snažili na svou stranu získat i další členy OSN, ale jak to dopadne, to uvidíme, protože hlasování je nakonec tajné a samozřejmě různé přísliby nemusí nakonec moc platit.
2: A pokud Němci křeslo v Radě bezpečnosti nezískají, bude to skutečně opakováním potupy z Kordoby?
14: Rozhodně by to byla další nepříjemnost pro německou vládu, pro jeho kancléře Friedricha Merce, protože německému kabinetu v tuto chvíli podle průzkumu důvěřuje už jenom asi čtvrtina Němců. Vláda slibovala nastartování hospodářského růstu a další reformy, nestalo se, slibovala obnovení vůdčího postavení Německa ve světě. A kdyby teď nedokázala získat místo v Radě bezpečnosti, tak by to ukazovalo, že vedle toho domácího i na tom diplomatickém poli má určité rezervy, není tam dostatečně úspěšná, nedokáže se prosadit, získat něco pro Německo. Německý minister zahraničí Johann Wadephul je proto už od začátku týdne v New Yorku a snaží se tam, naposledy se vrátím k té sportovní terminologii, o takový finish, který by Německu zajistil úspěch a právě to místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN na další dva roky.
2: Ve sportovního komentátora tak trochu se proměnil náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Díky moc, naslyšenou.
14: Děkuji, hezký den.
2: My teď navážeme ve vysílání zdravím Zuzanu Liscovou z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
15: Dobrý den.
2: Že je to místo v Radě bezpečnosti OSN prestižní záležitostí, to je zřejmé, ale v čem konkrétně je to důležité pro Rakousko a Německo?
15: Tak obě země si od toho místa nestálého člena Rady bezpečnosti slibují posílení svého mezinárodního postavení, možnosti promlouvat do jednání, navázání nových kontaktů a obecně tedy posílení té své mezinárodně politické prestiže.
2: A jak moc se pozice Německa a Rakouska v těch klíčových mezinárodně politických otázkách shodují nebo rozcházejí?
15: Tak je potřeba si uvědomit, že rozhodně Německo a Rakousko jsou velmi blízcí spojenci, jsou to obě země, které jsou členy Evropské unie, ale takový zásadní rozdíl mezi nimi, pokud tady pomineme tu váhu, že Německo je tedy mnohem větší hráč na té mezinárodní scéně, určitě je to, že Rakousko je zemí neutrální a právě má velkou diplomatickou tradici a jakožto země s touto tradicí může výrazným způsobem do toho mezinárodního dění promlouvat jiným způsobem než právě země typu Německa.
2: Co tahle situace odhaluje o skutečné povaze vzájemných vztahů mezi Německem a Rakouskem? Je tam rivalita nebo jsou to v podstatě vlastně bratrské země?
15: Tak běžně mezi Německem a Rakouskem žádná zásadní rivalita neexistuje. Ten vztah je tedy bez pochyby poznamenán asymetrií tím, že Německo je výrazně větší, někdy bývá z té rakouské strany vnímáno také jako stát, který tedy se snaží prosazovat tu svoji váhu trochu arrogantním způsobem. Nicméně jsou tam velmi úzké hospodářské vztahy a nejenom vztahy třeba na té nejvyšší úrovni, ale i výrazně intenzivní vztahy mezilidské, samozřejmě ten společný jazyk a zároveň třeba Němci jsou vůbec nejpočetnější skupinou cizinců, která v Rakousku žije, jsou to země, které spolu sdílejí vlastně nejdelší hranici, takže zároveň jakoby tyto všechny okolnosti přispívají k tomu, že za normálních okolností, tedy Rakousko a Německo, k sobě mají velice blízko.
2: Když jsme se zmínili právě o té pozici i německé vlády v mezinárodní situaci nebo v té zahraniční politice, tak jak silnou roli má Německo tady v tomhletom za hranicemi Evropy, sází na svou ekonomickou sílu, že by vlastně tady z tohohle souboje, jak ho popisujeme, mělo vyjít vítězně?
15: A tak Německo se snaží pod vládou kancléře Friedricha Merce na té mezinárodní scéně vystupovat aktivněji, nebýt už jenom tím v uvozovkách ekonomicky silným hráčem, ale i silným zastáncem takzvaného mezinárodního řádu založeného na pravidlech. Výrazným způsobem v posledních letech investuje i do své obrany, snaží se vlastně výrazně posílit i ten evropský pilíř obrany, zároveň tedy udržovat i ten svůj intenzivní vztah se Spojenými státy, přestože to s Trumpovou administrativou není jednoduché. Takže Německo se snaží v těch posledních letech působit vlastně ve prospěch toho stávajícího řádu intenzivněji, než jsme tam byli svědky minulosti.
2: No a jak jsem tak poslouchala našeho zpravodaje z Berlína, tak přece jenom se mi zdá, že Německo má větší šance získat tu pozici ve srovnání, když to Portugalsko má, by mělo mít to druhé místo nestálého člena Rady bezpečnosti OSN jistější, tak nahrávají víc ty argumenty pro Německo?
15: To v současné chvíli mimořádně těžké odhadnout, protože, jak už zaznělo, Rakousko začalo s tou svojí kampaní, dá se říci, o řadu let dříve než Německo. Zároveň tam dochází k celé řadě velmi neprůhledných zákulisních obchodů a vyjednávání. A těžko říct, které z té země se podařilo si ty ostatní partnery více zavázat a zda tedy Německo dovede prostřednictvím tedy té své větší politické váhy se v této otázce prosadit či nikoliv.
2: Může případná prohra ještě dál oslabit pozici německého kancléře Friedricha Merce i na německé politické scéně? Slyšeli jsme, že jeho vláda má už jenom asi čtvrtinu Němců, který jí důvěřuje, takže ta podpora popularita klesá.
15: Případný neúspěch v téhle otázce by pro Friedricha Merce byl určitě nepříjemný, protože jemu se zejména nedaří tedy na té domácí politické scéně, kde je jeho vláda vnímaná jako relativně rozhádaná, jako vláda, která zatím nedokáže prosadit výraznější reformy. Naopak se Friedrichu Mercovi dařilo minimálně donedávna prosazovat na tom mezinárodním poli. Dokonce se mu to i vyčítalo, že právě na tu zahraniční politiku sází více, takže pokud by zaznamenal porážku i v této oblasti, tak by to rozhodně pro něj dobré nebylo.
2: Míní Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
15: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
3: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: 16:19 dáváme prostor knize. Dnes už je jeho jméno málo kdo ve své době, ale seděl u jednoho stolu s německým skladatelem Richardem Wagnerem, rakousko-uherským klavíristou Ferencem Listem nebo hudebníkem Richardem Strausem. Český violončelista Hanuš Vihan byl už ve své době známější v Evropě než u nás, a to i díky tomu, že založil české kvarteto. A na jeho koncerty chodil také Petr Iljič Čajkovský. Antonín Dvořák napsal pro Vihana také violončelový koncert, z něhož vám nabízíme krátkou ukázku.

0: Příběh polozapomenutého geniálního hudebníka ze severovýchodních Čech připomíná nová kniha s názvem Vysocí muži jen neradi tančí autora Pavla Fridricha, kterého už teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Když se dnes řekne jméno Dvořák, Smetana, Janáček, tak asi každý tak zhruba ví, o kom je řeč. Kdo byl Hanuš Vihan a proč bychom si jeho jméno měli pamatovat i dnes?
1: Hanuš Vihan byl violončelista, nezanechal teda po sobě žádné skladby, ale pamatovat bychom si ho měli minimálně ze dvou důvodů. Ten první důvod je, že on, aniž by měl jakékoliv pedagogické vzdělání, tak během své relativně krátké doby, kdy působil na Pražské konzervatoři, položil základy výuky komorní hudby, na kterou se navazuje dodnes. A ta druhá věc je, dokázal do Prahy dostat velice významné hudebníky své doby a vlastně tu Prahu posunul hodně vysoko a poté pak s českým kvartetem proslavili celou českou hudbu po celé Evropě.
0: Řekněme si o jeho životě něco víc. Hanuš Vihan se narodil v Polejci nad Metují, nedaleko Broumova u polských hranic. Jak se vlastně k vážné hudbě a violončelu dostal?
1: No tak byl to talent a rodina muzicírovala, ten krásný výraz existuje, muzicírovala, takže máme dochované zprávy o tom, že už v 7 letech se učil s maminkou hrát na klavír, učil se hrát na housle a potom nastoupil na konzervatoř. Cesta k hudbě byla vlastně relativně přímá, maličko komplikovanější byla cesta do Čech potom.
0: Jak komplikovaná byla, nebo jaké překážky se mu stavily do cesty?
1: No, Čechy nebyly úplně hudebním centrem Evropy a člověk, který se v té době, mluvíme o třetí čtvrtině 19. století, chtěl živit hudbou, tak buď to musel být skvělý skladatel, anebo musel působit v německy mluvících zemích. Takže Vihan byl nejprve na Mozarteu, kde učil rok a potom hrál v několika německých orchestrech a naposledy vlastně hrál 8 let v Mnichovské královské dvorní opeře.
0: Odkud všude jste čerpal dobové informace o Vihanovi? Proč jste se nakonec vlastně rozhodl pro životopisný román?
1: Protože Vihan je stejně jako já z Police, takže tam ten základ byl daný městem, které mám rád. A je to vlastně, ten životopisný příběh je výsledek takového téměř 20-letého bádání. Hodně pomohl archiv Českého muzea hudby, ale potom i spousta dalších archivů v Mnichově, v Berlíně třeba. A zajímavé informace jsou třeba z krátkých záznamů, které jsou po různých zámcích v České republice, kde koncertovali. A bylo toho hodně a potom vlastně ohromnou spoustu informací jsem našel v dobovém tisku.
0: Ten název knihy něco říká o jeho zjevu, že byl tedy vysocí muži jen neradi tančí?
1: Nebyl, Vihan byl spíš menší a kulatější a ten název já chápu jako obrazně, protože on opravdu přerostl svou

0: 1989 existuje Vihanovo kvarteto, které si vzalo jeho jméno do názvu a je to jeden z našich nejlepších profesionálních kvartetních spolků, který stále funguje. Ale v tom veřejném povědomí prostě zmizel, neexistuje žádná nahrávka, Vihan umřel v roce 1920, nesložil žádnou hudbu, nebyl prostě tvůrčím umělcem a zůstaly jenom vzpomínky a ty samozřejmě zmizely v okamžiku, kdy už nebyl nikdo, kdo by ty vzpomínky měl.
1: Tak Pavel Feridrich napsal o Hanuši Vihanovi knihu Vysocí muži jen neradi tančí, kterou vydává nakladatelství Pavel Mervarta. My jsme o ní mluvili v Odpoledním plusu. Děkuju vám. Naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: 4,5 minuty před 4:30 se ještě vrátíme ke zcela prozaickým věcem všedního dne. Vládní hnutí SPD před volebními plakáty v roce 2024 podněcovalo k nenávisti. Dnes o tom rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí má zaplatit 3 miliony korun. Rozsudek není pravomocný. Advokát SPD i zmocněnkyně hnutí vinu odmítají. Šlo podle nich o vyjádření politického názoru, před soudem se obhajovali svobodou slova. Soudní jednání sledovala reportérka Františka Rohlíčková, která nám řekne podrobnosti. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den. Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna s rozsudkem nesouhlasí a řekl, že podá odvolání. Dodal, že ani SPD, ani její předseda Tomio Okamura nikdy neútočili rasově ani xenofobně.
3: Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a problémy, které jsou spojeny s nelegální migrací a rovněž, když se vrátíme k tomu plakátu s cikánskými dětmi, tak problémů, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které nechci své děti neposílají do školy.
2: Není podle něj na místě kriminalizovat politické kampaně a názory, pokud obsahují vysvětlení občanům. A to podle Batuny plakáty SPD dávaly.
1: Jak argumentoval státní zástupce, ten požadoval pro hnutí SPD peněžitý trest. Nakonec soudkyně rozhodla o tom, že bude ve výši 3 milionů korun.
2: Státní zástupce David Jachnický také argumentoval svobodou projevu, podle něj ale není absolutní. Nemáme podle něj čekat, až se nenávist projeví konkrétním činem.
4: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých tím, že vlastně budete podněcovat k nenávisti, xenofobii a podobně. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme nebylo historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
2: Jachnický se taky odvolával na některá předchozí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a i díky nim soudkyně Ivana Tichá uznala SPD vinou.
1: Františko, připomni přece jenom, o jaké plakáty podle obžaloby jde.
2: Jedná se o dva plakáty, které SPD umístilo na billboardy na Václavském náměstí v Praze v roce 2024, tedy v kampani před tehdejšími krajskými a taky senátními volbami. První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti se zakrvaveným nožem a košilí, kterého doprovázel text o chirurzích z dovozu. Na druhém billboardu SPD zobrazila dva romské chlapce, kouří cigarety. Je doprovázel nápis, říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Hnutí SPD plakáty prezentují taky třeba na sociálních sítích nebo v televizních rozhovorech.
1: Obžalobě čelí taky sám předseda vládního hnutí SPD Tomio Okamura. Už na rozhodnutí soudu nějak zareagoval?
2: Ano, řekl, že s ním nesouhlasí. Pokračuje Tomio Okamura.
5: Cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy, které reálně jsou. SPD se proti rozsudku odvolá k městskému soudu a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
2: Potvrdil tedy, že se proti rozhodnutí hnutí SPD odvolá. Stíhání samotného Tomia Okamury je v tuhle chvíli pozastavené, protože má poslaneckou imunitu. O jeho vydání poslanci hlasovali letos v únoru, ale zamítnuli ho. Proto soud v březnu věci oddělil.
1: Tolik reportérka Františka Rohlíčková, která dnešní soudní jednání sledovala. Díky moc, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
6: Hovory. Profesorka Jitka Mlíková-Seidlerová léčí obezných mladých lidí s vysokým krvným tlakem.
7: Ty děti se nám přestaly hýbat. Platí, že děti by mimo školu měly mít 1 hodinu minimálně fyzické aktivity. To spousta z těch dětí nemá.
6: Upozorňuje aj na zavádzajúce informace o léčbě hypertenzie, které kolují internetom.
8: Hovory Taťany Čabákové.
1: Meziškolní děti se podíváme i v další části dnešního Odpoledního plusu, protože třeba na Jižní Moravě přibývá případů zanedbávání povinné školní docházky. Jeden chlapec tam zameškal dokonce stovky hodin. Jeho otec za to teď podle rozhodnutí soudu půjde do vězení, takže i

0: tohle zmíníme v našem dalším vysílání. Teď už jsou na řadě zprávy, další zpravodajská relace, časové znamení. Půl páté a slovo má Monika Vrchotová se zprávami.
1: Český rozhlas Plus.
2: Pěkné odpoledne. Poslanci schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se měl taky celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Při íránském útoku na Kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil 63 lidí. Kuvajtské ministerstvo obrany útok odsoudilo jako zločinnou íránskou agresi. Írán tvrdí, že za útoky jsou zodpovědné Spojené státy, které podle něj porušují příměří. Maximální cena benzinu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moct litr prodávat nejvýše za 41,98 korun. To je o 27 haléřů méně než dnes. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku vzroste o 7 haléřů na 39,51 korun za litr. Informovalo o tom ministerstvo financí. V čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou Dikasteria pro komunikaci se od listopadu stane mexicko-americká novinářka Maria Montserratová Alvaradová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských médií. Hlavním úkolem Dikasteria je zajistit šíření poselství papeže a katolické církve do světa. A v Boskovicích dnes zahájili rozsáhlou úpravu parku u zámeckého skleníku za téměř 80 milionů korun. Zahrnuje kácení starých a výsadbu nových stromů, úpravu jezírka a namontování nových laviček nebo pítek. Dělníci taky zbourají některé menší stavby. Revitalizace skončí příští rok v říjnu. Práce ovlivní i pořádání akcí v areálu. Do náhradních lokalit se mimo jiné přesune část programu populárního festivalu pro židovskou čtvrť, který začne 9. července. Teď pohled na dopravu, D1 z Prahy do Brna. Zpomalte za sjezdem na Velké Popovice na 18. kilometru. Se zpomaluje nesouvisle, se jede až na konec omezení na 23. kilometr. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru se zastavíte. Následná fronta se táhne až na 19. kilometr. Celé je to asi na půl hodiny a ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Navíc na 14. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním. Přejeme šťastnou cestu. Zítra se dočkáme občas slunečních paprsků a také oteplení. Bude jasno až polojasno, i když už dopoledne začne od západu přibývat oblačnosti a během odpoledne a večera se v Čechách místy objeví i přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na západě Čech bude kolem 21. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
0: 3,5 minuty po půl páté. V úterý večer se vyostřily protesty v britském Southamptonu. Do ulic tam lidé vyšli protestovat proti policii a jejímu přístupu při vyšetřování případu pobodání 18-letého studenta. Jeho vražda teď vyvolává bouřlivé reakce napříč celou Británií. Fyzické útoky na policisty ale odsoudila britská ministryně vnitra Shabana Mahmudová, podle které demonstranti tragédii zneužili k vyvolávání další nenávisti a už tak vyostřené emocí. S dalšími podrobnostmi je ve studiu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne.
0: Co se tedy v Southamptonu stalo?
3: Oni tam do ulice vyrazili davy několika stovek lidí, chtěli protestovat proti policii. Ten jejich pochod městem se ale postupně zvrhnul. To když část maskovaných demonstrantů začala házet po policistech kameny, cihly, lahve nebo taky dělbuchy. Celkově hlásí 11 zraněných policistů a 2 zatčené protestující. Ještě před těmi potyčkami k těm skupinám, které měly třeba anglické vlajky nebo taky transparenty odsuzující rasismus policistů, promluvil krajně pravicový aktivista Tommy Robinson. Hmm.
0: A co přesně tyhle ty nepokoje ve městě vyvolalo?
3: On to byl jeden videozáznam, který zaznamenal zásah policistů po pobodání toho 18-letého studenta Henryho Novaka a vlastně zachytil poslední minuty jeho života. Tu situaci zachytila kamera, kterou měli policisté na těle, takzvaná bodycam, a to video pak zveřejnila třeba televize BBC. Jsou to dost explicitní záběry, na nich je vidět, jak policie přijíždí na to místo po potyčce. Novak leží na zemi a jeho vrah, 23-letý Vikram Digwa, stojí vedle policistů, tvrdí jim, že Henry Novak mu strhnul turban, že na něj zautočil, zatímco právě Henry je na zemi a taky sípe, že je pobodaný a že nemůže dýchat. No a na to, že nemůže dýchat, mu jeden z policistů, nebo na to, že je pobodaný, mu jeden z policistů odvětí, že si to nemyslí a místo toho mu na zemi nasazuje pouta. Novakovi pak přivolaní záchranáři už nedokázali pomoct a tohle celé se odehrálo na začátku loňského prosince.
0: No, to je docela dlouhá doba, teď k 3. červnu. Proč to vyvolává takové emoce nyní, když už se ten celý incident vlastně stal na konci loňského roku?
3: On až teď vlastně totiž u soudu padnul rozsudek, který odsuzuje toho vraha Vikrama Digvu na doživotí. Rozhodnutí soudu říká, že Digva skutečně Novaka po té předchozí potyčce pobodal a že policistům lhal o tom, že by jednal v sebeobraně. Až díky tomu se navíc až teď na veřejnost dostali ty zmíněné záběry a na nich je hlavně vidět, jak policisté dostatečně detailně neskoumají, zda je Henry Novak pobodaný, jak on tvrdí, jen mu tak lehce zvednou tričko. Tohle to je vlastně to těžiště všech těch diskuzí a po vlně bouřlivých reakcí se k tomu vyjádřil taky britský premiér Keir Starmer. It's harrowing and I have to say, on televizi Sky News řekl, že záběry jsou otřesné a zdrcující a že jako otec 17-letého syna soucítí s rodinou. Taky znovu vyzval k řádnému vyšetření selhání policistů. Vedení britské policie už v reakci na to uvedlo, že přezkoumává taky znění a pokyny v rámci antidiskriminačních policejních instrukcí. A ministryně vnitra už vyzvala veřejnost k tomu, ať si ještě počká na výsledky nezávislého vyšetřování uvnitř policie. Tohle dnes odpoledne taky vyvolalo dost vyostřenou debatu na půdě parlamentu.
0: Co od poslanců k případu zaznělo?
3: Vlastně nejostřeji se k tomu Novakově případu i v souvislosti s těmi protesty v Southamptonu už dříve vyjadřoval předseda antiimigrační populistické strany Reform UK Nigel Farage. Farage on řekl, že při zásahu převládl strach z toho, aby někdo policisty nenazval rasisty a označil postup těch policejních složek za důvod k čirému vzteku. Někteří členové jeho strany byli taky velmi ostří a tento týden případ spojovali s migrační politikou labristů. Farage ale kritizoval i opoziční konzervativce. Proti tomu všemu se ale ohradil labristický premiér Starmer. Podle něj by nikdo neměl smrt Henry Novaka zneužívat k politickým účelům, že by nikdo vzkázal, že by nikdo neměl vyvolávat v lidech další nenávist proti sobě. A v tom projevu se odvolával i na vzkaz Henryho rodičů, kteří podle něj by si nepřáli, aby tragickou smrt jejich syna někdo využíval k vyvolávání nenávisti nebo kampaním.
0: Tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: A my ten předchozí vstup ještě rozebereme s naším dalším hostem, kterým je Ladislav Naď, ředitel Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Vítejte ve vysílání.
4: Dobrý den.
0: Zdá se vám to z těch informací, které máme k dispozici, že šlo o selhání systému, tak jak třeba vlastně tvrdí předseda strany Reform UK Nigel Farage, nebo spíše jednotlivců?
4: Myslím si, že do jisté míry nebo do značné míry je to skutečně selhání systému, ale nemyslím si na rozdíl od Farage, že viníkem je jednoznačně Keir Starmer. Myslím si, že tam je taková atmosféra dlouhodobě určitě část viny padá i na konzervativce. Nicméně zde je důležité zdůraznit to, co zaznělo na konci toho předchozího příspěvku, totiž to, že Farage a další skutečně cynicky využívají každou takovouhle situaci prostě k tomu, aby rozmíchávali vášně a přiřívali si svou politickou polívčičku, což je poměrně nechutné.
0: Ano, ale v čem tedy jde o to selhání systému podle vás? Protože on obvinil z diskriminace většinových Angličanů, tedy policisty a vůbec tedy establishment, představitele, že používají dvojí metr podle barvy pleti.
4: To si myslím, že používají a myslím si, že to je celkem zjevné, ale ještě větší problém vidím v tom, že vlastně dlouhodobě, to je záležitost několika let, policie stíhá a vlastně stíhá a postihuje, vyšetřuje projevy verbální, řekněme, kterým dává větší váhu než projevům fyzického násilí, což mi přijde velmi znepokojivé. V plynulých týdnech jsme zaznamenali případy, že vlastně jsou tolerovány krádeže, jsou tolerovány různé násilnosti, ale v momentě, kdy se někdo nějak nevhodně vyjádří, byť je to třeba hloupé vyjádření nebo přímo urážlivé, tak vlastně policie zakručuje velmi rázně. To mi přijde jako selhání systému. Tohle to nejvíc. To, jestli je to diskriminační, antidiskriminační, to je druhá otázka. Skutečně tam jako Anglie má důvod cítit se jaksi provinile vůči osobám jiné barvy platí, protože to byla otrokářská velmoc, ale tohle mi, zdá se mi, že to zachází do opačného extrému. Hmm.
0: No, pak jsme slyšeli o tom, že to vlastně vyvolalo po půl roce nebo následkem toho rozsudku bouřlivé reakce a jak tohle to může zlomit vás nebo vůbec ovlivnit další pozici britského premiéra Keira Starmera?
4: Já si myslím, že tolik ne. Keir Starmer je od začátku svého vládnutí v defenzivě a tohle mi přijde, že je celkem, řekněme, marginální událost. Ty protesty, jak zaznělo ve vaší reportáži, byly silné, byly nechutné. Samozřejmě je to dáno tou nahrávkou, která byla zveřejněná, která potom kolovala po sociálních sítích. Víme, jaká je síla těch sociálních sítí. A byl zmíněn pravicový extremista Tommy Robinson, který před několika týdny pořádal protestní pochod v Londýně. Tam nedorazilo tolik lidí jako před rokem a on se toho okamžitě chopil, že jo, postavil se do čela těch protestů v Southamptonu, ale myslím si, že na politické úrovni to Starmera úplně nezlomí, on má silnou opozici ve své straně, jeho spolustraníci ho vyzývali opakovaně, aby odstoupil. Spíš si myslím, že teďko se za ním semknou, protože on čelí opravdu velmi silné kampani Nigela Farage. Myslím si skutečně, že teď naopak si myslím, že mu to Starmerovi paradoxně pomůže.
0: No, tak on, Nigel Farage, vlastně se cítí posílen po těch nedávných místních volbách, ve kterých jeho hnutí zvítězilo na úkor právě konzervativců a lejbristů. Jsou to třeba i tyhle ty kauzy podobné, které ubírají těm tradičním britským stranám na oblibě a ženou v uvozovkách tedy voliče do náruče právě Reform UK nebo Zelených nalevo?
4: Máte naprostou pravdu. Já si myslím, že právě tyhle ty kauzy, které jsou extrémní, že? A každý, kdo viděl to video, tak musí být v šoku. Tak vlastně ženou do náruče Faráže lidi, kteří by ho jindy nevolili, lidi, kteří by si jindy vzpomněli na to, co Farage sliboval před Brexitem. A ty teďko vlastně se odklánějí od těch tradičních stran, protože mají pocit, že Británie pro ně už není tím domovem, kterým byla.
0: Dodává ředitel Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity Ladislav Nať. Děkuji vám za rozhovor. Hezký den.
4: Děkuji za pozvání i vám.
0: 16 hodin 43 minuty. My se podíváme opět na domácí události a konkrétně z ekonomiky. Dobrovolné spoření na důchod má být totiž výhodnější. Ministerstvo financí připravilo návrh, který sníží poplatky vybírané penzijními společnostmi a do systému má přilákat více mladých lidí. Doplňkové penzijní spoření, takzvaný třetí pilíř našeho důchodového systému, by tak mohlo být atraktivnější pro více osob. Podrobnosti probereme s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Pěkné odpoledne.
5: Dobré odpoledne.
0: Jak se tedy penzijní spoření změní?
5: Stát se především pokusí do systému dostat víc mladých lidí do 30 let, kteří si zatím na důchod spoří jenom minimálně. Chce toho dosáhnout několika kroky. Za prvé sníží pro děti minimální částku, od které se bude vyplácet státní podpora, a to ze 300 korun na 100. A také se ta podpora pro mladé zvýší, říká ministryně financí Alena Schillerová.
6: měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun. Při maximálním měsíčním vkladu 1700 korun stát nepřispěje 340, ale 680 korun.
5: Nově by také měla být možnost do 36 let si jednorázově vybrat bez jakékoliv sankce až 1/3 vložených peněz. Dalším krokem bude také uzavření původních transformovaných fondů. V těch je doteď přes 1,7 milionu klientů a 340 miliard korun. Podle návrhu ministerstva mají definitivně skončit k 31.12.2036. Kdo tam v té době ještě zůstane, bude automaticky převeden do konzervativních fondů doplňkového penzijního spoření.
0: Co samotné varianty spoření, ty zůstanou stejné?
5: Všechny současné varianty, tedy konzervativní, smíšené i dynamické fondy, zůstanou. Co se změní, je to, že všichni noví účastníci budou zařazeni do takzvané strategie životního cyklu. V té se podle věku účastníka peníze rozloží mezi jednotlivé fondy. Zjednodušeně, čím mladší účastník, tím větší podíl akcí a před důchodem se naopak budou naspořené prostředky automaticky překlápět víc a víc do dluhopisů. Ekonom Lukáš Nádvorník z CGEI, který se na přípravě vládního návrhu podílel, řekl.
7: Což se jedná o moderní způsob a ověřený způsob spoření na stáří, kde bych hodně ocenil zrušení investičního dotazníku, který představoval významnou bariéru.
5: Dotazník musí teď před vstupem do penzijního spoření vyplňovat všichni. A často se stává, že jsou i mladí lidé velmi opatrní a nechtějí riskovat a proto zůstanou v konzervativních fondech s minimálním výnosem.
0: Co říkají penzijní společnosti na to snížení poplatku?
5: Velmi stručně řečeno, vůbec se jim to nelíbí. Ministerstvo financí hodlá nechat jediný poplatek, a to 0,5% za správu fondů. Úplně by měly odpadnout poplatky za zhodnocení prostředků. Pro penzijní společnosti je právě tohle problém. Žádají minimálně 0,8%. Mluvčí asociace penzijních společností Jan Sedláček nám dnes řekl.
8: Pevně věříme, že vzhledem k tomu, že teď je to na začátku, konečně jsou karty na stole, začíná připomínkové řízení, následně bude návrh té novely mířit do poslanecké sněmovny, tak věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
5: O něco vyšší poplatek navrhovali i ekonomové z CGEI, kteří vlastně připravili podklady pro reformu. Strop na 0,5% byl podle Filipa Pertolda z CGEI čistě politickým rozhodnutím. Ve výsledku podle něj na reformě ale i penzijní společnosti vydělají.
9: Další opatření, které jsou v této reformě, významným způsobem pomohou ve středním horizontu právě penzijním společnostem v tom, že budou mít výrazně více klientů. Náš odhad je, že by to mohlo přinést až 500 000 nových klientů. To samozřejmě bude znamenat, že ty penzijní společnosti i banky případně mohou jim prodávat nikoliv pouze penzijní spoření.
5: Ten 500 000 převážně mladších klientů by podle předpokladů měl do systému vstoupit během následujících 5 až 10 let. Podle Pertolda se také prodlouží průměrná doba spoření a penzijní společnosti už nebudou muset spoléhat tolik na finanční zprostředkovatele a tím vlastně ušetří. Podle Jana Sedláčka budou penzijní společnosti při 0,5% poplatku skutečně šetřit. Mimo jiné tím, že budou pro klienty hledat ty nejlevnější investiční nástroje. Například u dynamických strategií by to byly téměř výlučně americké fondy ETF.
0: Dodává Tomáš Jeník ze zahraniční redakce, z ekonomické. Díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Otec ze Znojemska půjde kvůli stovkám zameškaných školních hodin svého syna na 10 měsíců do vězení. Trest potvrdil krajský soud v Brně. Podobných případů na Jižní Moravě podle policie v poslední době přibývá. Ministerstvo školství letos začalo počty zameškaných hodin nově evidovat. Více nám k tomu sdělí reportérka Alena Hesová, která dnešní jednání soudu sledovala. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den.
0: Tak je to poměrně takový unikátní případ, bych řekla. Kolik hodin žák ve škole zameškal, jak to jeho rodiče odůvodnili?
10: Tak unikátní je určitě i tím počtem zameškaných hodin. Bylo jich skoro 630. Z toho jenom třetinu mu matka nebo otec omluvili. Podle Chlapcova opatrovníka rodiče chození do školy nepovažovali za nezbytné. Trestání kvůli tomu byly dokonce opakovaně. Konkrétní otec už dostal podmínku, peněžitý trest i veřejně prospěšné práce. Zatímco matka od okresního soudu naposledy odešla s trestem obecně prospěšných prací a neodvolala se, otec do vězení nechtěl a odvolal se na místě. Proto se případem dnes zabýval právě krajský soud. Na to jeho jednání otec ani obhájce nedorazili, muž ani už dřív u soudu nevypovídal, jenom řekl, že se cítí nevinný. Podle soudkyně Moniky Staničkové otec postrádá nadhled a neprojevil žádnou sebereflexi ani lítost. Dnes jeho 15-letý syn žije v dětském domově. Hmm.
0: Přitom tehle případ tady není na Jižní Moravě úplně ojedinělý. Kolik jich policie v poslední době řešila, toho záškoláctví?
10: Meziročně jich přibylo o 20%, pokračuje mluvčí krajské policie Petr Vala.
11: Zatímco v roce 2024 policisté prověřovali 75 skutků a v roce 2025 už 90, letos ke konci května registrujeme 58 případů. Z těchto případů je část odložena nebo postoupena k přestupkovému řízení. Přibližně u 2/3 se ale podaří skutky objasnit a řešit je v trestně právní rovině.
10: Rodičům hrozí 2 roky vězení, pokud dítě do školy neposílají opakovaně, tak až 5 let. Některé školy v Jihomoravském kraji si stěžují na to, že se záškoláctvím setkávají stále častěji. Konkrétně je to případ 2 břeclavských škol nebo například školy v Morávkově ulici ve Vyškově. Třeba škola v Merhautově ulici v Brně, kam chodí hodně dětí ze sociálně znevýhodněných rodin, dlouhodobě bojuje s velkým počtem absencí. Nad 300 zameškaných hodin má aktuálně 12 žáků 2. stupně.
0: Jak je to v jiných krajích?
10: Třeba v březnu zveřejnila policie 2 případy z Českokrumlovska. Dívka z Větřiní zameškala skoro 260 hodin, sourozenci z Kaplice dohromady téměř 670. Přerovští policisté zase loni vyšetřovali ze 2 měsíce školy skoro 230 zameškaných hodin u jednoho žáka a u dalšího za 7 měsíců o 100 víc. Od letošního ledna musí údaje o absencích posílat ministerstvu školství ředitelé ze všech škol v republice. Co s nimi pak rezort bude dělat, vysvětluje jeho mluvčí Ondřej Macura.
12: Jde o sběr dat ohledně absence dětí a žáků, které chceme využít k cílenější podpoře škol i jednotlivců. Tato data mají sloužit primárně ministerstvu jako podklad k systémovým opatřením, jako je například další nastavení podpory školám v konkrétních lokalitách. Kromě jiného by měly pomáhat předcházet vypadávání žáků ve vzdělávání.
10: Zatím ministerstvo ta data nemá vyhodnocená.
0: Tak školní rok končí už 26. června, tak to ještě vydržte děti chodit do školy. Tolik reportérka Alena Hesová o tedy skutečně unikátních případech záškoláctví z Jižní Moravy. Slyšeli jsme, že se takových případů policisté ujímají čím dál tím více. Děkuji moc krát. Naslyšenou.
10: Není zač, naslyšenou.
0: 8 minut před 17. hodinou se podíváme na festival dětského čtenářství, který nabízí od dnešního rána rozmanitý program. Je v Liberci v tamní krajské vědecké knihovně. Scénické čtení z knih Mami Pocem, Pam Smraďoch nebo Soběstačný uvedou tvůrci z projektu Listování. V krajské vědecké knihovně se uskuteční řada workshopů a her pro děti. Návštěvníci si vyzkouší například tvorbu vlastní animace. Chybět nebudou autorská čtení a několik výstav. Dorazí třeba Marka Míková, Milada Resková nebo Galina Miklínová. Já už ve vysílání vítám ředitelku festivalu Radku Vojáčkovou. Dobrý den.
13: Dobré odpoledne.
0: Tématem 23. ročníku festivalu je kniha Planeta divů. Co přesně si pod tímhle názvem máme představit? Na jakou planetu tedy malí návštěvníci poletí?
13: Malí návštěvníci poletí na planetu, která je vlastně naše, na tu naši planetu, a chceme, aby otevřeli oči a zjistili, že ty divy se skrývají všude kolem nás a spousta divů je ukrytá i v knížkách. Hmm.
0: Do Liberce se jako každý rok přijíždí hodně tvůrců podívat. My jsme ta hlavní jména festivalu zmínili. Co v programu podle vás má takový největší potenciál přitáhnout pozornost?
13: Tak vždycky je pro děti velkým impulzem setkání se samotným autorem. A samozřejmě i jak ten autor o své knize mluví a jak dokáže děti vtáhnout do toho příběhu. Velmi oslovuje děti scénické čtení, které už jste jmenovala. to děti oslovuje natolik, že pak třeba další rok máme zpětnou vazbu, čtou třeba tu knížku a její pokračování. Takže tam víme, že to je opravdu velké zapůsobení, velké lákadlo, ale pak i řada těch výtvarných workshopů, které jsou realizovány samotnými ilustrátory, i ti pomáhají dětem otevřít knížku a vnímat zase ten svět trochu jinýma očima, než skrze písmenka, ale skrze ten obraz, který vlastně nabízí taky spoustu poetiky a v dětech probudí tu zvídavost, co vlastně se v té knize ukrývá, jaký příběh.
0: Já jsem našla v programu bod knižní hon, co je pro děti přichystáno v rámci honu.
13: Ano, tak je to taková naše tady hříčka, my si hrozně rádi hrajeme hádáním titulů, takže jsou to vlastně takové kvízy, že děti pátrají různými způsoby, ať už je to pomocí předmětů nebo obrázkového kvízu, písmenkového kvízu a jejich úkolem je vypátrat, o jaký titul nebo o jakou postavu z příběhu se jedná, takže to je taková hra pro děti.
0: Vedle části pro veřejnost a školy nabízí váš festival taky program pro pedagogy, co obsahuje?
13: Program pro pedagogy obsahuje vlastně to, aby se seznámili s co nejširší produkcí dětských knih. Specializuje se na tom Mravenčí chůva, která tyto workshopy vede. A protože ta produkce je velmi široká a pro někoho, kdo se v literatuře nepohybuje v tom oboru, tak je opravdu těžké se orientovat v tom, co je dobré, co dětem nabídnout, tak právě Mravenčí chůva to umí opravdu skvěle a pak ještě nabízíme další vzdělávací workshopy pro pedagogy, protože si myslíme, že jsou to naše spojenci, které taky potřebujeme zapálit pro to čtení knih.
0: Jaká věková kategorie většinou navštěvuje festival dětského čtenářství? Už jenom stačí stručně.
13: Ideálním věkem je to školní dítě, to mladší školní dítě, které je ještě hodně přístupné tomu nechat se ovlivnit nebo
0: vtáhnout se do toho.
13: Působit, stáhnout. Oni ty pubertáci už jsou trošku odtažitější, ale přesto se snažíme, nevzdáváme to. A i pro pubertáky máme připraven program tedy do těch 15 let.
0: Tolik ředitelka festivalu dětského čtenářství, který se koná 3 dny v Liberci v tamní krajské vědecké knihovně. Hostem byla Radka Vojáčková. Děkuju moc, naslyšenou.
13: Naslyšenou, děkuju.
0: Česká televize natáčí v Moravskoslezském kraji nový seriál V zájmu dítěte. Hlavními postavami jsou pracovníci OSPODu, orgánu sociálně právní ochrany dětí, kteří řeší případy těch nejzranitelnějších obětí ve fiktivním malém městě.
14: Heading, kamera. Děkujeme. 244, omeno jedna poprvé. Heading, akce.
15: Dobré ráno.
16: Kristýna Boková hraje jednu z pracovnic OSPODu. Zrovna se natáčí díl o babičce, která má v péči 2 děti a s jedním řeší problémy. V této scéně vstupuje do bytu společně se svou spolupracovnicí Olinou, kterou hraje Jitka Smutná.
17: Pro Olinu je specifické to, že mám velkou zkušenost, je velmi pozorná, je to takový trošku zaťatej bulldog, který zatím pro to dítě udělá všechno na světě.
16: Nový seriál je detektivka. Pětičlenný tým pracovníků OSPODu postupně vyšetřuje několik samostatných případů. Sociální pracovníci totiž často hledají důkazy podobnými metodami jako policisté, ale nemají takové pravomoci. Všechny příběhy se odehrávají ve fiktivním městě s typickou cihlovou architekturou, říká režisér Pavel Soukup.
18: Ta cihla je prostě přenádherná, vypadá nadčasově, hodí se jak pro luxus, tak i pro nejnižší sociální vrstvy, což je celý průřez našeho seriálu a myslím, že je tak osobitá, že pro fiktivní moravskoslezské město to musela být jedině cihla, co je jeho hlavní architektonický jazyk.
16: Nejde o autentické příběhy, seriál ale vychází z reálných případů.
18: Ukazuje práci i policie, takzvaných dětskařů, který se právě zabývají konkrétně dětskými případy. Již práce doposud byla poměrně dost utajená z mnoha vážných důvodů a my velice citlivě některé zákoutí té práce rozkrýváme.
16: Osmidílný seriál vzniká v produkci ostravského tvůrčího studia. studia. Televizní premiéru bude mít příští rok na jaře. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Jak se stávající vláda chová ke státním úředníkům jako celku? To je jedna z otázek, která padne v dnešních 20 minutách Radiožurnálu, kde bude hostem Šárka Homfrey, místopředsedkyně úřednických odborů. Od nás z Odpoledního plusu už je to vše. Za celý tým se loučí Renata Kropáčková.
15: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
19: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Plus.
2: Vláda představila návrh na změny v penzijním spoření. Moskva hrozí Ukrajině odvetou za dronový útok na ropný terminál v Petrohradu. Podle Federace potravinových bank přibývá lidí v nouzi, plánuje rozšířit výdejny pomoci. U Zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO představila reformu penzijního spoření. Za největší změnu označila návrh na snížení poplatků za penzijní fondy. Ty by měly ročně klesnout z přibližně 2% na 0,5%. Změnit by se měla taky konzervativnost fondů, které budou víc dynamické. Vláda plánuje i snížení dolní hranice pro státní příspěvek pro dítě z 500 na 100 korun, říká Schillerová.
6: Zároveň pro všechny účastníky až do 30. narozenin zdvojnásobujeme výši státních příspěvků na 40%. To znamená, k měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně 400 korun.
2: Mladí lidé do 36 let budou taky moct jednorázově vybrat třetinu svého spoření. Podle Schillerové ale půjde jen o lidi, kteří spoří 10 a více let. Změna by se měla dotknout taky starých neboli transformovaných fondů. Podle Schillerové je vláda hodlá do 10 let zavřít. Vláda by návrh měla projednat do konce června. Rusko pohrozilo systémovou odpovědí na ukrajinský útok, při kterém byl zasažen ropný terminál v Petrohradu. Právě ve druhém největším ruském městě dnes začíná takzvaný ruský Davos, mezinárodní ekonomické forum, na kterém má pozítří vystoupit i ruský prezident Vladimir Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce proti Ukrajině právě proto, aby nedocházelo k útokům, jako byl útok na Petrohrad.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Soud uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest ve výši 3 milionů korun za kontroverzní předvolební plakáty. Dnešní verdikt, podle kterého SPD spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že v roce 2024 pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání dávek. S rozsudkem souhlasí státní zástupce David Jachnický. Svoboda slova podle něj není absolutní.
20: Já jsem předkládal v rámci závěrečné řeči titulní výtisky týdeníku Der Stürmer, který vlastně zobrazoval alegorie, které byly v té době taky považovány nebo označovány za pravdivé, které směřovaly vůči Židům, a myslím si, že nemusím v České republice říkat, kam to směřovalo.
2: Právní zástupce hnutí SPD Adam Batuna s rozsudkem nesouhlasí a odvolá se proti němu. Obžalobě čelí taky předseda hnutí Tomio Okamura. Jeho stíhání je kvůli poslanecké imunitě pozastavené. Portugalsko dnes ochromila generální stávka. Odbory protestují proti reformě zákoníku práce. Zavřené jsou školy a nemocnice, poskytují jen nezbytnou péči. Nevyjela ani většina vlaků a spojů městské hromadné dopravy v Lisabonu nebo Portu. Stávka pozemního personálu na letištích i posádek letadel se pak dotýká zhruba 500 letů, včetně spojení s Prahou. Česká federace potravinových bank plánuje rozšířit síť výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich dat rostou. Federace má teď 261 mobilních výdejen ve 230 městech.
3: Dobrý den, jedný čerstvý, druhý trvanlivý.
21: Jo? Počty lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, podle koordinátorky výdejen Jiřiny Mouchové každým rokem rostou.
22: Celorepublikově máme vlastně za celou dobu realizace, která je od 1.7.23 podpořeno kolem 47 tisíc osob. Už jsme vydali přes 1 milion balíčků.
21: Federace chce výdejny rozšířit ještě minimálně do dalších 20 míst, kdo nejčastěji pro pomoc chodí, přibližuje ředitelka potravinové banky pro Středočeský kraj Dana Růžičková.
23: Nejčastěji jsou to nízkopříjmové rodiny, matky, samoživitelky a seniori.
21: Potravinové banky plní sbírky, obchodní řetězce a taky zemědělci. Z Benešová, Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Následuje dopravní zpravodajství. Na Pražském okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se dojíždí do kolony, která pokračuje až na 19. kilometr. V opačném směru, tedy na letiště, opatrně za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem trvá silný provoz. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte před sjezdem na Vršovice. Fronta nesouvisle pokračuje až na Štěrboholskou spojku. Ve Kbelské směrem do Letňan se jede pomaleji mezi Poděbradskou a Cínoveckou. V Holešovičkách postojíte od Bulovky ke sjezdu do Nové Povltavské. Dobře dojeďte. V noci bude na východě ještě doznívat déšť, jinak bude jasno až polojasno. Během dopoledne od západu začne opět přibývat oblačnosti a odpoledne se v Čechách pozvolna přidají místy přehánky nebo i bouřky. Noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů, zítřejší vystoupají na 23 až 27 stupňů, na západě Čech ale bude jen kolem 21. Tolik zprávy a teď už nás čeká 20 minut radiožurnálu.
24: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli převodu agent na některá ministerstva. Porušila šéfka úřadu vlády zákon, když změnu dopředu nekonzultovala s odbory? Jak dopadne na státní správu chystané propouštění úředníků k 1. červenci? A jak současná vláda celkově přistupuje ke státním úředníkům? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
25: Dobrý den.
24: Odborová organizace při úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví a také závislostí na některá ministerstva. Ta reorganizace plánovaná od začátku července podle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Konzultovali odboráři z úřadu vlády ten krok s vámi, tedy s vedením Odborového svazu státních orgánů a organizací?
25: My jsme průběžně v kontaktu. Odborová organizace Straka při úřadu vlády je jednou z našich klíčových odborových organizací. Bavili jsme se vlastně o tom, jaké možné důsledky a dopady samotná ta reorganizace měla nebo by mohla mít už od okamžiku, kdy byla na stole, a konzultovali jsme pochopitelně i to vyhlášení stávkové pohotovosti.
24: Odboráři ze Strakovy akademie si stěžují, že to s nimi šéfka úřadu vlády Tinde Barta předem neprojednala. Vy jste minulý týden v rozhovoru pro Novinky.cz a pro Deník Právo řekla, že to je protiprávní postup. Co konkrétně podle vás vedoucí úřadu vlády porušila?
25: Zákon o státní službě hovoří celkem jednoznačně, že služební úřad, což je v tomto případě úřad vlády, musí s odborovou organizací projednat návrhy všech věcí týkající se systemizace nebo její změny. A to dle našeho názoru ne až ve fázi, kdy už je zkrátka na vládě nebo někde jinde rozhodnuto o tom, že se někdo někam převádí, ale právě už ve fázi přípravy takových procesů, které by k té změně systemizace mohly dojít. Takže dle našeho názoru, tím, že to neprojednali s odborovou organizací, ačkoliv se to tam zaměstnanců bezprostředně týká, už v té fázi předtím, než to o tom vláda rozhodla, tak tím mělo dojít k porušení tady tohoto ustanovení.
24: A tu povinnost má vedoucí úřadu vlády?
25: Tuto povinnost má služební orgán, což je v tomto případě státní tajemník v úřadu vlády, ale tam, kde se to týká zaměstnanců v pracovním poměru, tak ji má vedoucí úřadu vlády, takže v zásadě ji nesou oba dva společně.
24: Je podle vás možné na základě toho, co teď říkáte, celou tu reorganizaci právně napadnout?
25: To je velká otázka spíš na to, jak by vypadalo případné soudní řízení, protože přestože zákon o státní službě tady máme 10 let, tak tuto věc nemáme jednoznačně projudikovanou. Pokud by se v důsledku nějakých individuálních dopadů té změny, toho, že by například něčí místo bylo zrušeno nebo nebyl převeden za podmínek, za jakých by měl být převeden, pokud by se domáhal přezkumu soudního, tak součástí toho soudního přezkumu by bylo i to, zda vláda při přípravě tady této změny ty zákonné postupy dodržela.
24: Je ve hře takovýto právní postup? Je třeba někdo ze zaměstnanců, kdo se na vás obrátil, se kterým debatujete o tom, že byste tuhle cestu zvolili?
25: V obecné rovině jsme to samozřejmě již konzultovali. Ono hodně záleží na tom, jak budou dopadnout, nebo respektive jak dopadnou ty konkrétní převody a přechody, pokud k ním skutečně dojde. Vzhledem k tomu, že ten prostor na soudní přezkum je až ve chvíli, kdy by bylo definitivně pravomocně rozhodnuto o osudech všech zaměstnanců, kterých se to týká, tak v tuhle tu chvíli je to ještě předčasné odhadovat, jestli k tomu někdo skutečně přistoupí, ale vyloučit to určitě nemůžeme.
24: Tahle situace, kdy reorganizace nebyla projednána dopředu, je v české státní správě výjimečná nebo se to děje častěji?
25: No, upřímně řečeno, výjimečná není. Setkáváme se s tím častěji, než bychom rádi. A to i bohužel za dobu účinnosti zákona o státní službě. Zároveň je ale potřeba říct, že v rozsahu, ve kterém by se to týkalo takového velkého počtu lidí a takto velkých útvarů, pro které by to znamenalo jakoby skutečně zásadní dopad, se s tím úplně nesetkáváme. Většinou jsou to spíš takové situace, kdy se v nějaké složitější změně systemizace schová zrušení jednoho či dvou míst, které z nějakého důvodu ten služební úřad nechce držet a nechce to prozradit dopředu.
24: Když se na to podíváme z praktické roviny, asi se dalo předpokládat, že i kdyby to paní vedoucí úřadu vlády s odbory projednala, tak odboráři s tím nebudou souhlasit. Hmm. Ostatně sama paní vedoucí to řekla pro deník N, že počítala s tím, že to vyvolá odpor. Má v takovém případě smysl trvat na tom předjednání? Nebyl by fakticky ten výsledek stejný?
25: Teoreticky by ten výsledek stejný mohl být, nicméně třeba tady tuto debatu o tom, jaké to bude mít dopady, jestli to má nebo nemá vliv na zajištění té agendy, si mohli představitelé úřadu vlády absolvovat ještě předtím, než to na tu vládu šlo. Mohli se s těmi argumenty nějakým způsobem třeba dopředu vypořádat a je otázkou, jestli třeba ten nesouhlas by pak byl tak intenzivní, kdyby už nějaká debata proběhla, nebo jestli by k tomu skutečně došlo. Já nepochybuju o tom, že cesta rychlého projednání nebo schválení nějakého materiálu bez širší debaty může být v té první fázi komfortnější, ale většinou, a vidíme to i teď a vidíme to i u některých jiných případů, se té debatě zkrátka stejně nevyhneme, to za prvé. A za druhé, zákon tady tyto ustanovení tam zakotuje celkem jednoznačně právě z tohoto důvodu, protože kdyby zaměstnavatelé a úřady nebyly povinni tady své vnitřní organizační změny projednávat, tak by to dobrovolně z největší pravděpodobností nedělali téměř nikdy.
24: Na druhé straně není a nemá být právem vlády, aby si sama rozhodla, jak a pod kterými úřady mají fungovat její poradní orgány?
25: To nepochybně ano. Je to právem každého zaměstnavatele a vláda je v tomto ohledu také zaměstnavatel, aby si svoji vnitřní organizaci a uspořádání jak si udělal tak, jak je to pro něj nejvýhodnější. Nicméně zákon předepisuje nějaké požadavky třeba na změnu systemizace, předepisuje nějaké požadavky na to, jak má být zabezpečeno plnění jednotlivých agend. A pokud by to rozhodnutí, řekněme, manažerské nebo personalistické, ale nenaplňovalo třeba ty zákonné požadavky, tak potom je minimálně přezkoumatelné soudem, ale zároveň by mělo být věcí nějaké diskuze a zpětné vazby.
24: Místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve víkendovém videu řekl, že z celkem 255 lidí v radách vlády se přesune 48 úředníků. Když se vrátím k těm věcným výhradám, k těm obavám, že to může znamenat konec nebo zhroucení té agendy, může opravdu, pokud jde o tato čísla, to mít tak zásadní dopad?
25: No, musíme si rozdělit vlastně ty lidi na to, kdo je úředník a kdo je, řekněme, odborník, který sedí v radě vlády. Rady vlády jako poradní orgány jsou složeny většinou z externích odborníků, z nějakých kapacit v dané problematice, kteří nemají to působení v radě vlády jako svou pracovní činnost. Ať tam skutečně chodí projednávat strategické materiály nebo nějakým způsobem jinak, jak si uplatňovat tu svoji expertízu. Ale na to, aby rada vlády fungovala, protože většinou mají nějaké statuty, někdy rozhodují třeba o některých dotačních titulech a tak dále, tak na to potřebuje nějaký odborný a zároveň administrativní aparát. A ten se vlastně většinou právě skládá z těch úředníků. Zase si nepředstavujeme, že oni zajišťují jenom, já nevím, cirkulaci programu a pozvánek a zápisy. Většinou jsou to lidé, nebo v zásadě vždycky jsou to lidé i jako se svojí vlastní odbornou expertízou a vykonávají třeba i tajemnické funkce pro tady tyto jednotlivé experty. Ale není pravda, že by vlastně ta rada vlády jako, nebo ty rady vlády byly všechny složeny z úředníků, nebo že by ten aparát, kterým poskytuje vlastně ten support a zajišťuje tu jejich roli a tu jejich úlohu, že by nebyl ani odborný, ani důležitý. Takže pokud opravdu o to zázemí ty rady vlády přijdou, tak to jejich fungování to nepochybně minimálně zkomplikuje, možná i dost zásadně naruší.
24: Musí opravdu o tu podporu přijít, když se ti úředníci přesunou pouze do jiného úřadu?
25: To je zase otázka taková hypotetická. Není to tak, že by bylo nemyslitelné, že by třeba ty rady nebo nějaké jiné orgány nebyly součástí jiného úřadu, než je úřad vlády. Na druhou stranu, pokud mají mít ty problematiky skutečně nadrezortní charakter, tak vyžadují minimálně komunikaci a vlastně spolupráci i třeba několika ministerstev, případně jim podřízených úřadů, právě třeba tady s odborníky z té rady vlády, a proto je vždycky taktičtější, efektivnější, a už se to takhle osvědčilo dlouhodobě, pokud ti lidé, kteří to administrativně i odborně zabezpečují, nesedí na některém z těch ministerstev, ale sedí právě na úřadu vlády.
24: Na druhé straně, pokud zůstanou ty rady na úrovni vlády, pokud ve vedení těch rad zůstane premiér Andrej Babiš, tak jak opakuje, že tam zůstane, není to dostatečná garance, že on si zajistí to, aby to mezirezortně a nadrezortně fungovalo?
25: Uvidíme. Každopádně nepochybuji, že s ohledem na to, kolik povinností a úkolů mám pan premiér, tak rozhodně nebude zajišťovat to, aby lidé o několik stupňů hierarchii níže spolu mluvili. O to skutečně jako jeho úloha není, a obávám se, že tady může být právě velmi problematické to, když ti lidé, kteří by toto na starosti naopak mít měli, budou zkrátka zaměstnanci jednoho konkrétního rezortu.
24: Pokud je o působení těch samotných úředníků, vedoucí úřadu vlády Tinde Barta veřejně řekla, že se mají převést všichni zaměstnanci, dodala, že jim garantuje zachování platových podmínek. Je to z vašeho pohledu dostatečná záruka?
25: Já jsem na to velmi zvědavá, protože není žádným tajemstvím, že ačkoliv platové tarify, což je ta základní složka platu, jsou zkrátka shodné napříč celým systémem státní služby nebo platové sféry.
24: To jsou ty tabulky.
25: Tak některé ty netarifní složky platu nebo jiné, zkrátka ať už finanční nebo nefinanční aspekty toho pracovního a služebního života, se rezort od rezortu liší. A já si úplně v souladu s právní úpravou nedokážu představit, jak by jedna skupina prostě zaměstnanců některého například ministerstva nebo jiného úřadu měla mít v tomto ohledu odlišné podmínky od ostatních zaměstnanců téhož úřadu z titulu toho, že takové podmínky měla dříve na úřadu vlády. Tady si myslím, že ta garance nehledí úplně dopředu na to, jak to začlenění i do toho třeba odměňovacího systému bude na těch nových úřadech vypadat.
24: To znamená, že ten rozdíl může být v pohyblivé částce mzdy, v odměnách nebo v nějakých benefitech?
25: Může být, ano. Tady opravdu ty jednotlivé úřady nemají totožné podmínky.
24: A v tomto směru úřad vlády nebo zaměstnanci úřadu vlády jsou na tom lépe než zaměstnanci ministerstev?
25: Těžko je to říct takhle paušálně, ale nepochybně tam nějaké rozdíly jsou.
24: Když se vrátím k té vyhlášené stávkové pohotovosti, zítra ráno se mají odboráři z úřadu vlády sejít s Tinde Bartou, tedy z vedoucí úřadu vlády. Hmm. Za jakých okolností by podle vás bylo na místě, aby přistoupili skutečně ke stávce?
25: Oni ty své požadavky formulovali celkem jednoduše a pokud nebudou splněny, tak jsou připraveni k té stávce přistoupit. To je potřeba říct, že to je čistě na uvážení opravdu těch lidí, kteří stávku, nebo respektive stav tuto chvíli stávkou pohotovost organizují a připravují. Já jim nebudu říkat, jako na co mají kývnout a co nemají kývnout.
24: A oni se vás nebudou ptát?
25: Možná budou, ale rozhodnutí je jakoby ve finále na nich. Jo. Takže, jak říkám, oni své požadavky formulovali jednoznačně a v tuto chvíli se není možné domnívat, že pokud k jejich splnění nedojde, že by byli nějakým způsobem spokojení.
24: Mezi těmi požadavky je to, že by se neměli podepsat ty delimitační protokoly, kde byl termín do pátku tohoto týdne, do 5. června. Chápu z toho tedy dobře, že pokud do 5. bude něco z toho podepsáno, tak ta stávka bude?
25: Uvidíme. Uvidíme.
24: Vy byste to doporučila, kdyby se vás ptali?
25: Vy se mě tady snažíte tlačit do odpovědi, která v sobě zahrnuje celou řadu proměnných. Já si myslím, že v tuto chvíli je primárně důležité počkat, jak proběhne to zítřejší jednání, o kterém víme, že již bude. A pokud by kolegové naznali, že ty protokoly skutečně nemají být podepsány, tak já v tuto chvíli můžu říct, že jejich rozhodnutí jako odborový svaz státních orgánů a organizací budeme jednoznačně podporovat, ať už bude takové, či onaké.
24: Pokud by k té stávce došlo, uvažujete o tom, že by se připojili nějakým způsobem i další odborové organizace v rámci vašeho svazu, tedy nejenom odborová organizace Straka?
25: V tuto chvíli přesně na toto téma probíhají jednání. Záleží to opět na představitelích těch jednotlivých organizací. Já bych řekla, že je důležité mít na paměti, že jednotlivé organizace jsou samostatné subjekty, že my jako odborový svaz, který je zastřešuje, tak samozřejmě máme nějakou třeba koordinační úlohu, metodickou, můžeme jim pomoci, právně zabezpečit a tak dál, ale není to tak, že bychom jim například mohli říct tak a teď hromadně stávkujeme všichni. Takže ty jednání probíhají, vím, že budou probíhat poměrně intenzivně i zítra, takže uvidíme, jakým způsobem se to vyvine, ale můžu říct, že tady poměrně silný pocit sounáležitosti a solidarity napříč vlastně i dalšími úřady.
24: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta už před 2 týdny řekla Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz, že ta změna je definitivní. Vy věříte, že definitivní být nemusí?
25: Pevně doufám, že se vláda reálně zamyslí nad dopady, které toto opatření může mít. Že bude naslouchat jak odborné veřejnosti, tak hlasu zaměstnanců a zaměstnankyň. A že si ještě minimálně důkladně zváží, jestli toto je skutečně ten nejlepší možný krok.
24: Místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím mluvíme o přesunu agend z úřadu vlády na některá ministerstva, ale k 1. červenci se na ministerstvech a dalších institucích chystají další organizační změny. Výsledkem má být snížení počtu zaměstnanců. O tom jedná vedení úřadu s odborovými organizacemi. Máte o tom detailnější informace?
25: Máme o tom informace z řady našich základních odborových organizací. My samozřejmě nemáme odborové organizace úplně na všech úřadech v celé státní službě, ale na drtivé většině z nich ano. Řekněme. Takže ty informace celkem máme. Na rozdíl například od předvánočních změn systemizací, které probíhaly hlavně na ministerstvech a kde naše odborové organizace ty informace příliš nedostávaly, tak v současné chvíli ty organizační změny, ty chystané od toho 1.7. jsou s nimi projednávány. Oni mají vesměs k dispozici vlastně detailní podklady k tomu, jakých míst, jakých agent a zda i konkrétních lidí, a kterých by se měly ty změny a zejména ty škrty týkat. Na druhou stranu, pokud naše organizace se dotazují na nutnost těch změn, na zabezpečení těch agent, které tam třeba po těch škrtnutých místech zůstanou, na ty další dopady i na ekonomické dopady těch změn, tak už potom v odpovědi na tyto dotazy příliš mnoho informací nedostávají. My jsme v dopise, který jsme na toto téma adresovali premiérovi, zmínili, že se není možné jaksi zbavit pocitu, že se škrtá jenom proto, že se škrtat musí. věcí, aniž by třeba zejména na těch podřízených úřadech na všech bylo vedení tak jako úplně přesvědčeno o třeba nezbytnosti nebo důvodnosti tady těchto změn.
24: Z těch informací, které mají vaše jednotlivé organizace, kolika lidí by se to propouštění od července mělo týkat?
25: Je to rozdílné úřad od úřadu. Existuje takový pokyn ze strany vlády, že by se mělo ideálně najít nějakých 6% úspor. Jo, a teď je samozřejmě otázkou, jakým způsobem se to bude hledat a určitě víme, že 6% na všech úřadech to nebude. Ale i pokud by to bylo v průměru těch 6%, tak se bavíme v zásadě o stovkách až jako tisících míst a to už není málo.
24: Z toho, co víte, máte pocit, že to někde na nějakých úřadech může ohrozit fungování těch úřadů?
25: Nepochybně to na některých úřadech může výrazně zkomplikovat už teď ne třeba úplně jednoduché vykrytí nějakých agent.
24: Na kterých úřadech je to nejhorší?
25: Co se týče toho, kterých konkrétních úřadů se to týká, my jsme opět tedy v tom dopise, který byl k dispozici i médiím, zmiňovali například, že velmi rizikové vidíme změny na Státním pozemkovém úřadu nebo na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vedením tady těchto úřadů jsme byli ujištěni, že oni mají tady tyto rizika na paměti, že budou usilovat o to, aby ty škrty a úpravy byly provedeny tak, aby k ohrožení zajištění těch agent nedošlo, ale řekněme, že naše pochybnosti v tomto ohledu i nadále přetrvávají a uvidíme samozřejmě, jaký ten výsledek bude.
24: Vrátím se ještě k těm nedobrovolným odchodům. Mm-hmm. Vy jste v rozhovoru pro Právo řekla, že někde zřejmě dochází k adresnému rušení míst lidí, kteří nemusí politicky souznit s aktuálním vedením ministerstva. Dodala jste, že o tom není pochyb. Kterých rezortů se to týká?
25: Tak to jsme zaznamenali například už v souvislosti s těmi škrty před Vánoci, tady prostě kolovaly politická

0: že pokud by z takových důvodů byl ten úředník propuštěn, předpokládám, že by to bylo protizákonné.
1: Pokud by z takových důvodů byl propuštěn, tak by to bylo protizákonné. My jsme už v minulosti, ať už u našich členů, kde je přímo většinou i zastupujeme, protože to je zkrátka jedna z těch našich základních činností, tak jsme vedli takovéto kauzy, případně jsem alespoň konzultovala kauzy s některými jinými vysokými představiteli v uvozovkách odejítými z některých ministerstev. V tuhle tu chvíli po těch škrtech, kterým došlo ke konci loňského roku, tak zatím vesměs tam to došlo nějakými, řekněme, smírnými řešeními, i když je možné, že někteří se u soudu už třeba brání. A jak to dopadne po systemizaci, no po změně systemizace po těch škrtech v letošním létě, to zase uvidíme až v návaznosti na to, jaká budou přijata rozhodnutí, jak budou vypadat, co s těmi konkrétními lidmi se stane a jestli to budou mít zájem řešit či nikoli. Já bych možná v téhle z té souvislosti asi dodala, že on se nikdo moc soudit nechce, protože to není zaprvé nic příjemného, je to poměrně stresující záležitost a to i když jste v právu, za druhé je to časově náročné a zdlouhavé a dost často s nejistým výsledkem, který navíc i v případě pozitivním přijde až po několika letech. Takže řekněme, že lidé, kteří se nemusí soudit, tak se spíš soudit nebudou, ale nevylučuju to a jak říkám, už jsme v minulosti takové kauzy vedli.
0: Mluvíme o propouštění, o reorganizacích, k tomu sněmovna projednává zásadní změnu služebního zákona směřující k tomu, aby bylo snadnější propustit státní úředníky. Do toho třeba čestný prezident motoristů sobě mluvil o úřednicích jako o parazitech. Co tohle všechno vypovídá podle vás o přístupu současné vládní koalice ke státním zaměstnancům a úředníkům?
1: No, ono to vypovídá o tom, že ten její přístup se v zásadě neliší od zbývající části politické reprezentace. My už nevím kolik let, jako odborový svaz, jako dlouho určitě, prostě napříč dvěma, třemi volebními obdobími, možná ještě déle, upozorňujeme na to, že je velká část politické reprezentace, no v zásadě téměř všichni, státní službu nebo obecně úřednictvo dehonestují. Snižují jejich důležitost, vykreslují je často právě jako zbytečnou nákladovou položku státního rozpočtu, redukují je nějaká populisticky zajímavá procenta k seškrtání, aniž by ocenili ten význam vlastně pro zajištění chodu státu a vlastně konec konců i plnění politických priorit, protože jsou to právě úředníci, kteří zkrátka dělají to, co politici lidem slíbí. My to považujeme za velmi negativní, dlouhou dobu k tomu výrazně přispívala i část jakoby mediálního zobrazování, třeba úřednické práce nebo problematiky k tomu. To se třeba nějak postupně také mírně mění. Bohužel ten politický diskurz v tomto ohledu setrvalý a to tedy skutečně celkem napříč politickým spektrem, byť někteří reprezentanti a reprezentantky se vyjadřují třeba méně hanlivě a s trošku větší mírou respektu než jiní, ale v zásadě k úsilí o třeba snižování celkového počtu nebo tlaku na nezvyšování, nejlépe ještě i snižování platů, ve finále ty poslední vlády přistupovaly téměř všechny. Jo, takže tady bych řekla, že vlastně zas nic tak odlišného od předchozích období se neděje. Co je pro nás ještě jakoby velmi problematické v této souvislosti, není jenom to, že vládní politici rozhodují o tom, jaké budou počty a platy těch státních zaměstnanců a jejich pracovní podmínky, ale to, jak se o nich mluví a jak se o nich vyjadřují, tak pochopitelně rezonuje i ve společnosti. A my tady víme, že se v posledních letech potýkáme s narůstající agresivitou ze strany klientů a klientek, nebo prostě veřejnosti, mimo jiné právě vůči úředníkům a úřednicím. A troufnu si říct, že tady některé výroky těch politických reprezentantů rozhodně tady tuto míru agresivity žádným způsobem nesnižují.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Přeji klidnou středu, je 17:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce,

0: by se příští rok mohly dohromady navýšit o 24 miliard korun. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO to navrhne ministerstvo zdravotnictví. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč odmítl kritiku Evropské prokuratury kvůli změnám v pravidlech pro zemědělské dotace. Podle unijních orgánů teď Slovensko bude mít větší problém zastavit vyplácení dotací lidem obviněným z trestných činů. Takáč trvá na tom, že změny žádné riziko nepředstavují. Řešení možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše není podle Transparency International dostatečné. Kvůli nastavení fondu RSVP Trust podala nezisková organizace podnět Evropské unii. Šéf hnutí ANO dlouhodobě říká, že svůj střet zájmů vyřešil. Hnutí SPD se odvolá proti rozhodnutí soudu o podněcování k nenávisti. Soudkyně obvodního soudu pro Prahu 1 uložila hnutí trest 3 miliony korun kvůli kontroverzním předvolebním plakátům z roku 2024. Šéf hnutí a současný šéf sněmovny Tomio Okamura je připravený dovést případ až k ústavnímu soudu. Podle něj šlo o svobodné vyjádření názoru bez rasového podtextu. Kampaň pouze upozorňovala na nebezpečí migrace a zneužívání sociálních dávek. Tři členové britského královského námořnictva zemřeli během havárie vrtulníku. Nehoda se stala na jihozápadě Anglie v hrabství Devon během výcvikového letu. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany. Příčina nehody zatím není známá. A předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tchaj-wanu odhalil lavičku Václava Havla. V centru Tchaj-peje má podle Vystrčila vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Posezení podle něj má sloužit taky jako symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tchaj-wanem. Krátký pohled na silnice na D5 z Plzně do Prahy. Zpomalte za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém a prostředním pruhu. Pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna pak zpozorněte za sjezdem na Ostrovačice. Na 178. kilometru se zastavují kamiony a kolona se táhne až do Brna. Nakonec omezení na 196. kilometr. Všem za volantem přejeme šťastnou cestu. Čtvrtek bude zpočátku slunečný, bude jasno až polojasno, ale už během dopoledne se začne od západu zatahovat a odpoledne a večer se pak v Čechách místy přidají přehánky nebo bouřky. Na západě Čech bude proto chladněji, kolem 21 stupňů, jinak se oproti dnešku oteplí na 23 až 27 stupňů. Ze zpráv vše a teď už repríza dnešní Osobnosti plus.
1: Kniha Kacířské eseje o budoucnosti svobody a demokracie je jeho dílem. Když Rusko napadne Ukrajinu, jde protestovat. Když má pocit, že stát ustupuje před ruským tlakem, ozve se. A když se na dlažbě v areálu ruské ambasády objeví ukrajinská vlajka, je součástí skupiny, která kvůli tomu stojí před soudem. Filozof a aktivista Václav Němec dnes v Osobnosti plus. Vítejte.
2: Dobrý den.
1: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost plus.
1: Kdy jste si naposledy řekl, že tady už nejde o konfrontaci politických názorů, ale o demokracii jako takovou?
2: No, já si to říkám dost často. Poslední dobou a nejen poslední dobou. A musím říct, že si to říkám zejména ve chvíli, kdy už opravdu nejde o nějaké jednotlivé agendy, ale kdy jde o demokratické instituce. A o ty teď bohužel jde. A já pozoruju s velkým znepokojením, že současná vláda opravdu se snaží destruovat některé instituce demokratického státu. Samozřejmě k ním patří i ta veřejnoprávní média. Ten pokus o omezení nezávislosti veřejnoprávních médií pod tou průhlednou záminkou takzvaného zrušení koncesionářských poplatků, tak to považuji za velmi vážný signál, protože už od antiky prostě k demokracii patří veřejný prostor, na kterém se má odehrávat nějaká diskuse, která je nezávislá na té stávající politické moci, na ekonomických tlacích, a pokud vlastně se vláda nějakého demokratického státu rozhodne, že sáhne do tohoto veřejného prostoru a pokusí se ho nějak ochočit nebo podřídit, tak to považuji opravdu za zásadní zásah do samotné architektury demokracie. demokratického státu.
1: Víte, zase na druhou stranu ruku na srdce, když voličům oznámím, že už nebudou muset platit ty mediální poplatky a spoustu těch věcí, které se dějí, prostě umí mnozí jakoby obložit tou vatou, která vás má uklidňovat. Kdy vlastně obyčejný volič, tím myslím, který nějak zvlášť nesleduje politiku nebo něco takového, kdy má vlastně poznat, že se něco vážného děje?
2: No, tak ta vata je, myslím, hodně průhledná, protože jako z čeho to budeme platit, že nadále ta média, tak asi to nebude z Agrofertu nebo z kapsy některých těch politiků, ale budeme to platit zase my a budou to platit všichni, takže ten argument mi přijde naprosto vlastně zábavný a průhledný a divím se, že vůbec na to někdo skáče. A mně to přijde vlastně jako velmi příznačné, protože tady se hraje takováhle hra, jo, že se vlastně předhazují takovéhle velmi vlastně laciné argumenty, ale já třeba sám se přiznám, že já televizi nemám už mnoho let a přesto platím veřejnoprávní poplatky za televizi. Samozřejmě se na ně občas dívám na internetu, ale já si říkám, že ta cena těch asi 3 piv, nebo kolik to dneska dělá za měsíc, takže není tak špatná cena za to, že tady máme ten nezávislý veřejný prostor, který samozřejmě má svoje mouchy, nedostatky a tak dále, o tom se dá jako dlouho diskutovat, ale sama ta myšlenka, že je třeba oddělit tou, nebo odclonit tou ochranou stěnou od té vládní garnitury, ta média, tak ta je naprosto správná a základní a na ní je třeba trvat.
1: Já bych malinko jenom doplnila tu vaší odpověď o těch poplacích, že je to průhledné. Běžný občan nejenže si neříká, že to zaplatí on, ale říká si, nebudu to platit ze své kapsy, bude tady rozpočet a kdy na to ten rozpočet vezme, je mi úplně jedno. A když budou zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat státní dluhy, což se děje průběžně, tak je mi to taky úplně jedno. Čili pro občana jako jednotku je to vlastně výhodné. To je to zrádné na tom. Teď, v tuto chvíli.
2: No ale tak to si myslím, že ukazuje na nedostatek nějaké odpovědnosti za celek, jehož jsme součástí, jo, to je prostě ten veřejný rozpočet, to prostě na to se skládáme všichni jako občané,
1: no, jasně,
2: někdo ale víc, někdo míň, ale vlastně nakonec to jde z našich peněz.
1: A jasně, ale upřímně, ruku na srdce, kdo z nás si studoval, kam jdou všechny peníze státního rozpočtu? Kolikrát v tom státním rozpočtu bychom si asi, kdybychom to udělali, řekli, tak s tímhle já fakt nesouhlasím. Rozumíte?
2: Tak samozřejmě, jo, to je věc pro nás asi běžné občany nepřehledná, pokud nemáme tu úchylku, že studujeme ty rozpočty.
1: Jasně.
2: A někteří to studují, že ekonomové třeba a ty to
1: mají povinně.
2: A pak je dobrý, když to třeba veřejně nějak vysvětlují širší veřejnosti, což já teda nejsem, takže já taky nejsem nadšen velmi často z toho, kam jdou peníze z veřejného rozpočtu. Ale vlastně to je bohužel ta věc, že o tom rozhodují ti politici a ta stávající vládní garnitura. No tak to je jejich odpovědnost, jo. Ale já prostě nechci, aby oni mohli rozhodovat o tom, kolik peněz se dá na ten veřejný prostor vlastně, který dneska ta média suplují, a to si myslím, že prostě ze základu je úplně špatně.
1: Ale řekněte, když vláda Andreje Babiše říká, to říká tuším v programu prohlášení, že jejím úkolem je vrátit občanům jistotu, že stát pracuje v jejich prospěch. Tak já jsem přemýšlela, jak se to vlastně dá zjistit, jak se to dá nějak relativně objektivně ověřit a na čem, protože a tak dále. Těch problémů je milion po řadě těchto hodnocení. Já se vás ptám, jak vy si v hlavě rovnáte tohle, jestli vám vláda dává tu slíbenou jistotu?
2: No, tak ono se to tam objevuje několikrát v tom programovém prohlášení vlády, že už v té preambuli, a jako má to sugerovat, že doteď jsme žili v nejistotě.
1: Přesně.
2: A teď konečně se ta jistota vrací. Ono to má hodně, jak je patrné z toho kontextu, tak to má ten sociální rozměr, jo? To znamená, týká se to těch důchodů a týká se to, já nevím, takových věcí, jako jsou slevy na jízdném a tak, jo? A tohle všechno. Jako,
1: jedna věc je sociál, ale druhá věc je to, co pod tím vláda zjevně taky myslí.
2: No, právě, ale jo, já myslím, že tam to má hodně ten sociální aspekt, jo? Ale ve mně spíš to vzbuzuje velkou nejistotu, protože jako i pokud bychom zůstali jenom čistě u té sociální roviny, tak to povede k dalšímu zadlužování a ve mně to teda vzbuzuje velké nejistoty, pokud jde o naši budoucnost, protože nám narůstá samozřejmě dluh a to bude muset někdo někdy zaplatit. Jo? Ale je tam ještě jiná vrstva, že prostě tady ta jistota se mi nezdá, že by byla moc zajišťována tím, že ta vláda se rozhodne vlastně takhle jako poměrně razantně destruovat veřejné instituce a to se netýká jen těch veřejnoprávních médií, ale i některých ministerstev, že jo, těch agent odborných, které dneska se stávkuje na úřadu vlády, že jo, ty představitele těch odborných agent, respektive ty odbory a mohl bych pokračovat, jo.
1: Ne, ale
2: takže ve mně to spíš vzbuzuje teda nejistotu, musím
1: jasně
2: říct, jo, tyhle ty kroky.
1: Ale to jste vy.
2: To jsem já.
1: Tak.
2: Ale myslím si, že nejsem sám.
1: Ne, určitě nejste sám. Ale teď jde o to, že prostě vlastně na ten komplexní postup státu k nám občanům nám prostě chybí kritéria, protože pro vás je nejistota tohle a pro někoho jiného je nejistota, že by chtěl příspěvky a teď je má. Rozumíte mi?
2: A já tomu rozumím samozřejmě, že nemůžeme mít všichni na to stejný pohled a ta vláda určitě oslovuje nějakou svoji voličskou skupinu, cílí, že ona určitě je vzorek společnosti, který zřejmě na tohle slyší a já musím říct, že docela i ta minulá koalice a vláda, že nahrála na smeč Andreji Babišovi i té současné vládě, protože je fakt, že prostě myslím, že zrovna jakoby sociální ohleduplnost a empatie nepatřila k jejím silným stránkám, jo, a vlastně když na jedné straně...
1: Ani ta veřejná média, no, tady, abychom
2: ani,
1: byli upřímní.
2: Ani ta, že jo, a když se podíváme na to, že teda vznikne díra v rozpočtu díky zrušení superhrubé mzdy, že jo, a pak se to teda látá různými věcmi.
1: A to už
2: věcmi,
1: je tak dávno
2: jako
1: a stále
2: zrušení,
1: to stejně
2: jako je zrušení školkovného a tak, jo, tak samozřejmě ano, je třeba říct, že ta minulá vláda minimálně hodně usnadnila tuhle situaci té současné vládě, ale já bych chtěl zmínit ještě jeden aspekt, jo, té jistoty nebo nejistoty a to se týká bezpečnostních otázek a zahraniční politiky a tam musím říct, že současná vláda ve mně vzbuzuje velkou nejistotu, protože se mi zdá, že velmi bagatelizuje a podceňuje ty bezpečnostní hrozby, kterým dneska čelíme a nedělá dost pro to, aby nás na ně připravila, takže já musím říct, že mě to vůbec neuklidňuje, tahle prohlášení. A jako, zrovna v této otázce si myslím, že vzbuzuje ta vláda vlastně velkou nejistotu a člověk, který tomu rozumí, těm bezpečnostním otázkám, tak opravdu jako, tohle to musí velmi citlivě vnímat.
1: V téhle souvislosti, co je z vašeho pohledu zásadnější? To, co vláda odvádí, a nebo to, jak moc ochotní jsme si na to zvyknout? Rozumíte mi?
2: Mně to nedává úplně smysl ta otázka. Já si myslím, že obojí
1: no,
2: je vlastně důležité.
1: Nezdá se vám, že na to takhle. Někteří komentátoři tvrdí, že na to, co se tady děje, jsme ještě relativně klidní. Takhle. Takže se ptám, jestli ten náš klid není prostě pro celou tu společnost takový, řekněme, zpátečnický, jestli mi rozumíte.
2: Myslím si, že jako je iluzorní v něčem, jo? Že na to, jak ta situace, my vlastně čelíme od druhé světové války asi nejvážnějším hrozbám bezpečnostním, jo? A přicházejí dneska zejména z Ruska, to je myslím si zjevné a bezpečnostní experti, kteří to sledují, se na tom shodnou. A jako, pokud vlastně my žijeme v nějakém jako iluzorním pocitu, že nás se to netýká, jo? Tak je to prostě to, čemu se říká psychologie popřední reality a, nebo denialismus. Jo, prostě. A to je velmi nezdravá psychologická reakce, protože to nás jenom činí pak nepřipravenými na ty skutečné hrozby. A pokud ta současná vláda tohle podporuje, tenhle ten nezdravý postoj ke skutečnosti, to zavírání očí nebo nasazování růžových bílí před tou drsnou realitou, tak si myslím, že je to velmi nezodpovědné a to musím říct, že mě velmi zneklidňuje.
1: Ne, ale vy jste mě teď nahrál k tomu vašemu případu, to je na malo ukrajinské vlajky v tom ruském bytovém komplexu u ambasády. Totiž, jak se vysvětlujete, že se 2 roky vážně řeší tenhle případ, zatímco se nic neděje u prostě majetkových vazeb Rusů, u obrovských snah o ovlivnění české společnosti. To jako je všechno v klidu a pak si řeknou, a tady spole Kapucín to tam namaloval, tak šup k soudu.
2: Kapucín.
1: A co jsem řekla?
2: Kapucín, myslím.
1: Ježiš, pardon, kapucín.
2: Ale proti kapucínům já jinak nic nemám. No, samozřejmě, to je ten problém, na který celou dobu se snažíme upozorňovat, na tohle strašnou diskrepanci, jo, mezi tím, že teda jsou tady vážné problémy, které ten stát neřeší, a to musím říct, že ani ta minulá koalice to dostatečně neřešila, natož pak teda tahle, jo. A na druhou stranu teda právě my, kteří jsme se snažili poukázat na tyto problémy, a to samozřejmě byl to symbolický akt, byl to happening, ale mělo to nějaké vážné poselství, jo, a samozřejmě kromě toho, že jsme chtěli vyjádřit solidaritu s Ukrajinou, která už pátým rokem trpí hrozným způsobem tou naprosto nesmyslnou válkou, kterou rozpoutal ten psychopat v Kremlu, tak prostě bylo právě upozornění i na ty naše domácí problémy a dluhy, protože my jsme to namalovali v komplexu, vlastně bývalém bytovém komplexu ruské ambasády ve Schweigerově ulici, což je vlastně objekt, který požíval ještě do určité doby statusu diplomatické mise. A oni ten objekt nelegálně pronajímali, jo, čili jednali vlastně v rozporu s našimi zákony, moc se to jako neřešilo. Další věc je samozřejmě, že my považujeme za naprosto skandální, že stát, který vůči nám vyvíjí vlastně nepřátelské aktivity a považuje nás za nepřítele, tady opravdu má obrovské množství lukrativních nemovitostí, pozemků, jo, to je více než 40 velmi lukrativních nemovitostí, které využívá k nejasným účelům nebo možná k jasným účelům, které jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy naší země. A tohle je něco, co prostě ten stát dlouhodobě neřeší. Jo. A snažili upozornit.
1: Co byste optimálně mít tu moc s těmi ruskými nemovitostmi nebo Rusy využívanými nemovitostmi dělal?
2: Tak v prvé řadě bych asi vzal vážně, že tohle je nějaký dědictví postkoloniální, protože oni, to není normální, že nějaká země tady, se kterou ještě nemáme příliš teda pozitivní vztahy, vlastní tolik těch nemovitostí a objektů, jo, čili myslím, že bych v první řadě se snažil bouchnout do stolu a říct, tak konečně se rozejdeme s tím postkoloniálním dědictvím, jo, protože to je fakt jako to, že my jsme byli ruská nebo sovětská kolonie, tak jenom díky tomu oni dodnes nějaký setrvačnosti tyhle ty majetky pořád tady mají. Jo. A pak bych hledal nějaká zákonná opatření, která by to vyřešila. Máme proto různé příklady ve skandinávských zemích. Jo. Je možno přijmout zákon, dokonce byl už v minulém období ve sněmovně návrh zákona na vyvlastnění těch nemovitostí, jejichž užívání je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky, samozřejmě za nějakou jako náhradu, jo, která ovšem by se v tomto případě mohla zmrazit hned, protože Rusko že jo, je pod sankcemi a vede tu agresivní válku. Čili myslím si, že je tady řada opatření. Pokud bychom měli tu vůli a pokud bychom skutečně měli odvahu tyhle věci řešit, tak si myslím, že to už mohla ta minulá vláda dělat.
1: Jasně. Jak si vysvětlujete to, že po Vrběticích měl shodou okolností Andrej Babiš tenkrát odvahu ty ruské, já nevím, jak bych to řekla, agenty, pomlčka, velvyslanecké figury, tak vypovědět. Tenkrát to jako šlo a kvůli Vrběticům a teď Vrběticím a teď v momentu, kdy Rusko ve velkém předvádí, co to je státní agrese na cizím území. Navíc státní agrese, která ovlivňuje celý svět svým způsobem. Tak, že nemáme vlastně odvahu dělat nic? Není to zvláštní?
2: Tak je to paradox, že zrovna Babišova vláda teda vykázala vlastně historicky největší množství těch agentů pod tím diplomatickým krytím naší ambasády, která byla léta na to upozorňovaly tajné služby, že je opravdu předimenzovaná, což je třeba ocenit jistě, že nakonec byť pod nějakým tlakem to udělali. Na druhou stranu teda od té doby se za tolik toho nestalo. Jo? Za minulé vlády něco učiněno bylo, například řadě těch objektů byla odňata právě ta diplomatická mise, nebo ten status diplomatické mise, a stát se začal soudit, že jo, s těmi s Ruskou federací, ale tak ti Rusové zase umí dobře využívat ty naše zákony, že jo, a obcházet a tak. Ale já si to sám nedokážu vysvětlit. Jo. Mně se zdá, že opravdu my tady pořád máme, a tím se vracím k tomu, o čem jsme už mluvili, jo, jakoby nějaký iluzorní pocit, jako že se nás to netýká. Přitom ta agrese to není jenom v uvozovkách agrese vůči Ukrajině. Rusko je opravdu dneska teroristický stát, který páchá teroristické útoky na území Evropské unie, vraždí svoje odpůrce politické a pokusili se spáchat i další vlastně teroristické útoky na našem území. Desítky jich bylo spáchano na území Polska, Německa a tak dále. Jo,
1: ale teď mi řekněte, proč si myslíte, že relativně veliká část voličů prostě takhle vyhrocený vztah přes ty šílené zkušenosti, které jdou prostě dekády zpátky, tak prostě stále si udržuje k té Moskvě nějaký, jako řekla bych, hezký vztah.
2: Je to nějaký stockholmský syndrom. No. Jo? Prostě je to... Já to hodně čtu psychologicky. Mně se zdá, že je to vlastně, že se tam opravdu skrývá možná nějaký jako strach hluboký z toho, pořád ta představa, že to Rusko je někdo, kdo je vlastně silná mocnost, která je ochotná opravdu, jako neštítí se žádných prostředků, jo? Takže vlastně je lepší jakoby být s ní za dobře, protože člověk, který je třeba ne tak odvážný, tak radši se snaží podlézat tomu mocnějšímu agresorovi, než aby se solidarizoval s obětí, jo? Ale hlavně je zatím opravdu podceňování té hrozby, kterou bohužel nezodpovědně tenhle ten postoj posiluje někteří naši politici a zejména teda ti, co jsou součástí té stávající vládní koalice.
1: V souvislosti s tou vaší vlajkou na ruské ambasádě bych se chtěla čistě obecně či filozoficky zeptat vlastně, kdy přijde ten moment, kdy si člověk jako vy řekne porušení nebo způsobení nějakého přestupku nebo je důležitější, je méně důležité, než vyslat nějaký signál. Rozumíte? Vy jste museli porušit nějaké pravidlo, to jo, a vyslali jste signál. A teď mě řekněte prostě, u jakého typu signálu se dá takhle podle vás postupovat?
2: No, je to otázka určitého jako citlivého zvážení samozřejmě té hranice, ale já si vzpomínám na knihu Jiřího Přibáně, která se jmenuje Dizidenti práva, dneska je to náš ústavní soudce. Ano. A ten píše tam něco v tom smyslu, že právo je důležitý legitimizační prostředek samozřejmě, ale nemůže si činit nárok jako na definici lidskosti. Jo? To jest, jako, že jsou tady ještě jiná jakoby, kritéria té legitimity, která se nevyčerpávají těmi stávajícími zákony. A já si myslím, že já nakonec, i když jsme byli před soudem, tak jsem to v té své řeči zdůraznil. Já učím mimo jiné filozofii práva a se studenty probírám různé právní teoretiky a vzpomněl jsem tam známého německého právního teoretika Gustava Radbrucha, který píše o něčem, co on nazývá, to se pak nazývalo teda Radbruchova formule, a on tam vlastně zdůrazňuje, že právo je nějaká jako kulturní skutečnost, která má sloužit určitým hodnotám nebo idejím. A on tam zdůrazňuje tři hodnoty. Spravedlnost, právní jistota a účelnost práva. A on říká, že ta spravedlnost, ale že je primární. Jo? Čili ta právní jistota je samozřejmě také důležitá, proto on říká, i zákony, které jsou třeba nedokonalé nebo třeba i nespravedlivé mírně, lze je třeba respektovat. Ale pak, jako, když dosáhne ten rozpor mezi tou spravedlností a tou právní jistotou příliš křiklavého napětí, tak pak je třeba dát přednost té spravedlnosti. A já si myslím, že tohle je ten případ, protože tady my jsme upozornili na velmi křiklavé nespravedlnosti. V první řadě samozřejmě ty strašlivé do nebe volající válečné zločiny, které se denně páchají na Ukrajině nebo proti ukrajinskému lidu. A nikdo nebyl dodnes pohnán k odpovědnosti, potrestán za ty zločiny. Právě i ta beztrestnost zřejmě jim pořád jako, jim dovoluje si myslet, že to můžou páchat dál. A pak jsou to tady ty další okolnosti, o kterých už jsme mluvili. Jo? To, že ti představitelé tohoto teroristického státu, té Ruské federace, federace tady požívají určitých privilegií, zneužívají vlastně ta privilegia k tomu, aby třeba jednali proti zákoně nebo dokonce v rozporu s bezpečnostními zájmy naší země. A vlastně tohle jsou nějaké věci, které se neřeší. A my jsme chtěli upozornit na to, že je třeba to řešit. A teď, když se na jednu misku vah položíte to, co jsem řekl, to je pomyslné spravedlnosti, a na druhou misku, že jsme namalovali někde nějaký dva pruhy barvy na nádvoří bytového komplexu, jo, tak si myslím, ale že je jasné, kde ta spravedlnost je.
1: O tom není sporu, ale stejně podobně jasné je, když porovnáváte tu vaši akci proti všemu tomu zlu ze strany Ruska, které se u nás děje průběžně, že jo, to nemusí být válečné zločiny. To je prostě to ovlivňování celé společnosti, financování buchví čeho a tak dále a tak dále. Na co se ptám? Netrápí vás, že to právo, a asi to nemůže být jinak, vlastně řeší jednotlivé kapky vody, zatímco vedle řádí požár?
2: No, tak je to samozřejmě, právo je složitá záležitost, respektive je to určitý, samozřejmě je to důležitý normativní systém, který musí v každé společnosti nějak fungovat, že platit.
1: Ne, to nespochybňuji.
2: Je třeba ho dodržovat, ale je třeba zároveň vzít vážně, že nemůže vyčerpávat jakoby všechno bezpráví, co se děje. Jo. Ale tady si myslím, že opravdu jsme svědky něčeho, co bych nazval vlastně absencí vůle to právo prosazovat, protože si myslím, že my máme vlastně právní nástroje, respektive kdyby parlament měl zájem, může ještě přijmout další zákony a ty by mohly tyhle ty nespravedlnosti a vlastně věci, které ohrožují náš stát a řekněme životní zájmy našeho státu, tak by mohl vlastně řešit a lépe ochránit.
1: Řekněte, protože vím, že vy se na Rusko soustředíte, specializujete u řadu dekád, tak mě by docela zajímalo, co o Rusku podle vašeho názoru nechápeme, mluvím o většině společnosti, nebo největší části společnosti, co na něm nechápeme, čemu nerozumíme, proč je spousta nás klidná relativně a tak dále.
2: Já myslím, že toho necháváme hodně, ale kdybych to chtěl vztáhnout k tomu našemu tématu nebo tématům, o kterých jsme mluvili, tak bych řekl, že my prostě nechápeme, že to vlastně není stát v klasickém slova smyslu. Jo? Ona je to skutečně taková jako mafiánsko-oligarchicko-KGBácká struktura, která se zmocnila toho státu a teď jakoby vystupuje ve jménu toho státu. A já myslím, že největší chyba, kterou my děláme, je, že my přistupujeme na tu hru, kterou s náma tenhle ten režim hraje, protože on někdy právě nám nastavuje jakoby tu svoji tvář, takovou tu oficiální, kde ti představitelé vystupují v těch nablízkaných sacích, jo, a dovolávají se těch hodnot a mezinárodního práva
1: a
2: řádu. A přitom my musíme ale vidět, co tahle ta struktura ve skutečnosti páchá a dělá, že jo, a podle toho je musíme posuzovat. Takže a oni jsou velmi dovední v tom, jak právě, už jsem také o tom mluvil, jak využívají všech těch zákonných prostředků ochrany, garancí, které my jim tady poskytujeme, ale sami je porušují, zneužívají, obcházejí, kdykoliv se jim to hodí. Já myslím, že oni se chovají jako taková parazitní struktura, jo, která vlastně velmi dovedně, ale parazituje na tom organismu té západní společnosti a taky jako postupně jako rozhlodává.
1: A to se jí daří
2: a právě i díky té naší nechápavosti a té naší naivitě.
1: Řekněte mi, myslíte si, že Češi mají ve své většině to, čemu se říká demokratický instinkt?
2: Takhle, já nevěřím na demokratický instinkt. Já myslím, že to není věc instinktu. Ta demokracie je přece jenom nějaká kulturní, civilizační vymoženost, že jo? A čili tady jde spíš o nějaké civilizační, řekněme, jako schopnosti a
1: no
2: zároveň...
1: No tak jestli jedno, jak to napojmenujete.
2: No, čili já bych mluvil spíš o, řekněme, demokratickém smýšlení, jo? Možná i o nějakých občanských demokratických cnostech, které si musíme vybudovat, a věrnost a respekt k demokratickým hodnotám. No? A tady si myslím, že ta naše společnost je velmi rozdělená. Jo? Na jedné straně tady máme tu občanskou společnost, která, jako myslím si, že je velmi oddaná těm demokratickým hodnotám, ale na druhé straně pak tady máme jinou část společnosti, které jsou ty hodnoty možná lhostejné.
1: Filozof a aktivista Václav Němec dnes byl v Osobnosti Plus a já za to děkuju.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje. Barbora Tachecí.
3: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Poslanci jednají o vládním návrhu na znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
4: Podle nejnovějšího průzkumu si přejí celé tři čtvrtiny veřejnosti zachování EET.
0: SPD nesouhlasí s trestem za podněcování k nenávisti kvůli předvolebním plakátům.
5: Nesouhlasíme s rozsudkem, jelikož cílem našich plakátů nebylo vyvolat nenávist.
0: Patrik Eliáš se stal novým generálním manažerem hokejové reprezentace. Nehoda brzdí provoz v Praze na Štěrboholské spojce. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů. Dobrý podvečer, je středa 3. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Podnikatelé v Česku by mohli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který začali projednávat poslanci. Ve sněmovně vše sleduje reportérka Adéla Burešová.
6: Úvodní slovo si vzala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní by znovu zavedení EET mělo přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy.
7: Jde o slevu na studenta, školkovné nebo odstropování volnočasových a části zdravotních benefitů pro zaměstnance.
6: Návrh nepodpoří opoziční ODS ani TOP 09. Ta ho označila za zbytečný, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
8: Bude mít negativní efekt na podnikatelské prostředí a nulový efekt na zdraví veřejných financí.
6: Povinnost zavést EET nebudou mít podle návrhu živnostníci s příjmy do milionu korun. Zvednout by se jim měla ale základní sazba paušální daně, a to ze 100 korun na 1500. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
0: Vládní hnutí SPD kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně tak rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest ve výši 3 miliony korun. SPD s tím nesouhlasí.
5: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
9: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
10: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme neblahou historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
9: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
0: Případ se týká například plakátu, na kterém zakrvácený muž tmavé pleti drží v ruce nůž a je u toho napsáno, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na jiném plakátu zase uměle vytvořenou fotografii romských chlapců s cigaretou doprovází text o tom, že je rodiče nenutí chodit do školy. Řešení možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše není podle Transparency International dostatečné. Kvůli nastavení fondu RSVP Trust podala nezisková organizace podnět Evropské unii. Šéf hnutí ANO dnes zopakoval, že svůj střet zájmu vyřešil.
11: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
12: Řekl premiér Andrej Babiš. Fond je podle Transparency nastavený tak, že má po uplynutí premiérova mandátu přejít na Babiš. Děti. Ty ale můžou z dotací pro firmy v koncernu profitovat, což je v rozporu s unijní legislativou, jak upozorňuje právník organizace Krištof Doležal.
13: Ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost.
12: Unie by tak nemusela zpětně dotace proplatit. Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra legální, a tak není důvod, aby koncern dotace nemohl čerpat. Josef Číš, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministerstvo financí představilo reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvýšit výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
14: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 Kč měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora, řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
14: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
15: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
14: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
16: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
14: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
0: Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifu přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Na státy Evropské unie by podle této změny dopadla cla ve výši 10%. Rusko pohrozilo systémovou odpovědí na ukrajinský útok na ropný terminál v Petrohradu. Právě ve druhém největším ruském městě dnes začíná takzvaný ruský Davos, Mezinárodní ekonomické fórum, na které má pozítří vystoupit i ruský prezident Vladimir Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce proti Ukrajině právě proto, aby nedocházelo k útokům, jako byl útok na Petrohrad.
17: Ruské sociální sítě zahltily desítky amatérských videí, které zachycují letící ukrajinské nepilotované letouny, následné exploze a hořící ropný terminál. Podle těchto záběrů byla zasažena i námořní základna na nedalekém ostrově Kronštadt. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích ocenil dobrou práci všech složek, které se na tzv. Dalekonosných sankcích podílely. Podle petrohradských úřadů ruská protivzdušná obrana sestřelila 59 ukrajinských dronů a několik lidí bylo zraněno. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Česká armáda má ode dneška první testovací polygon pro auta bez řidiče. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády nic podobného není ani v Česku, ani v zemích Severoatlantické aliance.
18: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet.
19: Štěpán Konecký, jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek.
18: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
19: Polygon si vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
20: Novým generálním manažerem české hokejové reprezentace bude Patrik Eliáš. Na pozici vystřídá Jiřího Šlégra, který končí společně s realizačním týmem trenéra Radima Rulíka. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na dnešním zasedání taky schválil Richarda Krále do pozice asistenta nastupujícího kouče Zdeňka Motáka. České volejbalistky poprvé v historii porazily Čínu. Na úvodním turnaji Ligy národů v Nankingu zvítězili nad šestým týmem světového žebříčku 3-0 na sety. Další utkání hrají zítra s Polskem. Basketbalisté Nymburka za stavu 1-0 na zápasy hostí podruhé v ligovém finále tým Pardubic. Utkání sleduje reportér Jakub Kanta.
21: Hostující pardubičtí basketbalisté do utkání o něco líp stoupili, skorovali jako první a protože se drží stále před svým soupeřem, tak ve čtvrté minutě v její polovině vedou na nymburské palubovce 5-4. Z Nymburka Kupkanta, Radiožurnál.
1: kolony na D1 u Brna, taky na plzeňské dálnici před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Kamiony brzdí v pravém pruhu poprvé za sjezdem na Domašov na 169. kilometru. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji, zastavíte jen místy, nevyplatí se to objíždět. A taky na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně silný provoz a tvoří se kolony. Opět hlavně kamiony popojíždějí a postávají od 7. kilometru. Ucpaný je pak i pražský okruh směrem na D1 před sjezdem na Ořech. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech jen kolem 21. Tolik hlavní zprávy. Teď už má slovo Věra Štechrová a podvečerní publicistika. Radek plánovaným vládním úpravám třetího důchodového pilíře. Může rozsudek v kauze kontroverzních plakátů z volební kampaně SPD vyjasnit hranice mezi svobodou projevu a podněcováním k nenávisti? A jak hodnotí zástupci obcí změny v zákoně o podpoře bydlení, které prosadila koalice? O tom všem budeme mluvit. Spoření na penzi se má zásadně změnit. Úpravy dnes představila ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Motivovat mladé ke spoření má zvýšení státního příspěvku na 40% vložené částky pro lidi do 30 let. Všem spořícím by také měly klesnout poplatky. Zruší se poplatek za výkon penzijního spoření a poplatek za správu klesne na 0,5%. Změny by chtělo ministerstvo financí prosadit zákonem od příštího roku. Penzijní fondy se zrušením a snížením poplatků nesouhlasí. Podle nich povede k ekonomické udržitelnosti spoření v současné podobě. My o tom budeme podrobně mluvit s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Dobrý den, Jano.
2: Dobrý den.
0: Proč se vláda rozhodla penzijním fondům poplatky snížit a navíc tak zásadně?
2: Tak protože vychází hlavně z analýz, které dělal ekonomický institut IDEA, který je, dá se říci, spoluautorem té ministerské reformy, že poplatky penzijních společností v Česku patří v průměru k nejvyšším v evropském srovnání a také, že ziskové marže těchto firm jsou vyšší, než je třeba ve srovnatelných jiných fondech. Totiž podle IDEA dosáhly ty ziskové marže loni asi 60%. No a v kombinaci s jistou zkostnatělostí pravidel pro to dobrovolné penzijní spoření je pak výsledek, že lidé si po desítkách let našetří jen řádově 100 tisíce korun, zatímco v jiných zemích při stejných úložkách je to třeba milion nebo několik milionů. A IDEA tedy navrhovala snížit ten průměrný poplatek, který, jak si vysvětlovala, byl složený a dosahoval 1,3% na polovinu. A ministerstvo financí s podporou tedy premiéra Andreje Babiše, který dneska také tu reformu prezentoval spolu s Alenou Schillerovou, tak navrhli jít ještě níž, a to právě na těch 0,5%. A Andrej Babiš to tam vysvětlil mimochodem tak, že ty poplatky prostě byly absurdně vysoké, což se dá si souhlasit, že skutečně vysoké byly, ale skritizoval u toho i banky vůbec a Českou národní banku, že prostě všechno mají moc vysoké zisky, poplatky, úroky z úvěrů a na to tedy doplácí lidi. Takže zřejmě si myslím, že v tom ještě nižším poplatku, než navrhovala sama IDEA, bude i určitý třeba nějaký politický marketing a uvidíme, jak to dopadne potom.
0: To jsme mluvili o poplatku za správu, ale pak je tam ještě ten poplatek vlastně ze zisku. A ten se má zrušit úplně, což penzijní fondy odmítají. Čím argumentují?
2: Tak oni vůbec rozporují závěry a podklady institutu IDEA v tom mezinárodním srovnání. Sami si od poradenské firmy EY nechali zpracovat jinou studii a ta říká, že poplatky sice jsou u některých typů fondů vyšší, ale jinak, že v porovnání se zahraničí jsou vlastně OK nebo i nižší. A studie také došla k závěru, že hranice nákladovosti penzijních společností odpovídá poplatku nejméně 0,82% celkem z těch vkladů. Takže oni tvrdí, že snížení na těch 0,5% je donutí investovat peníze lidí pasivně a že na to ve výsledku klienti doplatí a hlavně podle nich to může ohrozit tedy existenci hlavně menších nezávislých penzijních firm.
0: No a jsou samotné fondy po té kritice a tedy těch datek, která ukazují, že ty jejich poplatky patří k nejvyšším v Evropě, ochotné k nějakým upravám?
2: Myslím si, že o to bude největší bitva potom při projednávání v parlamentu, aby se zachovalo právě to složení poplatku, na které si upozorňovala ze dvou částí, tedy jako je to teď, že si strhávají třeba 1% z objemu vkladu a k tomu ještě je to teď, že až 15% mohou z toho ročního zhodnocení vlastně z výnosů těch vkladů. A penzijní společnosti sami původně nabízely jakýsi kompromis, že by se jim tedy mohla ta procenta z těch výnosů toho vkladu o něco snížit, ale zároveň prostě požadovali, aby se zachovali s odůvodněním, že je to podle nich motivační více ty vklady zhodnocovat a také, že ten poplatek odpovídá tomu, že oni mají vlastně větší náklady na správu a lidi a tak dále.
4: No a co dalšího, kromě těch poplatků, se má ještě změnit a jak by se to dotklo těch penzijních fondů?
2: Je tam, je potřeba říct, ještě opravdu několik zásadních změn, které penzijní společnosti naopak podporují, tedy na rozdíl od těch poplatků, je to větší motivace mladých lidí, ty si o tom mluvila na začátku, aby začali spořit na důchod co nejdřív, co znamená, že pro lidi do 30. narozenin se zdvojnásobí ten státní příspěvek k úložce a třeba bude možné spořit už dětem od 100 koruny měsíčně, tedy do 18 let věku a stát jim k tomu připlatí opět dvojnásobek, to znamená 40 korun místo současných, třeba by to bylo 20. A co je také klíčové, to je ještě jedna věc a to je, že se zruší povinné dosavadní investiční dotazníky, což zní sice podivně, ale bylo to opravdu zásadní, protože každý, kdo chtěl založit penzijní spoření, tak musel vyplnit tento dotazník a pokud řekl, že se obává velkého rizika nebo že investování nerozumí, což je logické, tak ho to nasměrovalo hned do konzervativních fondů s velmi nízkými výnosy. Nyní budou tedy noví klienti do 50 let, pokud aktivně neřeknou ne, spořit z 80% v dynamických akciových fondech a zbytek teprve v těch konzervativnějších a od 50 let se jim to potom začne překlápit na ten opačný poměr, tedy 80% konzervativních fondů a zbytek ostatní. A ještě krátce jenom poslední věc, že ti lidé a jejich opravdu hodně 1,7 milionu lidí má dneska uvízlé peníze v takzvaných transformovaných fondech, které většinou prodělávají, protože jsou tam velmi přísné podmínky, tak ty vláda navrhuje do 10 let zrušit a automaticky lidi převést do výnosnějších fondů.
4: No a když shrnu všechny tyhle opatření, tak podle ministryně financí by si měl průměrný žadatel před odchodem do penze odnést potom až o 1 milion víc, než je to teď. Tak ale kdo je ten průměrný střadatel?
2: Tak je to člověk, který si spoří 1000 měsíčně od 30 let do 65 let, dostává k tomu příspěvek zaměstnavatele 300, má vyšší státní příspěvek a ty nižší poplatky z těch vkladů a tak ten bude mít na konci v případě přijetí té reformy tedy celkem 1,6 milionů korun, zatímco teď by měl 600 tisíc, ale při délce spoření 25 let, protože to je teď standard a také kvůli právě těm zmíněným vyšším poplatkům a té konzervativnější strategie investic.
4: A my budeme dál sledovat, jak bude vypadat jednání ministryně financí Aleny Schillerové s představiteli penzijních fondů, samozřejmě i s Janou Klímovou, hlavně ekonomickou analytičkou. Díky, naslyšenou.
2: Díky také, naschledanou.
4: Obvodní soud pro Prahu 1 dnes nepravomocně rozhodl, že SPD má zaplatit finanční trest 3 miliony korun. Podle soudkyně se hnutí dopustilo trestného činu podněcování k nenávisti, když v kampani k předloňským volbám nasadilo dva kontroverzní plakáty. Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se skrvaveným nožem s textem nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a stop migračnímu paktu EU. Na druhém plakátu dva romští chlapci kouřili cigaretu a v textu stálo říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. A podpora pouze pro rodiny, kde děti plní školní docházku. Hnutí se proti rozsudku odvolá. Podle předsedy Tomia Okamury SPD pouze svobodně vyjadřovalo názor na nelegální migraci a zneužívání sociálních dávek. Šéf SPD čelí této obžalobě také stíhání, ale přerušené kvůli poslanecké imunitě. Já teď požádám o komentář Jana Vučku, bývalého státního zástupce a advokáta, který se věnuje i trestně právním případům. Dobrý den.
8: Dobrý den.
4: Na čem podle vás založila soudkyně ten svůj rozsudek? Co zvažovala?
8: Očividně zvažovala hlediska politické korektnosti. Já na těch plakátech nevidím absolutně nic špatného. Podle toho, co bylo v novinových komentářích, říkala, že ty plakáty prý rozdělují společnost na oni a my, a to se nesmí, ale vždycky to bude oni a my. Jsou občané České republiky a jsou migranti a azylanti, tak oni a my prostě objektivně existuje.
19: Ona soudkyně Ivana Tichá ve zdůvodnění uvedla, mít názor a způsob, jakým ten názor projevím, jsou dvě odlišné věci. Je tohle problém podle vás?
8: No, ale nevidím žádný problém na těch plakátech. Když vezmu ty chirurgy z dovozu. Dobře, část migrantů pochází z kultur, kde je větší výskyt násilí než v Evropě. Ty incidenty jsou dobře zdokumentované a psal se o nich v novinách a tak dále. Statistiky znásilnění, kolik mají Japonci, kolik mají Syřané a podobné, to taky dobře známe. Takže ten problém, na který SPD v plakátech poukazovala, objektivně existuje. A co jiného by mělo být na politickém plakátu, který upozorňuje na problém, než ten problém? Je to plakát, který kritizuje azylovou politiku, tak co má být na tom plakátu? Koťátka a štěňátka? Nebo co? To rozhodnutí soudu prakticky zakazuje diskuzi otevřenou. To je chyba.
19: Já vás jen poprosím, ten zvuk není příliš dobrý. Jestli máte hlasitý odposlech, jestli byste si mohl dát ten obyčejný telefon k uchu, ono se to možná výrazně zlepší. Chci se zeptat, jestli podle vás jde v tomto případě o nějaký hraniční případ, kde se soudce musí rozhodnout, kterému principu dá přednost, jestli buď politickému vyjádření a svobodě slova, anebo právě tomu paragrafu o podněcování k nenávisti.
8: Soudce by v první řadě měl dát přednost tomu, co říká zákon. A zákon říká, že nemáte podněcovat nenávisti, ale není tam nikde zakázáno, že se nesmí upozorňovat na konkrétní problémy, které objektivně existují.
19: A může být tento soud nakonec precedenční a vymizet jakési mantinely pro svobodné vyjádření politického postoje? Nemyslím přímo tento, ale ten konečný rozsudek.
8: Samozřejmě, že ano. To určitě meze politické debaty, která je dovolená. Ale to ještě neznamená, že to bude vytesáno z kmene. Pokud jde o podobné případy, tak můžu zmínit případ z roku 2002, kdy nějaký člověk prodával nacistické militárie na normální sběratelské burze pro zájemce o militárie. V žádném politickém kontextu to nebylo. A podle všech soudů až po nejvyšší soud to údajně bylo propagace nacismu, což je samozřejmě nesmysl. Když prodáváte třeba militárie, tak jim nepropagujete návrat otrokářství. Když prodáváte napoleonské militárie, tak jim nepropagujete návrat císařství. Ale soudci vyhověli politické poptávce a to člověka normy odsoudili. Všichni soudci až po nejvyšší soud.
19: Znamená to, že podle vás jsou
8: někdo konečně
19: soudy...
8: přiznal, že to byl nesmysl.
19: Znamená to, že podle vás jsou tady soudy politicky zaujaté?
8: No, zjevně ano. No upřímně, je možné, že část lidí to dělá v dobré víře a nedošlo jim, že to je prostě nelogické. Vy jste například s otrokářstvím a císařstvím. Ale tolik lidí, někdo z nich musel dobře vidět, co dělá a že jenom vyhovuje společenské poptávce. Že musí být přísní na takzvané pravicové extremisty.
19: V tomto případě jde ale o vládní stranu, tak by člověk řekl, že ta politická poptávka bude spíš opačná.
8: No, politická poptávka boje proti takzvaným pravicovým extremistům je tu pořád, ať už je SPD ve vládě nebo ne.
19: A je to nutně politická poptávka? Není to legitimní bojovat proti pravicovému extremismu a rasismu? Nevychází to nakonec
8: určitě
19: ze zákona?
8: Ano, ale za A. Nemůžeme proti tomu bojovat tím, že si budeme trestné činy vymýšlet a zakazovat legitimní debatu nebo legitimní projekt militárií, to už je úplně absurdní. A za B je to jistá trvačnost. Ano, byla to druhá světová.
19: Tak já se velmi omlouvám, to byl advokát Jan Vůčka, to spojení opravdu nebylo ideální. Naslyšenou, pokud se ještě slyšíme a jdeme k dalšímu tématu.
4: Pomoc lidem, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí, by kromě poraden měly řešit i úřady práce. Sněmovna dnes schválila přesun části pravomocí právě na ně. V obcích tak budou fungovat poradní kontaktní místa. Úřady práce mají rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření a v nezbytných případech prověřit bytovou situaci žadatele. Část opozice se ale obává jejich přetížení. Na pomoc bude mít nárok člověku, kterého příjem domácnosti nepřevyšuje dvojnásobek životního minima. Předloha teď zamíří k posouzení do Senátu. A ve vysílání je Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv, starosta Kamínku nad Vltavou, středočeský zastupitel za STAN. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Vy jste měli výhrady už k tomu původnímu zákonu. Obávali jste se neúměrné finanční a administrativní zátěže spojené se zřizováním poraden. Teď se tedy část agendy přesouvá na stát pod úřad práce. Vyhovuje vám to takto lépe?
5: No, paní redaktorko, vyhovuje, nevyhovuje. Ono jde totiž o to, že když byly zřízeny tyto pracoviště, tak byly zřízeny bez finanční dotace státu. To znamená, že to ty municipality platily ze svého. Teď se sice ta agenda přesune na úřad práce, ale já si myslím, a protože mám několik přátel, kteří pracují na úřadu práce a jsou opravdu velmi vytíženi, že ta jejich agenda jako se rozšíří, ale nebudou to stíhat. Takže se obávám, že to nebude fungovat dobře.
4: Vy tedy máte

0: No rozhodně ano, rozhodně musí spolupracovat, protože samozřejmě musí jeden o druhém vědět a musí samozřejmě spolupracovat na tom, jestli ten klient opravdu ten byt potřebuje, jestli se v něm bude chovat dobře, jestli bude platit nájem, jestli třeba nepominulo ta potřebnost toho bytu.
1: Znamená to, že teď občan, který bude chtít využít téhle pomoci, tak bude v podstatě muset jít na dvě místa, tedy na kontaktní místo a potom ještě na úřad práce?
0: Tak to se omlouvám, to opravdu nevím, jestli na obě dvě místa bude muset dorazit, anebo jestli to nebude propojeno, ale já si myslím, že v dnešní době digitalizace to opravdu není problém to propojit, jo? Aby se ten občan přihlásil na jednom místě a to kontaktní místo předalo ty informace úřadu práce. A myslím si, že takhle to určitě fungovat bude. Věřím tomu.
1: Ještě k těm kontaktním místům, která teda zůstávají na obcích a zvyšuje se dokonce jejich počet, aby bylo kontaktní místo v každé obci s rozšířenou působností. Nebudou tak trochu bez zuba, když podstatnou část jejich pravomocí přebere ten úřad práce?
0: To samozřejmě budou, ale nicméně oni mají shromažďovat právě ty žádosti, ale na druhou stranu musím říct, že jednak mě docela mrzí, že o těch kontaktních místech není vůbec v obcích slyšet. Já třeba jako starosta jsem o něm vůbec nevím, že na tom ORP bylo zřízeno a že tam funguje. To je jedna věc. A druhá věc je, co mám informace, tak ta naplněnost těmi byty je prakticky nulová. Jo? Takže já se obávám, že sice budeme mít nějaký systém, ale velmi bych si přál, aby fungoval, protože ty lidé to opravdu potřebují. Ale obávám se, že ta naplněnost těmi byty bude velmi problematická.
1: Je v tuhle chvíli taky vyřešené to financování kontaktních míst pro bydlení a dalších asistenčních služeb na obcích, protože i to bylo jednou z obav obcí, jestli budou mít dostatek financí právě na zařízení těch kontaktních míst a jejich provoz.
0: No ono samozřejmě stát dost často přenáší nějaké povinnosti na obce, ale finanční prostředky na to, aby mohly ty služby občanů fungovat, nedává. Už teď v současné době doplácí obce na přenesenou působnost výkonu státní správy. A teď samozřejmě i na toto finanční prostředky dány v plné míře nebyly. Takže rozhodně to budou ty ORPčka platit ze svého část. Částečně nebo úplně?
1: Vy jste zmiňoval, že ty byty, které by měly být v tom systému, zatím nejsou. Obce, které chtěly stavět obecní dostupné sociální byty, měly možnost zažádat o dotaci státní fond pod Ministerstvem pro místní rozvoj. Jak ten program dostupného nájemního bydlení funguje teď? Jsou v něm peníze? Dá se dál žádat o dotace? A dostávají obce, které zažádaly ty dotace?
0: Já moc děkuju za tu otázku. Tam právě jako velmi malý budget peněz. To znamená, že mnoho obcí má připravené projekty, ale ty finanční prostředky na to nedostane. Nebo nedostalo, jo? Protože ty finanční prostředky v tom dotačním titulu nejsou. Takže pokud by bylo MMR schopno tam dodat finanční prostředky, aby byly ty obce saturovány, protože oni nejsou schopni postavit byty ze svého. Já to vím z vlastní zkušenosti, že opravdu ta obec ty finanční prostředky na to nemá. A pokud to budou stavět developeři, tak to budou stavět v místech, kde je to samozřejmě pro ně lukrativní, kde dosáhnou co největších zisků.
1: A nebudou to ty
0: tam,
1: sociální
0: byty. A tam, kde je ta
1: potřebnost.
0: Omlouvám
1: se, Petr Halada, předseda Sdružení místních samospráv. Děkuji za váš čas, naslyšenou, teď už zprávy.
0: Já také děkuji, hezký večer.
2: 18.30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na přesunu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na některá ministerstva. Tvrdí, že změnami zefektivní státní správu. Odboráři úřadu vlády s tím nesouhlasí a vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle nich plánovaná reorganizace ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených lidí ze státní správy. Vedení úřadu vlády se má s odboráři sejít zítra ráno. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhrůžkám třem pražským obchodním centrum loni v červnu. Serveru i rozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá.

0: jako uprchlého. Přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který dnes představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny. V příštích 5 až 7 letech se má kapacita datových center v Evropě strojnásobit. Novela zákona o čipech pak má podpořit poptávku po polovodičích vyrobených v Evropě. A na trati mezi Kolínem a Velimí ve středních Čechách už jezdí vlaky bez omezení. Provoz tam železničáři obnovili kolem 4:30 odpoledne. Informovalo to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vlaky v úseku nejezdily několik hodin kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají druhý zápas finále Národní ligy. V hale Středočechů je u toho reportér Jakub Kanta.
1: Pardubice už nemají k dispozici svůj nadějný náskok a prohrávají ve druhé čtvrtině v hale Nymburka teď už 15:20. Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Kolony na D1 u Brna, neprůjezdná silnice u Horažďovic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy připomínáme silný provoz a kolony. Kamiony v pravém pruhu popojíždějí od 171. kilometru a nesouvislá kolona se sune až k omezení do Brna. Osobním v levém pruhu zastavíte jen místy, tam se jede rychleji. Na D1 ve směru z Ostravy na Přerov zbystřete před sjezdem na Odry. Na kilometru 322,5 stojí auto na krajnici, podle našeho zpravodaje bez označení.
3: Jenom na blikačkách, kterou ani za sebou nemá. Nikdo tam naštěstí nepomíhá, ale tak ať si dají lidi pozor.
2: Dálnice D5, příjezd do Prahy z Plzně. Kolona opět hlavně kamionů v pravém pruhu popojíždí od 7. kilometru až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Opět osobním autem pojedete o něco rychleji. A silnice 169 z Horažďovic do Sušice je před Rabí neprůjezdná. Vyprošťují nám nákladní auto po nehodě a jede se přes Budějtice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Koruna jako svatý grál nedůvěřivého národa. Okamurův boj za celostátní referendum neutuchá. Vědomí umělé inteligence anebo srážka vídeňských státních škol s multikulturní realitou. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
4: Názory a argumenty.
5: Irán útočí drony na Kuvajt, zaměřil se nejen na americké síly v zemi, ale útok bezpilotních strojů poškodil i tamní letiště a několik lidí dokonce zranil. Veškeré komerční lety byly okamžitě pozastaveny. Kuvajtská armáda uvedla, že protivzdušná obrana země likviduje útoky nepřátelských raket a nepřátelských dronů. Konec citátu. A hostem ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Ačkoliv Donald Trump, americký prezident, stále vyhlašuje nějaké blížící se dohody s Iránem, tak zdá se, že ten naopak neutuchá ve svých aktivitách.
6: Tak ono, toto nebyla pouze iránská aktivita, nutno říci. Ty útoky byly vzájemné a byly to opravdu jedny z nejvážnějších přestřelek od začátku příměří, které zatím stále ještě trvá, ale nejenom z tohoto důvodu je pod velice silným tlakem. K tomu útoku iránskému došlo nejen na Kuvajt, ale i na Bahrajn a Spojené státy naopak podnikly útok na iránské radary na ostrově Kešm. Vlastně Írán vysvětluje ten útok, že Spojené státy zaútočily a zasáhly raketou Hellfire tanker, prázdný tanker mířící do iránského přístavu. Útoky na lodě vzájemně, buď ty, které se pokouší proplout Hormuzským průlivem, což nechce Írán, nebo naopak na ty, které se pokouší plout do íránských přístavů, což blokují Spojené státy, jsou ale poměrně pravidelné. Uzavření Hormuzské úžiny je, jak známo, opravdu dosti velkým problémem, až bych řekl katastrofou pro světovou ekonomiku, a trvá už 95. den. Mezitím probíhají různé přestřelky, hlavně slovní, ale jak vidíme, tak i skutečné. A vlastně obě strany nyní vedou jakousi vyčkávací válku. A je otázka samozřejmě, kdo v ní může vydržet déle. Írán blokuje Hormuz. Nyní třeba velitel expedičních sil iránských revolučních gard Quds Esmail Kani vyhrožuje, že ještě může začít blokovat Bab al-Mandab, což je vlastně úžina vedoucí do Rudého moře, kde působí jemenští povstalci podporovaní a vyzbrojovaní Íránem. A samozřejmě to by byla další velmi vážná věc, protože tam tudy jde také velké procento světové ropy a vůbec světového obchodu. Pro Spojené státy je otevření Hormuzu velmi podstatné, protože Spojené státy sice mají vlastní ropu a situace je pro americké těžaře výhodná, ale ne tak už pro americké spotřebitele, protože i ceny ropy v Americe a benzínu následně se řídí světovými cenami. A ve Spojených státech budou v listopadu midterms, volby v polovině volebního období, a tam opravdu republikánům hrozí porážka. Zrovna tak budou volby v Izraeli a samozřejmě i izraelský premiér Netanyahu potřebuje něco ukázat.
5: Tolik Petr Schwarz, díky.
6: Díky, naslyšenou.
5: Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl tento týden prezident Petr Pavel na konferenci Revize Česka a zároveň doporučil přijetí jednotné evropské měny. Jenže i když Pavla zvolila většina občanů a on si nadále drží vysokou podporu, jeho výzva je pouhým příslovečným hlasem volajícího na poušti, míní aspoň publicista Petr Holub.
7: Vláda si zavedení eura nepřeje, prezidenta nepodpořila žádná z významnějších opozičních stran. Ani podle dotázaných ekonomů se euro nevyplatí. V podstatě to je paradox, protože euro bývá považováno za úspěšný projekt, ke kterému se hlásí stále nové země. Mezi ekonomy ztrácí eurozóna na prestiži, to popřít nelze. Vedle svých nesporných výhod, jakými jsou společná měna i jednotná měnová politika, se stále častěji objevují připomínky, že eurozóna nepřispívá ekonomickému růstu, ale stává se něčím jako experimentální chráněnou dílnou. Evropská centrální banka, jak známo, zvýhodňuje úvěry pro určitá hospodářská odvětví, včetně zelené energetiky, a je vždy připravena odkoupit dluhopisy jakkoliv zadlužených členských států. Je pochopitelné, že se k euru přihlásili Chorvati a Bulhaři, kteří spoléhají na příjmy od turistů. Jenže Češi, Poláci a Maďaři jsou zaměřeni na export a tomu může prospět, pokud se operativně využívají změny v kurzu světových měn. Není pochyb, že žít bez eura znamená dobrodružství. Například Polsko a Maďarsko se mohly díky vlastní měně rychleji zadlužovat, protože pak mohly dluhy srážet vyšší inflací a oslabením národní měny. Není pochyb, že to je směr, který je sympatický také současnému českému premiérovi. Ovšem, zatímco rychle rostoucí polské ekonomice se solování vyplácí, pro Maďary nastal rozpočtový problém, když nedokázali prodávat desetileté dluhopisy s nižším než 6% úrokem. Přesto má tuzemský odpor proti společné měně politické důvody, jak připomněl prezident. Běžnému spotřebiteli se koruna nevyplácí, protože při každé cestě do zahraničí musí nakoupit eura a směnárny i banky si strhávají solidní procenta. Jenže tato nepříjemnost psychologicky nepřebije základní zkušenost. V posledních 25 letech může Čech za svůj korunový plat v eurové cizině nakupovat stále víc zboží. Až do roku 2008 kurz koruny posiloval. Před rokem 2020 zase rostla tuzemská ekonomika rychleji než v eurozóně a v posledních letech přispěla Čechům na nákupy v cizině druhá nejrychlejší evropská inflace. Proč se zbavovat koruny, když na první pohled pomáhá dohnat životní úroveň Němců, Italů a dalších Evropanů? Přesto průzkumy ukazují, že podstatný argument pro korunu leží jinde. Podle květnového eurobarometru podporují tuzemští občané společnou politiku Evropské unie nejméně ze všech. U každé agendy patří přinejmenším mezi pět nejvíc skeptických národů a vůbec nejméně důvěřují politice, která se týká obchodu, migrace, digitalizace nebo společné měny. Ta se líbí jen čtvrtině Čechů. Neznamená to ovšem, že Češi Evropskou unii nenávidí. Jenže s podezřením hledí na všechno, co přichází zvenku. Nějaký entuziasmus společná Evropa vyvolávala naposled před finanční krizí roku 2008. Hodnoty hledáme především v soukromé sféře. Tím posledním, co nám ve světě, který se tak rychle mění, ještě zbývá a na co je spolehnutí, je koruna. Je s tím však potíž. Může se stát, že ekonomika začne slábnout, státní dluh se bude čím dál hůře splácet a národní měna se po maďarském vzoru skutečně stane překážkou rozvoje. Spoléhat na jedinou hodnotu přitom znamená, že v případě, když o ní přijdu, přicházím o všechno.
8: To byl Petr Holub. I když to momentálně na úspěch zákona o celostátním referendu nevypadá, předseda SPD Tomio Okamura se zcela jistě nevzdá záměru ho někdy prosadit a nepřestane zákon slibovat veřejnosti. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
9: Při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie se v květnu 2024 objevil na internetových stránkách SPD požadavek na konání referenda o vystoupení země z unie. K jeho naplnění by bylo potřeba přijetí zákona o celostátním referendu. Konkrétně v takové podobě, která by hlasování umožnila. Po sněmovních volbách v roce 2025 mohla SPD živit naději, že svůj záměr bude moci v nově vytvořené vládě prosadit. Jak se velmi rychle ukázalo, bylo to očekávání poněkud naivní. V programovém prohlášení kabinetu je napsáno, že případné celostátní referendum by se nemělo týkat otázek typu členství země v Evropské unii nebo v NATO. Tomio Okamura prohlašoval, že musí vzít v potaz politickou realitu. Přesto dále věřil tomu, že zákon o celostátním referendu, byť v umírněnější podobě, prosadí. Na začátku června letošního roku po koaliční radě mohl nadšeně veřejnosti oznámit, že se k tomuto cíli výrazně přiblížil. Podle něj se na jednání podařilo konečně dosáhnout shody na podobě zákona o celostátním referendu. Nyní zbývá už v uvozovkách pouze maličkost. Návrh musí projít klasickým legislativním procesem. Pokud úspěšně zdolá připomínkové řízení, čeká ho projednávání v poslanecké sněmovně. V momentu, kdy dojde k závěrečnému hlasování, musí pro něj zvednout ruku minimálně 120 poslanců. V řadách vládní koalice je jich přitom pouze 108. Dalších 12 by předseda SPD musel získat z opozičních lavic. V tuto chvíli to není příliš pravděpodobné. Pokud by přece jenom uspěl, neměl by Tomio Okamura vyhráno. Zákon o celostátním referendu by musel projít ještě v Senátu. Rovněž ústavní většinou, ke které se současná vládní koalice v horní parlamentní komoře ani nepřibližuje. Takže šance na jeho přijetí je prakticky nulová. Pokud je předseda SPD realista, počítá s tím. Přesto jeho radost z dosažení koaliční schody nemusela být hraná. Svým voličům může vykázat snahu o splnění předvolebního slibu. Za to, že nebyl dotažen do zdárného konce, bude moci opozice. Spokojený může být rovněž Andrej Babiš. Jeho hnutí mohlo bez obav vyjít požadavku SPD vstříc, protože zákon velmi pravděpodobně v parlamentu stejně neprojde. Pohlídalo si, aby se v návrhu neobjevila možnost hlasovat o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO. Tím si premiér pojistil, že podoba zákona o celostátním referendu nevyvolá vášnivou polemiku. Spíš nikoho v tuto chvíli příliš nevzrušuje. To neznamená, že se SPD myšlenky o prosazení celostátního referenda po očekávaném neúspěchu vzdá. Naopak ho bude i nadále slibovat veřejnosti. Po vypršení mandátu současné vlády by nebylo překvapením, kdyby Tomio Okamura opět oživil požadavek na vypsání referenda o setrvání či vystoupení země z Evropské unie. Ústava České republiky takovouto možnost už přes 30 let teoreticky nabízí. Píše se v ní, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Dosud k tomu došlo pouze jednou. Konkrétně při celostátním hlasování o vstupu země právě do Evropské unie. V dohledné době se na tom velmi pravděpodobně nic nezmění. Alespoň předsedovi SPD zůstane zachováno téma, kterým se opakovaně snaží získávat podporu od voličů.
8: To byl Petr Hartmann.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Zkoumání AI vědomí v gigantických podnicích, jako jsou Meta nebo Google, je nadále součástí práce na budování superinteligence, neboli obecné umělé inteligence, která by měla jednou dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. A hovoří k tomu ekonomická novinářka ze serveru Newsstream, Tereza Zavadilová.
10: Příběhy, ve kterých člověk vytvoří umělou bytost a ta je posléze obdařena vědomím, fascinují lidstvo od starověku. Pygmalion pomohl oživit sochu, Robi Lev vytvořil golema a spisovatelka Mary Shelley před 200 lety Frankensteina. Ve 20. století, a Karel Čapek byl první, přišli spisovatelé s myslícími roboty. Podle současných vládců umělé inteligence se tato sci-fi stává realitou. Meta, Google a Anthropic podle deníku Financial Times najali psychology a filozofy, aby rozšířili výzkum v oblasti vědomí strojů. Jejich týmy řeší otázku, zda by stroje mohly jednoho dne mít subjektivní zkušenost, tedy vědomí, a jaké závazky by k nim lidé v takovém případě měli mít. Například Anthropic testuje modely na známky tísně, včetně chování připomínajícího paniku nebo úzkost. Stejná otázka jako nyní tvůrce a prodejce umělé inteligence už nějakou dobu trápí i akademiky, zejména v oblasti etiky a neurověd. 19 předních vědců a kognitivních badatelů vytvořilo takzvaný checklist vědomí, tedy pravděpodobný bodovací systém, který by měl odhalit, zda už je AI schopná dosahovat lidských kvalit vědomí. Systém kombinuje různé neurologické teorie, například schopnost vytvářet model vlastní pozornosti či sebe sama, pracuje s metareprezentací, tedy schopností myslet o vlastních myšlenkách, či řeší, zda se učí z prostředí a jedná cíleně, nejen odpovídá na text. Pokud AI model splní velkou část těchto kritérií, pravděpodobnost určité formy vědomí se vědecky zvyšuje. Do diskuze nedávno zasáhl i známý evoluční biolog Richard Dawkins. Ten po svých zkušenostech s pokročilými AI modely veřejně prohlásil, že umělá inteligence už v podstatě vědomí má. Tvrdil, že když stroj dokáže vést hluboký dialog, vtipkovat, psát poezii, chápat jeho román a reflektovat vlastní existenci, pak se mu zdá těžké dál říkat, že není vědomý, co vzbudilo velké pozdvižení. Mnoho odborníků mu vyčetlo, že zaměňuje inteligentní jazykové chování za subjektivní zkušenost. Jinými slovy, že model AI může perfektně mluvit jazykem vědomí, aniž by uvnitř něco bylo. Debata naráží na jeden podstatný problém, a sice, že ani lidské vědomí není vědecky uspokojivě vysvětlené. Věda a filozofie se v tom topí už staletí. Čistá neurověda o tom, jak mozek zpracovává podněty z okolí, jak ukládá paměť, jak reaguje na strach, jak koordinuje pohyby, tomu se říká snadný problém vědomí. Říká se mu snadný ne proto, že by byl jednoduchý, ale protože věda ví, jak jej zkoumat. Těžký problém vědomí pak pátrá po tom, proč je tohle všechno zpracovávání informací doprovázeno subjektivním prožitkem. Proč, když světlo o jisté vlnové délce dopadne na sítnici, mozek to zpracuje jako červenou barvu, která vyvolá emoci. Zatím největší shoda panuje na definici filozofa Thomase Nagla. Organismus má vědomí tehdy, pokud reflektuje, že je sám sebou. U lidí víme, že se takto prožívají. U židle nebo kalkulačky to nepředpokládáme. A u AI to prostě nevíme, ať daný model říká, co chce. Zkoumání AI vědomí v gigantech, jako je Meta a Google, je součástí práce na budování superinteligence či obecné umělé inteligence, kdy mají stroje dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. Tak třeba nám tahle chytřejší AI jednou prozradí, co to vlastně je to vědomí.
5: To byl příspěvek Terezy Zavadilové. Vídeňské státní školy aneb srážka s multikulturní realitou. Tak zní titulek příspěvku redaktora deníku Právo Roberta Šustra.
11: Už několik měsíců slýcháme z různých stran, že migrace přestává být pro řadu evropských států problémem. Jako důkaz jsou uváděna čísla o klesajícím počtu žádostí o udělení azylu. Bývá to dáváno do souvislosti s koncem dlouholeté občanské války v Sýrii a také s opatřeními řady států s cílem omezit ekonomicky motivovanou migraci. Zmíněný trend ovšem stále neřeší další věc související s migrací a tím je zapojení nově příchozích do většinové společnosti. Třeba prostřednictvím škol. V Rakousku v této souvislosti nedávno způsobilo rozruch několik zpráv, které odhalily značné nedostatky. Začalo to studií mapující situaci na vídeňských státních školách. Dvoumilionová rakouská metropole byla odehřeva hodně mezinárodním městem, kde se potkávaly nejrůznější kultury. Nejpozději po velké uprchlické krizi let 2015 a 2016 zde skončilo mnoho rodin z Blízkého východu. Časem se jim narodili děti, které postupně začínají chodit do škol. Citovaná studie ukázala, že ze žáků, kteří navštěvují státní školy, udává 41% jako své náboženství islám, zatímco křesťanství vyznává jen lehce přes 31% školou povinných dětí. U soukromých škol naopak jednoznačně převládají děti, jež se hlásí ke křesťanství. To nezní zrovna tak, že by právě školy spravované státem mohly sehrát klíčovou roli při integraci cizinců do společnosti. Reportéři z řady rakouských médií se následně pokusili o jakýsi reality check, čili vydali se do škol označovaných kvůli vysokému počtu dětí migrantů jako takzvané problémové. Za zmínku stojí obzvlášť rozhovor s učitelem Thomasem Valachem. V jeho škole má ze 400 žáků pouze 5 žáků němčinu jako mateřský jazyk. Učitel hovořil o třídách, kde nefunguje základní komunikace, neboť nejenom, že žáci nemluví německy, ale často neovládají dobře ani vlastní mateřštinu, takže asistenti znalí tohoto jazyka nic nezmůžou. Některé z dětí je podle Valacha dobré nechat nejprve vyspat, protože předchozí noc prodávali drogy v okolí vídeňského nádraží Praterstern, případně, když je Ramadán, tak se svými rodinami až dlouho do rána oslavovali přerušení půstu v podobě iftaru. Valach také líčil průběh třídních schůzek s matkami 12-letých muslimských dívek, které se vůbec nezajímaly o prospěch ratolestí, ale hlavně se ptali, jak dlouho ještě budou muset jejich dcery chodit do školy, protože už byl domluvený jejich sňatek. Představu, že by tyto děti jednou měly vstoupit na pracovní trh, vyvrátil Valach tím, že poukázal na životní zkušenost mnoha jejich rodičů. Nemají ambici usilovat o nějaké zaměstnání, neboť k živobytí jim stačí pobírat nejrůznější dávky a podpory od státu. Thomas Valach přitom není nějaký pravicový škarohlíd. V minulosti pracoval jako novinář v levicových médiích. Byl i součástí komunikačního týmu rakouských sociálních demokratů. Před několika lety se ale rozhodl politicko-mediální sféru opustit a jít učit. Důležité je, že Valach pouze nelamentuje, ale navrhuje také možná řešení. Třeba, aby byly již u tříletých dětí, nejenom těch od cizinců, zjišťovány jejich jazykové kompetence. Pokud by vykazovali vážné nedostatky, museli by je rodiče dát do školek. Kdo by to odmítal, přišel by o státní podporu. Tímto tvrdým opatřením se již podle Valacha podařilo snížit na minimum původně vysokou míru absence u těchto dětí při vyučování. Jestli se Rakousko a zejména město Vídeň z toho něco vezmou k srdci, anebo se na alarmující výpovědi Thomase Valacha časem zapomene, se teprve ukáže. Prvním náznakem, že tomu tak nebude, je široká reakce na jeho vyjádření a hlavně, že se o nich diskutuje. Ještě před takovými 10 lety to možné nebylo, neboť se mnozí tvářili, že žádné problémy neexistují. Pořád zkrátka snili o multikulturních společnostech vzájemném obohacování a především tolerování. To se ale ve skutečnosti vyvinulo úplně opačným směrem.
8: Hovořil Robert Schuster, editor zahraniční redakce Deníku Právo. No a na závěr, Francie se na konci května setkala s nebývalým jevem. Celou zem totiž ochromilo takové vedro, že se dokonce museli zavřít některé školy. Teplota přesahovala 40 stupňů. No a u mikrofonu už je k tématu naše tamní korespondentka Klára Notaro.
12: Byl to ten nejteplejší květen, kam až paměť sahá. Náhle vedro mělo vážné důsledky. Při běžeckých závodech zemřeli dva sportovci a utonulo několik lidí, kteří se koupali na nevhodných místech. Vedro způsobilo problémy i v dopravě. Na pařížském předměstí Velizy na nové tramvajové lince se horkem doslova vzduly koleje. Některá železniční spojení byla zrušena, protože francouzské dráhy se obávaly, že ve starších vlakových soupravách nebude fungovat klimatizace. Jinde vlak jezdil jen 30-kilometrovou rychlostí, protože nejen koleje, ale i troleje jsou na vysoké teploty citlivé a rychlá jízda by je mohla poškodit. V horku trpí poruchami i elektronická zařízení na železnici. Lidé na ulici chodí s deštníkem nad hlavou, s lahví vody a vějířem. V Paříži se horka nebojí jen rozvášnění fotbaloví fanoušci a příznivci francouzsko-malijské zpěvačky Aji Nakamurové, která tři večery za sebou vyprodala stadion Stade de France. Francouzská vláda takovou vlnu horka v květnu nečekala a přitom nelze říci, že na možnost předčasných veder neupozorňovali vědci a nejrůznější asociace. Ministryně pro ekologické přeměny Monique Barbutová se vyjádřila, že takových epizod s výjimečně vysokými teplotami letos v létě bude ještě několik. Tajemník pro klimatické změny Simon Steele z Organizace spojených národů připomíná, že tato jarní vlna horkého počasí jen brutálně představuje důsledky klimatických změn. Vzhledem k nepřipravenosti Francie na tyto závažné změny mohou být Francouzi právem znepokojení. Od loňska sice existuje národní plán pro adaptaci na klimatickou změnu, který počítá se zvýšením průměrné teploty o 4 stupně do roku 2100. Ale tento plán se týká zejména založení fondu pro odškodnění katastrof, ochrany pracujících při vysokých teplotách. Zabývá se dopravou, zemědělstvím, ale podle slov Vincenta Vigier, ekonoma specializovaného na klima a životní prostředí, plánu chybí rozpočet na všechna nezbytná opatření. Socialistický senátor Patrick Kanner volá po novém Marshallově plánu na adaptaci veřejných služeb v případě horka. Populistická pravice Národní sdružení opakovaně požaduje okamžité instalování klimatizace ve školách. A Mathilde Panotová ze strany Nepodajných kritizuje vládu, že není na úrovni při řešení klimatické výzvy. Francie totiž výrazně snižuje financování zeleného fondu, který má zemi připravit na klimatickou změnu, chránit před povodněmi, pomáhat při tepelném izolování budov, dbát na udržitelnou urbanizaci, chránit přírodu. Premiér Sébastien Lecornu řekl, že stát nemůže platit všechno, například o budovy škol a jejich vybavení se musí starat obce. Na jaře se budou konat prezidentské volby a jedním z velkých témat kampaně bude nutně změna klimatu.
8: Příspěvkem Kláry Notaro z Francie končí středeční vydání Názorů a argumentů, čili každodenního publicistického pořadu Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci už se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
13: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Kuvajt vyhostil dva iránské diplomaty. Jde o reakci na dronový útok na mezinárodní letiště. Basketbalisté Nymburka hostí ve druhém ligovém finále tým Pardubic. Na Pražském okruhu brzdí provoz nehoda za nájezdem z plzeňské dálnice směrem na D1. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. když chcete vědět proč.
0: Platby za státní pojištěnce, tedy třeba za děti nebo důchodce, by se příští rok mohly navýšit o 24 miliard korun. Navrhne to ministerstvo zdravotnictví, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Stát teď posílá do systému zdravotního pojištění za státní pojištěnce 2188 korun měsíčně. Za letošní rok to stát vyjde na skoro 158 miliard korun. Po útoku na mezinárodní letiště Kuvajt vyhostí dva íránské diplomaty. Íránský dronový úder měl jednu oběť a nejméně 63 zraněných. Letiště v Kuvajtu na některých terminálech obnovilo provoz už hodiny od úderu.
14: Na záběrech ze sociálních sítí je vidět díra ve střeše příletové haly T1 a to, jak prostor zaplňuje prach a dým z požáru na několika místech. Kuvajtské ministerstvo obrany útok označilo za zločinnou agresi. Írán tvrdí, že vypálení dalších self raket a dronů je odvetou za americké útoky v Hormuzském průlivu. Podle Bílého domu ale navzdory vzájemným úderům úspěšně pokračují rozhovory o cestě k trvalému míru mezi Spojenými státy a Íránem. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Teherán už souhlasil, že nebude usilovat o výrobu jaderné zbraně. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: Maďarský premiér chce rozšířit spolupráci Visegrádské čtyřky s Francií a Německem. Peter Maďar to řekl v Elizejském paláci před jednáním s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.
15: Maďarský premiér Peter Maďar v Paříži řekl, že chce posílit spolupráci s Českem, Slovenskem a Polskem. Visegrádské čtyřce chce prý taky vdechnout nový život.
14: Kdybychom občas mohli přičlenit Francii a Německo, abychom mohli spolupracovat, uspořádat společná vládní jednání, vytyčit si cíl, na kterých bychom mohli společně pracovat.
15: Maďarsko a Francie chtějí v následujících měsících uzavřít novou bilaterální dohodu, která bude zahrnovat například jadernou energetiku nebo zemědělství. Podepsat by podle Maďara mohly obě země na podzim. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že se s Maďarem otevírá nová éra v Maďarsku a zároveň nová kapitola Maďarska v Evropské unii. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
0: Čtyři muže obvinili kriminalisté v případě černých skládek s odpadem z Německa. Podle policie ho v roce 2024 dovezli zhruba 600 tun. Skončil na různých místech na Moravě, třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo v Hrašpicích u Brna. Čtveřice si vyslechla obvinění z neoprávněného nakládání s odpady. Podle policejní mluvčí Soni Štětínské jim hrozí až 5 let vězení.
16: Obvinění měli jednat jako členové organizované skupiny po předchozí dohodě a s jasně vymezenými rolemi. Jeden měl například objednávat přepravu a další zajišťovat místa k uložení. Kriminalisté ve vyšetřování i nadále pokračují.
17: Basketbalisté mistrovského Nymburka hostí ve druhém finále Národní ligy Pardubice. Středočeši vedou 1-0 na zápasy a jejich druhý domácí zápas sleduje reportér Jakub Kanta.
1: Nymburští basketbalisté už v úvodní čtvrtině odskočili na 7-bodový rozdíl, jenomže Pardubice vůbec nic nevzdali a otočili ještě ve druhé čtvrtině nepříznivý vývoj a v poločase vedou 32-31 nad Nymburkem. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.
17: Hokejový obránce Stanislav Svozil bude po 5 letech strávených v Zámoří hrát znovu extraligu za Kometu Brno. O návratu 23-letého hráče, který nastoupil i ke 2 zápasům NHL, informoval klub.
2: Nehoda na D1 za Měřínem a taky na pražském okruhu Stodůlek. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zpomalte mezi sjezdy na Měřín a Velký Beranov. Na kilometru 125 nehoda. Srazila se 4 auta, blokují odstavný a pravý jízdní pruh. Průjezdný je teď pouze levý pruh. Na místo dorazila sanitka a policisté a zdržíte se asi 10 minut v koloně. Na dálnici D1 kolony taky na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je silný provoz, jede hodně kamionů směrem na východ. Brzdí se za sjezdem na Ostrovačice v obou pruzích. Osobní auta se pak v levém pruhu rozjíždějí, kamiony se ale sunou až k omezení v Brně. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 čekejte kolony u plzeňské dálnice. Na 20. kilometru u nájezdu ze Stodůlek na okruh hlásíte nehodu v pravém pruhu.
18: Dopravní nehoda kamionu s osobním autem. Oni blokují jeden celý pruh, takže se tam zahusťuje poměrně dost díky, je tam na místo dorazila dopravní policie, takže se bude vyšetřovat.
2: průjezdný pouze levý pruh, kolona od plzeňské dálnice zpomalila a ucpává se kvůli tomu taky D5 na příjezdu do Prahy z Plzně od 7. kilometru, hlavně kamiony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Už jste slyšeli Katy.
20: To je skvělá otázka.
19: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
20: Skvělý rétor.
19: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
21: Ferrari otevírá novou kapitolu své historie.
22: Představila svůj první čistě elektrický model s názvem Ferrari Luce.
23: Prima Ferrari Elettrica.
24: Lamborghini zavedení plně elektrických modelů odkládá a třeba Bugatti je dál zcela odmítá.
25: Ne, někteří tvrdí, že Ferrari právě svoji značku zabilo.
22: Výrobce očekává, že elektromobily budou do konce desetiletí tvořit přibližně pětinu jeho nabídky.
19: Velké jméno, velký risk. Ferrari udělalo svůj první elektromobil a za jeho vzhled sklízí dost kritiky. Co lidem vadí a proč se ve spojení s Ferrari teď mluví i o firmě Apple a Číňanech? Na to všechno se ptám Františka Dvořáka, automobilového novináře z webu iDnes.cz. Dnes je středa 3. června. Ahoj Františku, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
26: Ahoj, děkuji za pozvání.
19: Elektrické Ferrari, které teda úplně nevypadá jako Ferrari, jmenuje se Luce, světlo, ale řekl bych, že úplně nezazářilo v těch posledních dnech. Pastelově modrá barva, krátký čumák, minimum těch klasických sportovních rysů, na které jsme u Ferrari zvyklí, taky 5 sedaček, to je premiéra u Ferrari.
26: Určitě.
19: Kolik vtipů jsi viděl na tohle auto v posledních dnech, protože na sociálních sítích se to jim jenom hemží.
26: No, bezpočet a stále přibývají, ale já bych neřekl, že to auto nevyvolalo emoce nebo nebylo úspěšné. Ono je super úspěšné v tom, jak se o něm všude mluví. Já myslím, že za posledních 10-15 let nespomeneme auto, které by vyvolalo tolik reakcí, tolik emocí a ví o něm celý svět. To se naposledy podařilo Elonu Muskovi se Cybertruckem. Opět je to dost nekonvenční auto, které prostě vyvolává emoce a každý na ně má názor.
19: Jo, no určitě. Ne. Já si myslím, že naopak vyvolalo spoustu emocí. Ferrari říká, že kritika ta je součástí procesu. To je taková hezká marketingová floskule, bych tak skoro řekl, ale do Ferrari se hele pustili. Bývalý šéf automobilky. Má to za zradu značky. Italský vicepremiér Matteo Salvini, tomu se auto nepozdává. Ptá se, co by na to asi řekl Enzo, totiž teda zakladatel Enzo Ferrari.
27: Vypadá to jako všechno možné, jenom ne jako auto s logem vzpínajícího se koně.
19: Jak velké je to v Itálii téma?
26: No tak já bych řekl, že každý Ital samozřejmě se cítí být odborníkem na Ferrari, ale ano, určitě to je téma. Na druhou stranu, oni všichni kritizují v podstatě jenom ten vzhled, když se to tak vezme. To, že je to elektrické auto, se vědělo už strašně dlouho dopředu, bylo to rozhodnuto někdy kolem roku 2020, s tím, že teda už i předtím tam pracovaly nějaké malé týmy na tom, jak by případné elektrifikované Ferrari mělo vypadat a co by mělo umět a s čím by se měli umět poprat. A je to jenom o tom vzhledu, řekl bych. A na omluvu musím říct, že Benedetto Vigna, šéf značky, zároveň řekl, že když jdete s tím proudem, tak nikdy neuděláte nic revolučního. Abych to parafrázoval, to jeho vyjádření. Já myslím, že to jednoznačně vyjadřuje to, co chtěli s Luce udělat. Oni opravdu chtěli šokovat. A to se jim dokonale podařilo. Ono jim je v podstatě jedno, kolik těch aut prodají.
19: Jak to?
26: Protože jich obecně Ferrari vyrábí tak málo aut, že když prostě jednoho modelu nevyrobí tolik, tak to vykryjí nějakým jiným modelem a outsourcují toho velice málo. Dali tomu obrovskou cenovku, je to nejdražší sériové Ferrari vlastně všech dob.
19: 13 milionů korun v přepočtu.
26: Přesně tak, CCA. Ale to je základní cena, takže z příplatky myslím, že na 18 se dostane úplně každý bez problému. Takže oni hrají na to, že se o tom autu bude mluvit a možná může být jakýsi reputační problém, že to nebude vyprodané, protože řekněme, že Ferrari vždycky jsou všechna vyprodaná. Jak říkal Enzo Ferrari, vždycky musíte vyrobit o jedno auto méně, než kolik jich potřebuje trh. Takže v tomto případě je to trošku otazník, ale řekl bych, že jim na druhou stranu může být opravdu jedno, kolik jich prodají.
3: Koho napadlo, že něco takového je dobrý nápad? Ty už jsi zmínil šéfa automobilky Vignu, tak to je jeho nápad, Luče?
26: To je velká otázka. Vzhledem k tomu, že to auto prezentoval při té premiéře sám John Elkann, což je prezident Ferrari, je to předseda toho investičního fondu Exor, který je většinovým vlastníkem Ferrari, tak bych trošku typoval, že to bude i na jeho podnět, nebo že to bude jeho dítě v tomto ohledu.
3: A taky na tom představení byl už tebou zmíněný Benedetto Vigna, CEO, dával rozhovor CNBC. A říkal, že startuje nová éra. A taky zmiňoval, že nové technologie si hold vyžádají nový design.
26: Mě by zajímalo, jestli někdy sám Flavio Manzoni, šéf designér Ferrari, řekne pravdu nebo řekne naplno, jak moc se ho dotklo to, že to auto nedesignoval on a že to prostě svěřili nějaké externí kanceláři designérské. Pro kontext je to design studio LaFrom Johnnyho Iva, což je bývalý šéf designer a viceprezident pro design firmy Apple, a on stojí vlastně za celým tím designerským konceptem Apple. Takže já si tak trošku myslím, že oni se chtěli svést na tom, že Johnny Ive je ochoten nadizajnovat auto, podepsat se pod to před publikem, před celým světem a vytvořit jakýsi Apple Car. Nebo...
3: Který nakonec nebyl, že on byl v plánu a nebyl.
26: Přesně tak, ale když se podíváme na některé spekulace, jak by to auto tehdy mohlo vypadat, co tak prosakovali ven, tak některá z těch malůvek je velmi podobná tady tomu autu.
3: Takže Ferrari Apple Car.
26: Takže Ferrari Apple Car, myslím si, že trošičku hrají na to, což zase v dnešní době se to nenosí. Že tady těch motivů, jak moc jiné je to nejenom po designové stránce, ale vůbec celým tím kontextem, tak to nemá v dnešním autoprůmyslu obdoby. Takže čí je to dítě? No já bych řekl, že Johna Elkana a Benedetta Vigny asi pravděpodobně, a na druhou stranu musela to být obrovská odvaha, museli opravdu dát hlavu na špalek o ohledu, že se to podaří dotáhnout do konce ten projekt. No a ohlas publika, ten byl vlastně Ferrari vždycky jedno trošku.
3: Jo, tak je to bouřlivý ohlas a hlavně Ferrari, dobře, tak jedno jim může být, kolik prodají aut, jedno jim je možná ta šoková reakce, ale jedno jim asi úplně není, že během pár hodin se jim propadly akcie o 8% po tom odhalení, zatím se teda jim nedaří úplně vyšplhat zpět, byť jdou nahoru. Za poslední rok spadly skoro o třetinu. Tak
26: ale
3: to je
26: tady
3: přece
26: vidíme,
3: zásah.
26: No samozřejmě ono možná, když se podívám na ten dlouhodobý horizont, tak je to ještě víc, ale tak v tom případě to teda není vina toho Luče. Ten jednorázový propad, ten první den po té premiéře, tak ten by se dal připsat šokům těch akciových trhů a řekněme těch akcionářů, kteří si ty Ferrari kupují, ale ten propad ceny je dlouhodobý trend, tak to bych asi neřekl, že by se to mělo všecko dát jenom jako...
3: A ten propad teda nejde na vrub elektromobilitě a tomu, že i tyhle ty super luxusní automobilky vyrábějící super rychlá, super moderní auta přemýšlí nad tím, že by měly dělat elektrifikovaná a elektrická auta. Třeba Lamborghini plány na elektrické auto schodilo ze stolu.
5: Při sledování trhu jsme zjistili, že trend v zájmu o elektromobily u naší cílové skupiny zákazníků nestoupá, a proto jsme se rozhodli upustit od čistě elektrického vozu a přejít na plug-in hybrid.
3: Ferrari to dotáhlo do konce.
26: Matteo Rimac řekl, vlastně ten nebyl schopný rozprodat těch svých 1000 aut toho svého supersportu Rimac.
3: Ano, ano.
26: A sám řekl, že v této kategorii to publikum úplně není zvědavé na elektromobily, když to řeknu trošku neomaleně. Jenomže Ferrari se na tu cestu dalo asi před 5 lety a vy už tam musíte dojít. Když už to auto jednou vyvíjíte a nechcete odepsat obrovské peníze, tak prostě potřebovali dojít do konce. Lamborghini to samozřejmě odpískalo, třeba ten projekt elektrického Lanzadoru, nebo jak se měl jmenovat.
3: A tam je zajímavé ještě to, že vlastně Lamborghini, tak v tom jsou součástky z Audi, což je součást koncernu Volkswagen. Volkswagen tlačí elektromobilitu a teďka Lamborghini po rocích letech vývoje řekne, ne, my to nakonec neuděláme.
26: Myslím si, že management Lamborghini trošku využil toho, že to zase s tou elektromobilizací koncernu Volkswagen a vůbec všeho není taková sláva. A vzhledem k tomu, že Lamborghini je formálně vlastněné značkou Audi, která je jednou z, řekněme, nejnemocnějších značek celého koncernu Volkswagen, tak myslím si, že využili situace a když jim to přestalo vycházet, tak se podařilo dosáhnout toho, že jim bylo schváleno to, že ten projekt odpískají. Hmm. Že se prostě ty peníze radši odepíšou. Ferrari je v trošku jiné pozici. On je tak jako vydělené. On vlastně nepatří už dneska ke koncernu Stellantis, nepatří k Fiatu, k ničemu. Má stejného vlastníka, ale hraje samo za sebe. A zase je to o tom, že je to Ferrari. To si může dovolit v podstatě cokoliv. Hmm. Přece jenom stojí někde jinde, než to Lamborghini je. O kousíček výš ve vnímání publika i cenami a je vedle vlastně autoprůmyslu. To bylo hrozně zajímavé vlastně, kdy Benedetto Vigna při představení toho auta sám řekl, že my nejsme technologickou firmou, my jsme luxusní firmou, my jsme značkou, která je, se pohybuje ve světě luxusu. Hmm. No už se úplně přestalo mluvit o tom, že to je automobilka. Což jenom pro kontext, na to samé, když jsme se ptali zástupce Rolls-Royce, člena představenstva značky Rolls-Royce, který byl v Praze, tak on řekl to samé. Ano, my jsme za posledních 5-7 let jsme se posunuli do světa luxusních značek.
6: Rolls-Royce má taky svůj vlastní elektromobil, teda už pár let.
26: Přesně tak, Rolls-Royce má svůj vlastní model, je to velké kupé Spectre a u něj ten vývoj prodejů byl velmi podobný jako u všech ostatních elektromobilů. První vzednutí zájmu, potom ještě nějaký doběh a teď to vypadá na pokles. Jo. To samé se stalo u Porsche Taycan, to je úplně nejilustrativnější příklad všeho.
6: A to je taky důvod možná, proč Ferrari, když vidí tyhle ty výsledky u konkurence, tak proč trošku couvá z těch vlastních plánů na elektrifikaci vlastního portfolia, protože Ferrari chce, aby do roku 2030 byla pětina jeho produkce elektrická, ale původně to mělo být až 40%.
7: S ohledem na potřeby zákazníků, aktuální tržní podmínky a očekávaný vývoj trhu, Ferrari předpokládá, že v roce 2030 budou sportovní vozy značky zhruba ze 40% poháněny spalovacími motory, ze 40% hybridně a z 20% čistě elektricky.
6: Tak co u vás, ne?
26: Přesně tak, přesně tak. Ten vývoj je v posledních ne letech, ale spíš tak kvartálech jednoznačný a v tom luxusním segmentu těch superdrahých aut opravdu je vidět, že ten odklon od elektrifikace je jednoznačný. Na druhou stranu, já si u toho čísla, které jsi zmiňoval, nejsem úplně jistý, jestli to jsou čistě elektrická auta nebo elektrifikovaná, protože vlastně dnes většina produkce, část produkce Ferrari je hybridizovaná, má nějakou formu částečné elektrifikace v tom pohonu a za to se dá schovat ledacos.
6: Tak, já si myslím, že to jsou čistě elektrická, ale zároveň máš pravdu, protože třeba Lamborghini, když ustoupilo od toho čistě elektrického auta, tak se ale rozhodlo dál podporovat hybridy, že? To je ale zajímavé vlastně říct, že tenhle ten typ automobilek ustupuje od těch svých plánů, když naopak ty podmínky, jsou to pořád evropské automobilky, o kterých se tady bavíme, tak přeci jenom v Evropské unii budou platit čím dál větší a silnější pravidla týkající se emisí nejenom oxidu uhličitého, tak přeci jenom nějakým způsobem k tomu asi dojít budou muset, ne? Aby neplatili ty horentní pokuty, které teď jsou kolik. Na jeden gram navíc platíš 95 €.
26: €95.
6: Na auto.
26: Opět je třeba si to zadat do toho kontextu, kde se ty značky pohybují. Ferrari má jako hlavní trh Ameriku. Spousta aut se prodá na Blízkém východě. Evropa je pro ně samozřejmě důležitá stále. Oni budou stále říkat, že to je pro ně důležitý trh, protože je domácí. Ale vzhledem k objemu té produkce je tak trošku opět jedno, jestli ty pokuty budou platit nebo ne, protože na ně vždycky budou mít. My jsme viděli, že marže Ferrari za uplynulý rok je 29%. Hmm. Takže tam se ty peníze na to najdou. Samozřejmě nikdo nechce platit tu pokutu. Takže se ve světě těch normálních značek, který je opravdu hodně daleko od toho, kde se pohybuje Ferrari a ten zmíněný Rolls-Royce třeba, tak ty normální značky opravdu bojují o každý gram a každé euro. U těch superluxusních a superdrahých značek je to trošku jiná liga a já si myslím, že kdyby to nebylo tak trošku zakázané, tak by rádi do ceníku napsali nebo do té částky psali, jaká část té ceny
6: jde na tu pokutu. No protože do roku 2035 nebo potom mají vlastně produkovat automobilky flotily aut, které nebudou mít žádné emise oxidu uhličitého. Do roku 2030 to má být 50 gramů. Tam to snižování prostě je nějak naprogramované do těch příštích let. Asi se tomu budou muset přizpůsobovat. Taky elektrických aut se prodává v Evropě čím dál víc. Už jsme na nějaké pětině.
26: 15-19% za uplynulý rok a kvartál, no. Když to řeknu v tomto pořadí. Já bych zase možná byl trochu optimističtější nebo pesimističtější, to záleží na tom, z jaké strany se na to koukáme, jestli ty limity pro ten rok 2030 a 2035 opravdu zůstanou v platnosti, protože se stále ještě mluví o přehodnocení, to rozpočítávání těch emisí na jeden rok se posunulo teďka teda na 3 roky, autoprůmysl teď už přišel po prvním roce teda toho 3letého moratoria, že by to, se to mělo posunout na 5 let, a v uplynulém týdnu jsme slyšeli vtipnou zprávu o tom, že eurokomisaři nebo europarlament je zděšen tím, že jejich elektromobily služební nedojedou ze Štrasburku do Bruselu, nebo že ta cesta trvá 7 hodin, že to je odysea na hrozně dlouho s nabíjením, takže možná si uvědomili, co si vlastně vymysleli v Bruselu, takže se možná změní ta pravidla. A ano, autoprůmysl stále mluví o tom, že potřebuje pracovat s jakousi stabilitou, s dlouhodobým plánováním. Na druhou stranu už i ty evropské tradiční automobilky se dost přizpůsobily tomu tempu rychlé doby dnešní, takže dokáží auto vyvinout rychle a dokáží rychle měnit plány. A vidíme i v posledních týdnech po představách plánů do budoucna automobilek, že si tam nechávají otevřená vrátka a že hodně mění vlastně tu strategii. Odklání se od elektrifikace, typicky Honda třeba. Ta úplně odpískala celou vlastně svoji elektromobilní větev, dá se říct jednu. Na poslední chvíli zrušila několik modelů, Stellantis přiznal, kolik miliard odepsal za elektrifikaci. Takže já si myslím, že když bude potřeba, tak velmi rádi změní ty plány.
8: Klimatická politika je teď neúprosná, Euro 7 přijde na konci letošního roku a příští rok bude taky nabíhat, do toho ETS 2, emisní povolenky, o tom jsme ve Vinohradské 12 už taky několikrát mluvili, a do toho ještě jedna výzva, o které jsme se tu ještě nezmínili, ale je důležitá, a to jsou automobily, elektrické automobily z Číny. Čína je, pokud se nemýlím, nadále jedničkou na trhu s elektrickými auty.
26: Určitě stále jest, je to největší výrobce, prodejce,
8: distributor, exportér.
26: A tak podobně.
8: A dováží ta elektrická auta do Evropy? Zaplavuje jimi Evropu? Částečně ne?
26: Spíš než těch elektrických aut, že sem putuje víc těch spalovacích, nebo těch klasických. Obecně, já bych to spíš zvětšil tu optiku na obecně čínský autoprůmysl. Čínské auta obecně, než jenom čínské elektromobily. To je obrovské téma pro celou Evropu, pro všechny evropské automobilky a je to věc, se kterou se budou muset poprat co nejdříve a vlastně nikdo si s tím moc neví rady. Čínský autoprůmysl obecně trpí dnes nadprodukcí v podstatě. Poté, co čínská vláda zrušila všechny možné podpory na výrobu elektroaut, tak ty automobilky potřebují ty auta někde udat. Mají nastavené plány, mají nastavené plány dodávek, prodejů, výroby a tak podobně. Tam jsou velmi rychlí a velmi flexibilní, dokážou auto vyvinout v podstatě za rok. Na druhou stranu ho musí taky někde prodat. A otázka je vlastně, jak se s tím ten evropský trh porovná. Stanovali jsme si tady nějaká dovozní clana na v Číně vyrobené elektromobily, protože to netýká jenom čínských automobilek, ale i ostatních značek, které vyrábí v Číně. Takže sem jezdí mimo těch čínských značek třeba také Tesly z Číny, mini elektrické Volvo. Se vyrábí z Číny, Volvo a tak podobně. Na druhou stranu jsou některé značky, které jsou úspěšné, jsou některé značky, které jsou velmi ambiciozní, ale zatím toho úspěchu nedosáhly. A vidíme naopak ještě jednu věc, že se sem ty automobilky tlačí s tím, že tady chtějí vyrábět. Obrovským tématem posledních týdnů je to, že ty nevyužité kapacity evropských automobilek Stellantisu a Volkswagenu, že oni mají zájem BYD, nejambicioznější asi, čínská automobilka specializovaná na elektromobily, už dnes největší výrobce elektroaut na světě, za loňský rok porazili Teslu, ale těch značek je mnohem víc a naopak všichni kapitáni autoprůmyslu evropští říkají, že v Evropě se víc než těch 16 milionů aut ročně neprodá. Že ten trh prostě nebude narůstat už. A bude se teď bojovat o to, jak se přerozdělí ty kvóty mezi sebou, nebo jak si ty automobilky rozkouskují ten koláč. Růstový potenciál vidí někde v Africe a v Indii, ale o tom se mluví už asi 20 let a stále tam ten třesk jaksi nenastal. Ale opět, Evropa má nastavené ten objem výroby v těch svých fabrikách na nějaký objem. Číňani za posledních pár let postavili obrovské továrny na auta. No a teď se to musí někdo udat. Takže možná se schvíluje k obrovské mele v Evropě, ale otázka je, jak na to budou reagovat zákazníci.
3: A to je otázka, na kterou se chci zeptat, protože třeba Ferrari v tomhletom taky musí vidět ohrožení, ne? BYD, tebou zmíněná automobilka, vyrábí třeba model Yankvang, to je taky supersport, tak neohrožuje to Ferrari právě i v očích zákazníků, kteří by si mohli říct, tak proč bych si kupoval tak drahé Ferrari, když velmi pěkný Yankvang, který tady Číňané taky udělají mi elektricky a bude, tak, bude jezdit
26: hezky,
3: proč bych si ho nepořídil?
26: Zrovna v případě toho Ferrari je to o tom, že vy chcete Ferrari. Vy opravdu chcete to auto z Maranela s tím koníkem ve znaku.
3: Dobře, ale dostanete Luce, což nevypadá.

0: evropský. Evropský řidič je nejrychlejší, nejlepší a nejnáročnější. Kdekoliv v Ázii jsou řidiči úplně jiní. Tam jde o to, aby se to auto pohybovalo. Oni si kupují mobilitu, oni si nekupují auto, oni si kupují mobilitu. Takže ta mentalita je úplně jiná. A opět, Číňani se obhání obrovskými čísly. Najdeme spoustu aut, které jsou výkonnější než Ferrari Luce. To má jenom 1050 koní nebo kolik. Tam jde o to další ladění, o ty další schopnosti, další kvality.
1: A ta tu tradici,
0: a životnost, řekněme. A tu tradici. Tady se opravdu u Ferrari, stejně jako u všech ostatních luxusních značek, jak říkají, že jsou ze světa luxusu, tak si kupujete tu značku, nekupujete si jenom ten výrobek, kupujete si ten příběh zatím.
1: Příběh, který pak sdílíte třeba se závodníky Formule 1 Leclerkem a Hamiltonem, kteří se v Luce už projeli. A je 100% už jasné, že teda Luce se bude vyrábět tak, jak jsme ho teď viděli?
2: Určitě.
1: Někdy na podzim mají dorazit první kusy, nebo kdy to je?
0: Někdy na podzim, ty auta už jezdí.
1: A chápu správně tedy, že necítíš ani ohrožení z Číny, že to je tak trochu šok možná pro ty tradiční zákazníky, ale že to je vlastně celkem úspěch pro Ferrari, i když se teda ty akcie částečně propadly, protože si to koupí lidé, kteří chtějí Ferrari, protože prostě tam je ten znak.
0: Přesně tak, a to je obrovské téma. Jestli ta automobilka obecně je výrobcem automobilů, řekněme storiedenská firma, anebo jestli je to firma na finančním trhu, řekněme.
1: Musí přece vydělávat.
0: Musí přece vydělávat, ale já v tomto vnímám teda velký posun za ty poslední dekády, kdy ty automobilky opravdu byly firmy, které chtěly poskytnout mobilitu. Oni chtěli vyrábět ty auta a ten zisk se s tím nesl tak nějak samo sebou. Ale dnes je to vlastně jediné hledisko, které se zmiňuje.
1: Ferrari odložilo plány na druhý elektrický model minimálně na rok 2028.
0: Ono od toho odstoupilo už asi před rokem a půl. Ono už před delší dobou odpískalo ten projekt toho menšího elektromobilu.
1: Se jenom tak závěrem zeptám, jestli skutečně si myslíš, že Luce může být úspěchem, když už teďka Ferrari couvne od dalších plánů.
0: Já si myslím, že to dopadne tak, že vlastně Luce bude takým symbolem odvahy toho kupce, že s něčím takovým se bude chtít ukázat na veřejnosti. A teďka to nemyslím zle. Prostě auto, o kterém se všude mluví a o kterém si část publika myslí, že je opravdu nepovedené co do vzhledu, tak to bude chtít velkou odvahu.
1: Už v něm seděl i papež mimochodem, fotili se s ním hvězdy F1, tak uvidíme, jaký bude mít úspěch. Františku, díky, že jsi dorazil.
0: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívil František Dvořák, který vede rubriku Auto na webu idnes.cz. A má otázka, ta byla v zásadě jednoduchá, tedy proč Ferrari dělá elektrické auto. Naslyšenou zítra.

0: 19.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hnutí SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti dnešnímu verdiktu se odvolá a je připravené pokračovat až k ústavnímu soudu, řekl to šéf hnutí a předseda sněmovny Tomio Okamura. Případ se týká dvou plakátů SPD před krajskými volbami v roce 2024. Okamura rasismus odmítá, šlo podle něj o svobodné vyjádření názoru. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo plánovanou reformu penzijního spoření. Za největší změnu označila ministryně Alena Schillerová z hnutí ANO snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Zákon by vláda měla projednat do konce června. Česko pošle do Řecka hasiče kvůli zvýšenému riziku lesních požárů. Během léta se tam vystřídá 44 profesionálů. Česko vysílá na pomoc stejný počet hasičů jako loni. To v Evropě schořelo rekordní více než 1 000 000 hektarů porostu. A v čele Vysokého vatikánského úřadu bude poprvé žena, která není jeptiškou. Vatikán oznámil, že šéfkou dikasteria pro komunikaci se stane mexicko-americká novinářka Maria Monserratová Alvarádová. Ve funkci bude dohlížet na chod vatikánských

0: médií. Do úřadu nastoupí v listopadu. Hlavním úkolem dikastéria je zajistit šíření poselství papeže a katolické církve do světa. Úřad doteď vedli dva prefekti původem z Itálie. Basketbalisté Nymburka a Pardubic hrají za stavu 1-0 pro Středočechy druhé finále play-off Národní ligy. Utkání sleduje reportér Jakub Kanta.
1: 3 minuty a 16 sekund před koncem třetí čtvrtiny se prosazuje opět nejlepší střelec dosavadního průběhu. Nymburský reprezentační rozehrávač Ondřej Sehnal je na 16 bodech a proto Nymburk vede nad Pardubicemi ve 27. minutě 53-45. Ze sportovního centra Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Nehoda na D1 za Měřínem a komplikace na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Měřín. Na kilometru 125 hromadná nehoda 4 aut, na místě hasiči taky sanitka, projíždí se pouze levým pruhem. Kolona zabere 10 až 15 minut, dá se sjet na Měřín, obě to po silnici 602. Naopak zkracuje se kolona na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně od 190. kilometru a zdržíte se do 10 minut osobním autem. Ještě pražský okruh ve směru z letiště na D1 se na 20. kilometru u nájezdu ze Stodůlek srazilo osobní auto s kamionem. Jsou v pravém pruhu, na místě už jsou policisté, nehodu šetří. Průjezdný pouze levý pruh a kolona od plzeňské dálnice jede pomalu. Zdržíte se přes 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, a ta zhruba od 5. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 11 až 7, ve Slezsku bude kolem 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Je středa 3. června. Věda Plus začíná. Podle dnešní nabídky by se mohla jevit, jakože je o postupném vymírání a mizení. Ostatně posuďte sami. Čeští vědci chtějí zachránit příběhy původních obyvatel Střední Ameriky dříve, než umlknou jejich poslední vypravěči. Jak se jim to daří? Proč v Evropě mizí sisel? Jeho populace je podle nové studie velmi citlivá na konkrétní podobu krajiny. Proč se ji nemusí dařit ani na chráněných územích? A na Českobudějovicku by si naopak asi přáli, aby vymizeli květilka, dřepčík a letos i krytonosec. Jsou to všechno škůdci, kteří přežili mrazy i sucho a teď škodí na polích se zelím. Ať vám Plus nezmizí z doslechu, aspoň v následující půlhodince, přeje Renata Kropáčková.
3: Věda Plus.
4: Čeští jazykovědci zachraňují jazyk původních národů Střední Ameriky. Pomáhají zachovat příběhy, tradice i kulturu domorodého národa Nahuat Pipil. Jehož mluvčích rychle ubývá. To, co po staletí existovalo jen v paměti těchto potomků Aztéků, dnes převádějí do nahrávek a knih. Dřív, než úplně zmizí, z poslední generací vypravěčů.
5: Tohle je ulita, která se už od dob Aztéků používá při troubení, kdy se oznamuje, že dojde k nějaké významné události. Tento zvyk se dochoval i v Salvadoru v komunitách Nahuat Pipilu.
6: Vysvětluje hispanistka Athena Alchazidu z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. Do středoamerického Salvadoru jezdí za posledními nositeli původních tradic a zaznamenává jejich vyprávění. Jednou z nich je i 86-letá Nancin Fidelina.
7: Dobrý den, zdravíme vás do České republiky. Zdraví vás Nancin Fidelina Cortés, která bydlí zde. Vesničce, která se jmenuje Santo Domingo de Guzmán.
6: Vyprávění jazykovědci systematicky nahrávají. Nezachycují v nich jen ohrožený jazyk, ale také mýty, vzpomínky a tradiční znalosti místní komunity.
5: Nancin je označení pro babičku, ale také učitelku, protože už od těch nejstarších dob předávali znalosti, předávali i ty příběhy, ale také praktické návody, jak co udělat, připravit, vyrobit.
8: Nancin
6: v jazyce Nahuat vypráví o své práci hrnčířky. Výroba keramiky je součástí jeho života, stejně jako tradice, které předává dál. Potomci Aztéků Nahuat Pipilové si podle Atény Alchazidu navzdory staletím kolonizace uchovali část své původní identity. Jejich jazyk ale dlouhodobě vytlačuje španělština.
5: Nahuat Pipilové je jedno z mála domorodých etnik, které na území Salvadoru přežily. V současné době má zhruba 280 000 příslušníků.
9: Jejich kultura je v dnešní době ohrožená. Těch lidí, co mluví tím původním jazykem, ubývá.
5: Pokud vymizí jazyk, vymizí a zanikne celá kultura. A u těchto kultur, které jsou založeny na orální tradici, to znamená, že vše je předáváno ústně, tak je to nenapravitelná ztráta.
6: Na záchraně těchto příběhů spolupracují jazykovědci také s Moravskou zemskou knihovnou. Ta už v minulosti připravila výstavu nebo vzdělávací programy pro děti. Teď chce vydat knihu mýtů a legend Nahuat Pipilů, říká Veronika Fillinger z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.
10: Na začátku tohoto roku byly uskutečněny další výjezdy do těchto komunit a v rámci toho se chystá tedy kniha, kde jsou tyto příběhy zdokumentovány. Knihovna se snaží o to, aby to bylo bilingvní, více dostupné světu.
6: Připravovaná kniha má podle autorů přiblížit nejen samotné příběhy, ale i způsob, jakým Nahuat Pipilové chápou svět okolo sebe. Jeden z mýtů například vysvětluje, jak lidé získali kakao od bohů.
5: Kakaové boby představovaly hmotnou rezervu a používaly se jako platidlo. Byl to i lék, dával se například kojícím matkám, aby měly lepší mléko.
6: Mizejícím jazykem mizí i svět příběhů. Vědcům se je ale podařilo zachytit dřív, než umlknou jejich poslední vypravěči. Mýty a legendy Nahuat Pipilů by teď navíc mohly vůbec poprvé vyjít česky. Na vydání knihy pořádá Moravská zemská knihovna veřejnou sbírku, do které se může zapojit každý. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
4: Příběh Nahuat Pipilů je jen jedním z mnoha s mizejícím jazykem. Často mizí i příběhy, tradice a kulturní paměť celých komunit. Co vlastně ztrácíme, když zanikne jeden jazyk a dají se některé ještě zachránit? A nebyla vlastně čeština před 200 lety v podobné situaci? O tom si nyní více řekneme s jazykovědcem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Janem Bičovským. Vítejte, dobrý den.
11: Dobrý den.
4: Slyšeli jsme v reportáži o jazyku Nahuat. Kolik takových podobných jazyků dnes ve světě mizí?
11: To je těžké odhadnout, ale nepochybně desítky, možná nižší stovky. Ono samozřejmě záleží na tom, v jakém stádiu toho zanikání se nacházíme. Jestli to je věc 10 let, 5 let posledního mluvčího. Ale nepochybně jsou to desítky až nižší stovky.
4: Je vlastně nějaký časový údaj, který by ukazoval, za jak dlouho jazyk nebo jak rychle jazyk vymizí nebo zanikne?
11: No to se nedá jako nějak stanovit tak, aby to vlastně cokoliv říkalo. To jsou jednotlivé situace, které mají někdy spolu něco společného v tom, že třeba je tam dominantní španělština, jak tady zaznělo, angličtina, další jazyky, ale ty situace jsou velmi specifické a nedá se odhadnout, jestli ta populace přečká dalších 10 nebo 50 nebo 100 let. Jo, to jsou věci, které nezáleží jenom na tom jazyce jako takovém nebo na té populaci jako takové.
4: Existují příklady jazyků, které třeba už byly na pokraji zániku a ještě se je podařilo zachránit, oživit? Co o tom rozhoduje?
11: No tak samozřejmě v prvé řadě politika a peníze, takže pokud byla politická vůle nebo společenská vůle té komunity ten jazyk zachovat, často protože měl nějaký, nebo typicky má nějaký význam pro identitu té komunity, tak se to dařilo nebo daří, takže třeba některé keltské jazyky, jako je třeba moderní velština nebo irština, do značné míry vděčí za to, že ještě nevymřeli tomu, že ty státy mají nějakou suverenitu a snaží se do té domácí kultury investovat. Pak samozřejmě jsou pokusy o znovuoživení jazyků. Nejlepší z nich je třeba příklad jazyka, který se používá v současné Izraeli, jivrit, což je v podstatě jazyk, který je uměle vytvořen, ale na bázi hebrejštiny, kterou v té době už se vlastně nemluvilo stovky, možná tisíce let. A přitom jim teďka mluví 8 nebo 9 milionů lidí. Jo, čili lze to. Ten problém samozřejmě, když chcete oživovat třeba mamuta, no tak může se rozběhnout v zoologické, ale ty původní podmínky, ve kterých žil, a tudíž i možnost sledovat, jak vlastně vypadal jeho život, což by třeba v té analogii s nějakým biologem mohlo být zajímavé, tak ty možnosti jsou omezené. Proč se jako obnovit, zachránit, já nevím, sumerštinu, by se snad i dalo, když bychom si nemohli popovídat o současné kultuře, protože bychom neměli ta slova, ale co by nám to vlastně přineslo, kromě řekněme nějakého jako pobavení nebo řekněme obohacení jako ve stylu fantasy a science fiction.
4: No ale zase čeština, aspoň se takhle vykládá vlastně v rámci výuky na základních školách před národním obrozením, byla v podobné situaci, ne? Že byla...
11: Čeština byla nepochybně ohrožena tím, že ten dominantní jazyk kulturní a společenský byla němčina. A v rámci nějakého širšího hnutí, které bylo celoevropské, u těch menších jazyků a národů a vůbec v okamžiku, kde se formula idea národa, tak Češi samozřejmě sáhli po tom, že chtěli mít svůj vlastní jazyk, takže ten do nějaké míry začínal jako koníček skupiny různých studentů okolo Pražské univerzity, dá se říct. A je z nějaké míry je umělý, ale zda by byl býval skutečně zanikl, to nevíme. Jo, to je jako, mohlo se to stát, nemuselo. A nepochybně by byla spousta dalších jazyků, o kterých by platilo to též.
4: Vy se zabýváte mrtvými jazyky. Dá se ještě vrátit k životu jazyk, kterým už nikdo nemluví? Nebo vlastně je to něco podobného, co už jste tady zmínil? Jsou asi i příklady vlastně, když jste mluvil o té hebrejštině nebo o tom podobném jazyku, kdy vlastně už byl ten jazyk mrtvý a podařilo se ho znovu obnovit, nebo že prostě se překročil ten bod?
11: Byl spíš vynalezen nový jazyk na bázi toho staršího, ale doloženě k oživení. Ta otázka v podstatě je, kdy a za jakých podmínek je jazyk živý. A ten je živý v nějaké komunitě mluvčích, která ho používá k denodenní nebo časté komunikaci, která prostě s tím má spojené určité kulturní aspekty, to znamená třeba sdílený nějaký kulturní prostor, mytologie, náboženství, historie, právní třeba kánon a tak dále. A pokud obnovíte toto všechno, tak to znamená vlastně jako teoreticky najít společenství, které by bylo ochotno odvrhnout tu svoji kulturu, třeba konkrétně českou, a začít mluvit jazykem na Watl Pipil, což se pravděpodobně nestane. Zároveň, jak tam zaznělo, že pokud zmizí jazyk, zmizí kultura, ona to není úplně pravda samozřejmě. Irská kultura nezanikla tím, že by zanikla v podstatě irština, ale nebo skotská tím, že by v podstatě zanikla skotština, tam má desítky tisíc mluvčích. Ale u těchto malých národů to samozřejmě platí do té míry, že pokud jaksi nedojde k tomu, že by ta společnost přešla k tomu majoritnímu jazyku, včetně té slovesné kultury, čili že by v celku převedla, tak tento aspekt té kultury nepochybně zanikne, nebude, jak by se předávalo do dalších generací.
4: Mohou moderní technologie ohroženým jazykům pomoci, nebo spíš vlastně jejich ústup urychlují?
11: Nevím, jestli jejich ústup urychlují. Pokud tou technologií myslíme třeba mass media, to znamená ne moderní, ale třeba desítky let, tak nepochybně spíše nepřispívají v tom smyslu, že ten dominantní jazyk je více přístupný těm mluvčím těch vymírajících jazyků, je všude okolo nich, takže mají větší příležitost se s ním identifikovat, naučit se ho a tak dále. To asi nepřispívá. Zda mohou, jestli máte na mysli třeba umělou inteligenci, ano, umělá inteligenci by zřejmě dokázala, pokud by se s ní správně pracovalo, tak vytvořit třeba avatara, který by mluvil plynně sumersky a najít komunitu lidí, kteří by se v důsledku ten jazyk naučili. A nebo libovolný jiný z těch vymírajících, to nepochybně asi lze.
4: Tak uvidíme.
11: Ale samozřejmě to záleží na vůli těch mluvčích, jestli si spolu chtějí povídat nebo ne.
4: Uvidíme, kam nás umělá inteligence i v tomhletom směru zavede. O vymírajících jazycích jsme mluvili s Janem Byčovským z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji moc, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Pestrá krajina mizí a spolu s ní i sisel obecný. Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd se podíleli na nové mezinárodní studii, která dosud nejdetailněji zmapovala výskyt tohoto ohroženého druhu v Bulharsku. Výsledky publikované v odborném časopise European Wildlife Research ukazují, jak citlivě je sisel vázán na konkrétní unikátní podobu krajiny. Studie zároveň upozorňuje, že ani chráněná území dnes často nezajišťují potřebné podmínky pro dlouhodobé přežití sislých populací. Ve vysílání teď vítám Natálii Martinkovou z už zmíněného Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Dobrý den.
12: Dobrý den.
4: Možná na úvod můžeme vysvětlit, proč se studie odehrávala právě v Bulharsku. Je tamní výskyt sisla něčím specifický?
12: Je to oblast, kde sa sisly rozvinuli na tú dnešnú diverzitu, ktorú pozorujeme aj v rozsiahlejších oblastiach Európy. Takže dodnes je tam zachovaná najväčšia genetická diverzita a Bulharsko sa považuje za oblasť pôvodu toho sisla pasienkového, ktorého máme aj my u nás. Takže z tohto pohľadu je to jednak výnimočná genetická diverzita a z ďalšieho pohľadu je to veľmi rozsiahly datový súbor, kde sa kolegovia z Bulharskej akadémie vied dlhodobo zaoberajú sledovaním a výskumom sislých populácií a majú k dispozícii veľmi detailné informácie o tom, kde sa sisly vyskytujú, odkiaľ vymizli a aké sú dobre etablované jednotlivé populácie. Takže z tohto pohľadu je táto dátová sada veľmi informatívna.
4: Jaké hlavní faktory tedy podľa těchto zjištění nejvíce ovlivňují přežití sisla obecného v evropské krajině?
12: On potrebuje v prvom rade dobré prevzdušnené a odvodnené, hlavne teda odvodnené pôdy v otvorenej krajine, takže sú to nejaké lúky, pasienky, prípadne nejaké horské svahy, ktoré sú pokryté otvoreným trávnatým spoločenstvom. A potom je už celku tolerantný voči ďalším charakteristikám toho prostredia. Napríklad vieme, že v Bulharsku je schopný prežívať aj vo veľmi vysokých nadmorských výškach, ktoré u nás by sme považovali už za alpínske pásmo. Hej, že našli ho v nadmorských výškach vyšších, než je Snežka. A to je špecifické pre Bulharsko, kde ten sisel je naozaj ako doma. U nás už takto vysoko sa nedokážu tie populácie dostať. A v tých charakteristikách krajiny, v ktorej sa vyskytuje, je teda otvorená krajina s priepustnými pôdami, je to úplne najdôležitejšie.
4: Podľa tých zistení pouze asi 6% nejvhodnejších biotopů sa nachází v národne chránených územích. Proč nestačí ochrana v rámci národne chránených území?
12: Záleží na tom, v akom režime manažmentu tieto chránené územia sú a veľmi často sa národné parky vyskytujú buď v horách, čo teda ako nie je univerzálne vhodné prostredie pre sislov, ale hlavne majú zásahový režim, ktorý v prípade hlavne strednej Európy, ale aj juhovýchodnej Európy znamená, že táto oblasť začína zarastať hlavne bukovo-dubovými lesmi a lesné spoločenstva vlastne nie sú vhodným prostredím pre sislov. Takže v zásade oni potrebujú, ak by boli tie územia chránené špeciálne pre sisla, aby tam boli manažmentové opatrenia, ktoré budú zamedzovať zarastaniu lesnými spoločenstvami.
4: Tak co z té studie těch zjištění z Bulharska by mohlo pomoci ochraně sisla obecného i v Česku? Co by mělo být prioritou v ochraně tohoto druhu u nás?
12: Myslím si, že identifikácia dôležitosti rôznorodosti krajiny, nejakej mozaiky rôznych prostredí, ktorá ale bude dostatočne ako rozsiahla na to, aby udržala aj sislie populácie. U nás teda sa v súčasnosti začínajú objavovať nejaké pásy biodiverzity medzi rozsiahlými poliami, ale sú relatívne úzke a krátke, čo môže byť super pre hmyz, pre populácie motýlov, ale už menej preto, aby sa tam dokázala udržať kolónia sisla. A sisel je zaujímavý tým, že zimuje, takže celú chladnú časť roka u nás on prespí v podzemných norách a tým pádom bude veľmi citlivý na to, akým spôsobom bude tá hospodárska krajina obhospodarovaná práve ako v tej neskorej jeseni a cez celú zimu, pretože tých sislov to môže významne vyrušovať a narušovať im ich zimný spánok.
4: Doporučení od Natálie Martinkové z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
12: Děkujem za pozvání. Do počutia.
4: Stále posloucháte středeční Vědu plus. Liberec je jediným českým zástupcem ve sdružení 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst, a to do roku 2030. Cílem Evropské unie je takto poukázat na samosprávy, které se svými inovacemi mohou stát inspirací i pro další obce. Jde o součást snahy, aby se kvůli závažnosti a zrychlování změny klimatu Evropská unie do poloviny století co nejvíce přiblížila zmíněné klimatické neutralitě. Tedy stavu, kdy lidskou činností nevznikají žádné emise skleníkových plynů nad rámec přirozeného přírodního cyklu. Jan Kalibá si o tom více povídal s Pavlínou Trdíkovou, která má za město Liberec na starosti zapojení do této mise a spolupráci s dalšími členskými městy.
13: Mě hned napadá Turku, Nant, Lublaň, patří tam Bratislava, Košice a spoustu dalších, Barcelona, ze všech států tam najdete zástupce.
14: Dá se říct tedy i ze všech koutů Evropy a vy jste zmínila tu spolupráci, v čem spočívá ta spolupráce, na čem přesně spolupracujete?
13: Je to vlastně i jedním z nosných prvků celé té mise, maximálně sdílet nějakou naši dobrou zkušenost, učit se mezi sebou vzájemně, aby se maximalizovala replikace nějakých úspěšných řešení. Třeba to byl vlastně i případ toho, kdy jsme připravovali komunitní energetiku, tam nás propojili vlastně nějakými španělskými nebo belgickými regiony, které už tu zkušenost měly.
14: Hlavním cílem toho být mezi těmi net zero cities je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030 v Liberci a být zároveň chytré město. Co si pod tím má člověk představit?
13: Spoustu věcí. A když to řeknu úplně zjednodušeně, potřebujeme zrealizovat určitá opatření technická, abychom byli schopni snižovat ty emise skleníkových plynů, ať už se jedná o různá opatření rekonstrukce budov, aby se snižovala jejich energetická náročnost, ať už se jedná o energetiku, o komunitní energetiku, budování obnovitelných zdrojů energií nebo elektrifikaci dopravy. To všechno vyžaduje učinit určité, řekněme, technické investiční kroky. A druhá stránka věci je potom ta komunikace, osvěta, vzdělávání, kde my potřebujeme efektivně opravdu komunikovat, spolupracovat se všemi klíčovými aktéry z území města. Potřebujeme, aby chápali důležitost toho tématu, byli třeba i ochotní přizpůsobit trochu své chování, aby bylo reálné ty emise snižovat. Jo, teď třeba mluvím o změně dopravního chování, protože když se podíváme na současné geopolitické dění, tak už to není jenom o ekologii nebo celkovém well-beingu obyvatel, ale už je to i o nějaké bezpečnosti, energetické bezpečnosti, soběstačnosti a celkové rezilienci města, což si myslím, že v dnešní době je opravdu důležité.
14: Jsou i obavy typu, no tak oni nám tady do 4 let jako vypnou automobilovou dopravu a budeme po Liberci jezdit všichni na kole?
13: Určitě ano, ale my celou dobu říkáme, že nepřipravujeme opatření, která by lidi otevřeně k něčemu tlačila. Naše role je spíš v tom nastavit ty podmínky tak, aby pokud chtějí používat elektromobil, vlastnit elektromobil, tak vybudovat dobíjecí infrastrukturu. Prostě připravit jim ty podmínky, aby se mohli chovat tak, jak je žádoucí pro klimaticky neutrální město.
14: A rok 2030 je za 4 roky. Jste opravdu na cestě k tomu, že to Liberec zvládne a bude klimaticky neutrální? To znamená ty uhlíkové a další skleníkové emise vypuštěné nad rámec nějakého přírodního cyklu, že budou opravdu na nule v rovnováze?
13: My když jsme si nechali vypracovat emisní inventuru města, tak největší problém jsou budovy. Takže největší díl opatření leží za těmi budovami, renovace budov, výměny zdrojů vytápění, takže vlastně ty budovy se nám přelévají do energetiky. Energetika a určitě následuje i doprava, zejména soukromá automobilová, soukromá nákladní doprava. My kalkulujeme samozřejmě i s nějakými reziduálními emisemi, ale doufáme, že se nám podaří výraznou část těch emisí snížit. Ale současně celou dobu i říkáme, že ten náš cíl do roku 2030, ten primární cíl je nastavit ten ekosystém takovým způsobem, aby se do budoucna něco takového, jako ta klimatická neutralita, mohlo stát.
14: Když vezmeme tu celkovou atmosféru teď vůči ochraně klimatu, třeba i ze strany současné vlády, to znamená státu, je to něco, co vám to směřování komplikuje?
13: Samozřejmě, že ta politika celorepubliková to všechno ovlivňuje. Ovlivňuje to priority, co bude financované, jak bude nastavená legislativa, ale současně ve chvíli, kdy se budeme soustředit na bezpečnost, finanční úspory, zdraví, celkový well-being. Tam se zase naopak otevírá velká příležitost, protože asi každé město teď bude více přemýšlet nad tím, jestli dokáže být v té turbulentní době nějakým způsobem rezilientní. My potřebujeme tu komunitní energetiku posouvat dál, abychom byli opravdu nezávislí a soběstační, ale pro členy komunity už je v tuhle chvíli nastavena nějaká cena elektřiny, která je pro ně výrazně nižší.
4: Říká v rozhovoru s Janem Kalibou Pavlína Tvrdíková, která má za město Liberec na starosti aktivity v rámci Evropské sítě měst směřujících ke klimatické neutralitě. Česko má za sebou nejsušší jaro od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu bylo také nadprůměrně teplé. Nedostatek vláhy pociťují hlavně zemědělci a například pěstitelé zelí v Roudném na Českobudějovicku uvedli, že jim nepomohl ani déšť z posledních dní. Na vysetém zelí se objevují škůdci.
15: Ona to jakoby tady nakouše a přeruší přísun živin do rostlinky a to zelí potom uschne.
16: Na zelném poli s vedoucí krouhárny zemědělského podniku Malše Roudné Ivetou Hlaváčovou nacházíme rostliny, které jsou úplně suché.
15: To má na svědomí květilka.
16: Každým rokem mluvíme o tom, že na zelí dělají škody i dřepčíci a těch zatím letos moc není.
15: Dřepčíci se až tak nevyskytují, ale letos se nám objevil v zelí krytonosec řepkový, který nalítá ze zhora na tu rostlinku a užere srdíčko zelí. Letos řepka není v takové kondici, proto krytonosec řepkový hledá potravu jinde.
16: Ochrana proti škůdcům je rok od roku složitější, vysvětluje Iveta Hlaváčová.
15: Každý rok některé postřiky nebo přípravky nám zakáží. Problémem je i účinnost. Přípravky, které kdysi fungovaly týden 14 dní, účinkují jenom den, dva. Takže náklady jsou daleko vyšší.
16: Někde jsou i větší mezery mezi rostlinami a velikost zelí je taky hodně rozdílná.
15: Občas tady je mezerka, ale vidíme, že díky tím dešťům a teplému počasí, který samozřejmě zelí prospívá, tak rostlinky schází.
16: Mrazy tentokrát zelí na jihočeských polích nepoškodily, doplňuje vedoucí krouhárny v Roudném Iveta Hlaváčová.
15: Díky tomu, že jsme kvůli velmi teplému jaru zelí vysely dřív, ty rostlinky byly větší a odolaly mrazu.
16: Startovací podmínky po zasetí zelí nebyly ale všude stejné, říká tajemnice Zelinářské unie Zuzana Přibylová.
17: U našich pěstitelů evidujeme lokální škody na malých plochách, ale poměrně významné, a to především na severní a ve střední Moravě. Právě v nejcitlivějších fázích vývoje letos zasáhly jak jarní mrazy, tak tedy potom následně sucho.
16: Růst a celkovou úrodu zelí může dosklizně ovlivnit ještě mnoho faktorů. Jihočeští zemědělci doufají, že se nebudou opakovat už žádné extrémy z předcházejících let. Například povodně, při kterých voda zatopila velkou část polí. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
4: Z Českobudějovicka se loučíme s dnešním vydáním Vědy Plus s datem 3. června. Pokud vám něco uniklo a chcete si to poslechnout znovu, tak nás najdete na stránce plus.rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková.
3: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Evropská komise chce Evropu zbavit závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny. Nymburk a Pardubice proti sobě hrají ve druhém zápase finále Národní basketbalové ligy. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit to má vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
18: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
0: Při vedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který dnes představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny.
19: Většina evropských firem a úřadů v současnosti ukládá svá data do cloudu od amerických firem Amazon, Microsoft nebo Google. Podle místopředsedkyně Evropské komise Henny Virkunenové je nutné, aby citlivá data byla bezpečně uložena v Evropě. Evropská komise chce proto podpořit výzkum v oblasti umělé inteligence a usnadnit budování datových center. Cílem je v příštích 5 až 7 letech strojnásobit kapacitu datových center v Evropě. Unijní exekutiva také navrhla novelu zákona o čipech s cílem podpořit poptávku po polovodičích vyrobených v Evropě. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifů přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Na státy Evropské unie, Kanadu nebo Tajvan by dopadla cla ve výši 10%. Hodonín otevřel nový park u Červených domků na místě, které před 5 lety poničilo tornádo. Práce vyšly na 83 milionů korun, popisuje starosta Libor Střecha z hnutí pro Hodonín.
20: Co se tady odehrálo, tak je to neuvěřitelná proměna. Jako ten prostor je vlastně kompletně celý změněný, protože dřív tady byl les, byly tady zrostlé stoleté duby, které popadaly jak třísky a nezbylo tady vůbec nic. Spousta budov a areálů po okolí byla poničena, takže za toto jsem moc rád, za tu proměnu.
0: Prostranství má sloužit pro setkávání, sport nebo odpočinek. Plochu doplnila okružní stezka pro běh, workoutová zóna s lezeckou stěnou a rozběhovou dráhou.
21: Basketbalisté Nymburka hrají s Pardubicemi ve druhém zápase finálové série Národní ligy. Závěr utkání sleduje reportér Jakub Kanta.
1: Nymburští basketbalisté prohospodařili až 10-bodový náskok a ta koncovka bude ještě hodně zajímavá. Ještě zbývá odehrát něco málo, kolem 45 sekund. Nymburk vede 76-74 nad Pardubicemi a zbytek zápasu můžete poslouchat přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Nymburka Jakub Kanta, Radiožurnál.
21: České volejbalistky porazily na úvod sezóny elitní skupiny Ligy národů Čínu 3-0 na sety. Favorizovaného soupeře, aktuálně 6. ve světovém žebříčku, zdolali poprvé v historii. Ve druhém utkání v čínském Nankingu se utkají zítra ráno středoevropského času s Polskem.
22: Nebezpečí na D5 u Plzně a nehoda u Slaného. Na dálnici D5 u Plzně směr Rozvadov Německo se pohybují lidé pozorně. Projíždějte u nájezdu z Černic mezi kilometry 75 až 76. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín následky nehody odkliděly na krajnici kilometr 126. Kolona se rychle rozjela. Na Pražském okruhu směr Ruzině 20. kilometru stejná situace. Nehoda odklizená, kolona z Ruzině se rozjela, stále se ale ucpává D5 na příjezdu do Prahy zhruba od 7. kilometru, jsou to hlavně nákladní auta. Na D1 v Brně směr Ostrava zůstává hustý provoz, místy nesouvislá kolona mezi exity 194 Mikulov a 196 Bratislava. Na silnici 16 u Slaného havarovala 2 osobní auta. Nehoda je na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Vypadá to na kyvadlový provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se ale postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Češi se rychle učí, jak sdílet elektřinu, kterou si sami vyrobí. Už víc než rok platí série zákonů, která to umožňuje. Podle údajů elektroenergetického datového centra si Češi nasdíleli už přibližně 80 GWh elektřiny. To odpovídá objemu roční spotřeby asi 30 000 domácností. Komunitní energetiky se účastní jak jednotlivci, tak podnikatelé nebo celé obce a města. Proč to dělají, jaké jsou benefity a vize dalšího rozvoje a co jsou naopak bariéry a nevýhody sdílení elektřiny a jak to funguje v zahraničí. O tom bude dnešní vydání pořadu Zaostřeno, u kterého vás vítá Jan Kaliba.
3: Zaostřeno.
2: Nejčastěji Češi komunitně vyrábějí a odebírají elektřinu vyrobenou ze slunce. Existují ale i projekty na komunitní větrníky a sdílet jde i elektřinu vyrobenou z vody či bioplynu. Vznikají také komunitní bateriová úložiště a pokud jde o model sdílení, s přehledem nejčastější se jmenuje aktivní zákazník a umožňuje posílat si elektřinu třeba z rodinného domu do bytu. Mezi první Čechy, kteří to začali využívat hned, jak to nová legislativa umožnila, patří Michal Beneš. Vypravil jsem se za ním do Křečhoře u Kolína, kde mimo jiné co by nezávislý vykonává funkci starosty.
7: Do energetického datového centra jsem se registroval na počátku roku 2025, takže jsem pravděpodobně byl jeden z prvních, kdo tak učinil.
8: Vešli jsme teď tedy do technické místnosti.
7: V technické místnosti vidíme střídač, vidíme tady pojistkovou skříň, která k tomu musí být a jsou tady také dva sloupce baterií. Dům je napájen vyrobenou elektrickou energií i v době, kdy sluníčko samo o sobě nesvítí.
2: Za přibližně rok a půl se do systému sdílení elektřiny v Česku zapojilo přes 40 000 výrobních míst a střecha Michala Beneše je jedním z nich.
7: Je to 16 panelů fotovoltaiky, jsem od zhruba března do října soběstačný a nenakupuju téměř žádnou elektrickou energii od distributora a obchodníka.
8: Když jste se tedy potom rozhodl zapojit, když to nové zákony umožnili do toho sdílení, co to znamenalo v tu chvíli?
7: Znamená to zejména registraci do energetického centra, které po vás chce váš výrobní EAN, což je nedílná součástí fotovoltaické elektrárny, dále zadání ostatních EANů, na které budete sdílet. Je to malinko těžší proces než registrace v e-shopu, jen se vždy musíte s tou spotřebou trefit do té výroby, to znamená tu elektrickou energii spotřebovat v těch daných 15 minutách, ve kterých ji na tom domě i vyrobíte. Vzhledem k tomu, že jsem sdílel do bytu svých rodičů a na naší rodinnou chalupu, tak nepřicházelo v úvahu nějaké finanční vyrovnání, takže spíš šlo o ten dobrý pocit toho nějakým způsobem efektivně využít přebytky, které z té fotovoltaické elektrárny zprava vždycky jsou.
2: Teď už Michal Beneš sdílí elektřinu nejen s vlastní rodinou v režimu aktivního zákazníka. Letos vstoupil o úroveň výš do místního energetického společenství Podlipansko. Takovýchto energetických společenství je v Česku přibližně 150. Elektřinu si v jejich rámci může navzájem sdílet až 1000 jednotlivců, podniků i obecních budov. Pouštějí se do toho většinou obce, ale v Děčíně se rozhodla od spodu vybudovat energetické společenství na svou pěst skupina nadšenců.
23: My vlastně tady bydlíme v tuhle chvíli už třetím rokem. A jelikož jsme chtěli bydlet co nejvíc ekologicky a komunitně, tak jsme hledali různý způsoby.
8: Stojíme v Děčíně s Kateřinou Holou a Jakubem Šmídem na zahradě Vily Diana. Je důležitou součástí vznikajícího energetického společenství. A je to německá secese.
23: Je to tak. Bydlí se tady skvěle. Máme třeba slepice, záhony na zahradě a pěstujeme si zeleninu.
8: Viděl jsem, že už něco raší.
23: Něco už raší, nějaký saláty, řetkvičky se nám letos fakt daří. My jsme pak zvažovali i tu vlastní fotovoltaiku. Ale když jsme se podívali na naši střechu, ta je velmi členitá a navíc máme památný platany na našem pozemku.
2: A tak se 11 obyvatel vily spojilo s dalšími místními lidmi a rodinami, aby si lokální nízkoemisní elektřinu mohli vyrábět jinde a potom ji společně sdílet. Vzniklo energetické společenství SK Žárovka, které teď schání peníze na první fotovoltaiku. Tu pak nechá nainstalovat na střechu domu Jakuba Šmída, jednoho z členů spolku.
24: Já žádný památný
5: platany nemám na zahradě, to je moje velká výhoda. My jsme se dali dohromady někdy před 2 lety, protože i nás na Lesný zajímalo nějaké ekologické možnosti získávání energie. V tom energetickém spolku je 6 domácností.
23: Pro mě třeba v tom je fakt hodně důležitý, aby jsme všichni ušetřili nějaký peníze, měli vlastně nějakou stabilní energii, na kterou se můžeme spolehnout. To bylo taky za té energetické krize, že ty velké firmy, od kterých teď tu energii dostáváme, tak vlastně jejich výdělky se strojnásobily, zatímco prostě počet lidí v energetické chudobě se zdvojnásobil, a to podle mě rozhodně není fér a tak by to nemělo vypadat.
8: Jakub Šmíd a Kateřina Holá a další členové komunity energetické směřují tedy k cíli. Vy, Jakub Šmíd, tady máte dům kousek za Děčínem, kde ta fotovoltaika jde udělat. Spolek ještě žádnou nemá, u vás bude ta první.
5: A potom se začneme rozšiřovat a začneme do toho spolku přijímat další lidi s fotovoltaikama i bez.
23: Náš cíl byl vlastně přiblížit komunitní energetiku i lidem, kteří v ní normálně nejsou zahrnutí. My jsme chtěli, aby v ní mohli být lidi, kteří nemají technické vzdělání, mladí rodiny s dětma, ženy samoživitelky, právě ty, kteří vlastně ty úspory na té energii často nejvíc potřebují a jsou nejvíc ohrožený třeba energetickou chudobou. Takže náš cíl je vlastně prošlapat tuhle cestu a potom vytvořit takový blueprint, který právě těmhle lidem můžeme poskytnout, aby měli už tu cestu k té komunitní energetice mnohem jednodušší.
2: Říkají Kateřina Holá a Jakub Šmíd, členové společenství asi 40 lidí, kteří se snaží vybudovat komunitní energetiku skutečně od spodu a dát návod i ostatním. Velmi aktivní ve sdílení elektřiny jsou v Česku města a obce a k lídrům mezi nimi patří Liberec. Výroba a sdílení vlastní energie ze slunce zároveň městu podle jeho propočtů už teď v počátcích projektu ušetří přes 3 miliony korun ročně.
8: Před libereckou radnicí se pracuje a opravuje. K natáčení jsem si také vybral den, kdy je zatažená obloha a prší, ale z dlouhodobého pohledu Liberec sází na výrobu energie ze slunce a taky na její aktivní sdílení, v tom chce toto město patřit k lídrům v rámci celé republiky.
6: Primární byla energetická krize. V podstatě to začalo být obrovský téma. Energie vystřelili do prostě nebeských výšin. To byl ten hlavní důvod, že se Liberec, tak ostatní města tady v republice začaly o energetiku a energie zajímat.
2: Popisuje Miloslav Matocha, vedoucí odboru energetického managementu města Liberec. To založilo energetické společenství, do kterého se brzy chystá vpustit i další právnické nebo fyzické osoby. Už teď vyrábí a sdílí elektřinu v rámci městských budov. Typicky asi 40% vyrobené energie se spotřebuje přímo v daném objektu, zbytek se posílá do dalších budov ve vlastnictví města a jen jednotky procent tvoří přetoky prodávané do sítě.
6: Vybrali jsme ty nejšikovnější objekty, které měly v pořádku střechy, byly správně osluněny, byly ve správném stavu a tam jsme vystavili prvních 10 fotovoltaických elektráren a budeme dál budovat střešní fotovoltaiky.
8: Tereza Krpková je místopředsedkyní energetického společenství Liberec.
9: Máme 75 odběrných míst a 10 výrobních míst.
8: A my se procházíme teď po chodbě liberecké radnice, která je také zapojená. Vidíme tady svítit světlo, krásný křišťálový lustr na chodbě, tak ten jede na fotovoltaiku komunitní libereckou.
9: Tak podíváme se na naši největší fotovoltaickou elektrárnu, kterou máme na základní škole Broumovská.
8: Tereza Krpková to ladí na svém telefonu a ukazuje mi v aplikaci.
9: Krásně vyrábíme 20 kW a něco nám jde do přetoku, do toho sdílení, takže by se dalo říct, že tato chodba je z části napájená tím sdílením z té obnovitelné energie.
6: Budeme určitě budovat komunitní baterku, která by nám pomohla to sluníčko z poledne přenést na noc. Vždycky budeme závislí na dodávkách z přenosové soustavy, ale chceme mít výrazný podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů.
2: Říká Miloslav Matocha, město Liberec je co by jediné z Česka i součástí mezinárodní sítě inteligentních a klimaticky odpovědných měst, která se snaží co nejrychleji snižovat emise skleníkových plynů. Pavlína Tvrdíková má na starosti zapojení města Liberce do této sítě Net Zero Cities 2030, včetně spolupráce s dalšími členskými městy.
13: Mě hned napadá Turku, Nant, Lublaň, patří tam Bratislava, Košice. a spoustu dalších. Barcelona, ze všech států tam najdete zástupce.
2: Dá se říct tedy i ze všech koutů Evropy a vy jste zmínila tu spolupráci. V čem spočívá ta spolupráce, na čem přesně spolupracujete?
13: Je to vlastně i jedním z nosných prvků celé té mise. Maximálně sdílet nějakou naši dobrou zkušenost, učit se mezi sebou vzájemně, aby se maximalizovala replikace nějakých úspěšných řešení. Třeba to byl vlastně i případ toho, kdy jsme připravovali komunitní energetiku. Tam nás propojili s nějakými španělskými nebo belgickými regiony, které už tu zkušenost měly.
2: Hlavním cílem toho být mezi těmi net zero cities je dosáhnout klimatické neutrality do roku 2030 v Liberci a být zároveň chytré město. Co si pod tím má člověk představit?
13: Spoustu věcí. A když to řeknu úplně zjednodušeně, potřebujeme zrealizovat určitá opatření technická, abychom byli schopni snižovat ty emise skleníkových plynů, ať už se jedná o různá opatření rekonstrukce budov, aby se snižovala jejich energetická náročnost, ať už se jedná o energetiku, o komunitní energetiku, budování obnovitelných zdrojů energií nebo elektrifikaci dopravy. To všechno vyžaduje učinit určité, řekněme, technické investiční kroky. A druhá stránka věci je potom ta komunikace, osvěta, vzdělávání, kde my potřebujeme efektivně opravdu komunikovat, spolupracovat se všemi klíčovými aktéry z území města. Potřebujeme, aby chápali důležitost toho tématu, byli třeba i ochotní přizpůsobit trochu své chování, aby bylo reálné ty emise snižovat. Jo, teď třeba mluvím o změně dopravního chování, protože když se podíváme na současné geopolitické dění, tak už to není jenom o ekologii nebo celkovém well-beingu obyvatel, ale už je to i o nějaké bezpečnosti, energetické bezpečnosti, soběstačnosti a celkové rezilienci města, což si myslím, že v dnešní době je opravdu důležité.
2: Jsou i obavy typu, no tak oni nám tady do 4 let jako vypnou automobilovou dopravu a budeme po Liberci jezdit všichni na kole?
13: Určitě ano, ale my celou dobu říkáme, že nepřipravujeme opatření, která by lidi otevřeně k něčemu tlačila. Naše role je spíš v tom nastavit ty podmínky tak, aby pokud chtějí používat elektromobil, vlastnit elektromobil, tak vybudovat dobíjecí infrastrukturu. Prostě připravit jim ty podmínky, aby se mohli chovat tak, jak je žádoucí pro klimaticky neutrální město.
2: A rok 2030 je za 4 roky. Jste opravdu na cestě k tomu, že to Liberec zvládne a bude klimaticky neutrální? To znamená ty uhlíkové a další skleníkové emise vypuštěné nad rámec nějakého přírodního cyklu, že budou opravdu na nule, v rovnováze?
13: My když jsme si nechali vypracovat emisní inventuru města, tak největší problém jsou budovy. Takže největší díl opatření leží za těmi budovami, renovace budov, výměny zdrojů vytápění, takže vlastně ty budovy se nám přelévají do energetiky. Energetika a určitě následuje i doprava, zejména soukromá automobilová, soukromá nákladní doprava. My kalkulujeme samozřejmě i s nějakými reziduálními emisemi, ale doufáme, že se nám podaří výraznou část těch emisí snížit. Ale současně celou dobu i říkáme, že ten náš cíl do roku 2030, ten primární cíl je nastavit ten ekosystém takovým způsobem, aby se do budoucna něco takového, jako ta klimatická neutralita, mohlo stát.
2: Když vezmeme tu celkovou atmosféru teď vůči ochraně klimatu, třeba i ze strany současné vlády, to znamená státu, je to něco, co vám to směřování komplikuje?
13: Samozřejmě, že ta politika celorepubliková to všechno ovlivňuje. Ovlivňuje to priority, co bude financované, jak bude nastavená legislativa, ale současně ve chvíli, kdy se budeme soustředit na bezpečnost, finanční úspory, zdraví, celkový well-being. Tam se zase naopak otevírá velká příležitost, protože asi každé město teď bude více přemýšlet nad tím, jestli dokáže být v té turbulentní době nějakým způsobem rezilientní. My potřebujeme tu komunitní energetiku posouvat dál, abychom byli opravdu nezávislí a soběstační, ale pro členy komunity už je v tuhle chvíli nastavena nějaká cena elektřiny, která je pro ně výrazně nižší.
2: Říká Pavlína Tvrdíková o členství Liberce ve Sdružení evropských měst, která usilují o co nejrychlejší odklon od fosilních paliv. Některé komunity ke snížení emisí a ke sdílení elektřiny chtějí využít i větrnou energii. Kolem možné stavby větrných elektráren se v Česku teď vede hodně vzrušená debata a v řadě obcí lidé v referendech zamítli možnou stavbu větrníků ze strany investora. Obce, podniky a lidé sdružení v Enerkomu Opavsko se naopak sami rozhodli, že by rádi postavili svou vlastní komunitní větrnou elektrárnu. Natáčel s nimi kolega Martin Knitl.
10: Panely na střeše jsou dobré, ale až moc závislé na ročním období. Není to stabilní, naznačuje plány předseda spolku Jiří Krist.
11: Nutně potřebujeme něco na zimu a taková 5,5 MW větrná elektrárna někde na Vítkovsku by nám výrazně pomohla, aby jsme lidem mohli nabídnout levnější elektrický proud.
10: Přímo by to mohla být větrná elektrárna spolku?
11: Spolkovou. My žádnou jinou nechceme, protože my chceme lidem slíbit na 20 let dodávku stabilně levné elektřiny. A to můžeme garantovat jenom, když to bude naše turbína.
10: Nechce zatím prozrazovat, kde bude větrník stát. I kvůli tlaku dezinformací. Veřejná anketa v dané obci na Opavsku je podpořila, řeší pronájem pozemků a úvěry. Nejde o málo. Turbína bude stát asi 250 milionů korun.
11: My spoléháme na to, že bychom tu akci zadali v režimu design and build. Naším partnerem je velmi spolehlivá firma, která staví větrné elektrárny od roku 2006. Vybrali jsme si takového partnera a na toho bychom většinu té byrokracie přehodili.
10: Máte nějaký odhad, kdyby mohla stát?
11: Do roku 2030.
10: Před 4 lety to byl první spolek s názvem Enerkom. Teď je jich už v Česku asi 30. Ten opavský má 100 členů. Vyrobený a sdílený výkon dohromady přes 500 kW-píků. Dezinformace, útoky na sítích. Je těžké podle dalšího člena spolku Petra Chrousta pořád něco vysvětlovat.
12: Oni použijí vždycky malinký kousíček, střípek pravdivé informace a na to nabalí absolutně nepravdivý až lživý obsah, který potom prezentují a ty lidi znejistí potom.
10: Komplikuje to i to samotné komunitní sdílení, třeba že lidé jsou nedůvěřiví?
12: Naopak, my jsme jakoby začali komunitní energetiku nabízet jako zajímavý nástroj, jak když už by se někde stavila třeba větrná elektrárna, aby ti lidé, kteří v té obci žijí, kde se staví, dívají se na ní, aby z ní měli ještě nějaký benefit jiný, než je třeba jenom příjem do obecního rozpočtu a ta energie je naprosto přirozený benefit přímo z té elektrárny těm lidem v té obci.
10: Spolek působí ve dvou okresech, na Opavsku a Bruntálsku, a má podle Jiřího Krista svou vlastní statistiku podpory anebo naopak odporu veřejnosti.
11: Ukazuje se, že třetina obcí jsou ti inovátoři, kteří rádi naskakují na ty nové věci, tam to jde samo. Třetina, tam je to těžké a ti čekají až do poslední chvíle a už to dělají všichni, tak začnou. No a ti zbylí, ti jsou někde mezi tím. Jo? Někdy se přidají, někdy se nepřidají, ale to je v pořádku a nemůžeme počítat, že se to podaří za pár týdnů ve 100%.
10: Právě tady na Opavsku je řada měst i vesnic, které byly průkopníky fotovoltaiky a sdílení vyrobené elektřiny. Členové komunitního spolku proto věří, že se svého větrníku, který rozsvítí žárovku v sousedním domě, anebo třeba na opačné straně okresu, opravdu dočkají.
2: Na Opavsku natáčel Martin Knitl a další kolega Jakub Lucký se vydal do Dánska, kde je komunitní energetika, včetně té větrné, už běžnou součástí života mnoha obcí, jako je třeba Skorup na jihu země.
14: Teď jsem zaparkoval tady před místním kulturním centrem. Tam nahoře zasedá teď schůzka energetické komunity. Ale teď, když se dívám, tak vlastně tady jsou solární panely nahoře na střeše. To možná jsou jejich.
19: Začali jsme ustavovat energetickou komunitu v roce 2022 a loni na podzim se nám podařilo spustit vlastní produkci.
24: Vysvětluje Stine Scott Stensnova, šéfka celé komunity, která funguje jako družstvo. Zaplatíte vstupní poplatek a pak už odebíráte energii, kterou produkují ostatní členové komunity.
19: Naše větrníky vlastní soukromník. Ten je členem naší komunity a prodává elektřinu komunitě za rozumnou stabilní cenu. Od komunity si ji pak kupují její členové, opět za pevnou cenu. Třeba Thorsten má na domě solární panely a tak jeho elektřinu používám teoreticky já doma v kuchyni.
24: K větrníkům patří právě i panely, které jsou kromě soukromých domů taky na kulturním centru. Tam už je přidala s pomocí dotací právě energetická komunita. Když elektřina chybí, dokupuje ji komunita ze sítě. Ekonomicky prý celý proces neznamená významné úspory nebo výdělky, ale všichni se zdají být spokojení.
19: Jernovi, který vlastní větrníky, je to vlastně jedno, jestli je to plus nebo minus pár tisíc. Je hlavně rád, že má stabilní cenu, ne jako na energetickém trhu. A hlavně je součástí naší komunity a chce, aby to tu vzkvétalo.
24: Výsledkem jsou třeba dvě nabíječky elektroaut, které stojí před kulturním centrem a které může použít kdokoliv, třeba i návštěvníci nebo turisté. Zřízení celé energetické komunity ale podle Stine i Torstena byla neuvěřitelná spousta práce.
4: Víme, že je možné dosáhnout i velkých změn, ale kdybychom tehdy věděli, co všechno to bude obnášet, tak bychom si to možná rozmysleli.
24: Vyřizování prý bylo hodně a nebýt jednoho z grantů, který jim umožnil získat odborné konzultanty, možná by dnes ještě nefungovaly. Teď pevně doufají, že se jejich práce zúročí a skoro bude vzkvétat.
2: Reportuje z jihu Dánska Jakub Lucký.
3: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Vracíme se do reality českého sdílení elektřiny. Nově existuje také interaktivní mapa Česka, kde si můžete najít už fungující energetická společenství. Pokud byste chtěli začít sdílet elektřinu ve velkém, nejen z domu do bytu, můžete si najít nejbližší skupinu a připojit se. Mapu zprovoznila Unie komunitní energetiky, která sdružuje zástupce samospráv, firem či profesních sdružení se zájmem sdílení elektřiny v Česku dál rozvíjet. Povídal jsem si s projektovou manažerkou Unie Sandrou Čumič a nejprve se zeptal na to, jak rozvoji komunitní energetiky v Česku paradoxně pomáhají energetické krize, jako je ta současná Hormuzská nebo předtím ta

0: evropskýma zeměma, tak vlastně u nás už je to hezky našlápnutý, jak ta legislativa, tak ta nám umožňuje spoustu právě už jako těch vznikajících energetických společenství, které na naší mapě jich je znázorněných přes 120. To je dost, když teď jsem byla na zahraniční konferenci, tak právě z toho byli všichni nadšení, že jako už tady máme přes 100 energetických komunit a že vlastně už se nám to tady rozjíždí.
1: Setkáváte se s tím, že lidé vědí, co to je sdílení elektřiny, komunitní energetika, anebo většina lidí ještě netuší, že taková možnost existuje a je potřeba to hodně vysvětlovat?
0: Já myslím, že spíš ta druhá varianta. Jsme tady v naší takový jako společenský bublině nadšenců a vlastně těch, kteří tomu rozumí a vidí zatím všechny ty možnosti a ty výhody, ale potom, když třeba jenom o tom mluvím s mojí rodinou, tak vůbec netuší, o co jde, a máme vlastně publikace od toho, jak nastavit energetické společenství až po to, jak začít sdílet, takže určitě to je něco, co bych doporučila, je to napsané jednoduše, aby to právě pochopili i lidi, kteří se v tom vůbec neorientují a mohli se zapojit.
1: Jaké jsou třeba tři největší výhody, které většinou zmiňujete?
0: Určitě zmiňujeme, že jsou možné úspory za tu elektřinu, i když to vlastně v současnosti není to hlavní. To hlavní bych řekla, že je vlastně ta možnost mít větší energetickou nezávislost a kontrolu nad tím, odkud energie pochází, jak se využívá. Hlavní vlastně ten cíl je využívat tu energii víc lokálně, spotřebovat ji lokálně, vyrábět ji víc lokálně, a to vlastně potom pomáhá snižovat závislost na dovozu energie nebo nestabilních cenách na trhu taky.
1: A jaké to má naopak nevýhody, když to srovnáme třeba s tím, že někdo zkrátka odebírá centrálně, zaplatí si jednoduše účet jednou za měsíc a nemusí vlastně na nic kolem toho myslet?
0: Ta nejistota v tom, protože furt je to nový téma, je to novinka, která vlastně tady furt se zkouší, jak nejlíp to nastavit, jak nejlíp nastavit business modely, aby to vlastně vycházelo těm energetickým společenstvím. Zároveň myslím si, že zatím hodně lidí vidí nějakou jako počáteční investici třeba do těch solárních panelů a je zatím poměrně dost práce v případě, že si chcete založit svoje vlastní energetické společenství. Věřím ale v to, že jakmile se to posune a ty cesty budou prošlapený, tak víc a víc lidí uvidí tu výhodu v tom a budou se chtít zapojit.
1: Je ta byrokracie kolem toho tou největší bariérou v současnosti?
0: Určitě je to ta byrokracie. Zároveň je důležitý říct, že teďkon v Česku, ale zároveň i v jiných zemích střední Evropy, tak vznikají takzvaný one-stop shopy, což budou poradit centra pro komunitní energetiku, zejména pro energetické společenství, který právě s tou byrokracií, ale i s legislativníma otázkama, s technickýma otázkama a s socioekonomickýma otázkama a ještě finančníma otázkama, aby jim pomohli jim ulehčit tady tu práci, aby to bylo jednodušší, možná i víc srozumitelnější pro nový lidi, kteří se chtějí zapojit do komunitní energetiky.
1: Je z vašeho pohledu něco v legislativě, co by ještě se mělo pohnout, změnit, aby sdílení elektřiny, komunitní energetika v Česku byly přístupnější?
0: Ještě spoustu věcí, které se musí změnit, aby ještě to bylo více přístupnější pro ty energetické komunity. Teďkon vlastně nastal velký posun v energetické komunitě, kdy se vytvořil program Komuner, který nově umožňuje podporu investic energetických společenství do obnovitelných zdrojů nebo do bateriových úložišť, a vlastně tím se komunitní energetika může postupně posouvat od toho samotného sdílení víc směrem k budování vlastních lokálních obnovitelných zdrojů, což je velký pokrok. A právě si myslím, že to může pomoct tomu dohnání té naší legislativy. Česko vlastně teď legislativně je víceméně na úrovni právě Dánska, Španělska, Francie. Co nám ještě chybí, aby jsme byli celkově na úrovni tady těch jako vyspělejších zemí, ta praktická část.
2: Slyšeli jste rozhovor se Sandrou Čumič, projektovou manažerkou Unie komunitní energetiky, a právě tomu, jak se v Česku po schválení nové legislativy rozvíjí sdílení elektřiny, jsme věnovali dnešní Zaostřeno. Tento pořad má svou sekci na webu plus.rozhlas.cz, kde tento díl najdete a můžete se k němu kdykoliv vrátit. Pod názvem Zaostřeno ho objevíte i v aplikaci Můj rozhlas nebo dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech Českého rozhlasu přeje Jan Kaliba.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Při vyslovení slova státní bezpečnost nebo Bartolomějská, tak mnozí lidé prostě propadali panice.

0: nechtělo se jim zvracet, vyhýbali se tady té ulici v centru Prahy, protože s tím byla spojená strašlivá pověst.
1: Když právě skončilo vyšetřování, tak vyšetřovací Estepák šel a udělal takhle dvě rozbíhající čáry na stole. Tak heleď, když to podepíšeš, půjdeš zítra domů, když to nepodepíšeš, čeká tě špagát.
2: Hned po revoluci v listopadu 89 vlastně byla velká touha těch lidí vědět, kdo z těch sousedů, kdo z těch kamarádů mohl na nás donášet, mohl být nějakým spolupracovníkem.
3: Samozřejmě to do detailu nemůžu nikoho z toho osočit, ale bylo to takové docela trpké období v tom, když člověk zjišťoval, že okolo sebe měl spoustu lidí, kterým třeba důvěřoval a věděl, že si najednou zadali se státní bezpečností a že třeba na nás některé věci donášeli.
4: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
2: Agenturně operativní práce je základní metodou činnosti státní bezpečnosti. Je nutno získávat, řídit a využívat agenturu. Úkolem státní bezpečnosti je chránit lidově demokratické zřízení a bojovat proti jeho nepřátelům. Vyšetřování musí směřovat k usvědčení pachatele. Je nutno pronikat do nepřátelského prostředí a získávat spolehlivé spolupracovníky.
5: Tvrdí se, že STB a gestapo bylo stejný. Není to pravda. Gestapo vás při výslechu mlátilo tak dlouho, dokud jste se nepřiznali k tomu, co jste provedli. Ak vás šoupli do koncentráku nebo ne, ale jak zde uzdujeme, co jste provedli. Když to STB vás mlátilo tak dlouho, dokud jste se nepřiznal k tomu, co jste neprovedl, ale co chtěli, abyste přiznal.
6: Řekli mámě, aby prostě podepsala to, že jí vyhrožovali tím, že mě jí vemou a dají někam na převychování, jako mě. A víte, která máma by to nepodepsala, aby se mě nic nestalo, že měla strach nejenom o mě, ale i taky o dědu, jako jo, protože děda potom byl sám de facto. Jenže máma moje z nechuti, že to podepsala, ale varovala několik lidů, o kterých si myslela, že to bude dobrý, ale jdou po vás estebáci, jdou po tobě a tak dále. A někdo z těch, co je varovala, jí udal.
1: Do zásady přece nepodepíšu spolupráci se STB. Proto taky dneska nikdo, ať má jakoukoliv výmluvu, že byl nucený podepsat spolupráci se STB, nemůže mít v mých očích žádnou výmluvu. Protože kdo by mě mohl mít tenkrát za zlý, že z 25 letech jsem chtěl žít? Kdo by mě to mohl mít za zlý? No a já to neudělám.
2: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláš.
0: Ahoj Lucie a zdravím posluchače.
2: To, co jste v úvodu slyšeli na tom začátku, tak já jsem citovala z dobových dokumentů z interních směrnic Ministerstva vnitra a státní bezpečnosti z 50. a 60. let. No a to už vám možná trošku naznačuje, že tím naším dnešním tématem bude státní bezpečnost, respektive její ať už skuteční nebo domnělí spolupracovníci. Než se dostaneme ke konkrétním příběhům a máme připravené hned dva, tak mě by vlastně zajímalo, Mikuláši, jak ty to vnímáš, jestli vlastně to, že někdo byl estébák nebo spolupracoval se státní bezpečností, je dneska ještě vůbec nějaké téma, protože hned po revoluci v listopadu 89 vlastně byla velká touha těch lidí vědět, kdo z těch sousedů, kdo z těch kamarádů mohl na nás donášet, mohl být nějakým spolupracovníkem. Je to dneska ještě téma nebo není?
0: Samozřejmě v jistém slova smyslu ano, protože pak, když chcete zkoumat minulost a přemýšlet nad minulostí tou před rokem 1989, musíte se zabývat tím, čím byla státní bezpečnost. Ono to nemá srovnání. My žijeme v právním státě a nenajdete vlastně v současném životě, v našem světě, v Evropě, nic podobného, co vlastně státní bezpečnost představovala. To bylo opravdu něco hrůznýho. Při vyslovení slova státní bezpečnost nebo bartolomějská, tak mnozí lidé prostě propadali panice, chtělo se jim zvracet, vyhýbali se tady té ulici v centru Prahy, protože s tím byla spojená strašlivá pověst.
2: Právě z toho, co popisuješ, si ale říkám, nemáme tedy krátkou paměť, protože já jsem před pár lety natáčela nějakou reportáž k výročí zrušení Státní bezpečnosti. A tehdy jsem mluvila s historikem Petrem Blaškem a on mi tam vlastně i popisoval to, jak ten komunistický režim opravdu zasáhl nebo postihl na 2 miliony lidí. Samozřejmě ne, že by 2 miliony zavřel, ale byly to i ty rodiny těch postižených, ty, na kterých také dopadaly různou měrou různé represe. A my jsme teď ani ne 40 let od sametové revoluce. A najednou mám pocit, že už všichni jako kdyby říkali, to už je jedno, co kdo dělal. Malinko mi to připomíná, že když jsme před časem natáčeli s Adamem jeden díl Hlasů paměti a bavili jsme se o tom přijetí druhé světové války v Německu, tak on tam zmiňoval nějaký dokument a teď nevím, myslím, že to bylo z 80. 90. let, kde přesně se tam ten dokumentarista ptal nějaké německé ženy, jestli ví, že jí soused byl nějaký dozorce v nějakém koncentračním táboře. A ona říkala, vážně, no ale to dobrý soused a každý máme nějakou minulost. Tak jsme už v tomhletom vodě, každý máme nějakou minulost a už nás to vlastně moc nezajímá.
0: Já se domnívám, že my máme přemýšlet nad světem, ve kterém žijeme skrze své vlastní svědomí. Máme se rozhodovat sloužit dobrému a čelit zlému. A minulost každého člověka tvoří i nějakou identitu toho člověka. Pakliže vím, jaký ten člověk byl, zajímá mě, jak se staví ke své vlastní minulosti. Konec konců i toto je nějaké ponaučení z minulosti té společenské, toho národa. A zároveň nás to vede k přemýšlení nad svou vlastní minulostí. Člověk přece má přemýšlet nad tím, jak by se zachoval sám v takové těžké chvíli, kdyby byl vyšetřován třeba Státní bezpečností. Znovu stojí za připomenutí starou jezuitskou pravdu bojovat s bludem a doprovázet bloudící. Lidé prostě se mohou změnit. Lidé také mohou nahlédnout na to, co dělali špatně. Ale nutno říci, že Státní bezpečnost a vůbec komunismus u nás podle mého soudu napáchal vlastně ta ideologie obrovské škody na národní identitě. A že prostě stále vidíme v nás, v naší společnosti, ty tendence, které omlouvají ty totalitní praktiky a zároveň tedy se ukazuje, že i v dnešní době to přemýšlení nad společností, životem může být dosti determinováno tou vlastně minulostí, rodinou, národní.
2: Tak, ale pojďme k těm našim dnešním příběhům, protože já jsem si ke každému tomu příběhu, který ty jsi mi doporučil, vybrala citaci přímo toho daného člověka. A vždycky tou citací začnu, protože si myslím, že i tak hezky se v tom odráží ten život, který potom probereme do detailu. A nutno říct, že jsou to opravdu dva velice kontrastní příběhy, což mám radost. Tak začneme tím prvním. Když jdeš do boje, nesmíš říkat, co by bylo, kdyby bylo. To musíš jít s tím, že se to povede. To je citace Jiřího Navrátila a taky náš první příběh. Já jsem poslouchala ty jeho vzpomínky na paměti národa, když jsem mi poslal odkazy, já jsem byla nadšená. Pán výborně vyprávěl a čeho jsem si všimla je, že ty jsi v příbězích 20. století říkal, že pan Navrátil celý život dodržoval ten skautský zákon a hlavně se řídil tím čtvrtým, že skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. A možná se teď posluchači říkají, co tedy tento pán dělá v dílu o spolupracovnících Státní bezpečnosti, ale k tomu se dostaneme vlastně ke konci jeho příběhu.
0: Ano, Jiří Navrátil je opravdu výjimečný příběh. Já jsem ho znal osobně, měl jsem ho strašně moc rád. On byl náčelníkem skautů, nesmírně veselý, velmi vzdělaný člověk, takový houževnatý. On jezdíval i na ty skautské tábory, když mu bylo už skoro 90 let. A myslím, že to byl opravdu takový velký vypravěč velikého příběhu, který on sám prožil. On byl bohužel velmi postižen tou snahou naší společnosti vyrovnat se s tou estébáckou minulostí, když jsme v roce 1992 zveřejnili spolupracovníky Státní bezpečnosti, tak jeho jméno se tam objevilo odkrycí jménem Junák jako agent Státní bezpečnosti. A Jiří Navrátil se s tímto cejchem celý vlastně zbytek života potýkal v té svobodě. A nutno říci, že jak si myslím, že spoustu těch estébáků využilo svědectví svých řídících důstojníků státní bezpečnosti a soudy, jak si nařizovali ten povinný výmaz, tak v tomto případě si myslím, že skutečně to bylo neoprávněné označovat Jiřího Navrátila za agenta státní bezpečnosti.
2: To je takový příběh, který by si zasloužil tak pětihodinové povídání minimálně, ale já malinko skočím ke konci té války, protože Jiří Navrátil byl jeden z velitelů skautských odbojářů, jestli to říkám dobře, a během pražského povstání oni zajišťovali takové ty spojky a záchranáře mezi barikádami?
0: Ano, on byl jeden ze skautských funkcionářů, vstoupil do skautu už před válkou, byl členem té slavné pražské dvojky přímo v oddíle Jestřába alias Jaroslava Foglara, takže on skutečně prožíval ty romantické tábory a schůzování někde v nějaké jezerní kotlině. Konec konců o Foglarovi se ví, že on čerpal vlastně opravdu ze svých vlastních zkušeností. Nicméně je zajímavé, on byl Navrátil posledním pamětníkem Jaroslava Foglara, takže novináři vždycky, když bylo výročí, tak běželi za panem Navrátilem, ale Navrátil se s Foglarem nerozešel v dobrém. Myslím, že v takovém ostrém konfliktu, celkem přirozeném konfliktu, on vlastně, Foglar vedl oddíl pro spíše dělnickou mládež, pro ty muselské kluky, co se tak poflakovali po ulici. Ale v tom oddíle samozřejmě chodili děti i z těch rodin, kde se dbalo na vzdělání, a přesně z takové rodiny Jiří Navrátil pocházel. On pocházel z rodiny úředníka ministerstva zahraničních věcí, uměl už v dětství jazyky, četl a studoval, a skautská romantika, to soužití mladého člověka s přírodou mu prostě nestačila. On ve skautu Jiří Navrátil viděl skutečně i jako skvělou výchovu k vůdcovství, k nějakému vlastenectví. A za druhé světové války toto své vlastenectví velmi aktivně projevil právě v tom protinacistickém odboji.
2: No počkej, ale kdy byl teda ten střet mezi ním a Foglarem?
0: On nastal už za druhé světové války a Navrátil byl takový vehementní do toho odboje. Jaroslav Foglar se samozřejmě bál, také do jisté míry byl v hledáčku gestapa. Nakonec Jaroslav Foglar nebyl tak aktivní v tom odboji. Navrátil za druhé světové války chtěl dál pokračovat v organizování táborů a nějaké vlastně mládežnické činnosti, takže svůj partu oddíl schoval pod takzvané Káčata, klub českých turistů, což bylo do jisté míry tolerováno nacistickým protektorátním režimem, jako tedy možnost, jak se organizovat pod takzvaným kuratoriem, tedy dohledem nacistických úřadů nad výchovou mládeže. Nicméně v roce 1944 došlo k takové demonstraci tady na Strahově v Praze proti nacistickému režimu. Tito mladí lidé, někdejší skauti, odmítli hajlovat při nástupu k oslavě narozenin Adolfa Hitlera v dubnu 1944 a spoustu z nich skončilo ve vyšetřovně gestapa. Mezi těmito vyšetřovanými byl i Jiří Navrátil. Ale ta jeho skutečně jaksi odbojová činnost se odehrála potom ve skupině generála Hrabčíka, což bylo v době pražského povstání. On zorganizoval spolu s dalšími rozsáhlou skautskou síť, která za povstání mezi tedy 5. květnem až tím 9., tak organizovali hlavně spojky, informace mezi barikádami a různými velitelstvími. Zároveň zajišťovali nějaké zdravotnické, záchranářské aktivity. Ale dejme tomu, že mnoho skautů se zapojilo právě i do toho boje na barikádách. Jiří Navrátil z této zkušenosti do jisté míry čerpal v roce 1949 v době tedy komunistického režimu.
2: Já ti malinko ještě podsunu takovou větičku a pak se hned k tomuhle dostaneme, protože samozřejmě v únoru 48 se k moci dostávají komunisté. Jiří Navrátil se účastní 25. února 1948 toho slavného pochodu studentů na Pražský hrad, aby podpořili prezidenta Edvarda Beneše. A teď právě jdeme o rok dál a ty jsi zmiňoval květen 1949. A já se opravdu stydím, protože když jsem poslouchala příběh pana Navrátila, tak jsem zjistila, že o tomhletom připravovaném protikomunistickém puči pouhý rok poté, co tedy komunisté se té moci chopili v Československu, jsem nevěděla téměř nic.
0: A přitom je to asi největší pokus skutečně vojenský převrat v této zemi. Ono to bylo vedeno tou myšlenkou, že Západ prostě nenechá vraždit tady obyvatele a budovat gulagy na Jáchymovsku a že tedy zasáhne, že vypukne mezi Sovětským svazem a jeho satelity válka, třetí světová válka se svobodnými národy Evropy a světa, se Spojenými státy. To se nestalo. Ale tito mladí lidé a určitá část i československých důstojníků naší armády se rozhodlo v květnu 1949 po vzoru pražského povstání zorganizovat vojenský převrat. Organizovali to významní důstojníci, takových těch šest hlavních nakonec dostalo trest smrti. Byl to Charvát, Čančík, Polesný, Janda, Borkovec, Prokeš. Celkem bylo zatčeno 120 lidí. Mělo se do toho povstání zapojit skoro 2000 lidí, 1600 bývalých partizánů, parašutisté ze Západu, to všechno ale byly vlastně jenom jakési iluzorní představy.
2: Takovým plánem při tomhletom povstání bylo to, že osvobodí politické vězně a především generála Karla Kuttelwachera, který byl v té době vězněn na Pankráci.
0: Sem do studia Československého rozhlasu ho dostanou k mikrofonu.
2: A on od mikrofonu vyhlásí to povstání lidu proti komunistickému teroru. Jiří Navrátil se do toho také sám zapojil a zorganizoval kolem 100 mužů, 100 členů?
0: Ano, on vlastně zorganizoval pražské oddíly, aby byli prostě připraveni, protože se chystá něco tak velkého, jako bylo v květnu 45, byl vlastně propojen přes Dagmar Skálovou, skautskou přezdívkou Rakša, na důstojníka Československé armády Čančíka. Ono by se možná spoustu lidí připojilo k takovému povstání, kde by bylo opravdu vyhlášené. Státní bezpečnost ale zasáhla velmi tvrdě. Tu noc ze 16. na 17. května 1949 tak pozatýkala asi 100 skautů, mezi nima právě Jiřího Navrátila, Dagmar Skálovou a pak je v listopadu 1949 po 6 měsících odsoudila, rozdala 6 trestů smrti, takže byl popraven i Emanuel Čančík a Jiří Navrátil dostal 20 let, Dagmar Skálová, tuším, že do životí. Nakonec Jiří Navrátil si odseděl 11 let v uranových lágrech na Jáchymovsku, lágr Rovnost, Eliáš, pak tuším, že putoval do Leopoldova, Bory, Ilava, na další věznice.
2: Propuštěn byl při amnestii v roce 1960 a my se dostáváme do těch 60. let a pomalu a jistě se plížíme krůčky i k tomu, co je to naše dnešní téma a to jsou tedy spolupracovníci STB. Víme, kdy ho poprvé tedy kontaktovala STB a chtěla ho zlanařit na spolupráci?
0: My víme to, že se ocitá v těch svazcích jako prověřovaná osoba, sledovaná osoba dávno před tou takzvanou verbovkou údajnou. On v roce 1968, ten v těch uvolněnějších měsících, působil už v časopise Doba. Státní bezpečnost sleduje nějaký konflikt. On se porval v jedné snad putice. Nějaký rozhlasový redaktor se tam opil a vykřikoval protistátní hesla a Jiří Navrátil ho tam klidnil, protože se domníval, že se jedná o provokatéra státní bezpečnosti a tam prostě došlo k nějaké potyčce, takže to vyšetřovala policie, následně státní bezpečnost, toho redaktora nakonec snad vyhodili z rozhlasu, ale došlo to až k soudu a v tu chvíli vlastně si státní bezpečnost uvědomila, že tady má někdejšího politického vězně, někdejšího skautského činovníka, který píše, překládá a je tajemníkem Klubu volných novinářů. A Jiří Navrátil jako jednatel tohoto zvláštního klubu, ten měl za úkol vlastně vydávat povolení novinářům, aby vykonávali zaměstnání na volné noze, což za komunismu úplně možné nebylo. A ten, kdo tedy takhle, byli to překladatelé, scénáristé, přispěvatelé do různých právě časopisů, tak měli ve svých osobních dokladech razítko, že jsou tedy v tomto povolání a socialistický občan mohl být kdykoliv zastaven na ulici a perlustrován policistou, cože se pohybuje jen tak volně na ulici přes den. To prostě je nepochopitelné, ale bylo to možné. A lidé museli vysvětlovat, že třeba jdou z jednoho pracoviště do druhého a podobně. A mít razítko razítko v dokladech, že jsem na reportáži, že jsem členem klubu volných novinářů, tak to bylo terno svým způsobem. No a Jiří Navrátil vymyslel fígl, jak některým svým přátelům toto razítko obstarat. Oni ztratili doklady, dali mu ty staré doklady a on počkal na vhodnou chvíli, kdy ta předsedkyně toho klubu měla dobrou náladu a on jí podstrčil vlastně tyhle dokumenty. Udělal to, říkal si, ve třech nebo ve čtyřech případech. Měl prostě z toho strach. Novináři v té době dosti popíjeli, tak měl strach, že prostě budou moc mluvit a prozradí ho. A takže když ho najednou Státní bezpečnost na začátku 70. let kontaktovala, tak měl opravdu veliký strach z toho, že se tenhle fígl prozradí. Taky měl zkušenosti z už tedy vyšetřoven Státní bezpečnosti a rozhodně teda už zpátky do kriminálu nechtěl. Což byla určitá jaksi zkušenost, která mnohé lidi determinovala. Prostě jednoduše ne každý šel znovu do střetu s tím totalitním režimem po zkušenostech z 50. let. A Jiří Navrátil měl za sebou 11 let kriminálu.
2: A co po něm chtěli?
7: Všecko, kde co, že jo. Ovšem ten pozor, víte, člověk i v tom nemusí být opatrný. Možná se vám to ještě bude v životě hodit. Vy řeknete tomu policajtovi úplně, no, viděl jste někdy nějak, třeba já nevím koho, že jo, nějakého redaktora Vondráčka. On říká, jo, byl jsem s ním na obědě. A oni se ptali tak jako zusměli, co pak jste měli? A ty řekneš, kolik přoukne do kazery, ale já jsem si dal nealko, protože jsem řídil. A nic, jo. A teďka oni toho Vondráčka dostanou na to místo a začnou vysvítat a řeknou mu, prosím vás, teď my víme všecko. Teď my víme i to, že jste se z 24. dubna na svatýho Jiří, že jste se sešel s Jiřím Navrátilem, byli jste v té a v té hospodě, dali jste si vepřovou knedlíka zelí a pili jste nealko. Teď my víme úplně všecko, tak co se nám tady caplujete.
0: Oni nejdřív vedli jakousi rozmluvu na téma Jiří Ruml, novinář v té době, také překladatel, někdejší signatář Charty 77, vynikající člověk. A on ho neznal, Jiří Navrátil, takže se radoval, že jsou úplně na vedlejší stopě. Ve skutečnosti Státní bezpečnosti šlo jenom oťuknout, jak se k ním bude chovat Jiří Navrátil. Jiří Navrátil byl korektní, víceméně vstřícný, sešel se s nimi a celkově s nimi snad hovořil 7x. A ano, věděl, že se schází s důstojníkem Státní bezpečnosti, s tím majorem Němcem. A jak si podával zprávy na lidi, jako byl třeba generální ředitel Československého rozhlasu, což byl samozřejmě kovaný komunista, občas přihodil nějakou informaci, o kterou si byl naprosto jistý, že ji mají k dispozici. Jednoduše kličkoval. A major Němec později u těch soudů po roce 89, kdy se Jiří Navrátil soudil, tak vypověděl, že skutečně šlo jenom o to setkávat se s tímto člověkem, těžit z něho informace z novinářského prostředí, ale že ho jako tajného spolupracovníka nepovažoval. I když na něj zavedl tedy svazek na TS, tajného spolupracovníka, nicméně v historici se shodují, že to je takzvaně spatlaný svazek, protože on se najednou v jednu chvíli proměňuje na důvěrníka, na prověřovanou osobu a podobně. Takže já se domnívám, že tady prostě Jiří Navrátil, a to je do jisté míry pro lidi, kteří prostě prošli kriminály 50. let, tak jednoduše s těmi pracovníky Státní bezpečnosti, s těmi kmenovými zaměstnanci nějakým způsobem hovořili. Málo kdo z nich se jim postavil, tak jako třeba mladší lidé, kteří neměli tu zkušenost 50. let.
2: Nakonec i soud pana Navrátila očistil z té spolupráce s STB, řekl, že to není pravda, že je neoprávně registrován. Jak to ale vnímal pan Navrátil? Vzpomínal třeba na to, jak se k němu po revoluci lidé chovali, když se to jeho jméno objevilo v těch seznamech?
0: Já se domnívám, že Jiří Navrátil s Státní bezpečností mluvil. a předávali informace. Tento fakt se dá nazvat spoluprací, ale není možné o něm hovořit jako agentu státní bezpečnosti, i když vlastně ten svazek také je registrován jako tajný spolupracovník. Nicméně já Jiřího Navrátila považuji za jedno z nejúžasnějších lidí, kterého jsem v životě potkal, nesmírně statečného, který prostě v 70. letech se snažil a s těmi estébáky prostě kličkoval. Bohužel to jeho jméno se objevilo v těch svazcích a on se s tím teda nesmírně potýkal, jeho to strašně pronásledovalo, protože se každou chvíli musel obhajovat. Nutno říci, že byl velmi nahněvaný, když se jeho jméno objevilo v této souvislosti. On tvrdil, že prostě nenaplnil skutkovou podstatu, že by tedy někoho udával, že byl na někoho nasazený. Jak to přesně bylo, to je prostě těžko říct. Já Jiřímu Navrátilovi opravdu věřím v tom, že minimálně 7krát se s tím důstojníkem státní bezpečnosti setkal a o něčem spolu mluvili. Co si z toho rozhovoru potom ten agent státní bezpečnosti udělal? Ty zápisky v tom svazku vlastní rukou evidentně nejsou od Jiřího Navrátila, ale pravděpodobně se jedná o nějaké ty poznámky, které si psal ten přímo estébák. Tak já prostě důvěřuji Jiřímu Navrátilovi, že jestli podával informace pak vyloženě jenom na funkcionáře KSČ, konec konců v tom svazku nějaké informace jsou a všechny se týkají lidí, kteří byli komunisty.
2: A jsme zpátky na začátku. Ty příběhy prostě nejsou jednoduché, nemůžeme na ně nahlížet jenom jednou optikou. Ale my se v bonusovém dílu podíváme na trošku opačný případ, na příběh Jaromíra Ulče. A tam si zase myslím, že ten se taky ničím netají, ale říká vlastně trošičku opak. Ale to už v bonusovém dílu. Takže Mikuláš, já ti moc děkuju, že jsme připomněli příběh pana Navrátila a budu ráda, když si posluchači pustí i ten náš bonusový díl.
0: Ano, já moc děkuju za toto téma a na Jaromíra Ulče mám opravdu osobní vzpomínky a těším se na to, že si o něm povíme víc. Protože to byl právě ten člověk, který tyto lidi lámal, vydíral, manipuloval.
2: A pro tuto chvíli se loučí Lucie Korcová.
0: Naslyšenou se těší Mikuláš Krouba.
4: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
8: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
4: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu. Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti verdiktu se odvolá. Školní rok si do 30. června prodlouží 23 škol z celé republiky. České volejbalistky zahájily sezónu elitní ligy národů senzačním vítězstvím nad Čínou. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za údajně nenávistné předvolební plakáty. Proti dnešnímu nepravomocnému rozhodnutí soudu se odvolá, řekl to šéf hnutí Tomio Okamura. Případ se týká dvou plakátů SPD před krajskými volbami v roce 2024. Podle prezidenta Petra Pavla je potřeba takové nenávistné chování odsoudit.
10: Já si myslím, že podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve slušné společnosti svoje místo. A měli bychom se proti němu jednoznačně vyslovit, ať už pochází od kohokoliv. A pokud soud rozhodl, myslím si, že je potřeba to respektovat, my bychom si z toho měli vzít všichni poučení, že tudy cesta rozhodně nevede.
9: Černohorská policie nevpustila do země 90 Srbů podezřelých ze snahy vyvíjet v zemi hybridní operace. Skupinu i letadlo společnosti Air Serbia zadržela na několik hodin na letišti v Tivatu. Právě tam se v pátek odehraje summit Evropské unie a západního Balkánu, na kterém bude Česko zastupovat premiér Andrej Babiš.
11: Letoun aerolinek Air Serbia i všichni jeho pasažéři se museli po několikahodinové kontrole na tivatském letišti vrátit zpět do Bělehradu. Podle černohorské policie srbští cestující představují riziko pro národní bezpečnost a úřady jim vystaví zákaz vstupu do země. Někteří z nich byli podle Podgorice evidováni v souvislosti s pácháním násilných trestných činů. Úřady v Bělehradě zatím incident nekomentovali. Černá Hora ve dnech před summitem Evropské unie a západního Balkánu zpřísnila bezpečnostní opatření. Setkání se letos zúčastní i srbský prezident Aleksandar Vučić, který loňský summit bojkotoval. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Radiožurnál.
9: Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za hnutí ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
12: V návaznosti na rozhodnutí ministra školství ukončit školní rok dříve požadují některé školy prodloužení aktuálního školního roku z důvodu plánovaných akcí nebo klasifikovaných vystoupení žáků. Celkem požádalo o změnu 8 středních škol, 15 základních škol a 2 konzervatoře.
9: Letos bylo v takzvaném oddlužení na konci prvního čtvrtletí 90 tisíc lidí. To je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Podle organizace Člověk v tísni by se měly podmínky oddlužení zmírnit, aby na něj dosáhlo více lidí. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky současné podmínky chrání práva věřitelů i dlužníků.
13: České volejbalistky na úvod nového ročníku Ligy národů senzačně porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0 na sety. Zahájili tak druhou sezónu v elitní lize, ve které minulý rok bojovali o postup do čtvrtfinále. Stejně jako loni je ale hlavním cílem českého týmu udržení v soutěži. Výhra nad Čínou na tom nic nemění, jak řekla Radiožurnálu Sport Univerzálka Monika Brancuská.
14: Já si nemyslím, že by se naše cíle měnily. Pořád jsme poměrně malá země. Samozřejmě je dobrý mít velké ambice, ale ta konkurence je veliká. Tohle byla senzační výhra. Myslím si, že jsme za ní všichni rádi i za zkušenosti, které nám dala, ale pořád je hlavním úkolem to VNL udržet.
13: Ve druhém zápase úvodního hracího týdne se Češky utkají zítra s dalším favoritem Polskem.
15: Hustý provoz na D1, úrohlenky a nehoda u Slaného. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova zpomaluje provoz údržba. Po pojíždí mezi kilometry 207 až 218 v levém jízdním pruhu od Rohlenky čekejte nesouvislou kolonu hustý provoz. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín pokračuje odklízení následků nehody. Na 126. kilometru je zavřená krajnice. Na místě je odtahovka. Na silnici 46 na výjezdu z Olomouce do Vyškova a Brna zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Nehoda je za OMV u dálnice do Mohelnice a kolona se teď v místě netvoří. Na silnici 16 u Slaného čekejte omezení po nehodě po střetu dvou osobních aut. Havarovala na trase Řevničov Velvary na křížení se silnicí 7 do Chomutova. Objíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Takové byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Co zajímavého se dělo v Československu před 80 lety na přelomu jara a léta 1946? Připomene to repríza pořadu Archiv Plus, který v roce 2016 připravil Pavel Hlavatý. A Karolína Koubová a Martin Chadima se potom v repríze pořadu Historie věčně živá zamyslí nad dějinami Jeruzaléma.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
17: Pokračující proces s K.H. Frankem, projevy Edvarda Beneše, Gustáva Husáka a Antonína Zápotockého, parlamentní volby a následná volba prezidenta, tedy jaro 1946, vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
4: Archiv Plus.
18: Jako ministr informací uděluji Československému rozhlasu v Praze podle dekretu prezidenta republiky dne 12. října 1945 o vyznamenání za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony čestnou standardu bojovníkům práce.
17: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Ve stínu voleb, přibližující jaro roku 1946. Československý rozhlas vyznamenává stalinistický ministr informací, komunista Václav Kopecký.
18: Československý rozhlas prokázal obzvláštní pohotovost, iniciativu a odvahu svých zaměstnanců ve dnech boje o Prahu a ačkoliv budova rozhlasu v pražském povstání byla velmi těžce poškozena, nedošlo k přerušení rozhlasové služby. Československý rozhlas byl od počátku zapojen do výstavby republiky, pomáhal při hledání repatriantů a zajistil spojení s celým státem.
17: V Československu pokračuje na jaře 1946 proces s Karlem Hermanem Frankem, německým státním ministrem pro protektorát Čechy a Morava. Svědecká vystoupení lidických žen jsou datována 23. až 26. dubnem.
19: To bylo prostě strašný, když ten dobytek lítal po vsi a bučel, stromy porážený, a to vojsko je chytalo. To jsme viděli lidi a už jsme viděli, jak četníci jsou rozestavení po cestě a žádný ho nepustil. Až do Kladna to tak bylo. Tam nás dali do školy, do reálky. No, to si můžete představit, co dělali děti. Jak se báli a jak mámy plakali s těma dětma, co s námi bude. Tam jsme byli dva dní. Myslím, že v pátek večer nás naložili. No, oddělili nám ty, vzali nám napřed děti. To bylo něco strašného, co ty děti dělali, když mamince dítě brali. A my jsme plakali, prosili, proč nám děti berou, že co s nima s tak maličkýma budou dělat. Oni řekli, ne, ty děti pojedou napřed do táboru a vy přijedete za nima. A my jsme jim je nechtěli dát, ty děti. Oni vystřelili do tak nahoru, aby nás poplašili. A nesměli jsme ani přitom stát, museli jsme klečet. To víc takový mámě, když brali dítě, tak se plazila za nima, prosila, aby ji ho nebrali, že je mu 14 dní k tomu dítěti. Na to nic nebylo dbáno, prostě nám spíláno, že musíme.
17: Dodejme, že Frank byl za své válečné zločiny na základě rozsudku českého soudu popraven 22. května 1946. Dobová informace o tom se však v rozhlasovém archívu nedochovala. 9. května proběhla na Strahovském stadionu mohutná vojenská přehlídka k prvnímu výročí konce druhé světové války v Evropě. Hlavním řečníkem byl prezident Edvard Beneš a svůj projev pojal dosti sebeoslavně.
20: Nemyslete, prosím, že jsem si nebyl vědom hned po prvé světové válce, stejně jako tomu bylo u prezidenta Masaryka, že úkoly, jež světu první válka uložila, splněny a skončeny nebyly. Zahraniční ministr prvé republiky viděl více než kdo jiný u nás a denně se s tím ve svém mezinárodním zápolení setkával, jaké slabiny republika měla v řešení problému, například problému menšin, co to pro ně existenčně znamenalo, problém Němců a Maďarů u nás, co to znamenalo plné nevyřešení otázky slovenské, a neměl nikdy pochybnosti o tom, že přijde jednou krize, v níž otázky ty budou muset být řešeny a vyřešeny beze zbytku.
17: V neděli 26. května 1946 se konaly volby do Ústavodárného shromáždění Československé republiky. Poslechněme si dvě ukázky z předvolebního projevu předsedy Československé strany lidové, monsignora Jana Šrámka, z 20. května.
21: Ještě jeden smutek trápí sem tam dnešního člověka. Připadá mu občas, jako by se mu vlastní osud vymkl z rukou. Zdá se mu někdy, že snad nikdy v dějinách nebyl prostý člověk tak osamocen, tolik vydán v šanc nelítostným, neosobním silám, politickým i hospodářským, jimiž bude snad nakonec zavalen. Toto není předvolební řeč. Všichni cítíme, že jde dnes o mnohem více. Jde o to, abychom na troskách toho, co zbylo po strašném zpustošení duchovním i hmotném sedmileté války, vybudovali nový, prostý domov pro sebe a své drahé.
17: Pozoruhodnou shodou okolností je toto jediný dochovaný předvolební projev z roku 1946 v archivu Českého rozhlasu. Jan Šrámek, bývalý exilový premiér, se v něm snaží opatrně vymezit vůči svým soupeřům, tedy KSČ, sociálním demokratům a národním socialistům.
21: Jen velmi nepatrná část národa žije takzvaným veřejným životem z politiky, pro politiku a v politice. Na co myslíte všichni a především jsou děti a ženy, pole a dům, dílny a továrny, obchody a kanceláře, vaše běžná, každodenní, prostá práce. Naši předkové tomu říkali vydělávací na živobytí. Je to krásné slovo, živobytí. Řekněme si je znovu, býti naživu, žít. Ano, je tomu tak. Lidstvo, které se po 7 hrozných let učilo umírat, má dnes před sebou veliký a krásný úkol žít. To znamená naučit se znovu žít, naučit se těšit z darů, kterými nás zahrnula Boží prozřetelnost a které máme rozmnožovat prací a rozdělovat spravedlností a láskou. Naučit se vážit si jeden druhého, ctít a respektovat se navzájem, ale také srdečně a radostně spolupracovat.
17: Volby v roce 1946 byly už jen polosvobodné. Ještě existovala politická soutěž, ale řada stran již po válce nesměla být obnovena. Nejvýznamnější z nich byly opory první republiky, agrárníci, národní demokraté a živnostníci. Nyní si poslechneme ukázku, která jako jediná v našem pořadu nepochází přímo ze sledovaného období. Jde o text ilegálního předvolebního letáku. Nahrávka pochází z roku 1973 a natočena byla v rámci propagandistického, rádoby vzdělávacího pořadu pro školy.
3: Povzbuzení prvními protikomunistickými útoky začali se politicky oživovat příslušníci zrádcovské velkoburžoázie, vyloučení jednomyslným rozhodnutím Národní fronty z politického života osvobozeného Československa. Z ilegálního předvolebního letáku, určeného pro bývalé národní demokraty a agrárníky. Počátek roku 1946.
5: Přátelé, čekali jste, že nynější vládní režim přece jen ustoupí od svého kategoricky zamítavého stanoviska k povolení páté strany, která by vyhovovala občanským vrstvám národa. Nestalo se tak. Vy všichni, kteří jste byli vyřazeni z účasti na spoluřízení státních a veřejných záležitostí, máte se nyní rozhodnout, jak budete při nastávajících volbách volit. Volba je omezena. Buď některé ze čtyř stávajících stran, anebo odevzdat neplatné hlasy či bílé prázdné lístky. Rudá totalita se obává, že bude volbami oslabena. Proto vymyslela plán s bílými lístky. Proto půjdeme k volbám všichni a neodevzdáme tam bílé hlasovací lístky, ale kandidátní listiny strany národně socialistické. Ti, jimž je bližší strana lidová, odevzdají své hlasy této straně. Vstupovat do žádných stran nebudeme. Neznamenají pro nás nic více, než udržení hlavních zásad demokracie, na nichž musí být pravá demokracie teprve budována.
17: Gustáv Husák vykonával v námi sledovaném období funkci pověřence pro dopravu a veřejné práce. Pověřenec byl tehdy vlastně ministr slovenské autonomní vlády. Jeho vystoupení na bratislavské demonstraci 31. května 1946 je nutno vnímat v širším kontextu. Bylo krátce po volbách, které vyhrála komunistická strana Československa. Ovšem na Slovensku zvítězila s velkou převahou tamní demokratická strana. Husák zjevně neunesl tíži porážky a snaží se tuto stranu různě osočovat a kriminalizovat. Z nahrávky je patrné, že v davu byly vedle komunistických příznivců také větší skupiny jejich odpůrců. Ale Husák, jako zkušený řečník, na jejich skandování nijak nereaguje.
20: Ak jsme dnes zastavili v Bratislave závody, úrady a dopravu, nech si uvedomia všetky reakčné sily, že ak nebude táto výstraha dostatočná, urobíme to zajtra na celom Slovensku. Okay.

0: a nedovolíme. Nedovolíme, aby medzi tým, čo naši ľudia statočne pracujú v továrniach, dielňach a úradoch, v tej dobe fašistické elementy, ktoré sa tu povalujú, neužívali ulicu, neužívali divadlá, neužívali fotbalové a iné podniky. V tomto. Pracujúci človek, ktorý statočne pracoval a ukázal, že pracovať vie, ukazuje dnes tu v Bratislave. A ak bude treba, ukáže zajtra aj na celom Slovensku, že vie nie len... Že vie nie len pracovať, ale že aj za svoje politické a demokratické práva bude bojovať všade tam, kde to bude treba.
1: Gustáv Husák byl průběhem demonstrace zjevně vyveden z míry, což se mu jako nesporně vynikajícímu řečníkovi často nestávalo.
0: Já doufám, vážení přátelia, že tyto vaše hlasy počujú aj na príslušných miestach. My za komunistickou stranu hovoríme jasně. So stranou, ktorej budú fašisti, ktorej úradný orgán bude písať gardistickým spôsobom, spolu sedieť nebudeme a spolu v žiadnom orgáne vlády nebudeme. Znamenalo by to, to by znamenalo odbúranie všetkých politických, hospodárskych a sociálnych vymožeností, znamenalo by to reakčný režim proti ľudu. A to my, jak živ, robiť nebudeme. Je na tých druhých, ako skoro si poriadok budú vedieť urobiť vo vlastných radách, alebo či budeme ten poriadok musieť robiť my.
1: V cyklu Archív Plus posloucháte pořad Ve stínu voleb, věnovaný jaru roku 46. A teď něco pro odlehčení z 12. června. Ohlášení ponechme dobové.
2: Uslyšíte třetí část zvukového zápisu slavnostního koncertu souboru Rudého praporu Rudoarmějské písně a tance, pořadaného za přítomnosti pana prezidenta republiky doktora Edvarda Beneše a členů vlády ve Smetanově síni obecního domu v Praze ve středu dne 12. června tohoto roku.
3: Krasnoarmějská pláska, muzika zaslužného artista Republiky Borisa Alexandrova i kompozitora Pavla Kulikova, text Alexandra Šilova, postanovka balletmejstera zaslužného artista Украинской ССР Павла Вірського, дирижирует Павел Куликов.
2: Prvou polovinu slavnostního koncertu uzavíral rudoarmějský tanec s hudbou Borisa Alexandrova a Pavla Kulikova v choreografii Pavla Vírského. Dirigoval jej Pavel Kulikov. Uslyšíte aspoň několik hudebních ukázek z tohoto tanečního pásma.

0: 15. června proběhlo na Hradě setkání prezidenta Beneše s mládeží. Z projevů vyjímáme.
1: Za nejmenší ze všech, jako zástupce mateřských školek, promluví k panu prezidentovi a k jeho choti maličký Pavel Břínek.
2: Pane prezidente, já jsem k vám přišel za všechny děti z mateřské školy. Já jsem vás poznal podle obrázku. My máme všude ve školce i doma vaše obrázky. A když zpíváme naší hymnu, tak se na vás díváme. Paní učitelka, maminko, i tatínek vás mají rádi. I my vás máme moc a moc rádi. Vy jste náš pan prezident. Buďte s paní prezidentovou hodně zdraví a buďte pořád s námi.
1: Děkuji ti srdečně. Pan prezident podává ruku malému Pavlíčkovi. Také paní prezidentová tiskne ruku malému chlapci.
0: Řečníkům z řad dětí a mládeže odpověděl prezident Beneš. Pozoruhodná a pro Beneše zcela netypická je federálně jazyková skladba projevu.
1: Milé děti, dívky a hoši, těší mne, že jste přišli sem na hrad. Je to místo, které jistě i vám, stejně jako všem vašim známým, kamarádům, rodičům, přátelům, bylo, je a zůstane jedním z nejdražších míst naší vlasti. Přicházíte na hrad slávných českých králů a slávných českých panovníků, o kterých jste snáď počuli, čítali a učili se, že je to město, na kterém se tvorily naše dějiny a kde se konečně tvoril a budoval i náš dnešok.
0: 16. června 1946 vystoupil na sjezdu Syndikátu československých spisovatelů prezident Edvard Beneš. Jeho improvizované poznámky obsahují kromě hluchých míst i velmi pozoruhodné pasáže.
1: Demokracie, svoboda, humanita, revoluce, jednota, reakce, politická strana, politické hnutí a řadu jiných. Jsou to slova, jejichž přesný smysl je dnes přezírán, neurčen, často zatemněn, anebo dokonce od týchž lidí v různém smyslu používán a vykládá. Stavte se důsledně proti těmto nedorozuměním a pokuste se mluvit jasně. Ano, ano, ne, ne. Odmítejte v politice nepřesné nebo nesprávné výklady pojmu demokracie, svobody, reakce a jiných. Objasňujte tyto nepřesnosti a nedomyšlenosti, chcete-li míti veřejný život upřímný a čistý. Od ovládnutí Evropy nacismem a fašismem byla všeobecná tendence povyšovati pomocí propagandy denní hesla na absolutní, věčné a dokonalé pravdy, zatímco to bývá často jen ze všeobecňování jednostranné fráze bez obsahu, anebo fráze obsahu nejasného a veřejnost matoucího. Důrazně na tento nedostatek veřejného života i dneška upozorňuji. Volám tu po nutnosti vyjasnění, precizování a obsahového přesného určení všech zde uvedených velikých hesel dneška, všech těch významných pojmů dnešního života, jež mají znamenat pro každého člověka tak mnoho a jež ve skutečnosti často znamenají proň v praxi tak nepatrně málo.
0: Nově zvolené ústavodárné shromáždění volilo 19. června prezidenta republiky. O tehdejších poměrech vypovídá ukázka z komentáře reportéra Josefa Cincibuse.
3: V této schůzi ústavodárného národního shromáždění bude manifestačně zvolen a jednomyslně zvolen prezidentem republiky Československé doktor Edvard Beneš.
0: Volební schůzi zahájil Antonín Zápotocký, po krátkou dobu předseda ústavodárného shromáždění.
4: Zahajuji schůzi ústavodárného národního

0: ústavní listiny a podle zákonů o volbě prezidenta republiky číslo 161 sbírky zákonů a nařízení z roku 1920 zvolilo prezidenta republiky.
1: A nyní překvapivé výsledky volby. Důležité je zmínit, že ze 300 nově zvolených poslanců se dva prezidentské volby neúčastnili.
0: Prohlásím výsledek hlasování. Dle výsledku sčítání hlasů, které mě oznámili páni zapisovatelé spolu s panem tajemníkem Národního shromáždění, bylo odevzdáno 298 platných lístků. Všech 298 lístků připadlo na jméno doktora Edvarda Beneše.
1: Edvard Beneš symbolicky skládá slib do rukou Antonína Zápotockého. Zvolen byl sice na 7 let, ve funkci však vydržel pouhé 2 roky, ale o tom zas někdy příště.
0: Žádám vás, pane prezidente, abyste moje pravici položenu na ústavní listinu Československé republiky pronesl slova slibu předepsaná paragrafem 65. ústavní listiny a tím potvrdil, že přejímáte povinnosti uložené volbou a slibem.
2: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu dbáti blaha republiky a lidu a šetřiti ústavních a jiných zákonů.
1: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Ve stínu voleb, přibližující jaro roku 1946. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: Dobrý večer, na vlnách Českého rozhlasu vás vítá Karolína Koubová. Dnešní díl Historie věčně živé je speciální, a to tím, že v něm zahajujeme nový seriál, v němž se budeme zabývat starověkými městy a jejich osudy v průběhu staletí. A tak se několikrát za měsíc budete moci v rámci tohoto pořadu projít ulicemi historického Jeruzaléma, Říma, Antiochie, Alexandrie a dalších a prožít tak jejich příběh až do dnešních dnů, pokud nám to tedy dějinné okolnosti spjaté s daným městem vůbec dovolí. Ve studiu je se mnou historik a spoluautor této speciální série pořadu Martin Chadima. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Premiérový díl patří městu, jehož historie sahá až do 4. tisíciletí před naším letopočtem, městu plnému kontroverzí, které někteří uznávají jako hlavní, jinýho, co by metropoli odmítají. Dnešní díl věnujeme Jeruzalému.

0: Hebrejský Jerušalajm, arabský Al-Quds. Když jsem říkala, že se k němu pojí řada kontroverzí, takový je tedy alespoň převládající pocit z té novodobé historie tohoto města, ale bylo tomu tak vždycky v jeho počátcích, kdy byl Jeruzalém vnímán jako město Davidovo, jak se vlastně dostal do rukou krále Davida?
1: Především musíme říci, že Jeruzalém sám byl místem, které osídlovali Jebusejci, což byl jeden z takzvaných z hlediska židů pro národů, jako byli Amonci, Moábci a další. Jebusejci byl národ, který byl politeistický, měl modly, uctíval takzvané dřevěné nebo kamenné bohy a dá se říci, že až král David, což je velmi pozdní doba, protože král David je v pořadí druhým králem, jedním z nejdůležitějších králů, tak až král David po 200letém úsilí celého Izraele, tak se mu podařilo dobít město Jerušalím nebo Jeruzalém a učinit z něj vlastně náboženskou kolébku Izraele a také jakoby hlavní město božího národa.
0: Další rozkvět, který potom zažívá Jeruzalém pod vládou krále Šalomouna, syna Davidova. A ačkoliv na jedné straně je Šalomoun vykreslován co by moudrý panovník, vládl 40 let, aniž by jeho země poznala válku, tak na straně druhé je popisován jako nemilosrdný bojovník o moc. Pak Jeruzalém musel zaplatit svou daň a

0: Po jeho smrti byl dobyt a Šalomounova říše se rozložila, co tedy vedlo k jejímu pádu.
1: Starozákonní příběhy jsou právě plné toho, že lidé jsou z jedné strany svatí, z druhé strany je v nich plno hříchu. Ale co se týče Šalamouna, tak Šalamoun byl panovník, který rozdělil Izrael na 12 okrsků, vzal si evidentně inspiraci z Egypta. On se inspiroval svými ženami a ženinami. On měl v podstatě 300 konkubín a 700 manželek.
0: Čili mohutná inspirace.
1: Opravdu mohutná. Většina z nich byly pohanky, neboli politeistky. A co si budeme povídat, tak ty ženy ho inspirovaly k tomu, že za, řekněme, určitou rozkoš platil tím, že jim stavil chrámy. A dochází k takové zvláštní věci. Izrael, který v té době už byl docela kompaktní, to znamená, je tam monoteistický monopol, tak náhle se tam dostávají chrámy cizích božstev díky těmto ženám.
0: A to vedlo tedy k pádu říše?
1: V podstatě ano. Samozřejmě jsou tam politické věci, jsou tam věci finanční. Víte, on třeba Šalamoun nevěřil v Boha takovým způsobem, jak měl, protože vytvořil daňový systém. Teokracie vůbec nepočítá s daňovým systémem prostě proto, že dáte daň nejvyššímu veleknězi nebo místnímu knězi a ten to rozdělí mezi chudé a to je jeho osobní volba. Ale Šalamoun byl prostě orientován na Egypt a rozdělil Izrael na 12 okrsků. 12 kmenů, 12 okrsků. A pravidelně vybíral daně a měl součet obyvatelstva. Tím jakoby pánu Bohu nevěřil, že ten pán Bůh zařídí, že ta říše finančně to ustojí.
0: Ale z hlediska politického se to zdá být docela prozíravým řešením.
1: Z dnešního hlediska by Šalamoun byl hvězda v našem parlamentu a v ekonomickém systému.
0: Každopádně přece jen Jeruzalém se dostává do sevření nepřátel. Čili co se vlastně v době, kdy byl v obklíčení, děje se Židy a jak vlastně celou tuto situaci Jeruzalém, jak v ní obstává?
1: Nejdřív musíme říci, že Jeruzalém a vůbec celý Izrael, jakožto lid Izraele, je trestán podle písma svatého skutečně za hříchy krále Saula, krále Davida a krále Šalamona nebo Šalamouna. Stává se jednoduchá věc. Bůh Šalamounovi říká, že i vzhledem k Davidovým zásluhám, i k jeho zásluhám, tak tu říši ponechá, ale po jeho smrti se rozkládá. Rozloží se na dvě veliké části. Jižní judské království a severní izraelské království. Severní izraelské království nemělo svoje náboženské centrum, mělo pár svých svatyní a velice bojovalo s politeismem. Neustále ti Židé byli atakováni těmi politeistickými kulty a to království severoizraelské padlo jako první, když ho vyvrátili vlastně Asiřané, konkrétně Sargon II. To jsme ve století 9. Posléze následuje tedy vyvrácení jižního judského království ve století 6., kdy ho vyvrátili Babyloniané. Každopádně obě ta království za údajný hřích proti Hospodinu trpěla tím, že byla vyvrácena.
0: Když se blížil konec éry před naším letopočtem, tak se dostával Jeruzalém pod stále silnější mocenský vliv Říma. A jednou z významných osobností, které jsou známy z doby Kristovy, je Herodes Veliký. S jehož pomocí v roce 37 před Kristem dobyli Římané Jeruzalém. Jaké tedy byly další osudy Jeruzaléma pod nadvládou Říma?
1: Musíme s obrovskou úctou říci, že Jeruzalém za, řekněme, 1200 let působení nebo za 4000 let působení, pokud bereme tu takzvanou dobu bronzovou. Musíme říci, že Jeruzalém prošel řadou změn, zejména co se týče nadvlády. Já jenom posluchačům odcituji. Egypt, Asýrie, Babylonie, Perzie, Makedoniané, egyptští Ptolemájovci, Seleukovci, Římané, židovští Hasmenovci, potom Partové, Římané, Byzantinci, Peršané a Muslimové. To je neskutečná změna. Ten Jeruzalém neustále byl někým okupován nebo někým znásilňován. A pravdou je, že Římané pomohli k nástupu muži, který je zase velice kontroverzní. Herodes Veliký z jedné strany patří k Idumejcům, kteří jsou jakoby kmenem, který velmi pozdě přijal židovství a musíme být teď velice opatrní, Židé neměli příliš rádi takové té pozdní konverze. Oni často vnímali, že to nejsou čistí Židé, nejsou schopni čisté liturgie, nedodržují zákon. Čili z jedné strany Herodes Veliký je sice Žid, ale i Idumejec. Z druhé strany ten Herodes postaví chrám Židům. obnoví Jeruzalém, je schopen diskutovat s Římany, který by mohli skutečně mrknutím oka zničit židovský národ. Takže jeho postavení bylo velice kontroverzní. Z jedné strany byl uznáván jako ten, který chrání izraelský lid před definitivním zničením ze strany Říma. Z druhé strany to pořád je jenom Idumejec, který se snaží zalíbit Židům, ale nemá to čisté pravověří.
0: Každopádně ta dominance Římanů mnohokrát ústila i v protižidovské pogromy. To potom radikalizovalo zase některé židovské skupiny. Jejich úsilí potom vyvrcholilo třeba v první povstání Židů v letech 66 až 70 po Kristu. Čili můžeme říci něco tady o těchto nepokojích?
1: Za prvé, je to celkem nepochopitelné selhání Říma. Římská říše byla na svoji dobu velice tolerantní. Římané dobyli nějaké území, zavedli tam daňový systém, poskytli obyvatelstvu ochranu a řekli toto. Pokud budeš uctívat našeho císaře jako boha, pak si můžeš věřit třeba v zelenou veverku. Oni opravdu byli velice tolerantní. Problém byl u Židů v tom, že Židé byli přísní monoteisté a první příkaz je, já jsem Hospodin Bůh tvůj, nebudeš mít jiných bohů mimo mne. Židé z podstaty věci nemohli kolaborovat s politeistickým Římem. Římani provokovali. Římani do chrámu vnesli tu obrazy císaře, tu standardy nějaké legie, která zrovna okupovala Jeruzalém a tím porušovali tu panenskou svatost toho jeruzalémského chrámu. Vezměte si jednu věc. Do velesvatyně, která měla pár metrů, směl jednou za rok pouze vylosovaný velekněz židovský. No, ty tam nakráčeli Římani, kteří tam dali obraz císaře. Ti Židé byli permanentně v odporu. V letech 66 až 70 došlo k prvnímu velikému povstání proti Římu, které bylo utopeno v krvi a Jeruzalém byl dobyt, konkrétně Titem, což byl syn císaře Vespasiána. Každopádně Jeruzalém byl tehdy takřka zničen a další následný atak přišel ve druhém století.
0: Poslechněme si teď tedy ukázku, jak pád Jeruzaléma popisuje významný křesťanský teolog Paul Johnson.
2: V den, kdy byl zničen Jeruzalém, spatříte smutný lid, kterak přichází na návštěvu, udřené ženy a starce, podlamující se pod tíhou starých hadrů a let. Jejich těla i šaty vypovídají o božím hněvu. Zástup žalostných stvoření se shromažďuje a naříká nad troskami chrámu pod oslňující šibenicí páně s jeho zářivým vzkříšením a předlesknoucí se korouhví s křížem, která vám mává na pozdrav z Olivecké hory. A přesto si tito lidé nezaslouží

0: Ocitáme se tady v době, která je pro Jeruzalém neskutečně tíživá, v době jeho pádu. Jeruzalém je později přejmenován na Aelu Capitolinu a stává se polozapomenutým městem. V roce 313 po Kristu vydává císař Konstantin I. veliký edikt milánský, kterým je zastaveno pronásledování křesťanů, a v tomto období můžeme sledovat i snahy o pokřesťanštění Jeruzaléma, které vyvíjel právě Konstantin Veliký. Jeho ambice sebou ale nutně musela nést střet se zakořeněným židovským mýtem. Co to tedy znamená pro Jeruzalém, respektive pro Aeliu, jak si dvouslovné pojmenování potom zkrátili křesťanští císaři?
1: Došlo k výrazné, naprosto zásadní změně ve chvíli, kdy vystupuje Ježíš Nazarecký, neboli Joshua ben Josef hebrejsky, který shromáždil několik desítek učedníků, nakonec se rekrutovali z nich 12, a Ježíš sám jako hlasatel příchodu Božího království, Bazileia, Tutcheu, že, byl vnímán spoustou židů a řadou pohanů jako přišedší mesiáš. Můžeme říct si jednu zajímavou věc, že na obraně Jeruzaléma v letech 66 až 70, anebo, jak vy jste naznačila, v letech 132 až 135, kdy došlo k poslednímu velikému povstání židů proti Římanům, se podíleli i takzvaní židokřesťané, což byla ve své době dominantní křesťanská linie, protože křesťané byli nejprve především z řad židů. To druhé povstání, které vedl Šimon bar Kochba a podporoval ho veliký učenec rabi Akiva, dopadlo strašlivě, protože Římané v roce 135 to povstání potlačili a definitivně jim došla trpělivost. Oni všechny židy, které nepobyli těch židů, podle některých indicí bylo až 500 tisíc pobytých židů, tak ty, které nepobyli, vlastně zeslali po celé Římské říši tak, aby se Židé už nemohli jakoby sjednocovat a nemohli vést revoltu vůči Římu. Řím sám prošel také změnou, protože Konstantin I. Veliký byl císař, který jako první vsadil na nové náboženství, které vlastně v Římské říši jakoby probublávalo už 300 let, bylo to křesťanství, které z různých důvodů, především z charitativních důvodů, protože křesťané byli naprosto nezištní, oslovilo veliké masy obyvatelstva, a Konstantin I. Veliký si pragmaticky uvědomil, že křesťanství je náboženství budoucnosti. On spolu s dalším spolucísařem vlastně vydali takzvaný edikt milánský, vydali něco jako toleranční patent, který říkal, že jsou si všechny náboženství rovna. Každopádně od této chvíle křesťanství se mohlo svobodně rozvíjet, byly veliké koncily jako v Nikáji nebo v Konstantinopoli, kde se uzavíraly první veliká křesťanská dogmata, to jsou takové ty články víry, a křesťanství se nakonec stalo tak dominantní, že v 5. století bylo prohlášeno za jediné pravé náboženství. Abychom to shrnuli, můžeme říci, že Jeruzalém se ale stal v průběhu toho 4. a 5. století městem spíše provincionálním, protože křesťané v něm v této době neviděli svaté město, oni v něm neviděli hrob Ježíšův, viděli v něm pouze město, kde zlí židé zabili vlastně mesiáše.
0: Dokonce tu právě z tohoto důvodu můžeme pozorovat i patrné známky křesťanského antisemitismu.
1: Nelze zakrýt a nemá smysl, aby kdokoliv zlehčoval tuto situaci. Prostě Jan Chryzostomos neboli Jan Zlatoustý ve svých 8 kázáních proti židům výrazně má a nese antisemické stopy. Konec konců my zde pouštíme i úryvek. Další historici zachycovali takový sarkazmus až cynismus některých křesťanských autorů, kteří s radostí hleděli na to, jak židé měli povoleno jednou za rok navštít Jeruzalém a tam oplakávat zničení chrámu, a řada těch autorů prostě říká, ano, to je proto, že jste nám zabili Ježíše.
0: Pusťme si tady další úryvek, který je důkazem bujícího křesťanského antisemitismu, a to jsou tady drsná slova křesťanského učence Hieronýma ze spisu In Sophoniam.
2: Až do dnešních dnů je proradným obyvatelům, jelikož zavraždili služebníky a nakonec i syna Božího, zakázáno vstupovat do Jeruzaléma, leda aby plakali. A za to, aby směli oplakávat trosky svého státu, platí. Takto si ti, kteří kdysi koupili krev Kristovu, nyní kupují svůj vlastní strach. A dokonce ani svůj žalm nemají zadarmo.
0: My už jsme naznačili to dění a ten úpadek Jeruzaléma v 5. století. Každopádně je třeba říci, že právě po pádu západu Římské říše v roce 476 se Židé dostávají pod nadvládu Byzantinců. Ti však byli z Palestiny vytlačeni Peršany, které zase vyhnali po bitvě u Jarmuku muslimové. Jak se tedy vlastně jejich vláda v Palestině promítla za zdi Jeruzaléma?
1: Je velice paradoxní, že muslimové se vůči Židům chovali, řekněme, tolerantněji než křesťané. Ale pozor, tady musíme říct jednu věc. Muhammad sám měl spíše raději křesťany, protože když prohrával svůj veliký boj, jeden čas Muhammad prohrál svůj boj s nepřáteli Kurajšovci, tak se schoval do jednoho malého křesťanského státu, který mu poskytl ochranu. A naopak Muhammad se totiž kdysi chtěl stát Židem, ale Židé se mu smáli, protože Muhammad měl velmi špatnou výslovnost hebrejštiny. Takže Muhammad sám byl spíš antisemita, ale spíš jako měl rád křesťany. Z druhé strany ale muslimové potomci Muhammadovi se chovali k Židům velmi dobře, a to z jednoho prostého důvodu. Křesťané vnesli do věrouky o jediném Bohu jeden zvláštní aspekt, a to je trojiční teologie. To je takové to tajemství, které jako já třeba učitel teologie jsem měl vždycky problém vysvětlit, že jedna rovná se tři. Skutečně Židé nakonec po pádu Jeruzaléma, kam se každý rok vraceli, byli rozprostřeni po celé Evropě a dá se říci, že byli zaměstnáváni od křesťanů v zaměstnáních, které křesťané nemohli dělat. Například klasickou ukázkou je takzvaná úroková služba. Křesťané z podstaty věci nesměli půjčovat na úrok. Židé jakožto zatracený národ, je jedno, že ten úrok prostě půjčují. Stali se z nich vynikající bankéři. Židé často nesměli být řemeslníky, nesměli být zemědělci, většinou se opravdu situovali na obchod, případně se stěhovali do takzvaných get, kde vytvářeli vlastní komunity. Každopádně je důležité říct, že Jeruzalém jakožto město začal být důležitý ve středověku, kolem 10. respektive 11. století, kdy vrcholí zápas císaře a papeže o moc, a papež například jako bonus k tomu, že on je ten pravý panovník křesťanů, bere to, že on je ten, který vysvobodí Boží hrob. Najednou si křesťané vzpomněli, že Ježíš byl vlastně ukřižován za branami Jeruzaléma na takzvané Golgatě. Toho využije ten papež a vyhlásí první křížovou výpravu. Najednou ten Jeruzalém už není provinciální město, nejsou to trosky, kde byla teda ta Aelia Kapitolína, bylo to město Jovovo, bylo to město římské, pohanské. Najednou je to město, kde je Boží hrob, a tam se stává Jeruzalém zase centrem událostí, protože je to Boží hrob a my chceme, aby byl křesťanský.
0: Ocitáme se tedy ve středověku. Jaké další dění Jeruzalém čeká?
1: Musíme říci, že křížové výpravy byly úspěšné, ale ty konce založení třeba několika království na území Palestiny, obsazení Jeruzaléma, vyvraždění jaksi obyvatelstva Jeruzaléma při první křížové výpravě, zvěrstva křižáků, včetně znásilnění žen a zabíjení dětí, jsou temnou skvrnou na tom křesťanském praporu. Jeruzalém nakonec v podstatě byl opět ovládnut muslimy. Jeruzalém byl nakonec opouštěn opět Židy. Židé se rozmístili do dvou zásadních destinací, a to je Španělsko. My je známe pod termínem Sefardé, a v Německu, hlavně v Poríní, kde jsou takzvaní Aškenázové. Tam se snažili udržet jakousi komunitu. Můžeme říct, že Židé ale velmi intenzivně vnímali jak křesťanskou, tak zejména islámskou teologii, čili objevuje se i velmi zvláštní mystické učení Kabbala, kde máme významného mystika Luriu nebo Maimonida, ale každopádně můžeme říci, že Židé ztrácejí ten domov po vyvrácení Jeruzaléma v roce 135 a skutečně putují staletími až do roku 1948, kdy je vlastně vyhlášen slavnosti stát Izrael s hlavním městem Jeruzalémem.
0: My se ještě ale vrátíme na konec 19. století. Říkali jsme, že Židé jsou rozprášeni různě po světě. Nicméně právě koncem 19. století sílí mezi evropskými Židy touha po založení samostatného židovského státu. Vznikaly takzvané předsionistické organizace, které podporovaly osidlovací vlny Židů. Jaká byla vůbec reakce na tyhle tendence, když jsme říkali, že Židé putují staletími od 2. století?
1: Víte, je neskutečně zajímavé, že Židé v 19. století prosluli mimo jiné jako tvůrci marxistických představ o nějakém dokonalém státě. Já vždycky říkám větu z jednoho českého filmu, která se mi zdá geniální, Svět stojí na čtyřech židech. Je to Ježíš, je to Mojžíš, je to Einstein a je to Freud. A pozor, dodejme pátého, je to Karel Marx. Židé 19. století. To je Moses Hess, veliký myslitel, který napíše knihu Řím a Jeruzalém a sní o tom, že židovský stát bude socialisticky nebo sociálně spravedlivý stát. To je Theodor Herzl, to je vlastně David Ben-Gurion, to jsou ti, kteří skutečně díky Anglii, lordu Palmersonovi a dalším, vlastně vybudovali ten židovský stát, kteří v Anglii a ve Spojených státech i díky Rothschildovi, což byl taky žid, získali takovou podporu, že skutečně 14. května 1948 byla vyhlášena deklarace nezávislosti, že vzniká židovský stát. Takže obrovským paradoxem je i úloha židů třeba v dějinách Sovětského svazu. Největší nepřítel Stalina byl Trocký, to byl zase žid. Takže ti židé hrají neskutečně důležitou úlohu. Ta židovská eschatologie, sen o přišedším mesiáši, se jakoby v 19. století zpřítomní na této zemi a oni sní o zemi dokonalé tady, teď, ne po smrti.
0: Vy jste se dotkl, nebo zmínil jste se o filozofu Mosesi Hessovi, který věřil v založení vlastního sekularizovaného židovského státu, když tvrdil:
2: osvobození věčného města na Tiberu znamená emancipaci věčného města na hoře Moria. Také osiřelé děti Jeruzaléma se budou moci podílet na procitnutí ze zimního spánku středověku a jeho zlých snů.
0: Emancipační tendence židů byly čím dál průraznější, sionistické hnutí sílilo, další dějinné události však tempo vzniku samostatného židovského státu zabrzdily, druhá světová válka a holokaust se strašlivým způsobem podepsaly na osudu židovského národa, nicméně snahu po realizaci vlastního státu holokaust udusit nedokázal. Navíc po druhé světové válce celý svět tížilo kolektivní špatné svědomí ohledně holokaustu a potřeba vyrovnat se s minulostí byla akutní, čili židům bylo zkrátka třeba poskytnout alespoň nějakou satisfakci za ta utrpení, kterými prošli. V roce 1947 jim přiřkla OSN 50% území v Palestině. Toto území však nezahrnovalo Jeruzalém.
1: Tam je jedna zvláštní skutečnost. Jeruzalém je vlastně soubojem tří velikých náboženství, která jsou si velice blízká. Jsou to náboženství knihy. Židovství, křesťanství, islám. Dodnes musíme říct, že existuje samozřejmě mešita Omarova, nebo respektive mešita Al-Aqsa, existuje zeď nářků, která je zbytkem toho obrovského židovského komplexu, který byl na několika stovkách vlastně hektarů, ten židovský původní židovský chrám. Musíme říct, že o boží hrob se tam starají čtyři křesťanské církve a někdy je tam veliké pnutí, kdo bude u toho božího hrobu dřív. Každopádně Jeruzalém je vnímán většinou židů jako hlavní město Izraele, ale zároveň musíme říct jednu věc. Jsou třeba ultraortodoxní židovské skupiny, které žijí v diaspoře, čili mimo stát Izrael, které tvrdí za A, že Izrael neměl vůbec vzniknout, protože Izrael, ten nový stát Izrael, vybuduje pouze a jedině Bůh. A dokonce odmítají hlavní město Jeruzalém, protože nový Jeruzalém, včetně chrámu, už nemůže postavit nikdo sekularizovaný, ať už je pravicový nebo levicový politik, ale udělá to pouze mesiáš. Takže je zajímavé, že z toho teologického hlediska ten Jeruzalém skutečně je vnímán jako kontroverzní.
0: A nejen z teologického, ale i vůbec z politického hlediska. Tak když se podíváme právě na to ustanovení nového Jeruzalému, když se podíváme na to, jak postupují židé, získávají nikoli v 50% území, ale 80% území v Palestině. Je tady osobnost Davida Bena Guriona. Tak jenom jestli ve stručnosti můžeme mluvit o tom vzniku samostatného židovského státu.
1: Řada komentářů hovoří o tom, že před vznikem izraelského státu, který byl víceméně intervencí jaksi Anglie a západních mocností, takže tam židé a Palestinci neboli Arabové žili v relativním míru. Já bych se nechtěl pouštět do těch spekulací, protože nejsem klasický politolog. Faktem je, že ve chvíli, kdy v roce 1948 v květnu vznikl stát Izrael, tak okamžitě zejména egyptské jednotky napadly židovský stát. Židovský stát to za pomoci cizích vojenských jednotek, respektive cizích zbraní odvrátil, ale pak přišla válka v roce 56 až 57. Šestidenní válka, kdy Izrael naprosto zaskočil své protivníky a skutečně porazil egyptská, syrská a další vojska v roce 1967. Pak přišel nečekaný útok nebo útok nového syrského vládce Anwara Sadata v roce 1973, který skončil katastrofou vlastně té palestinské, respektive té arabské vojenské přítomnosti, protože Židé ten útok odrazili. Každopádně je skutečností, že Izrael, respektive město Jeruzalém, jakožto hlavní město Židů, je trnem foku nejenom ultraortodoxním rabínům, kteří tvrdí, že to je pouze dílo člověka, nikoli boží, ale bohužel tedy i trnem foku řadě arabských nebo palestinských myslitelů, kteří jsou přesvědčeni, že Izrael musí být zničen.
0: A právě na počátku 21. století je to status Jeruzaléma, který je tím klíčovým problémem v izraelsko-palestinském konfliktu. Podle mírových dohod z Osla měl být konečný status Jeruzaléma určen jednáním s palestinskou samosprávou, která požaduje východní Jeruzalém jako hlavní město svého budoucího palestinského státu. A 28. října roku 2009 varoval generální tajemník OSN Ban Ki-moon, že aby bylo dosaženo míru, bude muset být Jeruzalém hlavním městem Izraele i uvažovaného budoucího palestinského státu. Kontroverzí ohledně biblického města jsme začínali a kontroverzí také končíme. Co tady dodat k Jeruzalému 21. století? Čeká ho i nadále podle vás tak bouřlivý vývoj?
1: Já si myslím, protože jsem v tomhletom opravdu optimista, já si myslím, že put sebezáchovy a to, že většina lidí netrpí syndromem Thanatos, to znamená touha po smrti, povede k tomu, že nějakým způsobem se opravdu dohodnou jak arabští vyjednavači, tak ti izraelští s tím, aby přežili. A já věřím, že Jeruzalém má do budoucna jednu obrovskou výhodu. Nikoli Praha, nikoli Berlín, nikoli Paříž, nikoli New York, dokonce ani Řím, ale Jeruzalém se může stát symbolem tolerance, protože ono opravdu, ten Jeruzalém sobě skutečně obsahuje dějiny tří základních náboženství, která jsou dodnes dominantní. A to je opravdu židovství, to je

0: Dnešní pořad Historie věčně živá je u konce. Prvním ze starověkých měst, kterému jsme se v rámci nového seriálu Českého rozhlasu věnovali, byl Jeruzalém. V dalším dílu zamíříme do Evropy. Řeč bude o jednom z nejstarších měst starého kontinentu, které konec konců mělo dost co dočinění i se zmiňovaným Jeruzalémem. Budeme mluvit o Římu. Pro tuto chvíli děkuji historikovi Martinu Chadimovi, spoluautorovi pořadu. Ukázky načetl Jan Sedmidubský. Za režii a technický dohled pak patří náš dík Markétě Bidžovské a Haně Vohryskové. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
1: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Indiánští náčelníci.
2: Jedním z nejznámějších apačských náčelníků byl legendární Košis. Více než 10 let vedl válku s bledými tvářemi, ani jednou nebyl poražen a nakonec dokázal pro své válečníky vyjednat mír.
3: V říjnu roku 1872 byla uzavřena ta dohoda mezi tedy americkým státem a těmi Košiseho apači. Vítězstvím vlastně bylo to, že oni mohli zůstat na tom místě, kde byli. Nebyli přesunuti do nějaké jiné rezervace,
2: říká historik Jan Adamec.
1: Cyklus portrétů poslouchejte zítra po 8 hodině večer na Plusu. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Poslanci v prvním čtení podpořili znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích. Basketbalisté Nymburka porazili Pardubice v ligovém finále i po druhé na domácí palubovce. A zítra bude zpočátku slunečno, postupně přibývání oblačnosti a místy přehánky. Teploty až 27 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválili poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Státnímu rozpočtu by měl návrh podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Součástí novely jsou ale i různé daňové změny, jako slevy na studenta nebo školkovné. Podle opozičních starostů si tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší, říká jejich poslankyně Věra Kovářová.
5: Tato vláda říká, že bude dělat opatření, která povedou k hospodářskému růstu, což toto asi takové opatření není. Pokud by se vybralo 14 miliard a obratem ruky by se 10 dalo na benefity, tak to nedává smysl.
4: Německo bude pokračovat s kontrolami na hranicích se svými sousedy, a to i přes doporučení Evropské komise je zrušit. Uvedla to mluvčí německého ministerstva vnitra s tím, že kontroly na vnější hranici schengenského prostoru nefungují dostatečně. Německo zavedlo kontrolu hranic kvůli nelegální migraci nejprve s Rakouskem v roce 2015. Česko, Polsko a Švýcarsko následovali před 3 lety. Podle komise ale migrantů ubylo a k dispozici jsou přijatelnější nástroje. Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS na Tajvanu odhalil lavičku Václava Havla. V centru Tajpeje má vyzývat kolem jdoucí k odpočinku a dialogu. Podle Vystrčila jde současně o symbol demokracie, svobody a vzájemného přátelství mezi Českem a Tajvanem.
6: Za sebe chci říct, že jsem velmi hrdý na to, že disponujeme jako Česko takovým vývozním artiklem, jako je lavička Václava Havla.
7: Lavičku odhalili kromě starosty města taky dcera bývalého šéfa senátu Jaroslava Kubery. Právě on se o Vystrčilovu první cestu na Tchajvan v roce 2020 výrazně zasloužil. Pražskou knihovnu Václava Havla na ceremoniálu zastoupil spisovatel Jáchym Topol.
8: Pro ně je to především člověk, který skutečně té totalitě, která jim hrozí ze strany komunistické Číny, vzdoroval.
7: Je to první lavička Václava Havla na Tchajvanu a v pořadí už třetí v Ázii. Na celém světě jich je přes 50. Z Tchajvanu Jiří Chábera, Radiožurnál.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dál trvá na přesunu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na některá ministerstva. Tvrdí, že změnami zefektivní státní správu. Odboráři úřadu vlády s tím nesouhlasí a vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle nich plánovaná reorganizace ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených lidí ze státní správy. Vedení úřadu vlády se má s odboráři sejít zítra ráno. Nymburští basketbalisté jsou dvě výhry od 21. ligového titulu. Finálová série se po vítězství 80-74 nad Pardubicemi stěhuje na východ Čech za stavu 2-0 na zápasy pro obhájce trofeje. Středočeši ale druhou výhru vybojovali až v samotné koncovce a velkou zásluhu na ní měl autor 26 bodů Ondřej Sehnal. Po utkání reprezentační rozehrávač přiznal, že Pardubice už po několikáté v sezóně dělali Nymburku problémy.
9: Tak jasně, mají skvělý individualita, letos ten tým opravdu postavil výborně. Trenér Šotner dokázal v Pardubicích vytvořit ještě něco lepšího než s Ústím dva roky zpátky, ale nakonec se nám to povedlo urvat. Myslím si, že teďka nejdůležitější zápas sezóny, třetí zápas v Pardubicích, jestli to zvládneme, tak už je zlomíme, věřím v to.
10: Překážka na D8 u Kralup a nehoda na výjezdu z Olomouce do Vyškova. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je u sjezdu na Kralupy překážka. Mezi kilometry 10 až 9 v jízdním pruhu upínací pás z nákladního auta. Čekejte, vybočující, případně brzdící auta. Nehody na dálnicích hlášeny nejsou. Na D1 z Brna do Prahy za nájezdem z Koberovic hlásil náš zpravodaj odstavené osobní auto. 74. kilometr zasahuje do pravého pruhu.
11: On je až na travnatém pásu, nepatrně zasahuje do stoupacího pruhu.
10: Na silnici 46 na výjezdu z Olomouce do Vyškova a Brna odklízí následky nehody osobního auta. Havarovalo za OMV u dálnice D35 do Mohelnice. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra bude ráno polojasno až jasno, od západu se ale postupně zatáhne a místy se přidají přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 21. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Jessica Herob je americká filmová producentka a držitelka cen Emmy a Peabody Award za dokumentární filmy, která svou kariéru zasvětila popularizaci vědy prostřednictvím filmových obrazů. Dnešní hovory jsme natočili v Olomouci v pevnosti poznání na Mezinárodním festivalu populárně vědeckých filmů Akademia Film Olomouc. A právě tam Jessica už několik let působí jako mentorka v rámci programu Camp for Science. Dnes budeme mluvit o tom, jak se mění přístup k popularizaci vědy ve filmovém průmyslu, jak důležitý je tým lidí, který dokumentární snímky tvoří, a také o fascinujícím propojení všeho živého na jediné obyvatelné planetě, kterou zatím známe. Mohou srozumitelně vyprávěné příběhy o vědeckém poznání pomoci navázat společnou řeč ve světě propojeném globálními sítěmi a rozdělovaném algoritmy? Jak se v čase umělé inteligence neztratit a nezůstat izolován? Inspirativní poslech vám přeje Markéta Vosková.
1: Hovory.
12: A já už vítám svého speciálního hosta Jessicu Herob, americkou filmovou producentku a spoluzakladatelku Sandbox Films, která má akademické vzdělání. Dobrý den.
13: Hi, thanks so much for having me.
14: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
12: Jak se vám líbí v Olomouci? Vy tu ale rozhodně nejste poprvé, že?
14: Jsem tu už po šesté, jestli správně počítám, takže už mám ve městě svá oblíbená místa a ráda se sem každý rok vracím.
12: Proč se sem vracíte? Natáčíte na festivalu Akademia Film Olomouc. Co se vám na této akci tak líbí? Proč se sem každý rok vracíte?
13: I think this is just a really special festival. The audiences.
14: AFO je podle mého názoru výjimečný festival a má skvělé diváctvo. Tolik se zabývají vědeckými filmy a to je to, čím se zabýváme i my v Sandbox Films. Točíme vědecké filmy a od té doby, co jsme před 7 lety tuto produkční společnost založili, naše filmy tým festivalu přijal. No vlastně promítal skoro všechny naše filmy. Letos jich představujeme 5 celovečerních a 1 krátký film. No a já mám ráda tady program programovou část nazvanou Camp for Science, což je mentorský program zaměřený na tvorbu dokumentárních filmů o vědě. A právě v této části přehlídky už několik let působím jako mentorka.
12: Včera jste představila jeden z filmů. Můžete nám o něm říci něco více?
14: Představili jsme film Čas a voda, jehož autorkou je režisérka Sara Dosa, která před několika lety natočila snímek Oheň lásky. Je to krásný příběh o ledovcích na Islandu, kde si klademe otázku, jak se loučíme s věcmi, o kterých jsme si mysleli, že je nikdy nemůžeme ztratit. Jedna z postav filmu se jmenuje Andri, je Islanďan a spisovatel a má za úkol napsat smuteční řeč pro ledovec, který zanikl kvůli změně klimatu způsobené člověkem. To je ústřední téma filmu.
12: A jaké byly ohlasy diváků a divaček? Jakou jste měli odezvu? Líbil se film?
14: Po projekci festival zprostředkoval publiku prostor pro otázky a odpovědi a bylo krásné vyslechnout si komentáře a přímé reakce diváků. Lidé mluvili o tom, jak je to dojalo. Jedna paní říkala, že ještě nikdy necítila takový smutek nad ztrátou životního prostředí. A padlo i několik otázek, jak mohou lidé tady v České republice pomoci zachránit ledovce. To mi přišlo zajímavé. Myslím, že to znamená, že se díky filmu cítili do problematiky zapojeni. Takže to bylo opravdu super.
12: Dovolte mi se vrátit v čase zpět do dob vašich studií. Zajímá mě to, protože jste studovala ekologii a evoluční biologii. Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se rozhodla vydat na cestu vědeckého poznání a proč jste si vybrala přírodovědné obory?
14: Když jsem končila univerzitní studium biologie, jako vedlejší obor jsem studovala divadlo a herectví, protože jsem vždycky milovala vyprávění příběhů a umění a zároveň vědu. A můj vedoucí absolventské práce měl nápad, abych místo doktorátu z vědy věnovala svůj čas komunikaci vědy. Takže on mi doporučil toto zaměření. A pak jsem dostala svoji první práci v malé firmě, která komunikovala témata související se změnami klimatu. A právě tam jsem se učila točit krátké filmy.
12: Jaké byly ty první pocity? Jak si máme představit, co přesně znamenalo začít komunikovat vědu? Jak na tohle období vzpomínáte dnes?
14: Sídlila v New Jersey, kousek od New Yorku. A v té době změna klimatu byla v určitém smyslu v jiném stavu. A tehdy ta myšlenka informovat o změně klimatu byla vlastně inovativní. Takže to bylo náročné. Hodně se mluvilo o skepticismu a o tom, jak komunikovat vědu tak, aby lidé pochopili, že věda často zpochybňuje zaběhnuté pořádky, že neexistují absolutní pravdy a že data nás přibližují k podstatě problémů. A tak jsem se na začátku hodně snažila najít způsob, jak to sdělovat publiku. Pak jsem pracovala ve vědecké televizi a naučila se využívat různé prostředky a technologie. Máte často roli vypravěče a snažíte se komunikovat vědu jako cestu k poznání. A postupem času jsem se snažila vědu proměňovat v příběhy, které se víc zaměřují na to, jak zprostředkovat emoce vědy a lidskost vědy a přimět lidi, aby víc přemýšleli jako vědci, tedy mysleli kriticky.
12: Co je tedy užitečné při komunikaci vědy? Hesla typu mysli globálně, jednej lokálně? Co před těmi téměř dvěma dekádami pomohlo šířit tyhle myšlenky a získávat zájem široké veřejnosti o témata související se změnou klimatu?
14: Přesně. Přemýšlení o místních příbězích je funkční nástroj. Je to něco, co určitě děláme. Tím můžete lidi přimět, aby viděli věci, které se dějí na jejich dvorku a cítili se zapojeni do problému. Hodně přemýšlíme o měřítku, o kterém mluvíme. Například geologická časová měřítka, tedy miliony let versus posledních pár měsíců. Toto období může být teplejší, ale minulé období bylo chladnější. Jak o tom přemýšlet? Jak to zprostředkovat publiku? A tak si myslím, že velká část komunikace o vědě je také o komunikaci v čase, geologické historii a dalších souvislostech.
12: A A jak konkrétně to vaše akademické vzdělání v oborech ekologie a biologie ovlivnilo vaši práci v této oblasti? Zajímá mě, jak jste se tedy dostala k práci filmové producentky?
13: I think that my background in science has been helpful because I don't feel.
14: Zřejmě mi pomáhá mé vědecké vzdělání, protože se necítím vědci zastrašená. Je pro mě přirozené mluvit s vědci, protože jim rozumím. Jsem nadšená, když můžu číst vědecké práce a pronikat do jejich podstaty a skutečně se snažit porozumět vědě. To mi hodně pomáhá i dnes. Na začátku kariéry jsem se v televizních formátech představila jako mladá producentka, která má vědecké zázemí a může pomoct takzvaně překládat vědu do srozumitelného jazyka. To jsem si tak nějak vydobila. Stala jsem se někým, koho si můžete najmout, aby vám pomohlo s vědou ve vašem pořadu. A to jsem dělala dlouhou dobu. Tak nějak jsem se vypracovala nahoru.
12: Co vás inspirovalo ke spoluzaložení Sandbox Films?
13: Yeah, so we were in a position where a family foundation in New York.
14: Jedna newyorská nadace chtěla finančně podpořit financování vědeckých filmů a vyprávění vědeckých příběhů. A tak jsme využili příležitosti a přemýšleli o tom, jakou společnost chceme díky jejich prostředkům vytvořit. A Sandbox byl skutečně založen na myšlence vytvářet inovativní vědecké filmy, které kladou otázky, místo aby dávali odpovědi. Chtěli jsme hlavně inspirovat lidi, aby přemýšleli víc jako vědci a určitě vyprávět skvělé příběhy, vytvářet festivalové filmy, které budou konkurovat ostatním dokumentárním filmům. Nechtěli jsme dělat jen televizní speciály, které jsou určeny pouze pro vzdělávací účely. Tak nějak jsme začínali s těmito myšlenkami. Členkami jsme se do toho tehdy pustili.
12: Jak vlastně vybíráte témata, tedy filmy, které podpoříte? Jak přistupujete k výběru a formování dokumentárních projektů, které vyvažují vědecká témata s poutavými příběhy, vyprávěními?
14: Dostáváme spoustu návrhů a nápadů od umělců a já se vždycky dívám na to, kdo za tím projektem stojí. Zajímám se o to, kdo jsou ti tvůrci nebo tvůrkyně, kteří chtějí vyprávět příběhy. Věřím totiž, že součástí našeho úspěchu je spolupráce s lidmi, kteří mají jedinečné cítění a vizuální styl a že to z filmu bude ve výsledku znát. Přemýšlím o příběhu a námětu. Je to něco, co jsem ještě neviděla. Je to opravdu jedinečný přístup. Jak se u toho cítím? Rozesměje mě to? Mám ráda filmy, které v sobě mají humor. Víte, jsme opravdu malá společnost, ale na všech filmech se poměrně hodně podílíme. Pravidelně se scházíme, komentujeme, dáváme zpětnou vazbu a pomáháme filmařům získat víc peněz do rozpočtu. Nebo řešíme, na jaké filmové festivaly se přihlásit. Pomáháme také zajistit distribuci. Takže opravdu věnujeme hodně času a úsilí všem projektům, které podepíšeme. Takže vybírám takový tým, se kterým rádi pracujeme a příběh, o který se opravdu rádi podělíme.
12: Můžete vybrat jeden projekt, který pro vás byl v nějakém ohledu nejnáročnější?
13: We get a lot of pitches from artists.
14: O páni, všechny jsou tak úžasné a tak náročné.
13: And will make the film feel.
12: Možná z hlediska strategie, nebo že jste cítila, že to není jenom jako kreativní výzva, ale že výzvou bude i samotná cesta toho filmu k divákům. Jak téma dostat na veřejnost a jak ho propagovat?
14: Z hlediska vyprávění příběhu, třeba u zmiňovaného filmu Čas a voda, to vlastně bylo docela náročné, protože jsme měli fakt hodně archivních zdrojů. A je to vyprávěno jako časová kapsle pro budoucnost. Z toho bylo možné udělat opravdu cokoliv. V některých ohledech je to napsané podle scénáře. A tak vyprávět ten příběh a napsat ho se všemi různými archivními zdroji z rodiny, z Islandu, z ledovců a pokusit se ho sformovat do příběhu, to bylo opravdu náročné, ale i zábavné. Chci říct, že celý proces ovlivňuje hodně lidí a interakcí. Film se díky tomu v průběhu času dost proměnil. Pokud jde o to, jak dostat filmy do světa, je stále těžší je produkovat, protože je méně kupců. Když jsme začínali, téměř každý film se prodal a vydělal peníze. Ale v posledních, řekla bych, 4 letech je mnohem těžší filmy prodávat. A tak se musíme opravdu mnohem víc snažit. Sandbox Films distribuují, ale i tak najímáme distributory, aby je uvedli do kin, najímáme publicisty, kteří dělají reklamu. A opravdu musíme mít přehled o tom, jak se dostat k divákům. Takže je to skoro dnes už globální výzva. Těch obchodů je ale dnes mnohem méně.
13: Because it's harder to, there's so many fewer deals.
12: A už jste spolupracovali i s globálními nebo velkými značkami, jako je třeba Netflix nebo National Geographic. Co vám to vlastně přineslo, nebo jak vám to pomohlo? Je to velmi jedinečná zkušenost?
13: Yeah, I mean it's amazing when you have a distributor sign on to something.
14: Ano, je úžasné, když se pod něco podepíše globální distributor, protože tím odpadá tlak na to, aby se film dostal k divákům. Takže ano, myslím, že u filmů, ke kterým se už připojil National Geographic, Netflix nebo HBO, víte, že se postarají o diváctvo. A vy prostě můžete všechny své diváky přivést na tuto platformu. To z nás sejme tlak, jinak bychom to dělali sami. Ale ne všechny filmy tuto formu distribuce získají.
13: We do have to do it ourselves sometime too.
12: Hlavním tématem letošního ročníku festivalu Akademia Film Olomouc je společná řeč. Co vás napadne, když slyšíte toto sousloví v kontextu současného světa, kdy prožíváme více krizí zároveň? Jsou podle vás lidé vůbec schopni najít společnou řeč?
13: Yeah, I think that even though we have all of this technology that
14: ano, myslím si, že i když máme dnes tolik technologií, které nás v určitých ohledech spojují, tak nás v jistém slova smyslu rozdělují a způsobují, že se cítíme izolovanější a osamělejší. A politicky se toho děje tolik po celém světě. Spousta konfliktů a nepokojů. A myslím, že přemýšlet o tom, jak můžeme najít společnou řeč a jak nám věda může v tomto pomoct, protože všichni žijeme na jedné planetě, tady jsou naše kořeny. Všichni jsme propojení. Téměř každý film je ve své podstatě o propojenosti lidí, nebo mycélia, rostlin, zvířat i celého vesmíru. A myslím si, že právě kinematografie je forma, která vám dává prostor. Hodinu a půl, kdy sedíte v kině a všichni prožíváte to též a jste schopni o této vzájemnosti mluvit. Mít něco společného, o čem můžete přemýšlet a diskutovat. Myslím, že je to opravdu krásná věc. A je to stále vzácné, protože lidé sledují jen 30-sekundové klipy na sociálních sítích a nevěnují čas tomu, aby se skutečně ponořili do jiného světa. Mnoho našich filmů vás zavede do jiného světa, do jiné perspektivy. Otevřete svoji mysl myšlence, že to, co děláte tady v Olomouci, může mít vliv na ledovce, které tají na Islandu, nebo na malé mořské živočichy na dně moře. Všechny věci a tvorové jsou propojené.
13: You know, at the bottom of the sea, might have, you know, all of these things are so interconnected.
12: A co jsou podle vás nejdůležitější úkoly pro lidi z mediální produkce nebo pro filmaře? Na co se zaměřit, abychom osvětlili to, co jste teď popsala? Že jsme nějak propojeni všichni, že je jen jedna planeta. Co si o tom myslíte?
13: It's so interesting because on the one hand,
14: chci říct, že je to tak zajímavé, protože na jedné straně jsou filmaři umělci a vyprávějí příběhy a vkládají do nich své myšlenky, aby nám vysvětlili, co se děje. Ale když nad tím přemýšlím, myslím, že umění je něco, co má rozšířit naše myšlení o světě. A myslím, že ve všech našich filmech se mi líbí ta myšlenka, že lidi nutíme přemýšlet jinak, že je nutíme klást si více otázek o tom, co dělají a jak žijí, místo toho, co mají a co nemají dělat. Snažíme se je podněcovat k tomu, aby zkusili být mnohem víc zapojeni do procesu změn. A tak si myslím, že prostě otevřít lidem mysl a nechat je klást si otázky je důležité.
12: A když zaměřím pozornost na roli médií v tomto kontextu, včera jsme pro Český rozhlas Plus na AFO Olomouc natočili debatu o klimatickém skepticismu. Mě by zajímalo, co vy si myslíte o lidech, kteří prostě ignorují fakta. Proč jsou některé části společnosti nebo někteří lidé, kteří nevěří vědeckým důkazům a nebo prostě ignorují fakta, i když vidí, co se děje v přírodě kolem nich?
13: I think
14: Myslím, že příčinou je často strach a popírání. Oboje jsou přirozené součásti lidské povahy, že se nechce nutně postavit věcem, které jsou těžké. Myslím, že je dobré klást otázky a být skeptický. A být skeptikem k věcem je součástí myšlení vědce. Ale být skeptický znamená, že se musíte zabývat daty a otázkami a tím, co je kolem vás. Takže pokud nejste ochotni se zapojit a číst a sami se podívat na důkazy a skutečně se do věci ponořit, pak v tom popírání a skepticismus selhávají. A tak si myslím, že se nemůžete nutně nazývat skeptikem, pokud nejste ochotni se podívat na data a zabývat se jimi. A myslím, že právě v tom spočívá problém, že lidé jen říkají, že tomu nechtějí věřit a ve skutečnosti si nekladou otázky a neprovádějí výzkum.
12: Tady mě napadá jedna otázka k umělé inteligenci. Co vy si myslíte o tom, jak formuje dnešní svět?
14: Myslím, že je to fascinující, protože svět je na pokraji velkých změn. Víte, v našem koutku filmové tvorby jsme se s tak velkými změnami zatím nesetkali. Myslím, že jsme použili umělou inteligenci zatím spíš jen v některých střihových procesech. Třeba občas se objeví možnost vytvořit nějakou formu vizuálního vyprávění pomocí AI. Nebo AI použijeme k prohledávání přepisů, abychom našli zvukové ukázky, nebo něco takového. Ale zatím jsme ji v žádné z našich produkcí výrazně nepoužili. Ale asi ano, je to na spadnutí. Chci říct, že kolem nás vzniká tolik filmových studií s umělou inteligencí a my je zatím jen sledujeme.
12: A máte pocit, že je to rušivé, nebo je to přirozený vývoj, že se adaptujeme na novou technologii a vše půjde dál?
14: Určitě o tom musíme přemýšlet, sledovat technologie a učit se o nich. Jedinečnost lidského vyprávění příběhů je to, co bude vždycky to, co dělá umění a filmy výjimečnými. Beru umělou inteligenci jako nástroj. A třeba osobně se o ní chci dozvědět víc, protože jsem vlastně zatím neměla tolik času se jí zabývat. Ale jo, myslím, že jsem teď ve fázi učení. Přijít na to, co s ní. A doufám, že se z ní stane nástroj, který všem pomůže dělat krásnější umění. Jen se obávám, že také hrozí, že by nás AI mohla za příštích pár let přivést do chaosu.
12: A jak se s AI učíte vy? Máte nějaké triky, doporučení?
14: Já se chci víc učit z AI. Teď zrovna hledám kurzy o umělé inteligenci, které bych mohla absolvovat. Je to na mém to-do listu. Sama jsem vyučovala studenty a studentky ve vysokoškolském kurzu o komunikaci o změně klimatu, ale před pár lety jsem s tím přestala. A teď jsem členem správní rady společnosti Real Works Teen Filmmaking, která pořádá spoustu mimoškolních filmových kurzů pro teenagery v New Yorku. A právě teď se tam mluví o tom, jak přemýšlet i o umělé inteligenci. Myslím, že všichni tak trochu tápou, jestli tohle má být součástí učebních osnov. Jak to budeme učit? Jak ji zařadíme? Jak budeme o těchto nástrojích přemýšlet? Je to velké téma.
12: A když mluvíte s někým, kdo se zajímá o komunikaci vědy nebo filmovou produkci, co mu řeknete? Jaké rady dáváte třeba mladým začínajícím producentům?
14: Ano, myslím, že lidem říkám, aby se zamysleli nad tím, co oni osobně můžou nabídnout, co by jiní lidé nabídnout nemohli. Takže pro mě to bylo, že mám titul z biologie a můžu pomoct zprostředkovat vědu. A tak pokud se chcete věnovat filmové tvorbě nebo komunikaci, opravdu se opřete o věci, které vás zajímají a s nimiž byste mohli pomoct nějakým vlastním, jedinečným způsobem. Je teď větší potřeba než kdy jindy, aby se veřejnost nadále zabývala vědou. Jak víte, financování vědy se vytrácí a lidé jsou k vědě a vědcům stále skeptičtější. A tak je to opravdu důležitá oblast, do které se lidé snaží vstoupit. Ale jo, já nevím. Kromě toho je teď těžké najít práci a je to divná doba. A tak si myslím, podívejte se kolem sebe na lidi, jejichž kariéra je podle vás skvělá. Setkejte se s nimi a zeptejte se jich, jak se k ní dostali. Přemýšlejte o tom, jak byste si mohli razit vlastní cestu. Protože na dokumentárním filmu a vědecké komunikaci je skvělé to, že to jsou kariéry, ke kterým vede mnoho cest.

0: in some style.
1: Menci!
0: Fonseca's run is over.
2: Whether or not Menci can overcome Zverev, his run in Paris has already secured him a place in Czech tennis history. And at such a young age, many believe this could be only the beginning.
3: Vít Pohanka with that report. My name is Romana Grajcerová. Thank you for listening.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
5: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka chce během 3 let vytvořit akční jednotku, která se zaměří na zneužívání sociálních dávek. Sociální Kobra by měla zhruba 100 členů a působila by po celé republice. Opozice o smysluplnosti takového útvaru pochybuje. Je zneužívání sociálních dávek takový problém, že je potřeba kvůli němu zřizovat sociální Kobru? Neukazují dostupná data, že se jedná spíš o marginální záležitost? Jak účinné jsou kontroly, které už dnes dělají úřady práce?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty jsou ministr práce a sociálních věcí, poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka. Dobrý den, vítejte ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: A místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku, poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Dobrý den, vás zdravím do sněmovního studia Českého rozhlasu.
7: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
5: Pane ministře, k čemu je potřeba ta, jak vy říkáte, sociální Kobra?
6: To je takový název, který je zkratkou novinářskou, bych řekl. Je to prostě, jako bylo to napsáno v uvozovkách, ty kontroly.
5: Ale vy tu zkratku používáte, ta není naše.
6: Teď už ano, teď už používám, protože my máme Kobru 26, vlastně, která se týká nelegálního zaměstnávání a tak dále. My vlastně už samozřejmě kontrolujeme dlouhá desetiletí příjemce sociálních dávek. Tady řeknu naostro, že stát nesmí rezignovat na kontrolu toho, jak jsou využívány vlastně veřejné prostředky, peníze daňových poplatníků. Je to závazek vlastně vůči nim, kteří systém financuje, ale také vůči těm lidem, kteří tu pomoc skutečně potřebují a pravidla dodržují. Takže když to vezmeme z hlediska toho samotného procesu, tak úřad práce každoročně provádí už teď 10 000 sociálních šetření a 100 000 různých ověřovacích úkonů a ta připravovaná, jak vy říkáte, sociální Kobra nepředstavuje nějaké vytváření kontrol od nuly, ale je to spíše snaha lépe propojit existující data, ty analytické nástroje a terénní činnost hlavně a zaměřit se na případy s nejvyšším, bych řekl, rizikem porušování pravidel. Takže tady vlastně ta terénní činnost je velmi důležitá, protože my jsme vlastně už v tom předminulém volebním období udělali legislativu, která k tomu směřuje.
5: Paní poslankyně, tak co říkáte na nápad zřídit tu sociální Kobru? Nemůže to být užitečný nástroj vzhledem k tomu, co jste teď slyšela?
7: No, tak skoro už to vypadá, že za této vlády bude mít každé ministerstvo svoji Kobru. Nám to připadá absolutně nadbytečné, protože, jak pan ministr ostatně potvrdil, tak ty kontroly a to, jestli jsou nebo nejsou dávky zneužívány nebo je o ně oprávněně žádáno, tak už probíhají. Já tady mám data z roku 2023, tam proběhlo víc jak 100 000 kontrol. Ty úředníci na úřadech práce ty kontroly dělají poctivě. A na základě těch dat, které mám, tak nakonec vyplynulo, že pouze 1% těch žádostí bylo neoprávněných, takže to je opravdu velmi málo a spíš mi to připadá, jako že bychom spíš měli posílit kapacity úřadu práce proto, aby třeba těch kontrol mohli vykonávat víc, anebo aby mohli dostat svým pracovním povinnostem v dalších agendách, které se na ně valí, protože není to tak dávno, co jsme schválili další agendu, která přechází na úřady práce dostupného bydlení.
5: No a pane ministře, nezlobte se, mám otázku v návaznosti na to, co zase zaznělo. Neukazují ta dostupná data týkající se neoprávněně vyplacených sociálních dávek, že se jedná o marginální problém a nepřipustil jste to i vy, shodou okolností v tomto pořadu před 2 lety,
6: ano, vlastně,
5: kdy jste řekl, že to je marginální záležitost, ale teď hovoříte o tom, je to obrovské téma pro mě.
6: To zneužívání vlastně dávek jako takový, kdy někdo zalže úřadům, napíše nepravdivý údaj, nebo skutečně řekne něco nepravdivého vůči tomu, jakým způsobem ten úřad potom tu dávku vyplatí, tak je asi 1%. Tady se skutečně bavíme o marginálních záležitostech, ale já mluvím o takzvaném, bych řekl, legálním zneužívání sociálních dávek, což je terminus technicus, který vlastně vypovídá o tom, že spousta lidí žije de facto jinak, než se potom tváří před úřady, že žije. Oni nikoho s ničím nefixují, oni ten systém skutečně zneužijí.
5: Když uvedu příklad, kolik řádově je to lidí?
6: Když uvedu nějaký příklad, tak samozřejmě, a to je přímo prostě z terénu, já nevím, máte maminku, která má dospělého syna, to, co se skutečně stalo, ten řekne a bydlí s ní, že tam žádné bydliště trvalé nemá, že ho má někde na úřadu, že je bezdomovec, bydlí na 3. lavičce před hlavním nádražím, ve skutečnosti bydlí s ní a ten systém se zneužívá tak, že on bere životní a existenční minimum, pracuje někde na černo.
5: Pane ministře,
6: a paní maminka bere příspěvek na bydlení.
5: Dobře, teď jste to ilustroval na příkladu. Jak časté takové příklady podle těch vašich dat, které máte, jsou, jakou zátěž pro státní rozpočet představují?
6: Tu zátěž pro státní rozpočet vypočítanou nemáme. Tam samozřejmě není možné říct, kdo a jak zneužívá ty dávky, protože my potřebujeme tu kontrolu a to šetření přímo právě v tom terénu. A tady se vůbec samozřejmě nelišíme oproti tomu, co tady bylo tou praxí, jak říkám, desetiletí. Ty šetření na místě jsou skutečně zhruba 101 tisíc v roce 23, potom v roce 24 to bylo skoro 250 000 a pak to kleslo zase za rok 25 na 136 tisíc.
5: Toho neoprávněného vyplacení jsou tedy
6: samozřejmě i o nějakou prevenci a tady jde samozřejmě o to, aby ti lidé ten systém nezneužívali tak, jak já jsem jakoby řekl, že máme najednou u dvoučlenné domácnosti dvojí výplatu sociálních dávek, protože oni se tváří jinak před úřady, než žijou, jak žijou ve skutečnosti. A takových případů můžu říct samozřejmě X a
5: zeptejte se
6: těch, kteří tam pracují na tom úřadu práce.
5: Paní poslankyně, tak nedávali by ty přísnější kontroly s pomocí sociální Kobry smysl právě v těchto případech, na které narazil pan ministr?
7: Ano, já také nežiju ve vzduchu prázdnu, pracovala jsem na radnici, měla jsem na starosti sociální oblast a vím, že takovéto případy mohou nastat a nastávají. Ale mě by teda zajímalo prakticky, aby pan ministr nám zodpověděl to, jak to teda budou dělat, aby je odhalili, když ani teď ty kontroly úřadu práce nejsou schopné toto rozklíčovat. I když ty kontroly a posuzování toho, zda někdo má nárok nebo nemá, nebo zneužívá dávku, probíhají a jsou velmi cílené. Takže jak to bude ve skutečnosti vypadat? Protože pořád se tady bavíme na rovině nějakého populistického vyjádření. Ani přijmeme náhodou další 100 lidí, kteří budou zaklekávat v domácnostech na ty zneužívače.
5: Hned se na to pana ministra zeptám, jak je to myšleno?
7: Jak to prakticky bude probíhat?
5: Pane ministře, dvě jasné otázky na vás. Proč nestačí ty stávající kontroly úřadů práce? Proč vedle toho potřebujeme ten 100členný akční tým, jak vy říkáte, tu sociální Kobru a jak přesně bude fungovat? To je ta druhá otázka.
6: Bude fungovat samozřejmě v mezích zákona, který se nějakým způsobem měnit nebude, protože už v tuto chvíli ten zákon takhle je, takhle funguje a my potřebujeme jenom vlastně posílit tu praktickou složku tady těchto kontrol, proto bych byl pro, abychom najmuli více lidí právě pro ty kontroly v terénu, to znamená, já nevím, u nelegálního zaměstnávání, které také souvisí s úřady práce a tak dále. No a za druhé, samozřejmě tady máme super dávku. A u mých případů a u mých poradců, kteří přímo jsou samozřejmě i v tom samotném provozu těch úředníků na úřadu práce, tak když je byli schopni například z příspěvku na bydlení tady tyto lidi odhalit a říct jim, promiňte, ale vy tady bydlíte s někým, tak nejste bezdomovec, netváříte se, nebo tváříte se tak, že bydlíte tady někde na lavičce, tak ho z toho systému dali pryč, ale super dávka. Naopak, ten člověk přijde po druhé a opět je v tom systému.
5: Dobře,
6: a teď v tuto chvíli ten samý člověk tu super dávku pobírá. A takovýchto případů můžeme mít celou řadu, protože ten systém, který se musí samozřejmě ještě upravit a my to budeme dělat v těch dalších měsících. Opět jakoby nabádá k tomu, že můžeme, a ty lidé to samozřejmě zkouší, protože máme tam 400 tisíc žádostí na superdávku, 400 tisíc domácností si žádá o nějakou finanční podporu od daňových poplatníků a ti někteří lidé, kteří prostě z toho systému vypadli, tak se tam k němu do něj zpátky.
8: A jenom ještě prosím, zodpovězte tu otázku, pane ministře, proč tyto kontroly nemůžou zastat úřady práce, když jim dělají, jak jste sám řekl, desítky tisíc ročně?
6: Protože v tuto chvíli mají personální podstav. Nám ty
8: jsou
6: kontroly klesají.
8: Je potřeba najmout další lidi.
6: Ze 4 milionů jich je v tuto chvíli okolo 100 tisíc.
8: Paní poslankyně, nejprve k té superdávce. Neotvírá náhodou ona nové možnosti pro potenciální zneužívání a není právě proto ke zvážení ta sociální kobra ten další kontrolní úřad, řekněme, nebo kontrolní nástroj?
7: Tak já tomu pořád nerozumím. Tak buď ten systém, který máme nastavený, v něčem selhává, když pořád argumentujete, pane ministře, tím, že máme tyto případy, které nám z toho utíkají, a nebo prostě nechcete říct tu věc, která na veřejnosti není tak populární jako zneužívání dávek, že prostě potřebujete navýšit kapacity na úřadech práce, aby to bylo víc silené, individuální a ty kontroly byly častější.
8: Pan ministr to připustil, že na úřadech práce je podstav, je pod zaměstnanost.
7: Ne, pan ministr, ano, to je pravda, tak proč teda nenavýšíme kapacity na úřadech práce a neřekneme do toho éteru té veřejnosti, úřady práce potřebují pomoci, potřebují přijmout další posily. Ne, vy z toho uděláte populistickou linku.
8: Nechte teď paní poslankyni dokončit.
7: Populistickou linku, já bych to ráda dokončila, že uděláme zase nějakou daňovou kobru, protože u té veřejnosti je tohleto prostě populární a je to zajímavé téma, že vlastně budeme potírat neužívače dávek. Mm-hmm. A už neřeknete to B, že už to reálně probíhá, protože navyšovat počty úředníků vy samozřejmě nechcete.
8: A k té superdávce, pokud se můžete ještě vyjádřit, prosím?
7: Komando to mediálně prosazujete, protože to je líbivá politika.
8: Není zneužitelnější superdávka, prosím, tak, stručně?
7: My jsme superdávku nastavili proto, aby byla vysoce cílená a individuální a aby právě nebyla zneužívatelná. Takže ty principy tam fungují i na nějaký administrativní jednoduchosti, na tom, aby byly posuzováni ty společní Dobře. Členové domácnosti jako celek. Jsou tam opravdu opatření, která by tomu zneužívání Dobře. Měla zamezit.
8: Pane ministře, když tady připouštíte, že na úřadech práce je podstav a že úředníci nestíhají ani ty běžné kontroly, proč neřeknete, že je prostě potřeba přijmout nové lidi na úřady práce?
6: A to já říkám celou dobu, akorát prostě, když jsem to řekl takto, tak vznikla z toho právě sociální kobra, ale to je z té novinářské linky, jo, která to vlastně uvedla jako titulek a udělala v uvozovkách takzvanou sociální kobru, protože to mapovalo, já jsem nikdy nic takového nevyslovil, protože to mapovalo kobru 26, kterou jsme vytvořili právě kvůli nelegálním agenturám a vykořisťování pracovníků skrze nelegální práci. Takže toto udělali vlastně jako novináři, ale v pořádku, já se s tím dokážu zžít. Skutečně to je tak, že se legislativa měnit nebude, v tuto chvíli už ty kontroly probíhat mohou, ale neprobíhají, je tam podstav a my samozřejmě se chceme na to zacílit a já bych chtěl, aby se vytvořilo vlastně jakoby i speciální oddělení, které bude mít každý krajský úřad práce a tam vlastně to oddělení bude skutečně mít tu kontrolní činnost na paměti.
8: Čili
6: od zaměstnanosti až po
8: posílení toho stávajícího
6: ano,
8: systému.
6: Ano, samozřejmě, o ničem jiném se tady nebavíme, to, že to je nějaké populistické a tak dále, no tak ať si opozice říká, co chce, ale ve skutečnosti to je tak, že ti sami úředníci na úřadech práce jsou velmi znepokojeni tím, jakým způsobem ten systém znovu pouští ty, kteří ty dávky zneužívají do toho systému té superdávky, o kterém se tady bavíme.
8: Když se vymezujete vůči tomu nařčení z populismu, není to populistické říkat dnes, že zneužívání dávek je obrovské téma, když jste ještě, co jste byl v opozici, v tomto pořadu říkal, že to je marginální.
6: Já jsem pořád mezi občany. Před 3 týdny měli 4 setkání s občany, byli jsme narvaná kina, tak vždycky se tam ptali na několik věcí a jedna z nich byla superdávka a vlastně zneužívání toho systému, protože za náma chodí právě ti úředníci z úřadu práce. Já to mám na, bych řekl, dennodenní bázi, kteří tady tyto příklady říkají a říkají, dělejte s ním něco, protože já jako úředník jsem skutečně demotivovaný, když vidím, že mi tam někdo přichází neustále, já mu tu dávku nedám, nebo jsem nedala příspěvek na bydlení, ale teď se mi vrací do superdávky, protože jinak nemohu.
8: Takže já říkám, potvrzujete, že to je politicky věčné téma, lidé na mítincích
6: ne,
8: vás nepotvrzuji, na to upozorňují, proto vy o tom
6: ne, hovoříte. Nepotvrzuji, že to je politicky věčné téma, jo, aby se tady zase jako se neřeklo, že to je nějaký jako populismus. Je to prostě systémová věc, která chrání peníze daňových poplatníků a dělá spravedlivější systém, hlavně pro ty, kteří ty dávky potřebují.
8: Paní poslankyně, nejprve tedy k tomu, vy jste tady spochybňovala to, co se ve zkratce nazývá sociální kobrou, ale teď jste tady slyšela to vysvětlení od pana ministra, že v zásadě jemu jde o posílení toho stávajícího problému, to znamená, že by se měl řešit i ten podstav na úřadech práce, předpokládám.
7: Tak dobře, ale ne na té úřednické platformě, která bude vyřizovat celé to správní řízení té konkrétní rodiny nebo skupiny osob žijící ve společně posuzované domácnosti, ale bude posilovat tu kontrolní složku. A ať se tomu říká sociální kobra nebo dávková kobra nebo jakkoliv, pořád tam bude posílena ta kontrolní činnost, než by byla posílena a za nás si myslím, že by to bylo daleko lepší. To všeobecné posuzování té individuální situace, té rodině.
8: Tím myslíte, co konkrétně?
7: Ještě, no ty úředníci, kteří vykonávají celé to správní řízení, nejen tu kontrolní složku. Protože ty je třeba posílit, protože ta superdávka nám tam vstoupí, už nám vstupuje úřady práce často tu administraci nestíhají, máme odloženou digitalizaci, která na žádost tady pana ministra a MPSV se odkládala o superdávky do října. Stejně dobře, tak se odkládaly další věci týkající se digitalizace, například u osob se zdravotním postižením a tak dále.
8: Dobře.
7: A prostě je třeba na těch úřadech práce teda navýšit tu kapacitu, ale i u těch úředníků, kteří vykonávají to správní řízení v celém komplexu.
8: Dobře,
7: a nejenom
8: ale dovolte mi ještě jednu otázku v návaznosti na to, co tady padlo ze strany pana ministra. A sice, co bude špatného na tom, pokud se posílí kontroly při čerpání sociálních dávek?
7: Protože já si pořád trvám na svým, že to je populismus. Protože jakmile navýšíte tu kontrolní složku, tak mi teda, ať mi pan ministr odpoví, jakým způsobem budou dělat jinak ty kontroly, než doposud probíhají. Ano, bude jich víc, protože posílíme kontrolní složku, to znamená, budou víc výjíždět do toho terénu. A jak teda odhalí tyhle ty případy, který třeba pan ministr citoval, kdy vlastně ty lidé záměrně se chovají tak, aby ta kontrola na to nepřišla? Jak to udělají? Budou tam stát před tím domem a hlídat, než ten zletilý syn prostě přijde domů nebo k mamince se vysprchovat, pak ho tam chytí a jak mu dokáží, že tam žije a že nepřišel jenom na návštěvu? To jsou praktické věci, které neříkáte a které jsou potřeba k tomu, aby to, co máte naplánováno, fungovalo.
8: K fungování tohoto speciálního týmu se hned vrátíme. Já jenom musím připomenout, že našimi hosty zůstávají poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka Vaňková a ministr práce a sociálních věcí poslanec hnutí ANO Aleš Juchelka.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Pane ministře, tím se tedy znovu vracíme k té otázce, jak přesně ta vámi zamýšlená sociální kobra, nebo když se tedy od tohoto termínu distancujete, ta akční jednotka, tento termín používáte, jakým způsobem bude fungovat a co bude dělat navíc oproti těm stávajícím úředníkům na úřadech práce?
6: Nebude dělat navíc nic, my jsme to opravdu v předminulém volebním období přijímali, tady toto funguje to prakticky, můžete jít do té domácnosti, můžete se tam ohlásit, jít neohlášeně, můžete se podívat, jakým způsobem ta domácnost funguje, kdo tam žije, skutečně je to tak, že se tam šetří přímo v té domácnosti to, kdo tam bydlí. Můžete se zeptat, když tady byl uveden příklad od paní kolegyně Vaňkové i ve škole, kde ten kluk třeba teda bydlí, nebo ten pán, pokud má nějaké zaměstnání, jít tam a tak dále. To není prostě záležitostí, která by tady byla nějaká super nová nebo tak. My potřebujeme jenom posílit to, co už v tuto chvíli funguje, a to i z hlediska domácího šetření. A za druhé řeknu, ten populismus je ve skutečnosti v tom, co tady předvedla má kolegyně. Protože pokud ona byla ve vládě, která snížila stav o stovky úředníků na úřadech práce a teď říká, že by se měl naopak posílit ten stav od té nové vlády, tak to je skutečně, bych řekl, velká dichotomie v tom, jakým způsobem se ty názory opravdu velmi flexibilně mění podle toho, jestli vládnu nebo ne, protože jenom za pana exministra Jurečky bylo propuštěno a mělo být propuštěno dalších 500 lidí z úřadu práce. A teď paní Vaňková říká, no tak je naberte, protože to nestíhají. A fakta jsou trochu někde jinde. Ještě my už tu superdávku skoro máme celou překlopenou z těch starých na tu novou. Máme zhruba poslední třeba 12 tisíc takových těch, bych řekl, velmi individuálních, komplikovanějších žádostí, které se v tuto chvíli posuzují. Děláme jich zhruba 1000 denně, to znamená, že ten termín se splní a já všem úředníkům na úřadech práce děkuji a fandím jim.
9: Paní poslankyně, tak slyšela jste tady od pana ministra, že chce posílit ten stávající systém. Znovu jste to tady slyšela. A potom nejde to tak trochu i za vámi, jakožto za hnutím STAN, které se podílelo na předchozí vládě, jaký je stav na úřadech práce, že tam není dost lidí?
7: Tak Starostové neměli tento rezort, měli ho Lidovci.
9: No dobře, ale podíleli jste se na vládě, paní poslankyně.
7: Ano, ano, byli jsme vládní stranou, to já nespochybňuji. Samozřejmě se nějakým způsobem taky snažilo v rámci nelehké doby, kdy jsme nastupovali a měli jsme státní rozpočet se schodkem 450 miliard po předchozí Babišově vládě konzolidovat a konzolidovalo se a dělali se úspory i na rezortech, stejně tak to dělá pan ministr Juchelka, kdy svojí systemizací vyhazuje odborníky, které tam má s 20-letou praxí.
6: Na úřadech práce určitě ne, jo, to je
9: něco jiného. Teď těch nechte, pane ministře, paní poslankyně, dokončit a vy, paní poslankyně, se prosím držte tématu a úřadu práce.
7: Přesně tak, já nechci zabíhat do jiného tématu a už jsem na začátku říkala, že vy je potřebujete posílit právě proto, že na ně přenášíte další kompetence a odpovědnosti. A my za Starosty tady neustále kritizujeme, a teď nám půjde do třetího čtení zákon o dostupném bydlení. A právě na úřady práce se přenáší ta činnost, která je s tím spojená. Takže vy, i když si uvědomujete, že tam máte podzaměstnanost, že jsou úředníci na úřadech práce přetěžováni, že jsou špatně ohodnoceni, tak přesto vám to nebrání na ně přenést další agendu. Proto
9: ale
7: říkáme,
9: zároveň,
7: že je třeba ten aparát.
9: Zároveň tedy pan ministr říká, že chce ty úřady práce posílit o ten stočlený i tým, který se bude zaobývat jenom čerpáním sociálních dávek po celé republice a bude provádět kontroly. Máte, pane ministře, už hrubou představu?
7: Činnost, ale...
9: Máte, pane ministře, aspoň hrubou představu, nakolik zřízení tohoto týmu a jeho udržování vyjde?
6: To bude součástí samozřejmě úřadu práce jako takového. My nebudeme dělat něco speciálního,
9: no počkejte,
6: se speciálním rozpočtem, se speciálními
9: věcmi. Přijmete navíc 100 lidí,
6: ano,
9: kteří budou řešit jenom sociální dávky. Nezlobte se, doptám se. Nebude to nakonec dražší, než okolik stát každoročně přichází kvůli tomu zneužívání dávek?
6: Určitě ne, protože my i z hlediska prevence samozřejmě dokážeme nějakým způsobem, nevím, jestli to dokážeme vyčíslit, ale dokážeme samozřejmě predikovat to, že i z hlediska preventivního, když ten člověk ví, že prostě je tady nějaká kontrola, křížová kontrola, kontrola klidně na místě, může to být u kteréhokoliv, bych řekl, státního aparátu od finanční správy přes Českou správu sociálního zabezpečení, já nevím, státní inspektorátu práce, hygieny a tak dále, tak si to rozmyslí, zdali prostě do toho půjde a nebo ne. Ta superdávka má jednu velkou výhodu. Ona je skutečně, bych řekl, akčnější v tom, že skrze pracovní bonus my chceme, aby ta aktivita, a v tom teda to já chci posílit, ta pracovní byla skutečně, bych řekl, gro tohoto, co se tady v tuto chvíli připravuje. Ale to, že ty kontroly by měly být, tak potom volají hlavně ti, kteří pracují na úřadech práce, protože to každodenně vidí.
9: Na závěr ještě jedna otázka na vás, pane ministře, protože na adresu toho nápadu zřídit ten zvláštní akční tým, který se bude zaobývat jenom sociálními dávkami, tu takzvanou sociální kobru, zaznívá kritika ze strany neziskových organizací, ze strany charitativních organizací, například Iva Kuchyňková z Charity Česká republika namítá, že ten váš nápad přispěje k tomu, aby lidé v nouzi byli dopředu vnímáni jako podezřelí. Nedopadne to tak?
6: Ne, určitě ne. Tam naopak já vnímám z toho nezisku velkou podporu, protože pokud my budeme skrze superdávku aktivizovat ty obyvatele k tomu, aby pracovali, tak tím pomůžeme právě i všem těm charitám, diakoniím, kteří pracují například ve vyloučených lokalitách.
9: Která nezisková organizace to podporuje?
6: Například, jejku, teď jsem, s kým jsem to teď jednal? Ne, teď si nevzpomenu, jo? Ale ne, ta sociální, řekl kobra, tak jak to nazýváte vy, tak může pomoci například sociální aktivizační službě k tomu, že budou společně jakoby ruku v ruce procházet s tím klientem ty jeho jednotlivé, bych řekl, problémy, které má.
9: Ministr práce a sociálních věcí z hnutí ANO Aleš Juchelka a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku poslankyně hnutí STAN Pavla Pivoňka-Vaňková. Dámo a pane, oběma vám děkuju.
6: Naschledanou.
7: Naschledanou.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
4: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být vášeň. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu.
10: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
11: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 17:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.

0: Podnikatelé by od nového roku měli elektronicky evidovat tržby. V prvním čtení to schválili poslanci. Slovensko odmítlo kritiku Evropské prokuratury ke změnám v zemědělských dotacích. Čeští fotbalisté se chystají na generálku před světovým šampionátem s Guatemalou. Zítra bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fungovat by měla od příštího roku a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Evidovat by se měly podle návrhu i bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se tak měly vypustit. To odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
2: Co pak finanční správa bude u desítek, stovek tisíc podnikatelů něco dohledávat? Dneska finanční správa stojí na naprosto robustní, obrovské analytice. Představa, že když se platí kartou, že je to dohledatelné a že to nemůže jít do šedé zóny, je mylná, může to jít na jakýkoliv účet a není to při těch milionech transakcí dohledatelné.
0: Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moct využít mají malí živnostníci s příjmy do milionu korun. Slovenský ministr zemědělství Richard Takáč odmítl kritiku Evropské prokuratury kvůli změnám v pravidlech pro zemědělské dotace. Podle unijních orgánů teď Slovensko bude mít větší problém zastavit vyplácení dotací lidem obviněným z trestných činů. Takáč trvá na tom, že změny žádné riziko nepředstavují.
3: Kontrola přidělování dotací je podle ministra Takáče dostatečná a zahrnuje víc bezpečnostních mechanismů.
4: Pre každého z nás je velmi podstatná prezumpcia neviny. Keď někdo nie je odsudený, asi by nemal znášať nějaké následky.
3: Evropská prokuratura ale varuje, že právě v tom je problém. Pokud stát nebude moci včas zastavit vyplácení dotací podezřelým příjemcům, hrozí podle ní větší riziko zneužití. Na situaci už upozornila Evropskou komisi. Slovensko čelilo sporům kolem zemědělských dotací i v minulosti. Evropské instituce například řešily podezření, že peníze na rozvoj venkova pomáhaly financovat luxusní soukromé vily. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Pražská zdravotnická záchranná služba otevřela nové výjezdové místo. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Záchranáři ho potřebovali, protože staré středisko v jiné části nemocnice nestačilo dnešním nárokům. Stavba nové modulové základny vyšla zhruba na 19 milionů korun. Sloužit v ní budou vždy dvě posádky, říká ředitel Pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.
5: Otvíráme základnu, která je prostornější než to původní, čili z jedné posádky jsme mohli navýšit na dvě. Je tady přímý výjezd na páteřní komunikaci a je tu ochrana areálu, protože tahle ta vrata jsou zavírací.
0: Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. V pátek ráno ve 2 hodiny našeho času se v generálce na šampionát utkají v New Jersey s Guatemalou. Reprezentační kouč Miroslav Koubek plánuje nasadit i tradiční opory, které v nedělním duelu proti Kosovu odpočívaly. Jednou z nich je záložník Tomáš Souček. Ten s West Hamem sestoupil do druhé anglické ligy a bude tak řešit svoji budoucnost.
6: To, co se stalo v uplynulé sezóně, jsem dal stranou a věnuju se 100% reprezentaci. Teď mám měsíc na to mít čistou hlavu, mít jenom tu reprezentaci a splnit si tady pro to, co přijal celý tým. A co bude potom, je to fotbalový život a zase se budu soustředit na to, ale moje hlavní je teď reprezentace.
7: Možné nebezpečí na D5 u Plzně a kratší kolona na dálnici D1 u sjezdu na Benešov. Na dálnici D5 u Plzně směr Rozvadov se pohybují lidé. Za sjezdem na Bory, kilometru 81,5, může to souviset, podle kamery poblíž stojí na krajnici několik nákladních aut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov se pohybuje údržba. Kilometry 22 až 23. Je to v omezení u Šmejkalky, blokuje jeden pruh a v místě je teď hustý provoz. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně hlásil náš zpravodaj odstavenou dodávku. Pozorně projíždějte za sjezdem na Tachov. 131. kilometru blokuje pravý pruh a místo je označené šipkou. Na silnici 35 na výjezdu z Moravské Třebové do Mohelnice stojí nákladní souprava. Čekejte ji u průmyslové zóny kousek za odbočkou na Linhartice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy Na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Koruna jako svatý grál nedůvěřivého národa. Okamurův boj za celostátní referendum neutuchá. Vědomí umělé inteligence anebo srážka vídeňských státních škol s multikulturní realitou. To jsou titulky příspěvků středečního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jeho studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
8: Irán útočí drony na Kuvajt, zaměřil se nejen na americké síly v zemi, ale útok bezpilotních strojů poškodil i tamní letiště a několik lidí dokonce zranil. Veškeré komerční lety byly okamžitě pozastaveny. Kuvajtská armáda uvedla, že protivzdušná obrana země likviduje útoky nepřátelských raket a nepřátelských dronů. Konec citátu. A hostem ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
9: Dobrý den.
8: Ačkoliv Donald Trump, americký prezident, stále vyhlašuje nějaké blížící se dohody s Iránem, tak zdá se, že ten naopak neutuchá ve svých aktivitách.
9: Tak ono toto nebyla pouze iránská aktivita, nutno říci. Ty útoky byly vzájemné a byly to opravdu jedny z nejvážnějších přestřelek od začátku příměří, které zatím stále ještě trvá, ale nejenom z tohoto důvodu je pod velice silným tlakem. K tomu útoku iránskému došlo nejen na Kuvajt, ale i na Bahrajn a Spojené státy naopak podnikly útok na iránské radary na ostrově Kešm. Vlastně Irán vysvětluje ten útok, že Spojené státy zaútočily a zasáhly raketou Hellfire tanker, prázdný tanker mířící do iránského přístavu. Útoky na lodě vzájemně, buď ty, které se pokouší proplout Hormuzským průlivem, což nechce Irán, nebo naopak na ty, které se pokouší plout do iránských přístavů, což blokují Spojené státy, jsou ale poměrně pravidelné. Uzavření Hormuzské úžiny je, jak známo, opravdu dosti velkým problémem, až bych řekl katastrofou pro světovou ekonomiku a trvá už 95. den. Mezitím probíhají různé přestřelky, hlavně slovní, ale jak vidíme, tak i skutečné. A vlastně obě strany nyní vedou jakousi vyčkávací válku. A je otázka samozřejmě, kdo v ní může vydržet déle. Irán blokuje Hormuz. Nyní třeba velitel expedičních sil iránských revolučních gard Quds Esmail Kani vyhrožuje, že ještě může začít blokovat Bab al-Mandab, což je vlastně úžina vedoucí do Rudého moře, kde působí jemenští povstalci podporovaní a vyzbrojovaní Iránem. A samozřejmě to by byla další velmi vážná věc, protože tam tudy jde také velké procento světové ropy a vůbec světového obchodu. Pro Spojené státy je otevření Hormuzu velmi podstatné, protože Spojené státy sice mají vlastní ropu a situace je pro americké těžaře výhodná, ale ne tak už pro americké spotřebitele, protože i ceny ropy v Americe a benzínu následně se řídí světovými cenami. A ve Spojených státech budou v listopadu midterms, volby v polovině volebního období, a tam opravdu republikánům hrozí porážka. Zrovna tak budou volby v Izraeli a samozřejmě i izraelský premiér Netanyahu potřebuje něco ukázat.
10: Tolik Petr Schwarz, díky.
9: Díky, naslyšenou.
8: Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl tento týden prezident Petr Pavel na konferenci Revize Česka a zároveň doporučil přijetí jednotné evropské měny. Jenže i když Pavla zvolila většina občanů a on si nadále drží vysokou podporu, jeho výzva je pouhým příslovečným hlasem volajícího na poušti, míní aspoň publicista Petr Holub.
11: Vláda si zavedení eura nepřeje, prezidenta nepodpořila žádná z významnějších opozičních stran. Ani podle dotázaných ekonomů se euro nevyplatí. V podstatě to je paradox, protože euro bývá považováno za úspěšný projekt, ke kterému se hlásí stále nové země. Mezi ekonomy ztrácí eurozóna na prestiži, to popřít nelze. Vedle svých nesporných výhod, jakými jsou společná měna i jednotná měnová politika, se stále častěji objevují připomínky, že eurozóna nepřispívá ekonomickému růstu, ale stává se něčím jako experimentální chráněnou dílnou. Evropská centrální banka, jak známo, zvýhodňuje úvěry pro určitá hospodářská odvětví, včetně zelené energetiky, a je vždy připravena odkoupit dluhopisy jakkoliv zadlužených členských států. Je pochopitelné, že se k euru přihlásili Chorvati a Bulhaři, kteří spoléhají na příjmy od turistů. Jenže Češi, Poláci a Maďaři jsou zaměřeni na export a tomu může prospět, pokud se operativně využívají změny v kurzu světových měn. Není pochyb, že žít bez eura znamená dobrodružství. Například Polsko a Maďarsko se mohly díky vlastní měně rychleji zadlužovat, protože pak mohly dluhy srážet vyšší inflací a oslabením národní měny. Není pochyb, že to je směr, který je sympatický také současnému českému premiérovi. Ovšem, zatímco rychle rostoucí polské ekonomice se solování vyplácí, pro Maďary nastal rozpočtový problém, když nedokázali prodávat desetileté dluhopisy s nižším než 6% úrokem. Přesto má tuzemský odpor proti společné měně politické důvody. Jak připomněl prezident, běžnému spotřebiteli se koruna nevyplácí, protože při každé cestě do zahraničí musí nakoupit eura, a směnárny i banky si strhávají solidní procenta. Jenže tato nepříjemnost psychologicky nepřebije základní zkušenost. V posledních 25 letech může Čech za svůj korunový plat v eurové cizině nakupovat stále víc zboží. Až do roku 2008 kurz koruny posiloval. Před rokem 2020 zase rostla tuzemská ekonomika rychleji než v eurozóně a v posledních letech přispěla Čechům na nákupy v cizině druhá nejrychlejší evropská inflace. Proč se zbavovat koruny, když na první pohled pomáhá dohnat životní úroveň Němců, Italů a dalších Evropanů? Přesto průzkumy ukazují, že podstatný argument pro korunu leží jinde. Podle květnového eurobarometru podporují tuzemští občané společnou politiku Evropské unie nejméně ze všech. U každé agendy patří přinejmenším mezi 5 nejvíc skeptických národů a vůbec nejméně důvěřují politice, která se týká obchodu, migrace, digitalizace nebo společné měny. Ta se líbí jen čtvrtině Čechů. Neznamená to ovšem, že Češi Evropskou unii nenávidí. Jenže s podezřením hledí na všechno, co přichází zvenku. Nějaký entuziasmus společná Evropa vyvolávala naposled před finanční krizí roku 2008. Hodnoty hledáme především v soukromé sféře. Tím posledním, co nám ve světě, který se tak rychle mění, ještě zbývá a na co je spolehnutí, je koruna. Je s tím však potíž. Může se stát, že ekonomika začne slábnout, státní dluh se bude čím dál hůře splácet a národní měna se po maďarském vzoru skutečně stane překážkou rozvoje. Spoléhat na jedinou hodnotu přitom znamená, že v případě, když o ní přijdu, přicházím o všechno.
8: To byl Petr Holub. I když to momentálně na úspěch zákona o celostátním referendu nevypadá, předseda SPD Tomio Okamura se zcela jistě nevzdá záměru ho někdy prosadit a nepřestane zákon slibovat veřejnosti. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
12: Při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie se v květnu 2024 objevil na internetových stránkách SPD požadavek na konání referenda o vystoupení země z unie. K jeho naplnění by bylo potřeba přijetí zákona o celostátním referendu. Konkrétně v takové podobě, která by hlasování umožnila. Po sněmovních volbách v roce 2025 mohla SPD živit naději, že svůj záměr bude moci v nově vytvořené vládě prosadit. Jak se velmi rychle ukázalo, bylo to očekávání poněkud naivní. V programovém prohlášení kabinetu je napsáno, že případné celostátní referendum by se nemělo týkat otázek typu členství země v Evropské unii nebo v NATO. Tomio Okamura prohlašoval, že musí vzít v potaz politickou realitu. Přesto dále věřil tomu, že zákon o celostátním referendu, byť v umírněnější podobě, prosadí. Na začátku června letošního roku po koaliční radě mohl nadšeně veřejnosti oznámit, že se k tomuto cíli výrazně přiblížil. Podle něj se na jednání podařilo konečně dosáhnout shody na podobě zákona o celostátním referendu. Nyní zbývá už v uvozovkách pouze maličkost. Návrh musí projít klasickým legislativním procesem. Pokud úspěšně zdolá připomínkové řízení, čeká ho projednávání v poslanecké sněmovně. V momentu, kdy dojde k závěrečnému hlasování, musí pro něj zvednout ruku minimálně 120 poslanců. V řadách vládní koalice je jich přitom pouze 108. Dalších 12 by předseda SPD musel získat z opozičních lavic. V tuto chvíli to není příliš pravděpodobné. Pokud by přece jenom uspěl, neměl by Tomio Okamura vyhráno. Zákon o celostátním referendu by musel projít ještě v Senátu. Rovněž ústavní většinou, ke které se současná vládní koalice v horní parlamentní komoře ani nepřibližuje. Takže šance na jeho přijetí je prakticky nulová. Pokud je předseda SPD realista, počítá s tím. Přesto jeho radost z dosažení koaliční schody nemusela být hraná. Svým voličům může vykázat snahu o splnění předvolebního slibu. Za to, že nebyl dotažen do zdárného konce, bude moci opozice. Spokojený může být rovněž Andrej Babiš. Jeho hnutí mohlo bez obav vyjít požadavku SPD vstříc, protože zákon velmi pravděpodobně v parlamentu stejně neprojde. Pohlídalo si, aby se v návrhu neobjevila možnost hlasovat o vystoupení z Evropské unie nebo z NATO. Tím si premiér pojistil, že podoba zákona o celostátním referendu nevyvolá vášnivou polemiku. Spíš nikoho v tuto chvíli příliš nevzrušuje. To neznamená, že se SPD myšlenky o prosazení celostátního referenda po očekávaném neúspěchu vzdá. Naopak ho bude i nadále slibovat veřejnosti. Po vypršení mandátu současné vlády by nebylo překvapením, kdyby Tomio Okamura opět oživil požadavek na vypsání referenda o setrvání či vystoupení země z Evropské unie. Ústava České republiky takovouto možnost už přes 30 let teoreticky nabízí. Píše se v ní, že ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Dosud k tomu došlo pouze jednou, konkrétně při celostátním hlasování o vstupu země právě do Evropské unie. V dohledné době se na tom velmi pravděpodobně nic nezmění. Alespoň předsedovi SPD zůstane zachováno téma, kterým se opakovaně snaží získávat podporu od voličů.
8: To byl Petr Hartmann.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Zkoumání AI vědomí v gigantických podnicích, jako jsou Meta nebo Google, je nadále součástí práce na budování superinteligence, neboli obecné umělé inteligence, která by měla jednou dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. A hovoří k tomu ekonomická novinářka ze serveru Newsstream, Tereza Zavadilová.
10: Příběhy, ve kterých člověk vytvoří umělou bytost a ta je posléze obdařena vědomím, fascinují lidstvo od starověku. Pygmalion pomohl oživit sochu, Robi Lev vytvořil golema a spisovatelka Mary Shelley před 200 lety Frankensteina. Ve 20. století, a Karel Čapek byl první, přišli spisovatelé s myslícími roboty. Podle současných vládců umělé inteligence se tato sci-fi stává realitou. Meta, Google a Anthropic podle deníku Financial Times najali psychology a filozofy, aby rozšířili výzkum v oblasti vědomí strojů. Jejich týmy řeší otázku, zda by stroje mohly jednoho dne mít subjektivní zkušenost, tedy vědomí, a jaké závazky by k nim lidé v takovém případě měli mít. Například Anthropic testuje modely na známky tísně, včetně chování připomínajícího paniku nebo úzkost. Stejná otázka jako nyní tvůrce a prodejce umělé inteligence už nějakou dobu trápí i akademiky, zejména v oblasti etiky a neurověd. 19 předních vědců a kognitivních badatelů vytvořilo takzvaný checklist vědomí, tedy pravděpodobný bodovací systém, který by měl odhalit, zda už je AI schopná dosahovat lidských kvalit vědomí. Systém kombinuje různé neurologické teorie, například schopnost vytvářet model vlastní pozornosti či sebe sama, pracuje s metareprezentací, tedy schopností myslet o vlastních myšlenkách, či řeší, zda se učí z prostředí a jedná cíleně, nejen odpovídá na text. Pokud AI model splní velkou část těchto kritérií, pravděpodobnost určité formy vědomí se vědecky zvyšuje. Do diskuze nedávno zasáhl i známý evoluční biolog Richard Dawkins. Ten po svých zkušenostech s pokročilými AI modely veřejně prohlásil, že umělá inteligence už v podstatě vědomí má. Tvrdil, že když stroj dokáže vést hluboký dialog, vtipkovat, psát poezii, chápat jeho román a reflektovat vlastní existenci, pak se mu zdá těžké dál říkat, že není vědomý, co už vzbudilo velké pozdvižení. Mnoho odborníků mu vyčetlo, že zaměňuje inteligentní jazykové chování za subjektivní zkušenost. Jinými slovy, že model AI může perfektně mluvit jazykem vědomí, aniž by uvnitř něco bylo. Debata naráží na jeden podstatný problém, a sice, že ani lidské vědomí není vědecky uspokojivě vysvětlené. Věda a filozofie se v tom topí už staletí. Čistá neurověda o tom, jak mozek zpracovává podněty z okolí, jak ukládá paměť, jak reaguje na strach, jak koordinuje pohyby, tomu se říká snadný problém vědomí. Říká se mu snadný ne proto, že by byl jednoduchý, ale protože věda ví, jak jej zkoumat. Těžký problém vědomí pak pátrá po tom, proč je tohle všechno zpracovávání informací doprovázeno subjektivním prožitkem. Proč, když světlo o jisté vlnové délce dopadne na sítnici, mozek to zpracuje jako červenou barvu, která vyvolá emoci. Zatím největší shoda panuje na definici filozofa Thomase Nagla. Organismus má vědomí tehdy, pokud reflektuje, že je sám sebou. U lidí víme, že se takto prožívají. U židle nebo kalkulačky to nepředpokládáme. A u AI to prostě nevíme, ať daný model říká, co chce. Zkoumání AI vědomí v gigantech, jako je Meta a Google, je součástí práce na budování superinteligence či obecné umělé inteligence, kdy mají stroje dosáhnout nebo dokonce překonat inteligenci lidstva. Tak třeba nám tahle chytřejší AI jednou prozradí, co to vlastně je to vědomí.
8: To byl příspěvek Terezy Zavadilové. Vídeňské státní školy, aneb srážka s multikulturní realitou. Tak zní titulek příspěvku redaktora deníku Právo Roberta Šustra.
13: Už několik měsíců slýcháme z různých stran, že migrace přestává být pro řadu evropských států problémem. Jako důkaz jsou uváděna čísla o klesajícím počtu žádostí o udělení azylu. Bývá to dáváno do souvislosti s koncem dlouholeté občanské války v Sýrii a také s opatřeními řady států s cílem omezit ekonomicky motivovanou migraci. Zmíněný trend ovšem stále neřeší další věc související s migrací, a tím je zapojení nově příchozích do většinové společnosti, třeba prostřednictvím škol. V Rakousku v této souvislosti nedávno způsobilo rozruch několik zpráv, které odhalily značné nedostatky. Začalo to studií mapující situaci na vídeňských státních školách. Dvoumilionová rakouská metropole byla odjakživa hodně mezinárodním městem. kde se potkávaly nejrůznější kultury. Nejpozději po velké uprchlické krizi let 2015 a 2016 zde skončilo mnoho rodin z Blízkého východu. Časem se jim narodily děti, které postupně začínají chodit do škol. Citovaná studie ukázala, že ze žáků, kteří navštěvují státní školy, udává 41% jako své náboženství islám, zatímco křesťanství vyznává jen lehce přes 31% školou povinných dětí. U soukromých škol naopak jednoznačně převládají děti, jež se hlásí ke křesťanství. To nezní zrovna tak, že by právě školy spravované státem mohly sehrát klíčovou roli při integraci cizinců do společnosti. Reportéři řady rakouských médií se následně pokusili o jakýsi reality check, čili vydali se do škol označovaných kvůli vysokému počtu dětí migrantů jako takzvané problémové. Za zmínku stojí obzvlášť rozhovor s učitelem Tomasem Valachem. V jeho škole má ze 400 žáků pouze 5 žáků němčinu jako mateřský jazyk. Učitel hovořil o třídách, kde nefunguje základní komunikace, neboť nejenom, že žáci nemluví německy, ale často neovládají dobře ani vlastní mateřštinu, takže asistenti znalí tohoto jazyka nic nezmůžou. Některé z dětí je podle Valacha dobré nechat nejprve vyspat, protože předchozí noc prodávali drogy v okolí vídeňského nádraží Praterstern, případně, když je Ramadán, tak se svými rodinami až dlouho do rána oslavovali přerušení půstu v podobě iftaru. Valach také líčil průběh třídních schůzek s matkami 12-letých muslimských dívek, které se vůbec nezajímaly o prospěch ratolestí, ale hlavně se ptali, jak dlouho ještě budou muset jejich dcery chodit do školy, protože už byl domluvený jejich sňatek. Představu, že by tyto děti jednou měly vstoupit na pracovní trh, vyvrátil Valach tím, že poukázal na životní zkušenost mnoha jejich rodičů. Nemají ambici usilovat o nějaké zaměstnání, neboť k živobytí jim stačí pobírat nejrůznější dávky a podpory od státu. Tomas Valach přitom není nějaký pravicový škarohlíd. V minulosti pracoval jako novinář v levicových médiích. Byl i součástí komunikačního týmu rakouských sociálních demokratů. Před několika lety se ale rozhodl politicko-mediální sféru opustit a jít učit. Důležité je, že Valach pouze nelamentuje, ale navrhuje také možná řešení. Třeba, aby byly již u tříletých dětí, nejenom těch od cizinců, zjišťovány jejich jazykové kompetence. Pokud by vykazovali vážné nedostatky, museli by je rodiče dát do školek. Kdo by to odmítal, přišel by o státní podporu. Tímto tvrdým opatřením se již podle Valacha podařilo snížit na minimum původně vysokou míru absence u těchto dětí při vyučování. Jestli se Rakousko a zejména město Vídeň z toho něco vezmou k srdci, anebo se na alarmující výpovědi Tomase Valacha časem zapomene, se teprve ukáže. Prvním náznakem, že tomu tak nebude, je široká reakce na jeho vyjádření a hlavně, že se o nich diskutuje. Ještě před takovými 10 lety to možné nebylo, neboť se mnozí tvářili, že žádné problémy neexistují. Pořád zkrátka snili o multikulturních společnostech, vzájemném obohacování a především tolerování. To se ale ve skutečnosti vyvinulo úplně opačným směrem.
8: Hovořil Robert Schuster, editor zahraniční redakce Deníku Právo. No a na závěr, Francie se na konci května setkala s nebývalým jevem. Celou zem totiž ochromilo takové vedro, že se dokonce museli zavřít některé školy. Teplota přesahovala 40 stupňů. No a u mikrofonu už je k tématu naše tamní korespondentka Klára Notaro.
14: Byl to ten nejteplejší květen, kam až paměť sahá. Náhlé vedro mělo vážné důsledky. Při běžeckých závodech zemřeli dva sportovci a utonulo několik lidí, kteří se koupali na nevhodných místech. Vedro způsobilo problémy i v dopravě. Na pařížském předměstí Velizy na nové tramvajové lince se horkem doslova vzduly koleje. Některá železniční spojení

0: Kamurové, která 3 večery za sebou vyprodala stadion Stade de France. Francouzská vláda takovou vlnu horka v květnu nečekala a přitom nelze říci, že na možnost předčasných veder neupozorňovali vědci a nejrůznější asociace. Ministryně pro ekologické přeměny Monique Barbutová se vyjádřila, že takových epizod s výjimečně vysokými teplotami letos v létě bude ještě několik. Tajemník pro klimatické změny Simon Steele z Organizace spojených národů připomíná, že tato jarní vlna horkého počasí jen brutálně představuje důsledky klimatických změn. Vzhledem k nepřipravenosti Francie na tyto závažné změny mohou být Francouzi právem znepokojení. Od loňska sice existuje národní plán pro adaptaci na klimatickou změnu, který počítá se zvýšením průměrné teploty o 4 stupně do roku 2100. Ale tento plán se týká zejména založení fondu pro odškodnění katastrof, ochrany pracujících při vysokých teplotách. Zabývá se dopravou, zemědělstvím, ale podle slov Vincenta Viguier, ekonoma specializovaného na klima a životní prostředí, plánu chybí rozpočet na všechna nezbytná opatření. Socialistický senátor Patrick Kanner volá po novém Marshallově plánu na adaptaci veřejných služeb v případě horka. Populistická pravice Národní sdružení opakovaně požaduje okamžité instalování klimatizace ve školách. A Mathilde Panotová ze strany Nepodajných kritizuje vládu, že není na úrovni při řešení klimatické výzvy. Francie totiž výrazně snižuje financování zeleného fondu, který má zemi připravit na klimatickou změnu, chránit před povodněmi, pomáhat při tepelném izolování budov, dbát na udržitelnou urbanizaci, chránit přírodu. Premiér Sébastien Lecornu řekl, že stát nemůže platit všechno, například o budovy škol a jejich vybavení se musí starat obce. Na jaře se budou konat prezidentské volby a jedním z velkých témat kampaně bude nutně změna klimatu.
1: Příspěvkem Kláry Notaro z Francie končí středeční vydání Názorů a argumentů, čili každodenního publicistického pořadu Českého rozhlasu Plus. No a za celou redakci už se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

N. Applebaumová, Autokracie SRO. Diktátoři, kteří chtějí řídit svět. Tato kniha vyšla v roce 2024. Události od té doby nabraly dynamiku. Svět se mění. Některé autokratické režimy padly. Principy, které jsou v textu popsány, se však nezměnily. Pokud jim porozumíme, budeme schopni současné dění vnímat v širších souvislostech.

Část první. Úvod. Každý z nás má ve své mysli určitou schematickou představu o autokratickém státu. V čele takového státu stojí zlý muž. Tento muž ovládá armádu a policii. Občanům tato armáda a policie vyhrožují násilím. Existují tu špatní lidé spolupracující s režimem a snad i několik odvážných disidentů. V 21. století je však taková představa dosti vzdálená realitě. Dnešní autokracie neřídí jediný muž. Nýbrž sofistikovaná síť opírající se o kleptokratické finanční struktury, soustavu bezpečnostních služeb, policejních, vojenských i polovojenských a dále o odborníky na technologie, kteří zajišťují sledování, propagandu a dezinformace.

Členové takové sítě jsou navzájem propojeni nejen v rámci dané autokracie, ale zároveň jsou ve spojení se sítěmi v dalších autokratických a někdy i demokratických zemích. Skorumpované podniky pod státní kontrolou v jedné diktatuře obchodují se skorumpovanými státem ovládanými podniky v diktatuře jiné. Policie jedné země může poskytovat výzbroj, vybavení a výcvik obdobným sborům v řadě dalších zemí. Propagandisté sdílejí své zdroje. Trolí farmy a mediální sítě, které hlásají do světa propagandu jednoho diktátora, přičemž mohou posloužit k podpoře propagandy dalších a zároveň i svá témata. Zdegenerovanost demokracie, stabilitu autokracie, americké zlo. Neznamená to, že po vzoru filmu o Jamesi Bondovi, kde si existuje nějaká tajná místnost, ve které se scházejí ti zlí muži. Ani náš konflikt s nimi není černobílý. Nejedná se tu o dvoustranný střet. Není to studená válka 2.0. Mezi moderními autokraty jsou tací, kteří si říkají komunisté, monarchisté, nacionalisté či teokraté. Jejich režimy vyrůstají z různých historických kořenů a mají rozličné cíle i podobu. Čínský komunismus a ruský nacionalismus se liší. A to nejen od sebe navzájem, ale také od bolívarského socialismu ve Venezuele, severokorejského Čučche nebo šíitského radikalismu Íránské islámské republiky. A všechny tyto uvedené režimy se odlišují od arabských monarchií či podobných zemí, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů nebo Vietnamu, které se povětšinou nesnaží podkopávat demokratický svět. Zároveň jsou odlišné i od mírnějších autokracií a hybridních nebo též neliberálních demokracií, Turecka, Singapuru, Indie, Filipín a Maďarska, které někdy bývají s demokratickým světem v souladu a jindy zase ne. Na rozdíl od vojenských či politických aliancí z jiných časů a míst, nemá tato skupina povahu jediného bloku, ale spíše připomíná seskupení firem, jež nespojuje ideologie, ale bezohledné a cílevědomé odhodlání uchovat si osobní bohatství a moc. Autokracie SRO.

Místo ideí sdílejí vůdci, kteří stojí v čele Ruska, Číny, Íránu, Severní Koreje, Venezuely, Nikaraguji, Angoly, Myanmaru, Kuby, Sýrie, Zimbabwe, Mali, Běloruska, Súdánu, Azerbajdžánu a zhruba 30 dalších zemí, vůli připravit své občany o jakýkoliv skutečný vliv či možnost veřejného vyjádření a zároveň odhodlání potlačit transparentnost ve všech jejich podobách i všechny, kdo se proti tomu doma nebo v zahraničí postaví. Sdílejí také brutálně pragmatický přístup k bohatství. Na rozdíl od fašistických a komunistických vůdců minulosti, kteří se opírali o stranickou mašinérii a svou chamtivost nestavěli veřejně na odiv, vůdci autokracie SRO si často drží luxusní sídla a jejich spolupráce mívá z větší části podobu podnikání za účelem zisku. Vazby mezi nimi samotnými či s jejich přáteli v demokratickém světě nedrží pohromadě ideály, ale obchodní dohody. Úmluvy, jejichž cílem je obrousit hrany sankcí, změnit sledovací technologie a navzájem si pomoci k bohatství. Autokracie SRO spolupracuje i v zájmu udržení svých členů u moci. Nepopulární běloruský režim Alexandra Lukašenka sklízí kritiku řady mezinárodních orgánů, Evropské unie či Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a jeho evropští sousedé s ním nechtějí mít nic společného. Ve Spojených státech a v Evropské unii platí zákaz prodeje většiny běloruských výrobků. Národní letecká společnost Belavia nemůže létat do evropských zemí. A přesto v praxi Bělorusko vůbec není izolované. V zemi investovaly své prostředky více než 20 čínských firem. V roce 2023 si Bělorusko vyměnilo diplomatickou návštěvu na vysoké úrovni s Íránem. Na půdě OSN Lukašenkovi vyjádřili podporu představitelé Kuby. Rusko mu poskytuje trhy, přeshraniční investice, politickou podporu a pravděpodobně také policejní a bezpečnostní služby. Když se v roce 2020 vzbouřili běloruští novináři a odmítli informovat o sfalšovaných volebních výsledcích, Rusko do země jako náhradu vyslalo své žurnalisty. Běloruský režim na oplátku Rusku umožnil, aby na jeho území rozmístilo své vojáky a zbraně a použilo tyto prostředky k útoku na Ukrajinu. Přesvědčení o tom, že jsou pro okolní svět nedotknutelní, o tom, že na názoru jiných národů nezáleží a soud veřejného mínění nad nimi nikdy nevynese svůj verdikt, je mezi odhodlanými autokraty běžné, ale vzniklo poměrně nedávno. Vůdcům Sovětského svazu, nejmocnější autokracie druhé poloviny 20. století, svého času velmi záleželo na tom, jak je svět vnímá. Halasně propagovali nadřazenost vlastního politického systému a ohrazovali se proti jeho kritice. Přinejmenším verbálně podporovali ambiciózní systém norem a dohod vytvořený po druhé světové válce, který hovořil o univerzálních lidských právech, válečných zákonech a obecněji o právním státě. Dnes se členové autokracie SRO již nezabývají tím, zda se oni sami nebo jejich země stanou terčem kritiky či tím, kdo je kritizuje. Některým, například vůdcům Myanmaru a Zimbabwe, nejde o nic jiného než o vlastní obohacení a touhu udržet se u moci a proto je nelze nikterak uvést do rozpaků. Íránští vůdci sebevědomě ignorují názory západních nevěřících. Čelní představitelé Kuby a Venezuely považují kritiku ze zahraničí za důkaz rozsáhlého imperiálního spiknutí namířeného proti nim. Představitelé Číny a Ruska již po celou dekádu zpochybňují pojetí lidských práv, jež je dlouhodobě uznáváno mezinárodními institucemi, a úspěšně přesvědčují řadu lidí po celém světě, že jich se smlouvy a úmluvy o válce a genocidě a pojmy jako občanské svobody či vláda práva, které jsou stělesněním západních ideí, netýkají. Moderní autokraté se nestydí za otevřenou brutalitu a vůči mezinárodní kritice jsou lhostejní. V krajním případě se může takovýto pohrdavý postoj změnit v takzvaný Madurův model vládnutí. Podle vůdce Venezuely ho tak nazval mezinárodní demokratický aktivista Srdja Popovič. Autokraté, kteří si ho osvojí, jsou podle Popoviče ochotni sledovat, jak se jejich země zařadí do kategorie neúspěšných států, zároveň akceptují ekonomický kolaps, všudy přítomné násilí, masovou chudobu a mezinárodní izolaci, je-li to nezbytné pro jejich setrvání u moci.
Primárním cílem autokratů totiž není vytvářet prosperitu nebo zvyšovat blahobyt občanů. Jde jim především o to udržet si mocenskou převahu a k dosažení tohoto cíle neváhají destabilizovat sousedící země, ničit životy prostých obyvatel nebo po vzoru svých předchůdců, dokonce posílat statisíce svých občanů na smrt.

Ve 20. století nebyl autokratický svět o nic jednotnější než dnes. Komunisté tehdy válčili s fašisty, někdy proti sobě dokonce bojovali i komunisté s komunisty. Avšak spojoval je pohled na politický systém, kterému zakladatel sovětského státu Lenin posměšně říkal buržoazní demokracie. Označoval tuto demokracii za omezenou, okleštěnou, falešnou a pokryteckou, za ráj pro bohaté a za past a klam pro vykořisťované, chudé. Zakladatelé fašismu byli sice urputnými odpůrci Leninova režimu, ale o svých demokratických protivnících se vyjadřovali stejně odmítavě. Italský vůdce Mussolini, jehož hnutí je spojeno s termíny fašismus a totalitarismus, se liberálním společnostem vysmíval jako slabým a degenerovaným. Převrátil také definici pojmu demokracie a italskou a německou diktaturu označil za největší a nejzdravější demokracie, které dnes na světě existují. Ve stejném duchu pak se svou kritikou liberalismu pokračoval i Hitler. V knize Mein Kampf napsal, že parlamentní demokracie je jedním z nejzávažnějších příznaků úpadku lidstva a prohlásil, že známkou vyšší kulturní úrovně není individuální svoboda, nýbrž její omezení, pokud se ho chopí rasově čistá organizace. Mao Tse-tung, jenž se později stal diktátorem v Čínské lidové republice, již v roce 1929 varoval před tím, co nazýval extrémní demokracií, protože takové ideje jsou naprosto neslučitelné s bojovými úkoly proletariátu. Moderní autokraté se od svých předchůdců z 20. století v mnohém liší. Ale ať je jejich ideologie jakkoliv různorodá, všichni tito dědicové, nástupci a napodobitelé někdejších vůdců a myslitelů mají společného protivníka. Tímto nepřítelem jsme my. Přesněji řečeno je jim demokratický svět. Západ, NATO, Evropská unie, zároveň i jejich vlastní domácí demokratičtí oponenti a též liberální myšlenky, ze kterých všichni zmínění vycházejí. Jejich součástí je představa, že právo zůstává neutrální silou a nepodléhá rozmarům politiky, že soudy a soudci mají být nezávislí, politická opozice má svou legitimitu, že může být zaručeno právo na svobodu projevu a shromažďování a že mohou existovat nezávislí novináři, spisovatelé a myslitelé, kteří dokáží být zároveň kritičtí vůči vládnoucí straně nebo vůdci a přitom loajální vůči státu. Autokraté mají k těmto principům odpor, protože představují hrozbu pro jejich moc. Nezávislí soudci a poroty mohou volat vládce k odpovědnosti. Skutečně svobodní novináři mohou odhalovat krádeže a korupci na nejvyšších úrovních. A politický systém, který umožňuje občanům ovlivňovat vládu, dává těmto občanům v konečném důsledku možnost měnit režim. Odpor autokratů vůči demokratickému světu není jen jakousi formou tradičního geopolitického soupeření, jak se dosud domnívají realisté i mnozí strategové v oblasti mezinárodních vztahů. Jejich nepřátelství má své kořeny v samotné podstatě demokratického politického systému, ve slovech jako odpovědnost, transparentnost a demokracie. Tyto výrazy k nim doléhají jak z demokratického světa, tak i od disidentů ve vlastní zemi. A oni se snaží eliminovat jedno i druhé. Jasným důkazem je jejich rétorika. V roce 2013, kdy Xi Jinping začínal stoupat po mocenském žebříčku, bylo v interním čínském memorandu známém pod tajuplným názvem Dokument číslo 9 nebo pod formálnějším označením Komuniké o současné situaci v ideologické sféře popsáno 7 nebezpečí, kterým čelí komunistická strana Číny. V čele výčtu stála západní konstituční demokracie, po níž následovaly univerzální hodnoty, nezávislost médií a občanská angažovanost, jakož i nihilistická kritika komunistické strany. Dnes již nechválně proslulý dokument končí závěrem, že západní síly nepřátelské vůči Číně spolu s domácími disidenty neustále infiltrují ideologickou sféru. Stranickým představitelům toto komuniké nařizovalo, aby zmíněné myšlenky potlačovali nebo je ve veřejném prostoru měli pod kontrolou, především na internetu, ať už je najdou kdekoliv. Na stejný soubor hrozeb se přinejmenším od roku 2004 zaměřují i Rusové.
V uvedeném roce došlo na Ukrajině k lidovému povstání, známému jako Oranžová revoluce. Název dostala podle oranžových triček a vlajek protestujících, jež bylo reakcí na neobratný pokus ukrást prezidentské volby. Hněvivá intervence ukrajinské veřejnosti proti zmanipulovanému a zinscenovanému vítězství proruského kandidáta Viktora Janukoviče, jehož podporoval sám Putin, Rusy hluboce znepokojila. Tím spíš, že podobně vzpurné protestní hnutí o rok dříve v Gruzii vyneslo k moci proevropského politika Michaila Saakašviliho. Putin byl oběma událostmi natolik otřesen, že ze strašáka barevné revoluce učinil hlavní téma ruské propagandy. O občanských protestních hnutích se v Rusku mluví jako o barevných revolucích a práci lidí zvenčí. Lidoví vůdci bývají vždy označováni za cizí loutky. Protikorupční a prodemokratická hesla jsou cíleně spojována s chaosem a nestabilitou. V roce 2011, kdy v samotném Rusku probíhaly masové protesty proti zmanipulovaným volbám, Putin se skutečnou hořkostí připomněl oranžovou revoluci a označil ji za osvědčený program destabilizace společnosti. Ruskou opozici pak obvinil, že tyto praktiky přenáší na ruskou půdu, kde ho, jak se obával, může podobná lidová vzpoura odstavit od moci. Mýlil se. Žádný program nebyl přenášen. Nespokojenost ruské veřejnosti, a stejně tak i čínské, prostě neměla možnost projevit se jinak než v pouličních protestech. Putinovi odpůrci neměli zákonné prostředky na to, aby prezidenta odstavili od moci. Kritici režimu mluví v Rusku o demokracii a lidských právech proto, že mají zkušenosti s bezprávím. Není to však jen případ Ruska. Protesty, které vedly k demokratickým změnám na Filipínách a Tchajvanu, v Jihoafrické republice, Jižní Koreji, Myanmaru a Mexiku, lidové revoluce, které se v roce 1989 přelily přes střední a východní Evropu, arabské jaro z roku 2011 a protesty v Hongkongu v letech 2019 až 2020, to vše začalo u lidí, kteří zažili bezpráví ze strany státu. Toto je jádro problému. Vůdci autokracie SRO vědí, že pro část jejich vlastních občanů budou slova o transparentnosti, odpovědnosti, spravedlnosti a demokracii vždy přitažlivá. A aby se udrželi u moci, musí tyto ideje podkopávat, a to všude, kde se objeví.

Dne 24. února 2022 Rusko zahájilo válku proti Ukrajině. První plnohodnotnou bitvu ve střetu mezi autokracií SRO a tím, co lze volně označit za demokratický svět. Rusko hraje v autokratické síti zvláštní roli jednak jako vynálezce moderního snoubení kleptokracie a diktatury a také jako země, která v současné době nejagresivněji usiluje o to, aby byl narušen status quo. Ruská invaze byla v tomto duchu naplánována. Putin doufal, že tak nejen získá ukrajinské území, ale zároveň také ukáže světu, že stará pravidla v rámci mezinárodních vztahů již neplatí. Putin a ruské bezpečnostní elity dávali od prvních dnů války ostentativně najevo, že pohrdají principy lidských práv, nerespektují válečné zákony a opovrhují mezinárodním právem i smlouvami, které sami podepsali. Zatýkali veřejné činitele a představitele občanské sféry. Starosty, policisty, úředníky, ředitele škol, novináře, umělce, kurátory muzeí. Ve většině obsazených měst na jihu a východě Ukrajiny vybudovali mučírny pro civilní obyvatelstvo. Unesli tisíce dětí, některé odtrhli od rodin, jiné vzali ze sirotčinců, dali jim novou ruskou identitu a bránili jim v návratu domů na Ukrajinu. Záměrně se zaměřovali na pracovníky záchranných složek. Putin se odvrátil od zásad územní celistvosti, které Rusko dříve akceptovalo v chartě OSN a Helsinských dohodách a v létě 2022 oznámil, že anektuje území, jež jeho armáda ani neměla pod kontrolou. Okupační síly ukradly a vyvezly ukrajinské obilí a znárodnily tamní továrny a doly a předali je ruským podnikatelům z Putinova okolí, což představovalo výsměch mezinárodnímu vlastnickému právu. Nešlo o náhodné škody nebo vedlejší účinky války. Jednalo se o součást cílevědomého plánu na podkopání souboru ideí, pravidel a smluv, podle kterých bylo od roku 1945 budováno mezinárodní právo, plánu na zničení evropského pořádku vzniklého po roce 1989 a především pak plánu na poškození vlivu a reputace Spojených států a jejich demokratických spojenců. Tady vůbec nejde o Ukrajinu, ale o světový řád, prohlásil krátce po zahájení války ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Současná krize je osudovým, epochálním okamžikem moderních dějin. Je odrazem boje o to, jak bude světový řád vypadat. Putin předpokládal, že mu tyto zločiny projdou a že rychle zvítězí. Myslel si to jednak proto, že toho věděl jen velmi málo o moderní Ukrajině a domníval se, že se nebude bránit, a také proto, že očekával, že se demokratické státy jeho přáním podvolí. Měl za to, že vedoucím představitelům ve Spojených státech i v Evropě svážou ruce hluboké politické rozpory, z nichž některé aktivně přiživoval. A počítal s tím, že Evropská obchodní komunita, jejíž části dlouho nadbíhal, bude požadovat zachování obchodu s Ruskem. Rozhodnutí přijatá ve Washingtonu, Londýně, Paříži, Bruselu, Berlíně a Varšavě, nemluvě o Tokiu, Soulu, Otavě a Canberře, v návaznosti na invazi již od začátku ukazovala, že se Putin mýlil. Demokratický svět rychle uvalil na Rusko tvrdé sankce, zmrazil ruská státní aktiva a vyřadil tamní banky z mezinárodních platebních systémů. Konzorcium více než 50 zemí poskytlo ukrajinské vládě zbraně, zpravodajské informace a peníze. Švédsko a Finsko, země, které po desetiletí zachovávaly politickou neutralitu, se rozhodly pro vstup do NATO. Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že jeho země dospěla k bodu obratu, Zeitenwende, a souhlasil s poskytnutím německých zbraní a jejich použitím v evropské válce. Poprvé od roku 1945. Americký prezident Joe Biden během svého projevu ve Varšavě označil tento okamžik za zkoušku pro Ameriku, Evropu a transatlantické spojenectví. Postavíme se za suverenitu národů, ptal se Biden. Postavíme se za právo lidí na život bez neskrývané agrese? Postavíme se za demokracii? Ano. Uzavřel svou řeč za hlasitého potlesku. Budeme silní, budeme jednotní. Jestliže však Putin podcenil jednotu demokratického světa, tak demokratické státy podcenili rozsah této výzvy. Stejně jako demokratičtí aktivisté ve Venezuele či Bělorusku, začaly i demokratické státy pomalu přicházet na to, že nebojují jen proti Rusku na Ukrajině. Bojují proti autokracii SRO.
Si Jinping dal najevo podporu nezákonné ruské invazi ještě před jejím zahájením, když 4. února, necelé 3 týdny předtím, než na Kyjev dopadly první bomby, vydal společné prohlášení s ruským prezidentem. V očekávání americké a evropské rozhořčené reakce oba vůdci dopředu deklarovali záměr ignorovat jakoukoliv kritiku ruských akcí, zejména pak vše, co by připomínalo vměšování do vnitřních záležitostí suverénních států pod záminkou ochrany demokracie a lidských práv. Ačkoliv si nikdy nezdílel posedlost ruského vůdce zničením Ukrajiny a ačkoliv se zdálo, že Číňané jsou odhodláni zabránit jaderné eskalaci, přímou kritiku Ruska odmítli, zatímco válka pokračovala dál. Místo toho využili nové situace. Nakupovali z Ruska za nízké ceny ropu a plyn a v tichosti mu také prodávali obranné technologie. Nebyli však sami. Jak válka postupovala, Írán do Ruska vyvážel tisíce smrtících dronů. Severní Korea dodávala munici a rakety. Ruské, klientské a spřátelené státy v Africe, včetně Eritreje, Zimbabwe, Mali a Středoafrické republiky, podporovali Rusko v OSN i leckde jinde. Bělorusko od prvních dnů konfliktu umožňovalo ruským jednotkám využívat vlastního území, včetně silnic, železničních tratí a vojenských základen. Turecko, Gruzie, Kyrgyzstán a Kazachstán, tedy neliberální státy s transakčními vazbami na autokratický svět, pomáhali ruskému obrannému průmyslu vyhnout se sankcím a dovážet obráběcí stroje a elektroniku. Indie využila nízkých cen k nákupům ruské ropy. Již na jaře roku 2023 měli ruští představitelé větší ambice. Začali diskutovat o vytvoření euroasijské digitální měny, založené snad na technologii blockchain, která by nahradila dolar a oslabila ekonomický vliv Spojených států ve světě. Plánovali také prohloubit vztahy s Čínou, podílet se na výzkumu v oblasti umělé inteligence a internetu věcí. O konečném účelu všech těchto aktivit nikdy nebylo pochyb. Uniklý dokument, který tyto diskuze popisoval, je shrnul do podoby ozvěny Lavrovových slov. Rusko by mělo usilovat o vytvoření nového světového řádu. Tento cíl je široce sdílen. Autokracie, opírající se o technologie a taktiky, které od sebe navzájem kopírují, o společné ekonomické zájmy a především o odhodlání nevzdat se moci, věří, že vítězí. Toto přesvědčení, jeho původ, důvody, proč přetrvává, to, jak ho demokratický svět zpočátku pomáhal upevňovat a to, jak nad ním teď můžeme zvítězit, je předmětem této knihy. Z publikace N. Applebaumové Autokracie SRO, Diktátoři, kteří chtějí řídit svět, připravil a režii měl Radim Nejedlý. Četla Zdislava Pechová. Dramaturgie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Na sladký i trpký život za socialismu si můžete v červnu zavzpomínat v literárním magazínu Ex Libris. Nabídne totiž čtyři knihy, které tehdejší dobu charakterizují. Publikace Lukáše Skupy se podívá na český hraný film pro děti v letech 1945 až 1993. Studie Miroslava Vodrážky se zaměří na systémové zneužití československé psychiatrie po roce 1948. Absurdní život socialistického muže zaznamenal Lukáš Havlas v knize s podtitulem K práci a obraně připraven, pivo, párek, fotbálek. A jak estébácká akce a sanace poznamenala život potomků tehdejších obětí, to ve své knize popsal tým výzkumníků Marek Preis, Nikola Doubková a Radek Heisler. Cyklus Ex Libris s názvem Sladký i trpký život za socialismu poslouchejte každé červnové úterý po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví?
2: Vyprávěli o tom útoku, o tom bombardování.
3: Klimatická změna nebylo to hlavní téma pro voliče.
4: Mé informace jsou, že minimálně jeden nebo dva lidé se už pokoušejí vypovídat.
5: Vyzvala k dalšímu referendu o skotské nezávislosti.
1: Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Sněmovna v prvním čtení schválila znovu zavedení EET. V Kyjevě zasedala Rada NATO-Ukrajina. České volejbalistky porazily v Lize národů Čínu 3-0 na sety. Dnes bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Podnikatelé v Česku by měli znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který v prvním čtení schválila sněmovna. Do systému by všechny platby měly od nového roku nahrávat obchody, restaurace a nově také řemeslníci.
7: Zvláštní režim by podle návrhu měli mít malí živnostníci s příjmy do milionu korun, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
8: Budou moci říct, že nechtějí EET, že chtějí v režimu EET off, ale pak zaplatí místo takové té symbolické 100 korun na daní z příjmu 1500.
7: Znovu zavedení EET by mělo podle ní přinést státnímu rozpočtu každoročně 14 miliard korun. Obnovit by se taky měly i některé daňové slevy. Podle opoziční poslankyně Věry Kovářové ze Starostů si kvůli nim ale v součtu státní rozpočet nepolepší.
9: Ten přínos pravděpodobný do státní kasy tak samozřejmě bude okamžitě odečten.
7: Návrh teď projednají výbory. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: V Kyjevě zasedala Rada NATO Ukrajina. Jednání se zúčastnil generální tajemník NATO Mark Rutte a velvyslanci členských zemí. Výsledkem bude další politická a vojensko-technická pomoc Ukrajině při obraně před ruskou agresí.
10: Šéf NATO Mark Rutte v Kyjevě prohlásil, že Ukrajina je teď tak úspěšná, že ruský prezident Vladimir Putin směl organizovat přehlídku 9. května pouze se souhlasem ukrajinského prezidenta Zelenského. Rutte tak ironicky komentoval fakt, že ukrajinské drony jsou schopné zasáhnout prakticky jakékoliv cíle v Rusku. Volodymyr Zelenský prohlásil, že je jen otázkou času, kdy Ukrajina přistoupí k rozsáhlejším odvetným úderům. Podle Zelenského by Ukrajina měla ještě v červnu získat další zahraniční vojenskou techniku z programu nákupu zbraní Pearl. Z Oděsy Martin Durazín, Radiožurnál.
6: Řešení možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše není podle Transparency International dostatečné. Kvůli nastavení fondu RSVP Trust podala nezisková organizace podnět Evropské unii. Šéf hnutí ANO znovu zopakoval, že svůj střet zájmu vyřešil.
11: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
12: Řekl premiér Andrej Babiš. Fond je podle Transparency nastavený tak, že má po uplynutí premiérova mandátu přejít na Babišovy děti. Ty ale můžou z dotací pro firmy v koncernu profitovat, což je v rozporu s unijní legislativou. Jak upozorňuje právník organizace Krištof Doležal.
13: Ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost.
12: Unie by tak nemusela zpětně dotace proplatit. Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra legální a tak není důvod, aby koncern dotace nemohl čerpat. Josef Číš, Radiožurnál.
6: Vládní hnutí SPD kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 spáchalo trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně tak rozhodl obvodní soud pro Prahu 1. Hnutí uložil peněžitý trest ve výši 3 miliony korun. SPD s tím nesouhlasí.
14: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
15: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
16: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme nebylo historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
15: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
6: Případ se týká například plakátu, na kterém zakrvácený muž tmavé pleti drží v ruce nůž a je u toho napsáno, že nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na jiném billboardu zase uměle vytvořenou fotografii romských chlapců s cigaretou doprovází text o tom, že rodiče nenutí chodit do školy. Ministerstvo financí představilo reformu doplňkového penzijního spoření. Chce zvýšit státní podporu pro mladé lidi, zvednout výnosy a snížit poplatky, které si penzijní společnosti účtují.
17: Podle návrhu reformy by stát nově přispíval dětem už od vložené 100 koruny měsíčně. A pro mladé lidi do 29 let se také zvýší státní podpora. Řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
18: K měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
17: Navrhovaný zákon by měl zastropovat maximální poplatky penzijních společností na 0,5%. Podle mluvčího asociace penzijních společností Jana Sedláčka je to ale málo.
19: Věříme, že bude možné vést nějakou racionální diskuzi, která bude založena na tvrdých datech.
17: Opozice nemá se základními parametry plánovaných změn problém. Člen rozpočtového výboru z ODS Jiří Havránek říká.
20: Neumím si představit, že bychom byli v nějaké razantní kritice a schazovali to, ale určitě budeme přicházet jako s vlastními nápady a vylepšeními.
17: Návrh by měla do konce června schválit vláda. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
6: Česká armáda má první testovací polygon pro auta bez řidiče. Areál na cvičišti u Lipníka nad Bečvou na Přerovsku simuluje terén ve válečných oblastech. Podle armády nic podobného není ani v Česku, ani v zemích Severoatlantické aliance.
21: Ten trend je jednoznačný, že vlastně bezosádkové, ať už vzdušné, ale dneska i ty pozemní prostředky jsou na vzestupu a už je jasné, že budou nedílnou součástí vojenských jednotek, tak je potřeba je právě testovat a zkoušet.
22: Štěpán Konecký, jeden z autorů trati celého polygonu. Je dlouhý necelých 500 metrů a má celkem 13 překážek.
21: Máme tady překážky typu, kde jsou různé podloží, různé frakce, ať je to písek, kamenivo. V případě třeba bombardování města, tak jsou to sutiny, ruiny.
22: Polygon se vojáci vybudovali své pomocí. Náklady tak byly minimální. V budoucnu se počítá s jeho osvětlením, zabezpečením a vybudováním příjezdových cest. Ze cvičiště Bečva, Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
6: Letošní 66. ročník Zlínského filmového festivalu přilákal do kin 24 tisíc diváků, podobně jako loni. Cenu za mimořádný přínos dětské kinematografii si ze slavnostního gala večera odnesl herec Petr Kostka.
23: Mám tu buchty. Dnešní dětský divák mě už vůbec nemůže pamatovat, protože já jsem hrál do pohádek v minulém tisíciletí. Nevím, jako proč si na mě po 50 letech vzpomněli.
24: Směje se herec, který si v první pohádce princezně Pampelišce zahrál v roce 1967. Pak následovala například role rybáře v Kolobišce první.
25: Řeka patří odjakživa všem!
24: Ocenění za nejlepší celovečerní film pro děti získal na festivalu egyptský snímek všechno nejlepší.
1: My jsme za to strašně rádi, protože egyptských filmů pro děti opravdu není mnoho.
24: Oceňuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Příští ročník přehlídky začne 27. května 2027. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
2: České volejbalistky na úvod nové sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu 3-0. Aktuálně šestý tým světového žebříčku zdolali Češky poprvé. V přípravném zápase minulý týden přitom stejným soupeřkám podlehli v pěti setech 1-4. Smečařka Michála Mlejnková po zápase řekla, že týmu vyšel plán zatlačit Čínu podáním.
3: My jsme si říkali, že musíme zůstat koncentrovaný, zůstat agresivní na servisu a jak jsme proti ním hráli přátelé, tak vlastně oni to měli hodně dobře přihraný, takže jsme museli slačit servisem a tím si myslím, že jsme si hodně pomohli, nemohli používat blokařky, takže tím jsme si pomohli hodně. Můžeme být šťastný dvě hodiny, jak říká náš trenér, a musíme pokračovat dál.
2: Basketbalisté Nymburka zvítězili ve druhém ligovém finále nad Pardubicemi 80-74. V sérii na čtyři vítězné zápasy se tak ujali vedení 2-0. Nový realizační tým hokejové reprezentace v čele s trenérem Zdeňkem Motákem rozšíří v roli asistenta Richard Král. Generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil na návrh prezidenta českého hokeje Aloise Hadamčika výkonný výbor hokejového svazu.
4: Neprůjezdná D6 u Sokolova a překážka na silnici 35 na Svitavsku. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů je u Sokolova neprůjezdná. Na 129. kilometru se srazilo osobní auto s dodávkou. Oběd se to dá z exitu 132 buď přes Sokolov a Královské Poříčí, nebo osobním autem přes Staré Sedlo a Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Benešov už plynulé kolona v omezení u Šmejkalky se rozjela. A na silnici 35 před Moravskou Třebovou z Mohelnice stojí cisterna. U průmyslové zóny s policií blokují jeden pruh.
5: Jak začíná ta průmyslová zóna? Je to tam taková mírná zatáčka, ale ty majáky jsou vidět daleko, ale nikdo neví, když jde ze zhora, co tam stojí a nestojí. Jo?
4: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: V noci bude jasno až polojasno, na východě oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání srážek a vyjasňování, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
25: Odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli převodu agent na některá ministerstva. Porušila šéfka úřadu vlády zákon, když změnu dopředu nekonzultovala s odbory? Jak dopadne na státní správu chystané propouštění úředníků k 1. červenci? A jak současná vláda celkově přistupuje ke státním úředníkům? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
26: Dobrý den.
25: Odborová organizace při úřadu vlády Straka vyhlásila stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví a také závislostí na některá ministerstva. Ta reorganizace plánovaná od začátku července podle odborářů ohrozí funkční systém, oslabí odbornou kontinuitu a povede k odchodu zkušených pracovníků ze státní správy. Konzultovali odboráři z úřadu vlády ten krok s vámi, tedy s vedením odborového svazu státních orgánů a organizací?
26: My jsme průběžně v kontaktu. Odborová organizace Straka při úřadu vlády je jednou z našich klíčových odborových organizací. Bavili jsme se vlastně o tom, jaké možné důsledky a dopady samotná ta reorganizace měla nebo by mohla mít už od okamžiku, kdy byla na stole, a konzultovali jsme pochopitelně i to vyhlášení stávkové pohotovosti.
25: Odboráři ze Strakovy akademie si stěžují, že to s nimi šéfka úřadu vlády Tinde Barta předem neprojednala. Vy jste minulý týden v rozhovoru pro Novinky.cz a pro Deník Právo řekla, že to je protiprávní postup. Co konkrétně podle vás vedoucí úřadu vlády porušila?
26: Zákon o státní službě hovoří celkem jednoznačně, že služební úřad, což je v tomto případě úřad vlády, musí s odborovou organizací projednat návrhy všech věcí týkající se systemizace nebo její změny. A to dle našeho názoru ne až ve fázi, kdy už je zkrátka na vládě nebo někde jinde rozhodnuto o tom, že se někdo někam převádí, ale právě už ve fázi přípravy takových procesů, které by k té změně systemizace mohly dojít. Takže dle našeho názoru tím, že to neprojednali s odborovou organizací, ačkoliv se to tam zaměstnanců bezprostředně týká, už v té fázi předtím, než to o tom vláda rozhodla, tak tím mělo dojít k porušení tady tohoto ustanovení.
25: A tu povinnost má vedoucí úřadu vlády?
26: Tuto povinnost má služební orgán, což je v tomto případě státní tajemník v úřadu vlády, ale tam, kde se to týká zaměstnanců v pracovním poměru, tak ji má vedoucí úřadu vlády, takže v zásadě ji nesou oba dva společně.
25: Je podle vás možné na základě toho, co teď říkáte, celou tu reorganizaci právně napadnout?
26: To je velká otázka spíš na to, jak by vypadalo případné soudní řízení, protože přestože zákon o státní službě tady máme 10 let, tak tuto věc nemáme jednoznačně projudikovanou. Pokud by se v důsledku nějakých individuálních dopadů té změny, toho, že by například něčí místo bylo zrušeno nebo nebyl převeden za podmínek, za jakých by měl být převeden, pokud by se domáhal přezkumu soudního, tak součástí toho soudního přezkumu by bylo i to, zda vláda při přípravě této změny ty zákonné postupy dodržela.
25: Je ve hře takovýto právní postup? Je třeba někdo ze zaměstnanců, kdo se na vás obrátil, se kterým debatujete o tom, že byste tuhle cestu zvolili?
26: V obecné rovině jsme to samozřejmě již konzultovali. Ono hodně záleží na tom, jak budou dopadnout, nebo respektive jak dopadnou ty konkrétní převody a přechody, pokud k ním skutečně dojde. Vzhledem k tomu, že ten prostor na soudní přezkum je až ve chvíli, kdy by bylo definitivně pravomocně rozhodnuto o osudech všech zaměstnanců, kterých se to týká, tak v tuhle chvíli je to ještě předčasné odhadovat, jestli k tomu někdo skutečně přistoupí, ale vyloučit to určitě nemůžeme.
25: Tahle situace, kdy reorganizace nebyla projednána dopředu, je v české státní správě výjimečná nebo se to děje častěji?
26: No, upřímně řečeno, výjimečná není. Setkáváme se s tím častěji, než bychom rádi. A to i bohužel za dobu účinnosti zákona o státní službě. Zároveň je ale potřeba říct, že v rozsahu, ve kterém by se to týkalo takového velkého počtu lidí a takto velkých útvarů, pro které by to znamenalo jakoby skutečně zásadní dopad, se s tím úplně nesetkáváme. Většinou jsou to spíš takové situace, kdy se v nějaké složitější změně systemizace schová zrušení jednoho či dvou míst, které z nějakého důvodu ten služební úřad nechce držet a nechce to prozradit dopředu.
25: Když se na to podíváme z praktické roviny, asi se dalo předpokládat, že i kdyby to paní vedoucí úřadu vlády s odbory projednala, tak odboráři s tím nebudou souhlasit. Ostatně sama paní vedoucí to řekla pro deník N, že počítala s tím, že to vyvolá odpor. Má v takovém případě smysl trvat na tom předjednání? Nebyl by fakticky ten výsledek stejný?
26: Teoreticky by ten výsledek stejný mohl být, nicméně třeba tady tuto debatu o tom, jaké to bude mít dopady, jestli to má nebo nemá vliv na zajištění té agendy, si mohli představitelé úřadu vlády absolvovat ještě předtím, než to na tu vládu šlo. Mohli se s těmi argumenty nějakým způsobem třeba dopředu vypořádat a je otázkou, jestli třeba ten nesouhlas by pak byl tak intenzivní, kdyby už nějaká debata proběhla, nebo jestli by k tomu skutečně došlo. Já nepochybuju o tom, že cesta rychlého projednání nebo schválení nějakého materiálu bez širší debaty může být v té první fázi komfortnější, ale většinou a vidíme to i teď a vidíme to i u některých jiných případů, se té debatě zkrátka stejně nevyhneme, to za prvé a za druhé. Zákon tady tyto ustanovení tam zakotuje celkem jednoznačně právě z tohoto důvodu, protože kdyby zaměstnavatelé a úřady nebyly povinni tady své vnitřní organizační změny projednávat, tak by to dobrovolně z největší živností nedělali téměř nikdy.
25: Na druhé straně není a nemá být právem vlády, aby si sama rozhodla, jak a pod kterými úřady mají fungovat její poradní orgány?
26: To nepochybně ano. Je to právem každého zaměstnavatele a vláda je v tomto ohledu také zaměstnavatel, aby si svoji vnitřní organizaci a uspořádání jak si udělal tak, jak je to pro něj nevýhodnější. Nicméně zákon předepisuje nějaké požadavky třeba na změnu systemizace, předepisuje nějaké požadavky na to, jak má být zabezpečeno plnění jednotlivých agend. A pokud by to rozhodnutí, řekněme, manažerské nebo personalistické, ale nenaplňovalo třeba ty zákonné požadavky, tak potom je minimálně přezkoumatelné soudem, ale zároveň by mělo být věcí nějaké diskuze a zpětné vazby.
25: Místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve víkendovém videu řekl, že z celkem 255 lidí v radách vlády se přesune 48 úředníků. Když se vrátím k těm věcným výhradám, k těm obavám, že to může znamenat konec nebo zhroucení té agendy, může opravdu, pokud jde o tato čísla, to mít tak zásadní dopad?
26: No, musíme si rozdělit vlastně ty lidi na to, kdo je úředník a kdo je, řekněme, odborník, který sedí v radě vlády. Rady vlády jako poradní orgány jsou složeny většinou z externích odborníků, z nějakých kapacit v dané problematice, kteří nemají to působení v radě vlády jako svou pracovní činnost. Ať tam skutečně chodí projednávat strategické materiály nebo nějakým způsobem jinak, jak si uplatňovat tu svoji expertízu. Ale na to, aby rada vlády fungovala, protože většinou mají nějaké statuty, někdy rozhodují třeba o některých dotačních titulech a tak dále, tak na to potřebuje nějaký odborný a zároveň administrativní aparát. A ten se vlastně většinou právě skládá z těch úředníků. Zase si nepředstavujeme, že oni zajišťují jenom, já nevím, cirkulaci programu a pozvánek a zápisy. Většinou jsou to lidé, nebo v zásadě vždycky jsou to lidé i jako se svojí vlastní odbornou expertízou a vykonávají třeba i tajemnické funkce pro tady tyto jednotlivé experty. Ale není pravda, že by vlastně ta rada vlády jako, nebo ty rady vlády byly všechny složeny z úředníků, nebo že by ten aparát, kterým poskytuje vlastně ten support a zajišťuje tu jejich roli a tu jejich úlohu, že by nebyl ani odborný, ani důležitý. Takže pokud opravdu o to zázemí ty rady vlády přijdou, tak to jejich fungování to nepochybně minimálně zkomplikuje, možná i dost zásadně naruší.
25: Musí opravdu o tu podporu přijít, když se ti úředníci přesunou pouze do jiného úřadu?
26: To je zase otázka taková hypotetická. Není to tak, že by bylo nemyslitelné, že by třeba ty rady nebo nějaké jiné orgány nebyly součástí jiného úřadu, než je úřad vlády. Na druhou stranu, pokud mají mít ty problematiky skutečně nadrezortní charakter, tak vyžadují minimálně komunikaci a vlastně spolupráci i třeba několika ministerstev, případně jim podřízených úřadů, právě třeba tady s odborníky z té rady vlády, a proto je vždycky taktičtější, efektivnější a už se to takhle osvědčilo dlouhodobě, pokud ti lidé, kteří to administrativně i odborně zabezpečují, nesedí na některém z těch ministerstev, ale sedí právě na úřadu vlády.
25: Na druhé straně, pokud zůstanou ty rady na úrovni vlády, pokud ve vedení těch rad zůstane premiér Andrej Babiš, tak jak opakuje, že tam zůstane, není to dostatečná garance, že on si zajistí to, aby to mezirezortně a nadrezortně fungovalo?
26: Uvidíme. Každopádně nepochybuji, že s ohledem na to, kolik povinností a úkolů mám pan premiér, tak rozhodně nebude zajišťovat to, aby lidé o několik stupňů hierarchii níže spolu mluvili. O to skutečně jako jeho úloha není a obávám se, že tady může být právě velmi problematické to, když ti lidé, kteří by toto na starosti naopak mít měli, budou zkrátka zaměstnanci jednoho konkrétního rezortu.
25: Pokud je o působení těch samotných úředníků, vedoucí úřadu vlády Tinde Barta veřejně řekla, že se mají převést všichni zaměstnanci, dodala, že jim garantuje zachování platových podmínek. Je to z vašeho pohledu dostatečná záruka?
26: Já jsem na to velmi zvědavá, protože není žádným tajemstvím, že ačkoliv platové tarify, což je ta základní složka platu, jsou zkrátka shodné napříč celým systémem státní služby nebo platové sféry.
25: To jsou ty tabulky.
26: To jsou ty tabulky. Tak některé ty netarifní složky platu nebo jiné, zkrátka ať už finanční nebo nefinanční aspekty toho pracovního a služebního života, se rezort od rezortu liší. A já si úplně v souladu s právní úpravou nedokážu představit, jak by skupina, jedna skupina prostě zaměstnanců některého například ministerstva nebo jiného úřadu měla mít v tomto ohledu odlišné podmínky od ostatních zaměstnanců téhož úřadu z titulu toho, že takové podmínky měla dříve na úřadu vlády. Tady si myslím, že ta garance nehledí úplně dopředu na to, jak to začlenění i do toho třeba odměňovacího systému bude na těch nových úřadech vypadat.
25: To znamená, že ten rozdíl může být v pohyblivé částce mzdy, v odměnách nebo v nějakých benefitech?
26: Může být, ano. Tady opravdu ty jednotlivé úřady nemají totožné podmínky.
25: A v tomto směru úřad vlády nebo zaměstnanci úřadu vlády jsou na tom lépe než zaměstnanci ministerstev?
26: Těžko je to říct takhle paušálně, ale nepochybně tam nějaké rozdíly jsou.
25: Když se vrátím k té vyhlášené stávkové pohotovosti, zítra ráno se mají odboráři z úřadu vlády sejít s Tinde Bartou, tedy z vedoucí úřadu vlády. Hmm. Za jakých okolností by podle vás bylo na místě, aby přistoupili skutečně ke stávce?
26: Oni ty své požadavky formulovali celkem jednoduše a pokud nebudou splněny, tak jsou připraveni k té stávce přistoupit. To je potřeba říct, že to je čistě na uvážení opravdu těch lidí, kteří stávku nebo respektive stav tuto chvíli stávkovou pohotovost organizují a připravují. Já jim nebudu říkat, jako na co mají kývnout a co nemají kývnout.
25: A oni se vás nebudou ptát?
26: Možná budou, ale rozhodnutí je jakoby ve finále na nich. Jo. Takže, jak říkám, oni své požadavky formulovali jednoznačně a v tuto chvíli se není možné domnívat, že pokud k jejich splnění nedojde, že by byli nějakým způsobem spokojeni.
25: Mezi těmi požadavky je to, že by se neměli podepsat ty delimitační protokoly, kde byl termín do pátku tohoto týdne, do 5. června. Chápu z toho tedy dobře, že pokud do 5. bude něco z toho podepsáno, tak ta stávka bude?
26: Uvidíme. Uvidíme.
25: Vy byste to doporučila, kdyby se vás ptali?
26: Vy se mě tady snažíte tlačit do odpovědi, která v sobě zahrnuje celou řadu proměnných. Já si myslím, že v tuto chvíli je primárně důležité počkat, jak proběhne to zítřejší jednání, o kterém víme, že již bude. A pokud by kolegové naznali, že ty protokoly skutečně nemají být podepsány, tak já v tuto chvíli můžu říct, že jejich rozhodnutí jako odborový svaz státních orgánů a organizací budeme jednoznačně podporovat, ať už bude takové, či onaké.
25: Pokud by k té stávce došlo, uvažujete o tom, že by se připojili nějakým způsobem i další odborové organizace v rámci vašeho svazu, tedy nejenom odborová organizace Straka?
26: V tuto chvíli přesně na toto téma probíhají jednání. Záleží to opět na představitelích těch jednotlivých organizací. Já bych řekla, že je důležité mít na paměti, že jednotlivé organizace jsou samostatné subjekty, že my jako odborový svaz, který je zastřešuje, tak samozřejmě máme nějakou třeba koordinační úlohu, metodickou, můžeme jim pomoci, právně zabezpečit a tak dál, ale není to tak, že bychom jim například mohli říct tak a teď hromadně stávkujeme všichni. Takže ty jednání probíhají, vím, že budou probíhat poměrně intenzivně i zítra, takže uvidíme, jakým způsobem se to vyvine, ale můžu říct, že tady poměrně silný pocit sounáležitosti a solidarity napříč vlastně i dalšími úřady.
25: Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta už před 2 týdny řekla Radiožurnálu a serveru iRozhlas.cz, že ta změna je definitivní. Vy věříte, že definitivní být nemusí?
26: Pevně doufám, že se vláda reálně zamyslí nad dopady, které toto opatření může mít. Že bude naslouchat jak odborné veřejnosti, tak hlasu zaměstnanců a zaměstnankyň. A že si ještě minimálně důkladně zváží, jestli toto je skutečně ten nejlepší možný krok.
25: Místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Humphrey zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Zatím mluvíme o přesunu agend z úřadu vlády na některá ministerstva, ale k 1. červenci se na ministerstvech a dalších institucích chystají další organizační změny. Výsledkem má být snížení počtu zaměstnanců. O tom jedná vedení úřadu s odborovými organizacemi. Máte o tom detailnější informace?
26: Máme o tom informace z řady našich základních odborových organizací. My samozřejmě nemáme odborové organizace úplně na všech úřadech v celé státní službě, ale na drtivé většině z nich ano. řekněme. Takže ty informace celkem máme. Na rozdíl například od předvánočních změn systemizací, které probíhaly hlavně na ministerstvech a kde naše odborové organizace ty informace příliš nedostávaly, tak v současné chvíli ty organizační změny, ty chystané od toho 1.7. jsou s nimi projednávány. Oni mají vesměs k dispozici vlastně detailní podklady k tomu, jakých míst, jakých agent a zda i konkrétních lidí, a kterých by se měly ty změny a zejména ty škrty týkat. Na druhou stranu, pokud naše organizace se dotazují na nutnost těch změn, na zabezpečení těch agent, které tam třeba po těch škrtnutých místech zůstanou, na ty další dopady i na ekonomické dopady těch změn, tak už potom v odpovědi na tyto dotazy příliš mnoho informací nedostávají. My jsme v dopise, který jsme na toto téma adresovali premiérovi, zmínili, že se není možné jaksi zbavit pocitu, že se škrtá jenom proto, že se škrtat musí, aniž by třeba zejména na těch podřízených úřadech na všech bylo vedení tak jako úplně přesvědčeno o třeba nezbytnosti nebo důvodnosti tady těchto změn.
25: Z těch informací, které mají vaše jednotlivé organizace, kolika lidí by se to propouštění od července mělo týkat?
26: Je to rozdílné úřad od úřadu. Existuje takový pokyn ze strany vlády, že by se mělo ideálně najít nějakých 6% úspor. Jo, a teď je samozřejmě otázkou, jakým způsobem se to bude hledat, a určitě víme, že 6% na všech úřadech to nebude. Ale i pokud by to bylo v průměru těch 6%, tak se bavíme v zásadě o stovkách až jako tisících míst a to už není málo.
25: Z toho, co víte, máte pocit, že to někde na nějakých úřadech může ohrozit fungování těch úřadů?
26: Nepochybně to na některých úřadech může výrazně zkomplikovat, už teď ne třeba úplně jednoduché vykrytí nějakých agent.
25: Na kterých úřadech je to nejhorší?
26: Co se týče toho, kterých konkrétních úřadů se to týká, my jsme opět tedy v tom dopise, který byl k dispozici i médiím, zmiňovali například, že velmi rizikové vidíme změny na Státním pozemkovém úřadu nebo na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vedením tady těchto úřadů jsme byli ujištěni, že oni mají tady tyto rizika na paměti, že budou usilovat o to, aby ty škrty a úpravy byly provedeny tak, aby k ohrožení zajištění těch agent nedošlo, ale řekněme, že naše pochybnosti v tomto ohledu i nadále přetrvávají a uvidíme samozřejmě, jaký ten výsledek bude.
25: Vrátím se ještě k těm nedobrovolným odchodům. Mm-hmm. Vy jste v rozhovoru pro Právo řekla, že někde zřejmě dochází k adresné

0: s ohledem na politické přesvědčení strany, kterou reprezentují, tak důležité, že by si třeba zasloužili adekvátní obsazení.
1: Vy jste právnička, zároveň místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací. Jste v kontaktu s některými těmi zaměstnanci, kterých se tohleto týká, podnikáte třeba právní kroky proti tomu, protože pokud by z takových důvodů byl ten úředník propuštěn, předpokládám, že by to bylo protizákonné.
0: Pokud by z takových důvodů byl propuštěn, tak by to bylo protizákonné. My jsme už v minulosti, ať už u našich členů, kde je přímo většinou i zastupujeme, protože to je zkrátka jedna z těch našich základních činností, tak jsme vedli takovéto kauzy, případně jsem alespoň konzultovala kauzy s některými jinými vysokými představiteli v uvozovkách odejítými z některých ministerstev. V tuhle chvíli po těch škrtech, kterým došlo ke konci loňského roku, tak zatím vesměs tam to došlo nějakými, řekněme, smírnými řešeními, i když je možné, že někteří se u soudu už třeba brání. A jak to dopadne po systemizaci, no po změně systemizace po těch škrtech v letošním létě, to zase uvidíme až v návaznosti na to, jaká budou přijata rozhodnutí, jak budou vypadat, co s těmi konkrétními lidmi se stane a jestli to budou mít zájem řešit či nikoli. Já bych možná v téhle z té souvislosti asi dodala, že on se nikdo moc soudit nechce, protože to není zaprvé nic příjemného, je to poměrně stresující záležitost a to i když jste v právu, za druhé je to časově náročné a zdlouhavé a dost často s nejistým výsledkem, který navíc i v případě pozitivním přijde až po několika letech. Takže řekněme, že lidé, kteří se nemusí soudit, tak se spíš soudit nebudou, ale nevylučuju to a jak říkám, už jsme v minulosti takové kauzy vedli.
1: Mluvíme o propouštění, o reorganizacích, k tomu sněmovna projednává zásadní změnu služebního zákona směřující k tomu, aby bylo snadnější propustit státní úředníky. Do toho třeba čestný prezident motoristů sobě mluvil o úřednicích jako o parazitech. Co tohle všechno vypovídá podle vás o přístupu současné vládní koalice ke státním zaměstnancům a úředníkům?
0: No, ono to vypovídá o tom, že ten její přístup se v zásadě neliší od zbývající části politické reprezentace. My už nevím, kolik let, jako odborový svaz, jako dlouho určitě, prostě napříč 2-3 volebními obdobími, možná ještě déle, upozorňujeme na to, že je velká část politické reprezentace, nebo v zásadě téměř všichni, státní službu nebo obecně úřednictvo dehonestují. Snižují jejich důležitost, vykreslují je často právě jako zbytečnou nákladovou položku státního rozpočtu, redukují je nějaká populisticky zajímavá procenta k seškrtání, aniž by ocenili ten význam vlastně pro zajištění chodu státu a vlastně konec konců i plnění politických priorit, protože jsou to právě úředníci, kteří zkrátka dělají to, co politici lidem slíbí. My to považujeme za velmi negativní, dlouhou dobu k tomu výrazně přispívalo i část jakoby mediálního zobrazování, třeba úřednické práce nebo problematiky k tomu. To se třeba nějak postupně také mírně mění. Bohužel ten politický diskurz je v tomto ohledu setrvalý a to tedy skutečně celkem napříč politickým spektrem, byť někteří reprezentanti a reprezentantky se vyjadřují třeba méně hanlivě a s trošku větší mírou respektu než jiní, ale v zásadě k úsilí o třeba snižování celkového počtu nebo tlaku na nezvyšování, nejlépe ještě i snižování platů, ve finále ty poslední vlády přistupovaly téměř všechny. Jo, takže tady bych řekla, že vlastně zas nic tak odlišného od předchozích období se neděje. Co je pro nás ještě jakoby velmi problematické v této souvislosti, není jenom to, že vládní politici rozhodují o tom, jaké budou počty a platy těch státních zaměstnanců a jejich pracovní podmínky. Ale to, jak se o nich mluví a jak se o nich vyjadřují, tak pochopitelně rezonuje i ve společnosti. A my tady víme, že se v posledních letech potýkáme s narůstající agresivitou ze strany klientů a klientek, nebo prostě veřejnosti, mimo jiné právě vůči úředníkům a úřednicím. A troufnu si říct, že tady některé výroky těch politických reprezentantů rozhodně tady tuto míru agresivity žádným způsobem nesnižují.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, místopředsedkyně odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfrey. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.

0: Už jste slyšeli Katy?
1: To je skvělá otázka.
0: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
1: Skvělý rétor.
0: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Ferrari otevírá novou kapitolu své historie.
3: Představila svůj první čistě elektrický model s názvem Ferrari Luce.
4: Prima Ferrari Elettrica.
5: Lamborghini zavedení plně elektrických modelů odkládá a třeba Bugatti je dál zcela odmítá.
6: Ne, někteří tvrdí, že Ferrari právě svoji značku zabilo.
3: Výrobce očekává, že elektromobily budou do konce desetiletí tvořit přibližně pětinu jeho nabídky.
0: Velké jméno, velký risk. Ferrari udělalo svůj první elektromobil a za jeho vzhled sklízí dost kritiky. Co lidem vadí a proč se ve spojení s Ferrari teď mluví i o firmě Apple a Číňanech? Na to všechno se ptám Františka Dvořáka, automobilového novináře z webu iDnes.cz. Dnes je středa 3. června. Ahoj Františku, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
7: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Elektrické Ferrari, které teda úplně nevypadá jako Ferrari, jmenuje se Luce, světlo, ale řekl bych, že úplně nezazářilo. V těch posledních dnech pastelově modrá barva, krátký čumák, minimum těch klasických sportovních rysů, na které jsme u Ferrari zvyklí, taky 5 sedaček, to je premiéra u Ferrari.
7: Určitě.
0: Kolik vtipů jsi viděl na tohle auto v posledních dnech? Protože na sociálních sítích se to jim jenom hemží.
7: No, bezpočet a stále přibývají, ale já bych neřekl, že to auto nevyvolalo emoce nebo nebylo úspěšné. Ono je super úspěšné v tom, jak se o něm všude mluví. Já myslím, že za posledních 10-15 let nespomeneme auto, které by vyvolalo tolik reakcí, tolik emocí a ví o něm celý svět. To se naposledy podařilo Elonu Muskovi se Cybertruckem. Opět je to dost nekonvenční auto, které prostě vyvolává emoce a každý na ní má názor.
0: Jo, no určitě. Ne. Já si myslím, že naopak vyvolalo spoustu emocí. Ferrari říká, že kritika ta je součástí procesu. To je taková hezká marketingová floskule, bych tak skoro řekl, ale do Ferrari se hele pustili. Bývalý šéf automobilky. Má to za zradu značky. Italský vicepremiér Matteo Salvini, tomu se auto nepozdává. Ptá se, co by na to asi řekl Enzo, totiž teda zakladatel Enzo Ferrari.
8: Vypadá to jako všechno možné, jenom ne jako auto s logem vzpínajícího se koně.
0: Jak velké je to v Itálii téma?
7: No tak já bych řekl, že každý Ital samozřejmě se cítí být odborníkem na Ferrari, ale ano, určitě to je téma. Na druhou stranu, oni všichni kritizují v podstatě jenom ten vzhled, když se to tak vezme. To, že to elektrické auto se vědělo už strašně dlouho dopředu, bylo to rozhodnuto někdy kolem roku 2020, s tím, že teda už i předtím tam pracovaly nějaké malé týmy na tom, jak by případné elektrifikované Ferrari mělo vypadat a co by mělo umět a s čím by se měli umět poprat. A je to jenom o tom vzhledu, řekl bych. A na omluvu musím říct, že Benedetto Vigna, šéf značky, zároveň řekl, že když jdete s tím proudem, tak nikdy neuděláte nic revolučního. Abych to parafrázoval, to jeho vyjádření. Já myslím, že to jednoznačně vyjadřuje to, co chtěli s Luce udělat. Oni opravdu chtěli šokovat. A to se jim dokonale podařilo. Ono jim je v podstatě jedno, kolik těch aut prodají.
0: Jak to?
7: Protože jich obecně Ferrari vyrábí tak málo aut, že když prostě jednoho modelu nevyrobí tolik, tak to vykryjí nějakým jiným modelem a outsourcují toho velice málo. Dali tomu obrovskou cenovku, je to nejdražší sériové Ferrari vlastně všech dob.
0: 13 milionů korun v přepočtu.
7: Přesně tak, ale to je základní cena, takže z příplatky myslím, že na 18 se dostane úplně každý bez problému. Takže oni hrají na to, že se o tom autu bude mluvit a možná může být jakýsi reputační problém, že to nebude vyprodané, protože řekněme, že Ferrari vždycky jsou všechna vyprodaná. Jak říkal Enzo Ferrari, vždycky musíte vyrobit o jedno auto méně, než kolik jich potřebuje trh. Takže v tomto případě je to trošku otazník, ale řekl bych, že jim na druhou stranu může být opravdu jedno, kolik jich prodají.
0: Koho napadlo, že něco takového je dobrý nápad? Ty už jsi zmínil šéfa automobilky Vignu, tak to je jeho nápad, Luce?
7: To je velká otázka. Vzhledem k tomu, že to auto prezentoval při té premiéře sám John Elkann, což je prezident Ferrari, je to předseda toho investičního fondu Exor, který je většinovým vlastníkem Ferrari, tak bych trošku typoval, že to bude i na jeho podnět, nebo že to bude jeho dítě v tomto ohledu.
9: A taky na tom představení byl už tebou zmíněný Benedetto Vigna, CEO, dával rozhovor CNBC. A říkal, že startuje nová éra. A taky zmiňoval, že nové technologie si hold vyžádají nový design.
7: Mě by zajímalo, jestli někdy sám Flavio Manzoni, šéf designér Ferrari, řekne pravdu nebo řekne naplno, jak moc se ho dotklo to, že to auto nedizajnoval on a že to prostě svěřili nějaké externí kanceláři designérské. Pro kontext je to design studio LaFrom Johnnyho Iva, což je bývalý šéf designer a viceprezident pro design firmy Apple, a on stojí vlastně za celým tím designerským konceptem Apple. Takže já si tak trošku myslím, že oni se chtěli svést na tom, že Johnny Ive je ochoten nadizajnovat auto, podepsat se pod to před publikem, před celým světem a vytvořit jakýsi Apple Car. Nebo...
9: Který nakonec nebyl, že? On byl v plánu a nebyl.
7: Přesně tak, ale když se podíváme na některé spekulace, jak by to auto tehdy mohlo vypadat, co tak prosakovali ven, tak některá z těch malůvek je velmi podobná tady tomu autu. Mm.
9: Takže Ferrari Apple Car.
7: Takže Ferrari Apple Car, myslím si, že trošičku hrají na to, což zase v dnešní době se to nenosí, že tady těch motivů, jak moc jiné je to nejenom po designové stránce, ale vůbec celým tím kontextem, tak to nemá v dnešním autoprůmyslu obdoby. Takže čí je to dítě? No já bych řekl, že Johna Elkana a Benedetta Vigna asi pravděpodobně, a na druhou stranu musela to být obrovská odvaha, museli opravdu dát hlavu na špalek o ohledu, že se to podaří dotáhnout do konce ten projekt. No a ohlas publika, ten byl vlastně Ferrari vždycky jedno trošku.
9: Jo, tak je to bouřlivý ohlas a hlavně Ferrari, dobře, tak jedno jim může být, kolik prodají aut, jedno jim je možná ta šoková reakce, ale jedno jim asi úplně není, že během pár hodin se jim propadly akcie o 8% po tom odhalení, zatím se teda jim nedaří úplně vyšplhat zpět, byť jdou nahoru. Za poslední rok spadly o skoro o třetinu. Tak
7: ale
9: to je
7: tady
9: přece
7: vidíme,
9: zásah.
7: No samozřejmě ono možná, když se podívám na ten dlouhodobý horizont, tak je to ještě víc, ale tak v tom případě to teda není vina toho Luče. Ten jednorázový propad, ten první den po té premiéře, tak ten by se dal připsat šokům těch akciových trhů a řekněme těch akcionářů, kteří si ty Ferrari kupují, ale ten propad ceny je dlouhodobý trend, tak to bych asi neřekl, že by se to mělo všechno dát jenom jako...
9: A ten propad teda nejde na vrub elektromobilitě a tomu, že i tyhle ty super luxusní automobilky vyrábějící super rychlá, super moderní auta přemýšlí nad tím, že by měly dělat elektrifikovaná a elektrická auta. Třeba Lamborghini plány na elektrické auto schodilo ze stolu.
8: Při sledování trhu jsme zjistili, že trend v zájmu o elektromobily u naší cílové skupiny zákazníků nestoupá, a proto jsme se rozhodli upustit od čistě elektrického vozu a přejít na plug-in hybrid.
9: Ferrari to dotáhlo do konce.
7: Matteo Mac řekl, vlastně ten nebyl schopný rozprodat těch svých 1000 aut toho svého supersportu Rimac.
9: Ano, ano.
7: A sám řekl, že v této kategorii to publikum úplně není zvědavé na elektromobily, když to řeknu trošku neomaleně. Jenomže Ferrari se na tu cestu dalo asi před 5 lety a vy už tam musíte dojít. Když už to auto jednou vyvíjíte a nechcete odepsat obrovské peníze, tak prostě potřebovali dojít do konce. Lamborghini to samozřejmě odpískalo, třeba ten projekt elektrického Lanzadoru, nebo jak se měl jmenovat.
9: A tam je
7: auto.
9: Zajímavé ještě to, že vlastně Lamborghini, tak v tom jsou součástky z Audi, což je součást koncernu Volkswagen. Volkswagen tlačí elektromobilitu a teďka Lamborghini po rocích letech vývoje řekne, ne, my to nakonec neuděláme.
7: Myslím si, že management Lamborghini trošku využil toho, že to zase s tou elektromobilizací koncernu Volkswagen a vůbec všeho není taková sláva. A vzhledem k tomu, že Lamborghini je formálně vlastněné značkou Audi, která je jednou z, řekněme, nejnemocnějších značek celého koncernu Volkswagen, tak myslím si, že využili situace a když jim to přestalo vycházet, tak se podařilo dosáhnout toho, že jim bylo schváleno to, že ten projekt odpískají, že se prostě ty peníze radši odepíšou. Ferrari je v trošku jiné pozici, on je tak jako vydělené, on vlastně nepatří už dneska ke koncernu Stellantis, nepatří k Fiatu, k ničemu, má stejného vlastníka, ale hraje samo za sebe a zase je to o tom, že je to Ferrari, to si může dovolit v podstatě cokoliv, přece jenom stojí někde jinde, než to Lamborghini je. o kousíček výš ve vnímání publika i cenami a je vedle vlastně autoprůmyslu. To bylo hrozně zajímavé vlastně, kdy Benedetto Vigna při představení toho auta sám řekl, že my nejsme technologickou firmou, my jsme luxusní firmou, my jsme značkou, která je, se pohybuje ve světě luxusu. No už se úplně přestalo mluvit o tom, že to je automobilka. Což jenom pro kontext, na to samé, když jsme se ptali zástupce Rolls-Royce, člena představenstva značky Rolls-Royce, který byl v Praze, tak to on řekl to samé. Ano, my jsme za posledních 5-7 let jsme se posunuli do světa luxusních značek.
9: Rolls-Royce má taky svůj vlastní elektromobil, teda už pár let.
7: Přesně tak, Rolls-Royce má svůj vlastní model, je to velké kupé Spectre a u něj ten vývoj prodejů byl velmi podobný jako u všech ostatních elektromobilů. První vzednutí zájmu, potom ještě nějaký doběh a teď to vypadá na pokles.
9: Jo.
7: To samé se stalo u Porsche Taycan, to je úplně nejilustrativnější příklad všeho.
9: A to je taky důvod možná, proč Ferrari, když vidí tyhle ty výsledky u konkurence, tak proč trošku couvá z těch vlastních plánů na elektrifikaci vlastního portfolia, protože Ferrari chce, aby do roku 2030 byla pětina jeho produkce elektrická, ale původně to mělo být až 40%.
10: S ohledem na potřeby zákazníků, aktuální tržní podmínky a očekávaný vývoj trhu, Ferrari předpokládá, že v roce 2030 budou sportovní vozy značky zhruba ze 40% poháněny spalovacími motory, ze 40% hybridně a z 20% čistě elektricky.
9: Tak co u vás asi, ne?
7: Přesně tak, přesně tak. Ten vývoj je v posledních ne letech, ale spíš tak kvartálech jednoznačný a v tom luxusním segmentu těch superdrahých aut opravdu je vidět, že ten odklon od elektrifikace je jednoznačný. Na druhou stranu, já si u toho čísla, které jsi zmiňoval, nejsem úplně jistý, jestli to jsou čistě elektrické auta nebo elektrifikovaná, protože vlastně dnes většina produkce, část produkce Ferrari je hybridizovaná, má nějakou formu částečné elektrifikace v tom pohonu a za to se dá schovat ledacos.
9: Tak, já si myslím, že to jsou čistě elektrická, ale zároveň máš pravdu, protože třeba Lamborghini, když ustoupilo od toho čistě elektrického auta, tak se ale rozhodlo dál podporovat hybridy, že? Hybridizaci.
7: Plug-in hybrid.
9: To je ale zajímavé vlastně říct, že tenhle ten typ automobilek ustupuje od těch svých plánů, když naopak ty podmínky, jsou to pořád evropské automobilky, o kterých se tady bavíme, tak přeci jenom v Evropské unii budou platit čím dál větší a silnější pravidla týkající se emisí nejenom oxidu uhličitého, tak přeci jenom nějakým způsobem k tomu asi dojít budou muset, ne? Aby neplatili ty horentní pokuty, které teď jsou kolik? Na jeden gram navíc platíš 95 eur.
7: 95 eur.
9: Na auto
7: ano,
9: teda, na
7: ale
9: auto.
7: Opět je třeba si to zadat do toho kontextu, kde se ty značky pohybují. Ferrari má jako hlavní trh Ameriku. Spousta aut se prodá na Blízkém východě. Evropa je pro ně samozřejmě důležitá stále. Oni budou stále říkat, že to je pro ně důležitý trh, protože je domácí. Ale vzhledem k objemu té produkce je tak trošku opět jedno, jestli ty pokuty budou platit nebo ne, protože na ně vždycky budou mít. My jsme viděli, že marže Ferrari za uplynulý rok je 29%.
9: Hmm.
7: Takže tam se ty peníze na to najdou. Samozřejmě nikdo nechce platit tu pokutu. Takže se ve světě těch normálních značek, který je opravdu hodně daleko od toho, kde se pohybuje Ferrari a ten zmíněný Rolls-Royce třeba, tak ty normální značky opravdu bojují o každý gram a každé euro. U těch superluxusních a superdrahých značek je to trošku jiná liga a já si myslím, že kdyby to nebylo tak trošku zakázané, tak by rádi do ceníku napsali nebo do té částky psali, jaká část té ceny
9: jde na tu pokutu.
7: Jde na tu pokutu.
9: No protože do roku 2035 nebo potom mají vlastně produkovat automobilky flotily aut, které nebudou mít žádné emise oxidu uhličitého. Do roku 2030 to má být 50 gramů. Tam to snižování prostě je nějak naprogramované do těch příštích let. Asi se tomu budou muset přizpůsobovat. Taky elektrických aut se prodává v Evropě čím dál víc. Už jsme na nějaké pětině.
7: 15-19% za uplynulý rok a kvartál, no. Když to řeknu v tomto pořadí. Já bych zase možná byl trochu optimističtější nebo pesimističtější, to záleží na tom, z jaké strany se na to koukáme, jestli ty limity pro ten rok 2030 a 2035 opravdu zůstanou v platnosti, protože se stále ještě mluví o přehodnocení, to rozpočítávání těch emisí na jeden rok, se posunulo teďka teda na 3 roky. Autoprůmysl teď už přišel po prvním roce teda toho 3letého moratoria, že by to, se to mělo posunout na 5 let. A v uplynulém týdnu jsme slyšeli vtipnou zprávu o tom, že eurokomisaři nebo europarlament je zděšen tím, že jejich elektromobily služební nedojedou ze Štrasburku do Bruselu, nebo že ta cesta trvá 7 hodin, že to je odysea na hrozně dlouho s nabíjením, takže možná si uvědomili, co si vlastně vymysleli v Bruselu, takže se možná změní ta pravidla. A ano, autoprůmysl stále mluví o tom, že potřebuje pracovat s jakousi stabilitou, s dlouhodobým plánováním. Na druhou stranu už i ty evropské tradiční automobilky se dost přizpůsobily tomu tempu rychlé doby dnešní, takže dokáží auto vyvinout rychle a dokáží rychle měnit plány. A vidíme i v posledních týdnech po představách plánů do budoucna automobilek, že si tam nechávají otevřená vrátka a že hodně mění vlastně tu strategii. Odklání se od elektrifikace, typicky Honda třeba. Ta úplně odpískala celou vlastně svoji elektromobilní větev, dá se říct jednu. Na poslední chvíli zrušila několik modelů, Stellantis přiznal, kolik miliard odepsal za elektrifikaci. Takže já si myslím, že když bude potřeba, tak velmi rádi změní ty plány.
9: Klimatická politika je teď neúprosná, Euro 7 přijde na konci letošního roku a příští rok bude taky nabíhat, do toho ETS 2, emisní povolenky, o tom jsme ve Vinohradské 12 už taky několikrát mluvili, a do toho ještě jedna výzva, o které jsme se tu ještě nezmínili, ale je důležitá, a to jsou automobily, elektrické automobily z Číny. Čína je, pokud se nemýlím, nadále jedničkou na trhu s elektrickými auty.
7: Určitě stále jest, je to největší výrobce, prodejce,
9: distributor, exportér
7: a tak podobně.
9: A dováží ta elektrická auta do Evropy? Zaplavuje jimi Evropu? Částečně ne?
7: Spíš než těch elektrických aut, že sem putuje víc těch spalovacích nebo těch klasických. Obecně, já bych to spíš zvětšil tu optiku na obecně čínský autoprůmysl. Čínské auta obecně, než jenom čínské elektromobily. To je obrovské téma pro celou Evropu, pro všechny evropské automobilky a je to věc, se kterou se budou muset poprat co nejdříve a vlastně nikdo si s tím moc neví rady. Čínský autoprůmysl obecně trpí dnes nadprodukcí v podstatě. Poté, co čínská vláda zrušila všechny možné podpory na výrobu elektroaut, tak ty automobilky potřebují ty auta někde udat. Mají nastavené plány, mají nastavené plány dodávek, prodejů, výroby a tak podobně. Tam jsou velmi rychlí a velmi flexibilní, dokážou auto vyvinout v podstatě za rok. Na druhou stranu musí taky někde prodat. A otázka je vlastně, jak se s tím ten evropský trh porovná. Stanovali jsme si tady nějaká dovozní clana na v Číně vyrobené elektromobily, protože se to netýká jenom čínských automobilek, ale i ostatních značek, které vyrábí v Číně. Takže sem jezdí mimo těch čínských značek třeba také Tesly z Číny, Mini elektrické se vyrábí z Číny, Volvo a tak podobně. Na druhou stranu jsou některé značky, které jsou úspěšné, jsou některé značky, které jsou velmi ambiciozní, ale zatím toho úspěchu nedosáhly. A vidíme naopak ještě jednu věc, že se sem ty automobilky tlačí s tím, že tady chtějí vyrábět. Obrovským tématem posledních týdnů je to, že ty nevyužité kapacity evropských automobilek Stellantisu a Volkswagenu, že oni mají zájem BYD, nejambicioznější asi čínská automobilka specializovaná na elektromobily. Už dnes největší výrobce elektroaut na světě, za loňský rok porazili Teslu. Ale těch značek je mnohem víc a naopak všichni kapitáni autoprůmyslu evropští říkají, že v Evropě se víc než těch 16 milionů aut ročně neprodá. Že ten trh prostě nebude narůstat už. A bude se teď bojovat o to, jak se přerozdělí ty kvóty mezi sebou, nebo jak si ty automobilky rozkouskují ten koláč. Růstový potenciál vidí někde v Africe a v Indii, ale o tom se mluví už asi 20 let a stále tam ten třesk jaksi nenastal. Ale opět, Evropa má nastavené ten objem výroby v těch svých fabrikách na nějaký objem. Číňani za posledních pár let postavili obrovské továrny na auta a teď se to musí někde udat. Takže možná se schvíluje k obrovské mele v Evropě, ale otázka je, jak na to budou reagovat zákazníci.
9: A to je otázka, na kterou se chci zeptat, protože třeba Ferrari v tomhletom taky musí vidět ohrožení, ne? BYD, tebou zmíněná automobilka, vyrábí třeba model Yangwang, to je taky supersport, tak neohrožuje to Ferrari právě i v očích zákazníků, kteří by si mohli říct, tak proč bych si kupoval tak drahé Ferrari, když velmi pěkný Yangwang který tady Číňané taky udělají, mi elektrický a bude,
7: tak,
9: bude jezdit hezky, proč bych si ho nepořídil?
7: Zrovna v případě toho Ferrari je to o tom, že vy chcete Ferrari. Vy opravdu chcete to auto z Maranella s tím koníkem ve znaku.
9: Dobře, ale dostanete Luce, což nevypadá úplně jako Ferrari, tak proč bych si nekoupil Janko?
7: Ale stále se to jmenuje Ferrari a stále na tom ty znaky jsou.
9: Jmenuje se, no.
7: Čínská elektroauta ohromují svými parametry, ale stále jim asi chybí ta historie, ten punc té výjimečnosti. Yang Wanga si půjde koupit ten mladý, progresivní čínský influencer, když budu trošku uštěpačný, který je hrdý na to, že si kupuje domácí výrobek. Pro Číňana je ten Yang Wang to Ferrari jeho, to je to čínské Ferrari. A ještě další parametr do toho vstupuje, že ten čínský zákazník je úplně jiný než ten evropský. Evropský řidič je nejrychlejší, nejlepší a nejnáročnější. Kdekoliv v Ázii jsou řidiči úplně jiní. Tam jde o to, aby se to auto pohybovalo. Oni si kupují mobilitu, oni si nekupují auto, oni si kupují mobilitu. Takže ta mentalita je úplně jiná. A opět, Číňani se obhání obrovskými čísly. Najdeme spoustu aut, které jsou výkonnější než Ferrari Luce. To má jenom 1050 koní nebo kolik. Tam jde o to další ladění, o ty další schopnosti, další kvality.
9: A ta o tu tradici,
7: a životnost, řekněme, a tu tradici. Tady se opravdu u Ferrari, stejně jako u všech ostatních luxusních značek, jak říkají, že jsou ze světa luxusu, tak si kupujete tu značku, nekupujete si jenom ten výrobek, kupujete si ten příběh zatím.
9: Příběh, který pak sdílíte třeba se závodníky Formule 1, Leclerkem a Hamiltonem, kteří se v Luce už projeli. Kafo, ja? A je 100% už jasné, že teda Luce se bude vyrábět tak, jak jsme ho teď viděli?
7: Určitě.
9: Někdy na podzim mají dorazit první kusy, nebo kdy to je?
7: Někdy na podzim, ty auta už jezdí.
9: A chápu správně tedy, že necítíš ani ohrožení z Číny, že to je tak trochu šok možná pro ty tradiční zákazníky, ale že to je vlastně celkem úspěch pro Ferrari, i když se teda ty akcie částečně propadly, protože si to koupí lidé, kteří chtějí Ferrari, protože prostě tam je ten znak.
7: Přesně tak, a to je obrovské téma. Jestli ta automobilka obecně je výrobcem automobilů, řekněme storýdenská firma, anebo jestli je to firma na finančním trhu, řekněme.
9: Musí přece vydělávat.
7: Musí přece vydělávat, ale já v tomto vnímám teda velký posun za ty poslední dekády, kdy ty automobilky opravdu byly firmy, které chtěly poskytnout mobilitu. Oni chtěli vyrábět ty auta a ten zisk se s tím nesl tak nějak samo sebou. Ale dnes je to vlastně jediné hledisko, které se zmiňuje.
9: Ferrari odložilo plány na druhý elektrický model minimálně na rok 2028.
7: Ono od toho odstoupilo už asi před rokem a půl. Ono už před delší dobou odpískalo ten projekt toho menšího elektromobilu.
9: Se jenom tak závěrem zeptám, jestli skutečně si myslíš, že Luce může být úspěchem, když už teďka Ferrari couvne od dalších plánů.
7: Já si myslím, že to dopadne tak, že vlastně Luce bude takým symbolem odvahy toho kupce, že s něčím takovým se bude chtít ukázat na veřejnosti. A teďka to nemyslím zle. Prostě auto, o kterém se všude mluví a o kterém si část publika myslí, že je opravdu nepovedené, co do vzhledu, tak to bude chtít velkou odvahu.
9: Už v něm seděl i papež mimochodem, fotili se s ním hvězdy F1, tak uvidíme, jaký bude mít úspěch. Františku, díky, že jsi dorazil.
7: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
9: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívil František Dvořák, který vede rubriku Auto na webu idnes.cz. A má otázka, ta byla v zásadě jednoduchá, tedy proč Ferrari dělá elektrické auto. Naslyšenou zítra.
11: Odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící Bík a Hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování Indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Evropská komise chce Evropu zbavit závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny. Čeští fotbalisté trénovali před generálkou na mistrovství světa s Guatemalou. Bude polojasno až jasno, od západu oblačno s deštěm, teploty do 28, na západě kolem 21 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
13: Myslíme si, že je to tak správně, protože tento zákon je vlastně doplňkem k řešení problematice bydlení, kterou řeší standardně sociální odbory právě obecních úřadů s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
12: Převedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice, třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou k posouzení senátoři. Výstavba datových center a budování cloudové kapacity v Evropské unii by v budoucnu měly být snadnější a rychlejší. Počítá s tím legislativní balík pro dosažení technologické suverenity, který představila Evropská komise. Cílem je zbavit Evropu závislosti na technologiích ze Spojených států a Číny.
14: Většina evropských firem a úřadů v současnosti ukládá svá data do cloudu od amerických firem Amazon, Microsoft nebo Google. Podle místopředsedkyně Evropské komise Heny Virkunenové je nutné, aby citlivá data byla bezpečně uložena v Evropě. Evropská komise chce proto podpořit výzkum v oblasti umělé inteligence a usnadnit budování datových center. Cílem je v příštích 5 až 7 letech strojnásobit kapacitu datových center v Evropě. Unijní exekutiva také navrhla novelu zákona o čipech s cílem podpořit poptávku po polovodičích vyrobených v Evropě. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
12: Vedení Prostějova se ani po několika letech nedohodlo se dvěma majiteli pozemků pod plánovanou cyklostezkou směrem na Určice. Úředníci proto zahájili vyvlastňovací řízení. Je to poprvé, co město k takovému kroku přistoupilo.
15: Ta cyklostezka je tady nesmírně důležitá, je tady velká frekvence lidí.
16: Říká Jiří Rozehnal, náměstek prostějovského primátora z hnutí ANO. Město se pokouší vyvlastnit dva pozemky.
15: My už jiný legislativní způsob nemáme. Je to poprvé, co jsme k tomu přistoupili.
16: Majitelé mají v takovém případě nárok na odškodnění v obvyklé ceně nemovitosti. Můžou se proti řízení také odvolat.
15: My v této chvíli se jinak chovat už nemůžeme, pokud chceme, abychom tu stezku dotáhli do vítězného konce.
16: Podobné problémy se týkají i dalších staveb v Česku. Podle dostupných informací musí například Správa železnic nebo Ředitelství silnic a dálnic k vyvlastnění přistoupit v desítkách případů ročně. Z Prostějova Barbora Taševská, Radiožurnál.
12: Čeští fotbalisté měli v New Jersey trénink před generálkou na mistrovství světa. V pátek ráno ve 2 hodiny našeho času nastoupí v tamní Red Bull aréně pro 25 000 fanoušků proti Guatemale. Po zápase se pak přesunou do Dallasu, kde budou mít během šampionátu základnu. Jednou z opor národního týmu na turnaji by měl být záložník Pavel Schulz.
17: Cítím se dobře, no. Jsem rád, že jsem se jako vrátil po tom zranění nějakým způsobem, protože jsem na těch 10 dní se tím
18: začátek. Zamírka na D6 u Sokolova a omezení na dálnici D1 u sjezdu na Benešov. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů je po nehodě u Sokolova přes hodinu neprůjezdná. Na 129. kilometru šetří srážku osobního auta s dodávkou nebo už odklízí následky. Sjíždí se na exitu 132. U zabírku může můžete objet přes Sokolov a Královské Poříčí osobním autem i přes Staré Sedlo a Loket v Sedle vás na chvíli zastaví kivadlový provoz. Na D1 z Brna do Prahy se v omezení u Šmejkalky stále pohybuje údržba. Kilometry 22 až 23 blokuje pravý jeden ze dvou pruhů. Od sjezdu na Benešov kilometru 21 se vytvořila kolona. Jsou to hlavně podle kamery nákladní auta v pravém pruhu. A na D1 poblíž z Brna do Prahy za Chocerady stále stojí dodávka. Kilometr 26,5 blokuje pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přehánky, ojediněle bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
11: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
19: Czech Radio, news in English. If its budget were reduced by approximately 1 billion Czech crowns as planned in the government's proposed legislation from next year, Czech television would have to lay off between 300 and 500 employees. This was stated today at the Digi Media conference by Deputy Director General Milan Friedrich. Czech television currently employs nearly 3,000 people and operates with a budget of 8.5 billion crowns. Hundreds of employees of Czech television came today dressed in black in front of the main building at Kavčí hory in Prague to express their protest against changes in the funding of public service media, which the governing coalition wants to push through. A protest also took place today in front of the headquarters of Czech Radio in Vinohrady. Staff from both media outlets also met in Brno and Ostrava.
20: Weather.
19: On Thursday, it will be partly cloudy to mostly clear, with isolated fog in the morning. Cloud cover will gradually increase from the west, and later in the afternoon and evening there will be rain or showers in places in the western half of Bohemia, with isolated thunderstorms as well. Highest daytime temperatures will be 22 degrees Celsius to 26 degrees Celsius. Jakub Menšík's breakthrough season has reached another milestone. The Czech tennis star defeated Brazil's João Fonseca in straight sets to become the first Czech man in 16 years to reach the semifinals at Roland Garros. Speaking after the match, Menšík highlighted the importance of his return game, mental strength and aggressive tactics as he prepares for a showdown with Alexander Zverev. Vít Pohanka has more.
21: Jakub Menšík reaches his first Grand Slam semifinal. The Czech delivering the goods.
22: Jakub Menšík has long been regarded as one of the brightest young talents in world tennis. The Czech player announced himself on the biggest stage last year when he won the Miami Masters title. Standing nearly 2 meters tall, Menšík is naturally associated with a powerful serve. But in his Roland Garros quarterfinal against João Fonseca, another weapon proved just as important, his return.
23: Yes, definitely. The return was one of the main weapons, one of the key ingredients for today. I was really pleased that right from the start, things were working both on my serve and on the return. I think that was one of the decisive factors in the match, and I'm very happy about that.
21: Oh, that is some pass!
22: The victory makes Menšík the first Czech man to reach the semifinals at Roland Garros in 16 years. He is also the first Czech male Grand Slam semifinalist since Tomáš Berdych reached the last four at Wimbledon in 2017. Also, at the age of 20, Menšík has become the youngest Czech men's Grand Slam semifinalist of the Open era, surpassing a record previously held by Ivan Lendl. Next comes perhaps his toughest challenge yet, world number 3 Alexander Zverev. Menšík lost a close three-set match to the German in Madrid earlier this year, but believes that experience could prove valuable.
1: Já jsem rád, že ty dva dny volná teďka určitě bodnou, jak mentálně, tak určitě fyzicky, takže odpočinu se.
23: I'm really glad to have 2 days off now. They'll definitely help, both mentally and physically. I'll rest, prepare as well as I can, and then we'll see. Alex loves this tournament. It's probably one of his favorite events, so it's going to be extremely demanding. But I had the chance to play him recently in Madrid. He has a very specific style of play, something I hadn't really faced before. I'm glad I had that experience, almost like a preparation match. Now I know what to expect on Friday, and I will prepare as well as possible and try to play my very best tennis.
1: Jak do posud a předvedu to svoje maximum.
21: In some style, Menci! Fonseca's run is over.
22: Whether or not Menci can overcome Zverev, his run in Paris has already secured him a place in Czech tennis history. And at such a young age, many believe this could be only the beginning.
19: Vít Pohanka with that report. My name is Romana Grajcerová. Thank you for listening.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Co přinese letošní léto, jak fatální je současné sucho, co čekat od hurikánové sezony, potažmo období tajfunu, proč je složité spolehlivě předpovídat bouřky a co znamená pro globální klima jev zvaný El Niño. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes docent meteorologie Michal Žák z katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
4: Dobrý den přeju, děkuji za pozvání.
2: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
11: Jak to vidí?
2: Tedy začalo meteorologické léto. Co o něm teď s jistotou můžeme říct?
4: Můžeme říct, že skončí 31. srpna 2026. To víme s naprostou jistotou. Tedy samozřejmě to meteorologické nebo klimatologické léto, samozřejmě astronomové mají to léto trošku posunuté, ale pokud jde tedy o to vlastní meteorologické léto, tak můžeme očekávat, že to bude prostě to období těch 3 nejteplejších zřejmě měsíců tohoto roku. Takže to je takové velmi jako stručně řečeno.
2: Když se ohlédneme za letošním jarem, jaké bylo očima meteorologa?
4: Tak očima meteorologa bylo poměrně teplé, nadprůměrně teplé. Ono, když to vezmeme vlastně od toho 1. března do 31. května jako celek, tak skončilo na nějakém 8. až 9. místě z pohledu toho nejteplejšího jara, přičemž hlavní měrou se o to zasloužil březen, částečně pak i květen, naopak duben byl takový ten teplotně průměrný měsíc. No a poměrně často jsme zažívali výkyvy teplot, hlavně třeba v tom dubnu, kdy se nám střídala teplejší a poměrně chladná období s nočními a ranními jarními mrazy, kdy teploty tedy nejenom u země, ale i ve 2 metrech klesaly pod bod mrazu. Čili vlastně zase jsme zažívali to v posledních, řekněme, těch 10-15 letech už poměrně časté, kdy po poměrně teplém nástupu jara potom přijde nějaké chladnější období a vlastně tu poměrně už rozvinutou vegetaci, ať už se jedná o ovocné stromy, případně někdy třeba ořechy nebo vinou révu, vlastně může poškodit to období mrazů a ty škody letos zase byly z řady oblastí hlášeny. I když nebylo to třeba tak hrozné jako před těmi 2 roky, kdy to vlastně přišlo potom rekordně teplém únoru a březnu. Takže to je, řekněme, takový teplotní pohled, ale mnohem, řekněme, významnější asi otisk, pokud to tak mohu říci, zanechalo to letošní jaro s ohledem na srážky, protože těch bylo opravdu málo. Když to vlastně sečteme za ty 3 měsíce, tak spadlo v průměru za celé Česko nějakých 57% toho obvyklého úhrnu. To znamená, že to letošní jaro se stalo z tohoto pohledu vůbec nejsušším jarem od roku 1961, což je takové, řekněme, období, kdy máme k dispozici tu datovou staniční vlastně základnu podobného rozsahu napříč celou Českou republikou. Takže od toho roku 1961 bylo určitě tedy nejsušší nejsuším jarem, předtím tuším to bylo to druhé nejsuší v roce 1993. Takže z tohoto pohledu opravdu se jednalo o velmi suché jaro a zase asi vůbec nejsuší nebo nejvýraznější odchylku směrem k tomu suchu, tedy minimum srážek přesněji, přinesl duben, který opravdu byl na srážky velmi skoupý. Ten květen sice přinesl srážek více, ale zase bylo to velmi nerovnoměrně rozloženo. V podstatě pršelo, když se to tak trošku s nadsázkou vezme, dva dny, a to tuším 11. května, pak v samotném závěru vlastně tu uplynulou neděli, kdy jsme zažili bouřky, přehánky a potom i déšť, takže opravdu jako měsíc to nedopadlo tak špatně, ale to rozložení v průběhu května bylo velmi, velmi nerovnoměrné. Takže určitě to sucho, a to vlastně sucho následovalo už po samotné suché zimě. Ta zima letošní, kterou jsme měli, která nebyla tak teplá jako třeba ty předchozí zimy, takže přinesla i nějakou sněhovou pokrývku do nížin, tak problém bylo, že toho sněhu bylo poměrně málo, a to hlavně ve vyšších a horských polohách, a navíc roztál poměrně rychle, takže vlastně nemohl příliš doplnit zásoby podzemních vod, a zejména v těch hlubších vrtech je vlastně ta situace nejhorší minimálně za posledních 35 let. Takže lidé, kteří jsou závislí na vodě ze studních, to asi docela pociťují, v některých oblastech více, někde méně.
2: Jak tedy vážná je ta aktuální hydrologická situace, jak jsme na tom se suchem? Obecně se dá říci, že celoplošně je to problém, který jste teď popsal.
4: Na většině území ano, samozřejmě záleží tedy, jak se na to přesně budeme dívat, když půjdeme do těch hlubších vrstev půdy, tak to je víceméně celoplošná záležitost, trochu lepší možná v některých východních oblastech České republiky, ale celkově ta hladina těch podzemních vrtů a zejména těch hlubinných je opravdu výrazně podnormální a v řadě případů tedy vlastně nejhorší opravdu od toho začátku 90. let. Když se vrátíme na povrch, to znamená, podíváme se třeba na průtoky řek, tak tam samozřejmě ta reakce na ty srážky posledních dnů je podstatně rychlejší a znatelnější nebo viditelnější. To znamená, že ty průtoky se díky těm i některým bouřkovým liákům podstatně zlepšily oproti tomu, jak to bylo v průběhu května nebo dubna. Nicméně stále zůstávají v řadě případů významně podprůměrné. Co se nám trochu zlepšilo, je půdní sucho, ale zase jedná se o tu povrchovou zejména vrstvu půdy, těch svrchních, řekněme, několika desítek centimetrů, kdy ty srážky tedy samozřejmě v téhle vrstvě to sucho pomohly výrazným způsobem zmírnit. Otázka samozřejmě druhá je, že teď máme tedy zmírněné sucho, samozřejmě jak to bude dál do budoucna, ale i s ohledem na to, co už třeba to předchozí sucho napáchalo za škody na některých zemědělských plodinách zejména. Víme, že z některých oblastí zemědělci hlásili už poměrně jako závažnou míru poškození té budoucí úrody, takže tam je otázka, jestli se tohleto nějakým způsobem ještě změní po těch současných deštích, které to zlepší. No a pokud tedy se ještě vrátím vlastně k tomu létu, k tomu výhledu, tak ty dlouhodobější výhledy, které jsou k dispozici z hlediska třeba právě srážek, počítají s tím, že by to nadcházející léto nemělo nějak moc vybočovat směrem ani do těch srážkově výrazně nadprůměrných nebo podprůměrných oblastí nebo tedy úseků. Z hlediska teplot se modely víceméně shodují na tom, že by to léto mělo být nadprůměrně teplé. Takže když bude pršet tak, jak obvykle pršívá, ale budou vyšší teploty, tak to samozřejmě znamená, že ta tendence zase k tomu opětovnému výskytu nebo prohlubování sucha tam bude.
2: Francie, která se v těchto dnech zpamatovává z mimořádné vlny veder, letos zaznamenala vůbec nejteplejší jaro od začátku měření v roce 1900. Co bylo příčinou té extrémně horké vlny, zejména v západní Evropě v minulém týdnu?
4: Tak byla to vlastně z pohledu té horké vlny nezvykle příznivá situace v atmosféře ve smyslu rozložení tlakových útvarů a přílivu velmi teplého, horkého vzduchu z Afriky, z té severozápadní Afriky, z oblasti kolem Maroka a podobně, kde už vlastně předtím také padaly teplotní rekordy a byly tam třeba i mimořádně horké noci. A vlastně ten horký vzduch nad tou západní Evropou se dostal v oblasti takové mohutné tlakové výše, která tam setrvávala po řadu dní. tuto situaci se v posledních letech občas meteorologové mají tendenci označovat jako takzvaný heat dome nebo dom horka, něco takového. V češtině ještě není úplně ustálený název nebo ustálené označení. Je to prostě tlaková výše, která zajišťuje velmi vlastně ideální podmínky pro to ohřívání, kdy panuje počasí prakticky bez oblačnosti a tady v letní části roku, že máme už velmi dlouhý den, kdy slunce svítí 14, někdy až 15 hodin denně, takže když nemáme na obloze žádnou oblačnost, tak může velmi intenzivně od rána do večera prohřívat půdu a následně tedy vzduch. Dále v té tlakové výše panují vlastně sestupné pohyby, které tedy směřují ze zhora dolů a tím pádem také přispívají k ohřívání toho vzduchu. No a pak samozřejmě, pokud to období trvá delší dobu, tak máme zpravidla také suchý povrch, suchou půdu, takže vlastně to ohřívání té suché půdy je mnohem vlastně rychlejší, intenzivnější, než v případě, když ta půda je vlhká a když vlastně ty sluneční paprsky musí nejprve trochu tu půdu vysušit, to znamená vlastně odpařit tu vodu, ale když tam ta voda chybí, tak se může veškerá ta energie od slunce použít na to ohřátí té povrchové vrstvy a následně vzduchu. Takže vlastně kombinace těchto všech faktorů potom přispívá k té mimořádné intenzitě těch vysokých teplot a jak jste řekl, nejteplejší jaro ve Francii a vlastně třeba ta intenzita té horké vlny by se dala odhadnout vlastně opravdu jako situaci, která se vyskytne jednou třeba za tisíc let, alespoň tedy tak se to jevilo do letošního roku, čili něco dosti nepředstavitelného.
2: Na dnešek jsou hlášeny bouřky, bez těch se asi v letě neobejdeme. Jak obtížné je předpovídat?
4: Tak záleží na tom, jaká máme kritéria na úspěšnou předpověď bouřek. To znamená, jestli si to vezmeme v takovém tom všeobecném kontextu, že prostě v předpovědi se objeví výraz na území Česka se ojedinile vyskytnou bouřky a oni se opravdu třeba v nějakých 20% míst Česka vyskytnou, tak to je relativně jednoduché. Podstatně obtížnější je, když zní otázka, bude třeba v Brně, v Ostravě nebo v Praze dneska bouřka, tak to už je podstatně obtížnější říci, protože ty vlastně podmínky v atmosféře, které vedou ke vzniku bouřek, jsou poměrně komplexní, složité. Tedy musí být splněna celá řada vlastně věcí najednou, aby k té bouřce v daném místě došlo a zejména v případě, když se jedná o takové ty, řekněme, bouřky nefrontální, které jsou spíše lokálnější povahy, tak tamto vlastně ta předpověď toho konkrétního místa, kde se bouřka vyskytne, případně doby, kdy se ta bouřka vyskytne, je poměrně komplikovaná, opravdu neúplně jednoduchá. Samozřejmě my jsme schopni říci, že třeba na území středních Čech taková bouřka přijde, ale potom už to specifikovat, jestli to bude třeba v Berouně nebo v Praze, už je podstatně složitější záležitost. Samozřejmě ty moderní možnosti meteorologie, včetně tedy podstatně dokonalejšího pozorování atmosféry a také tedy numerických předpovědních modelů, které máme k dispozici, nám tu předpověď posledních, řekněme, 20-30 letech významným způsobem zpřesnili, ale přesto je to vždycky trošku více o takové té pravděpodobnosti, že se ta bouřka vyskytne, než o tom, že se opravdu v daném místě vyskytne. Ale samozřejmě, pokud ta pravděpodobnost je větší, tak se v té předpovědi musí zmínit a samozřejmě i případné ty bezpečné jevy. A tam třeba říci, kde přesně se třeba vyskytne kropobytí, nebo takové ty hodně lokální záležitosti, například i tornádo, to zejména tornádo, to je opravdu možnosti současné meteorologie říci to s nějakým větším předstihem. U toho kropobytí tam je to také poměrně obtížné říci, kde přesně se vyskytne, protože většinou se jedná o poměrně úzký pás zasaženého území.
2: Meteorolog a redaktor počasí v České televizi Michal Žák je naším hostem.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
2: Světová meteorologická organizace oznámila, že existuje 80% pravděpodobnost, že se jev El Niño sformuje ještě před zářím letošního roku. Co to znamená?
4: To znamená, že opravdu nastane ta teplá fáze toho jevu v Tichém oceánu, to znamená v té tropické části středního a východního Pacifiku, kdy tedy je překročen ten mez, překročena ta mez té odchylky teplotní směrem k té kladné odchylce v té rozhodující oblasti, aby tedy byla splněna podmínka pro výskyt jevu El Niño. A opravdu ty modely se shodují v tom, že ten nástup bude vlastně už v průběhu nadcházejících nejbližších měsíců a bude pokračovat a bude se prohlubovat v průběhu toho letošního podzimu a měl by vlastně vrcholit někdy na konci podzimu, případně na přelomu letošního a příštího roku. A vlastně už od těch, řekněme, prvopočátků, kdy se začal vyskytovat ten signál v modelech, v modelových výstupech, že by to El Niño letos mělo přijít, tak se postupně vlastně i zesiluje ta očekávaná intenzita během toho vrcholu a ty poslední modely se shodují nebo potvrzují to, co už bylo trošku naznačeno během toho letošního jara, že by to letošní El Niño mohlo být vlastně nejsilnější El Niño v té zaznamenané moderní historii, kdyby ta teplotní odchylka mohla přesáhnout i 3 stupně Celsia, což už je opravdu velmi výjimečný, je výjimečná záležitost, výjimečná intenzita. A samozřejmě jedna věc je, jak to bude tedy v té vodě toho tropického Pacifiku. A druhá věc, podstatně důležitější potom zpravidla, je to, co vlastně se odehraje v atmosféře, protože to dění v té mořské vodě nezůstane bez odezvy právě na atmosféru, na atmosférické dění. A ty dopady potom se dají očekávat nejenom v rámci celého Tichého oceánu a po obvodu Tichého oceánu, to znamená v obou Amerikách, v Austrálii, v Ázii, ale třeba i v oblastech Afriky a můžou být v některých oblastech poměrně významné.
2: A co znamená pojem super El Niño?
4: To znamená, to je spíš takové trošku zdůraznění toho, že opravdu jde o naprosto výjimečnou intenzitu toho El Niño, že to míra oteplení bude mimořádně výrazná.
2: Proč by nám mělo dělat vrásky, co se děje někde nad oceány? Jak moc El Niño ovlivňuje postup globálního oteplování?
4: Ono vlastně ten vlastní postup ani tak neovlivňuje, ale vlastně do jisté míry zesílí tu odchylku teplotní směrem tedy k té vyšší teplotě. Dá se očekávat, že v tomto případě to bude o nějakou možná i o 0,2 stupně Celsia v tom globálním průměru, což samozřejmě je poměrně jako velká míra oteplení. A mohla by znamenat, že ten příští rok 2027, protože ono to doběhne v průběhu příštího roku a ta odezva v atmosféře přece jenom trvá nějakou dobu, takže by se ten příští rok mohl stát vůbec nejteplejším rokem v těch moderních dějinách lidstva. A samozřejmě tedy i od začátku pozorování a mohlo by tak překonat ty velmi teplé roky, které jsme zažili 2024-2023. No a samozřejmě, když je takto teplý rok, tak to nějakým způsobem potom bude se projevovat i na dění v atmosféře ve smyslu třeba častějších nebo extrémnějších vln vysokých teplot v různých částech naší planety. A do jisté míry to může samozřejmě přispívat třeba i k intenzitě extrémních srážek v některých částech třeba Jižní Ameriky, nebo naopak prohlubovat sucho v Austrálii, východní Asii. Ostatně teď se očekává třeba slabší už monzunová sezóna v Indii, což je zase velmi sledované období pro vlastně tamní úrodu a podobně. Takže určitě to může vést k prohloubení těch různých extrémů v různých částech naší planety.
2: A co ty výhledy znamenají pro světovou produkci potravin?
4: Tady samozřejmě to není úplně jednoduché říci, ono konkrétní dopady v těch konkrétních oblastech se poměrně obtížně odhadují, to si zase přiznejme, že tak daleko v té klimatologii nebo meteorologii nejsme. Na druhou stranu obecně vzhledem té větší extremitě těch jevů se dá očekávat spíše vlastně dopad negativní na tu úrodu, jak už jsem zmínil, třeba právě tu slabší monzunovou sezónu, to znamená menší úrodu v Indii, ale třeba i to sucho v Austrálii nebo jihovýchodní Asii, to jsou všechno také, že oblasti, kde je významná zemědělská produkce, takže se tam také dají očekávat spíše negativní dopady a to samé v některých částech Afriky, takže obecně spíše horší. Dále třeba bych i podotknul, že vlastně ta mořská teplá voda znamená poměrně zásadní dopad na život v oceánu v té východní části tropického Pacifiku, a což třeba pociťují rybáři na západě Jižní Ameriky, Ameriky, Peru, Ekvádor a podobně, kde se samozřejmě v té teplé vodě podstatně hůře daří rybám, dochází třeba i k masivním úhynům a podobně, takže jejich úlovky třeba budou také významně nižší, což teda samozřejmě také k té produkci potravy nepřispěje.
2: A do jaké míry je to opravdu cyklický jev?
4: Tak záleží na úhlu pohledu, ono v podstatě se ta perioda pohybuje někde mezi 2 a 7 roky, čili ta perioda není úplně pravidelná a také to kolísání té intenzity není úplně stejné. V těch posledních studiích, které se teď jako týkají jevu El Niño a souvislosti se změnou klimatu, se nakonec ukazuje, že by opravdu ta změna klimatu mohla vlastně zvyšovat intenzitu jak té teplé, tak případně ale i té chladné fáze El Niño, tedy tak i ta chladná fáze La Niña.
2: Hostem pořadu, jak to vidí, byl dnes meteorolog Michal Žák. Moc děkuju a já nevím, jestli se přeje meteorologům, aby jim vycházelo předpověď.
4: Děkuju.
2: Jestli je to pro vás to hlavní, ale každopádně se vám daří.
4: Děkuju a přeji krásné léto.
2: Mějte se hezky, nashledanou.
4: Nashledanou.
2: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
3: Rozhovory s lidmi známými i méně známými. S lékaři, vědci, umělci, cestovateli, kuchaři nebo i bezdomovci. O tématech světových, regionálních, voňavých i černobílých. To jsou Hovory. Každý všední den po 22. hodině na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz.

0: využívá jen 15% lidí v exekuci. Vyplývá to z dat konzorcia dluhových poraden za první čtvrtletí tohoto roku. Podle ředitelky konzorcia Pavly Ašermanové je to proto, že lidé o možnosti oddlužení nevědí nebo na splátky nemají. Ministerstvo spravedlnosti zatím žádné změny nechystá. Černohorská policie nepustila do země 90 Srbů podezřelých ze snahy vyvíjet v zemi hybridní operace. Skupinu i letadlo společnosti Air Serbia zadržela na několik hodin na letišti v Tivatu. Právě tam se v pátek odehraje summit Evropské unie a Západního Balkánu, na kterém bude Česko zastupovat premiér Andrej Babiš. Před novou budovou vlakového nádraží v Mladé Boleslavi bude stát umělecké dílo. Půjde o točnu, známou z železničních muzeí nebo z železničních dep. Ta v praxi slouží k otáčení lokomotiv. Na té Mladoboleslavské bude lavička a bude určená k odpočinku. Dílo začne pravděpodobně fungovat letos ke konci roku. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní ligy 2-0 na zápasy. Pardubice ve druhém domácím utkání porazili 80-74. Třetí a čtvrtý finálový duel se bude hrát v neděli a v pondělí v Pardubicích.
1: Stále zavřená D6 u Sokolova a kolona na dálnici D1 na Benešovsku. Dálnice D6 z Chebů do Karlových Varů u Sokolova i teď neprůjezdná. Na 129. kilometru se v noci střetlo osobní auto s dodávkou. Policie provoz odklání na exitu 132. Oběd to jde přes Sokolov a Královské Poříčí, osobním autem také přes Staré Sedlo a Loket. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se od sjezdu na Benešov kilometru 20,5 vytvořila kolona. V omezení u Šmejkalky na kilometru 23 popojíždí v pravém pruhu údržba. Na konci kolony stojí, jsou to hlavně nákladní auta v pravém jízdním pruhu. Na dálnici D3 z Českých Budějovic na Benešovsko za sjezdem na Soběslav stojí osobní auto. 87. kilometr na krajnici, místo je označené silničně čářskou šipkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci bude jasno až polojasno, na východě oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, od západu ustávání srážek a vyjasňování, kránu ojedinělé mlhy. Teploty 11 až 7, na východě 13 až 10 stupňů, na horách kolem 7. Přes den má být polojasno až jasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a k večeru se přidají déšť a přeháňky, ojedinělé bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude oblačnosti přibývat až k večeru. Teploty 23 až 28, na západě Čech kolem 21 stupňů, na horách kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Kniha Kacířské eseje o budoucnosti svobody a demokracie je jeho dílem. Když Rusko napadne Ukrajinu, jde protestovat. Když má pocit, že stát ustupuje před ruským tlakem, ozve se. A když se na dlažbě v areálu ruské ambasády objeví ukrajinská vlajka, je součástí skupiny, která kvůli tomu stojí před soudem. Filozof a aktivista Václav Němec, dnes v Osobnosti Plus. Vítejte.
4: Dobrý den.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
3: Kdy jste si naposledy řekl, že tady už nejde o konfrontaci politických názorů, ale o demokracii jako takovou?
4: No, já si to říkám dost často, poslední dobou a nejen poslední dobou. A musím říct, že si to říkám zejména ve chvíli, kdy už opravdu nejde o nějaké jednotlivé agendy, ale kdy jde o demokratické instituce. A o ty teď bohužel jde. A já pozoruju s velkým znepokojením, že současná vláda opravdu se snaží destruovat některé instituce demokratického státu. Samozřejmě k ním patří i ta veřejnoprávní média. Ten pokus o omezení nezávislosti veřejnoprávních médií pod tou průhlednou záminkou takzvaného zrušení koncesionářských poplatků, tak to považuji za velmi vážný signál, protože už od antiky prostě k demokracii patří veřejný prostor, na kterém se má odehrávat nějaká diskuse, která je nezávislá na té stávající politické moci, na ekonomických tlacích, a pokud vlastně se vláda nějakého demokratického státu rozhodne, že sáhne do tohoto veřejného prostoru a pokusí se ho nějak

0: ochočit nebo podřídit, tak to považuji opravdu za zásadní zásah do samotné architektury demokratického státu.
1: Víte, zase na druhou stranu ruku na srdce, když voličům oznámím, že už nebudou muset platit ty mediální poplatky a spoustu těch věcí, které se dějí, prostě umí mnozí jakoby obložit tou vatou, která vás má uklidňovat. Kdy vlastně obyčejný volič, tím myslím, který nějak zvlášť nesleduje politiku nebo něco takového, kdy má vlastně poznat, že se něco vážného děje?
0: No, tak ta vata je, myslím, hodně průhledná, protože jako bez čeho to budeme platit, že nadále ta média, tak asi to nebude z Agrofertu nebo z kapsy některých těch politiků, ale budeme to platit zase my a budou to platit všichni, takže ten argument mi přijde naprosto vlastně zábavný a průhledný a divím se, že vůbec na to někdo skáče. A mně to přijde vlastně jako velmi příznačné, protože tady se hraje takováhle hra, jo, že se vlastně předhazují takovéhle velmi vlastně laciné argumenty, ale já třeba sám se přiznám, že já televizi nemám už mnoho let a přesto platím veřejnoprávní poplatky za televizi. Samozřejmě se na ně občas dívám na internetu, ale já si říkám, že ta cena těch asi 3 piv, nebo kolik to dneska dělá za měsíc, takže není tak špatná cena za to, že tady máme ten nezávislý veřejný prostor, který samozřejmě má svoje mouchy, nedostatky a tak dále, o tom se dá jako dlouho diskutovat, ale sama ta myšlenka, že je třeba oddělit tou, nebo odclonit tou ochranou stěnou od té vládní garnitury, ta média, tak ta je naprosto správná a základní a na ní je třeba trvat.
1: Já bych malinko jenom doplnila tu vaší odpověď o těch poplacích, že je to průhledné. Běžný občan nejenže si neříká, že to zaplatí on, ale říká si, nebudu to platit ze své kapsy, bude tady rozpočet a kdy na to ten rozpočet vezme, je mi úplně jedno. A když budou zvyšovat a zvyšovat a zvyšovat státní dluhy, což se děje průběžně, tak je mi to taky úplně jedno. Čili pro občana jako jednotku je to vlastně výhodné. To je to zrádné na tom. Teď, v tuto chvíli.
0: No, ale tak to si myslím, že ukazuje na nedostatek nějaké odpovědnosti za celek, jehož jsme součástí. Jo, to je prostě ten veřejný rozpočet, to prostě na to se skládáme všichni jako občané.
1: No, jasně,
0: někdo víc, někdo míň, ale vlastně nakonec to jde z našich peněz.
1: A jasně, ale upřímně, ruku na srdce. Kdo z nás si studoval, kam jdou všechny peníze státního rozpočtu? Kolikrát v tom státním rozpočtu bychom si asi, kdybychom to udělali, řekli, tak s tímhle já fakt nesouhlasím. Rozumíte?
0: Tak samozřejmě, jo, to je věc pro nás asi běžné občany nepřehledná, pokud nemáme tu úchylku, že studujeme ty rozpočty. A někteří to studují, že ekonomové třeba a ty to
1: mají povinně.
0: A pak je dobrý, když to třeba veřejně nějak vysvětlují širší veřejnosti, což já teda nejsem, takže já taky nejsem nadšen velmi často z toho, kam jdou peníze z veřejného rozpočtu. Ale vlastně to je bohužel ta věc, že o tom rozhodují ti politici a ta stávající vládní garnitura. No tak to je jejich odpovědnost. Jo? Ale já prostě nechci, aby oni mohli rozhodovat o tom, kolik peněz se dá na ten veřejný prostor, vlastně, který dneska ta média suplují. A to si myslím, že prostě ze základu je úplně špatně.
1: Ale řekněte, když vláda Andreje Babiše říká, to říká tuším v programu, prohlášení, že jejím úkolem je vrátit občanům jistotu, že stát pracuje v jejich prospěch. Tak já jsem přemýšlela, jak se to vlastně dá zjistit, jak se to dá nějak relativně objektivně ověřit a na čem, protože a tak dále. Těch problémů je milion po řadě těchto hodnocení. Já se vás ptám, jak vy si v hlavě rovnáte tohle, jestli vám vláda dává tu slíbenou jistotu.
0: No, tak ono se to tam objevuje několikrát v tom programovém prohlášení vlády, že už v té preambuli a jako má to sugerovat, že doteď jsme žili v nejistotě.
1: Přesně.
0: A teď konečně se ta jistota vrací. Ono to má hodně, jak je patrné z toho kontextu, tak to má ten sociální rozměr, jo? To znamená, týká se to těch důchodů a týká se to, já nevím, takových věcí, jako, je, jako jsou slevy na jízdném a tak, jo? A tohle všechno. Jako,
1: jedna věc je sociál, ale druhá věc je to, co pod tím vláda zjevně taky myslí.
0: No, právě, ale jo, já myslím, že tam to má hodně ten sociální aspekt, jo? Ale ve mně spíš to vzbuzuje velkou nejistotu, protože jako i pokud bychom zůstali jenom čistě u té sociální roviny, tak to povede k dalšímu zadlužování a ve mně to teda vzbuzuje velké nejistoty, pokud jde o naši budoucnost, protože nám narůstá samozřejmě dluh a to bude muset někdo někdy zaplatit. Jo? Ale je tam ještě jiná vrstva, že prostě tady ta jistota se mi nezdá, že by byla moc zajišťována tím, že ta vláda se rozhodne vlastně takhle jako poměrně razantně destruovat veřejné instituce a to se netýká jenom těch veřejnoprávních médií, ale i některých ministerstev, že jo, těch agent odborných, které dneska se stávkuje na úřadu vlády, že jo, ty představitele těch odborných agent, respektive ty odbory a mohl bych pokračovat, jo.
1: Ne, ale
0: takže ve mně to spíš vzbuzuje teda nejistotu, musím
1: jasně
0: říct, jo, tyhle ty kroky.
1: Ale to jste vy.
0: To jsem já.
1: Tak.
0: Ale myslím si, že nejsem sám.
1: Ne, určitě nejste sám. Ale teď jde o to, že prostě vlastně na ten komplexní postup státu k nám občanům nám prostě chybí kritéria, protože pro vás je nejistota tohle a pro někoho jiného je nejistota, že by chtěl příspěvky a teď je má. Rozumíte mi?
0: A já tomu rozumím samozřejmě, že nemůžeme mít všichni na to stejný pohled a ta vláda určitě oslovuje nějakou svoji voličskou skupinu, cílí, že ona určitě je vzorek společnosti, který zřejmě na tohle slyší a já musím říct, že docela je ta minulá koalice a vláda, že nahrála na smeč Andreji Babišovi i té současné vládě, protože je fakt, že prostě myslím, že zrovna jakoby sociální ohleduplnost a empatie nepatřila k jejím silným stránkám, jo, a vlastně když na jedné straně...
1: Ani ta veřejná média, no, tady, abychom byli upřímní.
0: Ani ta, že jo, a když se podíváme na to, že teda vznikne díra v rozpočtu díky zrušení superhrubé mzdy, že jo, a pak se to teda látá různými věcmi.
1: A to už
0: věcmi,
1: je tak dávno
0: jako
1: a stále
0: zrušení,
1: to stejně
0: jako je zrušení školkovného a tak, jo, tak samozřejmě ano, je třeba říct, že ta minulá vláda minimálně hodně usnadnila tuhle situaci té současné vládě, ale já bych chtěl zmínit ještě jeden aspekt, jo, té jistoty nebo nejistoty a to se týká bezpečnostních otázek a zahraniční politiky a tam musím říct, že současná vláda ve mně vzbuzuje velkou nejistotu, protože se mi zdá, že velmi bagatelizuje a podceňuje ty bezpečnostní hrozby, kterým dneska čelíme a nedělá dost pro to, aby nás na ně připravila, takže já musím říct, že mě to vůbec neuklidňuje, tahle prohlášení. A jako zrovna v této otázce si myslím, že vzbuzuje ta vláda vlastně velkou nejistotu a člověk, který tomu rozumí, těm bezpečnostním otázkám, tak opravdu jako tohle to musí velmi citlivě vnímat.
1: V téhle souvislosti, co je z vašeho pohledu zásadnější? To, co vláda odvádí, a nebo to, jak moc ochotní jsme si na to zvyknout? Rozumíte mi?
0: Mně to nedává úplně smysl ta otázka. Já si myslím, že obojí
1: no,
0: je vlastně důležité.
1: Nezdá se vám, že na to takhle. Někteří komentátoři tvrdí, že na to, co se tady děje, jsme ještě relativně klidní. Takhle. Takže se ptám, jestli ten náš klid není prostě pro celou tu společnost takový, řekněme, zpátečnický, jestli mi rozumíte.
0: Myslím si, že jako je iluzorní v něčem, jo? Že na to, jak ta situace, my vlastně čelíme od druhé světové války asi nejvážnějším hrozbám bezpečnostním, jo? A přicházejí dneska zejména z Ruska, to je myslím zcela zjevné a bezpečnostní experti, kteří to sledují, se na tom shodnou. A jako pokud vlastně my žijeme v nějakém jako iluzorním pocitu, že nás se to netýká, jo? Tak je to prostě to, čemu se říká psychologie popřední reality a, nebo denialismus. Jo, prostě. A to je velmi nezdravá psychologická reakce, protože to nás jenom činí pak nepřipravenými na ty skutečné hrozby. A pokud ta současná vláda tohle podporuje, tenhle ten nezdravý postoj ke skutečnosti, to zavírání očí nebo nasazování růžových bílí před tou drsnou realitou, tak si myslím, že je to velmi nezodpovědné a to musím říct, že mě velmi zneklidňuje.
1: Ne, ale vy jste mě teď nahrál k tomu vašemu případu, té namalované ukrajinské vlajky v tom ruském bytovém komplexu. boxu u ambasády. Totiž, jak si vysvětlujete, že se 2 roky vážně řeší tenhle případ, zatímco se nic neděje u prostě majetkových vazeb Rusů, u obrovských snah o ovlivnění české společnosti. To jako je všechno v klidu a pak si řeknou, a tady Spole Kapucín to tam namaloval, tak šup k soudu.
0: Kapucín.
1: A co jsem řekla?
0: Kapucín, myslím.
1: Ježiš, pardon, Kapucín.
0: Ale proti Kapucínům já jinak nic nemám. No, samozřejmě, to je ten problém, na který celou dobu se snažíme upozorňovat, na tohle strašnou diskrepanci, jo, mezi tím, že teda jsou tady vážné problémy, které ten stát neřeší, a to musím říct, že ani ta minulá koalice to dostatečně neřešila, natož pak teda tahle, jo. A na druhou stranu teda právě my, kteří jsme se snažili poukázat na tyto problémy, a to samozřejmě byl to symbolický akt, byl to happening, ale mělo to nějaké vážné poselství, jo, a samozřejmě kromě toho, že jsme chtěli vyjádřit solidaritu s Ukrajinou, která už 5. rokem trpí hrozným způsobem tou naprosto nesmyslnou válkou, kterou rozpoutal ten psychopat v Kremlu, tak prostě bylo právě upozornění i na ty naše domácí problémy a dluhy, protože my jsme to namalovali v komplexu, vlastně bývalém bytovém komplexu ruské ambasády ve Schweigerově ulici, což je vlastně objekt, který požíval ještě do určité doby statusu diplomatické mise. A oni ten objekt nelegálně pronajímali, jo, čili jednali vlastně v rozporu s našimi zákony, moc se to jako neřešilo. Další věc je samozřejmě, že my považujeme za naprosto skandální, že stát, který vůči nám vyvíjí vlastně nepřátelské aktivity a považuje nás za nepřítele, tady opravdu má obrovské množství lukrativních nemovitostí, pozemků, jo, to je více než 40 velmi lukrativních nemovitostí, které využívá k nejasným účelům nebo možná k jasným účelům, které jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy naší země. A tohle je něco, co prostě ten stát dlouhodobě neřeší. Jo. A snažili upozornit.
1: Co byste optimálně mít tu moc s těmi ruskými nemovitostmi nebo Rusy využívanými nemovitostmi dělal?
0: Tak v prvé řadě bych asi vzal vážně, že tohle je nějaký dědictví postkoloniální, protože oni, to není normální, že nějaká země tady, se kterou ještě nemáme příliš teda pozitivní vztahy, vlastní tolik těch nemovitostí a objektů, jo, čili myslím, že bych v první řadě se snažil bouchnout do stolu a říct, tak konečně se rozejdeme s tím postkoloniálním dědictvím, jo, protože to je fakt jako to, že my jsme byli ruská nebo sovětská kolonie, tak jenom díky tomu oni dodnes nějaký setrvačnosti tyhle ty majetky pořád tady mají. Jo. A pak bych hledal nějaká zákonná opatření, která by to vyřešila. Máme proto různé příklady ve skandinávských zemích. Jo. Je možno přijmout zákon, dokonce byl už v minulém období ve sněmovně návrh zákona na vyvlastnění těch nemovitostí, jejichž užívání je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky, samozřejmě za nějakou jako náhradu, jo, která ovšem by se v tomto případě mohla zmrazit hned, protože Rusko že je pod sankcemi a vede tu agresivní válku. Čili myslím si, že je tady řada opatření. Pokud bychom měli tu vůli a pokud bychom skutečně měli odvahu tyhle věci řešit, tak si myslím, že to už mohla ta minulá vláda dělat.
1: Jasně. Jak si vysvětlujete to, že po Vrběticích měl shodou okolností Andrej Babiš tenkrát odvahu ty ruské, já nevím, jak bych to řekla, agenty, pomlčka, velvyslanecké figury, tak vypovědět. Tenkrát to jako šlo a kvůli Vrběticím a teď v momentu, kdy Rusko ve velkém předvádí, co to je státní agrese na cizím území. Navíc státní agrese, která ovlivňuje celý svět svým způsobem. Tak, že nemáme vlastně odvahu dělat nic? Není to zvláštní?
0: Tak je to paradox, že zrovna Babišova vláda teda vykázala vlastně historicky největší množství těch agentů pod tím diplomatickým krytím naší ambasády, která byla léta na to upozorňovaly tajné služby, že je opravdu předimenzovaná. což je třeba ocenit jistě, že nakonec byť pod nějakým tlakem to udělali. Na druhou stranu teda od té doby se zas tolik toho nestalo. Jo? Za minulé vlády něco učiněno bylo, například řadě těch objektů byla odňata právě ta diplomatická mise, nebo ten status diplomatické mise, a stát se začal soudit, že jo, s Ruskou federací, ale tak ti Rusové zase umí dobře využívat ty naše zákony, že jo, a obcházet a tak. Ale já si to sám nedokážu vysvětlit. Jo. Mně se zdá, že opravdu my tady pořád máme, a tím se vracím k tomu, o čem jsme už mluvili, jo, jakoby nějaký iluzorní pocit, jako že se nás to netýká. Přitom ta agrese, to není jenom v uvozovkách agrese vůči Ukrajině. Rusko je opravdu dneska teroristický stát, který páchá teroristické útoky na území Evropské unie, vraždí svoje odpůrce politické a pokusili se spáchat i další vlastně teroristické útoky na našem území. Desítky jich bylo spáchano na území Polska, Německa a tak dále. Jo,
1: ale teď mi řekněte, proč si myslíte, že relativně veliká část voličů prostě takhle vyhrocený vztah přes ty šílené zkušenosti, které jdou prostě dekády zpátky, tak prostě stále si udržuje k té Moskvě nějaký, jako řekla bych, hezký vztah.
0: Je to nějaký stockholmský syndrom. No. Jo? Prostě je to... Já to hodně čtu psychologicky. Mně se zdá, že je to vlastně, že se tam opravdu skrývá možná nějaký jako strach hluboký z toho, pořád ta představa, že to Rusko je někdo, kdo je vlastně silná mocnost, která je ochotná opravdu, jako neštítí se žádných prostředků, jo? Takže vlastně je lepší jakoby být s ní za dobře, protože člověk, který je třeba ne tak odvážný, tak radši se snaží podlézat tomu mocnějšímu agresorovi, než aby se solidarizoval s obětí, jo? Ale hlavně je zatím opravdu podceňování té hrozby, kterou bohužel nezodpovědně tenhle ten postoj posilují někteří naši politici a zejména teda ti, co jsou součástí té stávající vládní koalice.
1: V souvislosti s tou vaší vlajkou na ruské ambasádě bych se chtěla čistě obecně či filozoficky zeptat, vlastně kdy přijde ten moment, kdy si člověk jako vy řekne porušení nebo způsobí nějakého přestupku nebo je důležitější, je méně důležité, než vyslat nějaký signál. Rozumíte? Vy jste museli porušit nějaké pravidlo, to jo, a vyslali jste signál. A teď mě řekněte prostě, u jakého typu signálu se dá takhle podle vás postupovat?
0: No, je to otázka určitého jako citlivého zvážení samozřejmě té hranice, ale já si vzpomínám na knihu Jiřího Přibáně, která se jmenuje Dizidenti práva, dneska je to náš ústavní soudce. A ten píše tam něco v tom smyslu, že právo je důležitý legitimizační prostředek samozřejmě, ale nemůže si činit nárok jako na definici lidskosti. Jo? To jest, jako, že jsou tady ještě jiná jakoby, kritéria té legitimity, která se nevyčerpávají těmi stávajícími zákony. A já si myslím, že já nakonec, i když jsme byli před soudem, tak jsem to v té své řeči zdůraznil. Já učím mimo jiné filozofii práva a se studenty probírám různé právní teoretiky a vzpomněl jsem tam známého německého právního teoretika Gustava Radbrucha, který píše o něčem, co on nazývá, to se pak nazývalo teda Radbruchova formule, a on tam vlastně zdůrazňuje, že právo je nějaká jako kulturní skutečnost, která má sloužit určitým hodnotám nebo idejím. A on tam zdůrazňuje tři hodnoty. Spravedlnost, právní jistota a účelnost práva. A on říká, že ta spravedlnost, ale že je primární. Jo? Čili ta právní jistota je samozřejmě také důležitá, proto on říká, i zákony, které jsou třeba nedokonalé nebo třeba i nespravedlivé mírně, lze je třeba respektovat. Ale pak, jako, když dosáhne ten rozpor mezi tou spravedlností a tou právní jistotou příliš křiklavého napětí, tak pak je třeba dát přednost té spravedlnosti. A já si myslím, že tohle je ten případ, protože tady my jsme upozornili na velmi křiklavé nespravedlnosti. V první řadě samozřejmě ty strašlivé do nebe volající válečné zločiny, které se denně páchají na Ukrajině nebo proti ukrajinskému lidu. A nikdo nebyl dodnes pohnán k odpovědnosti, potrestán za ty zločiny. Právě i ta beztrestnost zřejmě jim pořád jako jim dovoluje si myslet, že to můžou páchat dál. A pak jsou to tady ty další okolnosti, o kterých už jsme mluvili. Jo? To, že ti představitelé tohoto teroristického státu, té Ruské federace, tady požívají určitých privilegií, zneužívají vlastně ta privilegia k tomu, aby třeba jednali proti zákoně země nebo dokonce v rozporu s bezpečnostními zájmy naší země. A vlastně tohle jsou nějaké věci, které se neřeší. A my jsme chtěli upozornit na to, že je třeba to řešit. A teď, když se na jednu misku vah položíte to, co jsem řekl, to je pomyslné spravedlnosti, a na druhou misku, že jsme namalovali někde nějaký dva pruhy barvy na nádvoří bytového komplexu, jo, tak si myslím, ale... že je jasné, kde ta spravedlnost je.
1: O tom není sporu, ale stejně podobně jasné je, když porovnáváte tu vaši akci proti všemu tomu zlu ze strany Ruska, které se u nás děje průběžně, že jo, to nemusí být válečné zločiny. To je prostě to ovlivňování celé společnosti, financování bůh ví čeho a tak dále a tak dále. Na co se ptám? Netrápí vás, že to právo, a asi to nemůže být jinak, vlastně řeší jednotlivé kapky vody, zatímco vedle řádí požár?
0: No, tak je to samozřejmě, právo je složitá záležitost, respektive je to určitý, samozřejmě je to důležitý normativní systém, který musí v každé společnosti nějak fungovat, že platit.
1: Ne, to nespochybňuji.
0: Je třeba ho dodržovat, ale je třeba zároveň vzít vážně, že nemůže vyčerpávat jakoby všechno bezpráví, co se děje. Jo. Ale tady si myslím, že opravdu jsme svědky něčeho, co bych nazval vlastně absencí vůle to právo prosazovat, protože si myslím, že my máme vlastně právní nástroje, respektive kdyby parlament měl zájem, může ještě přijmout další zákony a ty by mohly tyhle ty nespravedlnosti a vlastně věci, které ohrožují náš stát a řekněme životní zájmy našeho státu, tak by mohl vlastně řešit a lépe ochránit.
1: Řekněte, protože vím, že vy se na Rusko soustředíte, specializujete už řadu dekád, tak mě by docela zajímalo, co o Rusku podle vašeho názoru nechápeme, mluvím o většině společnosti, nebo největší části společnosti, co na něm nechápeme, čemu nerozumíme, proč je spousta nás klidná relativně a tak dále.
0: Já myslím, že toho necháváme hodně, ale kdybych to chtěl vztáhnout k tomu našemu tématu nebo tématům, o kterých jsme mluvili, tak bych řekl, že my prostě nechápeme, že to vlastně není stát v klasickém slova smyslu. Jo? Ona je to skutečně taková jako mafiánsko-oligarchicko-KGBácká struktura, která se zmocnila toho státu a teď jakoby vystupuje ve jménu toho státu. A já myslím, že největší chyba, kterou my děláme, je, že my přistupujeme na tu hru, kterou s náma tenhle ten režim hraje, protože on někdy právě nám nastavuje jakoby tu svoji tvář, takovou tu oficiální, kde ti představitelé vystupují v těch nablízkaných sacích, jo, a dovolávají se těch hodnot a mezinárodního práva
1: a
0: řádu. A přitom my musíme ale vidět, co tahle ta struktura ve skutečnosti páchá a dělá, že jo, a podle toho je musíme posuzovat. Takže a oni jsou velmi dovední v tom, jak právě, už jsem také o tom mluvil, jak využívají všech těch zákonných prostředků ochrany, garancí, které my jim tady poskytujeme, ale sami je porušují, zneužívají, obcházejí, kdykoliv se jim to hodí. A myslím, že oni se chovají jako taková parazitní struktura, jo, která vlastně velmi dovedně, ale parazituje na tom organismu té západní společnosti a taky jako postupně jako rozhlodává.
1: A to se jí daří.
0: A právě i díky té naší nechápavosti a té naší naivitě.
1: Řekněte mi, myslíte si, že Češi mají ve své většině to, čemu se říká demokratický instinkt?
0: Takhle, já nevěřím na demokratický instinkt. Já myslím, že to není věc instinktu. Ta demokracie je přece jenom nějaká kulturní, civilizační vymoženost, že jo? A čili tady jde spíš o nějaké civilizační, řekněme, jako schopnosti a zároveň...
1: No tak jestli jedno, jak to napojmenujete.
0: No, čili já bych mluvil spíš o, řekněme, demokratickém smýšlení, jo? Možná i o nějakých občanských demokratických cnostech, které si musíme vybudovat, a věrnost a respekt k demokratickým hodnotám. No. A tady si myslím, že ta naše společnost je velmi rozdělená. Jo? Na jedné straně tady máme tu občanskou společnost, která, jako myslím si, že je velmi oddaná těm demokratickým hodnotám, ale na druhé straně pak tady máme jinou část společnosti, které jsou ty hodnoty možná lhostejné.
1: Filozof a aktivista Václav Němec dnes byl v Osobnosti Plus a já za to děkuju.
0: Děkuju za pozvání, nashledanou.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: SPD má za podněcování k nenávisti zaplatit 3milionovou pokutu. Nepravomocně o tom rozhodl soud. Vyšegrádská čtyřka by podle maďarského premiéra mohla více spolupracovat s Francií a Německem. Richard Král bude u hokejové reprezentace asistentem trenéra. Novým generálním manažerem bude Patrik Eliáš. Bude